0: začala už v sobotu vyšetřovat jako možné výtržnictví, říká hrdina.
1: A samozřejmě v tuto chvíli, jak jsem již řekl, probíhá vyhodnocování, kdy není vyloučeno, že těch trestních stíhání bude daleko více. Řešíme i mohutné používání pyrotechniky vlastně v rámci této události.
0: Hrdina také řekl, že pořadatelé ani po vběhnutí fanoušku na trávník nepožádali přítomné policisty o zásah, ti tak reagovali z vlastní iniciativy až po napadení hráčů. Českou delegaci na summitu NATO by podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů měl vést premiér. Řekl to v debatě České televize s tím, že vláda má právo určit, kdo bude zemi zastupovat. Červencovému summitu v Ankaře se chce zúčastnit i prezident Petr Pavel, vláda s tím ale nesouhlasí. Podle Macinky nemá prezident hlavní vliv na politiku a proto by neměl jet.
2: Prezident nemá vliv na tvorbu jakékoliv politiky v České republice, takže to, co se bude řešit tento summit v Ankaře, bude velmi významný a budou se tam řešit zásadní věci a bude se tam o nich debatovat, takže já si neumím představit, že prezident po každé větě, každém příspěvku bude někam telefonovat a ptát se nápovědy, co má říkat.
0: Prezident Pavel naopak tvrdí, že má ústavní pravomoc reprezentovat stát navenek. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby a vláda bude o složení delegace jednat na konci června. Ještě do úterý je možné bez pokuty podat elektronické daňové přiznání k dani z příjmů za loňský rok. Od středy totiž začnou podle finanční správy nabíhat sankce, a to u elektronicky podaných daňových přiznání, kde lhůta pro podání uplynula 4. května. Jak vysoké pokuty hrozí, popisuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Mádle.
3: Vzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za pozdní podání ve výši 0,05% stanovené daně za každý den prodlení. Nejvýše však 5% stanovené daně, respektive 300 000 korun. Pokuta se neplatí, pokud nedosáhne 1000 koruny.
0: S pomocí daňového poradce nebo advokáta se lhůta na podání daňového přiznání prodlužuje až do letošního 1. července. Fotbalisty Karviné čekají ještě další dva zápasy v nadstavbě šance ligy. V semifinále playoff o umístění dokázali vyřadit Pardubice, a to i přesto, že po úvodním duelu prohrávali o gól. V odvetě ale vyhráli na hřišti soupeře 3-1 v prodloužení. Karvinský kouč Marek Jarolím říká, že tým měl pro odvetu hlavně motivaci neprohrát s Pardubicemi všechny vzájemné zápasy v sezóně.
4: Jsme nechtěli čtyřikrát prohrát, protože se prohrálo ještě tady za minulého trenéra, myslím, že 2-1, pak my jsme dvakrát prohráli 2-1 doma, takže i to ten tým měl trošku jako v sobě, že to nechce jako dopustit a že takový rozdíl mezi těma týmama není, aby čtyřikrát oni za tu sezonu vyhráli.
0: A druhým finalistou se stala Sigma Olomouc, která ukončila sezonu Bohemians. Po úvodní výhře 3-1 si Hanáci mohli v odvetě dovolit i prohrát 1-2 v prodloužení. A ve skupině o titul 4. Jablonec remizoval s 5. Hradcem Králové 1-1.
5: Uzavírka na D1 na Benešovsku a omezení na dálnici D8 u Prackovic. Dálnice D1 z Brna do Prahy 1,5 hodiny neprůjezdná. Uzavírka je za sjezdem na Divišov, motorestem u Rybiček. Na 38. kilometru jeřábem překládají náklad z porouchaného kamionu. Objízdná trasa vede z exitu 41 na exit 34 přes Divišov a Ostředek. Před sjezdem a taky na objížď nárazově hustý provoz. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Pečky stojí nákladní auto. 34. kilometr mimo kamery a provoz nezdržuje. A na dálnici D8 mezi sjezdy na Belemín a Teplice je nová uzavírka, omezení. V prackovických tunelech mezi kilometry 58 až 60 jsou zavřené tubusy do Drážďan a jezdí se obousměrně v tubusech opačných do Prahy. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Teď v noci začíná pršet a ochlazuje se na 12 až 8 stupňů, na jihu Moravy je 15 až 12 stupňů a přes den pak čekáme zataženo až oblačno, zpočátku přeháňky nebo déštěn místy a postupně už na většině území a později pak místy i bouřky. A večer pak začnou srážky v Čechách ubývat. Nejvyšší pondělní teploty 17 až 22 stupňů, na západě Čech naměří kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Nedaleko pařížského Elizejského paláce najdete kloboučnictví, které vede šarmantní 80-letá dáma Adeline. Spolupracovala s vyhlášenými značkami a klobouky vyráběla i pro šlechtické rodiny, významné herečky a politiky. Může plakát sloužit jako okno do historie? Varšavské znovu otevřené nejstarší muzeum plakátu na světě dokazuje, že může. K šopskému salátu prý patří rakie, ke grilovanému masu taky. Bulhaři zkrátka pijí tuhle ovocnou pálenku skoro ke všemu. Chutnávku vám nabídneme v dnešním putování s našimi zahraničními zpravodaji a reportéry. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
6: Reportáže zahraničních zpravodajů.
7: Panamáky, fascinátory, fedory nebo borsalino. V centru Paříže, nedaleko Elizejského paláce, najdete království klobouků. Obchod vede a vlastní šarmantní 80-letá dáma Adeline, která o sobě říká, že není žádná prodavačka, ale umělkyně. Klobouky navrhuje, připravuje a zdobí pro kolemjdoucí i pro šlechtické rodiny a významné politiky. Náš zpravodaj v Paříži Martin Balucha u ní zazvonil.
8: Jakmile z rušné silnice zaplujete do obchůdku, okamžitě vás pohltí království klobouků zdobených květinami, stuhami, síťkami, plastovým ovocem nebo dokonce perlami a eiffelovkami. Pokrývky hlavy jsou prostě všude kolem. V regálech, ve vitríně, na stolečcích i speciálních stojanech. Králuje tady 80-letá Adeline.
9: Pamatuji si, že jsem jako malá chodívala na pohřby. Rakev byla v kočáru taženém koňmi. Vše bylo zdobené sametem a zlatým vyšším. Všímala jsem si vdov, které nosily takzvané vdovské klobouky. Můžete je vidět v italských filmech. Byly to černé klobouky s dlouhým závojem. Moc se mi to líbilo. Prahla jsem potom se provdat a ovdovět, abych taky mohla nosit takový klobouk.
8: Adeline má přezdívku Adeline Capelin podle typu klobouků. Vyrůstala ve 40. a 50. letech. Adeline o svých kloboucích mluví jako o děťátkách, některé prý i pojmenovává. Při jejich tvorbě se ráda inspiruje u slavných. Ostatně na stěnách obchodu jsou vyvěšené fotografie celebrit z klobouky, jako třeba americké herečky Audrey Hepburnové. I pro takové osobnosti Adeline připravovala klobouky.
9: Měli jsme je tady všechny, muže i ženy od filmu, z divadla i z politiky. Nikdy ale neříkám jejich jména, jsem velmi diskrétní.
10: Adeline mě bere do zadní části obchodu. Tak tady je takový přístroj, kde se formují klobouky panamáky.
9: Sem vložíme klobouk, otočíme touhle páčkou a klobouk je připravený. Všechno se to musí dělat za tepla. Takhle je klobouk krásně natvarovaný.
8: Ptám se Adeline, jestli je vhodné i takové klobouky skládat.
9: Ne, to v žádném případě. To je podvod. Když za klobouk zaplatíte od 3 do 5 tisíc eur, tak ho přece nebudete muchlat a skládat. Takovéhle klobouky se převáží ve specializovaných obalech nebo krabicích.
8: Adeline spolupracovala s vyhlasnými značkami, jako třeba z Hermes. Dnes její klobouky cestují po celém světě. Jako třeba na ostrovy Capri, svatého Bartoloměje, Mykonos, nebo třeba do Saint-Tropez a Los Angeles. Na těchto zakázkách pracuje i mladá pomocnice Marie.
11: Moje babička šila. Jako malá jsem s ní trávila hodně času. Milovala modní návrhářku Coco Chanel. Tuhle vášeň jsem získala po ní.
8: Marie a Adeline připravují klobouky pro všechny příležitosti. Svatby, pohřby, dostihové závody i každodenní chození ven. S klobouky je to podle Adeline jako s oblečením. Někomu sluší všechno, s jinými zákazníky a zákaznicemi je to obtížnější. Vždycky se prý ale něco najde.
9: Moje babička říkala, že se vždycky najde poklička na hrnec.
8: Mě by podle Adeline seděl klobouk borsalino, který ve stejnojmenném gangsterském filmu z roku 1970 nosili herci Alain Delon a Jean-Paul Belmondo. Fotografie těchto hereckých legend jsou ostatně taky na stěnách obchodu. Jako jim mi ale klobouk rozhodně nesluší. Spíš bych řekl, že patřím do kategorie pokličkářů. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
7: Bruce Springsteen celý život zpívá o pracující Americe, o lidech z továren, doků a předměstí. Sám z nich taky vzešel. Dnes, kdy je mu skoro 77 let, o část svých fanoušků přišel. Postavil se totiž veřejně proti prezidentovi Donaldu Trumpovi, kterého právě ti lidé, o kterých Springsteen celý život zpívá, volili. Naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová zjišťovala, jaké to bylo, když svůj protest přijel vyspívat na Floridu, jen kousek od místa, kde americký prezident bydlí.
12: Floridské město Sunrise není nijak slavné, ale Springsteena už vítá po desáté. Má totiž největší krytou halu na Floridě. Vejde se sem přes 20 000 lidí. A ty všichni tady jsou. Někteří, jako já, ho vidí poprvé. Jiní, jako tady policista Matthew, po 17.
13: Poprvé jsem viděl Springsteena v roce 1985 v Miami. Vždycky byl velmi politický, ale dneska míří přímo na prezidenta. Mně to nevadí, souhlasím s ním, ale nějaké publikum kvůli tomu určitě ztratil.
12: Turné, se kterým Springsteen objíždí Ameriku, se jmenuje Země naděje a snů. Původně ho vůbec neměl v plánu, ale rozhodl se k němu poté, co imigrační agenti ICE zastřelili v Minnesotě dva Američany, Alexe Prettyho a René Goodovou. Tehdy, jak říká, se rozhodl vyrazit mezi lidi.
13: Byl jsem bezmocný a potřeboval jsem něco udělat. Potřeboval jsem s vámi mluvit. My jsme přece země, která vzešla z nesouhlasu. Umíme spolu žít, i když máme jiné názory. Tohle, co se teď děje, to není moje země tak, jak ji znám.
12: A v tom je první Springsteenův paradox. Muž, který celý svůj život zpívá o dělnické Americe, stojí dnes na barikádě proti politikovi, kterého ta samá dělnická Amerika zvolila. To napětí je živé a právě tady na Floridě, nedaleko místa, kde prezident žije, má zvláštní význam. A další paradox. Jeho nejslavnější písnička Born in the USA, narozený v USA, se stala druhou americkou hymnou a největším rockovým hitem své éry. V roce 2026 ale zní jinak než v roce 1984. Snadno by se jí mohli chytit odpůrci imigrace, velké téma současné Ameriky. Ale Springsteen ji nikdy nemyslel jako oslavu. Měla to být obžaloba. Amerika ji ovšem vždycky slyšela po svém. I teď. O některé fanoušky bez pochyby přišel, zvlášť mezi oddanými příznivci Donalda Trumpa.
14: Mívala jsem Springsteena ráda, ale už ne, protože je moc politický. Měl by se držet hudby a nedělat nic jiného.
12: Ale jiné díky svým postojům získal. Jako tady Gina. Springsteen by podle ní byl mnohem lepší prezident, protože se zastává pracujícího lidu. A to je třetí jeho paradox. Kdo chce Springsteena bez politiky, nemá ho celého.
7: S autorkou předchozí reportáže, naší zpravodajkou ve Spojených státech Janou Ciglerovou, jsem teď ještě ve spojení. Já ti přeji hezký den.
15: Hezký den, dobrý den.
7: Jeni, jaký ten koncert byl?
15: Tak pro mě to byl první můj koncert Bruce Springsteena v životě. Já jsem ho nikdy neviděla, nikdy jsem se na jeho turné ani nestihla dostat, ale protože tohle turné bylo neplánované, takže nebylo ani tak dopředu vyprodané, jako bývají všechna ostatní, a já jsem si stihla ty lístky koupit, takže pro mě to byl obrovský zážitek, a když jsem tam seděla úplně nahoře někde za ty nejlevnější možné lístky, a i tak stály $150 jeden, tak když jsem tam seděla nahoře, tak jsem si říkala, že vlastně už to, že ho vidím na vlastní oči, už to, že vyjde, že to je on, že má tu vestičku typickou, ten svůj nakřáplý hlas, ty svoje takové mírně, nevím, robotické pohyby nebo takové trhané pohyby, tak že už jen samo o sobě vidět tu ikonu, tu legendu na vlastní oči je obrovská síla. No a pak samozřejmě ta hala byla úplně plná a ta reakce publika na něj, to byl jeden z těch zážitků kulturních, které nezapomenu do konce života.
9: On Bruce Springsteen zahájil to turné v Minneapolis, završí ho ve Washingtonu, ty jsi byla na tom floridském zastavení, navíc nedaleko od domova Donalda Trumpa, tak mluvil tam o něm?
15: Mluvil a není to teda pro něj nic nového, ale neřekl jeho jméno. Přesto samozřejmě všichni věděli, o kom mluví. I celé to turné ostatně nese název Země naděje a snů, Land of Hope and Dreams, a to heslo Žádní králové, No Kings, to je vlastně heslo, které je názvem těch protitrumpovských demonstrací, které se už několikrát konaly po celých Spojených státech. Springsteen navíc otevřeně dopředu řekl, že to je reakce na Trumpovo vládnutí, že to bude politické turné a že to je vyjádření jeho postoje k tomu, co se teď v zemi děje a s čím on nesouhlasí. To floridské zastavení ve městě Sunrise bylo ještě trošku speciální v tom, že to je opravdu jen pár desítek kilometrů od Trumpova Mar-a-Lago a tak to právě tím spíš mělo ještě trošku jiný náboj.
9: Jenom ty jsi mluvila s fanoušky, tak co říkali? Vadí jim, že je otevřeně politický a kritizuje právě Trumpa?
15: Ptala jsem se každého na to a i toho pána, kterého jsem se na to nezeptala, tak začal o tom mluvit rovnou sám. Ta politika je vidět, že v tom je důležitá, že oni jsou zvyklí na to, že je politický, to říkají celou kariéru, ale takto ostře a takto jednoznačně, tak na to úplně zvyklí nejsou. Nicméně ti, kteří kvůli tomu by na něj nešli, tak tam nebyli. Takže tam byli buď lidé, kteří mají stejné názory jako on a souhlasí s těmi jeho proklamacemi, a nebo to znamená, jsou kritičtí k Trumpově administrativě, a nebo říkají, já si to odmýšlím od něj, já jsem tady kvůli té hudbě, já jsem tady kvůli jeho písničkám a kvůli jeho kytaře a kvůli jeho hlasu a na tu politiku vlastně nedbám a na to se nedívám. Ta část publika se, ale mi taky řekla, někteří mi říkali, že prostě jejich známí tam třeba přestali chodit nebo že jejich příbuzní už tam nikdy nepůjdou.
9: On ten Springsteen ukazuje rozdělení americké kulturní scény. Část publika ho kvůli jeho postojům bojkotuje. Je tohle nová realita, že si umělec ve Spojených státech musí vybrat stranu?
15: Tak Springsteen by na to řekl, že on si nevybírá tu stranu jako takovou, ale že si vybírá hodnoty a ty on brání. Ale musím říct, že asi v praxi ano, že pokud se někdo rozhodne být politický dneska a vyjadřovat nějaké politické názory jako umělec, protože spousta z nich to raději nedělá, tak si je vždycky vědom toho, že tím pádem tu zemi rozděluje, nebo ty své fanoušky rozděluje na dvě skupiny. Ti, kteří jsou politicky s ním a ti, kteří jsou politicky proti němu. Amerika má dneska v kultuře dva tábory. Ty dva tábory vidí tu situaci jinak. Třeba nedávno na koncertě v Atlantě byla úplně vyprodaná ta State Farm Arena a zatímco konzervativní média ale třeba říkala, že ho lidé bojkotují a že Springsteen má krizi. Umělci, kteří se vyjadřují proti Trumpovi, tak o část publika přicházejí a ti, kteří ho podporují, tak zase přicházejí o tu druhou část. A je pořád těžší zůstat uprostřed. Springsteen se teda rozhodl, že on uprostřed být nechce, že on bude říkat své názory a že to je naopak důvod, proč vlastně vstal ze židle a šel toto turné ve svých 77 letech ještě udělat.
9: To byla naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová. Já ti to děkuji a někdy příště naslyšenou.
15: Naslyšenou.
6: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Ve Varšavě se po 5 letech znovu otevřelo nejstarší muzeum plakátů na světě. A jeho stálá výstava nabízí návštěvníkům neobvyklý vhled do polské minulosti. Skrz často ikonická díla výstava vypráví o časech dělení země mezi jiné mocnosti, o odporu proti německé okupaci, o životě v socialismu, ale také o současnosti, která rozhodně není klidná. Naše zpravodajka v Polsku Kateřina Havlíková o výstavě zjišťovala víc.
16: Dnes tu akorát máme návštěvu z jedné z varšavských škol. Studenti dostali pracovní listy a vypadá to, že mají úkol spojený s interpretací plakátů, ale hledají na nich i určitý obsah. Z toho máme velkou radost, protože tou naší stálou výstavou jsme chtěli ukázat, že plakát je dokumentem éry.
17: Popisuje v muzeu plakátu na varšavském Vilanově hlavní kurátor výstavy Michal Varda. Kolem nás se to akorát hemží studenty, většinou ve skupinkách.
16: Plakát je kulturním textem, který v sobě skrývá bohatou výpověď o naší historii, o kultuře, politice, každodennosti. My tu tak trochu boříme stereotyp o polském plakátu spojovaném s polskou školou. Tu designerskou a typografickou disciplínu se snažíme představit v období 130 let. Od počátku této vizuální komunikace na polském území.
17: A tak se rovnou přesouváme k nejstaršímu plakátu ve sbírkách muzea. Pochází z roku 1892.
16: Ten umělecký reklamní plakát propaguje parovodní přepravní společnost Mauriceho Fajanca. Ten plakát je dvojjazyčný, v jazyku polském a ruském. Tehdy totiž Varšava byla pod ruským záborem. Ten plakát vytvořil typograf a průkopník fotografie Maximilian Fajanc pro svého bratra, podnikatele v říční dopravě. Ten plakát je neobvyklý proto, že jeho střední část je prázdná. To bylo místo pro vystavení aktuálního plavebního řádu.
17: Ale jsou tu i plakáty z doby druhé světové války, zachycující odpor proti německé okupaci. Plakáty vypovídající o touze po poválečné obnově. Plakáty ukazující život v Polské lidové republice. Plakáty připomínající různá jubilea i novodobé plakáty upozorňující na současné války, nenávistné projevy, klimatickou krizi i politickou zlovůli. Jsou tu umělecké plakáty, reklamní plakáty, plakáty, které se staly symbolem protestních hnutí. Celkem má muzeum ve sbírce 63 tisíc uměleckých děl.
16: V Polsku si velmi ceníme českého designu a české typografie. Vždycky jsme vám trochu záviděli ty skvělé, velmi talentované designéry. Ať už to byl Zdeněk Rosman, Ladislav Sutnar, Jaroslav Sůra, až po ty současné. U nás ve sbírkách tak máme i krásnou kolekci českého plakátu.
17: Dodává kurátor Michal Varda. Přestože výstava nese označení stálá, není to úplně přesné. Každých několik měsíců totiž pracovníci muzea všech 240 vystavených děl vymění. První výměna je plánovaná na červen. V aktualizované expozici budou moci návštěvníci nahlédnout na polskou minulost i současnost zase trochu jinak. Z Muzea polského plakátu ve Varšavě Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
7: Pro většinu světa je ropná krize v Hormuzském průlivu tvrdou zkouškou. Existují ale země, jejichž ekonomice výrazně pomáhá. Jednou z nich je Brunejský sultanát. Náš reportér David jakž zjišťoval, proč je tenhle malý stát na severním pobřeží Bornea znovu důležitým světovým hráčem.
18: Vstávám denně v 8:30, v 10 hodin musím být v práci a končím večer v 8. Vedu krásný život. Do práce sice musím každý den, ale dá se to vydržet. Ten výdělek za to stojí.
19: Rozplývá se paní Nuč. Tajka, která před 3 lety přijela pracovat jako uklízečka do největšího a tehdy jediného obchodního domu v Bruneji. Nuč ví, co dělá. Zásoby ropy a zemního plynu se v sultanátu sice zmenšují, ale pořád generují blahobyt, ve kterém fyzické osoby neplatí žádné daně. Všechno, co vyděláte, vám zůstane. K tomu zcela bezplatné zdravotnictví a školství. 1200 dolarů měsíčně tak paní Nuč stačí na sdílený pokoj se 2 dalšími ženami. Na jídlo a ještě podstatnou část výplaty pošle rodině do Tajska.
20: Krize v Hormuzském průlivu spadla Brunei z nebe. Země jako Tajsko, Singapur nebo Japonsko tam teď poptávají 10 000 barelů ropy a denní export už přesáhl 100 000 barelů. Navíc doba, za kterou tankery dovezou ropu, je výrazně kratší, než když loď jede z Blízkého východu.
19: Vysvětluje Hun Chang Yao ze Singapurské univerzity sociálních věd. Brunejský sultanát už před lety rozhodl o diverzifikaci státního příjmu, protože výpočty ukázaly, že do 20 let budou ropná i plynová pole vyčerpána. Stát o velikosti Ústeckého kraje nemá jinou možnost, než vsadit na turisty a preferuje ty bohaté.
1: Třetina všech cizinců k nám přijíždí z Malajzie.
19: Říká mi s hrdostí v centru metropole Bandar Seri Begawan turistický průvodce pan Hamín.
1: Tamhle vykukuje střecha mešity Ali Saifudiena. Je celá z ryzího zlata. Těch zlatých lístků jsou tam 4 miliony. Zajděte do Národního muzea, projeďte se motorovým člunem po Kampung Ayeru, největší plovoucí vesnici na Borneu, nebo navštivte Národní park Ulu Temburong. Náš sultanát vás určitě nudit nebude.
19: O všudy přítomném právu šaria se místní lidé moc nezmiňují. Nechtějí cizince vystrašit a naopak rádi mluví o svém sultánovi Hasanalu Bolkiahu Muziadinu Vadaulahovi. Mimochodem v době svátků a oslav se rád objevuje mezi svými poddanými a potkat ho s ochrankou v ulicích metropole není nemožné. S cizinci si tenhle nejdéle vládnoucí panovník světa a otec 13 dětí prý velmi rád povídá. Z brunejského sultanátu David Jakš, Český rozhlas.
21: Rakia, tedy ovocná pálenka, se na Balkáně pije při každé příležitosti, nejen při oslavách. A pro někoho je to prostředek prevence před zažívacími problémy. Dá se vypálit z jakéhokoliv ovoce, dokonce i zeleniny. Historii výroby a současnost pálenek zachycuje Muzeum rakie v bulharské Sofii. Náš reportér Pavel Novák se tam vydal na zcela nealkoholickou prohlídku. Bez ochutnávky.
22: Mapa Bulharska na začátku expozice je posetá značkami, je jich víc než 100. A to jsou podle průvodce a barmana v jedné osobě Viktora Georgieva jen továrny, kde se rakie průmyslově vyrábí. Domácích palíren jsou další tisíce. Bez ohlášení úřadům si každý může za rok vypálit 30 litrů na osobu v domácnosti.
23: Domácí destilace je poměrně jednoduchá, je tu zkrátka přístroj, ve kterém se zahřívá to drcené ovoce, to potom vytváří páru, ta se musí převést do kondenzační nádoby a potom se to skapalní, ale jak říká můj průvodce Viktor Georgiev, tak mezi tím je tam jakýsi filtr, který odfiltruje metanol. Je těžší než klasické etanolové páry, no a tak ten se tam usadí a vypouští se takovým zvláštním otvorem. Celé to měděné, plechové samozřejmě, úplně všechno, až tady té kondenzační nádobě. A tady to potom vytéká do nějaké připravené skleněné kádinky, nebo zkrátka do vědra.
22: 80% rakie se v Bulharsku dělá z hroznů. Může se ale vypálit z jakéhokoliv ovoce, které se dá zkvasit. Tedy například i z jahod, třešní nebo i dýně. Zelenina má pravda méně cukru, ale když se do zeleninové drti cukr dodá, může být i pálenka z bachraté oranžové tykve. To věděli i středověcí obyvatelé oblasti dnešního Bulharska, kteří pálili kořálku pomocí keramické destilační kolony.
23: Dnes už se vyrábí rakia destilací v plechových měděných nádobách, ale jak říká Viktor Georgiev, úplně na počátku byly ty destilační nádoby z terakoty, zkrátka z kameniny.
22: Kousek dál od primitivního 500 let starého destilačního přístroje je přehlídka různých bulharských rakií. Jsou to vzácné, okolkované, neotevřené lahve z období socialismu. V další vitríně jsou pak pálenky z různých koutů světa a jedna velmi vzácná.
23: Úplně nejvzácnější exponát je tady dole ve vitríně, protože tady je vlaječka Iránu. Jak je možné, že v Iránu vyrábějí destiláty? Už nevyrábějí, jak říká Viktor Georgiev, tak toto je lahev ještě z doby před islámskou revolucí. Takových lahví je na světě velice málo, ví o dvou, jedna z nich je tady, tady je neotevřená a proto je to nejvzácnější exponát této sbírky. Ale Viktore, vy jste zapomněl, tady úplně v rohu je jedna taková krásná lahev a nahoře je vlaječka. Viktor bohužel neví toho mnoho o naší slivovici od Rudolfa Jelinka. Zkrátka, tady ve vitríně úplně v rohu je malá česká vlaječka a je tady krabice s klasickou lahví zvanou Hodiny a tam je slivovice Rudolf Jelínek. I my jsme tedy zastoupeni v Muzeu rakie v Sofii. Z Bulharska Pavel Novák, Český rozhlas.
21: A to už byla poslední z dnešních reportáží zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.
2: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Policisté při sobotním utkání derby zasáhli až po napadení hráčů Sparty. Ve vysílání Radiožurnálu to řekl mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Policisté byli během zápasu v pražském Edenu v Tubusu nedaleko Trávníku a pořadatelé je ale ani po vniknutí fanoušků domácí Slávie na hřišti nepožádali o součinnost. Šéf Slávie Jaroslav Tvrdík už oznámil ukončení smlouvy s firmou, která se o organizaci zápasu v Edenu starala. Americký prezident Donald Trump bude nejspíš na jednání v Pekingu tlačit na čínské prezidenta Xi Jinpinga ohledně čínské podpory Iránu. Napsala to agentura AFP s odkazem na nejmenovaného úředníka americké administrativy. Od návštěvy se očekává i zmírnění napětí mezi zeměmi v oblasti obchodu a Trump má přiletět do Číny tento týden ve středu. Venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová přicestovala do nizozemského Hágu, aby se zúčastnila dnešního stání u Mezinárodního soudního dvora, píše to španělská agentura AFP. Mezinárodní soudní dvůr řeší dlouhodobý spor mezi Venezuela a Guajanou o region Esequibo. Oblast je řídce obydlená, ale tvoří 2/3 guajanského území a obsahuje bohatá naleziště ropy. A česká turistka utrpěla vážná zranění po tom, co jí v rakouských Alpách zasáhl blesk. Stalo se to při náhlé změně počasí u hory Kreuzkogel. Blesk uhodil v bezprostřední blízkosti Češky a jejího přítele. Tlaková vlna ji povalila na zem a žena na chvíli ztratila vědomí. Záchranáři dvojici turistů přepravili vrtulníkem do nemocnice. Kajakář Josef Dostál skončil na světovém poháru v Šegedu třetí v závodu na 500 metrů. Senzační bronz přidal do sbírky české výpravy v Maďarsku 18-letý kanoista Robin Hirsch na 5-kilometrové distanci. Francouzský cyklista Manier získal během 3 dnů na Giro d'Italia druhé vítězství. V růžovém drezu lídra se z Bulharska přesune na Apeninský poloostrov Uruguayec Silva.
3: Na D1 na Vysočině omezení a na Benešovsku uzavírka. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Měřín mělo hořet vozidlo. 122. kilometr podle kamer stálo chvíli na krajnici, nákladní auto před chvílí odjelo. Z dálnic hlavních tahů nehody hlášeny nejsou. D1 z Brna do Prahy na Benešovsku stále ještě neprůjezdná. Za sjezdem na Divišov motoristem u Rybiček 38. kilometru překládali náklad z nákladního auta. Podle kamer už je hotovo, zatím se stále sjíždí z exitu 41. Objízdná trasa na exit 34 vede přes Divišov a Ostředek. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Teď v noci začalo pršet, ochlazuje se na 12 až 8 stupňů na jihu Moravy, 15 až 12. Přes den pak čekáme zataženo až oblačno, zpočátku přehánky nebo déšť a nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů na západě Čech naměří kolem 16 a na horách bude většinou kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Populismus a sjezd sudeckých Němců v Brně. Maďarské oslavy nástupu nového premiéra Maďara a konce Orbánova vládnutí. Či zcela bezdůvodný olympijský pardon Bělorusku. Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
2: Názory a argumenty.
4: Poslanecká sněmovna se ve čtvrtek sejde na mimořádné schůzi. Svolala ji vládní koalice, která chce, aby dolní komora parlamentu odmítla uspořádání květnového setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně a vyzvala organizátory, aby od něj upustili. Slovo má publicista Jan Vávra.
5: Často se vedou debaty, kdo je to vlastně populista. Politologové přinášejí různé průvodní znaky populismu, ale nic nepomůže pochopit teorii lépe než praktický příklad. A právě teď, na postoji naší vlády k sudetoněmeckému sjezdu, který se má konat v Brně, vidíme učebnicovou ukázku populismu. To, že se setkání sudetských Němců, vyhnaných po druhé světové válce z Československa, případně jejich potomků, má odehrávat v Brně, není ze strany organizátorů jen symbolické gesto smíření. Právě z Brna vyšel koncem května 45 pověstný brněnský pochod smrti, kdy asi 20 tisíc brněnských Němců, převážně žen, dětí a starců, bylo hnáno směrem k rakouským hranicím. Tam stovky až tisíce z nich ani nedošly, protože po cestě umřeli kvůli epidemii a vyčerpání nebo byli zastřeleni. Brněnský sjezd tak mohl být výrazem našeho přiznání viny a omluvy bývalým spoluobčanům, které dekret prezidenta Beneše zbavil občanských práv a s několika povolenými kilogramy majetku byli vyhnáni do Německa. Sudetští Němci již učinili několik vstřícných gest, včetně toho, že se vzdali jakýchkoliv nároků na majetek, který jsme jim tehdy sebrali. Zatímco předchozí vlády se snažili vůči sudetským Němcům chovat aspoň trochu slušně a přiznat naši odpovědnost za zvěrstva, kterých se tehdy Češi dopouštěli, z chování současných vládních politiků se dá usuzovat, že druhá světová válka ještě neskončila. Premiér Babiš ve středu prohlásil, že nepovažuje sjezd za šťastný. Za vládu se ho prý nikdo nezúčastní. Poslanecká sněmovna z největší pravděpodobností přijme hlasy vládních poslanců prohlášení, že by se sjezd neměl konat vůbec. A minister zahraničí Macinka kritizoval mluvčího sudetoněmeckého krajanského sdružení, že se spojil s neziskovou iniciativou, kterou tento přičinlivý učedník Václava Klause samozřejmě pokládá za vtělení ďábla. Sjezdu se má zúčastnit bavorský ministerský předseda Markus Söder i spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt. Z hlediska česko-německých vztahů jde tedy o významnou událost a náš premiér by tam neměl chybět. Pomineme-li, že je minimálně slušné uznat náš podíl na masakrech německého civilního obyvatelstva, už jenom z čistě praktického hlediska jsou dobré vztahy s Německem pro nás zásadní. Přesto dává premiér Babiš přes rozvíjením strategicky důležitých vztahů přednost možnému získání několika hlasů extrémně nacionalistických voličů, kteří většinou patří do tábora SPD a kteří stále pokládají Německo za největší hrozbu. Dokonce větší než Rusko, jak se nedávno nechala slyšet strana svobodných. Místo toho, aby Babiš pokračoval v procesu smiřování s naším sousedem, konání sudetoněmeckého sjezdu v bývalé domovině má být dalším významným krokem, tak 80 let po skončení války rozmíchává ty nejnižší a nejodpornější emoce, jako je nacionalismus, nenávist a strach. Ukazuje tak, že nejdůležitější je pro něho volební zisk, a to bez ohledu na to, jaké to bude mít pro náš stát důsledky. Právě tendence získávat hlasy podněcováním negativních emocí je jedním ze základních znaků populismu. Populisté jsou ochotní pro svoji popularitu udělat cokoliv, bez ohledu na celospolečenské dopady. Andrej Babiš se tak rozhodně nechová jako státník, který má vést republiku vstříc demokratické, prosperující a bezpečné budoucnosti. Spíš nás strhává do nacionalistické nesnášenlivosti, která vedla v minulosti, jak nám právě ukazuje příklad druhé světové války, vždycky ke špatným koncům.
4: O populismu hovořil publicista Jan Vávra. Maďarský parlament včera na své ustavující schůzi zvolil novým premiérem země Pétera Magyara, který se svou stranou Tisa drtivě vyhrál volby a ukončil 16-leté panování Viktora Orbána a jeho Fidesu. Nálady v Maďarsku přiblíží evropský editor deníku Luboš Palata.
8: Maďarsko prožilo v sobotu další oslavy. Oslavy konce starého režimu Viktora Orbána a začátek nových časů, které symbolizuje jméno Péter Magyar. Magyar byl velice hladce v téměř sváteční atmosféře, zvolen v sobotu novým předsedou maďarské vlády. Vše probíhalo tak spořádaně, často i s podporou poslanců poraženého orbánovského Fidesz, že to skoro vypadalo, jako by poslanci strany Viktora Orbána měli radost, že je tu naděje na návrat plné demokracie evropského Maďarska, právního státu a spravedlnosti. V Maďarsku se často připomíná scéna stará několik týdnů, kdy kdysi dávno veřejnoprávní maďarská televize pozvala po volbách poprvé do studia Pétera Maďara. Ten tam oznámil, že v současné podobě bude třeba televizi zrušit a pozastavit její vysílání, než bude vytvořeno nové veřejnoprávní médium. Když odcházel ze studia, stáli současní zaměstnanci televize na chodbách a tleskali mu. Po svém zvolení premiérem slíbil Péter Maďar svým spoluobčanům jako nejvíce důležitou věc obnovení spravedlnosti. Pod svým heslem nic nebude zapomenuto, nic nebude nepotrestáno. Kdo sleduje dění v naší části Evropy další dobu, ví, že to často bývá velký problém. Je to boj s lidmi na policii, na prokuratuře, na soudech a také boj s časem. Žijeme v době, kdy spravedlnost, často ta soudní, i v těch nejlépe fungujících státech, často prohrává. Vítězi nad ní bývají politici, kteří zákony obchází a porušují. V éře sociálních sítí dokážou silou peněz, algoritmů i umem svých advokátů a marketérů přehřmít pravdu, obloudit dostatek voličů a zvolením či návratem do funkcí nedovolit spravedlnosti soudní a právní zvítězit. A pak, když jsou u moci, začnou ohýbat zákony a pravidla natolik, aby z toho vyšli jako vítězové. Vítězství Pétera Maďara nad Orbánovskou kleptokracií, jak řekl nový premiér, nejskorumpovanějším režimem v Evropě, přináší naději, že taková porážka spravedlnosti je vždy jen dočasná, že poctivost se nakonec vyplácí. Péter Maďar má k tomu, aby této spravedlnosti dosáhl dostatek moci. Díky ústavní většině doslova všechnu moc ve státě. Proto může uspět, ale nesmí ani hodinu otálet. Ale to, že dokáže pracovat do úmoru, už předvedl v předvolební kampani. V Maďarsku se v sobotu slavilo a my v dalších částech Evropy bychom měli slavit spolu s Maďary. A Maďarsko sledovat a držet mu palce, aby se to Péteru Maďarovi podařilo. Protože to, co se nyní děje a v příštích měsících a letech bude dít v Maďarsku, je pro nás všechny nadějí. Nadějí, že nespravedlivá vláda, únos demokracie, jednou skončí. A spravedlnost se postará o to, aby zlo bylo potrestáno. Nikoli pomstěno, ale spravedlivě potrestáno. Zní to jako pohádka, ale to zněly před dubnovými maďarskými volbami předpovědi, že je Péter Maďar i v tak ohnuté demokracii může vyhrát nakonec taky.
4: To byl komentář evropského editora deníku Luboše Palaty. Mezinárodní olympijský výbor doporučil sportovním federacím zrušit omezení startů běloruských sportovců přijatá po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022. Do mezinárodních soutěží se mohou vrátit i běloruské týmy, reprezentovat smějí i s hymnou a vlajkou. U mikrofonu je komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
10: Běloruský autokrat Lukašenko poskytl před více než 4 lety ruské armádě při vpádu na Ukrajinu své území, co by nástupiště útoku, a z tamních ruských základen startovali bombardéry k ukrajinským městům. Pak se sice nenechal do války přímo zatáhnout, zřejmě z obav před reakcemi obyvatelstva, ale pořád je oprávněně vnímán jako hlavní Putinův spojenec. Nejen proto, ale i kvůli dlouhodobým vnitřním represím se země ocitla pod četnými západními sankcemi. Ty ze strany Evropské unie byly mimochodem v únoru prodlouženy o další rok. A podle nedávno zveřejněných informací hlásí ukrajinské rozvědky v běloruských pohraničních oblastech výstavbu silnic směřujících Ukrajině, budování dělostřeleckých pozic i pozorovatelný ruský záměr zřídit v Bělorusku základnu pro vypouštění dronů dalekého doletu. To rozhodně nevyhlíží jako ochlazení běloruské podpory. Takže není vůbec jasné, proč Mezinárodní olympijský výbor tento týden doporučil sportovním federacím zrušit omezení startů běloruských sportovců. Ale stalo se. a ti by nyní mohli plnohodnotně zemi reprezentovat. Po odchodu bývalého prezidenta MOV Němce Thomase Bacha, který se poměrně usilovně snažil, byť neúspěšně, vyvést Rusy i Bělorusy z izolace před pařížskými hrami 24, někdo možná čekal jiný přístup od jeho následovnice. Prvé ženy v nejvyšší olympijské funkci a také prvé zástupkyně Afriky, zimbabské držitelky olympijských medailí z plaveckých soutěží Kirsty Coventryové. Pak ale musí být zklamán, i když ona sama by hlasování těžko mohla zvrátit. A jak víme, členských zemí olympijského hnutí je mnoho z kontinentů, kde je vlivné Rusko, které sice dál zůstává sankcionované, ostatně by mělo i bez vpádu na Ukrajinu potíže kvůli dopingu, hlavně skrze podvody z testy na hrách v Soči, ale omilostnění Běloruska bez sebemenšího důvodu je čímsi jako lehkým nakročením k tomu, aby také ruští sportovci mohli startovat nikoli co by neutrální, což si málo který ze strachu dovolil, nýbrž mít na dresech státní symboly. A když vyhrají, zavlaje ruská vlajka a zazní ruská hymna. S totožnou melodií jako bývalého SSSR, jen s jinými slovy. Nezačínající tedy Sajus nerušími, neodčistitelný svaz svobodných republik, nýbrž Rusko, náš posvátný stát. Mimochodem autorem obou textů je už nežijící spisovatel Sergej Michalkov, otec Putina obdivujícího filmového režiséra Nikity Michalkova. Vzhledem k tomu, jak se v posledních letech stavěl k sankcím Český olympijský výbor, například slavnostní zahájení letošní paralympiády, kde směli po soudním verdiktu reprezentanti Ruska i Běloruska startovat pod svými vlajkami, pobouřená česká výprava bojkotovala. Pak lze tedy očekávat nesouhlas i s doporučením MOV. A zřejmě se protipostaví letkové federace jednotlivých sportů. Jistě do letních her v Los Angeles zbývají více než 2 roky. Stát se může mezi tím mnohé, ale zatím válka na Ukrajině pokračuje v plném rozsahu a nic neukazuje, že by z ní chtěl Putin vycouvat. A je mu podvolený Lukašenko ho přestat podporovat. Jak už bylo mnohokrát řečeno, samotných sportovců nám může být líto a stále i u nás zaznívají hlasy, že se politika do sportu nemá míchat. MOV pak píše k čerstvému rozhodnutí na první pohled pěkně, že účast sportovců v mezinárodních soutěžích by neměla být omezena jednáním jejich vlád, včetně zapojení do války nebo konfliktu. Jenomže ničím nevyprovokovaná Putinova válka s Lukašenkovou asistencí a způsob jejího vedení především vůči civilistům, včetně unášení dětí a dalších válečných zločinů, to přebíjí víc než jednoznačně.
11: Uzavřel kolega Ondřej Konrád.
12: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Tradiční levicové strany už 2x po sobě ve sněmovních volbách zcela propadly. Vykřesá expremiér Vladimír Špidla z popela novou sociální demokracii? O tom uvažuje publicista Jiří Leština.
13: Bývalý premiér Vladimír Špidla spustil na svátek práce sběr podpisů pro založení politické strany s názvem Nová sociální demokracie. A je příznačné, že ji nebude vykřesávat ani ne tak strosek nejstarší české politické strany, jako spíš z jejího popela. V troskách totiž už ČSSD skončila po své účasti ve vládě Andreje Babiše. Vedení strany v čele s Janou Maláčovou pak definitivně pohřbilo více než stoletou stranu jejím zákeřným únosem do volební koalice s promoskevským komunistickým spolkem Stačilo, kterýž to slepenec skončil před branami parlamentu. Tváří tvář takovému zmaru je pochopitelný převládající názor, že Špidlův pokus o založení demokratické prozápadní levice nemá šanci na úspěch. Vladimír Špidla se přitom hlásí k obnově sociální demokracie v podobě klasické strany s propracovaným politickým programem. Právě takové masové strany jsou ale dneska s oblibou prohlašovány za přežitky minulosti. Zvlášť populisté a nacionalisté na cestě za mocí stále více spoléhají na vůdcovská hnutí, sázející na zkratkovité programové vábničky, nasazované podle toho, odkud zrovna vane vítr veřejného mínění. Klasické sociální demokracie naproti tomu pokud dosahovali úspěchu, pak ucelenými a dlouhodobými programy, jejichž základním kamenem je princip solidarity a sociálního státu. Přitom právě solidarita je vládami, které usilují o podkopání demokracie, systematicky oslabována, s cílem rozštěpit společnost na nesnášenlivé tábory a potom ji snadněji ovládnout. Což také vězí za soustředěným útokem Babišovy vládní koalice na nevládní organizace a další občanské instituce, zaměřující se na solidaritu v nejrozmanitějších podobách, ale také na boj proti korupci či na obranu právního státu. Zřejmě i v reakci na vyvolávání nenávisti vůči občanským strukturám Vladimír Špidla mluví o nové straně jako o krystalizačním bodu, v němž se bude sdružovat česká levice, a to skrze vyjednávání a hledání spojenců mezi stranami i organizacemi občanské společnosti. Pokud ale něčím chce vznikající strana silně zaujmout, pak je to nový přístup ke konfliktu mezi lidmi a technologiemi. Podle Vladimíra Špidly budou mít rychlé technologické změny podobné důsledky jako průmyslová revoluce před 200 lety. Právě proto se nová sociální demokracie hodlá zaměřit na dopady robotizace a umělé inteligence na trh práce, ale také na zdanění technologických gigantů, což jsou bezesporu objevná témata, která v skutku zatím nejsou centrem pozornosti v současných parlamentních stranách a hnutích. 75-tník Vladimír Špidla je bezesporu politikem se spolehlivým vnitřním kompasem, který je schopen nejen tradiční témata, ale i svým způsobem vizionářské ideály prezentovat veřejnosti. Jeho snaha o zmrtvých stání sociální demokracie však stojí i padá s tím, zda dokáže přitáhnout kromě hrstky pravověrných sociálních demokratů i mladší generaci politiků, z nichž by vzešel přesvědčivý stranický vůdce. A pokud bychom se tázali samotného Vladimíra Špidly, jak moc si je jistý takovým happy endem, určitě by odpověděl svým oblíbeným: jistota není z tohoto světa.
11: O snaze vrátit tradiční sociální demokracie na politickou mapu hovořil Jiří Leština. Akcie české zbrojařské skupiny CSG jsou v posledních dnech jako na houpačce. Jestliže se před 10 dny obchodovali za 19 eur za kus, na začátku končícího týdne spadly až k hranici 14 eur. Dolů je poslala kritická zpráva investičních expertů, kteří sází na poklesy akcí. V zápětí ale zase začaly sílit. Celkově jsou ovšem od ledna hodně oslabené. Co se to kolem nich vlastně děje? Otázka pro zástupce šéfredaktora biznisového serveru CzechCrunch Luboše Kreče.
6: Akcie české zbrojní skupiny CSG jsou na amsterdamské burze od konce ledna. Nejprve to s nimi vypadalo na obří sukces. Vyšplhali se na 35 eur za kus a z většinového majitele společnosti, 33-letého miliardáře Michala Strnada, udělali na čas jednoho ze 100 nejbohatších lidí světa. Postupem času ale vyplouvala na povrch další a další zjištění, že s burzovní premiérou tuzemské zbrojní jedničky nebylo všechno tak úplně košer. Ať to byly informace o podílníkovi, který chce vyplatit desítky miliard, nebo zprávy o problémech se zakázkami v jedné z klíčových firm holdingu, či nejčerstvěji spekulace o tom, jestli CSG dokáže vyrábět tolik střeliva, kolik tvrdí. Firma jakékoliv pochybnosti odmítá, brání se, popírá, že by hrála s investory levou. Jenže sentiment, který se na ní nabalil, je prostě negativní. A jestli na trzích něco rozhoduje, tak je to důvěra. A v tomto směru se CSG prozatím díru do světa udělat nepodařilo. Ale důvodů, proč jsme svědky takového kolísání, je samozřejmě víc. Jde například také o přirozenou součást většiny burzovních příběhů. Tedy, že po počátečním růstu přijde korekce směrem dolů. CSG bylo v lednu a únoru naceněno hodně optimisticky. A přestože má i dnes potenciál ještě vyrůst, řada investorů se už po tom úvodním boomu akcí zbavila a to je zase poslalo níž. Zároveň situaci paradoxně neprospěl válečný konflikt na Blízkém východě. Ten totiž znovu ukázal, že budoucnost válčení se čím dál víc posouvá směrem k moderním technologiím, dronům a dalším takovým zařízením, což ale není nic, v čem by CSG a její dceřiné společnosti excelovaly. Michal Strnad s kolegy se sice snaží v této oblasti na pomezí zbrojařiny, IT a startupů rozkoukat, investují v ní, ale zatím jsou na úplném začátku této cesty. Při zpětném ohlédnutí se zdá, že CSG skvěle trefilo dobu, kdy na burzu vstoupit. Skupině to pomohlo nabrat obří množství peněz a k Michalu Strnadovi se obrátila pozornost investičního světa. Jenže to se už vyčerpalo. A teď bude záviset na soustavné práci, trpělivosti a schopnosti přesvědčit kapitálové trhy, že CSG je zralá, transparentní a dobře fungující firma. A je v zájmu českého biznisu a jeho pověsti, aby jí to vyšlo.
11: Vývoj cen akcí zbrojařské skupiny CSG komentoval Luboš Kreč. A ani v neděli nebude chybět závěrečná glosa. O návštěvě u sousedů s českými zákusky hovoří editorka Českého rozhlasu Martina Vacková.
9: Jela jsem ve volných květnových dnech k sousedům na návštěvu. Měli tam od nás, Česka, v nabídce luxusní zákusky. Přes Berlín dolítly holuby ve zlatě, přes Cannes přijel karavan a přes Benátky dorazil

0: Nejlepší dokument vyhlášen i na nedávném prestižním festivalu v Berlíně, kde byl uveden ve světové premiéře. Takže si svérázného dokumentu lidé všímají. Holuby budou teď přelítávat na další festivaly a věřím, že sbírat i další ceny, protože prostě jsou dobří. Pro někoho proto, že se citlivě snaží zachytit stav bezdomovectví. Pro jiného možná pro autorčinu sílu se s tímto citlivým tématem nějak vyrovnávat. Nebo co by film, který jako jeden z prvních použil umělou inteligenci pro rozpohybování minulosti. Dále v Linci bodoval český film Karavan, a to u publika, a režisérka Zuzana Kirchnerová si z festivalu odvážela na hmotnost těžkou, ale na mysli povznášející cenu diváků. A sama jsem ten zájem viděla a slyšela. Těmi diváky jsou často studenti, protože Linz je čilé univerzitní město a mě osobně adorovala film jedna starší divačka, která rozhodně prohlásila, že Karavan byl pro ní nejlepším filmem celého festivalu. I mě jako hostovi z Česka letošní ročník udělal radost takovým úspěchem českých filmů. Mohlo by to svědčit o tom, že český film je v dobré kondici. Loni se mi na tomto festivalu svěřila producentka a režisérka z Ukrajiny, která se po napadení své země Ruskem vydala bojovat na frontu, že závidí českým producentům dobrý systém filmové podpory. Bylo vidět, že tento systém dává vzniknout dalším zajímavým filmům, do jejichž výroby vstoupili čeští producenti aspoň malou měrou. Například maďarský koprodukční thriller Cítit se jako doma. Ten je zajímavé sledovat právě teď, když maďarský premiér Viktor Orbán ztratil moc. Cítit se jako doma mají všichni hrdinové velké rodiny Arpádů, kde hlava rodiny určuje, kdo a jak bude šťastný, a volí k tomu opravdu drsné metody. Mimochodem, nepřipomíná jméno Arpád trochu jméno Orbán? V jedné zásadní scéně klade film otázku hrdince i divákům, zda je lepší být mocný nebo svobodný. Prostě slovní spojení moc bezmocných a jak chutná moc se tady dají na film dobře napasovat. Z Lince letos člověk odjížděl s pocitem, že český film je na dobré cestě a umí vyhledávat i vytvářet kvalitní příběhy. Křížem krážem filmovou Evropou si uvědomoval, jak je skvělé, že pořád můžeme bez obav jezdit i křížem krážem s Evropou samotnou. A že filmy fungují jako tykadla, která sledují tento prostor a podávají o něm zprávu. Dobrou, špatnou, úžasnou, děsivou, povzbuzující, prostě jakoukoliv. A publikum je vždy přečte. To je na festivalech jako Crossing Europe fantastické.
1: Glosou Martiny Vackové končí nedělní názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárd.
2: Války, epidemie, migrace. To všechno už tu bylo. Je jen na nás, jak se dokážeme z minulosti poučit. Pomoci vám mohou historické pořady Českého rozhlasu Plus. Dozvíte se z nich, jak to bylo doopravdy. Představí portréty osobností mocných i bezmocných a nahlédnete díky nim do rozhlasového archivu. Pochopit přítomnost z minulosti můžete s Českým rozhlasem Plus. Hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Reprezentanti chorí s Douděrou po nedohraném derby končí ve Slavii a po pádu dronu na lotyšský sklad ropy rezignoval tamní ministr obrany. Fotbalisté Olomouce a Karviné postoupili do finále ligového play-off o umístění a dnes bude zataženo až oblačno s přeháňkami nebo deštěm, později i bouřkami, teploty až 22 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Fotbaloví reprezentanti Tomáš Chorý s Davidem Douděrou skončí ve Slávii. Jde o reakci na vyloučení obou hráčů v sobotním derby v Šancelize proti Spartě, které se kvůli výtržnostem domácích příznivců nedohrálo.
4: Oba dva dostali souhlas k přestupu v letním přestupním období. Takovéto hráče prostě ve Slavii nechceme. Ani jeden z nich už ze Slavii Praha nenastoupí.
5: Řekl šéf vršovického klubu Jaroslav Tvrdík v podcastu Odbor přátel Slavie s tím, že u obou hráčů nešlo o ojedinělé excesy. Tvrdík taky oznámil první doživotní zákaz vstupu do Edenu pro fanouška, který po vběhnutí na trávník napadl golmana Sparty Surovčíka. Trest slávisté dostanou i za to, že příznivci házeli do sektoru fanoušků Sparty Světlice.
6: Ale tají pozor, Světlice i do spartianského kotle. No tak to jsou ohavné okamžiky. okamžiky, které sledujeme.
7: Pokud jde o finanční trest, tak může být až 10 milionů korun. Připadá v úvahu samozřejmě i uzavření stadionu, účast další

0: těch utkání bez diváků, kontumace i odebrání bodů.
1: Řekl Jiří Macner, předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která o osudu sobotního derby a trestech rozhodne v úterý. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
2: Kvůli selhání protidronové ochrany rezignoval lotyšský ministr obrany Andris Spruc. Vyzvala ho k tomu premiérka Evika Siliňová po tom, co ve čtvrtek dva ukrajinské drony odpálené z Ruska zasáhly lotyšský sklad ropy. Novým ministrem obrany jmenovala premiérka plukovníka lotyšské armády Raivise Melnise. Ukrajina potvrdila, že drony byly skutečně jí, podle Kyjeva ale do Lotyšska dopadly vlivem ruského rušení. Už v březnu vletělo několik zbloudilých ukrajinských dronů do Lotyšska, Estonska a Litvy. Kvůli rekonstrukci je ode dneška uzavřená střední část americké třídy v centru Plzně. Omezení se týká veškeré dopravy, včetně hromadné. Americká třída se změní na městský bulvár s užšími vozovkami a širšími chodníky a maximální povolenou 20-kilometrovou rychlostí. Přibudou i stromy a lavičky, práce potrvají do 10. srpna. Archeologové v Hrušovanech u Brna zkoumají zahradu u vily od architekta Adolfa Loze. Jde o součást přípravy na plánovanou rekonstrukci, zřejmě prvního domu s plochou střechou na našem území. K vile z roku 1914 patří i zahrada, ve které teď experti hledají původní síť cest. Všechny je před zhruba 60 lety překryla silná vrstva zeminy, na které teď roste tráva, říká místostarosta Hrušovan Dušan Knoflíček z uskupení Mladá změna.
3: Ale jsou tam i další věci, jako že jsme našli původní šachtu, vlastně i včetně armatury, která patrně měla za úkol zásobovat vodou skalku s vodotryskem, která tady i podle pamětníků byla a kterou bychom taky samozřejmě rádi obnovili.
2: 8 nováčků na velké mezinárodní akci zařadil do nominace na blížící se mistrovství světa trenér českých hokejistů Radim Rulík. Naopak potvrdil, že David Pastrňák nepřiletí. Fotbalisté Olomouce si zahrají v nadstavbě šance ligy v finále play-off u umístění s Karvinou. V semifinálové odvetě sice Hanáci doma prohráli s Bohemians Praha 0-2, a v součtu obou duelů ale bylo skóre vyrovnané. Rozhodlo tak prodloužení, ve kterém se v předposlední minutě trefil Jáchym Šíp. I přes euforii v záběru mělo sutkání smíšené pocity.
4: Bohužel prohráli jsme, no, je to tak, ale naštěstí se postoupilo, že jsme využili trošku toho polštáře z toho prvního zápasu, ale do toho dalšího kola, vlastně do těch dalších dvou zápasů, to musíme určitě zlepšit a podat lepší výkon.
2: Ve finále se Olomouc utká s Karvinou, která otočila dvojutkání s Pardubicemi díky výhře na stadionu soupeře 3-1 v prodloužení. A ve skupině o titul si Hradec Králové odvezl z Jablonce remízu 1-1.
5: Překážka na D55 u Otrokovic a nehoda na dálnici D2 u Lanžhota. Na dálnici D55 u Otrokovic směr Uherské Hradiště Zlín leží pneumatika. Na exitu 30 v jednom z jízdních pruhů. Čekejte vybočující vozidla. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy je za sjezdem na Břeclav nehoda. Kilometr 57,5, srazilo se tam osobní auto s nákladním. V místě je omezení s průjezdným jedním pruhem. Na kamerách vidíme, že kolem se projet dá, kolona se netvoří. Na dálnici D1 z Brna do Prahy na exitu 119 Velký Beranov opatrně. Na sjezdu popojíždí nákladní auto, je tam policie, auto jede pomalu, hořela mu pneumatika. D1 z Brna do Prahy na Benešovsku už průjezdná, noční uzavírka za sjezdem na Divišov na 38. kilometru skončila. A aktuálně D1 na výjezdu z Prahy do Brna, 13,5 km, auto srazilo zvěř. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: A dnes čekáme zataženo až oblačno a teploty až 22 stupňů. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Posloucháte Český rozhlas Plus a pořad Leonardo Plus. Dnes probereme vliv mikroorganismů na lidské tělo, ale také na životní prostředí. Jak řasové a bakteriální technologie mohou přispět k ozelenění pouště? Jak se dají využít přírodní látky k ochraně rostlin a bude možné v budoucnu od chemického ošetření upustit úplně? A jak vypadá takový výzkum mořských řas? Mým hostem je chemik a biotechnolog Petr Kaštánek, vystudoval chemické inženýrství a získal doktorát z chemie životního prostředí na Vysoké škole chemicko-technologické. V současné době působí mimo jiné jako docent oboru biotechnologie. A je to opět na Vysoké škole chemicko-technologické, kde se věnuje přednáškám a bioinženýrství, vede řadu diplomových a disertačních prací v oblasti biotechnologie a přírodních léčiv. A Petr Kaštánek už je se mnou ve studiu. Hezký den.
8: Dobrý den.
7: A hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Lenka Vahalová.
6: Leonardo Plus.
7: Náš rozhovor si dovolím odstartovat vaší citací, kterou jste mi napsal do e-mailu, když jsme společně připravovali naše povídání. Ta citace je: celý profesní život mě baví jedna věc, vzít to nejlepší, co příroda umí vyrobit a převést to do řešení, které obstojí v datech, v bezpečnosti a nakonec i v reálném světě. Konec citace. Jak ale vypadá ten proces odhledání prospěšných látek v přírodě? A nechal jste se zavést někdy do slepé uličky?
8: Tak to víte, že občas té slepé uličce každý výzkumník skončí. Ale mě jako vědce vlastně nikdy nebavilo zkoumat do šuplíku. To mě vždycky přišlo, že je velká škoda a že ty věci, které se někde vyskoumají a kterým se věnuje ta velká, to velké úsilí a mnohdy investice, že je škoda neuvést do praxe. A to byl vlastně můj takový zatím celoživotní snaha právě ty výsledky výzkumu transferovat, jak je dneska takové populární slovo, to znamená uvést je do praxe, vidět, že někomu slouží, že je z nich nějaký produkt, který někde je v lékárně nebo v nějakém kosmetickém salonu.
7: Chemii a biotechnologii jste našel cestou díky vašemu tatínkovi. Je to známý vědec František Kaštánek. Měl jste možnost ho celý svůj život pozorovat při práci. Jak se přístup k chemii mění v průběhu času a nakolik vám současné technologie usnadňují práci?
8: No, myslím si, že dnes je mnohem víc věnována pozornost bezpečnosti, protože si vzpomínám, že když jsem byl malý, tak mě táta bral sebou do laboratoře, tam se mě vždycky ujala nějaká laborantka a v podstatě v řadu hodin jsem se tam probíral různými křivulemi, zkumavkami, chemikáliemi a táta mi domů nosil chemikálie, kde jsem dělal všechny možné pokusy. Pak jsem zjistil, že vlastně podobné pokusy jsme dělali na vysoké škole, někde ve druhém ročníku, tak já už to dělal jako dítě.
7: A děti dnes nesmí do laboratoře?
8: No, myslím si, že je to dneska mnohem, mnohem větší opatrnost ve všem. A samozřejmě na mě, jako na takové děcko se zájmem o přírodu a právě o chemii, to mělo obrovský vliv, protože jsem vlastně od malička věděl, že chemie je to, co chci dělat. A taková druhá věc, která mě formovala, bylo, že mě otec nebo rodiče vzali na Kubu na několik let, kde táta byl jako expert. A když je vám 8, 9, 10 let a žijete v subtropech obklopeni nádhernou karibskou přírodou, moři, tak to samozřejmě musí mít vliv obrovský. Takže od té doby jsem si říkal, že se chci na takováhle místa vracet a hledat tam nějaké úžasné látky.
7: Já na vás navážu. Váš otec jako expert tedy zaváděl obor chemické inženýrství právě na Kubě, kde jste pobýval i vy. A v čem vás během své práce inspiroval? V čem vás ovlivnil pro budoucí kariéru?
8: Víte, možná to bylo kuriozně v tom, že když jsem se ho na něco zeptal, tak mě trošičku rozčiloval tím, že mi na to neodpověděl hned, ale že mě vlastně dal v té odpovědi celé takové základy toho problému mě objasnil a to v neutuchající šíři toho problému. Takže mě to umožnilo se na ty věci dívat trošičku s nadhledem a vlastně formovat ten názor na základě nějakého pochopení principů a ne nabiflování se nějaké poučky nebo nějakého vzorečku.
9: Na co jste se ho ptal? Vzpomenete, když jste byl malý kluk?
8: To už úplně nevím, ale vlastně druhá taková zajímavá věc byla, že můj otec byl strašně široce rozkročený v oblasti jaksi té chemie, nebo pořád je rozkročený. Je to jeden z nejstarších pracovníků na Akademii věd, kteří pořád aktivně pracují i ve svých více než 90 letech. Takže ta jeho šíře toho, že ho zajímalo chemické inženýrství, bioinženýrství, chemie životního prostředí, zpracování odpadů, biotechnologie, tak i to mělo na mě vliv v takovém tom širším pohledu. A já mám pocit, že jsem spíš vědec, než abych byl úzce zaměřený na jednu oblast, takže se snažím propojovat celou řadu těch chemických vědních disciplín, což se někdy při vedení výzkumných projektů hodí.
9: Stále jste 3 až 4 měsíce v roce někde pracovně v zahraničí?
8: To bylo předtím, než jsem se oženil a měl dítě.
9: Ty cesty tedy byly často propojené s výzkumem. Procestoval jste Antarktidu, Grónsko, další země a my se k těm zemím během rozhovoru určitě budeme vracet. Ale řekněte nám, jak se svět proměňuje? Často se vracíte do stejných oblastí a viděl jste, jak se svět mění?
8: Já se pokud možno snažím na ta stejná místa nevracet, protože jsem zjistil, že když se vrátím, že to velmi často přináší zklamání a člověk má potom tendenci porovnávat a říkat takové ty nepopulární věty, to, když jsem byl malý, toto bylo pěkné. Takže...
9: Grónsko jste navštívil.
8: Grónsko jsem navštívil několikrát. A musím se přiznat, že zatím měsíc na Antarktidě mě nadchl natolik, že bych se tam velmi rád vrátil znovu.
9: Takže nám ani nepopovídáte, jak jste vnímal to Grónsko s odstupem času, co se tam změnilo?
8: Tak tam zase nebyl tak velký rozdíl časový. Já jsem se do toho Grónska vrátil po nějakých 2-3 letech, ale i tak bylo vidět, že ta dnes tak často zmiňovaná globální změna klimatu ovlivňuje i to Grónsko. Některé oblasti byly o něco méně zaledněné, některé oblasti mořské vody byly výrazně teplejší, takže spíš jsem vnímal, že třeba ti místní obyvatelé si stěžovali, že letos, nebo ten rok, co jsme tam byli druhý, že vůbec nepřipluly ryby, které by tam měly být, že je moc teplá voda a podobně. Takže určitě to ten život ovlivňuje. Ale já to možná ještě dramatičtěji vidím z pohledu třeba horolezce, protože horolezectví a cestování po horách, trekking pohorský je jednou z mých zálib a vášní. A opravdu vidím, že místa, na kterých jsem byl před 20-25 lety, kde byly ledovce, tak dnes je tam suť, skála, kamení, často ty výstupové trasy, které předtím byly po ledovci v podstatě bezpečné, tak dnes tam to uvolněné kamení padá. Není to tak bezpečné jako dřív. Takže určitě tady dochází velmi, velmi výrazným změnám.
6: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Vaše aktuální výzkumy momentálně zahrnují dvě velké oblasti. Obě se týkají mikroorganismů. Jeden výzkum se věnuje mikrobiomu lidské pokožky a ten druhý se věnuje životnímu prostředí, ozelenění pouští a také využití přírodních látek na ochranu rostlin. Tento výzkum bych teď ráda probrala, nebo respektive tento výzkum probereme v druhé části Leonarda Plus. A teď se pojďme věnovat lidskému organismu. Lidská kůže, vím, že nejste lékař, ale můžete nám vysvětlit z pohledu chemika, jak vznikne kožní problém, co se na povrchu kůže děje z toho chemického pohledu?
8: Tak já bych si to dovolil spíš vysvětlit z toho pohledu mikrobiologického, protože samozřejmě kůže jako jeden z největších nebo asi největší orgán těla je pokrytý mikroorganismy. A ono už se v poslední době poměrně intenzivně hovoří o střevním mikrobiomu, ale těch mikrobiomů existuje celá řada. Existuje mikrobiom v oku, mikrobiom v ústech, mikrobiom na pokožce a ten právě může mít velmi výrazný vliv na to, jestli se ku příkladu na té pokožce projeví akné, jestli se na ní projeví třeba ekzémy a podobně. Ono typicky dítě, které se narodí klasickým porodem, tak při průchodu těmi porodními cestami je vlastně inokulováno těmi prospěšnými bakteriemi od matky. Ono získává ten mikrobiom od matky a dál si ho rozvíjí. A zejména ale u dětí, které jsou rozeny císařským řezem, tak tam ten přirozený přenos toho mikrobiomu není. A samozřejmě někteří lékaři, porodníci jsou si toho vědomi a třeba potírají dítě nějakými produkty od matky, aby ten mikrobiom přenesli, ale jaksi řada dětí, které se to nedostane, ten přirozený přenos toho mikrobiomu, si mohou rozvinout kožní problémy. A ještě možná se malinko vrátím k tomu střevnímu mikrobiomu. Ono se to neví, ale vlastně těch, nebo není to běžně známé, ale těch mikroorganismů nebo bakterií cizích máme v těle asi 10x víc, než je vlastních našich buněk. Takže je potom otázka, jestli lidské tělo je domovem mikrobiomu, nebo jestli mikrobiom je jaksi schránka pro člověka. Ale určitě tady probíhá velmi intenzivní propojení. A oni, ty střevní mikroorganismy, pomáhají produkovat vitamíny, produkovat různé signální molekuly. Dneska už se ví, že ten zdravý střevní mikrobiom podporuje imunitu, podporuje například chuť k určitým typům jídla, může podporovat i mentální, psychické stavy. Ví se, že u lidí s různými psychiatrickými problémy může být narušen mikrobiom a podobně. Takže určitě ta osa, střevo, pokožka, ale i střevo, mozek, jsou už dnes jednoznačně přijímány, že existují a jsou důležité. Ale vraťme se k tomu kožnímu mikrobiomu. Ono, představte si to, že vlastně na té pokožce neustále dochází k bitvě. K bitvě mezi mikroorganismy, které jsou prospěšné nebo alespoň neškodí, a mikroorganismy, které jsou škodlivé. To může být takový ten nechválně známý Staphylococcus aureus, zlatý stafilokok, mohou to být bakterie Cutinobacterium acnes, které způsobují nebo přispívají k rozvoji akné na pokožce. Ukazuje se, že pokožka exematiků typicky má disbalanci mikrobiální, obsahuje víc těch škodlivých mikroorganismů, jako je Staphylococcus aureus, a méně těch prospěšných, jako je Staphylococcus hominis nebo epidermidis. A právě vytvořením té nerovnováhy, ta nerovnováha může přispívat k rozvoji problémů spojených s pokouškou. A ono Je někdy otázka, jestli bylo dřív slepice nebo vejce. Tady se můžeme ptát, jestli je ekzém na pleti důsledkem nerovnováhy kožního mikrobiomu, nebo jestli je nerovnováha kožního mikrobiomu důsledkem ekzému na pleti. Ale v každém případě jsou ty dvě věci spojené. A právě jeden z našich takových aktuálních výzkumů hledá látky, jak navrátit té pleti rovnováhu. Jak navrátit rovnováhu a ovlivnit tím výskyt akné nebo výskyt ekzému a podobných zánětlivých procesů na pleti.
9: Jaké řešení v přírodě jste našel?
8: No, samozřejmě taková ta běžná řešení spočívají v používání antimikrobiálních látek. To znamená, je to to vytáhnu tu sekeru a půjdu ten mikroorganismus ubít nějakou chemickou cestou. Ale to nám nepřijde jako ta hezká cesta. Takže my jsme šli primárně cestou takzvaných postbiotik. A tady možná pro posluchače malé vysvětlení, co jsou to prebiotika, probiotika, postbiotika, protože to jsou věci, které dnes často slýcháme z médií. Ono probiotika, to jsou živé mikroorganismy, které žijí třeba v tom trávicím traktu a mají nějaké prospěšné účinky pro organismus. Prebiotika, to je potrava pro tyto mikroorganismy. To mohou být různé vlákniny, jako je inulín, třeba je takové typické probiotikum. No a ty mikroorganismy, ta probiotika, když žijí a rostou, tak oni produkují různé metabolity. Může to být kyselina mléčná, mohou to být butyráty, mohou to být nějaké nízkomolekulární peptidy. A vlastně tyhle látky jsou takzvané sekundární metabolity, ale souhrně označujeme jako postbiotiky. To znamená, jsou to nějaké produkty těch probiotických bakterií. No a ono se ukazuje, že právě ta postbiotika mají velice významný vliv a efekt na obnovení té rovnováhy v kožním mikrobiomu, ale i ve střevním mikrobiomu nebo ústním mikrobiomu.
9: A můžete nám ještě vysvětlit, když kůže je úzce propojená se střevem, vy jste už zmínil, že u střevního mikrobiomu se ukazuje, že je 10x více bakteriálních buněk než těch vlastních buněk těla. Tak co to s tělem udělá se střevem po požití antibiotik? K jaké chemické reakci tam dochází?
8: No samozřejmě antibiotika, to je to obrovské kladivo na bakterie, které vám samozřejmě zničí ty patogenní mikroorganismy, kvůli kterým si ta antibiotika berete, která způsobila nějakou nemoc, ale vedle toho vybíjí i ty prospěšné bakterie. Takže proto se v poslední době doporučuje jednak to nepřeháně s těmi antibiotiky, brát je pouze opravdu, když je to nezbytně nutné, ale také užívat v návaznosti na antibiotika užívat probiotika, aby došlo k obnovení toho střevního mikrobiomu.
9: Pokud se bavíme o vlivu mikroorganismu na lidské tělo, tak velkou pozornost věnujete také mořským řasám. Jaké využití, jaké benefity mají pro lidské tělo? Je to klinicky ověřené a mohou tam být i tak nějaká rizika?
8: Tak samozřejmě mořské řasy nebo obecně řasy, to je obrovská skupina tisíců různých kmenů, které velmi často žijí v nějakých extrémních klimatických podmínkách. Mohou to být vysoká salinita, existují řasy, které žijí třeba na ledovci mezi zrnky sněhu, když malinko svítí sluníčko, ono to nataje, tak oni začnou růst a produkovat pigmenty, které je chrání třeba před silným UV zářením. To jste možná slyšela, tomu se říká červený sníh, to je takový typický výskyt sněžné řasy právě na sněžných pláních nebo na ledovcích. A právě ta tvorba těchto sekundárních metabolitů je způsob, jak se ta řasa vypořádává s tím stresem z okolí. Ať už je to ta vysoká salinita, UV, nízké teploty a podobně. A ono se ukazuje, že látky, které mohou chránit řasu nebo která si ta řasa vytváří, aby byla ochráněna, tak pokud my je z té řasy vyextrahujeme a aplikujeme na pokožku, tak oni chrání také ty lidské buňky před třeba tím vlivem chladu nebo tím stresem z UV záření nebo sklidňují pokožku a podobně. Takže my právě využíváme tady tu obrovskou přírodní pokladnici těch řas k tomu, abychom získali účinné látky, které se potom dají aplikovat na lidskou pleť.
9: My se k tomu dostaneme ještě v další části nebo respektive v druhé části našeho povídání, ale mořské řasy mají benefity nejen na lidské tělo, ale i na život. Životní prostředí jsou širokospektrální. Jak? Jak jsou prospěšné?
8: Já bych se ještě malinko dotknul toho lidského zdraví, protože právě ty mořské řasy velmi často jsou primárními producenty omega-3 nenasycených mastných kyselin. A všichni vědí, že je potřeba jíst rybí olej, aby se dětem dobře vyvíjel mozek, vyvíjeli oči, aby u dospělých se udrželo kardiovaskulární zdraví. Takže velmi typicky na to jíme rybí olej. Ale ty ryby, ten olej mají v sobě, nebo ty omega-3 mastné kyseliny mají ve svých tucích proto, že pojídají kryl, krevetky. A ty krevetky to mají v sobě, protože pojídají některé mořské řasy, které jsou ti primární producenti omega-3 kyselin. Takže my jsme v jednom z našich projektů se zaměřili právě na řasy, které jsou schopny ve velké množství tyhle kyseliny produkovat. A postupně takové kmeny jsme objevili a postupně jsme zvětšili tu technologii až do velkých bioreaktorů. V konce jsme za to ten náš tým dostal cenu Vizionář roku 2016 za tuhle technologii. Ale zpátky k vaší otázce. Jeden z metabolitů, které ty řasy jsou schopni produkovat, jsou takzvané extracelulární polysacharidy. A extracelulární polysacharidy si můžete představit jako takovou gelotvornou látku, která je schopná do sebe nasát obrovské množství vody. Takže když vy dáte do suché půdy takovouhle řasu a ona ty polysacharidy vyprodukuje a uvolní do toho svého prostředí, tak vlastně zlepší retenci vody v té půdě. Vytvoří takové mikroklima, kde mohou růst další mikroorganismy, nějaké prospěšné bakterie nebo mykorýzní houby. Přídavkem takovýhle řas do písku, by se dalo říct, nebo do nějaké neuronné půdy, začnou postupně vznikat takzvané mikrobiální půdní krusty, ve kterých je bohatý mikrobiální život a který vlastně začne obohacovat tu půdu o látky, které umožní těm rostlinám v té půdě potom lépe přežívat. A ono to není jediná strategie. Ty řasy mají víc pozitivních benefitů. Další z nich je produkce fitohormonů. Takže i řasy jsou schopny produkovat fitohormony, které potom pozitivně ovlivňují růst rostlin.
9: My se řasám určitě budeme věnovat i v druhé části, ale možná ještě mě napadá otázka, jestli jsou s mořskými řasami spojena i nějaká rizika.
8: Tak samozřejmě existují i řasy nebo synice, které mohou produkovat toxíny. To je zejména případ některých synic a určitě asi posluchači budou znát případy, kdy zejména v horkém létě se ty synice různě v rybnících, v nádržích přemnoží, vyprodukují ty toxické látky.
6: Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Fotbal fotbaloví reprezentanti Tomáš Chorý s Davidem Douděrou skončí ve Slávii. V podcastu Odbor přátelé Slávie to řekl šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Jde o reakci na vyloučení obou hráčů v sobotním derby v Šancelize proti Spartě. A Tvrdík taky řekl, že fanoušek, který vnikl na trávníka, napadl spartanského golmana Surovčíka, už obdržel rozhodnutí o doživotním zákazu vstupu na stadion. Na Kuwait zaútočili nepřátelské drony, oznámila to tamní armáda. Iránský dronový úder podle agentury Reuters zasáhl taky základnu kurdských bojovníků v iráckém Erbílu. A děje se to v době příměří, které na začátku dubna přerušilo izraelsko-americké útoky na Irán. Vláda na dnešním zasedání projedná systém mistrovských zkoušek a ten by měl podle návrhu ministerstva průmyslu a obchodu fungovat od příštího roku. Ministři by se měli zabývat i informacemi o plnění závazku vydávat 2% HDP na obranu za první čtvrtletí tohoto roku. A 21 města obcí na Mikulovsku a Břeclavsku hrozí omezený odběr pitné vody. V souvislosti se suchem to plánuje společnost Vodovody a kanalizace Břeclav. Důvodem je nízký stav vodních zdrojů, vyšší letní spotřeba a taky odstávka jednoho zdroje vody. Návrh teď posoudí úřady, do té doby omezení ještě neplatí. Zákaz by se týkal třeba zalévání zahrad, napouštění bazénů nebo mytí aut. Tenistka Nikola Bartuňková na turnaji v Římě porazila vítězku loňského Australian Open Američanku Kýsovou 2-1 na sety a postoupila do osmifinále. V něm si zahraje s Ukrajinkou Svitolinovou. Bartuňkovou pak napodobila Karolina Plíšková, která vyhrála nad Němkou Laurou Zigmundovou 2-0 a příště narazí na Rybakinovou z Kazachstánu.
5: Nehoda na D2 u Lanžhota a další na silnici 21 na Chebsku. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy stojí auta po nehodě. Za sjezdem na Břeclav na kilometru 57,5 se srazilo osobní auto s nákladním. Nehoda je v omezení, vypadá to, že mimo jízdní pruh označená, kolem se jezdí plynule. Na D5 z Prahy do Plzně stále opatrněji u sjezdu na Cerhovice na exitu 41 je hlášen v levém pruhu kus pneumatiky. Na silnici 21 z Chebů do Plané se srazila dvě osobní auta se zvěří. Nehoda je mezi Starou Vodou a odbočkou na Mariánské Lázně. A další srážka auta se zvěří je na silnici 26 z Plzně do Domažlic. Omezení i překážky čekejte za Staňkovem na úrovni čerpací stanice MOL. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Teď nad ránem začalo pršet, ochladilo se na 12 až 8 stupňů, na jihu Moravy na 15 až 12. Přes den pak čekáme zataženou až oblačnou, zpočátku přehánky nebo déště místy, postupně už pak na většině území a později místy i bouřky. Večer pak začnou srážky v Čechách ubývat. Nejvyšší pondělní teploty 17 až 22 stupňů, na západě Čech naměří kolem 16 a na horách bude většinou kolem 12 stupňů. Celzia. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Stále posloucháte Leonardo Plus na vlnách Českého rozhlasu Plus a mým hostem je stále chemik a biotechnolog Petr Kaštánek. Hezký den ještě jednou.
8: Dobrý den.
6: Leonardo Plus.
9: A my už se budeme věnovat vašemu dalšímu výzkumu, který se zabývá životním prostředím. Vaše pozornost je zaměřená na možné ozelenění pouští a také na využití přírodních látek v ochraně rostlin. Hledáte řasy a půdní bakterie, které se dají implementovat do pouštních oblastí nebo do neúrodných písčitých půd, jak jste už naznačil v předchozí části našeho povídání. A tam mohou vytvářet mikrobiální půdní společenstva, která zlepší zádrž uhlíku a vody v půdě. Tak jak daleko je tenhle výzkum?
8: My jsme se tady v té prvé části pořadu bavili o kožní mikrobiomu a o tom, jak mohou některé látky produkované bakteriemi ovlivňovat jiné, ty zlé bakterie, ty patogenní bakterie na pokožce. A on ten mechanismus u pokožky i u půdy, i když to zní možná trochu kuriozně, je dost podobný. Vzpomínáte si, paní redaktorko, na film Avatar?
9: Ano.
8: jak tam všechno spolu komunikovalo, jak tam byly všechny ty životní formy propojené. Ono to v té praktické realitě v našem světě zase není tak daleko od té představy v toho avatara. A dneska my víme, že rostliny, ale i bakterie jsou schopny spolu komunikovat. Ta komunikace samozřejmě neprobíhá na úrovni nějakých slov nebo slyšitelných zvuků. Ona probíhá přenosem určitých signálních molekul. To znamená, je to chemická komunikace, kdy ať už bakterie nebo rostlina vytváří nějaké látky a ty látky je schopná jiná rostlina nebo jiná bakterie identifikovat a poznat, že se třeba blíží nějaké nebezpečí. A v případě bakterií tomuhle mechanismu říkáme takzvaný quorum sensing. Jeden z dalších projevů je vytváření takových bakteriálních biofilmů, že ta bakterie v okamžiku, kdy je v nějakém nebezpečí, tak má tendence se obklopit jinými bakteriemi, vyprodukovat nějaké polymerní látky, které vytvoří takový pevný film. A v tomhle filmu ty bakterie navzájem komunikují. Oni si mohou i vyměňovat geny třeba navzájem. A abych to jak přiblížil, tak v okamžiku, kdy jedna bakterie se naučí, že jak se ubránit třeba nějakému antibiotiku, tak tuhle informaci může předat těm ostatním bakteriím v tom biofilmu. A právě to je jeden z mechanismů, jak vzniká rezistence na antibiotika. No a v případě těch rostlin probíhá něco podobného. Tam probíhá, představte si, že máte rostlinu, kterou přijde nějaký králík a začne jí kousat. A ona vyprodukuje látky, které se uvolní do vzduchu, ostatní rostliny je cítí a zvýší třeba produkci hořkých látek ve své biomase, aby tomu králíkovi tolik nechutnali. Takže se tím vlastně takhle na dálku brání. A on ten přenos může být těchto signálních molekul buď vzduchem, nebo pomocí sítí podhoubí, pod zemí. A ty sítě mohou být veliké stovky metrů čtverečních. Takže my jsme se právě touhle komunikací inspirovali. A hledáme takovéhle látky, ať už jsou to látky přírodního původu rostlinného nebo původu z nějakých mikroorganismů, typicky z bakterií. A snažíme se pomocí těchto látek ovlivnit tu komunikaci mezi bakteriemi, ovlivnit to quorum sensing nebo ovlivnit tvorbu těch biofilmů. Ono to zní strašně abstraktně, ale bych vám to přiblížil ještě trošku na konkrétním příkladu. Tak jsme třeba zkoumali kosace a zjistili jsme, že kosace obsahují látky, které když přidáme k zubnímu plaku, tak se ten plak začne rozpadat. To znamená, vlastně bráníme potom třeba věcem, které mohou způsobovat na těch dásních paradentózu nebo rozvoj zubních kazů a podobně.
9: A když se vrátím ještě k tomu našemu tématu, tak se vytvoří prostředí, abychom to vysvětlili posluchačům. Vytvoří se prostředí, kde se zvýší fixace dusíku, využitelného pro rostliny, ale jak se takové živé prostředí dá udržet, zvlášť třeba v tak extrémních místech, jako je poušť?
8: Ten vliv je těch mikroorganismů vnesených do půdy na několika úrovních. Ta první úroveň je, že opravdu existují mikroorganismy, které vyprodukují ty gelotvorné látky, které váží vodu, pomáhají fixovat uhlík nebo fixují ze vzduchu dusík a mění ho na organické formy dusíku, které jsou využitelné pro ty rostliny. Takže vlastně je to takové zelené hnojení potom. Jiné bakterie umožňují třeba solubilizovat, rozpouštět fosfor vázaný v půdě, protože hodně fosforu je v půdě vázané v podobě fosfátů železa, které ty rostliny neumějí využít. Když to bakterie ano, takže bakterie vlastně přemění ten fosfor v půdě na něco, co už je potom hnojivem pro tu rostlinu. Mm-hmm. Tak to je na úrovni živinovém. Ale pak je tady úroveň, kdy právě díky těm různým molekulám, signálním, o kterých jsem hovořil před malou chvilinkou, ty bakterie umožňují, aby si ta rostlina zvýšila rezistenci vůči stresu. A my se teď bavíme o poušti, ale třeba jeden z našich projektů je zvýšení ochrany rostlin proti mrazům, což je dneska velmi aktuální téma.
9: K tomu se taky dostaneme.
8: Jarních mrazíků. A to jsou všechno věci, kdy ať už to extrémní sucho nebo extrémní teploty, extrémní mráz, to všechno může působit nějaký oxidační stres na pletiva těch rostlin. To samé jsou různé patogenní mikroorganismy. Existuje celá škála samozřejmě mikroorganismů, zejména hub a bakterií, které působí houbové choroby a bakteriální choroby rostlin. Takže vy pomocí těch hodných mikroorganismů můžete zvýšit přirozenou odolnost rostlin proti těmto škůdcům, ale i proti stresu z okolí. A to je asi něco podobného, jako lidé si dávají látky na podporu imunity nebo chodí na vakcinace, aby byli odolní vůči nemocem, tak vlastně podobně se dá zvýšit ta obranyschopnost rezistence rostlin, jak už vůči stresu, tak vůči patogenům.
9: Mě pořád fascinuje ta představa zelené pouště, tak ještě chvíli u toho zůstaneme, protože řasové a bakteriální technologie tedy mohou do budoucna přispět k ozelenění pouště, což ve výsledku povede ke změně klimatu. Jak je to ale reálná představa?
8: My jsme před relativně nedávnou dobou prezentovali na Expo Dubai v českém pavilonu dvě takové technologie, které přispívají k tomu ozelenění těch neúrodných a aridních oblastí, kdy jedno je vlastně fotobioreaktor na produkci řas, ale my jsme tady tu vyprodukovanou zelenou vodu řasovou ještě obohacovali o právě tady ty symbiotické půdní bakterie a to jsme vnášeli do toho inertního, neúživného pouštního písku a po nějaké době se tam vytvořily podmínky, které umožnily růst rostlin. Takže tady ten potenciál toho ozelenění pouště určitě je velký. Samozřejmě té vodě se nevyhnete, ono je potřeba tu vodu tam dostat, abyste tu půdu zalila. Bez té vody ty rostliny žít nemohou. Ale ten pouštní písek typicky tu vodu propustí, ona se odpaří a zmizí. Kdežto, jakmile vytvoříte takováhle mikrobiální společenstva, tak oni vám pomohou lépe tu vodu v té půdě po delší dobu vázat. Takže ona je využitelnější pro ty rostliny. A my teď děláme nějaké testy v Saúdské Arábii, kde se opravdu ukazuje, že aplikací těchto opatření se výrazně zvyšuje přežívání rostlin v tom pouštním písku.
9: Pokud bychom si představili ještě jiný modelový příklad, tak třeba Sahara má přes 9 milionů kilometrů čtverečních. Jak dlouho by trvalo, než by se tahle poušť zazelenala a jaký dopad by to mělo na celý ekosystém?
8: Nechtěl bych tady počítat množství stromů, nicméně my v současné době provádíme takovou studii použitelnosti a ekonomických dopadů na ošetření zhruba nějakých 10 až 60 milionů stromů ročně takovýmto komplexním mikrobiálním preparátem, protože to jsou ambice některých arabských zemí, právě takováhle množství stromů, třeba v jisté zmiňované Saúdské Arábii, ročně sázet. Takže jsou to věci, které jsou dnes našimi biotechnologickými postupy možné a samozřejmě každý takový strom, který se vysadí v takovémhle množství, zase zvyšuje množství stínu, které je snižuje tu lokální teplotu, snižuje odpar vody. Takže taková spirála, kterou je potřeba nastartovat a roztočit.
9: Ale v takhle extrémních podmínkách bez zásahu člověka by k tomu ozelenění zřejmě nedošlo.
8: My využíváme přírodní látky a přírodní mechanismy, ale třeba v případě těch pouští tam mohou teploty dosahovat v tom těch povrchových vrstvách písku třeba 60-70 stupňů, takže jen málo který mikroorganismus je schopen takovéhle extrémní podmínky přežít. Takže my izolujeme tyhle, hledáme tyhle extremofilní mikroorganismy, hledáme potom, když je získáme, které z nich vlastně fungují, které podporují ty rostliny, a takové potom jsme schopni namnožit a vlastně namnožené je vrátit do té půdy. To znamená, nedáváme tam něco cizího, něco, co tam nepatří, pouze bereme to, co tam je, ale ve velmi malé množství, mnohonásobně to zreplikujeme, namnožíme a do té půdy vrátíme.
9: A můžete nám ještě vysvětlit, řasy dokážou pohlcovat oxid uhličitý rychleji než stromy. Jak to?
8: Tak řasy jsou takové malé továrny zelené, které právě pro tu schopnost pohlcovat oxid uhličitý jsou velice žádaným výzkumným artiklem. A dokonce před, řekněme, 20 lety byla taková představa, hlavně v Americe, ve Spojených státech, že by mohly řasy být zdrojem biopaliv, zejména pro letecký průmysl, že by mohly nahradit klasickou těžbu ropy a kerozínu, nebo produkci kerozínu. My jsme na to měli také projekt, vyizolovali jsme kmeny, které produkují obrovské množství lipidů, které se dají transesterifikovat na biopalivo. Vlastně jedná se tady o takzvané biopalivo třetí generace, protože nezabíráme ornou půdu a využíváme skleníkový plyn, oxid uhličitý k produkci takovýchhle biopaliv. Ale i když je to samozřejmě možné v nějakém laboratorním nebo poloprovozním měřítku, tak ten přenos do velkoobjemové technologie je pořád velice drahý. Ale byly takové vize, jak bude třeba v Kalifornii poušť posázená fotobioreaktory na produkci řasových biopaliv, akorát se to nerealizovalo nikdy.
6: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Spouště teď k ochraně rostlin přírodní cestou. Jak mikroorganismy mohou zvyšovat odolnost rostlin proti škůdcům, suchu, mrazu a dalším stresovým faktorům? A předpokládám, že na každou tu oblast je potřeba najít asi jiné řešení.
8: Určitě ano. A naštěstí opět ta příroda je téměř nekonečným zdrojem takovýchto látek a mikroorganismů. Pouze je identifikovat a vyizolovat a naučit se, jak je produkovat potom biotechnologicky. Ono, já už jsem to malinko zmínil v té představě toho avatara. Hovořil jsem tady o tom, jak spolu ty mikroorganismy nebo rostliny komunikují. A samozřejmě to jsou ty cesty, které my hledáme. To znamená, hledáme látky nebo mikroorganismy, které jsou schopny buď přímo působit proti tomu danému patogenu, to znamená, tady hovoříme třeba o biofungicidním účinku, a nebo které jsou schopné zvýšit tu přirozenou obrany schopnost rostlin proti tomu patogenu. To jsou dvě různé cesty. A třeba teď je jeden z našich posledních projektů, který jsme letos zahájili, řešení je využití takzvaných mykoparazitických hub proti fytopatogenním houbám. Pod pojmem fytopatogenní houby si můžeme představit třeba padlí nebo různé šedé plísně a podobně, které napadají celou řadu zemědělských plodin. A ukazuje se, že existují jiné houby, třeba z druhu trichoderma, a ty jsou takzvaně mykoparazitické. To znamená, že oni jdou a požírají ty plísně, které nám ničí úrodu. To je velice zajímavé, protože ta trichoderma sama o sobě není patogenní, takže vy, i když ji na to pole nastříkáte, v nějakém preparátu, tak ona požere ty plísně, které tam vám škodí té úrodě, ale sama té úrodě neškodí ani člověku. Takže to je jeden příklad takzvaného biofungicidu. No a my jsme šli teď ještě o krok dál, protože aplikace třeba té živé trichodermy nebo obecně živých mikroorganismů je vždycky technicky komplikovaná. Vy ho musíte udržet nějak na životě, v nějakém stabilním preparátu, takovém, který je pro toho zemědělce vlastně jednoduchý, na to někam něco nalít, namíchat, nasypat, zamíchat, postříkat. A obecně ty živé mikroorganismy mají samozřejmě tendenci chcípat. Takže oni nemusí vydržet tak dlouho živé potom v tom preparátu. A to je jakýsi technologický problém. Takže my jsme šli o krok dál a vlastně hledáme opět metabolity té trichodermy, hledáme látky, různé enzymy nebo peptidy, proteiny, které ta trichoderma produkuje, ale které už nejsou živé, to už jsou jenom nějaké její vlastně produkty toho jejího metabolismu a právě testujeme, co se stane, když tyto sekundární metabolity trichodermy nastříkáme na toho patogena. A ukazuje se, že to velmi dobře podporuje ochranu těch cílových rostlin.
9: A když teď budeme konkrétní, tak jak by se síla mikroorganismů dala využít, a vy už to lehce naznačil, ale v tom českém zemědělství, kdy řada pěstitelů řeší právě úbytek úrody kvůli jarním mrazíkům, bylo by možné ochránit květy ovocných stromů. Jak konkrétně?
8: Tak tady se s dovolením vrátím na Antarktidu, protože při naší expedici na Antarktidu jedním z takových hlavních cílů bylo nalézt místní endemitní rostlinku, což je takový miniaturní hvozdík, několik centimetrů velký takový bochánek zelený, a z kořínků téhle rostliny vyizolovat mikroorganismy, které vlastně žijí symbioticky s těmi kořeny. A to se nám asi po 14 dnech pátrání nejprve bezúspěšném podařilo. Ty kořínky jsme získali a z těch kořenů jsme vyizolovali několik desítek mikroorganismů, z nichž celá řada jsou zatím naprosto neznámé a nepopsané druhy. A ukazuje se, že celá řada těchto, zejména bakterií, produkuje takzvané antifreeze proteiny. To si můžete představit jako takovou nemrznoucí kapalinu v autě. A oni jsou to proteiny, které pomáhají vlastně té rostlině, aby její pletiva se nepoškodila při teplotách pod bodem mrazu, aby přežili třeba pokles pod několik stupňů pod bod mrazu. A ony rostliny jsou různě citlivé. Některé rostliny vydrží přežít, i když je venku minus 6, minus 7, některé už při minus 2, minus 3 umrzají. A samozřejmě na zejména meruňkách, jabloních to může působit prostě stovky milionů škody, takovéhle jarní mrazíky. No a bohužel s tím, jak vidíme, že se nám klima mění a globálně otepluje, ono to sebou nese nejenom takové plošné oteplení, ono to sebou hlavně nese takové rozkolísání toho klimatu. Takže víc a víc jsme svědky i poměrně pozdních výrazných mrazů jarních. A ty mohou opravdu decimovat veliké oblasti úrody, ať už ve vinohradech nebo v sadech ovocných stromů. No a ten náš výzkumný projekt právě si klade za cíl využít tady ty mikroorganismy vyizolované v Antarktidě, které víme, že tomu té místní rostlince právě pomáhají přežít ty obrovské mrazy, které tam mohou padat až třeba k minus 50 stupňům. A hledáme nyní cesty, jak je využít pro ochranu zejména ovocných stromů.
6: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Jestli jsem pochopila správně, tak vás velmi zajímají rostliny a mikroorganismy žijící v extrémních podmínkách, v kráteru sopek, ve vysokých nadmořských výškách, v mrazivých oblastech. Zajímají vás i rostliny, které se nachází v České republice? Předpokládám, že ano.
8: To víte, že ano. Mě zajímají všechny, ale... Tam ty extrémní, ty rostliny a mikroorganismy z těch extrémních podmínek, jednak to podporuje takovou tu moji neutuchající touhu cestovat na takováhle místa. Jednak ty extrémofilní rostliny, mikroorganismy si vytvořily právě ty obranné strategie, které my využíváme v tom hledání těch účinných látek, které mohou něco léčit. Ale zpátky k těm českým rostlinám. Když tady se rozvinul před lety COVID, tak my jsme zrovna v tu dobu s kolegou, s profesorem botaniky plánovali expedici do Nepálu, že budeme zkoumat tamní vysokohorské rostliny a COVID nám tohle zabránil, tak jsme seděli a říkali jsme, hele, tak co kdyby jsme naopak se podívali, co tady měly naše babičky a co bylo vlastně vysoce účinné, ale mnohdy se to zapomnělo nebo se to moc nepoužívá. A vlastně udělali jsme projekt na takovou renesanci zapomenutých českých léčivých bylin. A samozřejmě těch bylin jsou stovky nebo tisíce, říká se, že

0: kožních problémů obecně. No a vytvořili jsme různé plantážičky, experimentální zahrady těchto rostlin, začali to zkoumat. A jedna z rostlin, kterou jsme zkoumali, byly také kosatce. To se moc neví, ale Botanický ústav Akademie věd provozuje jednu ze dvou největších sbírek genofondových kosaců na světě. My jsme z toho vytipovali asi 180 odrůd, které jsme pěstovali, izolovali z květů, z listů, z kořenů, co to obsahuje za účinné látky. A po velkém výzkumu jsme vlastně vytipovali asi 3 nejperspektivnější odrůdy a z nich jsme získali látky, jednak se silnými antimikrobiálními účinky, které mají potenciál v léčbě akné, ale i právě v terapii třeba paradentózy nebo těch orálních biofilmů. Vlastně jaké bylo s kolegou naše překvapení, když někde v průběhu toho výzkumu, kde ty kosatce se začaly jevit tak extrémně zajímavě, jsme vzali do rukou z 16. století Matthiolio herbář, jedno vlastně z prvních takových evropských herbářů. A víte, která rostlina je zobrazena hned na první straně?
1: Je tam kosatec?
0: Je tam kosatec.
1: Pane Kaštánku, na úplný závěr. Často v rozhovorech v souvislosti s tím, jak se mění příroda a v mnoha ohledech za negativními změnami stojí člověk, říkáte, příroda si cestu vždycky najde, je otázka, jestli bude lidstvo následovat. Jaké signály v přírodě sledovat a není už čas jí následovat?
0: Tak já myslím, že už dneska ta snaha přírodu následovat v lidech víc a víc je. A samozřejmě asi všichni jsme svědky na vlastní kůži toho, že se klima nějakým způsobem mění, posouvá. Pro mě jako biotechnologa si nepřísluší hodnotit, nakolik je tady vliv lidské činnosti a nakolik je tady vliv nějakých přirozených cyklů planety. Nicméně, co je pro mě jako biotechnologa zajímavé, je právě vytváření v přírodě tady těch velkých extrémních výkyvů. To jsou ty momenty, kdy já mohu nějakou mojí prací přispět k tomu, aby se něco stalo, aby se něco zlepšilo.
1: Hostem pořadu Leonardo Plus byl chemik a biotechnolog Petr Kaštánek. Moc vám děkuju. Naslyšenou.
0: Také naslyšenou.
1: A to už je z pořadu Leonardo Plus vše. Za pozornost vám děkuje Lenka Vahalová.
2: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Fotbalové Slávii hrozí za nezvládnuté pořadatelství při derby i odečet bodů. Írán poslal svůj návrh na ukončení konfliktu se Spojenými státy. Podle Trumpa je nepřijatelný. V nominaci hokejové reprezentace na mistrovství světa jsou i Červenka a Sedlák. Ze zámoří přiletěl Bliml. A dnes bude zataženo až oblačno s přeháňkami nebo deštěm, později i bouřkami. Teploty až 22 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Fotbalové Slávii hrozí za nezvládnuté pořadatelství při sobotním derby se Spartou i odečet bodů, řekl to předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace Jiří Macner. A fanoušci Slávie v závěru duelu vtrhli na hřiště, napadli 3 hráče Sparty a házeli pyrotechniku do hostujícího sektoru. Slávistům hrozí vedle odebrání bodů i kontumace utkání, uzavření stadionu nebo pokuta 10 milionů korun. Bývalý předseda disciplinární komise Richard Baček Radiožurnálu Sport řekl, že plno zodpovědnost nese pořádající klub, tedy Slavia.
4: Oni prostě škrtají sirkami u stohu plném slámy a pak se prostě diví, že jim na uhašení požáru nebudou stačit prostě konvičky na zalévání květin. Tam se jedná o naprostou dlouhodobou nepráci s fanoušky, ustupování a omlouvání prostě excesů jednak fanoušků, ale jednak i některých členů realizačního týmu. Ta odpovědnost je tam jednoznačná.
3: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace vynese verdikty v úterý. Nový íránský návrh na ukončení konfliktu se Spojenými státy je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa nepřijatelný. Návrh zdůrazňuje nezbytnost ukončení války na všech frontách a zrušení všech sankcí proti Teheránu. Washington by taky měl podle návrhu zaplatit válečné škody a potvrdit suverenitu Íránu nad Hormuzským průlivem. Írán svým návrhem reagoval na americký návrh, jeho

0: Tím by podle íránských médií Teherán přistoupil na přehnané požadavky prezidenta Trumpa. Vysokorychlostní tratě by se v Česku měly začít stavět v roce 2029, a to úsekem mezi Přerovem a Ostravou. Hned v následujících letech by se měla rozběhnout stavba dalších úseků od Německa přes Prahu do Brna a z Brna na jih k Rakousku. Počítá s tím aktualizovaný harmonogram ministerstva dopravy. První úseky by měly být hotové po roce 2035. Materiál taky poprvé orientačně vypočítává možnou cenu jízdného. A pokračuje ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD.
1: Materiál říká, že pokud bychom nedotovali a neměli dopad do veřejných rozpočtů tou dotací, tak to od začátku jde na riziko dopravce a v takovém případě ta jízdenka je kolem 1000 korun na Brno-Praha.
0: Podle Bednárika jde o odhad průměrné ceny v dnešní cenové hladině. Očekává taky, že dopravci budou cenu určovat podobně jako třeba letecké společnosti, tedy například se slevami za dřívější nákup. A na pražském ostrově Štvanice se v neděli otevřelo Imaginárium. Fantazijní výstavu loutek a divadelních rekvizit pořádá Divadlo bratří Formanů. Akce pro všechny generace potrvá až do konce června. Hokejista Roman Červenka bude hrát na svém 13. mistrovství světa. V nominaci je i jeho klubový spoluhráč Lukáš Sedlák. Trenér Radim Rulík oznámil nominaci na světový šampionát po příletu ze Švédských her, které jeho výběr zakončil porážkou 1-6 se Švýcary. V Engelholmu Červenka ani Sedlák nebyli, stejně jako další útočník Matěj Bliml, kterému nedávno skončila sezóna po vypadnutí v playoff NHL, pokračuje trenér Rulík.
2: Od úterka máme 3 tréninky, úterý, středa, čtvrtek, v pátek máme první zápas, pátek, sobota, back to back, takže samozřejmě s ním počítáme do sestavy, to jednoznačně. Dáme si dohromady, kdy byl naposledy na ledě, jak dlouho měl pauzu, postupně ho chceme zabudovat, ale do sestavy s ním počítáme.
0: Vedení reprezentace ještě čeká na zdravotní prohlídku golmana Daniela Vladaře, který o víkendu vypadl s týmem z playoff NHL. Definitivně jasné, že David Pastrňák z Bostonu nepřiletí.
3: Překážka na D35 se u sjezdů na Chrudim a nehoda na Chebsku. Na dálnici D35 od Hradce Králové do Vysokého Mýta u sjezdů na Chrudim je hlášená překážka. Na 156. kilometru v pravém pruhu sražená zvěř. Dobrá zpráva z D5 z Prahy do Plzně na exitu 41 Cerhovice už odklidili z pruhů kus pneumatiky. Dálnice teď bez kolon. Na silnici 21 z Chebu do Plané se srazila 2 osobní auta se zvěří. Nehoda je mezi Starou Vodou a odbočkou na Mariánské Lázně. Čekejte omezený průjezd a taky šetření policie. A připomínáme nové omezení na D8 mezi sjezdy na Belemín a Teplice. V prackovických tunelech mezi kilometry 58 až 60 jsou zavřené tubusy do Drážďan. Jezdí se obousměrně v tubusech do Prahy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: A dnes čekáme zataženo až oblačno a teploty až 22 stupňů. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Válka s Íránem posílila Ukrajinu způsobem, který nikdo nečekal.
6: Evropská unie chce nastartovat svou ekonomiku.
5: Arabské země Perského zálivu a Izrael mají odlišné představy o novém Blízkém východě.
6: Argentinský prezident je pod palbou skandálu a doplácí na zpomalující ekonomiku.
5: Může být pozitivní myšlení receptem na klidné stárnutí?
6: Taková jsou témata následujícího pořadu.
5: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jiří Klečka.
6: Od mikrofonu vás vítají
5: Tereza Žižková
6: a Ladislav Dvořák.
4: Svět ve 20 minutách.
5: Když ukrajinský prezident v březnu kráčel po fialovém koberci v Saúdské Arábii, předznamenalo to jeden nečekaný moment v americko-izraelské válce proti Iránu. Volodymyr Zelenský využil příležitosti a odletěl do Perského zálivu, aby veřejně demonstroval hodnotu vojenského know-how v oblasti dronové války, které Kyjev získal přímo na bojišti, píše server britské veřejnoprávní stanice BBC.
6: Ukrajina oznámila, že uzavřela dohody se Saúdskou Arábií, Spojenými arabskými emiráty a Katarem. Tyto země v posledních týdnech zasáhly íránské rakety a drony. Jak řekl Zelenský, Kyjev chce státům Perského zálivu pomoci s obranou a podobná partnerství hodlá budovat i s dalšími zeměmi.
5: Ukrajina velmi obratně pracuje s dopady války mezi Íránem a jeho protivníky a snaží se je obrátit ve svůj prospěch. Cílem je podle BBC dostat se do co nejsilnější pozice ještě před případnými a dlouho očekávanými mírovými jednáními s Ruskem.
6: Americký prezident Donald Trump je přesvědčený, že se v otázce Ukrajiny podaří dosáhnout řešení poměrně rychle. Řekl to po rozhovoru se svým ruským protějškem Vladimírem Putinem. Zároveň dodal, že někteří lidé Putinovi stěžují možnost dohodu uzavřít. Není to přitom poprvé, kdy Trump mluví o šéfovi Kremlu v pozitivním tónu, zatímco otevřeně nebo nepřímo kritizuje ukrajinského prezidenta za to, že nepřistoupil na příměří. Žádné slíbené řešení se ale zatím neobjevilo.
5: Zelenský se mezitím soustředí na to, aby Ukrajinu posílil všude tam, kde to jen jde. Dá se říct, že schopnost využít příležitosti je jednou z jeho nejsilnějších zbraní. Saúdská Arábie, kterou znovu navštívil letos v dubnu, podle něj čelila stejnému typu útoků balistickými raketami a drony ze strany Íránu, jakým Rusko pravidelně bombarduje Ukrajinu.
6: Jeden dron typu Shahid stojí přibližně mezi 2 a 3 miliony korun a podle Zelenského ho lze zničit systémy, které výjdou zhruba na 250 000 korun. To je výrazně levnější varianta oproti klasickým systémům protivzdušné obrany, jejichž střely stojí miliony korun za kus. Pozornost tomu věnují i státy Severoatlantické aliance. Kvůli ruským dronům, které byly opakovaně zaznamenány i nad několika evropskými městy, začínají tuto hrozbu brát čím dál vážněji.
5: Ukrajina si z konfliktu na Blízkém východě odnesla i ponaučení o tom, jak silný dopad může mít útok na ropná exportní zařízení protivníka. Ruská energetická infrastruktura se proto stala jedním z hlavních cílů ukrajinských útoků. Konflikt s Íránem výrazně zvýšil ruské příjmy z ropy. V jeho třetím týdnu byly více než 2x vyšší než v období od prosince do února.
6: Už ve čtvrtém týdnu se ale situace obrátila. Ukrajinské dronové útoky na ruskou energetickou infrastrukturu snížily příjmy Moskvy asi o 1 miliardu dolarů. To prakticky smazalo zhruba 2/3 zisku, kterých Rusko dosáhlo v předchozím týdnu.
5: Ukrajina se chlubí tím, že každý měsíc zabíjí více ruských vojáků, než kolik jich Moskva podle dostupných informací za stejné období dokáže naverbovat. To je zhruba 30 tisíc. Prezident Zelenský tak už nemá pocit, že je jeho země v nevýhodě a může být v lepší pozici pro jednání o míru s Ruskem. Pocit naléhavosti je ale na Ukrajině dlouhodobě velmi silný. Lidé jsou unavení a trpí a nábor nových vojáků vázne.
6: Evropští lídři to myslí s nastolením spravedlivého a trvalého míru na Ukrajině upřímně, domnívá se BBC. Zároveň ale pravda, že případné příměří by vyneslo na světlo i nepříjemná rozhodnutí. Pro zrychlený vstup Ukrajiny do Evropské unie je totiž ve skutečnosti mnohem méně států, než jsou lídři 27 ochotně veřejně přiznat.
5: Takzvaná koalice ochotných pod vedením Francie a Británie slíbila, že bude na Ukrajině fungovat jako jakási ujišťovací síla, až tam jednou utichnou zbraně. Otázkou ale je, které země by tam skutečně poslali své vojáky a na jak dlouho, zvlášť v situaci, kdyby tyto jednotky neměly za zády podporu amerického letectva.
6: Washington se zdá být k ukrajinskému prodeji dronových technologií v oblasti Perského zálivu chladný. Na veřejnou nabídku Zelenského, že se Kyjev o své know-how podělí s americkou administrativou, zatím také nereagoval, alespoň neoficiálně. Zelenského to ale zřejmě nechává v klidu. Dokud o něm píší média, doufá, že se na Ukrajinu nezapomene a že Spojené státy zaměří svou pozornost na jeho část světa o něco dříve, uzavírá BBC.
5: Evropská unie je skutečný ekonomický obr. Jejich 27 členských států tvoří dohromady druhou největší ekonomiku světa, hned poté americké. Zároveň je to třetí nejlidnatější vnitřní trh na planetě. Větší už jsou jen Indie a Čína. Sídlí v ní nejznámější světové značky. I přesto ale trochu podřimuje, analyzuje stav unijní ekonomiky britský magazín Economist.
6: Hrubý domácí produkt i akciové trhy Evropské unie zůstávají v posledním desetiletí daleko za těmi americkými. V dubnu se aktivita v sektoru služeb propadla na nejnižší úroveň za víc než 5 let. Za tuto slabost si 27 nemůže úplně sama. Přispěly k ní hlavně vnější šoky. Nejdříve pandemie covidu, pak ruská invaze na Ukrajinu a teď i americká válka s Íránem.
5: Jenže Evropa a její členské státy si tak trochu házejí klacky pod nohy i sami. Firmy dusí přemíra regulací a nedaří se dotáhnout skutečné propojení společného trhu. Jen mezi lety 2014 a 2024 projednala Evropská komise víc než 1000 návrhů a zhruba 660 z nich nakonec i prošlo.
6: Nové předpisy donutily i poměrně malé firmy, aby si začaly pečlivě hlídat svá data i dodavatelské řetězce po celém světě. Musí teď sledovat, jestli někde nedochází k porušování digitálních pravidel, ničení přírody nebo k omezování lidských práv.
5: Podle Eurostatu stojí hlášení a veškeré papírování evropské firmy ročně asi 150 miliard eur. To je skoro procento HDP celé Unie. V této částce ale ještě není započítaný ztracený růst a inovace, tedy projekty, do kterých se podnikatelé raději ani nepustili, protože je míra administrativy odradila. V Bruselu se navíc projednávají další pravidla, která by mohla náklady ještě zvýšit o 80 miliard.
6: Mezinárodní měnový fond v této souvislosti upozorňuje, že prodej zboží a služeb přes vnitřní hranice Evropské unie dnes firmy zatěžuje natolik, jako by museli platit dodatečná cla ve výši 44 až 110%. Jen německé firmy musely podle průzkumu přijmout v posledních 3 letech dalších 325 tisíc nových zaměstnanců. Jejich jedinou pracovní náplní je vyřizování administrativní agendy.
5: V současném světě, který definuje ruský revanšismus, napjaté transatlantické vztahy a dravá čínská obchodní expanze se silné hospodářství stalo v podstatě otázkou národní bezpečnosti. Pro Evropskou unii je to nyní klíčová podmínka přežití celého jejího geopolitického projektu. I proto dnes šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová vystupuje jako hlavní zastánkyně reforem, přestože v jejím prvním funkčním období to bylo jinak.
6: Komise pod jejím vedením zvolila k řešení tohoto problému strategii založenou na 2 hlavních pilířích. První z nich spočívá v zachování věcné podstaty stávajících pravidel, ovšem při současném výrazném zjednodušení všech souvisejících úředních postupů. Unijní exekutiva připravuje za tímto účelem 10 tzv. Omnibusů, z nichž každý cílí na odbourání byrokracie a usnadnění fungování firem v konkrétní oblasti trhu.
5: Potenciální zisk z těchto kroků by mohl být značný. Mnichovský ekonomický institut IFO ve své studii analyzoval 27 případů odstraňování byrokratické zátěže, ke kterým došlo v různých částech světa mezi let 2006 a 2020. Výsledky ukazují, že takzvané byrokratické pročištění vedlo k výraznému hospodářskému oživení.
6: Dosáhnout úrovně hospodářské integrace, jakou vidíme ve Spojených státech, je ale pro Evropskou unii prakticky nemožné bez výrazného posunu směrem k federálnímu uspořádání. Pro takový krok však v Evropě momentálně chybí politická vůle.
5: Mnohé překážky na cestě k silnější unii jsou navíc zcela mimo dosah bruselských úředníků. Je totiž nepravděpodobné, že by se členské státy vzdaly rozhodovacích pravomocí v tak citlivých oblastech, jako jsou pravidla pro hypotéky, daňové zacházení s dluhem a vlastním kapitálem nebo regulace pracovního trhu, uzavírá magazín Economist.
4: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Na jaře roku 2024 Írán poprvé zaútočil přímo na izraelské území. Na svého úhlavního nepřítele tehdy vypustil přes 300 dronů a raket. Americké, britské, francouzské a jordánské jednotky je ale bleskově zneškodněny. Pro státy v Perském zálivu to byl jasný vzkaz, pokud Írán napadne Izrael, reakce pod vedením Spojených států bude okamžitá a společná. V pozadí však zůstávala viset jedna nepříjemná a nevyslovená otázka. Co by se stalo, kdyby Írán zaútočil na země v Perském zálivu? Odpověď už známe, píše pro magazín Foreign Affairs analytik H.A. Hellier z britského Royal United Services Institute.
5: Když Spojené státy a Izrael rozpoutali válku proti Íránu, Teherán okamžitě vrátil úder. Íránská odplata zasáhla letiště, námořní přístavy a ropná zařízení. Americké jednotky sice pomohly část útoků zneškodnit, ale pověst regionu jako bezpečného přístavu pro světový biznis utrpěla těžké šrámy. Írán navíc fakticky uzavřel Hormuzský průliv. Tím úplně zablokoval export Bahrajnu, Kuvajtu a Kataru a citelně ochromil vývoz Ománu, Saudské Arábie a Spojených arabských emirátů.
6: Skoro celou poslední dekádu si státy v Perském zálivu svou bezpečnost zajišťovaly tak, že se v konfliktech s Íránem snažili vystupovat neutrálně. Budovali úzké obranné vztahy s Washingtonem a zároveň nechávali otevřené komunikační linky s Teheránem, aby zabránili vojenské eskalaci. To se teď mění. Vlády zemí zálivu teď své strategie přehodnocují nebo je rovnou opouštějí. Zároveň odmítají jeden zásadní předpoklad, se kterým dosud počítali Spojené státy a Izrael.
5: Jde o myšlenku, že by se arabské země mohly stát součástí regionální bezpečnosti, která by stála na izraelské dominanci. V takovém systému by si Izrael udržoval rozhodující vojenskou převahu nad sousedy, měl by naprostou svobodu jednat za hranicemi a mohl by si určovat podmínky, kterým se ostatní musí přizpůsobit.
6: Takové uspořádání dávalo americkým i izraelským lídrům smysl. Izrael a arabské státy Perského zálivu totiž spojoval odpor k íránskému jadernému programu. Shodli se i na hrozbě, kterou představují iránští spojenci v Iráku, Libanonu a Jemenu, a region destabilizují. Věřili, že když budou postupovat jednotně, dokážou svého společného nepřítele účinněji odstrašovat.
5: Současná válka s Íránem ale ukázala, že snaha Izraele o nadvládu v regionu vystavuje země Perského zálivu přímému nebezpečí. Tel Aviv je až příliš ochotný vést preventivní války, jen aby dosáhl svého, a k tomu mu očividně vůbec nevadí ignorovat zájmy svých sousedů. Mnoho lídrů dotčených států chce proto hledat jiné způsoby ochrany.
6: Některé země Perského zálivu v posledním desetiletí vztahy s Izraelem normalizovaly nebo o tom aspoň vážně uvažovaly. Pro státy, jako jsou Spojené arabské emiráty, byla motivace jasná. Získali přístup k nejmodernějším americkým a izraelským vojenským technologiím a lukrativní obchodní dohody. Ani ty arabské vlády, které byly ochotné vztahy s Izraelem urovnat, ale nikdy nepodepsali, že by měly podporovat izraelskou nadvládu v regionu, ať už přímo nebo nepřímo.
5: Washington svou strategii v regionu dlouho stavěl na myšlence, že bezpečnost Izraele a států Perského zálivu jde ruku v ruce a že normalizace pod taktovkou Američanů automaticky zajistí stabilitu. Uplynulý rok ale ukázal, jak moc byl tento předpoklad mimo realitu. Propast mezi představou izraelského premiéra Benjamina Netanyahua o novém Blízkém východě a tím, co skutečně chtějí arabské státy, je zkrátka moc hluboká na to, aby se dala překlenout.
6: Státy Perského zálivu chtějí bezpečnostní systém, který bude brát jejich zájmy vážně. Nechtějí být jen doplňkem v rámci ambicí Izraele nebo Iránu. Uzavírá analýzu pro magazín Foreign Affairs H.A. Hellier, odborník z britského Royal United Services Institute.
5: Argentinský prezident Javier Milei se široce usmíval z balkonu dolní komory parlamentu. Sledoval přitom svého šéfa kabinetu Manuela Adorniho, jak promlouvá k poslancům. Nespáchal jsem žádný zločin a u soudu to dokážu, prohlásil Adorni před zákonodárci. Reagoval tak na federální vyšetřování, které proti němu úřady zahájily minulý měsíc kvůli podezření z nezákonného obohacování, popisuje britský deník Financial Times.
6: Celé jednání mělo být jen rutinní vládní zprávou o pokroku. To jsou akce, na které argentinští prezidenti skoro nikdy nechodí. Jenže tentokrát se z toho stalo dramatické politické divadlo. Přišlo totiž po dvou měsících plných skandálů a ekonomických problémů, které Milejovu pravicovou reformní vládu těžce zkoušely.
5: Federico Feire, 36-letý majitel večerky v centru Buenos Aires, popisuje své pocity docela trefně. Když se Milei stal prezidentem, slavil jsem to, jako bychom zrovna vyhráli mistrovství světa ve fotbale. Teď jsem z toho ale už dost zklamaný.
6: Argentinské opoziční strany jsou na tom ale podobně bídně. U lidí jsou pořád extrémně neoblíbené. Opozici navíc pořádně rozhodilo, když v roce 2023 vyhrál volby člověk, se kterým nikdo nepočítal. Teď se ale tyto strany začínají znovu šikovat. posledních týdnech začali hledat nové tváře a kandidáty, kteří by se mohli Milejovi postavit v příštích volbách v roce 2027.
5: Vládě se nedaří plnit některé ekonomické sliby a navíc teď vrší jednu chybu za druhou. Hlavním motorem všech současných potíží je právě špatný stav argentinského hospodářství.
6: Reálné mzdy lidem dál klesají a nezaměstnanost vyskočila na konci roku 2025 na 7,5%, což je nejhorší výsledek za posledních 5 let. A i když se věci podle vlády hýbou dopředu, roční inflace v březnu pořád zůstávala na vysokých 32%.
5: V této napjaté atmosféře zasáhlo Argentince několik skandálů kolem majetku vládních úředníků na citlivém místě. Nejvýbušnějším je právě vyšetřování Manuela Adorniho. Úřady zkoumají, jak je možné, že šéf prezidentova kabinetu žije v takovém luxusu, když jeho oficiální plat a úspory jsou v porovnání s tím v podstatě mizivé.
6: Další vysoce postavený úředník z ministerstva hospodářství musel rezignovat poté, co přiznal, že před argentinskými úřady tajil nemovitosti ve Spojených státech. A aby toho nebylo málo, znovu se mluví o tom, že se sám prezident Milei mohl v roce 2024 zaplést do podvodu s kryptoměnami, byť jakékoliv pochybení odmítá.
5: Milejovi drastické škrty a reformy dokázaly srazit měsíční inflaci z 26% v roce 2023 na 3,4% letos v březnu. Mezinárodní měnový fond navíc předpovídá, že argentinské hospodářství letos celkově poroste o 3,5%.
6: Pokud tento trend vydrží až do roku 2027, což většina ekonomů očekává, Argentina zažije první 3 roky nepřetržitého růstu za poslední 2 desetiletí. Má to ale jeden velký háček. Rozkvět se totiž týká hlavně těžby, energetiky a zemědělství, tedy oborů, které dohromady zaměstnávají necelou 1/10 obyvatel země.
5: Velcí zaměstnavatelé, zejména v průmyslu a obchodu, jen těžko soupeří s levným zbožím z dovozu. Může za to hlavně prezident Milei, který posílil kurz pesa a výrazně srazil dovozní cla. Spoustu firem navíc drtí vysoké úrokové sazby. Vláda se brání tím, že současné potíže jsou jen dočasné.
6: Fabio Rodriguez z poradenské firmy M&R Associates ale varuje, že Milejova vláda musí rychle změnit kurz. Místo nekonečného boje s inflací se teď musí soustředit hlavně na oživení ekonomiky, a to rychle, pokud chce do příštích voleb ukázat nějaké reálné výsledky, uzavírá Financial Times.
5: Profesor Vilendai Srikant je na vrcholu své kariéry. Šéfuje Australskému národnímu centru pro zdravé stárnutí. Jeho výzkumy pravidelně publikují nejprestižnější vědecké časopisy a o granty od největších světových nadací nemá nouzy. Jenže sotva oslavil 60, hned se ho někdo zeptal, kdy se chystá do důchodu. Tato poznámka ho naprosto šokovala. V tu chvíli si totiž naplno uvědomil, že předsudky spojené se stářím jsou realitou, píše britský deník Guardian.
6: Jako geriatr vidí profesor Srikant celé spektrum postojů ke stárnutí. Od lidí, kteří ho vnímají jen jako nevyhnutelnou a černou cestu k úpadku a sešlosti, až po ty, kteří se na takzvaný třetí věk vyloženě těší a vidí v něm hlavně nové příležitosti a radost. Studie z americké Yaleovy univerzity navíc potvrzuje, že tyto postoje mohou zásadně ovlivnit to, jak budeme ve skutečnosti stárnout. Vědci sledovali přes 11 000 lidí ve věku od 50 do 99 let a zjistili, že naše nastavení mysli má přímý dopad na to, v jaké fyzické a psychické formě budeme.
5: Lidé s pozitivním přístupem dopadli v testech paměti, matematiky nebo v rychlosti chůze mnohem lépe než pesimisté. U velkého počtu z nich se navíc stalo něco nevídaného. Během 12 let trvání studie se jejich výsledky dokonce zlepšily oproti stavu, v jakém byli na úplném začátku.
6: Profesorka Julia Lepinová z univerzity v Novém Walesu zdůrazňuje, že pozitivní mysl pomáhá v jakékoliv fázi života. S dobrou náladou totiž automaticky přichází i chování, které přímo prospívá našemu fyzickému zdraví. Recept na to, jak si udržet mozek v kondici, je přitom jednoduchý. Zůstat po celý život aktivní, fyzicky a psychicky. A být mezi lidmi. Vliv okolí je velký. Funguje to totiž jakási zdravá sousedská soutěživost. Když vidíte, že sousedovi je 93 a pořád chodí každý den k moři, řeknete si, je mi 92, to přeci musím zvládnout taky.
5: Podle profesora Šrýkanta je klíčem k pozitivnímu stárnutí hlavně to, abychom si stáří nepletli s nemocí. Věk není choroba, věk je prostě jen čas, říká tento odborník. Lidé si totiž často myslí, že s přibývajícími léty musí zákonitě přijít demence. To je ale mýtus. Stárnutí se rozhodně nerovná ztrátě paměti nebo soudnosti.
6: Mít srovnanou hlavu je jedna věc. Bojovat s předsudky okolí je věc druhá. Ageismus se dnes označuje za jeden z posledních společensky tolerovaných předsudků. Je to pohled, který šedesátníka, jako je profesor Šrýkant, posílá do penze. Přitom je takový člověk často na absolutním vrcholu svých schopností a znalostí. Okolí ho ale odepisuje jen kvůli věku. A právě s tímto nastavením společnosti se bojuje ze všeho nejhůř.
5: Výsledky zmíněné studie vysílají jasný vzkaz i zaměstnavatelům. Firmy, které starší lidi automaticky odepisují, se totiž střílejí do vlastní nohy. Přicházejí tím o kandidáty, kteří jsou nejen na vrcholu své kariéry, ale mají navíc chuť a kapacitu dál se učit a profesně růst.
6: Nejšťastnější období života? To přichází právě s věkem, tvrdí profesor Brian Draper z Australské univerzity Nového Jižního Walesu. Statistiky mu dávají za pravdu. V Austrálii je výskyt depresí nejnižší u lidí mezi 65 a 85. Prudký nárůst přichází až mnohem později.
5: Sám Draper, který je už taky jednou nohou v důchodu, říká, že konec v práci většině lidí v mnoha ohledech zlepší život. Nikdo z nás není nesmrtelný a tělo se časem prostě opotřebuje, ale tenhle přirozený rozpad přichází mnohem později, než si většina lidí myslí, dodává expert. Tolik britský Guardian.
4: Svět ve 20 minutách.
6: Dnešní vydání připravil Jiří Klečka. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám spolu s mistrem zvuku Jaroslavem Novotným přejí
5: Tereza Žižková
6: a Ladislav Dvořák.
7: Jaký je rozdíl mezi bruto a neto?
4: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
7: Říká se, že auto ztrácí polovinu své hodnoty už jenom ve chvíli, kdy v něm poprvé vyjedete z prodejny na silnici. V účetnictví takovou proměnu hodnoty popisují pojmy jako bruto, neto a tara. Rozdíl mezi bruto a neto se nazývá korekce neboli tara. Jde vlastně o veškerá ponížení hodnoty majetku v důsledku jeho opotřebení anebo vlivem snížení jeho tržní ceny. S pojmy bruto a neto se ale můžeme setkat i v řeznictví nebo zelinářství, všude tam, kde vážíme potraviny. Když totiž nesou pytel brambor, tak bruto představuje celý pytel s bramborami, neto jsou pouze brambory a tarou myslíme pytel na nošení brambor. Neto je tedy takzvaná čistá hodnota výrobku nebo majetku.
4: Půl páté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Odpoledne se schází tripartita. Zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů by měli jednat o investicích státu v příštích 3 letech nebo o změnách v důchodech. Vláda ANO, SPD a motoristů slibuje zastropování důchodového věku na 65 letech a předčasné penze pro náročné profese. Dnes je poslední den třídenního příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Obě země se přes víkend vzájemně obviňovaly z jeho porušování. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Rusko zastavilo masivní letecké a raketové útoky. Údery podél frontové linie ale pokračovalo. Rusko naopak tvrdí, že její vojáci reagovali na porušování klidu zbraní ze strany Ukrajiny. V Česku přibývá webů s nelegálními hazardními hrami. Upozorňuje na to Institut pro regulaci hazardních her a podle něj podvodníci neoprávněně využívají loga jména známých značek. Zhruba 10x týdně se s tím setkává třeba společnost Allwyn nebo Fortuna. A provozovatelé nelegálních hazardních her přitom podle institutu například neověřují věk hráčů nebo můžou zneužít osobní údaje lidí při přihlašování do hráčského účtu. A technici dnes ráno sundají 4 sochy z pražského staroměstského Orloje a převezou je do dílny, kde restaurátoři opraví. Podle mluvčího hlavního města Víta Hofmana se Orloj kvůli dnešním pracem několikrát zastaví. Fotbalisté Barcelony slaví zisk 29. titulu ve španělské lize. V El Clásiku porazili před svými fanoušky Real Madrid 2-0 a tři kola před koncem soutěže mají v tabulce nedostižný 14-bodový náskok. Krok k titulu udělal v anglické Premier League Arsenal výhrou nad West Hamem 1-0 a ve Francii Paris Saint-Germain díky triumfu nad Brestem 1-0.
3: Nehody na Chebsku a u Pardubic. Dálnice teď plynulé průjezdné. V Čechách na nich místy zhoršuje dohlednost déšť. Docela vydatně prší v některých úsecích D5 z Rokycan do Rozvadova. Na silnici 21 z Chebu do Plané srazila dvě osobní auta zvěř. A následky nehody taky policejní šetření a stojící vozidla. Čekejte mezi Starou Vodou a odbočkou na Mariánské Lázně. A na Pardubickou trase Selmice Labské Chrčice srazilo osobní auto divoké prase. Následky nehody blokují krajnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Teď nad ránem začalo pršet, ochlazuje se na 12 až 8 stupňů, na jihu Moravy se ochladilo na 15 až 12 a přes den pak čekáme zataženo až oblačno, zpočátku přehánky nebo déšť jen místy, postupně už na většině území a později místy i bouřky. Večer pak začnou srážky v Čechách ubývat. Nejvyšší pondělní teploty 17 až 22 stupňů, na západě Čech naměří kolem 16 a na horách většinou kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
8: Ve sněmovně chtějí znovu sáhnout na ústavu, na pravomoci prezidenta, na nezávislé instituce i na pojistky proti své voli vládní většiny. Je to jen kouřová clona nebo už první fáze přestavby systému? Začíná Osobnost Plus, mým hostem je ústavní právník, profesor Jan Kysela. Vítejte, dobrý den.
9: Dobrý den.
8: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
4: Osobnost Plus.
8: Návrhy na změny ústavy a pravomocí prezidenta jsou podle Jiřího Peheho jenom politické divadlo. Souhlasíte s tímhle relativně jednoduchým a hezkým pohledem?
9: No, možná je hezký, ale nevím, jestli není příliš optimistický, protože se mi zdá, že ve chvíli, kdy se podařilo prosadit přímou volbu prezidenta republiky, tak byla taky poměrně velká spousta lidí uklidňována tím, že to mnohokrát nevyšlo v minulosti a nevyjde to znovu. A vida vyšlo to, takže já jsem trošku skeptický stran toho, když se někdo do něčeho pouští, že je to vždycky určeno k neúspěchu. Navíc v tomhle případě jde o to, že těch změn, těch témat, která jsou otevřená nebo možná budou otevřená, je poměrně hodně a zdá se mi, že opozice nemusí být nutně homogenní v tom směru, že cokoliv přichází od vládní koalice, pakliže ona bude homogenní, že je od ďábla. Takže se mi zdá, že máte-li k dispozici téma obecného referenda, je možné hledat nějakou schodu tu s Piráty. Máte-li téma hotovosti v ústavě, respektive práva na hotovostní platby nebo na zakotvení české koruny, tak se mi zdá, že zase v určitých ohledech můžete hledat podporu určité části ODS. Takže že bych si myslel, že je to vlastně úplně jedno, s čím vládní koalice přichází, tak to si nemyslím.
8: A nemáte pocit, že se tímhle způsobem vlastně z ústavy, byť zatím jenom třeba v řečech, pak v návrzích různých a tak dále, že se z ústavy stává nástroj politického marketingu?
9: No asi to úplně nesvědčí. Samozřejmě jedna věc je právě mluvení, druhá věc je měnění. Záleží taky na tom, když mluvíte, jak přesně mluvíte, protože ve chvíli, kdyby ty pokusy byly vážně míněny, tak má asi smysl je jako shromáždit ty nejrůznější náměty, vytvořit nějaké formáty mezi stranické dohody, přizvat k tomu experty a hledat nějaké řešení, jak ústavu změnit, pokud možno jednorázově promyšleně, úplně ji nebourat. Záleží nicméně na tom, jestli ji chcete nebourat, protože pokud ji chcete bourat, tak samozřejmě tenhle ten přístup, který já popisuju, vám asi úplně sympatický není. A pak je ještě možná jedna linka, kterou bych tam dodal, že se mi zdá, že v posledních letech se trochu posouvá pozornost z té ústavy s velkým U, to je ten ústavní zákon 193, jak se u nás vládne, i k listině základních práv a svobod, která byla dlouhá desetiletí tabu. Tam se v zásadě vycházelo z toho, že je to nějaký jako hodnotový základ českého právního řádu, vznikající ještě v období československém na začátku 90. let, ale už se nám tam podařilo novelizací vpravit pojem zbraně, tak jsou určitá témata, která se týkají ochrany vody, jsou témata, která se týkají stejnopohlavních sňatků nebo zase naopak práva na potrat. A ve chvíli, kdy do všeho píchnete nebo rýpnete, tak to myslím úplně nesvědčí té stabilitě nebo té auře.
8: Ale řekněte, máte pocit z téhle vládní koalice, že směřuje, jak jste zmínil ten hezký termín bourání, nebourání, tak směřuje k bourání nebo nebourání ústavy?
9: Já myslím, že není úplně homogenní, takže v té koalici jsou různé strany a i v rámci těch různých stran jsou asi různí lidé, takže by existovala nějaká jako jednotná poptávka celé vládní koalice po zbourání buď ústavního systému nebo té polistopadové společenské smlouvy. To se mi úplně nezdá, ale pro určitou část ne úplně asi nevlivných poslanců to je důležité téma. No a jde o to, jestli těm dalším je to spíš jedno, tudíž budou pozorovat, respektive podporovat, co tihleti mají na mysli nebo v merku, eventuálně tomu budou v určité míře vzdorovat a pak asi záleží taky na konkrétních tématech, kdy do čeho vlastně je možné nebo jako je chuť do toho jít. Ale řekl bych, že oproti těm předchozím politickým formacím, které se mi zdálo, že se vždycky pohybují v zásadě na půdorysu toho ústavního systému a můžou mít nějakou jinou představu o detailu nebo možná větším detailu, tak tady bych si myslel, že to určité jako vychýlení je výraznější, respektive riskantnější.
8: V téhle souvislosti, co je vaše osobní černá můra, že by se s ústavou mohlo stát v průběhu nejbližších let?
9: No, ono popravdě řečeno asi nejde primárně o to, co uděláte s textem ústavy, nakolik ji změníte nebo nezměníte, protože k tomu prostě potřebujete sbírat ty hlasy. Podstatně důležitější se mi zdá je to, co uděláte s těmi různými ústavními institucemi, které můžete prostě jako odzbrojit, respektive dobít, respektive unést tím, že do nich dáváte buď svoje vlastní lidi, nebo nestatečné lidi, nebo jako slabé lidi, to je vcelku jedno. Tak to je jako jedna linka, co vlastně uděláte s těmi institucemi, které mají ústavu chránit, respektive vykládat, protože když se podíváte do Polska v té předchozí periodě vlády práva a spravedlnosti, tak vy nemáte hlasy na změnu ústavy. Ale pak, když si podrobíte ústavní soud, no tak není nikdo, kdo by vás klepal přes prsty, protože není tady nikdo, kdo by autoritativně řekl, že to, co jste přijali, respektive udělali, je protiústavní.
8: A tuhle tendenci, tenhle směr, který jste naznačil, ten už tady pozorujete, nebo se ho bojíte?
9: No, spíš se ho bojím. Každopádně netýká se to v našich poměrech ústavního soudu, protože ten je teď poměrně dlouhodobě, respektive nadlouho je stabilizovaný. Navíc tahle vládní koalice nemá prezidenta republiky, mám-li to tak říci, nebo nemá většinu senátu, respektive nemá ani jedno, ani druhé, takže zrovna na ústavní soud asi úplně nemůže. Ale když se díváte na tu agendu, která se vztahuje k zákonu o státní službě, respektive na agendu, která se týká veřejnoprávních médií, a asi bychom teda mohli vymyslet něco dalšího. Konec konců i to dění na ministerstvu životního prostředí nemusí v každém zbuzovat jenom jako libé pocity, tak to je ono. Jo, že máte prostě ústavu nějakou, ale to, co děláte s těmi institucemi, to, co děláte na základě prosté většiny nebo co děláte na základě diskrece ministra, tak to můžou být vlastně obtížně vratné kroky.
8: Když jste nakousl, pane profesore, ty instituce, ta média, tak chápu to dobře, takže některé věci v ústavě jsou vlastně nezměnitelné a že k těm institucím tohoto typu by měla být, nebo ke změnám by měla být relativně hodně složitá cesta.
9: Uh-huh. Tak český ústavní pořádek je dvouvrstvý, dále si to tak říci, to znamená, máte určitý objem pravidel a těch je teda dominantní většina, k jejich změně vám stačí 3/5 poslanců, 3/5 přítomných senátorů, ale pak je něco, čemu se říká klauzule věčnosti, kterou najdeme v řadě různých zahraničních, ale i historických ústav. U nás je to článek 9 odstavec 2 a v tom článku 9 odstavec 2 je napsáno, že změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná. Jinými slovy, i když byste měla jakou většinu chcete, tak pakliže bude tahle ústava touhle ústavou, tak to nemůžete udělat.
8: Ale teď mi jenom řekněte, co jsou to ty podstatné náležitosti demokratického právního státu, které jsou nezměnitelné bez ohledu na to, jak velkou máte většinu.
9: To se právě dá relativně obtížně říci, protože ústavodárce cíleně zvolil tuhle otevřenou skupinu. Když byste se dívala do zahraničí, tak někde zjistíte, že nezměnitelná je republikánská forma státu. To je třeba v Itálii nebo ve Francii. V Německu je ten výčet širší, jsou to v zásadě základní práva, dělba moci, federalismus a můžete přidávat další komponenty. Takže když byste pracovala s tou naší textací, tak se budete asi do značné míry dívat na to, co v ústavě je, řekněme v těch základních ustanoveních, deklarace České republiky jako demokratický právní stát, existence listiny základních práv a svobod pod ochranou soudní moci. Budete se dívat do toho, co jsou řekněme, podstatné prvky právních států v zahraničí a z toho budete vyvozovat nějaké závěry. Přičemž, když říkám vy, tak tím myslím jak vás, tak tím myslím sebe, přičemž ale asi nejdůležitější je, co z toho vyvodí ústavní soud. Takže to je v zásadě ten konečný ultimátní interpret ústavy, ústavního pořádku i tohohle pravidla, který asi v určitých případech má zatáhnout za záchranou brzdu, ale těch případů nejspíše nebude úplně mnoho.
8: Ale je pravda, pane profesore, že ústavní soud dlouhodobě vyvozuje, že demokracie není jen vláda většiny, ale taky ten systém brz protivách a nezávislých institucí. Jinými slovy, kdo dosáhne na ty nezávislé instituce, tak bude proti sobě nebo může mít proti sobě ústavní soud. Chápu to dobře.
9: Záleží asi na míře. To, co jste začala jako tu tezi ústavního soudu, tak to je teze, která se dá poměrně snadno odvodit už z článku 1 ústavy, protože pokud Česká republika je demokratický právní stát a nikoliv jenom demokratický stát, tak to vyjadřuje nějakou kvalitu a teď jde o to jakou. Ona je umocněna právě tím ustanovením toho článku 9, jak jsme o něm mluvili. To znamená, nejde jenom o vládu práva, ale jde o vládu práva, která je odvozena od vůle lidu, respektive vůle většiny, a nejde zase o bezbřehou vůli většiny. To by dohromady tedy demokratický právní stát nelíčoval.
8: Víte, proč se snažím se dostat k tomu, do jaké míry prostě nemůže žádná vláda nějakým způsobem narušovat ty nezávislé instituce nebo by porušovala ústavní pořádek. Když je to prostě... Když by se jakákoliv vláda pokoušela zrušit na politicích nezávislé financování médií, veřejné služby a navázete na státní rozpočet, kde tedy evidentně porušuje nezávislost ve prospěch závislosti na vládě, tak bylo by to porušení ústavního pořádku nebo ne?
9: No, to je asi věc názoru, respektive úhlu pohledu, protože o veřejnoprávních médiích se v pravidlech ústavního pořádku mnoho nedočtete. To je jedna část odpovědi. Druhá část odpovědi, že se o nich naopak ale dočtete ve spoustě různých pojednání, knih a traktátů, které upozorňují právě na to, k jakému typu demokracie je radno se hlásit, proč ta demokracie nemá být založena jenom na té neomezené vládě většiny, která zrovna teď vzešla z voleb, příště vzešla z voleb a tak dále, proč to má mít nějaké další komponenty, takže asi do značné míry v závislosti na tom, jak demokracii vnímáte, tak se do toho vašeho zorného úhlu veřejnoprávní média vejdou jako buď velmi významná, anebo ne tak úplně významná. To je jedna část. A druhá část, co z toho, o čem si můžeme povídat my, dva třeba, je potom důležité pro ústavní soud, který přeci jenom si nepovídá úplně volně, ale povídá si právě s tím, že má tu vrchnostenskou kompetenci o něčem rozhodnout a musí proto své rozhodnutí najít nějakou oporu. To znamená, že když bude ústavní soud o něčem rozhodovat, bude hodně záležet na argumentech toho, kdo mu tu kauzu předloží k posouzení, což není úplně bezvýznamné, bude hodně záležet na tom, jak by vypadala ta právní úprava, kterou by měl ústavní soud přezkoumávat, protože jenom samotný fakt, že změníte způsob financování, ještě nutně nemusí znamenat, že ta instituce přestala být nezávislá. Může to být teda nějaký potenciál oslabení nezávislosti. Můžete nicméně vymyslet různé garance toho, jak tu nezávislost zase teda chránit jiným způsobem. Konec konců, když se podíváte do Evropy a zjistíte, že teda, pokud se nemýlím, 15 zemí má nějaká státem financovaná média, respektive přes státní rozpočet, tak se asi nedá říci, že bez dalšího jsou všechna řízená vládou. Takže jde o to, co všechno vám ten zákon umožní, znemožní, ale podezřelé to je, o tom jako není vůbec sporu.
8: Vtip je v tom, jak jsem opět se dočetla, že protiústavní nemusí být až ten okamžik, kdy ten stát nějakým způsobem zasahuje do těch médií. Zneužití je už vytvoření systému, který to umožňuje. To umožňuje. A je přece nad slunce jasnější, že v okamžiku, kdy přes peníze pro veřejnoprávní média má vláda jakoby přímou cestu k tomu, jakkoliv omezovat anebo podporovat, je jedno, ale cokoliv dělat s médií veřejné služby, tak je to prostě zásah do nezávislosti. Ne? To, když říkám, tam stačí vytvořit systém, aby se dal zneužít.
9: Ne. To určitě, to já s tím souhlasím, jde o to, jestli to dokážete provázat s těmi pravidly nebo principy ústavního pořádku, aby to byla agenda pro ústavní soud a nejenom agenda pro nás nebo pro Milion chvilek pro demokracii nebo něco takového. A to myslím opravdu hodně záleží na tom, jak ten zákon nakonec vypadá, s jakými motivy je předkládán, jestli je, řekněme, singulární, respektive osamocený, anebo působí dojmem, že součástí nějakého širšího plánu. A to se vracím k tomu, o čem jsme mluvili. V případě, že by agenda téhle vládní koalice na tomhle poli systémových základů státu nebo té polistopadové společenské smlouvy, nazvíme to, jak chcete, tak pokud by se netýkala ničeho jiného než veřejnoprávních médií, tak je to zase, myslím, něco jiného, než když máte jako 5, 6, 7, 8 různých věcí, které se týkají právě téhož. A celkově to může, přesně, a celkově to teda může vést k důsledku teda značně razantnímu z hlediska toho, v čem jsme žili těch předchozích, já nevím, 35 let a v čem to vypadá, že bychom mohli žít do budoucna. A to jsou samozřejmě všechno věci, které se do toho eventuálního uvažování soudců ústavního soudu jako mohou promítnout.
8: Ústavní právník profesor Jan Kysela je dnešním hostem Osobnosti plus. Pane profesore, vy už co to tady trochu zmínil, že bychom se měli zajímat o to, jakou tu demokracii, k jakému typu demokracie vlastně jdeme. Kdyby současný stav byl stav liberální demokracie, jaký to vypadá, že by byl cílový název pro naši demokracii po působení této vlády?
9: No, pakliže by inspiraci hledali v Maďarsku, což se mi zdá, že do určité míry hledají, ve Ficově Slovensku, anebo v tom předchozím Kaczyńského Polsku, tak to jsou všechno země, které začaly, řekněme, na něčem, o čem se zpravidla mluví jako o neliberální demokracii, ale Viktor Orbán to dovedl výrazně dále, takže myslím, že o Maďarsku už dneska se jako o neliberální demokracii jenom nemluví, spíš se mluví o nějakém typu hybridního režimu vůbec mezi demokracií a autoritářstvím, takže je to dál.
8: To je ještě dál.
9: Takže to je to ještě dále, ale řekněme, že je to teda ten typus demokracie neliberální, o němž se mluví, řekněme, od konce 90. let, a to je demokracie, která v zásadě absolutizuje výsledek voleb, respektive referenda. Ve chvíli, kdy nějaká většina rozhodla, tak promluvil lid a cokoliv lid chce, má právo chtít, cokoliv lid chce, je vlastně jako správné a máme odstraňovat všechny možné překážky.
8: Což je ta ústava mimo jiné.
9: Což je mimo jiné ústava, která se vlastně jako skloní třeba před výsledkem referenda, takže pokud bychom byli na platformě takovéhle demokracie neliberální, zase v jiných ohledech se dá mluvit o demokracii populistické, tak vlastně nejsou zakázaná témata. Proč by nemohli voliči, občané, lid rozhodnout o čemkoliv chtějí, když je to přece jejich stát? No a určité úskalí tohohle modelu je, že nemyslíte ani na menšiny, nemyslíte ani na jednotlivce, plus je s tím spojeno riziko, že ti aktuální držitelé moci můžou mít tendenci se přilepit k židlím, na kterých sedí, a tu moc už nepustit. A pak, když by se to stalo, no tak potom už nemůžete mluvit ani o neliberální demokracii, protože demokracie v jakékoliv podobě je založena na možnosti vystřídat nenásilnou formou vládnoucí, což konec konců uvidíme v Maďarsku potom příštím týdnu.
8: Já jsem se snažila dostat, pane profesore, k tomu, jestli když lid chce prostě opustit ve své většině tomu, čemu se dnes říká liberální demokracie, tak jestli ví vlastně, do jakého rizika by s tou neliberální demokracií šel?
9: To považuji za dost nepravděpodobné, že by lid jako nějaká abstraktní entita o něčem toho mnoho věděl, ale současně je možné, že celá řada příslušníků toho lidu nebo té většiny toho lidu, že to považuje v zásadě jako za volbu přijatelnou, protože liberální demokracii může jít z nějakého důvodu na nervy, buď protože se zdůrazňuje to adjektivum liberální, které ale není odvozeno od konkrétních liberálů, ale od liberalismu. Že, takže to je právě problém, že když potom vnímáte ty debaty ve Spojených státech, tak můžete mít pocit, že liberálové se utrhli, jsou to progresivisté nebo levičáci a ti vám vlastně tu demokracii celou unesli a ukradli a vy s nimi chcete zamést a abyste s nimi mohla zamést, musíte zamést celou liberální demokracii a překlopit se do nějakého jiného uspořádání. Takže tohle to je samozřejmě trochu problém, protože významná část většiny nebo lidu může, kromě toho, že nemá ráda liberály, může nemít ráda elity jako takové. S elitami je zase spojeno něco, čemu se říká kulturní hegemonie, že vlastně jako nastolují standardy toho dobrého a správného a když se do toho nevejdete, tak se na vás dívá jako na dezoláta, tupce nebo někoho, kdo nemá právo v tomhle světě žít. No a ve chvíli, kdy to takhle jako polarizujete, tak potom samozřejmě pracujete s výraznou mírou frustrace. Někdo si teda může myslet, že tenhle svět není pro něj, tak si řekne, že když tenhle svět není pro mě, tak já chci nějaký jiný, který pro mě bude. A tam někde asi vidíte tajemství úspěchu Donalda Trumpa a celé řady teda jiných populistických autoritářů v tomhle světě.
8: Mimochodem, když by tedy v tomhle duchu, který jste popsal, přestala vláda a všechny parlamentní komory se zajímat o jednotlivce, se zajímat o menšiny a zůstaly by tady jako nechráněné entity totálně, tak to už bychom byli docela hodně daleko, ne?
9: To je jistě pravda, ale současně nesmíme zapomínat, že máme k dispozici teda dosti robustní, zdá se mi, soudní moc jako takovou, obecné soudy, že máme k dispozici ústavní soud, takže ty samozřejmě nejsou schopni všemu zabránit, respektive všemu předejít, ale je to v zásadě teda ta institucionální struktura, která je povolána k ochraně práv jednotlivců i menšin, jakoliv nejenom. Takže nezdá se mi, že kvůli tomu, že si vláda něco řekne a má teda oporu v jedné komoře, možná dokonce v obou komorách perspektivně, takže je tím teda úplně všechno ztraceno. Ale jde o to, že je to vývoj samozřejmě nebezpečný, protože čím déle něco takového trvá, ta koncentrace moci vykonávaná s určitými jako subverzivními podvratnými úmysly, tak se to samozřejmě promítá v té personální politice, protože kohokoliv vybíráte do nějaké instituce, třeba vybíráte s očekáváním, v jaké míře vám půjde na ruku právě v té systémové přestavbě. A pak je tady ještě jiná linka. My žijeme ve světě, který jsme považovali za dobře si vyvíjející v tom směru, že přeci jenom veliké spoustě lidí může být vcelku jedno, kdo vládne, protože jim politika nezasahuje do jejich běžného života, protože žijete v soukromém sektoru. Nebo je to tady právě kvetoucí občanská společnost a tak dál. Ve chvíli, kdy si tohohle vláda nevšímá, tak se potom teda bavíme o tom, v jaké míře nás frustruje, jak se vyvíjí ta politická sféra. Ale pakliže vláda začíná, nebo by začala jevit zájem o ten soukromý sektor, to znamená, k veřejným zakázkám se dostanou jenom ti, kteří mi dostatečně tleskají, viz Spojené státy a Donald Trump, a nebo teda začala atakovat právě ty struktury občanské společnosti stran financování, stran toho, kdo je financuje, když to nejsme my a tak dále a tak podobně, což je téma, které je u nás zvedáno textím zákonem, který má sledovat transparentnost finančních toků mířících do různých neziskových organizací, tak v té chvíli zase děláte něco jako vláda, co se vlastně neočekává, že v tom systému liberální demokracie děláte, protože vlastně jako pronikáte do sféry, která už není tak úplně vaše. A když je ta sféra silná a autonomní, tak nám to právě umožňuje přežít lecjaké zhoupnutí toho politického kyvadla. Ve chvíli, kdy je ta sféra slabá a málo autonomní, tak potom pochopitelně ty volební výsledky jsou o to závažnější pro život jednoho každého z nás.
8: Vy jste tady zmínil ten zákon, který vláda připravuje teprve, ten zákon o neziskových institucích, organizacích, pardon. Dělá to na vás dojem, že kdyby prošel v té podobě, jak ho známe, to znamená zveřejnit všechny zvláštní registr pro organizace, které dostávají peníze ze zahraničí a tak dále. Myslíte si, že by tenhle zákon obstál na ústavním soudu?
9: Já jsem popravdě řečeno tu verzi nečetl, jenom jsem ji otevřel. Usoudil jsem, že vzhledem k tomu, jakým jazykem je psána, je to nějaká hodně pracovní verze, kterou v zásadě nemá smysl číst. A tam jsem zůstal. Jenom mi přišlo, že ono to možná jako nezůstává jenom na úrovni toho subjektu, té organizace,

0: aniž by proto byl nějaký jako racionální důvod, v zásadě jiný, než že chcete jako odradit. Že chcete odradit. No a když by to bylo takhle, tak pokud uvážíme, že se u nás rozhodovalo třeba o tom registru, do kterého se zapisovali místní zastupitelé, stran toho, co všechno o sobě mají prozradit a co si má kdo číst, tak je to velmi podobný způsob uvažování. Přičemž u těch zastupitelů ještě navíc můžete aspoň uvádět nějaký typ veřejného zájmu, proč bychom o nich toho mohli chtít víc vědět, třeba než o běžném občanovi. Tady se mi zdá, že ten veřejný zájem bude ještě slabší. Takže zase se obávám, že nemůžu říct nic jiného. Záleží na tom, jak by teda ten výsledný zákon byl, jak hluboko by se pokoušel do něčeho řezat, a to by se potom v tom posuzování ústavního soudu jistě promítlo.
1: Ústavní právník profesor Jan Kysela byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Děkuju za to.
0: Rádo se stalo, nashledanou.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí. K čemu nám v ekonomice slouží centrální banka?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
1: Centrální banka je základní banka státu, která dohlíží na všechny komerční banky v zemi, emituje a spravuje národní měnu daného státu a zabezpečuje cenovou stabilitu v celé ekonomice. K tomu má dva základní nástroje – úrokové sazby a měnový kurz. V České republice je centrální bankou Česká národní banka. Kromě cenové hladiny dohlíží také na činnost celého finančního sektoru a kontroluje činnost bank a současně se svými kroky snaží podporovat ekonomický růst v zemi. Vládě také vede účet státního rozpočtu a sleduje a kontroluje množství peněz v ekonomice. V neposlední řadě pak také spravuje naše rezervy, které držíme ve zlatě a v cizích měnách. Českou národní banku řídí sedmičlenná bankovní rada v čele s guvernérem. Její členy jmenuje prezident republiky, a to vždy na šestileté období. Bankovní rada rozhoduje o nastavení úrokových sazeb a také o tom, zda bude případně svými intervencemi ovlivňovat kurz koruny a tím i naši cenovou stabilitu.
2: Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Tresty za chování fanoušku Slavie a Sparty chce disciplinární komise fotbalové ligy oznámit v úterý. Prezident Donald Trump bude v Pekingu zřejmě jednat i o čínské podpoře Iránu. Fotbalisté Jablonce remizovali v lize s Hradcem Králové 1-1. Sezóna skončila Bohemians a Pardubicím a bude zataženo až oblačno s přehánkami nebo deštěm, později i bouřky. Teploty až 22 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Disciplinární komise fotbalové ligy chce o trestech za výtržnosti fanoušků v derby Slavie se Spartou rozhodnout v úterý. Včera s oběma kluby zahájila řízení po předčasně ukončeném zápase. Komise si podle předsedy Jiřího Macnera uvědomuje zodpovědnost za rozhodnutí, které může mít významný dopad na dění na českých stadionech.
4: Myslím si, že jsme měli řadu momentů, ve kterých vlastně jsme rozhodovali velmi nestandardní, ojedinělé případy. Takže vnímáme tu důležitost a ostatně i veřejnost by měla vnímat, že se k tomu stavíme od začátku velmi zodpovědně. Vnímáme tu důležitost takového řízení a rychlého rozhodnutí.
3: Maximální možné tresty jsou uzavření stadionu na 6 zápasů, pokuta 10 milionů korun a odebrání až 20 bodů. Americký prezident Donald Trump bude zřejmě na jednání v Pekingu tlačit na čínského prezidenta Xi Jinpinga kvůli čínské podpoře Iránu. Píše to agentura AFP s odkazem na nejmenovaného úředníka americké administrativy. Od návštěvy se očekává i zmírnění napětí mezi oběma zeměmi v oblasti obchodu. Trump má přiletět do Číny tento týden ve středu. Zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad Labem oslavila v neděli 80 let od svého otevření. Zpřístupnila taky nový pavilon nosorožců, ve kterém může žít až 20 zvířat. Je součástí 16-hektarového rozšíření areálu.
5: Od rána tam chodí spousta lidí, skupiny aspoň po 25, po 30.
6: Popisuje ošetřovatel nosorožců Tomáš Pavlásek a dodává, že nový pavilon má řadu výhod jak pro personál, tak pro samotná zvířata.
5: A je to bezpečnější všechno, že ho nedáváme tam ruce, mají tam naležení vlastně tu štěpku, že ho mají to tam měkčí.
6: Celý areál safari jejich by měl být hotový v roce 2028, říká mluvčí safari parku Michal Šťastný.
7: Pokračovat budeme stavbou vyhlídkového mostu, který vlastně oddělí klasickou část zoo od právě toho safari jich a v jeho sousedství bude

0: probíhat koridor, kterým budou nosorožci právě z tohoto pavilonu procházet do safari jich.
1: Spolu s nosorožci budou součástí nového areálu i bůvoli, zebry nebo další kopytníci. Z Dvora Králové nad Labem Tomáš Lerinc, Radiožurnál.
2: Trenér hokejového národního týmu Radim Rolík potvrdil, že David Pastrňák na mistrovství světa ve Švýcarsku hrát nebude. Na šampionát nominoval mimo jiné brankáře z evropských soutěží, Kořenáře, Kváču a Pavláta. Celkem je v sestavě 8 nováčků. Fotbalisté Jablonce remizovali v ligové skupině o titul s Hradcem Králové 1-1. Hosté přitom až do 85. minuty vedli, pokračuje jejich trenér David Horejš.
3: První poločas bylo z naší strany vidět, že jsme proto dělali maximum, byla tam lehkost, dobrá kombinace, měli jsme dobrý pohyb prostě bez balonu, tam si myslím, že jsme byli jednoznačně lepším týmem. Druhý poločas zase je třeba ocenit, že Jablonec má silný mužstvo, prostě povedlo se jim střídání, myslím si, že Alekvé a Holí tu hru hodně oživili a to si myslím, že pak nám tam dělalo problémy.
2: V play-off o umístění postoupila do finále Karviná, která v odvetě v Pardubicích vyhrála 3-1 po prodloužení. Dál prošla i Olomouc, z Bohemian sice prohrála 1-2 po prodloužení. V součtu s úvodním zápasem ale vyhrála 4-3.
4: Nehoda na D2 u Lanžhota a neprůjezdná silnice v Ostravě. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Břeclav havarovala dodávka. Na kilometru 55,5 u Lanžhotské odpočívky narazila do svodidel. Nehoda je v omezení, zavřeném úseku dálnice do jízdních pruhů nezasahuje. Auto je zřejmě nepojízdné, na místě hasiči a taky policie. Dálnice aktuálně bez kolon. V Ostravě je neprůjezdná silnice na výjezdu z Polanky nad Odrou do Janové. Uzavírka je po nehodě dvou osobních aut poblíž autobusové zastávky u Cihelny. Zasahují tam záchranáři, omezení se dá objet přes Klimkovice nebo Václavovice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Bude oblačno až zataženo, postupně déšť na většině území. Odpoledne a večer místy i bouřky, hlavně na východě. Můžou je provázet přívalové srážky. Později večer budou v Čechách srážky ubývat. Teploty 17 až 22 stupňů, na západě Čech kolem 16, na horách 12. A na východě má foukat čerstvý vítr. V bouřkách bude zesilovat i jinde. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Ondřej Soukup,
7: Josef Pazderka, míříme na východ. Dnes se vydáme do zemí, o kterých v tomto podcastu často nemluvíme. Do Nepálu, Bangladéše, Keni, Srí Lanky a dalších. S Ukrajinou, Ruskem a celým postsovětským prostorem souvisí na první pohled jenom vzdáleně.
6: Nicméně i odtud se verbují vojáci do ruské armády. Mnozí z nich přitom do Ruska přijíždějí v přesvědčení, že budou pracovat jako stavební dělníci nebo hlídači v supermarketech.
7: Vítejte u podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
8: Nejpozději na konci roku 2022 začala ruská armáda verbovat do svých řad i občany jiných zemí. Nejdříve šlo o muže ze střední Asie, kteří už před válkou pracovali v Rusku na stavbách a za vstup do armády dostali slíbené ruské občanství. Následně se mezi rekruty začaly objevovat občané dalších zemí, včetně Spojených států amerických. Ti všichni byli naverbováni individuálně, na rozdíl od 20-tisícového kontingentu Severokorejců, které poslala do Ruska jejich vlastní vláda. Životnost zahraničních vojáků na frontě je ale velmi krátká. Jaké právní a diplomatické důsledky z toho pak plynou?
7: Tak Ondro, slyšeli jsme úvod. Já mám vlastně dvě důležité věci, které to podle mě rámují. Válka se stala jedním z nejvýnosnějších biznisů v Rusku za poslední desítky let. Kreml do toho valí obrovské peníze, které mají překlenout to, že částečná mobilizace, kterou třeba v souvislosti s plošnou ruskou agresí na Ukrajinu vyhlásil na podzim 2022, byla extrémně nepopulární. Ona z rezervistů a z dalších lidí údajně rekrutovala asi 300 tisíc lidí, ale zvedlo tuto obrovskou vlnu útěku lidí do Gruzie.
6: Všichni si pamatujeme ty front fronty na pohraničním přechodu ve Verchním Larsu.
7: A ruský ekonom Inozemcev, už jsme tady o tom mluvili, mluví o takzvané smrtonomice, která vlastně vytváří jako neuvěřitelně lukrativní proud, na který se přisávají lidé z chudších regionů Ruska, vlastně z periférií, vězni. Lidé tím řeší neskutečně mnoho problémů. No a samozřejmě, že tento vír nasává i lidi ze zahraničí, co si chceme dneska popsat, kolik jich je, za jakých okolností to je. Jo. Zároveň to Rusko nestíhá doplňovat ty obrovitánské ztráty, které trpí tou krvavou válkou, je to kanonen futr, je to jako neuvěřitelná spotřeba lidí. Tvrdí se, že ty ruské ztráty různými průměrnými odhady se pohybují někde mezi 20-30 tisíci lidmi za měsíc, což je zhruba počet, který také Rusko stačilo donedávna rekrutovat. Jsou to hrubé odhady, nevíme přesně, ale zhruba takhle. To znamená, že tam vlastně jako už minimálně od konce roku 2025 nejsou schopni doplňovat ty stavy, protože mají obrovské ztráty.
6: A současně přesně, jak jsi říkal, je to kšeft. Jo, ty, když vstoupíš, co by ruský občan, do ruské armády, dostaneš nějaký ten příspěvek, nějaké ty miliony. Když máš nějakého svého přítele a přivedeš ho, tak ještě dostaneš vlastně náborový příplatek i za něj. Jo? A tím pádem tohle se týká i těch cizinců. Prostě kdokoliv, kdo přivede do rekrutačního střediska nějakého člověka, lhostejno jestli Rusa nebo člověka cizince, tak dostane peníze. No a to je samozřejmě kšeft.
7: Ondro, nedávno proběhl festival Jeden svět a ty jsi na něm mluvil s ukrajinskou novinářkou Mariou Tomak, která se vlastně tomuhle tématu věnuje dlouhodobě. Můžeš jí krátce představit?
6: Ona je původně novinářka, právnička a už vlastně od loňského roku v rámci organizace Truth Hounds se snaží právě mapovat verbování bojovníků z zemí globálního jihu a současně i vlastně vede takovou jako advokační kampaň právě v těch zemích, aby vysvětlovala, jaká je realita v ruské armádě. Takže ona cestovala i do Afriky nebo do Bangladeše, aby to viděla vlastně z první ruky.
7: Pokud se nepletu, tak ona mluví daleko více než o verbování zahraničních žoldáků na základě nějakých jasně daných kritérií, trošku o něčem, co připomíná obchod s lidmi. Je to tak?
6: No, nejenom trošku připomíná, on to v zásadě je. Ona vlastně říká, že to jsou podobné struktury, které dodávají třeba, já nevím, ženy do nevěstinců nebo chlapy na nějaké prostě stavby třeba v zemích Perského zálivu a podobně.
9: A v tom
10: cizinci nevždy chápou, že jdou do války a věří, že platí dohoda, že nebudou bojovat. Existují takoví, kteří chápou, že budou bojovat. Existují různé formáty, kdy je někdo, řekněme, nucen s tím souhlasit pod fyzickým nátlakem nebo například po zatčení. Jsou zde různé příběhy.
7: Já když tu Marii slyším, tak samozřejmě vnímám, že ta situace je dramatická. Přesto se nemůžu jako ubránit dojmu, že minimálně v některých těch částech těch příběhů nevíme úplně všechno. Jo? Ona mluví se zajatci, kteří padnou do toho zajetí na Ukrajině. Ti lidé vědí, kde jsou, to znamená, jsou na Ukrajině, popisují své příběhy poměrně dramaticky, ale tak trochu někdy mají tendenci zamlčovat, že možná šli trochu dobrovolně víc, než by bylo zdrávo, že možná věděli nebo tušili víc, než v danou chvíli tvrdí a tak dále. Jak moc tady tenhle element, Ondro, pro tebe hraje roli v tom povídání?
6: Tak určitě jim samozřejmě nemůžete věřit na slovo. Přirozeně oni jsou prostě v zajetí, budou se snažit maximálně říct, že jako oni za nic nemohou. Mimo jiné kvůli tomu, že třeba v jejich rodné zemi by mohlo hrozit stíhání prostě za žoldáctví. Nicméně to, že ta praxe existuje, to víme z videí, které ti lidé natočili přímo ještě v Rusku. Přímo ještě, když byli tedy členové ruské armády a jejich prostě několik desítek vlastně videí.
11: He took my passport and my phone and that is how everything went wrong.
12: A serving Sri Lankan also told Al Jazeera that he would consider deserting his post if he had an opportunity to join the Russian military. Sri
13: Lankan... I knew the contract was real when I arrived here. Everyone here knew what they were coming for. I know it for sure.
9: ti lidé říkají pro boha, nejezděte sem, protože nám se stal takovýhle a takovýhle případ.
7: My se ještě dostaneme později k lidem, kteří se namočili do celého toho biznesu zprostředkovatelského a tyhle lidi lákají. Jo. Mě zaujala ta case tady, kterou připravila britská BBC o vlastně rekrutech ze Sýrie, kterých bylo desítky. A jsou tam nějaká doplňující svědectví lidí, kteří se s tou zprostředkovatelkou, kterou si později popíšeme, vlastně na tom všem podíleli a zároveň potom vystoupili, aby to jako celý popsali. Jo. Tak oni popisují situaci Syřanů, kteří jsou ve své zemi ve velmi jako chudobných podmínkách, a to se netýká zdaleka jenom Sýrie, ale v tomhle případě právě jich, dostanou tip na nějakou práci, dost často stavební práce, sekuritácké práce, cokoliv jako takhle podobného, a oni tvrdí. V momentě, kdy ten člověk slyší, že bude mít měsíční plat někde kolem 2 500 dolarů, že bude mít jako zároveň třeba bonus podpisový 5 000 dolarů za to, že podepíše cosi, co je jako armáda, ale míněno jako spíš nebojové jednotky, hlídání skladů, cokoliv dalšího, nějaké tohle, no tak to je pro toho člověka obrovská motivace.
14: Většina z nich očekává, že budou jen zajišťovat pozice, dostanou pušku a budou stát na kontrolním stanovišti. Netuší, že jdou přímo do války.
7: A potom se jako dostává do procesu, který je poměrně rychlý, posílá své údaje, všechno tohle. Přistává někde v Moskvě nebo v jiném ruském městě, tam už ty zprostředkovatelé přicházejí a hned ho tlačí do nějakého náborového střediska, kde podepisuje dost často dokumenty, kterým vůbec nerozumí. Jasně, asi tuší, ti zprostředkovatelé dost často se brání tím, že ti lidé vědí, že jdou do armády nebo do nějakých jako bojových jednotek, ale tam jsme jako v šedé zóně, jak moc vědí nebo nevědí. Každopádně podepisují něco, co je posléze třeba s 10denní přípravou, dostává hned do bojové zóny a dost často do situací, které jsou přímo jako na frontové linii, a oni tuší, že jsou úplně v pasti.
14: Arabové, kteří sem přicházejí, okamžitě umírají. Někteří lidé z toho přišli o rozum. Je těžké se na ta mrtvá těla dívat.
7: Nehledě na to, že podepsali kontrakt, který sice zní třeba na půl roku nebo na rok, ale který podle ruských zákonů může do skončení té plošné ruské agrese, tedy speciální vojenské operace, být prodlužován do nekonečna.
9: A co je ještě důležité dodat, že oni za to, že mohli odjet do toho Ruska, tak velmi často platí. Jsou zdokumentované příklady z třeba Nepálu, kdy ten člověk za to, že mohl odjet do Ruska, dostal ta víza a zaplatil 4 000 dolarů. Další případy jsou z Afriky. Jo? Takže ty se ocitneš prostě někde úplně v bizarní situaci, máš tu flintu, nevíš vlastně, co jsi podepsal, ale co ty víš, je, že tvoje rodina dluží tomu zprostředkovateli peníze, takže který ty musíš vydělat. I proto prostě se ti lidé často jako neobrací na nějaké organizace a tak dále, protože oni si museli půjčit, aby se tam dostali.
7: Buďme fér, řekněme, že zahraniční rekruti fungují i na ukrajinské straně, že to je jako velmi divoký svět, ve kterém je spousta takových jako podivných bytostí putující světem a podepisující dokumenty, které dost často nevědí, kteří jdou na smrt, aniž by o tom věděli, kteří potom překrucují ty své příběhy a tak dále. Rozumíme všemu, nicméně tenhle biznis popsaný Mariou Tomak a řadou dalších lidí přece jenom má nějaké jako přesnější kontury. Pro mě teda jeden z nejsilnějších jako momentů, který jsem tady v téhle kategorii našel, jsou ti Američani, kteří se dostávají do ruské armády. To je neuvěřitelné. Velmi známým je ten příklad 21-letého Michaela Glosse, což byl hippík, nezávislý cestovatel, ale shodou okolností taky syn tehdejší náměstkyně ředitele CIA, takže vlastně jako ten překryv s tím mikrosvětem amerického konzervativního prostředí, které teda jde za Trumpem a zároveň vlastně souzní s tím, co hlásá Rusko, je opravdu obrovský. Ale co je ještě daleko podstatnější, tak to je Derek Huffman. Jo? Američan z Texasu, který se svojí ženou a se třemi dětmi přestěhoval do Ruska v roce 2025. V rámci té celé akce, která hlásá Rusko, je jediná země, která ctí konzervativní hodnoty. Tady na rozdíl od zkaženého západu najdete ten konzervativní raj a tak dále. Jo. A ten člověk se dostane ale do finančních potíží, vlastně by chtěl urychlit třeba i proces získání ruského občanství, chtěl by si jako tak trošku přivydělat a přesně se dostane do situace jako řada těch dalších, prostě něco podepsal, že to bude zároveň nějaká mise, která se nebude týkat bojové zóny.
9: Jemu slibovali, že bude svářeč nebo něco takového.
7: Přesně tak. No a potom se najednou dostává do toho soukolí jako spousta těch další minimální trénink. Samozřejmě, že hned bojová zóna a bezprostřední nebezpečí smrti. Jeho žena se najednou dostane do neřešitelné situace, kdy nemá prostředky na život s těmi dětmi, kdy najednou všechny ty sliby, které byly dány, že se zrychlí to ruské občanství a další věci jsou v pasti.
10: Výcvik cizineckých jednotek probíhá v ruštině a manžel moc dobře rusky nerozumí, takže je to pro něj problém a výcviku se moc nemůže účastnit, protože když nerozumíte nějakému cizímu jazyku, moc se toho nenaučíte. Takže je teď vlastně vhozen do války a musí se spolehnout jedině na svoji víru. Takže to teď děláme my všichni a prosíme taky každého, aby se za nás pomodlil.
7: A ještě popisuje přesně to, co si naznačil, že on přichází o veškeré ty peníze, které s tím měly být spojené třeba tím, že je nucen skládat se na vybavení, na oblečení, na spoustu dalších věcí. Tak to mně přijde úplně neuvěřitelné, jak člověk přilákaný tím Ruskem a jeho konzervativními hodnotami, tedy tou nablízkanou fasádou najednou zahučí do téhle zóny. A to je vlastně znova a znova, ale jenom říkám, to není jako chudý člověk nebo někdo, kdo by hrál jako o vlastní existenci. Jo.
9: No a tak to jsou, řekněme, výjimečné případy. Mnohem častěji jsou to právě ti lidé, kteří jsou velmi chudí z Afriky. Prostě to jsou případy, kde opět zdokumentované člověk, který hrál basketbal, tak byl naverbován, že bude hrát v Rusku za nějaký klub a dokonce ho na několik dní nechali na nějaké základně tréninkové prostě jakéhosi ruského basketbalového klubu, takže on měl pocit, že je všechno v pořádku, napsal domů mamince, že prostě je to skvělý a že brzo už bude hrát v ruské lize a tak dále a skončil prostě zase v té armádě.
7: Keňský běžec, že jo, další a další. Ondro, pojďme si udělat nějaký sumář. Kolik těch lidí zhruba v těch zahraničních bojovníků v té ruské armádě může být?
9: Tak Marie Tomák tvrdí, že jich bude přes 20 tisíc.
15: No, vykoristovat jak hromadné m'jaso.
10: Používají je jako kanonen futr. Doslova. My sami jsme měli možnost hovořit se 16 válečnými zajatci z různých zemí. 80% z nich bylo zajato během úplně prvního boje. Když mluvíme o žoldácích, představujete si možná Wagnerovce se zkušenostmi někde ze Sýrie. Tohle není ten případ. Používají je jako kanonen futr v takzvaný masomlíncích. Je to velmi nelidský termín, ale bohužel to tak je. Mnoho z těch mužů zemře, jejich těla ani nejsou odvezena z bojiště a jejich rodiny, které žádají navrácení těl, se jich nejspíše nedočkají.
9: Já jsem viděl nejrůznější čísla a v zásadě se to pohybovalo mezi 15 tisíci a necelými 30 tisíci.
7: Připomeňme znovu, že jako ty přesné údaje nikdy nebudeme mít, protože ruská armáda je nezveřejňuje, protože vycházíme z nějakých kvalifikovaných odhadů, které poskytuje ukrajinská strana podle počtu lidí, kteří jsou verifikováni jako bojovníci, kteří buď padli do zajetí, anebo padli, přišli o život. No a třetí jsou nějaká jako svědectví jejich příbuzných, kteří pátrají po nich. Jo. Tak třeba v případě už zmíněných Keňanů se tvrdí, že jde o minimálně desítky nebo nějaké stovky lidí, kteří podlehli tomu lákání těch velkých peněz. Jo. Kolik jich je tedy 20, 25 tisíc, to jsou ty zhruba odhady a jde zároveň jako o něco, kdy se pohybujeme zhruba o 30 zemí, 35 uvádějí Ukrajinci, někdy 37, tak to jsou jako údaje třeba Dmitra Usova, tajemníka ukrajinského koordinačního štábu pro zacházení s válečnými zajatci, zároveň Andrej Sibiha, ukrajinský minister zahraničí, říká podobné věci. Jo. A jsou to tedy opravdu jako země, které jdou od Asie, tedy Nepál už zmíněný, ten je nutné připomenout, jako dlouhodobě velice chudá země, spousta Nepálců narukovala do britské armády jako bývalé koloniální armády a jsou to obecně lidé, kteří vlastně jako jsou najímáni po celém světě. CNN uvádí údaje, že údajně až 15 tisíc Nepálců, jiné odhady jsou ale teda podstatně nižší, může bojovat v ruské armádě. Je tam velký počet lidí ze Severní Koreje, to je specifický příklad, protože tam není jasné, jestli dobrovolně narukovali.
9: No tak byli. Já myslím, že v případě Severní Koreje asi nemůžeme hovořit o dobrovolnosti v zásadě v jakémkoliv smyslu.
7: Podle amerického ministerstva obrany až 5 000 Kubánců. Jo? A to je zajímavý příklad, protože Kuba a některé ty vlivnější africké země, jedna z mála zemí, která se trošku o osudy těch lidí, pokud vím, zajímá a dává té ruské vládě najevo, že ne všechno by se jí úplně líbilo. Now he's a prisoner of war captured by Ukraine while fighting for the Russian army. Intelligence believes around 20,000 Cubans signed military contracts with Russia. Most were promised high pay, Russian passports and construction jobs.
9: Tak na Kubě dokonce zatkli asi 6 lidí právě kvůli tomu, že vlastně verbovali Kubánce do války, respektive, že jim slibovali, že budou v Moskvě na stavbě, dokonce se ptali, jestli umí třeba obsluhovat jeřáb nebo něco podobného a v okamžiku, kdy byli v Rusku, tak prostě okamžitě byli transportováni do výcvikového tábora a rovnou do Moskvy, takže Kubánci si tehdy předvolali i ruského velvyslance. Takže jako opravdu to brali vážně.
7: Ale opět, velice chudá země, propadající se do většího a většího ekonomického chaosu, takže tam je nepochybné, že to chytá velké množství lidí, nehledě na to, že v sovětských dobách, že ten počet těch Kubánců působících jako experti, vojáci, lékaři, kdokoliv v zahraničí byl obrovský, tak asi se v tom pokračuje. Africký země už jsme popsali, tam jenom případ už zmíněného ukrajinského ministra zahraničí Andreje Sibiha, který doslova řekl, že registrují 1436 bojovníků z 630 zemí a specificky zmínil ty africké země, to je údaj z minulého roku, tak to zhruba asi jako se překrývá s tím údajem uváděným k těm africkým zemím nějakých 1400 a to jsou konzervativní odhady. Poslední věc, kterou jsme slíbili zmínit, je investigace BBC z ledna 2026, která se zaměřila na ty zprostředkovatele. Jo? Ona uvádí příklad ženy 40-leté bývalé učitelky Poliny Azarnych, která údajně stojí minimálně za 500 případy, kdy oslovila aktivně ona sama skrze svůj telegramový kanál, který má velký dosah, ale i další komunikační kanály cizince, zejména ze Sýrie, z Egypta a z Jemenu a nabídla jim, jak ona tvrdí, že to byl opravdu jako vstup do armády, který se uděje poměrně rychle, efektivně, pošlete mi kopii svého pasu a půjdeme na to. So, welcome to Russia. Ale zároveň ti svědectví neustále zmiňovali, že jim říkala, bude to jako nebojová zóna, budou to jako pomocné síly, bude to něco, kde budete úplně v pohodě.
10: Mluvili jsme s 12 rodinami, jejich syny Polina naverbovala. Všichni jsou teď mrtví nebo pohřešovaní.
7: Máme k tomu doplňující svědectví vlastně Syřana, který se na tom částečně podílel. Všechno je to jako v rovině toho, že jsou to svědectví, která je těžko ověřovat, který říká ano, takhle to jako by bylo, poskytovali jsme selektivní informace, abychom ty lidi dostali. Ten Syřan, se kterým mluvila BBC, tvrdí, že dostávala vlastně poměrně jako velký bonus za to, zhruba $300 za konkrétního člověka, no a že je vlastně jako strašně rychle dostávala na frontu. Ona podepsala s nimi v náborovém středisku nějaké dokumenty, ti lidé tomu nerozumí, jsou dezorientováni, jsou ale motivováni těmi poměrně vysokými bonusy. No a poté se dostávají strašně rychle, bez tréninku, jako odpovídajícího do bojové zóny a tam dost často umírají.
9: Což je zajímavé a to je teda zase svědectví z jiného případu, ale právě ten člověk, který se nakonec teda dostal domů do Afriky, tak říkal, ale tak já jsem si říkal, že to bude pravda, že prostě když mi říkali, že budu jenom jako řidič náklaďáku někde v Týlu. Protože jsem si říkal přece, k čemu já bych jim byl na frontě? Teď já neumím vůbec rusky, teď já neumím střílet, nikdy v životě jsem nedržel pušku.
7: Tady v tomhle případě dost často zprostředkovatelé zabaví cestovní pasy. BBC má svědectví Syřana, který je na frontě a domáhá se nápravy od té zprostředkovatelky a ona, protože nechce dál platit, požaduje za všechno peníze, protože ví, že tihle lidé oficiálně dostávají poměrně vysoké peníze, tak ona v odpovědi na nevyplnění těch požadavků Syřana a jeho dotazů pálí jeho syrský pas jako pomstu za to, že nechce dál platit.
16: Pasport to znáš?
17: Ne.
16: Do you recognize your passport? And now look what will happen to it. It's burning well, your Syrian passport.
7: Je tam to video, kdy on říká, tak jsem se koukal na svůj pas, jak hoří. No a pak se samozřejmě dostávají do daleko složitější situace, kdy se to přenáší i na příbuzné, kteří pátrají po osudu těch lidí a znovu se dostává k vydírání. Když pošlete částku, tak možná něco zjistíme. On naopak podepsal dobrovolně a on má tady dluhy, uhraďte. Jo. Takže opět se dostáváme k těm obrovským penězům, které se v tom točí. Což je mimo jiné zajímavé i v kontextu debaty v Česku o poradkyni premiéra Natálii Vachatové, kdy její bratr Fjodor Vachata, který původně taky žil v Česku, se posunul před řadou let do Ruska a má tam velmi výnosnou, velmi dobře fungující vymahačskou agenturu, která podle svědectví třeba experta Romana Máci nebo podle serveru Voxpot Vojty Boháče vlastně úzce souvisí s celou tou debatou o vymahačském biznesu a obchodu s lidmi a rekrutacemi na frontu. Jo. A oni říkají, nemáme jako konkrétní svědectví přímo proti této firmě, ale je to jedna z největších vymahačských agentur. Debatuje se o ní i v ruské Dumě právě kvůli praktikám, které některé tyto vymahačské agentury využívají vůči lidem, které dostali na frontu a to jsou dost často telefonáty jejich příbuzným, SMSky, další nátlak na celou tu rodinu, aby ti lidé platili, protože se zadlužili a protože skrze tu armádu chtěli ty dluhy vyřešit, ale dostali se do neuvěřitelné šedé zóny, ve které na té frontě neustále platí další a další jako věci, takže se víc a víc zadlužují. No a posléze se dostávají do spirály, na které bohatnou ne oni, ne jejich příbuzní, ale vlastně vymahači a lidé kolem zprostředkovatele. Tak tolik jenom pro kontext i té debaty české, což je jako zajímavý boční efekt toho, o čem se bavíme teď dlouhodobě. Tak to je pro dnešek všechno. Tento již odvysílané díly najdete v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
9: Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty, na sociální síti X, Facebooku nebo Blue Sky.
7: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
9: i své blízké.

0: Následující pořad vysíláme v repríze.
1: Populismus a sjezd sudeckých Němců v Brně. Maďarské oslavy nástupu nového premiéra Maďara a konce Orbánova vládnutí. Či zcela bezdůvodný olympijský pardon Bělorusku. Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Schwarz.
0: Názory a argumenty.
1: Poslanecká sněmovna se ve čtvrtek sejde na mimořádné schůzi. Svolala ji vládní koalice, která chce, aby dolní komora parlamentu odmítla uspořádání květnového setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně a vyzvala organizátory, aby od něj upustili. Slovo má publicista Jan Vávra.
2: Často se vedou debaty, kdo je to vlastně populista. Politologové přinášejí různé průvodní znaky populismu, ale nic nepomůže pochopit teorii lépe než praktický příklad. A právě teď, na postoji naší vlády k sudetoněmeckému sjezdu, který se má konat v Brně, vidíme učebnicovou ukázku populismu. To, že se setkání sudeckých Němců, vyhnaných po druhé světové válce z Československa, případně jejich potomků, má odehrávat v Brně, není ze strany organizátorů jen symbolické gesto smíření. Právě z Brna vyšel koncem května 45 pověstný brněnský pochod smrti, kdy asi 20 000 brněnských Němců, převážně žen, dětí a starců, bylo hnáno směrem k rakouským hranicím. Tam stovky až tisíce z nich ani nedošly, protože po cestě umřeli kvůli epidemii a vyčerpání nebo byli zastřeleni. Brněnský sjezd tak mohl být výrazem našeho přiznání viny a omluvy bývalým spoluobčanům, které dekret prezidenta Beneše zbavil občanských práv a s několika povolenými kilogramy majetku byli vyhnáni do Německa. Sudetští Němci již učinili několik vstřícných gest, včetně toho, že se vzdali jakýchkoliv nároků na majetek, který jsme jim tehdy sebrali. Zatímco předchozí vlády se snažily vůči sudetským Němcům chovat aspoň trochu slušně a přiznat naši odpovědnost za zvěrstva, kterých se tehdy Češi dopouštěli, z chování současných vládních politiků se dá usuzovat, že druhá světová válka ještě neskončila. Premiér Babiš ve středu prohlásil, že nepovažuje sjezd za šťastný. Za vládu se ho prý nikdo nezúčastní. Poslanecká sněmovna z největší pravděpodobností přijme hlasy vládních poslanců prohlášení, že by se sjezd neměl konat vůbec. A minister zahraničí Macinka kritizoval mluvčího sudetoněmeckého krajanského sdružení, že se spojil s neziskovou iniciativou, kterou tento přičinlivý učedník Václava Klause samozřejmě pokládá za vtělení ďábla. Sjezdu se má zúčastnit bavorský ministerský předseda Markus Söder i spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt. Z hlediska česko-německých vztahů jde tedy o významnou událost a náš premiér by tam neměl chybět. Pomineme-li, že je minimálně slušné uznat náš podíl na masakrech německého civilního obyvatelstva, už jenom z čistě praktického hlediska jsou dobré vztahy s Německem pro nás zásadní. Přesto dává premiér Babiš přes rozvíjením strategicky důležitých vztahů přednost možnému získání několika hlasů extrémně nacionalistických voličů, kteří většinou patří do tábora SPD a kteří stále pokládají Německo za největší hrozbu. Dokonce větší než Rusko, jak se nedávno nechala slyšet strana svobodných. Místo toho, aby Babiš pokračoval v procesu smiřování s naším sousedem, konání sudetoněmeckého sjezdu v bývalé domovině má být dalším významným krokem, tak 80 let po skončení války rozmíchává ty nejnižší a nejodpornější emoce, jako je nacionalismus, nenávist a strach. Ukazuje tak, že nejdůležitější je pro něho volební zisk, a to bez ohledu na to, jaké to bude mít pro náš stát důsledky. Právě tendence získávat hlasy podněcováním negativních emocí je jedním ze základních znaků populismu. Populisté jsou ochotní pro svoji popularitu udělat cokoliv, bez ohledu na celospolečenské dopady. Andrej Babiš se tak rozhodně nechová jako státník, který má vést republiku vstříc demokratické, prosperující a bezpečné budoucnosti. Spíš nás strhává do nacionalistické nesnášenlivosti, která vedla v minulosti jak nám právě ukazuje příklad druhé světové války, vždycky ke špatným koncům.
1: O populismu hovořil publicista Jan Vávra. Maďarský parlament včera na své ustavující schůzi zvolil novým premiérem země Pétera Magyara, který se svou stranou Tisza drtivě vyhrál volby a ukončil 16-leté panování Viktora Orbána a jeho Fidesu. Nálady v Maďarsku přiblíží evropský editor deníku Luboš Palata.
3: Maďarsko prožilo v sobotu další oslavy. Oslavy konce starého režimu Viktora Orbána a začátek nových časů, které symbolizuje jméno Péter Magyar. Magyar byl velice hladce v téměř sváteční atmosféře, zvolen v sobotu novým předsedou maďarské vlády. Vše probíhalo tak spořádaně, často i s podporou poslanců poraženého orbánovského Fidesz, že to skoro vypadalo, jako by poslanci strany Viktora Orbána měli radost, že je tu naděje na návrat plné demokracie, evropského Maďarska, právního státu a spravedlnosti. V Maďarsku se často připomíná scéna stará několik týdnů, kdy kdysi dávno veřejnoprávní maďarská televize pozvala po volbách poprvé do studia Pétera Magyara. Ten tam oznámil, že v současné podobě bude třeba televizi zrušit a pozastavit její vysílání, než bude vytvořeno nové veřejnoprávní médium. Když odcházel ze studia, stáli současní zaměstnanci televize na chodbách a tleskali mu. Po svém zvolení premiérem slíbil Péter Magyar svým spoluobčanům jako nejvíce důležitou věc obnovení spravedlnosti. Pod svým heslem nic nebude zapomenuto, nic nebude nepotrestáno. Kdo sleduje dění v naší části Evropy další dobu, ví, že to často bývá velký problém. Je to boj s lidmi na policii, na prokuratuře, na soudech a také boj s časem. Žijeme v době, kdy spravedlnost, často ta soudní, i v těch nejlépe fungujících státech, často prohrává. Vítězi nad ní bývají politici, kteří zákony obchází a porušují. V éře sociálních sítí dokážou silou peněz, algoritmů i umem svých advokátů a marketérů přehřmít pravdu, obloudit dostatek voličů a zvolením či návratem do funkcí nedovolit spravedlnosti soudní a právní zvítězit. A pak, když jsou u moci, začnou ohýbat zákony a pravidla natolik, aby z toho vyšli jako vítězové. Vítězství Pétera Magyara nad orbánovskou kleptokracií, jak řekl nový premiér, nejskorumpovanějším režimem v Evropě, přináší naději, že taková porážka spravedlnosti je vždy jen dočasná, že poctivost se nakonec vyplácí. Péter Magyar má k tomu, aby této spravedlnosti dosáhl, dostatek moci. Díky ústavní většině doslova všechnu moc ve státě. Proto může uspět, ale nesmí ani hodinu otálet. Ale to, že dokáže pracovat do úmoru, už předvedl v předvolební kampani. V Maďarsku se v sobotu slavilo a my v dalších částech Evropy bychom měli slavit spolu s Maďary. A Maďarsko sledovat a držet mu palce, aby se to Péteru Magyarovi podařilo. Protože to, co se nyní děje a v příštích měsících a letech bude dít v Maďarsku, je pro nás všechny nadějí. Nadějí, že nespravedlivá vláda, únos demokracie, jednou skončí. A spravedlnost se postará o to, aby zlo bylo potrestáno. Nikoli pomstěno, ale spravedlivě potrestáno. Zní to jako pohádka, ale to zněly před dubnovými maďarskými volbami předpovědi, že je Péter Magyar i v tak ohnuté demokracii může vyhrát nakonec taky.
1: To byl komentář evropského editora deníku Luboše Palaty. Mezinárodní olympijský výbor doporučil sportovním federacím zrušit omezení startů běloruských sportovců přijatá po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022. Do mezinárodních soutěží se mohou vrátit i běloruské týmy, reprezentovat smějí i s hymnou a vlajkou. U mikrofonu je komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
4: Běloruský autokrat Lukašenko poskytl před více než 4 lety ruské armádě při vpádu na Ukrajinu své území, co by nástupiště útoku, a z tamních ruských základen startovali bombardéry k ukrajinským městům. Pak se sice nenechal do války přímo zatáhnout, zřejmě z obav před reakcemi obyvatelstva, ale pořád je oprávněně vnímán jako hlavní Putinův spojenec. Nejen proto, ale i kvůli dlouhodobým vnitřním represím se země ocitla pod četnými západními sankcemi. Ty ze strany Evropské unie byly mimochodem v únoru prodlouženy o další rok. A podle nedávno zveřejněných informací hlásí ukrajinské rozvědky v běloruských pohraničních oblastech výstavbu silnic směřujících k Ukrajině, budování dělostřeleckých pozic i pozorovatelný ruský záměr zřídit v Bělorusku základnu pro vypouštění dronů dalekého doletu. To rozhodně nevyhlíží jako ochlazení běloruské podpory. Takže není vůbec jasné, proč Mezinárodní olympijský výbor tento týden doporučil sportovním federacím zrušit omezení startů běloruských sportovců. Ale stalo se. A ti by nyní mohli plnohodnotně zemi reprezentovat. Po odchodu bývalého prezidenta MOV Němce Tomase Bacha, který se poměrně usilovně snažil, byť neúspěšně, vyvést Rusy i Bělorusy z izolace před pařížskými hrami 24. Někdo možná čekal jiný přístup od jeho následovnice. Prvé ženy v nejvyšší olympijské funkci a také prvé zástupkyně Afriky, zimbabské držitelky olympijských medailí z plaveckých soutěží Kirsty Coventryové. Pak ale musí být zklamán, i když ona sama by hlasování těžko mohla zvrátit. A jak víme, členských zemí olympijského hnutí je mnoho z kontinentů, kde je vlivné Rusko, které sice dál zůstává sankcionované, ostatně by mělo i bez vpádu na Ukrajinu potíže kvůli dopingu, hlavně skrze podvody z testy na hrách v Soči, ale omilostnění Běloruska bez sebemenšího důvodu je čímsi jako lehkým nakročením k tomu, aby také ruští sportovci mohli startovat nikoli co by neutrální, což si málo který ze strachu dovolil, nýbrž mít na dresech státní symboly. A když vyhrají, zavlaje ruská vlajka a zazní ruská hymna. S totožnou melodií jako bývalého SSSR, jen s jinými slovy. Nezačínající tedy Sajus nerušími, neodčistitelný svaz svobodných republik, nýbrž Rusko, náš posvátný stát. Mimochodem autorem obou textů je už nežijící spisovatel Sergej Michalkov, otec Putina obdivujícího filmového režiséra Nikity Michalkova. Vzhledem k tomu, jak se v posledních letech stavěl k sankcím Český olympijský výbor, například slavnostní zahájení letošní paralympiády, kde směli po soudním verdiktu reprezentanti Ruska i Běloruska startovat pod svými vlajkami, pobouřená česká výprava bojkotovala. Pak lze tedy očekávat nesouhlas i s doporučením MOV. A zřejmě se protipostaví letkere federace jednotlivých sportů. Jistě do letních her v Los Angeles zbývají více než 2 roky. Stát se může mezi tím mnohé, ale zatím válka na Ukrajině pokračuje v plném rozsahu a nic neukazuje, že by z ní chtěl Putin vycouvat. A je mu podvolený Lukašenko ho přestat podporovat. Jak už bylo mnohokrát řečeno, samotných sportovců nám může být líto a stále i u nás zaznívají hlasy, že se politika do sportu nemá míchat. MOV pak píše k čerstvému rozhodnutí na prvý pohled pěkně, že účast sportovců v mezinárodních soutěžích by neměla být omezena jednáním jejich vlád, včetně zapojení do války nebo konfliktu. Jenomže ničím nevyprovokovaná Putinova válka s Lukašenkovou asistencí a způsob jejího vedení především vůči civilistům, včetně unášení dětí a dalších válečných zločinů, to přebíjí víc než jednoznačně.
5: Uzavřel kolega Ondřej Konrád.
0: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Tradiční levicové strany už 2x po sobě ve sněmovních volbách zcela propadly. Vykřesá expremiér Vladimír Špidla z popela novou sociální demokracii? O tom uvažuje publicista Jiří Leština.
6: Bývalý premiér Vladimír Špidla spustil na svátek práce sběr podpisů pro založení politické strany s názvem Nová sociální demokracie. a je příznačné, že ji nebude vykřesávat ani ne tak strosek nejstarší české politické strany, jako spíš z jejího popela. V troskách totiž už ČSSD skončila po své účasti ve vládě Andreje Babiše. Vedení strany v čele s Janou Maláčovou pak definitivně pohřbilo více než stoletou stranu jejím zákeřným únosem do volební koalice s promoskevským komunistickým spolkem Stačilo, kterýžto slepenec skončil před branami parlamentu. Tváří tvář takovému zmaru je pochopitelný převládající názor, že Špidlův pokus o založení demokratické prozápadní levice nemá šanci na úspěch. Vladimír Špidla se přitom hlásí k obnově sociální demokracie v podobě klasické strany s propracovaným politickým programem. Právě takové masové strany jsou ale dneska s oblibou prohlašovány za přežitky minulosti. Zvlášť populisté a nacionalisté na cestě za mocí stále více spoléhají na vůdcovská hnutí, sázející na zkratkovité programové vábničky, nasazované podle toho, odkud zrovna vane vítr veřejného mínění. Klasické sociální demokracie naproti tomu, pokud dosahovali úspěchu, pak ucelenými a dlouhodobými programy, jejichž základním kamenem je princip solidarity a sociálního státu. Přitom právě solidarita je vládami, které usilují o podkopání demokracie, systematicky oslabována, s cílem rozštěpit společnost na nesnášenlivé tábory a potom ji snadněji ovládnout. Což také vězí za soustředěným útokem Babišovy vládní koalice na nevládní organizace a další občanské instituce, zaměřující se na solidaritu v nejrozmanitějších podobách, ale také na boj proti korupci či na obranu právního státu. Zřejmě i v reakci na vyvolávání nenávisti vůči občanským strukturám Vladimír Špidla mluví o nové straně jako o krystalizačním bodu, v němž se bude sdružovat česká levice, a to skrze vyjednávání a hledání spojenců mezi stranami i organizacemi občanské společnosti. Pokud ale něčím chce vznikající strana silně zaujmout, pak je to nový přístup ke konfliktu mezi lidmi a technologiemi. Podle Vladimíra Špidly budou mít rychlé technologické změny podobné důsledky jako průmyslová revoluce před 200 lety. Právě proto se nová sociální demokracie hodlá zaměřit na dopady robotizace a umělé inteligence na trh práce, ale také na zdanění technologických gigantů, což jsou bezesporu objevná témata, která v skutku zatím nejsou centrem pozornosti v současných parlamentních stranách a hnutích. 75-letý Vladimír Špidla je bezesporu politikem se spolehlivým vnitřním kompasem, který je schopen nejen tradiční témata, ale i svým způsobem vizionářské ideály prezentovat veřejnosti. Jeho snaha o zmrtvých stání sociální demokracie však stojí i padá s tím, zda dokáže přitáhnout kromě hrstky pravověrných sociálních demokratů i mladší generaci politiků, z nichž by vzešel přesvědčivý stranický vůdce. A pokud bychom se tázali samotného Vladimíra Špidly, jak moc si je jistý takovým happy endem, určitě by odpověděl svým oblíbeným: jistota není z tohoto světa.
5: O snaze vrátit tradiční sociální demokracie na politickou mapu hovořil Jiří Leština. Akcie české zbrojařské skupiny CSG jsou posledních dnech jako na houpačce. Jestliže se před 10 dny obchodovali za 19 eur za kus, na začátku končícího týdne spadly až k hranici 14 eur. Dolů je posla kritická zpráva investičních expertů, kteří sází na poklesy akcí. Zápětí ale zase začaly sílit. Celkově jsou ovšem od ledna hodně oslabené. Co se to kolem nich vlastně děje? Otázka pro zástupce šéfredaktora biznisového serveru CzechCrunch Luboše Kreče.
7: Akcie české zbrojní skupiny CSG jsou na amsterdamské burze od konce ledna. Nejprve to s nimi vypadalo na obří sukces. Vyšplhali se na 35 eur za kus a z většinového majitele společnosti, 33-letého miliardáře Michala Strnada, udělali na čas jednoho ze 100 nejbohatších lidí světa. Postupem času ale vyplouvala na povrch další a další zjištění, že s burzovní premiérou tuzemské zbrojní jedničky nebylo všechno tak úplně košer. Ať to byly informace o podílníkovi, který chce vyplatit desítky miliard. Nebo zprávy o problémech se zakázkami v jedné z klíčových firm holdingu. Či nejčerstvěji spekulace o tom, jestli CSG dokáže vyrábět tolik střeliva, kolik tvrdí. Firma jakékoliv pochybnosti odmítá. Brání se, popírá, že by hrála s investory levou. Jenže sentiment, který se na ní nabalil, je prostě negativní. A jestli na trzích něco rozhoduje, tak je to důvěra. A v tomto směru se CSG prozatím díru do světa udělat nepodařilo. Ale důvodů, proč jsme svědky takového kolísání, je samozřejmě víc. Jde například také o přirozenou součást většiny burzovních příběhů. Tedy, že po počátečním růstu přijde korekce směrem dolů. CSG bylo v lednu a únoru naceněno hodně optimisticky. A přestože má i dnes potenciál ještě vyrůst, řada investorů se už po tom úvodním boomu akcí zbavila a to je zase poslalo níž. Zároveň situaci paradoxně neprospěl válečný konflikt na Blízkém východě. Ten totiž znovu ukázal, že budoucnost válčení se čím dál víc posouvá směrem k moderním technologiím, dronům a dalším takovým zařízením, což ale není nic, v čem by CSG a její dceřiné společnosti excelovaly. Michal Strnad s kolegy se sice snaží v této oblasti na pomezí zbrojařiny, IT a startupů rozkoukat, investují v ní, ale zatím jsou na úplném začátku této cesty. Při zpětném ohlédnutí se zdá, že CSG skvěle trefilo dobu, kdy na burzu vstoupit. Skupině to pomohlo nabrat obří množství peněz a k Michalu Strnadovi se obrátila pozornost investičního světa. Jenže to se už vyčerpalo. A teď bude záviset na soustavné práci, trpělivosti a schopnosti přesvědčit kapitálové trhy, že CSG je zralá, transparentní a dobře fungující firma. A je v zájmu českého biznisu a jeho pověsti, aby jí to vyšlo.
5: Vývoj cen akcí zbrojařské skupiny CSG komentoval Luboš Kreč. A ani v neděli nebude chybět závěrečná glosa. O návštěvě u sousedů s českými zákusky hovoří editorka Českého rozhlasu Martina Vacková.
8: Já jsem ve volných květnových dnech k sousedům na návštěvu. Měli tam od nás, Česka, v nabídce luxusní zákusky. Před Berlín dolítly holuby ve zlatě, přes Cannes přijel karavan a přes Benátky dorazil otec. Abych to upřesnila, zákusky byly filmové. Byla jsem na festivalu evropských filmů Crossing Europe v rakouském Linci. Zmiňuji se o tom proto, že mě příjemně překvapilo, jak intenzivně tyto filmové zákusky diváci v Linci konzumovali. Originální český dokument, kdyby se holuby proměnily ve zlato, který natočila jako svůj první celovečerní film talentovaná česká filmařka Pepa Lubojacky, získal v Linci hlavní cenu za nejlepší dokument. Ono není divu, vždyť byl coby nejlepší dokument vyhlášen i na nedávném prestižním festivalu v Berlíně, kde byl uveden ve světové premiéře. Takže si svérázného dokumentu lidé všímají. Holuby budou teď přelítávat na další festivaly a věřím, že sbírat i další ceny, protože prostě jsou dobré. Dobří. Pro někoho proto, že se citlivě snaží zachytit stav bezdomovectví. Pro jiného možná pro autorčinu sílu se s tímto citlivým tématem nějak vyrovnávat. Nebo co by film, který jako jeden z prvních použil umělou inteligenci pro rozpohybování minulosti. Dále v Linci bodoval český film Karavan, a to u publika, a režisérka Zuzana Kirchnerová si z festivalu odvážela na hmotnost těžkou, ale na mysli povznášející cenu diváků. A sama jsem ten zájem viděla a slyšela. Těmi diváky jsou často studenti, protože Linz je čilé univerzitní město a mě osobně adorovala film jedna starší divačka, která rozhodně prohlásila, že Karavan byl pro ně nejlepším filmem celého festivalu. I mě jako hostovi z Česka letošní ročník udělal radost takovým úspěchem českých filmů. Mohlo by to svědčit o tom, že český film je v dobré kondici. Loni se mi na tomto festivalu svěřila producentka a režisérka z Ukrajiny, která se po napadení své země Ruskem vydala bojovat na frontu, že závidí českým producentům dobrý systém filmové podpory. Bylo vidět, že tento systém dává vzniknout dalším zajímavým filmům, do jejichž výroby vstoupili čeští producenti aspoň malou měrou. Například maďarský koprodukční thriller Cítit se jako doma. Ten je zajímavé sledovat právě teď, když maďarský premiér Viktor Orbán ztratil moc. Cítit se jako doma mají všichni hrdinové velké rodiny Arpádů, kde hlava rodiny určuje, kdo a jak bude šťastný a volí k tomu opravdu drsné metody. Mimochodem, nepřipomíná jméno Arpád trochu jméno Orbán? V jedné zásadní scéně klade film otázku hrdince i divákům, zda je lepší být mocný nebo svobodný. Prostě slovní spojení moc bezmocných a jak chutná moc se tady dají na film dobře napasovat. Z Lince letos člověk odjížděl s pocitem, že český film je na dobré cestě a umí vyhledávat i vytvářet kvalitní příběhy. Křížem krážem, filmovou Evropou si uvědomoval, jak je skvělé, že pořád můžeme bez obav jezdit i křížem krážem s Evropou samotnou. A že filmy fungují jako tykadla, která sledují tento prostor a podávají o něm zprávu. Dobrou, špatnou, úžasnou, děsivou, povzbuzující, prostě jakoukoliv. A publikum je vždy přečte. To je na festivalech jako Crossing Europe fantastické.
5: Glosou Martiny Vackové končí nedělní názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
9: Jak to bylo doopravdy?
10: Parlamentní volby v roce 1935 skončily pro demokraty velkým šokem.
11: Říká historik Jaroslav Šebek a otázkou zůstává, nestali se právě začátkem cesty, kdy končí Československo na podzim roku 1938 v Mnichově?
9: Jak to bylo doopravdy? Zítra po 20. hodině na Plusu.
12: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
13: Jihoafrickému lékaři Christianu Barnardovi vděčíme za první úspěšnou transplantaci srdce. Jeho cesta k úspěchu ale rozhodně nebyla tak přímá, jak by se mohlo zdát.
14: Narodil se roku 1922 do rodiny burského kazatele v Jihoafrické republice. I přes chudobu, s níž jeho rodiče vždy bojovali, se dostalo třem ze čtyř synů Adama Barnarda vysokoškolského vzdělání. Christian vystudoval lékařskou fakultu v Kapském městě. Po studiích odešel zkusit štěstí.

0: Pětihodinová operace proběhla úspěšně a doktor Barnard byl oslavován po celém světě. Nic na tom nezměnil ani fakt, že muž asi 3 týdny po zákroku zemřel. Nebylo to však vinou zásahu, skolil ho zápal plic.
1: Další operace znamenaly opravdový triumf. Druhý pacient s transplantovaným srdcem žil ještě téměř rok a půl. V 70. letech pokročil i boj proti infekci. Doba života po operaci se začala raketově prodlužovat. Sám Barnard skončil s transplantacemi v roce 1983 kvůli artróze.
0: Doktor Barnard byl celkem 3x ženatý. Jeho ženy byly výrazně mladší, ta poslední dokonce o celých 44 let. Rád se také setkával se známými osobnostmi. Pověstným se stal jeho románek s herečkou Ginou Lollobrigidou. Ve své době byl velice populární, je dokonce zapsán v Guinnessově knize rekordů. Překvapivě nejen jako muž, který provedl první transplantaci srdce, ale také pro svou slávu dostával totiž rekordní množství dopisů od fanoušků.
1: Ke konci kariéry se zabýval výrobou přípravku proti stárnutí. Důchod trávil ve Spojených státech, Rakousku a také ve své domovině. Zemřel nešťastně během dovolené na Kypru u hotelového bazénu. Dříve se tvrdilo, že důvodem byl infarkt, ve skutečnosti ale podlehl astmatickému záchvatu.
0: Barnardův zákrok otevřel dveře dlouhověkosti i lidem s vážným poškozením srdce. Byl to skutečný průkopník kardiochirurgie a jeho postup dodnes zachraňuje mnohé životy, proto určitě není na škodu si ho i dnes občas připomenout.
2: Bylo 6 hodin v pondělí 11. května, začíná živé vysílání Ranního plusu a od mikrofonu vás zdraví Daniela Vrbová
3: a Martina Mašková.
4: Český rozhlas Plus.
3: A jaká témata náš pořad uvodí? Jak pokračuje vyloďování pasažérů z lodi, kde se rozšířil hantavirus?
2: Jaký trest hrozí fotbalové Slavii za výtržnosti jejich fanoušků při sobotním derby?
3: Proč roste tlak na evropská média, veřejné služby a jak si v evropském srovnání stojí ta česká?
5: Já bych hrozně ráda řekla, pojďme udělat nějaký ideální model podle Švédska nebo podle Finska, ale my bychom si měli být vědomi, že náš systém funguje výborně.
2: Nejdřív tu jsou ale zprávy, dnes je má Martin Matějka.
6: Fotbaloví reprezentanti Tomáš Chorý s Davidem Douděrou skončí ve Slávii. V podcastu Odbor přátel Slávie to řekl šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Jde o reakci na vyloučení obou hráčů v sobotním derby v Šancelize proti Spartě, které se kvůli výtržnostem domácích příznivců nedohrálo. Chorého, který trefil loktem soupeře Serencena a Douděru, který vulgárně nadával rozhodčímu, vedení Slávie do konce sezóny vyřadilo z A týmu a v létě mají svolení hledat si nové angažmá. I o předešlých prohřešcích Chorého mluvil Tvrdík.
7: Je pro mě nepředstavitelný, že hráč Slavie Praha, zvlášť takto specifický v situaci, kdy už čelil dvěma kázeňským trestům, je v kázeňském trestu od klubu nebo v disciplinárním trestu od klubu, aby napadl loktem svého protihráče. Takovéto věci my prostě nebudeme tolerovat. Tomáš zřetelně není schopen ovládat svoje chování a David Douděra není naším právem rozhodnutí rozhodčího zpochybňovat. Není to opět poprvé.
6: Tvrdík zároveň přiznal, že fanoušek, který vnikl na trávníka spartianského golmana Surovčíka Pevem, už obdržel rozhodnutí o doživotním zákazu vstupu na stadion. U jednoho z repatriovaných Francouzů z lodě Hondiu se projevily příznaky nákazy hantavirem. Na sociální síti X to potvrdil francouzský premiér Sébastien Lecornu. Zatím se z výletní lodě evakuovalo celkem 94 lidí.
8: Musíme počkat 24 hodin na výsledky testů tohoto pacienta, abychom zjistili, jestli jde o hantavirus.
9: Popsala ve francouzské televizi ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová. Podle ní Francie zavádí nejpřísnější opatření v celé Evropské unii. 5 Francouzů z výletní lodě MV Hondius převezli do pařížské nemocnice Bichat na první testy. V izolaci tam zůstanou 72 hodin. Pokud budou výsledky testů negativní, můžou se vrátit domů, kde v izolaci stráví 6 týdnů. Když se nákaza potvrdí, tak lidé zamíří na specializované oddělení. Podle španělské vlády budou pokračovat repatriační lety do Austrálie a Spojených států. Hantavirus přenáší hlodavci. Na nákazu zatím neexistuje lék ani vakcína. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
6: Na Slovensku začíná hlavní líčení v jednom z nejsledovanějších případů korupce. Soud v Banské Bystrici otevře takzvanou kauzu očistec. Ta se týká údajného zneužívání policie ve prospěch politiků a vlivných podnikatelů za předchozích vlád strany Směr. Mezi obžalovanými

0: je i současný místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar.
1: Případ se týká období mezi lety 2012 až 2018, kdy měla podle obžaloby uvnitř policie fungovat organizovaná skupina. Ta měla ovlivňovat vyšetřování a zneužívat policejní složky ve prospěch vybraných lidí. Za hlavní postavy případu označuje obžaloba nitranského podnikatele Norberta Bödera a bývalého policejního prezidenta Tibora Gašpara. Ten je dnes vysoce postaveným členem strany Směr premiéra Roberta Fica. Celkem čelí obžalobě 10 lidí, kterým hrozí vězení mimo jiné za korupci nebo zneužití pravomocí. Většina už dřív vinu odmítla. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Řemeslníci by měli mít nově možnost složit mistrovskou zkoušku a počítá s tím návrh zákona, který dnes projedná vláda. Mistrovskou kvalifikaci by podle návrhu ministerstva průmyslu mohlo získat až 48 povolání. A to třeba stavební řemesla, jako je pokrývač, obkladač nebo truhlář, až třeba po včeláře nebo čaloudníky. A podle zmocněnce pro technické kompetence a vzdělávání na ministerstvu průmyslu Tomáše Hambergera má mistrovská zkouška motivovat řemeslníky zlepšovat se i po končení studia.
3: Můžou zase zlepšit své dovednosti, můžou vlastně získat i prestiž v tom povědomí toho řemeslného cechu nebo odvětví a vlastně já v tom vidím i nějaké kombi motivační prvé, které je třeba donutí zůstat u toho řemesla.
0: Mistrovská zkouška nebude povinná. Podmínkou pro ní je, aby řemeslníci měli vzdělání v oboru a taky aspoň tříletou praxi. Provozovatelé hazardních her v Česku se ve zvýšené míře potýkají s takzvaným brand spoofingem, tedy krádeží identity. Podvodníci neoprávněně využívají loga i jména známých značek, aby hráče nalákali na falešné weby s nelegálním hazardem, na kterém pak vydělávají. Zhruba 10x týdně se s tím setkává třeba společnost Allwyn nebo Fortuna, dávají mluvčí Petr Schrein.
4: V poslední době se ale ten problém skutečně prohlubuje. Není týden, kdybychom nezaznamenali žádný takový případ. Občas se ale stane, že třeba v jednom jediném týdnu podchytíme i 10 takových platform.
0: Celní správa může dát podvodným webům pokutu až 50 milionů korun. Ministerstvo financí se je navíc snaží blokovat. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Plán ministerstva školství na navyšování kapacit vysokých škol se v regionech nedaří naplňovat. 7% růst nesplnila ani jedna z univerzit, tedy Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Technická univerzita v Liberci a Západočeská univerzita v Plzni. Školy proto přišly o část finančních příspěvků. Ústecká univerzita přitom od začátku upozorňovala, že požadovaného navýšení nemusí dosáhnout. Podle mluvčí Jany Kasaničové to neovlivňují jenom počet absolventů středních škol, jejich zájem o vysokoškolské studium a úspěšnost u přijímacích zkoušek.
5: Stěžejním limitujícím faktorem, který v současnosti evidujeme, je již téměř vyčerpaná prostorová kapacita Fakulty zdravotnických studií pro další výuku. Jedná se přitom zejména o výuku ve specializovaných učebnách s využitím simulační techniky a technologií, které nelze přesouvat do standardních učeben.
0: A vědci z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vyvíjí spolu s onkologickým centrem v pařížském institutu Gustava Roussyho léky na zhoubnou a rakovinu mozku u dětí, takzvaný difuzní intrinsický ponylní gliom. Výzkum je zatím na úplném začátku, vědci v počítačových simulacích hledají vhodné molekuly a v laboratořích je teprve začínají syntetizovat a testovat. Grantem 1,3 milionu korun spolupráci podpořil nadační fond Nina, který založil rodiče dívky s tímto typem nádoru mozku. Na dálnici D1 směrem z Vyškova do Prahy houstne provoz na úrovni Rohlenky. Zhruba z kilometru 207 jedou pomalej kamiony v pravém pruhu, zatím ke sjezdu na Svitavy na kilometr 203. Na D1 o kus dál ve směru na Prahu zbystřete při průjezdu Brnem, kousek za sjezdem na Bratislavu na kilometru 196. V místě omezení chvíli blokovali pravý pruh dva lehce nabourané kamiony, teď už stojí za krajnicí, stačila se ale vytvořit kratší fronta. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme zataženo až oblačno, zpočátku přehánky nebo déšť, jen místy. Nejvyšší odpolední teploty 17 až 22 stupňů, na západě Čech naměří kolem 16. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Ranní Plus.
6: Dnes vás jim provází Daniela Vrbová a Martina Mašková. Evakuace cestujících z lodi MV Hondius pokračuje. Palubu zatím opustilo bezmála 100 lidí a dnes by se jich mělo vylodit dalších 24. Loď, která momentálně kotví u pobřeží Kanárských ostrovů, se od minulého týdne potýká s nákazou hantaviru. 3 cestující na této výletní lodi zemřeli, další jsou v kritickém stavu. Podrobnosti teď proberu s Jiřím Cháberou ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
7: Dobré ráno.
6: Jak zatím evakuace cestujících probíhala?
7: Tak valná většina nebo asi 2/3 všech těch cestujících nebo lidí na palubě tu loď opustila včera. Konkrétně to, myslím, bylo celkem 94 lidí, z toho celkového počtu asi 150. Dnešní část té evakuace by měla pokračovat až odpoledne. Ten důvod je jednoduchý, to plavidlo musí doplnit zásoby. Ona vlastně, ta loď nekotví přímo v přístavu a lidé se tak přepravují na pevninu čluny. Všichni ti lidé, nebo všichni ti cestující jsou potom, procházejí pečlivým screeningem a monitoringem a následně v autobusech pod policejním dohledem odjíždí na letiště. Ten důvod je zřejmý, musí se zamezit jakémukoliv kontaktu s místním obyvatelstvem na španělských Kanárských ostrovech. Pokud se u těch lidí nákaza neprojeví, tak by ještě dnes večer měli odletět z Kanárských ostrovů do Austrálie, respektive ten druhý let letí do Nizozemska. Tím také tam kanárská část evakuace skončí a celá loď se přesune do nizozemského přístavu. To už by ale na palubě neměl tedy zůstat nikdo z cestujících a žádný personál, který nutně není potřeba k plavbě té lodi.
6: Někteří lidé na lodi nezůstali už předtím, před těmito všemi zprávami, o kterých mluvíte. Mohla s nimi ta nákaza opustit plavidlo?
7: Mohla. Například uvedu v nizozemském Amsterdamu, oni vlastně předevčírem dokonce hospitalizovali letušku, která příznaky nákazy měla, nákazy hantavirem. Ty výsledky testů se u ní ale nakonec projevily negativně. Žena se dostala do kontaktu s jednou z cestujících z té lodi MV Hondius, jednou z těch 3 zesnulých, která později tedy v Jihoafrické republice na nákazu hantavirem zemřela. Dohromady už tedy zemřeli 3 lidé, dalších 5 lidí je nakažených. Příznaky začal projevovat taky jeden z 5 Francouzů, ale už až při tom repatriačním letu zpátky do Francie. Podle francouzského premiéra Sebastiana Lecornua je tedy všech těch 5 Francouzů ve striktní izolaci.
6: Zastavovala loď někde po cestě, tedy ještě před vypuknutím nákazy na palubě?
7: Zastavovala. Ona zastavovala například u svaté Heleny. Tam původně mělo vystoupit asi 40 lidí z 12 různých zemí. Úřadům už se ale všech těch 40 lidí podařilo zkontaktovat. Mimochodem, těsně před svatou Helenou se loď zastavila taky na jednom z úplně nejodlehlejších, vlastně úplně nejodlehlejším britském území. To je skupina ostrovů Tristan da Cunha v Atlantiku. Kvůli bezpečnostním opatřením tam museli být vysazeni britští vojenští specialisté, vlastně výsadkáři. Ono tam totiž ani není letiště. Oni ve vojenském letadle nacestovali skoro 10 000 kilometrů a pak museli na ten ostrov seskočit s padákem. Tam totiž nejsou žádné zásoby kyslíku a zůstalo tam několik lidí, kteří právě projevovali mírné příznaky nákazy hantaviru, včetně tedy jednoho britského občana. Jeho stav je ale stabilizovaný a zůstává tedy v izolaci.
6: A jak se nákaza na lodi objevila?
7: Tak to se zatím s jistotou říct nebo určit úplně nedá, ale ta výletní loď, která původně vyplula z Argentiny, tak ona se postupně přesouvala přes jedny z těch vůbec nejméně obydlených ostrovů na světě. Ta hypotéza, ta nejpopulárnější hypotéza je taková, že hantavirus na loď nevědomky zanesl jeden z cestujících, který se nakazil mimo tu loď. Nemoc hantavirus se přenáší hlodavci, respektive konkrétně jejich trusem, může ale infikovat i lidi, u kterých potom způsobuje potíže s dýcháním. Nejdřív se projevuje bolestmi hlavy, závratí, horečkami, průjmy a bolestmi žaludku a následují velmi vážné dýchací potíže. U těch pozitivně testovaných nakažených lidí se projevil kmen hantaviru, konkrétně kmen Andes. Ten podle agentury AFP vyvolává u některých mezinárodních expertů velké obavy, protože jako jeden z mála kmenů hantaviru se dokáže přenášet z člověka na člověka. Nicméně, a to je asi to úplně nejdůležitější, zástupci Světové zdravotnické organizace opakovaně uvedli, že to šíření viru na lodi v Atlantiku není začátkem nové pandemie.
6: A informace o tom všem skenuje Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Děkujeme za ně.
7: Naslyšenou.
8: Teď máme 6 hodin a skoro 13 minut a tohle je Ranní plus. Absolutní šílenství, invaze fanoušků na hřiště, násilí proti hráčům. I tak popisují zahraniční média skandální závěr sobotního derby mezi fotbalisty domácí Slávie a Sparty. Zápas skončil výtržnostmi, když fanoušci domácí Slávie napadli hráče i příznivce soupeře. Utkání bylo kvůli tomu předčasně ukončené a celý incident teď vyšetřuje policie. Tým Slávie taky čeká disciplinární řízení.
9: Tohle je naprostý nesmysl, co teď provádějí slavističtí příznivci, kteří se nedokázali udržet.
10: Tak to v živém přenosu komentoval situaci sportovní reportér Českého rozhlasu Jan Cuchan. Fanoušci Slávie několik minut před plánovaným koncem utkání vtrhli na hřiště a napadli například golmana Sparty Jakuba Surovčíka. Do sektoru spartianských příznivců zároveň začali házet pyrotechniku. Kriminalisté to vyšetřují jako možné výtržnictví. Zároveň stále vyhodnocují kamerové záznamy, říká mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
11: A samozřejmě v tuto chvíli, jak jsem již řekl, probíhá vyhodnocování, kdy není vyloučeno, že těch trestních stíhání bude daleko více. Řešíme i mohutné používání pyrotechniky vlastně v rámci této události.
10: Podle Hrdiny pořadatelé ani po vběhnutí fanoušků na trávník nepožádali přítomné policisty o zásah. Ti tak reagovali z vlastní iniciativy až po napadení hráčů. Domácí Slávy teď čeká disciplinární řízení. Kromě kontumace utkání ve prospěch Sparty hrozí i 10milionová pokuta nebo uzavření stadionu. A možný je i odečet bodů, říká předseda disciplinární komise fotbalové ligy Jiří Macner.
12: Disciplinární řád dává i možnost odebrání bodů. Je to ustanovení, které navazuje například právě na uzavření stadionu nebo kontumaci.
10: Rozhodnout o trestu by měla disciplinární komise zítra. Její bývalý předseda Richard Baček Radiožurnálu Sport řekl, že plnou odpovědnost za situaci nese pořádající klub, tedy Slavia.
13: Oni prostě škrtají sirkami u stohu plném slámy a pak se prostě diví, že jim na uhašení požáru nebudou stačit prostě konvičky na zalévání květin. Tam se jedná o naprostou dlouhodobou nepráci s fanoušky, ustupování a omlouvání prostě excesů jednak fanoušků, ale jednak i některých členů realizačního týmu. Ta odpovědnost je tam jednoznačná.
10: Sama Slavia už přijala vlastní opatření. Doživotní zákaz vstupu na stadion dostal fanoušek, který zaútočil na gólmana Sparty. Uzavřela i tribunu Sever, ze které v závěru sobotního derby domácí fanoušci na hřiště vnikli. Zároveň vyřadila z týmu dva hráče, kteří v derby dostali červenou kartu, Tomáše Chorého a Davida Djouděru. Tohle řekl právě o Chorém šéf klubu Jaroslav Tvrdík.
14: Je pro mě nepředstavitelný, že hráč Slavie Praha, zvlášť takto specifický v situaci, kdy už čelil dvěma kázeňským trestům, je v kázeňském trestu od klubu nebo v disciplinárním trestu od klubu, aby napadl loktem svého protihráče. Takovéto věci my prostě nebudeme tolerovat. Tomáš zřetelně není schopen ovládat svoje chování a David Douděra není naším právem rozhodnutí rozhodčího zpochybňovat. Není to opět poprvé.
10: Ředitel komunikace fotbalové Sparty Ondřej Kasík řekl, že incidentu předcházela dlouhodobě budovaná nenávist ze strany Slávie.
15: Tak jenom při posledním derby, před nímž se loučil s kariérou bývalý kapitán Slávie Simon Deli, tak v rámci toho ceremoniálu před Edenem zvedl mikrofonu Smrt Spartě za hojného pobavení veškerých přítomných.
10: Vedení fotbalové asociace chce teď změnit pravidla pro vstup fanoušků na stadiony Šance ligy. Předseda FAČRu David Trunda Radiožurnálu řekl, jaké kroky teď ve spolupráci s kluby a ligovou fotbalovou asociací plánuje.
16: Musíme se podívat na to, jak efektivně vymáhat zákazy vstupu na stadion, podívat se na to, jak udělat lepší identifikaci problémových osob, takzvaný face recognition, podívat se, jestli všechny stadiony mají moderní technologie a v neposlední řadě sjednotit trošičku postup při organizaci rizikových utkání. A včera jsme viděli to, co se v podstatě nesmí odehrávat do budoucna.
10: Chování agresorů odsoudili na sociálních sítích taky politici. Bezpečnost na českých stadionech chce teď řešit i ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z Motoristů. Martin Fischer, Český rozhlas.
8: A o tom, proč byli fanoušci schopní takto poškodit vlastní klub, budeme v Ranním plusu mluvit také po 7. hodině s naším reportérem, který v sérii reportáží nahlížel takzvaně do hlouby duše zdejších fotbalových chuligánů.
6: Teď je 6 hodin a téměř 18 minut. Média veřejné služby v celé Evropě se podle Evropské vysílací unie potýkají s rostoucím tlakem, zejména finančním. A platí to i o zemích, které si tradičně spojujeme s velkou nezávislostí médií veřejné služby. Podcastu Bruselské chlebíčky o tom mluví mediální expertka Alice Němcová-Tejkalová z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Téměř nikde se podle ní nedá mluvit o naprosté nezávislosti na politické moci.
17: Řekla bych, že někde funguje něco úplně ideálně, protože víme, že třeba ve Finsku došlo k tomu, že se zvýšila daň z přidané hodnoty, kterou musí média veřejné služby zaplatit z přidělených prostředků. Vzrostla třeba z 10% na 14%. Výsledkem těchto kroků je 15% pokles rozpočtu a propouštění zhruba 300 zaměstnanců ve Finsku. Totéž je otázka stagnace rozpočtu ve Švédsku, kde pak došlo v návaznosti na to k redukci pracovních míst zhruba o 200. Takže já bych hrozně ráda řekla, pojďme udělat nějaký ideální model podle Švédska nebo podle Finska a bude to krásné, když nebudeme mít poplatky, ale my bychom si měli být vědomi a právě EBU nás za to opakovaně v minulosti chválila, že náš systém funguje výborně a je velmi dobře předvídatelný, odpovědnost médií je směrem k veřejnosti, tak jak by měla být a v neposlední řadě ten poslední nárůst a valorizace o inflaci je něčím, co u nás může držet média veřejné služby nezávislá.
18: Zajímá mě, jestli podle vás koncesionářské poplatky nejsou v dnešní době těch streamovacích služeb tak trochu přežitkem, jestli lze od lidí očekávat, že budou i nadále rádi a dobrovolně platit ty poplatky, když třeba veřejná média ani nekonzumují.
17: My víme, že ve chvíli, kdy se ve společnosti děje něco krizového, tak lidé si okamžitě zapínají média veřejné služby. Jsou určitou institucí, která nám vždycky garantuje, že dostaneme informace v určité kvalitě, kterým můžeme důvěřovat. I když bychom byli třeba v situaci, kdy bychom tady a máme tady komerční média, která jsou kvalitní, tak se můžou změnit podle zadání svých vlastníků mnohem víc než média veřejné služby ve chvíli, kdy jejich legislativa dobře nastavená. A to, že samozřejmě někteří lidé nekonzumují obsah médií veřejné služby, je pravda. V žádné zemi v Evropě neplatí lidé za média veřejné služby jenom ti, kteří je konzumují. A velmi často je to určitý solidární druh plnění. A tady v tom případě bych to přirovnala například k očkování, i když vím, že právě očkování je v současné chvíli velmi senzitivní věc. Ale my se očkujeme proto, aby lidé, kteří se z nějakého důvodu, třeba z imunitních důvodů očkovat nemůžou, byli stejně chráněni. Máme vlastně takovou celkovou očkovací solidaritu nebo imunizační solidaritu společnosti. A s médií veřejné služby je to podobné.
6: Říká mediální expertka Alice Němcová-Tejkalová. Mluvila s ní kolegyně Zdeňka Trachtová. Celý díl podcastu Bruselské chlebíčky si můžete poslechnout u nás na Plusu po 11. hodině a najdete ho i v podcastových aplikacích.
8: Teď je 6 hodin a 21 minut, já přidám krátké hlavní zprávy. Vláda dnes bude jednat o plnění závazku vydávat 2% hrubého domácího produktu na obranu ročně a jmenuje Jakuba Landovského zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD také probere s premiérem Babišem kandidáty na nového náčelníka generálního štábu. Prezident Petr Pavel dnes přijme 6 členů Kongresu Spojených států amerických, převážně z řad republikánů. Informoval o tom odbor komunikace prezidentské kanceláře. Na programu je mimo jiné bezpečnostní situace v Evropě. A americký prezident Donald Trump označil za nepřijatelný íránský protinávrh na ukončení konfliktu se Spojenými státy. Teherán přes pákistánské prostředníky požaduje ukončení války na všech frontách a zrušení protiíránských sankcí.
6: Na poslední zmíněnou zprávu navážeme i v přehledu zahraničních médií. Tak například britský deník Guardian na to Trumpovo prohlášení o nepřijatelnosti iránského mírového návrhu uvádí, že izraelský premiér Benjamin Netanyahu prohlásil, že válka proti Iránu bude pokračovat, dokud bude Teherán disponovat zásobami vysoce obohaceného uranu.
8: Informace, že Irán zareagoval na americkou nabídku, přišla týden poté, co Spojené státy předložili svůj návrh. Podle dostupných informací se skládal z memoranda o porozumění obhajujícího 14 bodů. Na základě dohody by byl otevřen Hormuzský průliv a zároveň by se stanovil rámec pro další jednání o íránském jaderném programu, pokračuje Guardian.
6: Britský deník doplňuje, že americký prezident Donald Trump je pod velkým tlakem, aby udržel příměří a případně uzavřel mírovou dohodu ještě před plánovanou návštěvou Číny. Ta usiluje o ukončení nepřátelských akcí, jak říká Pekinka, otevření Hormuzského průlivu. Dočteme se v Guardianu.
8: Oznámení o nové reakci z Teheránu přišlo ve chvíli, kdy se příměří zprostředkované Pákistánem zdá být čím dál křehčí. Spojené arabské emiráty a Kuvajt v neděli ohlásili vniknutí dronů do svého vzdušného prostoru a útok bezpilotního letounu způsobil menší požár na lodi u pobřeží Kataru. Podle Donalda Trumpa příměří zahrnuje i Libanon. Izrael sice snížil intenzitu své kampaně v této zemi, v útocích ale dál pokračuje, uzavírá Guardian.
6: Kancelář někdejšího německého kancléře Gerharda Schrödera se odmítla vyjádřit k dotazům agentury DPA ohledně přání ruského prezidenta Vladimíra Putina, aby se Schröder ujal role evropského zprostředkovatele v mírových jednáních mezi Ukrajinou a Ruskem. O tématu píše server německé veřejnoprávní stanice Deutsche Welle.
8: Putin o víkendu řekl, že se ze všech evropských politiků, nebo že by ze všech evropských politiků upřednostil jednání právě se Schröderem. Deutsche Welle připomíná, že někdejší kancléř udržuje s Moskvou úzké vztahy a je Putinovým přítelem. V lednu Gerhard Schröder označil ruskou invazi za porušení mezinárodního práva. Dodal ale, že je proti demonizaci Ruska jako věčného nepřítele. Vyzval také Německo, aby obnovilo dovoz ruských energetických surovin.
6: Projevu na závěr oslav Dny vítězství, tedy končení druhé světové války, Putin také uvedl, že si myslí, že čtyřletý konflikt s Ukrajinou směřuje ke konci. Tiskové agentury ale citují nejmenované německé vládní zdroje, podle kterých je Putinův návrh nevěrohodný. Moskva nezměnila podmínky pro ukončení války. První zkouškou důvěryhodnosti by bylo, kdyby Rusko prodloužilo třídenní příměří z tohoto víkendu. Dočteme se na Deutsche Welle.
8: A ještě krátce z bruselského serveru Politico. Ten píše, že evropská agentura Frontex posílila svoji přítomnost podél západních hranic Ukrajiny. Deníku to řekl zástupce výkonného ředitele Frontexu Lars Gerdes. Agentura se podle něj obává, že by se tudy mohly ve velkém pašovat zbraně z Ukrajiny do Evropské unie.
6: Frontex chce zabránit tomu, aby se opakovala situace z dob bývalé Jugoslávie, tedy války na území bývalé Jugoslávie. Po skončení boju Evropu tenkrát zaplavili nelegální zbraně z konfliktu, připomíná Politico. Tak to jsme citovali ze zahraničních médií a zpravodajských serverů.
8: A dočetli jsme v 6 hodin a 25 minut. Až milion lidí potřebuje podle lékařů při léčbě astmatu a chronické obstrukční nemoci inhalátor. Čeští vědci teď i za pomoci umělé inteligence zjišťují, jestli nedělají při inhalaci chyby. Do studie zapojili také zdravotníky, kteří se o nemocné starají. Výsledkem dlouhodobého výzkumu má být i aplikace, která jim se správnou obsluhou inhalátoru pomůže.
19: Nedělá mě to žádný potíže, ono na tom nic není totiž, no.
20: Popisuje svůj každodenní rituál s inhalátorem v ruce 80-tník Jiří Deml, přesto přijal nabídku zapojit se do studie vědců z farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
21: Není v nich žádná účinná látka, je to jenom pro tohle prozkoušení.
20: Podává pacientovi Tereza Hendrichová z katedry sociální a klinické farmacie stejné inhalátory, na které je zvyklý, tedy práškový i aerosolový. Jsme v jedné z ordinací na klinice ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Na Jiřího míří 3 mobilní telefony. S jejich pomocí si vědci natočí na video, jak pacient oba inhalátory používá.
21: Zaznamenáváme vlastně pacienta ze 3 různých pohledů. Na základě toho záznamu tu inhalační techniku můžeme opravdu podrobně zhodnotit.
20: Pak ještě bere farmaceutka do ruky přístroj, který umí vyhodnotit sílu a délku trvání nádechu. Ukazuje se, že do náustku práškového inhalátoru dýchá Jiří správně, ale v případě aerosolového se mu to nedaří.
21: Tady vidíme, že účinná látka nám zůstává v horních dýchacích cestách, nedostane se tam, kam potřebujeme. Nebyla dostatečná délka toho nádechu, byl ten nádech moc silný, moc intenzivní.
20: Po krátkém proškolení už pacient práci s aerosolovým inhalátorem zvládá lépe.
21: Teď už to vypadalo pomalejší, jo, a je to tak, jo. Ta účinná látka nezůstává v horních dýchacích cestách, už nám to kleslo trošku níž.
19: Tak teď jsem poučený.
1: Tak je dobře, že jste se zapojil do studie.
19: Jo.
20: Celkem bude do studie zařazeno 800 pacientů s astmatem a chronickou obstrukční plicní nemocí a také 200 zdravotníků, kteří o lidi s inhalátory pečují, říká Josef Malý z farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy.
3: U nich testujeme tu znalost a tu dovednost zacházení s inhalátorem. My máme zhruba 20 inhalačních systémů v České republice. To samozřejmě komplikuje tu situaci jak zdravotníkům, tak pacientům. A my pro tu inhalační techniku máme unikátní pětikrokový nástroj pro správnou inhalaci a ten by měl pomoci správně inhalovat.
20: Do výzkumu jsou zapojeni také vědci z fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Pracují s videonahrávkami a vytváří z nich soubory pro modely umělé inteligence. Ukazuje mi na monitoru svého počítače vývojář David Níč.
22: My využíváme skeletální reprezentaci, kde jsou zobrazeny jednotlivé body.
23: Je to vlastně takový trojrozměrný graf.
22: Momentálně snímáme ten skelet, jsou vidět tady konkrétně jednotlivé prsty. Snímáme ještě ramena, lokty. Pro každý snímek je třeba klasifikovat, která fáze se tam děje, tý inhalace.
20: Výsledkem spolupráce bude mobilní aplikace pro pacienty i zdravotníky, dodává ještě Karel Mls z katedry informačních technologií.
24: Výsledná aplikace by měla pomoct těm pacientům vlastně v čase, kdy nejsou pod dohledem lékaře, aby si mohli v domácích podmínkách přes chytrý mobil zkontrolovat, jestli ten jejich postup té inhalace je v pořádku, případně aby dostali nějakou zpětnou vazbu, co dělají neúplně správně.
20: Mobilní aplikace by měla být hotová ještě letos. Samotná studie potrvá až do konce roku 2028. Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Blíží se půl sedmá, máme příležitost představit vám témata, která zazní během našeho dopoledního vysílání. Tak například v pořadu Pro a proti budou Jan Rafaj, který je prezidentem Svazu průmyslu a dopravy, a právník Petr Svoboda, který se zaměřuje na otázky životního prostředí. O čem s ním bude mluvit kolega Lukáš Matoška? Volnější pravidla pro výstavbu skladů nebo obchodních center předpokládá komplexní pozměňovací návrh nového stavebního zákona. Ten čeká, jak známo, na schválení sněmovnou. Stavby by mohly vznikat i na nejúrodnější půdě, blízko existující infrastruktury. Pomůže to rychlejší výstavbě, zlepší to konkurenceschopnost a neměli bychom spíš přísněji chránit kvalitní půdu? To je klíčové téma, které se svými hosty probere kolega Lukáš Matoška.
8: Bylo půl sedmé, jsou tady zprávy s Martinem Matějkou.
2: Český rozhlas Plus.
0: Řemeslníci by nově mohli skládat mistrovskou zkoušku, počítá s tím zákon, který dnes projedná vláda. Podle návrhu by mistrovskou kvalifikaci mohlo od příštího roku získat až skoro 50 povolání, a třeba pokrývači, keramici, krejčí nebo truhláři. Podle vlády to má zvednout prestiž i kvalitu řemesel. Podmínkou bude, aby řemeslníci měli vzdělání v oboru a taky aspoň tříletou praxi. O situaci na Blízkém východě nebo o ruské agresi proti Ukrajině budou dnes v Bruselu jednat unijní ministři zahraničí. Na zkoušku osobně dorazí i šéf ukrajinské diplomacie Andrej Sibiha. Česko bude na jednání zastupovat náměstek ministra zahraničí Jiří Brodský. Odpoledne se schází tripartita. Zástupci vlády, zaměstnavatelů a odboru by měli jednat o investicích státu v příštích třech letech nebo o změnách v důchodech. Vláda ANO, SPD a motoristů slibuje zastropování důchodového věku na 65 letech a předčasné penze pro náročné profese. Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme 60 členů amerického kongresu. Podle hradu s nimi chce mluvit mimo jiné o bezpečnostní situaci v Evropě, postojích k Rusku nebo rozvoji česko-amerických vztahů. Americké kongresmeny z řad demokratů i republikánů přijal Pavel už loni v červnu. Polsko dnes požádá o vydání bývalého ministra spravedlnosti Zbigniewa Ziobry ze Spojených států. Právě tam teď uprchl z Maďarska. Ex-ministr je v Polsku stíhaný mimo jiné za korupci. V Maďarsku se skrýval poslední měsíce potom, co od bývalého premiéra Viktora Orbána získal politický azyl. Nový předseda vlády Péter Maďar ale slíbil jeho vydání zpátky do Polska. Českým vysokým školám se nedaří naplňovat plán ministerstva školství na navyšování kapacit. Rezort chtěl nalákat víc uchazečů hlavně na lékařské, zdravotnické a pedagogické obory. Některé školy ale nedokázaly ani počty studentů udržet. Týká se to univerzit v Ústí nad Labem, Plzni nebo Liberci. Ty nesplnění plánu vysvětlují nižším zájmem uchazečů nebo omezenými personálními možnostmi. V Česku přibývá webů s nelegálními hazardními hrami. Upozorňuje na to Institut pro regulaci hazardních her. Podle něj podvodníci neoprávněně využívají loga i jména známých značek. Zhruba 10krát týdně se s tím setkává třeba společnost Olvin nebo Fortuna. Provozovatelé nelegálních hazardních her přitom podle institutu například neověřují věk hráčů nebo můžou zneužít osobní údaje lidí při přihlašování do hráčského účtu. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zpozorněte za sjezdem na Koberovice. Na kilometru 76,5 stojí porouchaný kamion, zatím pouze na výstražných blinkrech. Na D1 z Vyškova do Prahy houstne provoze za Rousínovem. Hlavně kamiony jedou pomalej v pravém pruhu, a to z kilometru 213. Příjezd do Prahy směrem z brněnské D1 brzdí omezení za Chodovem. Na magistrále na úrovni Oby jsou v levém pruhu silničáři. Jede se tak pouze prostředním a pravým. Fronta je zatím na 5 až 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme zataženo až oblačno, zpočátku přehánky nebo déště na místy. Nejvyšší pondělní teploty 17 až 22 stupňů, na horách naměří kolem 12. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Ranní plus.
8: A to v 6 hodin a 33 minut. Dobré ráno vám přejí Martina Mašková a Daniela Vrbová. A otvíráme naší půlhodinu samozřejmě pravidelným ranním přehledem toho, o čem píší domácí noviny. Ty dnes prošel brzy ráno novinář serveru Aktuálně.cz Radek Bartoníček, kterého teď vítám ve studiu. Dobré ráno.
4: Já vám přeji krásné ráno.
8: Tak co spojuje dnešní vydání českých médií? Je nějaké jedno téma?
4: Těch témat je více, ale já řeknu, že se vám přiznám, že než jsem dneska šel semka, tak já jsem šel první před Český rozhlas, jestli tam jsou ty nápisy, které lidé psali na vaši podporu minulý týden.
8: Víte, ono co? Už je světlo, takhle po ráno.
4: Protože to byla fantastická akce. Těch lidí, co podpořilo Český rozhlas, bylo strašně moc. A řekli byste, že ty nápisy tam ještě jsou napsané někde na té vozovce nebo tom chodníku? Co si myslíte?
8: No, já jsem šla tady tím chodem, ale byla tma, takže jsem to úplně nesledovala.
4: Představte si, že na chodníku ještě na některých místech to je vidět. Tak to jsem jenom odbočil, ale nedalo mě to, abych se nešel podívat. A dokonce jsou i nápisy v budově Českého rozhlasu na oknech, děkujeme, srdíčka a tak dále.
8: Pojďme.
4: Medii, jenom jsem to musel zmínit, protože to bylo medii. Fakt nádherná atmosféra. Takže Mladá fronta dnes, samozřejmě fotbal, sport, fotbalová Slavia, o které budu mluvit, jejím spolumajitelem je člověk, který spolu vlastní i Mladou frontu dnes. A Mladá fronta dnes podrobně popisuje, co se stalo na Slavii Praha. Vniknutí fanoušků Slavie, utkání se Spartou. Dokonce novina Mladé frontě dominuje obrovská fotka z výtržností fanoušků na hřišti, půl stránka, potom tomu věnují Mladá fronta hodně místa, titulek, hrůzy v derby, Slavia tvrdě trestá. A kromě jiného, tam ale je i pochvala, kdy experti chválí Slavii za reakci. Především prezidenta klubu Jaroslava Tvrdíka, který okamžitě odsoudil nepřístojnosti, které se tam staly, a dokonce už i řekl, jak Slavia tvrdě bude postupovat. A já si pamatuju pana Tvrdíka ještě z politiky. Nevím, jestli vy si ho pamatujete.
8: My si ho také
4: sociální
8: pamatujeme.
4: Demokracii s Jiřím Paroubkem, úplně ho vidím před sebou. Nakonec se dal na fotbal a získal se Slavii spoustu titulů. Takže to je jedno důležité téma. A včera, když jsem měl ve vlaku, všichni se bavili o fotbale.
8: A my se o něm v Ranním plusu taky dnes budeme bavit vlastně v každé hodině, takže pojďme dál, jaká další témata jste našel v domácích médiích.
4: Víte co, zaujal mě velký rozhovor prezidenta Petra Pavla pro deník N. Ten rozhovor fakt stojí za pozornost. Samozřejmě hodně se věnuje napjatým vztahům mezi vládou a prezidentem. Určitě někoho překvapí hodnocení ministra zahraničí Petra Macinky prezidentem. Představte si, že prezident říká, z toho, co jsem měl zatím možnost vidět, i s některými drobnými výjimkami, by ho neoznačil za špatného ministra zahraničí. Řekněme, že si nevede špatně. Zatím říká Petr Pavel v rozhovoru, ve kterém několikrát opakuje, že mu velmi záleží na komunikaci s vládou. A ještě jedna citace. Petr Pavel říká, že by si přál, aby se s prezidentem potkávali. Petr Pavel si přeje, aby se s premiérem potkávali co nejčastěji. Andrejem Babišem, a říká, hned po jmenování premiérem se mu navrhl maximálně otevřenou komunikaci a předpokládal jsem alespoň elementární důvěru. Nikdy jsem mu neřekl, že mu nebudu brát telefony, nebo že kdyby se chtěl sejít, odmítnu ho. Sdělil prezident a posteskl si, že se setkávají málo, 6 a více týdnů prostě není možných, řekl prezident deníku N.
8: Pane Bartoničku, já když vás vidím ve studiu a s novinami v ruce, tak vím, že vždycky vyberete nějakou pozitivní zprávu. Co jste si připravil takhle na začátek týdne dnes?
4: Já vás
8: dnes
4: zaskočím, já jsem si dneska nic moc pozitivního nevybral. Víte proč? Těžko se to vybírá. Nejlepší pozitivní zpráva je ráno se probudit a jít na procházku. Nádhera, ale téma, co jsem si vybral, zubaři. Velký
8: no, tak
4: problém.
8: To je pozitivní téma.
4: No, víte co, bylo by pozitivní, kdyby nám zubaři brali děti na prohlídku a na zákroky. Ale oni je prý neberou. Hospodářské noviny píší pod titulkem Děti otazník, nebereme. Sehnat dětského zubaře je nadlidský úkol. A popisují situaci rodičů, kteří obvolávají zubaře. A zubaři říkají, je tady citace, jeden z rodičů říká, stomatoložka, ke které jsme chodili, odešla na mateřskou. Její ordinaci převzal lékař, který nám oznámil, že děti neošetřuje. A prý důvodem je to, že totiž od nového roku, když jdete s dítětem k zubaři, nemusíte platit za vrtání ani za bílou plombu. Ale zubaři tvrdí, co myslíte, že říkají?
8: No já nevím, já
4: no, říkají,
8: chodím a mě neumím.
4: No se to nevyplatí ty děti brát. Ono je to jako náročné s těma dětma, jo, a tak dále, a tak dále. Tak si představte, že někteří zubaři to vyřešili už tak, že neberou peníze za ten zákrok, ale za přípravu na zákrok. Ale ministerstvo zdravotnictví to prý řeší, píší Hospodářské noviny, aby se ta situace zlepšila.
8: Ještě jste se také díval do deníku Právo, tam také nenajdete žádnou pozitivní zprávu.
4: Víte, co svým způsobem je to pozitivní? Brigády. Pokud můžeme něco pro naše děti udělat, sám mám 3 děti, co je nejlepší, poslat je na brigádu, aby pracovali. Já jsem přesvědčený, že práce je pro děti to nejlepší. A pokud jde o ty brigády, odborníci říkají v deníku Právu, nejvyšší čas, kdo nechá hledání brigády na červen, zbude na něj zpravidla už jen fyzicky náročnější práce, upozorňuje jeden z odborníků. A noviny také píší, že v Praze můžou dostat mladí lidé 150 až 170 korun a u náročnější práce 200 až 250 korun, ale pokud jsou z regionů 140 až 160 korun. A ještě vám řeknu, že já bych to spojil s těmi zubaři. Mladí lidé, choďte co nejdříve na brigády, vydělávejte si peníze, abyste měli na zubaře. A nejenom na zubaře, protože všechno je drahé. Takže čím dřív začnete pracovat a vydělávat, tím lepší pro vás.
8: Takže nejdřív na brigádu, potom k zubaři a ne opačně.
4: A pak na procházku.
8: Ano, pak na procházku. A to všechno ještě před 6:30, jako Radek Bartoníček, který byl hostem a provedl dnešní přehled domácích médií a my za to děkujeme.
4: A já děkuju za pozvání.
6: A to v Ranním plusu teď je 6:40. V Česku je málo učitelů, psychologů nebo třeba zdravotních sester. Ministerstvo školství uvádí, že vyčlenilo pro tyto obory peníze, aby je mohlo studovat na univerzitách více lidí. Ale ten plán zatím nevychází. Vysoké školy ty požadavky ministerstva školství na navyšování kapacit nenaplňují. Zatímco stát tlačí hlavně na růst počtu studentů v těch zmíněných oborech, tak některé univerzity neplní ani základní cíl, aby tady mohly ty počty studentů udržet. Důvody zkoumala Lucie Machartová z domácí redakce. Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
6: Co a proč se vysokým školám nedaří?
5: Problém je hlavně v tom, že řada univerzit nedokáže ani udržet stávající počty studentů, natož je zvyšovat v požadovaném tempu. Ministerstvo přitom chtělo, aby školy kapacity zachovaly, případně navýšily o 3%. A to se tedy zejména některým regionálním univerzitám nepodařilo. Jde o Technickou univerzitu v Ostravě, Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně a Univerzitu Palackého v Olomouci. Technická univerzita v Ostravě to částečně vysvětluje demografickým vývojem a změnami v zájmu uchazečů. Olomoucká univerzita zase upozorňuje na limity v personálním zajištění, prostorách i dlouhodobém financování, pokračuje její mluvčí Egon Haverland.
7: Klíčová rozhodnutí o počtech přijímaných studentů musela být přijata už do června 2024, zatímco pravidla a podpora ze strany ministerstva byly zveřejněny až v průběhu roku 2025. Možnost reagovat na tyto změny tak byla výrazně omezená.
5: Fakulty se podle Egona Haverlanda navíc soustředily na naplnění vybraných studijních programů a to se pak promítlo do poklesu počtu přijímaných studentů v jiných oblastech.
6: Univerzity, které působí v regionech s nižším podílem vysokoškolsky vzdělaných lidí, měly kapacity navýšit dokonce na 10%. Je to tak?
5: Přesně tak. Týkalo se to Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Západočeské univerzity v Plzni a Technické univerzity v Liberci. A ani jedna z nich požadovaný nárůst nesplnila.
6: S čím to souvisí?
5: Západočeská univerzita původně podle mluvčí Kateřiny Šmídové počet přijatých a zapsaných studujících o celkově požadovaných 10% navýšila, ale část studentů a studentek svůj zápis pak zase zrušila. A tak nakonec k datu, kdy ministerstvo údaje kontrolovalo, počet zapsaných klesl zhruba o 3%.
9: Takový pokles vychází například z toho, že se studenti hlásí na více škol současně a někdy se i na více škol zapíší. Když se později rozhodnou jen pro jednu, zruší ostatní zápisy. To je něco, co univerzita nedokáže předvídat ani ovlivnit, protože nemá informace o ostatních přihláškách svých nově zapsaných studentů.
5: Plzeňská univerzita kvůli tomu přišla o přibližně 850 tisíc korun. Podle školy ale takové snížení nemá na její chod zásadní dopad.
6: A co bránilo dalším vysokým školám v tom, aby zvýšili počet studentů v těch požadovaných oborech?
5: Například Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem upozorňovala už od začátku, že na požadovaný nárůst nemusí dosáhnout. Podle mluvčí Jany Kasaničové vstupují do hry faktory, jako je počet absolventů středních škol, jejich zájem o vysokoškolské studium nebo úspěšnost u přijímacích zkoušek.
11: Stěžejním limitujícím faktorem, který v současnosti evidujeme, je již téměř vyčerpaná prostorová kapacita Fakulty zdravotnických studií pro další výuku. Jedná se přitom zejména o výuku ve specializovaných učebnách s využitím simulační techniky a technologií, které nelze přesouvat do standardních učeben.
6: Upravilo tedy ministerstvo nějak své plány, pokud je ten nárůst počtu vysokoškoláků?
5: Na vysoké školy budou v příštích letech přicházet silnější populační ročníky. Ministerstvo naznačuje, že by školám chtělo přidat peníze, protože upravilo výhled financování vysokých škol na roky 2027 a 2028. Počítá s tím, že zájem o studium může vzrůst asi o 5 až 6%. Pokračuje mluvčí úřadu Ondřej Macura.
12: Podle toho, jak se bude vyvíjet příprava návrhu státního rozpočtu na příští rok a střednědobého výhledu na roky 2028 a 2029, bude ministerstvo na platformě České konference rektorů apelovat, aby rostl počet přijímaných k vysokoškolskému studiu přiměřeně k demografickým předpokladům.
5: Podle ministerstva je nicméně dopad opatření zatím jen částečný, a tak s univerzitami dál jedná, aby lidé nakonec potřebné obory opravdu studovali.
6: Lucie Machartová z domácí redakce. Děkujeme.
5: Naslyšenou.
8: Posloucháte Ranní plus, a to v 6 hodin a 45 minut. Britský premiér Keir Starmer chystá ohlásit změny s cílem obnovit důvěru veřejnosti poté, co jeho lejbristé minulý čtvrtek drtivě prohráli v místních volbách v Anglii a do velšského parlamentu. Někteří poslanci jeho vlastní strany ho kvůli slabému výsledku o víkendu vyzvali k rezignaci. Tu ale Starmer odmítá. Propad v místních volbách zaznamenali i opoziční konzervativci. Naopak výrazně si polepšila protiimigrační strana Reform UK Nigela Farage a také Zelení. V parlamentech ve Skotsku a ve Walesu uspěly místní národní strany, v obou případech ale nemají většinu. Je to tedy konec systému dvou velkých politických stran ve Velké Británii? Na to se zeptal kolega Martin Matějka Karla Pučelíka, analytika Asociace pro mezinárodní otázky a spolupracovníka webu Newstream.
13: Určitě je pod velkým tlakem a myslím si, že už i analytici, kteří se zabývají systémem, tak už říkají, že ten systém ve své podobě končí minimálně na nějakou dobu.
0: Ve Skotsku a Walesu uspěly místní národní strany. V místních volbách v Anglii se dařilo straně Reform UK a Zeleným. Jsou ty důvody podobné tedy, že voliči chtějí výraznou změnu?
13: Já si myslím, že ty důvody asi podobné jsou, protože když se podíváme třeba na ten Wales, kde vyhrála strana Plaid Cymru, která je už vlastně 101 let stará, ale nikdy neměla ty výsledky, aby měla nějaký vládní vliv. Tuším, že od toho roku 1999, kdy vzniknul ten regionální parlament, tak byla ve vládě jednou jako juniorní partner Labouristů. Poté měla třeba kolem 20% nebo i míň, takže se na té vládě nějak zvlášť nepodílela. Takže je na snadě, že s tím obrovským výsledkem, že teďka se může stát nejsilnější stranou. Je jasné, že už to nejsou voliči jenom ti, kteří mají zájem o ten velšský jazyk, o tu kulturu a tak, ale už je to nějaká širší voličská základna, která ve změně volá. Tady zrovna v případě této velšské strany, tak oni naskočili na takovou pozitivní vlnu, podobně jako zelení, takže ten vzestup vlastně by si řekl, že má podobný základ.
0: Jedna z těch hlavních otázek víkendu byla ta, jak nejistý je teď osud premiéra Keira Starmera?
13: Nejistý je velmi, je to určitě největší krize jeho autority, které za tu dobu, co je ve vedení strany, čelí. A ty výzvy vlastně, jak jste říkal před tímto vstupem, tak samozřejmě přišly a přicházejí pořád, ať už jsou to třeba politici z Labour Party nebo z nějakých spřátelených odborových svazů, tak buď ho žádají po něm rezignaci nebo nějakou výraznou změnu. A určitě to není jisté, že ještě bude třeba za týden lídrem. Může se stát cokoliv. Teď se mluví o tom, že týdnu ho čekají dvě velké řeči. Tam on nastíní ty změny, jaké on chce udělat a jak se vlastně chce reflektovat ten výprask, který od voličů dostal, a do značné míry asi rozhodne ten jeho osud.
0: Do jaké míry byly volby právě o něm a o jeho politice? My vnímáme spíš jeho kroky v zahraniční politice, tak předpokládám, že Britové ale hodnotí spíš jeho politiku doma.
13: Určitě. Je určitě na snadě, že ty komunální volby, ačkoliv se tam třeba někde řešily komunální témata, ale určitě někde to o těch regionálních tématech bylo, ale těžko si představit, že třeba v obvodech, kde Labour Party měla zástupce, nebo kde to zastupitelstvo vedli Labouristé třeba 50 let nebo i víc, a teď ho najednou ztratili nebo ho jenom těsně udrželi, to nemůže být jenom tím, že by tam bylo moc děr na silnicích nebo že by jim tam špatně jezdili autobusy. To je určitě větší nespokojenost a nespokojenost s centrální vládou určitě je asi tím největším důvodem, proč ty volby dopadly, jak dopadly.
8: Tak tolik Karel Pučelík, analytik Asociace pro mezinárodní otázky a spolupracovník webu Newstream.
6: 10,5 minuty před 7 hodinou se budeme věnovat ekonomice a biznesu v Ranním plusu. Dubnová inflace v Česku překonala očekávání analytiků. Roste i přesto, že se začátkem roku držela pod 2%. Hlavním důvodem je obecné zdražování navázané na ceny energií a pohonných hmot, které, jak znamená, reagují na napětí na Blízkém východě.
8: Starší rodinné domy v Česku zdražily meziročně o 9%. Ceny vzrostly prakticky všude, nejvíce ale v Plzni a v Praze. Výrazně domy zdražovaly také v Hradci Králové a v Olomouci. Podle realitních expertů porostou ceny domů i bytů celý letošní rok.
6: Evropské technologické firmy dál odcházejí za kapitálem mimo Evropskou unii. Nejčastěji míří do Spojených států, kde je snazší přístup k rizikovému kapitálu. Mimo evropské burzy tak to odplynulo přes 1,4 bilionu dolarů.
8: A pokud patříte k online hráčům pokeru nebo rulety, tak teď zbystřete. Podle Institutu pro regulaci hazardních her výrazně přibývá falešných webů, které provozují nelegální hazard. Třeba Fortuna nebo Alvin řeší takzvaný brand spoofing, tedy krádež identity, třeba i u 10 případů denně.
10: Když si zadáte třeba Nike Casino. Jo.
14: Je to vlastně podobný název, podobný vizuál.
10: Název je vlastně de facto úplně stejný. A většinou se deliší nepatrně jenom v tom příkazovém řádku, třeba v té adrese.
14: Petr Kozák z Institutu pro regulaci hazardních her ukazuje 2 na první pohled velmi podobné weby. Jeden oficiální a druhý, který se ho snaží napodobit.
10: Vtipný na tom je, že Nike Casino je velká slovenská vlastně společnost a v Čechách vůbec nemá licenci. A ten nelegál to má takhle krásně vymyšlený, že si dovolili jako říct, konečně vám přinášíme služby i jako pro českého hráče, můžete tady prostě, a přitom je to nelegální stránka.
14: Cílem je získat důvěru hráče, aby vyplnil své bankovní údaje. Už to může být nebezpečné. Další problém je pak v tom, že ho provozovatelé odkážou na své funkční weby s nelegálním hazardem. Ty přitom nedodržují žádná pravidla. Například neověřují věk hráčů a umožňují účast i komukoliv z rejstříků vyloučených osob, kde jsou třeba lidé z dluhy. Podle Petra Kozáka takových webů přibývá až od začátku roku.
10: Jo, jdeme to v létě loňského roku jsme získali jeden podnět od jedních našich členů, pak přibyla druhá stránka, pak najednou třetí, čtvrtá, pátá, desátá a teď za posledního, já nevím, čtvrt roku třeba se teda zjistilo, že to je docela jednoduchý způsob, jak se dostat jednak k datům hráčů, jednak vlastně vůbec ke klientům, jak je odvést z toho legálního prostředí.
14: S krádeží identity se setkávají různé společnosti. Zkušenosti s tím má třeba Fortuna. Její mluvčí Petr Schrein potvrzuje, že před lety to bylo spíš ojediněle. Teď už běžná věc.
15: V poslední době se ale ten problém skutečně prohlubuje. Není týden, kdybychom nezaznamenali žádný takový případ. Občas se ale stane, že třeba v jednom jediném týdnu odchytíme i 10 takových platform.
14: Podobně je na tom společnost Olvin, bývalá Saska. Ta sleduje už osvědčený postup. Nejprve se objeví falešná reklama s jejím názvem na sociálních sítích, díky ní je možné se prokliknout na webovou stránku, která se za společnost vydává a následně odkazuje zájemce na nelegální web s hazardními hrami v češtině. Mluvčí Olvin Dita Stejskalová říká, že jde průměrně o 10 případů denně.
16: Samozřejmě existuje i reputační riziko pro naši značku, protože tyto aktivity ji zneužívají a mohou vyvolávat nedůvěru.
14: Společnost už brand spoofing řeší. Většinou podává podněty na celní správu. Ta může dát falešným webům s nelegálním hazardem pokutu až 50 milionů korun. Ministerstvo financí pak zaktualizuje svůj blacklist, seznam nepovolených internetových her, které pak postupně blokuje.
17: Jedná se o velmi efektivní nástroj, protože zprostředkovatelské weby tvoří vstupní bránu k webům s nelegálním hazardem. Jejich zablokování zmaří snahu provozovatele takového webu, který musel věnovat úsilí a čas, aby se dostal na přední příčky ve vyhledávání.
14: Říká mluvčí ministerstva Filip Běhal. Podle Institutu pro regulaci hazardních her ale provozovatelé obvykle velmi rychle založí nové weby a dál ve svém podnikání pokračují. Dominik Hron, Český rozhlas.
2: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
6: 6 minut před 7 hodinou máme pro vás ranní komentář. Šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata v něm uvažuje o českých výdajích na obranu a o tom, jestli Česko nesplněním závazku Severoatlantické aliance více poškodí sebe anebo spojence.
18: Pokud završí premiér Andrej Babiš své aktuální odhodlání dostát závazku v NATO vydávat na obranu 2% HDP ještě letos, bude to velmi dobrá zpráva. Česko si mohlo odpustit výmluvy, že na obranu nemá peníze, že priority jsou jinde, že to přece Donaldu Trumpovi vysvětlí. Rozhodující bude výsledek. Premiérova otočka, dotažená do konce, tedy do změny rozpočtu ještě na rok 2026, bude v první řadě důležitá pro obrany schopnost Česka ve světě, který nebyl takto nebezpečný desítky let. Nebezpečný i pro nás. Když se nad slunce jasně ukázalo, že letošní výdaje na obranu znamenají jen 1,78% HDP na místo 2%, premiér Babiš to uznal a ministryně financí Alena Schillerová pak šéfovi přitakala. Určitě uděláme všechno proto, abychom naše závazky splnili. Žádné rozpory mezi mnou a premiérem v tomto nejsou. Konec citátu. Škoda, že jasno nebylo před pár měsíci. Je však třeba upozornit na 4 souvislosti. Věrohodnou garancí naplnit letos 2% HDP na obranné výdaje si Babiš a Česká republika ušetří trapné vysvětlování, na které se chystal premiér na summitu NATO. A tak americký prezident Donald Trump naštěstí neuslyší, že za ním Babišovi ministři vždy stáli, že v minulosti Česko výdaje na obranu zvyšovalo a že také každá země má jiný hrubý domácí produkt. Ano, to je pravda. Proto Česko vydalo na obranu v roce 2025 jen 7,8 miliardy dolarů, za to Trumpovi Spojené státy 980 miliard. Je také znovu třeba odmítnout nesmyslné představy, že Česko investuje do obrany proto, aby se nezlobil hlavně Trump nebo aby se naplnila přání šéfa NATO Marka Rutteho. Ne, úplně přesně to řekl americký velvyslanec v Praze Nicholas Merrick na nedávné konferenci o bezpečnosti, kde především ostře odmítl všechny vládní výmluvy. Nejde o americký požadavek, je to dohoda suverénních spojenců, z nich každý spoléhá na ty ostatní, bez výjimky. Řekl Merrick a vysvětlil, že neplněním závazku Česko riskuje nesplnění vlastních, jím samotným definovaných cílů v obraně. Dále, bývalý velvyslanec při NATO Jakub Landovský, nově v roli vládního zmocněnce pro plnění závazků v Alianci, může debatu plnou hloupostí převést na věcnou rovinu. Ale pozor, zmocněnec nezajistí plnění závazků Česka vůči NATO. To zvládne jen politická reprezentace, nejprve odpovědným navýšením rozpočtu na rok 2026 zhruba o 20 miliard korun. Je to jeden z mála výdajů, pro který by se dalo akceptovat zvýšení už tak vysokého schodku rozpočtu na rok 2026. A ještě jednou pozor, na chystaném summitu NATO v Ankaře nikdo nebude chválit země, které se dohrabaly v investicích do obrany na 2% HDP. V loni v Hágu se totiž členové NATO zavázali zvýšit výdaje do roku 2035 na 5%, z toho 3,5% na tvrdou vojenskou sílu a 1,5% na infrastrukturu. A Mark Rutte řekl jasně, co se od účastníků v Turecku čeká. Že spojenci na summitu NATO v Ankaře ukážou, že jsou na jasné a důvěryhodné cestě k dosažení 5% cíle. Konec citátu. S tím, nikoli jen s doháněnými 2%, by tam měla Česká republika sebevědomně vystoupit. V tomto případě by se neměl premiér Andrej Babiš v žádném případě opozdit.
6: V ranní komentáři jste slyšeli šéfredaktora deníku Právo Petra Šabatu. Tématu výdajů na obranu se budeme věnovat dnes průběžně v každé hodině i po 7. A po 8. hodině mimo jiné s Radkem Vondráčkem, předsedou zahraničního výboru sněmovny za hnutí ANO a Jiřím Pehem, poradcem prezidenta.
2: Před 80 lety začal proces s nacistickým státním ministrem pro Čechy a Moravu K.H.

0: si s válečnými zločinci znamenat pro dnešní Evropu a proč je důležité si i po 80 letech připomínat hrůzy druhé světové války. A 23. května bude série Plusu součástí doprovodného programu k výstavě Karl Hermann Frank Zrada, zločin, trest. Sérii Kat K.H. Frank poslouchejte každý všední den od 18. května v 13:30 odpoledne na Plusu.
1: A já ještě připojím pozvánku na mezinárodní konferenci Českého rozhlasu Plus 20. května v kulturním centru Vzlet v Pražských Vršovicích. Tématem je budoucnost Ukrajiny po skončení bojů. K tématu promluví prezident Petr Pavel, bývalý velitel ukrajinské armády Valerij Zalužny, nositelka Nobelovy ceny míru Alexandra Matvejčuková nebo bývalý šéf britské zpravodajské služby MI6 Sir Roger Moore. A další exkluzivní hosté. Vstupenky na konferenci jsou v prodeji na webu kulturního centra Vzlet a víc informací najdete na našem webu plus.rozhlas.cz.
2: Je pondělí 11. května, odbyla 7. hodina, vy posloucháte Ranní Plus. Dobrý poslech nadále přeji Martina Mašková
1: a Daniela Vrbová.
0: Český rozhlas Plus.
1: O čem budeme mluvit? Má premiér Andrej Babiš z hnutí ANO šanci přesvědčit vládní partnery z SPD o navyšování výdajů na obranu, pokud si ho přeje?
2: Dokážou činovníci fotbalové Slavie a Sparty přimět své fanoušky ke slušnějšímu chování vůči soupeři?
1: A jak dnes firmy zohledňují u zájemců o práci v IT jejich zkušenosti s umělou inteligencí?
2: Tak toto je výběr alespoň některých témat, která otevřeme v této hodině. Zprávy dnes připravuje Martin Matějka.
3: Fotbalové Slavii hrozí za nezvládnuté pořadatelství při sobotním derby se Spartou i odečet bodů. Řekl to předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace Jiří Macner. Fanoušci Slavie v závěru duelu vtrhli na hřiště, napadli tři hráče Sparty a házeli pyrotechniku do hostujícího sektoru. Slavistům hrozí vedle odebrání bodů i kontumace utkání, uzavření stadionu nebo pokuta 10 milionů korun. Bývalý předseda disciplinární komise Richard Baček Radiožurnálu Sport řekl, že plnou zodpovědnost nese pořádající klub, tedy Slavia.
4: Oni prostě škrtají sirkami u stohu plném slámy a pak se prostě diví, že jim na uhašení požáru nebudou stačit prostě konvičky na zalévání květin. Tam se jedná o naprostou dlouhodobou nepráci s fanoušky, ustupování a omlouvání prostě excesů jednak fanoušků, ale jednak i některých členů realizačního týmu. Ta odpovědnost je tam jednoznačná.
3: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace vynese verdikty zítra. Řemeslníci z skoro 50 profesí by od příštího roku mohli skládat mistrovskou zkoušku. Návrh zákona, který má podle vlády zvednout prestiž i kvalitu řemesel, dnes projednají ministři. Novinka by se týkala třeba pokrývačů, truhlářů, keramiků nebo kadeřníků. Ti musí mít zároveň vzdělání v oboru a alespoň tříletou praxi. Asociace malých a středních podniků a živnostníků návrh vítá a další podrobnosti přidáme v Ranním Plusu hned po zprávách. Plánované změny v důchodové oblasti nebo financování investice státu do roku 2029 dnes budou tématy jednání tripartity. Zástupci vlády, zaměstnavatelů a zaměstnanců se sejdou ve Strakově akademii odpoledne. Vláda například zatím nepředložila slibované snížení a zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech. Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly je důležité řešit taky předčasnou penzi pro náročné profese.
5: Ale také otázka valorizačního schématu, jak bude vypadat ten budoucí. A teď proběhla ještě informace týkající se nějakých změn v oblasti penzijních fondů, což je samozřejmě velmi závažné pro mnoho lidí, takže budeme samozřejmě chtít vědět nějaké podrobnosti.
3: Svaz průmyslu a dopravy je proti další úpravě věku odchodu do důchodu. Předloha podle prezidenta svazu Jana Rafaje neobsahuje například potřebné ekonomické podklady. Tripartita bude jednat taky o záměrech vlády v oblasti zdravotnictví. Odbory podle Středuly prosazují, aby se nesnižovala jeho dostupnost.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Mírová jednání mezi Washingtonem a Teheránem se komplikují, šéf Bílého domu Donald Trump označil odpověď Iránu na americký mírový návrh za naprosto nepřijatelný. Teherán chce o dohodě znovu jednat.
6: Podle deníku Wall Street Journal Teherán nesouhlasí s americkým požadavkem na úplné zastavení obohacování uranu. Navrhuje další jednání v horizontu 30 dnů. Trump obvinil vedení Iránu, že se zahrává s ohněm. Ceny ropy v reakci na kolaps jednání vyskočily o 3%.

0: Izraelský premiér Netanyahu si v neděli s Trumpem telefonoval a mluví o dalším pokračování konfliktu. Iránská armáda varovala, že lodě ze zemí uplatňující sankce vůči Iránu budou mít v Hormuzském průlivu problémy. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Polsko dnes požádá o vydání svého exministra spravedlnosti ze Spojených států. Zbigniew Ziobro je ve vlasti stíhaný mimo jiné za korupci. Poslední měsíce se skrýval v Maďarsku, teď ale uprchl do Spojených států.
2: Jsem v Stanách Zjednočených, včera přiletěl.
3: Zbigniew Ziobro ve vysílání pro opoziční televize TV Republika potvrdil, že z Maďarska vycestoval do Spojených států. Bývalý ministr spravedlnosti z času vlády strany Právo a spravedlnost čelí v Polsku 26 obviněním z trestných činů, spojených se zneužitím rezortního fondu. Loni v prosinci získal v Maďarsku od Viktora Orbána politický azyl. Orbánův oponent a nyní nový maďarský předseda vlády Péter Maďar ale už během volební kampaně opakoval, že Ziobra vydá zpět do Polska. Není známé, jak se Ziobro do Spojených států dostal. Úřady mu zneplatnili cestovní pas. Podle deníku Řeč Pospolita vycestoval na novinářské vízum, které mu pomohla získat právě pro opoziční TV Republika. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Obyvatelé jizersko-horského Bedřichova se dnes večer seznámí s plány obce s tamním ski areálem, poté co ho kvůli ztrátovosti opustil původní provozovatel, letos v zimě nefungoval. A část pozemků pod sjezdovkami patří obci, další developerské firmě Niseko. Lidé by se dnes měli dozvědět podrobnosti o místu před chystaným referendem. V něm budou 22. května rozhodovat, jestli v budoucnu umožní pozemky ve ski areálu zastavět. Doplňuje starosta Petr Holub ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Budeme projednávat vyhlášené referendum a se budeme bavit o ski areálu a o postupu v rámci nějakých dohod mezi obcí a investory areálu a posledním bodem bude diskuze.
1: Na dálnici D1 před Brnem se sunou kamiony v obou směrech od Prahy, zastavují v okolí Kývalky na kilometru 181, od Vyškova za Rousínovem na kilometru 214. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy trvá silný provoz od Modřice ze 3. kilometru. Na dálnici D5 směrem z Plzně do Prahy zpomalují kamiony za Loděnicí na 9. kilometru, sunou se až k Pražskému okruhu. V Praze v tunelu Blanka ve směru z Břevnova do Troji zbystřete kousek za sjezdem na Letnou. V levém pruhu stojí dvě na Bouraná osobní auta, zdržíte se tam v kratší frontě. A Libereckou od nájezdu z Veselské pojedete k Blance téměř půl hodiny. Trasa ze Kbelské až do Hostivaře k jižní spojce přes Průmyslovou teď vyjde také zhruba na půl hodiny. Další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Přes den čekáme zataženo až oblačno, zpočátku přehánky nebo déšť jen místy, postupně už na většině území a později místy i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 17 až 22, na horách naměří kolem 12 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
5: Posloucháte Ranní plus.
6: A to v 7 hodin a 7 minut. Dobrý poslech vám přejí Martina Mašková a Daniela Vrbová. Pokud jste vždycky chtěli získat titul mistra, ale nemáte ani hudební, ani sportovní nadání, možná vás potěší následující informace. V Česku by totiž mohlo od příštího roku být možné znovu získat mistrovskou kvalifikaci v téměř 50 oborech. Navrhuje to zákon, který dnes projedná vláda a my ho teď probereme s Lucí Machartovou z domácí redakce. Dobré ráno.
7: Dobré ráno.
6: Proč se o zavedení mistrovských zkoušek uvažuje a pro koho je vlastně určená?
7: Vláda si od toho slibuje posílení kvality řemesel. Podle zmocněnce pro technické kompetence a vzdělávání na ministerstvu průmyslu Tomáše Hambergera má mistrovská zkouška motivovat řemeslníky zlepšovat se i po dokončení studia.
8: Můžou zase zlepšit své dovednosti, můžou vlastně získat i prestiž v tom povědomí toho řemeslného cechu nebo odvětví. A vlastně já v tom vidím i nějaké motivační prvé, které je třeba donutí zůstat u toho řemesla.
7: Řemeslníci v tuto chvíli nemají možnost si nechat ověřit, že odbornou činnost vykonávají na nejvyšší úrovni. Absolvovat takovou zkoušku by podle návrhu mohli řemeslníci ze 48 profesí. Půjde například o stavební řemesla, jako je pokrývač, truhlář, dlaždič nebo zedník. Možnost stát se mistrem ale budou mít i čalouníci, obuvníci, výrobci skleněných vánočních ozdob nebo klavírníci. Zkoušku budou moct skládat taky třeba cukráři, kadeřníci, včelaři nebo řezníci.
6: Česká republika bude plná mistrů a mistryň. A jak taková zkouška bude vypadat?
7: V první řadě je nutné říct, že je plně dobrovolná. Její složení nebude ani podmínkou pro podnikání, ani pro účast ve veřejných zakázkách. Podle návrhu by se ale měla skládat ze tří částí, dvou teoretických, obecné a odborné, a z jedné praktické. Její součástí je vytvoření samotného mistrovského díla. Uchazeče vyjdou náklady na zhruba 30 tisíc korun. Podle ministerstva může dílo vznikat i v rámci zakázky a tím náklady snížit. Předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš možné zavedení zkoušky vítá.
9: Je to do jisté míry i ochrana spotřebitele, kdy prostě ví, že pokud si vybere mistra toho svého řemesla, tak je tam nějaká garance nejvyšší kvality práce. Je tam zvýšení prestiže řemeslné práce, protože pořád ještě řemesla jsou vnímána jako něco méně než nějaká střední škola nebo vysoká škola.
7: Přistoupit ke zkoušce můžou ti, kteří mají vzdělání v oboru a aspoň tříletou praxi. Mistrovský list by uznávaly i jiné státy Evropské unie.
6: Mistrovské zkoušky u nás už kdysi byly, je to tak?
7: Je to tak. V Československu fungovaly už v první polovině 20. století. Možnost stát se mistrem ve svém oboru pak zrušil komunistický režim. Po sametové revoluci se ale zkoušky zpátky nezavedly, pokračuje Jaroš.
9: U nás v Československu do roku 1949 mistrovská zkouška rovněž byla. Tehdy musel každý, kdo chtěl provozovat živnost, složit mistrovskou zkoušku před komisí toho příslušného společenstva. Takže není to nic, co bychom teď tady uměle vytvářeli, jenom se vracíme k něčemu, co fungovalo.
7: Vláda chce zákon schválit co nejdřív, aby mohl začít platit od začátku příštího roku.
6: A podaří se to, je na tom mezi politiky shoda?
7: To se samozřejmě teprve uvidí, nicméně podobný zákon připravoval v minulém volebním období i tehdejší ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček ze Starostů. Každopádně návrh zákona teď kritizuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Vadí mu, že zkoušky mají připravovat a provádět Hospodářská komora a Agrární komora. Podle něj se tak vytváří monopol a zákon nepamatuje na možné přidání dalších testujících institucí. Podle úřadu taky není dobré, že by se znovu zavedením titulu mistra v podstatě vytvořili dvě kategorie profesí.
6: Tak tolik k tématu mistrovských zkoušek, nicméně vláda by na dnešním jednání měla probírat také výdaje na obranu.
7: Je to tak, kabinet projedná informace o naplňování závazku vůči NATO dát 2% HDP na obranu. Premiér Andrej Babiš z ANO nedávno uvedl, že Česko letos závazek nesplní. Podle NATO budou obranné výdaje činit 1,78% HDP. Premiér začátkem května oznámil, že bývalý velvyslanec Česka při NATO Jakub Landovský se stane vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči Alianci. Vláda by dnes měla schválit jeho jmenování.
6: Říká Lucie Machartová z domácí redakce. Děkujeme.
7: Naslyšenou.
10: A tomuto tématu se teď budeme věnovat detailněji, právě protože kabinet má jednat o obranných výdajích ještě před červencovým summitem NATO v Ankaře, kde pochopitelně rovněž půjde o výdaje. Víme, že premiér připustil, že podle metodiky NATO Česko tedy vydá zmíněné 1,78%, kabinet ale podle něj ty výdaje na obranu chce dostat na 2%. A tohle všechno se ale odehrává v situaci pokračujícího sporu mezi vládou a Hradem o účasti prezidenta na summitu. Petr Hartmann, politický komentátor Českého rozhlasu, je teď s námi. Petře, dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Má hnutí ANO šanci přesvědčit partnery z SPD o navyšování výdajů na obranu, pokud je opravdu chce dotáhnout na ta prozatím 2%?
11: Podle mého názoru hnutí ANO, nebo spíše premiérovi, nic jiného nezbývá, protože pokud chceme nadále být platnými členy Severoatlantické aliance a nechceme čelit masivnímu tlaku ze strany vedení aliance, ale dá se říci ostatních členských států, tak by Česká republika své závazky měla plnit, a pokud si například premiér chce ušetřit dohady o tom, zda Česká republika plní ty závazky, nebo zda nechce čekat na pjatě, jak vyhodnotí různé výdaje Severoatlantická aliance, tak to řešení je poměrně jednoduché. Přímo v kapitole Ministerstva obrany mít výdaje, které budou představovat minimálně 2% hrubého domácího produktu, a pak ty další výdaje, které většinou se snaží vláda zahrnout, a byla to i vláda minulá, do výdajů na obranu, tak pak by byly bonusem navíc a mohla by se vláda pyšnit tím, že tedy vydává více než 2%. Zatím tomu tak není, nebylo tomu tak v minulosti, a vždy čekáme na situaci, kdy přijde posvěcení ze strany Severoatlantické aliance. Takže Andrej Babiš jako premiér koaliční vlády by měl svým koaličním partnerům jasně vysvětlit, že jiné cesty není.
10: Dnes také kabinet jmenuje Jakuba Landovského vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO. Jak důležitý krok to je?
11: No, je to krok velmi zvláštní, protože žádný vládní zmocněnec by de facto potřebovat být nemusel, protože by měla být samozřejmost, že když jste členem nějaké aliance a máte tam nějaké povinnosti, tak byste je měli plnit a nepotřebujete k tomu vytvářet vládního zmocněnce. Možná, že ta úloha pana Landovského bude spočívat v tom, že jako bývalý velvyslanec České republiky při NATO tam má přece jenom nějaké kontakty a že třeba se bude snažit nějak diplomaticky působit na vedení aliance, aby bylo schovývavější a uznalo některé výdaje, nebo třeba člověk je to, který se dobře orientuje v této problematice, tak třeba bude radit vládě, když tedy nechce dávat 2% přímo do rozpočtu ministerstva obrany, tak jaké výdaje by se mohli do toho započítávat, aby bylo vyhověno těm závazkům, které Česká republika má. Takže je to takové zvláštní, že byla vytvořena takováto pozice.
10: Ve vztahu k obraně se řeší další zásadní téma, to je výběr nového náčelníka generálního štábu. Toho jmenuje na návrh vlády prezident. Může tohle být případné nové kolbiště mezi vládou a hradem?
11: Já si myslím, že by to být nemělo a že snad ani nebude, protože už prezident konzultoval ty věci s ministrem obrany a ministr obrany sám přiznal, že má 3 kandidáty a 4. doplnil na přání končícího náčelníka generálního štábu pana Řehky, takže si myslím, že ti kandidáti budou natolik kvalitní, že ať už vláda vybere kohokoliv z nich, takže s tím nebude nějaký problém a že prezident nebude nějakým způsobem do toho výběru zasahovat tak, že by vládě to jméno toho kandidáta vrátil. Tam si myslím, že by žádný problém být neměl a že by to nemělo být nějakou součástí toho napětí nebo té, dá se říct, až války mezi prezidentem a vládou, jak jsme svědky například kolem tolik diskutované účasti nebo vedení české delegace na summitu NATO v Turecku.
10: Je zásadní pro důvěryhodnost vystupování Česka na tomhle konkrétním summitu, jestli bude premiér ten obranný rozpočet obhajovat sám, anebo prezident se účastní úvodní slavnostní večeře, kde řeči obvykle státníci mývají v řádu 3 minut.
11: Já si myslím, že čeští politici vytváří takový dojem, že summit NATO bude pouze nebo především o výdajích České republiky na obranu, ale tak tomu nebude. Pochopitelně se tam budou řešit otázky týkající se výdajů jednotlivých zemí na obranu nebo zajištění obrany schopnosti země, ale daleko důležitější věci se tam budou řešit, co se týká budoucnosti NATO, co se týká role Spojených států v NATO a podobně, protože jsme v posledních měsících byli svědky některých výroků amerického prezidenta, které mohly zpochybňovat roli Spojených států v rámci aliance. Takže z tohoto úhlu pohledu ten spor uvnitř České republiky není podstatný, není důležitý a navíc je naprosto zbytečný a jeho jedinou podstatou je to, že zkrátka motoristé sobě stále ještě se nesmířili s tím, že prezident republiky odmítl jmenovat Filipa Turka ministrem životního prostředí a jak v určitých zprávách přes prostředníka vyhrožoval ministr zahraničí pan Vacinka prezidentovi, že kvůli tomu budou motoristé v tvrdé válce s hradem, tak se to projevuje právě v těch diskusích kolem toho, kdo povede českou delegaci na summitu NATO v Turecku. To je jediný důvod, jiný tam de facto není.
10: Co by znamenala případná kompetenční žaloba v tomto sporu, tedy ve sporu o účasti prezidenta na tom summitu NATO v Ankaře? Nejen toho se dotkneme po 8. hodině, jednak s Radkem Vondráčkem, který je předsedou zahraničního výboru za hnutí ANO, a jednak s Jiřím Pehem, který je poradcem prezidenta Petra Pavla. Teď jsme slyšeli Petra Hartmana, politického komentátora Českého rozhlasu. Petře, děkuji, naslyšenou.
11: Naslyšenou.
6: Posloucháte Ranní plus a já v 7 hodin a 18 minut shrnu hlavní zprávy s dnešním datem 11. května. Vláda dnes bude jednat o plnění závazku vydávat 2% hrubého domácího produktu na obranu ročně a jmenuje Jakuba Landovského zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO. Americký prezident Donald Trump označil za nepřijatelný íránský protinávrh na ukončení konfliktu se Spojenými státy. Teherán přes pákistánské prostředníky požaduje ukončení války na všech frontách a zrušení protiíránských sankcí, uvedly zpravodajské agentury. A prezident Petr Pavel dnes přijme 6 členů Kongresu Spojených států amerických, převážně z řad republikánů. Mluvit budou mimo jiné o bezpečnostní situaci v Evropě. Fotbalová Slavia Praha se neodvolá proti verdiktu disciplinární komise za nedohrané derby, ať bude trest jakýkoliv. Řekl to předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zahájila řízení kvůli výtržnostem při zápase jak se Slavií, na jejímž stadionu se derby v sobotu večer hrálo, tak se jím soupeřem Spartou. Verdikt má padnout v úterý. Vedení Slavie také včera oznámilo uzavření tribuny Sever, odkud pár minut před koncem zápasu vyběhly na hřiště stovky domácích fanoušků a zaútočili na hráče Sparty a její fanoušky. Až je klub a policie identifikují, dostanou prý doživotní zákaz vstupu na stadion a klub po nich bude vymáhat náhradu celé škody nebo případné pokuty. Víc detailů už teď přidáme s novinářem Jaroslavem Plašilem ze sportovní redakce Radiožurnálu. Dobré ráno.
12: Dobrý den.
6: Jakou škálu reakcí od slavistických fanoušků si zatím zaznamenal? Reagovali třeba už také zástupci Ultras?
12: Tak to oficiálně jsem nezaznamenal nějakou reakci tribuny Sever. Samozřejmě fanoušci Slávie, kteří třeba na tribunu Sever, tak ano, ale to je taková ta běžná reakce komunikace dnes na sociálních sítích, takže spíš takové reakce jednotlivé, než nějakého celku uskupení.
6: A dá se říct, jestli odsuzují chování těch výtržníků, když to musím tak říct, kteří vyběhli na to hřiště ještě před ukončením zápasu, nebo se je snaží omlouvat?
12: Ta reakce nebo ta škála je dost pestrá samozřejmě, ale kdybych to měl shrnout, nedělal jsem si teda nějakou analýzu,
6: čáky,
12: co do třeba procent, ale asi bych jako tak na první dobrou řekl, že asi nejčastější slovo nebo slova jsou ostuda, zklamání, něco podobného. Ale když jsme ještě u těch oficiálních vyjádření, tak vlastně dá se za to považovat i rozhovor klubu přátel nebo odboru přátel Slávie s šéfem představence Jaroslavem Tvrdíkem, což taky byla součást nějaké reakce na tuto událost.
6: Já se vás ptám na toto téma mimo jiné, protože jste v sérii reportáží mapoval a popisoval myšlení a chování fanouškovských kotlů českých klubů. Možná bychom pro ty, kteří nesledují fotbal nebo nefandí Slavii, měli říct, kdo se vlastně schází na tribuně Sever, jak uzavřená skupina je to proti ostatním slavistickým fanouškům?
12: To je velmi pestrá skupina, tam chodí v podstatě každý, to asi nejde říct, že by to byl jeden typ člověka, protože ta tribuna je úžasná v tom, že, a to byla vždycky myšlenka té tribuny Sever od založení vlastně s novým stadionem v Edenu, i když tam byly ještě samozřejmě nějaké historické vazby na starý Eden, na starý stadion, kdy právě na severní část ti skalní fanoušci chodili, tak vždycky ta myšlenka nebo velká část byla, spočívala v tom, že je to tribuna, která zastřešuje všechny možné názory, povolání a tak dále, takže tam najdete opravdu pestrou škálu povolání lidí a to je vlastně taky jedna z těch charakteristik tribuny, která samozřejmě má taky nějakou pevnou hierarchii, to proto, aby to všechno dohromady fungovalo, ale jinak ta škála lidí, co se týče, jako co kdo dělá, je fakt velmi
6: pestrá. Není to uzavřená skupina, dobře, ale není to také zdaleka první exces, který se právě týká tribuny Sever, tak můžeš připomenout ty výtržnosti, ke kterým tady dochází?
12: Kdybych se měl teď podívat na celou historii, tak asi Nejvýraznější to bylo v době, kdy Slávia byla ve velkých problémech samozřejmě, protože tam se demonstrovalo i proti vedení. Nedávno připomínala Slávia to výročí nedohraného pohárové utkání proti Olomouci. Ale jinak, když se podíváme na celou historii, vezmeme si všechny domácí zápasy, všechny venkovní, byly tam samozřejmě nějaké nadávky jednou na trenéra Straku, kterého samozřejmě nepřijala část, nebo velká část fotbalové veřejnosti z fanoušku Slávie. Tak tam nebyly nějaké velké excesy, když samozřejmě nepočítáme pokuty za třeba i masivní pyrotechniku, ale jinak, když odmyslíme zápasy s velkými rivaly, Spartou a v poslední době s Plzní, tak kdybych to shrnul, tak jsou to spíš jako jednotlivosti, než že by to byly nějaké velké problémy.
6: Disciplinární komise zahájila včera řízení také proti fanouškům Sparty kvůli poničení zařízení stadionu a vhazování zakázané pyrotechniky na trávník. Jak je možné, že se na zápasy stále dostává tolik petard a světlic, když jsou diváci před vstupem kontrolováni?
12: No tak fanoušci zkrátka mají své cesty, jak tam ty věci dopravit.
6: A neděje se tak, ale třeba s tichým souhlasem klubu, kteří stojí o to, aby ten kotel vlastně, jako je právě třeba Tribuna Sever, ale i každý další klub má vlastně ten svůj kotel, to své tvrdé jádro, tak aby to tam žilo takzvaně.
12: No, nechci říct s nějakým tichým souhlasem, že by to jako přímo podporovali třeba, ale spíš bych řekl, že v tom kluby obecně nejsou aktivní sami nějak výrazně přes nějaký limit, protože samozřejmě oni dobře vědí, že fanoušky potřebují. Je to věc, která je podstatnou součástí toho klubu, ne-li tou jednou z nejdůležitějších, protože ta fanouškovská část je mnohdy fakt jako i velkou reklamou pro klub. Vezmeme si třeba Tribunu Sever a její choreografie, které se dost často dostávají do světa. Takže je to i svým způsobem velká reklama. Takže je to takový kruh navzájem propojených věcí, no, zkrátka.
6: O tom, jak by kluby mohly pomáhat takzvaně ubírat plyn té nenávisti, budeme mluvit i v našem dalším vysílání. Pro teď děkuji Jaroslavu Vplašilovi ze sportovní redakce Radiožurnálu. Naslyšenou.
12: Naslyšenou.
10: Posloucháte Plus, ještě 4 minuty zbývají do 7:30. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze spolu s onkologickým centrem v pařížském institutu Gustava Roussyho vyvíjí léky na zhoubné nádory mozku u dětí. Projekt získal podporu nadačního fondu NINA ve výši 1 milionu a 300 tisíc korun. Spojuje počítačové modelování, chemickou syntézu a také testování potenciálních látek v laboratoři.
13: Většina té práce probíhá v digestořích. Digestoře znáte z kuchyně. Doma to máte na to, aby vám to odsávalo páry z vaření. My to máme na velmi podobné bázi. Nechceme dýchat výpary z toho, co tady připravujeme.
14: Právě tady v laboratořích Vysoké školy chemicko-technologické vznikají první látky, které by jednou mohly pomáhat dětem s agresivním nádorem mozku. Vědkyně Petra Cuřínová mi teď ukazuje místo, kde chemici připravují a následně čistí nové molekuly pro další testování.
13: Připravujeme tady různé malé molekuly, které by mohly mít nějakou potenciální aktivitu jakožto léčiva, a na základě molekulového modelování máme vytipovanou sérii malých molekul, které by tuhle tu aktivitu mohly mít a které my se tady snažíme připravit a nějakým způsobem opracovat do formy léčiva.
14: Každá z těchto látek ale musí projít dlouhou cestou. Vědci nejdřív hledají takzvaný biologický cíl, tedy konkrétní bílkovinu nebo enzym v nádorových buňkách, který by šlo zablokovat a zpomalit tak růst nádoru.
13: V tomhle případě to opravdu znamená nějaké enzymy, kterých je v nádorových buňkách třeba více, nebo jsou nějakým způsobem modifikované oproti zdravým buňkám. To jsou pro nás biologické cíle, protože tyhle ty molekuly umožňují, aby ta terapie byla cílená.
14: Výzkum přitom nezačíná v chemické laboratoři, ale u počítačových simulací. Proto jsme s vedoucím výzkumu Andreou Brankále teď přešli k počítači. Díky simulacím totiž vědci zjistí, jak by se mohla budoucí léčivá molekula navázat na nádorovou buňku.
15: Nejdřív se snaží snažíme porozumět samotné nemoci, hledáme slabá místa nádoru, biologické procesy, které jsou pro něj důležité. A potom v počítači zkoumáme, jak je možné tyto procesy ovlivnit pomocí molekul, které následně dokážeme připravit v laboratoři. Simulace nám pomáhají vybrat nejslibnější látky, se kterými pak dál pracujeme chemicky.
14: Vědec Andrea Brancale popisuje princip vývoje molekuly, později léku, jako hledání přesného klíče k zámku.
15: Ten cíl si můžete představit jako zámek a pokud najdeme správný klíč, který do něj přesně zapadne, získáme molekulu, která může zablokovat fungování nádoru a zpomalit jeho růst.
14: Počítačový návrh pak přebírají chemici. Vytvořené látky následně poputují k biologům ve francouzském institutu, kteří ověřují, jestli skutečně fungují. Projekt tedy propojuje české chemiky, francouzské klinické pracoviště i nadační fond NINA, který založili rodiče dívky s tímto typem nádoru mozku. U dětí s touto diagnózou je dnes hlavní možností léčby ozařování. Nemoc ale podle zakladatelky nadačního fondu Kristýny Chovancové postupuje velmi rychle a většina pacientů žije po stanovení diagnózy jen několik měsíců.
16: Naše dcera Nina nás naučila bojovat za každý den. Spolupráce s výzkumným týmem VŠHT pro nás znamená způsob, jak tento boj přenést do laboratoře a jednou tak snad změnit osud dětí s nádorem mozku.
14: Cesta od laboratorní molekuly k léku pro pacienty bývá dlouhá i víc než 10 let. Právě v těchto laboratořích ale teď začíná výzkum, který by jednou mohl nabídnout novou možnost léčby dětem s jedním z nejagresivnějších nádorů mozku. Z Vysoké školy chemicko-technologické Karolína Burdová, Český rozhlas.
6: A v 7:30 jsou tu zprávy s Martinem Matějkou.
5: Český rozhlas Plus.
1: Dnes je poslední den třídenního příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Obě země se přes víkend vzájemně obviňovaly z jeho porušování. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Rusko zastavilo masivní letecké a raketové útoky. S údery podél frontové linie ale pokračovalo. Rusko naopak tvrdí, že jí vojáci reagovali na porušování klidu zbraní ze strany Ukrajiny. O změnách v důchodech nebo investicích státu v příštích 3 letech bude dnes jednat tripartita. Zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů se sejdou odpoledne. A vláda zatím třeba nepředložila slibované snížení a zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech. Potom dlouhodobě volají odbory. Naopak Svaz průmyslu a dopravy je proti. Výletní loď Hondius zasaženou Hantavirem má dnes na Tenerife opustit dalších 24 lidí. Oznámila to španělská ministryně zdravotnictví Monika Garciová. Loď k ostrovu připlula včera ráno. Palubu s pomocí zdravotníků opustilo přes 90 lidí. U jednoho evakuovaného se při cestě do Francie projevily příznaky nemoci. Řemeslníci ze skoro 50 profesí by od příštího roku mohli skládat mistrovskou zkoušku. Návrh zákona, který má podle vlády zvednout prestiž i kvalitu řemesel, dnes projednají ministři. Novinka by se týkala třeba pokrývačů, truhlářů, keramiků nebo kadeřníků. A ti musí mít zároveň vzdělání v oboru a alespoň 3letou praxi. Asociace malých a středních podniků a živnostníků návrh vítá. Na Slovensku má dnes začít hlavní líčení v korupční kauze Očistec. A týká se údajného zneužívání policie ve prospěch politiků a vlivných podnikatelů za předchozí vlády strany Směr. Mezi hlavními obžalovanými je i bývalý policejní prezident a současný místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar. A ten vinu popírá. Na internetu přibývá falešných webů s nelegálním hazardem, upozorňuje na to Institut pro regulaci hazardních her. Takové weby podle něj často kradou identitu známým značkám, jako je Fortuna a Allwyn. A provozovatelé nelegálních hazardních her přitom podle institutu třeba neověřují věk hráčů nebo můžou zneužít osobní údaje lidí při přihlašování do hráčského účtu. A univerzitám v Česku se nedaří naplňovat plán ministerstva školství na navyšování kapacit. Přišli proto o část peněz. Týká se to univerzit v Ústí nad Labem, Plzni nebo Liberci. Rezort chtěl plánem nalákat víc uchazečů na vybrané obory. Některé školy ale nedokázaly ani počty studentů udržet. Univerzity nesplnění plánu vysvětlují třeba omezenými personálními a prostorovými možnostmi. Na dálnici D1 z Vyškova do Prahy za sjezdem na Rousínov se kolona o něco protáhla. Teď se brzdí na kilometru 215. K omezení u sjezdu na D2 pojedete půl hodiny. Na D1 z Brna do Prahy zesílil provoz za sjezdem na Benešov. Dopravu zpomaluje nové omezení v ulici 5. května za Chodovem. Na úrovni Oby uzavřeli silničáři. Levý pruh celý úsek z 18. kilometru pojedete 40 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme zataženo až oblačno, zpočátku přehánky nebo déšť, místy postupně už na většině území a později místy i bouřky a nejvyšší odpolední teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
5: Posloucháte Ranní plus.
10: Kterým vás dnes provází Daniela Vrbová a Martina Mašková. Máme téměř 4 minuty po půl osmé. Vláda dnes jedná o obranných výdajích. Ty budou, kromě předpokládaných výhrad Donalda Trumpa ke spojencům kvůli jejich zdrženlivosti ve válce s Íránem, důležitým tématem červencového summitu Aliance v Ankaře. Kabinet ANO, SPD a motoristů naše závazky vůči Alianci projedná pár dní poté, co se premiér Andrej Babiš hnutí ANO s prezidentem Petrem Pavlem opět neshodli na prezidentově účasti na tomto summitu. Prezident uvedl, že o tom zapodá kompetenční žalobu, rozhodne až v červnu, kdy vláda definitivně určí složení delegace. My se teď na toto téma podíváme z právního hlediska. Situaci z tohoto pohledu osvětlí Tomáš Němeček, právník a publicista, který se věnuje dění v justici. Dobrý den.
17: Dobrý den.
10: V jakých mantinelech by se případně pohyboval ústavní soud? Mohl by jít tím výkladem ústavy do takového detailu, jestli prezident má nebo nemá za těch a těch podmínek právo jezdit na summity?
17: Prezident má právo jezdit na summity, to je nesporné. Jde o to, jestli mu vláda má v tom poskytovat nějakou součinnost. Vlastně podle Vídeňské úmluvy o smluvním právu je zřejmé, že hlava státu je považovaná bez dalšího za zástupce státu. A její pobyt v cizině se řídí jaksi mezinárodními obyčeji. To, co bude složité, pokud opravdu k té kompetenční žalobě dojde, je vlastně to, ano, to se ptáte velmi správně, jak by měl ten výrok toho ústavního soudu znít. Doposud jsme vlastně to zažili dvakrát. Připomenu, že před čtvrtstoletím, v roce 2001, se vláda Miloše Zemana dohadovala s prezidentem Václavem Havlem, zda prezident potřebuje či nepotřebuje spolupodpis předsedy vlády u jmenování guvernéra a viceguvernéra. A ústavní soud tedy rozhodl, že prezident nepotřebuje podpis. Tady je to ale věc složitější. Tady se nedohadujeme o podpis či nepodpis, ale o to, že vláda odmítá jaksi poskytovat součinnost.
10: Prezident zatím nerozhoduje, jestli tu kompetenční žalobu podá. V deníku N se zmiňuje o případné ústavní žalobě pro systematické bránění ve výkonu svých ústavních pravomocí. Když to slyší právník, tak co by to znamenalo tenhle ten směr té žaloby? Co by pak nejspíš soud posuzoval?
17: No, jde vlastně tady o výklad článku 63, který je velice starý. Ten sahá až k době Tomáše Garrigua Masaryka, respektive ta jeho inspirace. Samozřejmě ústava byla psána v roce 1992, ale to, že prezident republiky zastupuje stát navenek, jak říká tento článek 63 v odstavci 1 písmeno A, tak nebylo vlastně nikdy blíže osvětleno. Bylo zřejmé, že prezident Masaryk a později třeba prezident Havel jsou nějakým způsobem reprezentanty státu při jednání se zahraničím. Ale co to přesně znamená, o tom se specialisté na ústavní právo přou. Ústava jistě si nepřála mít prezidenta republiky němým, ale jestli má prezident určující roli, nebo ji určuje vláda v zahraniční politice, to byla doteď otevřená věc. A prezident je možné, že přistoupí k tomu přesnějšímu žádosti, jaksi o přesnější výklad tohoto článku. Prezident má velmi dobrý ústavně právní tým, takže musíme prostě počkat, jak to přesně bude naformulováno. Rozhodně ten článek něco konkrétního znamená, ale doposavat jsme ještě nemuseli přistoupit k výkladu ústavním soudem.
10: Koaliční politikové obvykle poukazují na to, že v Česku není prezidentský systém, na to, že o zahraniční politice a výdajích na ní rozhoduje kabinet a rozhoduje sněmovna. I tohle bude, předpokládám, zvažovat ústavní soud.
17: To všechno je pravda. Já jsem si vlastně před tím naším dnešním rozhovorem načítal všechny akademické komentáře k ústavě České republiky a právě v této otázce se i jako významné autority rozcházejí, respektive ten konsenzus je kolem toho, že by bylo ideální, kdyby zkrátka prezident a vláda České republiky spolu loajálně spolupracovali. Ale pokud se to jeden z těch aktérů rozhodne narušit způsobem dosud bezprecedentním, tak se dozvíme možná od ústavního soudu odpověď, jak tento článek vykládat. Dosud jsme měli za to tedy, že jak si vláda i prezident spolu, tak vedou tanec diplomatický, ve kterém jak se těmi kroky, úkroky, úklonami si vycházejí stříc. Teď je možné, že se rozhodne, kdo z nich má opravdu v zahraniční politice navrch.
10: Ministerstvo zahraničí to například formuluje tak, že by delegaci neměl vést zástupce opozice a vypadá to podle těch vyjádření, že třeba ani na příštím summitu NATO, anebo na summitu OSN by nechtěl mít právě v čele delegace prezidenta. Může ústava, teď bez ohledu na to, jestli tahle výtka je nebo není oprávněná, zohledňovat takovou případnou obavu?
17: No, byl tady vlastně pokus o to, aby se doplnila kompetence vlády v článku 67 ústavy, tedy aby se tam jasně řeklo, že vláda určuje vnitrostátní i zahraniční politiku, ale jak si parlament se na tom doposud nezhodl, čili tato věc zůstává otevřená. Čili máme tam jak článek 63, podle kterého prezident zastupuje stát navenek, tak vlastně článek 67 o kompetenci vlády a doposud jsme nemuseli řešit konflikt. Mě ten argument s tím, že by neměl jezdit, nebo jak to bylo...
10: Zástupce opozice, ta myšlenka no. Toho opozičního zahlasu v rámci nějakých mezinárodních akcí.
17: Ano, to je hloupost.
10: Nyní Tomáš Němeček, který se věnuje dění v justici, právník, publicista. Děkuju za rozhovor.
17: Mějte se hezky, nashledanou.
18: Posloucháte Ranní plus a to v 7 hodin a 40 minut. Prohlášení ruského prezidenta Vladimira Putina o tom, že válka na Ukrajině se blíží ke svému konci, je nejčastějším tématem komentářů v dnešních ruských médiích. Ta oficiálně dávají najevo, že Západ Putinův výrok ale pochopil nesprávně a cíle takzvané speciální vojenské operace zůstávají stejné. Přitom, jak se ukázalo, celkové ztráty ruské armády už přesáhly 350 tisíc padlých. Dnešní ruská média pročítal komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Vítej ve studiu.
19: Dobré ráno.
18: Bulvární list Moskovský komsomolec píše, že ve skutečnosti Vladimír Putin nic neslíbil a že se snaží pomoci americkému prezidentu Donaldu Trumpovi. Čím deník argumentuje?
19: On vlastně píše, že vzhledem k tomu, že americký prezident se připravuje k těm midterm volbám, tedy listopadovým volbám do kongresu, tak je potřeba podpořit jeho postavení, to znamená pomoci mu, aby mohl svým voličům tedy ukazovat, že mírový proces probíhá. A co ještě trošku bizarní, že autor současně píše, no ale je to taky poslední okamžik, kdy Donald Trump bude mít volné ruce, protože po těch listopadových volbách už bude mít, jak on píše, květnatě politické náramky. Takže oni vlastně počítají, že Trump ty volby prohraje, že ztratí většinu v kongresu. A současně vlastně zdůrazňuje, že ale Vladimír Putin nic neslíbil, co by se dalo skutečně konkrétně vykládat, že ten mír se skutečně blíží.
18: Server Gazeta.ru cituje hlavního Putinova zahraničně politického poradce Jurije Ušakova, který prohlásil, že pokud ukrajinská armáda neodejde z Donbasu, žádný mír nebude možný. Je toto pro ukrajinskou stranu přijatelné?
19: Tak přijatelné to není. A oni to dobře vědí, byť tedy Jurij Ušakov v tom rozhovoru, který vyšel na televizi Rasia 1, tak říká, že Ukrajinci dobře vědí, že bez odevzdání celé Doněcké oblasti žádný mír není pro Rusko přijatelný a že to už v zásadě začínají i chápat, byť veřejně to nesmějí přiznat. Ve stejném pořadu vystupoval i předseda zahraničního výboru parlamentu Leonid Slutsky, který zase prohlásil, že ve skutečnosti Ukrajinci vůbec nerozhodují o tom, co budou dělat, že Ukrajina je země, která je řízena ze zahraničí, teda neřekl z kterého zahraničí, patrně ne ze Spojených států, a že je to prostě celá jenom otázka, zda tedy ten Západ se rozhodne, že chce, že donutí Ukrajince, aby odevzdali svoje území a ne nikoli, ale že Rusku to vlastně nevadí, že všechno probíhá v pořádku a cíle zvláštní vojenské operace jsou postupně naplňovány.
18: A ještě na závěr už jenom krátce, investigativní server Mediazona publikovala studii, z níž vyplývá, že od začátku velké války na Ukrajině padlo už celkem 352 tisíc ruských vojáků. Z čeho ruští novináři vycházejí?
19: Oni vzali registry dědických řízení, protože se ukázalo, že spousta vojáků, kteří byli jsou pohřešováni nebo byli zabiti, nebyla nalezena jejich těla, tak vlastně v loňském roce masově začaly soudy řešit tyto případy a díky tomu porovnání vlastně těch údajů předtím a dnes se novináři dostali na tohleto ohromující číslo a sami ale říkají, že to nemusí být konečné, že ještě údaje těch pohřešovaných z roku 2025 nebyly všechny zpracovány.
18: Dnešní ruská média pročítal komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Děkujeme.
19: Naslyšenou.
10: Máme 7 hodin 45 minut, heslovitě důležité události, které sledujeme během dnešního rána. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO bude dnes jednat o závazku dávat 2% HDP na obranu, závazku vůči Severoatlantické alianci. Premiér nedávno připustil, že letos ještě Česko tento závazek nesplní. Vláda také jmenuje bývalého vyslance Česka při NATO Jakuba Landovského vládním zmocněncem pro toto téma, pro plnění závazku vůči alianci. Americký prezident Donald Trump označil za absolutně nepřijatelný návrh Íránu na ukončení války. Teherán uvádí, že v návrhu zdůrazňuje nezbytnost ukončití na všech frontách a také důležitost zrušení sankcí, kterým čelí.
18: Polský exministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro, který kvůli vyšetřování dostal v loni azyl od tehdejšího maďarského premiéra Viktora Orbána, už není v Maďarsku. Uprchl totiž do Spojených států amerických. A to v tentýž víkend, kdy se novým maďarským předsedou vlády stal Péter Maďar. Ten v kampani sliboval, že pokud parlamentní volby vyhraje, vydá tohoto politika do Polska ke stíhání. Detaily už přidá naše polská zpravodajka Kateřina Havlíková. Dobré ráno.
20: Hezké ráno.
18: Je tedy už potvrzené, že Zbigniew Ziobro, ministr spravedlnosti a také generální prokurátor z doby minulé vlády práva a spravedlnosti, skutečně odletěl do Spojených států?
20: Ano, je to tak. On to nakonec potvrdil sám Zbigniew Ziobro a to ve vysílání pro opoziční televize blízké straně Právo a spravedlnost TV Republika zhruba o 8 hodině večer včera. Řekl, že do Spojených států přicestoval už v sobotu. V tom vysílání taky označil Spojené státy za nejsilnější demokracii světa. Řekl, že už je tam po třetí a že vlastně Poláci mají tu možnost cestovat do Spojených států a všem to doporučuje.
18: Dlouho se ale o jeho pobytu spíš spekulovalo, je to tak?
20: Ano, ono s tou informací, že Ziobro už není v Maďarsku, ale ve Spojených státech, přišla jako první televize Polsat News. Ziobrovi spolupracovníci z Práva a spravedlnosti to ale většinu dne buď odmítali komentovat, nebo tvrdili, že neví, kde se Ziobro nachází, přestože když se jich novináři ptali, zda mají telefonní číslo na Zbigniewa Ziobra, tak odpovídali, že ano, ale že mu volat nebudou. Například to, že nebude komentovat jeho pobyt, řekl i Zbigniew Bogucki z prezidentské kanceláře a člen Práva a spravedlnosti.
21: Ja nie wiem, panie redaktorze, gdzie przebywa pan minister.
22: Nie ma pan pojęcia, gdzie przebywa pański kolega?
0: Může pan zapytat, že rovněž o 170,
20: opakoval, 170, ale nebo všichni ty politici opakovali a opakují, že podle nich Zbigniew Ziobro čelí v Polsku vyšetřování o politickém charakteru a že nemá zaručený spravedlivý soudní proces. To ale odmítají členové vládní koalice, podle kterých se Ziobro jen vyhýbá spravedlnosti, jak třeba řekla v televizi Polsat News mluvčí občanské koalice Dorota Łoboda.
21: Może przyjechać do Polski, bronić się, stanąć przed wymiarem sprawiedliwości. Z jakiejś przyczyny wybrał ucieczkę.
20: Ta ho dokonce nazwała zbabielcem, jak się tady w Polsku říká tchórzem. Naopak to, że Ziobro odešel z Maďarska do Spojených států, tvrdila ta PiSu blízká média, jako třeba televize v Politice. Podle toho webuje ve Spojených státech už i Marcin Romanowski, což je Ziobrův rezortní kolega, též vyšetřovaný v té stejné kauze. Polská prokuratura dnes chce požádat o Ziobrovo o vydání ze Spojených států.
18: Katko, už jenom stručně, co předcházelo té cestě Zbigniewa Ziobra do Spojených států?
20: Ziobro čelí vyšetřování, že se v době, kdy byl ministrem spravedlnosti, podílel na vyvádění peněz z rezortního fondu na pomoc obětem trestných činů a na prevenci kriminality. Peníze získávaly vládní straně blízké mediální a náboženské organizace. V sobotu on potom pobýval tedy v Maďarsku, kde dostal od Viktora Orbána politický azyl, ale Orbánův oponent Péter Maďar už v době volební kampaně prohlašoval, že pokud parlamentní volby vyhraje, tak Ziobra i Romanowského vydá do Polska ke stíhání. Ano. No a v sobotu, tedy v ten samý den, kdy Ziobro doletěl do Spojených států, se Maďar stal maďarským premiérem, ale zatím není známé, jak se Ziobro do těch Spojených států dostal, protože polské úřady mu pozastavili cestovní pas. Podle deníku Gazeta Wyborcza měl dostat americké vízum přímo z rozhodnutí amerického ano. prezidenta Donalda Trumpa, ale pravděpodobně odcestoval na novinářské vízum.
18: Říká polská zpravodajka Českého rozhlasu Kateřina Havlíková. Děkujeme.
20: Naslyšenou.
10: Ranní plus posloucháte 10 minut před 8 hodinou. Firmy dnes stále více zajímá, jaké konkrétní dovednosti má uchazeč o práci, jestli se dokáže učit nové věci a jakou má praxi. Plyne to z údajů Coursera JobSkill Report 2026. Tahle zpráva zkoumala data skoro 6 milionů uživatelů a 700 tisíc firem a institucí z celého světa. A takhle mapuje aktuální trendy v pracovních dovednostech a vzdělávání. Ve vysílání teď s námi Denisa Janatová, ředitelka personální agentury Smitio, která se zabývá právě IT sektorem ve firmách. Dobrý den.
22: Dobrý den.
10: Můžete z vaší zkušenosti potvrdit ty závěry zprávy, že tedy IT pracovníkům už dávno nestačí diplom, že je potřeba praxe dovednosti, zvláště třeba v oboru umělé inteligence?
22: Přesně tak, já tady s tou zprávou souhlasím, když jsem si ji prostudovala, tak to reflektuje ten náš trh, kdy doba, kdy stačilo absolventovi čerstvě vytisknutý diplom, už pominula. Ale v současné době opravdu k tomu, když člověk vystoupí třeba z vysoké školy, tak mít k sobě i další aktivity, další práci nebo projekty, se kterými se může jakoby představit tomu budoucímu zaměstnavateli, tak aby ukázal, že ta aktivita a ty znalosti, které jakoby nabyl během vzdělávání na vysoké škole nebo ať už nějakých kurzů, tak jsou podloženy právě dalšími prácemi.
10: Jak tedy může třeba čerstvý absolvent vysoké školy v tomhle oboru, v IT, zvýšit svoji šanci na přijetí do práce?
22: Zvýší je tak, že během té školy už třeba chodí na stáže nebo pracuje doma na svých vlastních projektech, které může například ukázat potom na GitHubu, kde je uloží, může třeba rozšiřovat v rámci dalších kompetencí, to znamená dalších kurzí, a to je teďka třeba moderní AI technologie nebo machine learning, to jsou pojmy, které teďka zaznívají v rámci pracovního trhu a jsou velmi jako žádané.
10: Které IT pozice se podle vaší zkušenosti nebo z vašeho pohledu mění nejrychleji právě kvůli nástupu umělé inteligence?
22: Ano, mění se hlavně styl té práce. Už to není takový to, že stačí repetitivní věci, které se nějakým způsobem pořád opakují a oni je nějakým způsobem zpracovávají. Ale mění se to, že se využívají právě k tomu ty dané AI technologie. A nejvíce mění testerské pozice, kde se do toho krásně dá zapracovat to AI, datové analýzy, juniorské programátorské pozice, helpdesk, třeba supportní pozice. A vznikají nám nové pozice na trhu a to jsou třeba právě machine learning inženýři, AI inženýři, lidé, kteří využívají třeba pro tu práci AI v rámci cyber security, cloudoví inženýři a tak dále.
10: Může umělá inteligence pomoci ve státní sféře? Protože často slyšíme, že IT odborníci chybí právě ve státní správě. Ano.
22: Přesně tak, chybí. A chybí hlavně z toho důvodu, že nejsou tak finančně zajímavě ohodnoceny, jako třeba v soukromém sektoru, kdy vlastně tam jsou i třeba 30% jako rozdíly ve mzdách. Takže právě z tohoto důvodu chybí. Ale kdo třeba hledá stabilitu, hledá takový ten klid, tu jistotu, kdy třeba to není tolik ovlivněné propouštěním, tady ten státní sektor, tak to je výborná oblast.
10: No, já jsem se ptala právě, jestli spíš, a teď prosím opravdu jednou větou, může umělá inteligence vlastně trošku setřít ty rozdíly?
22: Maličko jo, ale nemyslím si, že to bude tak zásadní. Myslím si, že něco málo jenom.
10: Denisa Janatová, ředitelka personální agentury Smitio, která se zabývá IT sektorem ve firmách. Moc děkuju, nashledanou.
22: Moc děkuju, nashledanou.
18: Posloucháte Ranní plus a to v 7 hodin a 54 minut. Obavy z amerického vlivu na digitální prostor a nedůvěra. To jsou hlavní důvody, proč se evropští uživatelé začínají odklánět od současných digitálních gigantů a hledají evropské alternativy. Už v lednu 2025 skupina členů Evropského parlamentu vyzvala k vytvoření alternativ k sociálním sítím, kterým dnes zatím stále dominují převážně americké nebo čínské technologické společnosti. Naším hostem je teď Martin Hampejs z webu info.cz. Dobrý den.
2: Dobrý den.
18: Má Evropa šanci vytvořit vlastní sociální sítě, které budou konkurenceschopné?
2: Tam podle mě záleží, na co se ptáme přesně, jestli jde o to, jestli se bavíme o Evropě jako Evropské unii. Tam asi, v tom případě ano. Si myslím, že úplně ty naději moc není, ale když se podíváme na to, jaké jsou evropské možnosti celkově, co nabízejí společnosti, které vznikají v Evropě, tak tam si myslím, že ty alternativy už jsou a jenom je teďka zapotřebí k ním dostat lidi. A bavíme se třeba o německé společnosti, kterou vyvinuli lidé z Německa, je to Mastodon, sociální síť, a nebo teďka vznikající dvojité V, které má finanční zázemí ze Švédska. To teprve je beta testování a uvidíme, jak se jim bude dařit.
18: A teď tím rozdílem mezi Evropou a Evropskou unií jste narážel na to, kdo by měl být vlastně hlavním investorem těch sítí nebo provozovatelem?
2: Je to tak, kdo by měl být hlavním investorem a jestli vůbec je možné institucionálně něco takového zřizovat a jestli to vlastně vůbec potřebujeme, to je taky otázkou.
18: Když jste mluvil o té beta verzi platformy dvojité V, která má být ambicí být alternativou k síti X, je vlastně možné dohnat ten mnohaletý náskok vůči těm americkým společnostem? Jak rychle probíhá vývoj takové sociální platformy a její spuštění?
2: Ten vývoj je docela zdlouhavý a to beta testování bude probíhat během letošního roku a ke konci roku už by měla být veřejně přístupná tato síť prakticky všem. Zatím o tom víme relativně málo, víme pouze jako jaké je zázemí toho, že to přichází ze Švédska a toho, že by to celé mělo běžet na evropských cloudech, evropských datových centrech, že by to celé mělo být především v evropském právním rámci a že by do toho neměli zasahovat tolik boti a další takové ty neblahé záležitosti, které má třeba společnost a X, respektive sociální síť. A budeme doufat, že to nebude tak toxické prostředí. Otázka, kolik lidí vůbec tam bude ochotno přejít, a už vzhledem k tomu, že i ta mladší generace se postupně odklání od těch sociálních sítí jako takových.
18: Ale nebudou i tak aplikace, které by vznikly pod evropskou hlavičkou, ať už tedy pod soukromými investory nebo pod nějakou, řekněme, oficiální hlavičkou Evropské unie, nadále nějakým způsobem závislé na amerických technologiích?
2: To samozřejmě budou. Ono totiž bude hrozně dlouho trvat, než se podaří nějakým způsobem, a jestli vůbec k tomu dojde, suplovat čipy, suplovat servery, věci, které jsou, ve kterých má Google, Microsoft, Amazon obrovský 20-letý náskok, a do značné míry pořád budeme závislí tady na těch technických parametrech. Co se týče toho zdrojového kódu, a tam jsou už varianty, které jsou open source, a v tom si myslím, že tady by to šlo i předehnat.
18: Ale dohnat a předehnat, ano, ale do jaké míry tady vlastně sledujeme závod s časem? Existuje podle vás reálné riziko, že by v případě hlubšího sporu mohly Spojené státy vypnout své služby evropským uživatelům nebo jiným neamerickým uživatelům?
2: Ve mně se tlučou teďka dvě věci. Za prvé, že já se nedomnívám, že by na něco takového mohlo dojít. Na stranu druhou, ta varianta svým způsobem existuje. A jedním z jednoduchých příkladů toho, proč si myslím, že k drobným případům může docházet, se ukázalo loni v květnu, kdy se americký prezident Donald Trump rozhodl, že uvalí sankce na jednoho ze soudců Mezinárodního trestního tribunálu v Hágu, a ve výsledku mu pak byl vypnut e-mail od společnosti Microsoft. Už to je první ukázka toho, že rozhodnutím v Americe se dá vypnout něco, co je v Evropě. Na stranu druhou, aby ty společnosti tak velké, jako je Meta, Google, Amazon, aby udělali něco, jakože vypnout celkově své sociální sítě nebo

0: Teoreticky ano, teoreticky může to být.
1: To znamená větší bezpečnost.
0: Pokud dostatečně vysvětlíme těm lidem, že potřebujeme evropskou digitální suverenitu, pokud budou chápat, že není úplně ideální, aby nám Američané neustále mohli kouknout pod pokličku, tak v tom případě ano,
1: tak to může být lákavé.
0: Alternativy jsou žádoucí a lákavé.
1: Říká Martin Hampejs z portálu Info.cz. Děkujeme, naslyšenou.
0: Já děkuju.
2: Bylo 8 hodin, toto je Podnělní ranní plus s datem 11. května. Dobré jitro a dobrý poslech přejí Martina Mašková
1: a Daniela Vrbová.
3: Český rozhlas plus.
1: A jaká témata vám nabídneme? Může příklon Andreje Babiše k navyšování výdajů na obranu přispět ke zblížení stanovisek vlády a Hradu?
2: O čem v Moskvě jednal slovenský premiér Robert Fico s ruským prezidentem Vladimírem Putinem?
1: A co a jak se na našem území jedlo před tisíci lety?
2: Nejen tato témata otevřeme teď po 8. hodině. Zprávy dnes připravuje Martin Matějka.
4: Disciplinární komise fotbalové ligy chce o trestech za výtržnosti fanoušků v derby Slávie se Spartou rozhodnout zítra. V neděli s oběma kluby zahájila řízení po předčasně ukončeném zápase. Komise si podle předsedy Jiřího Macnera uvědomuje zodpovědnost za rozhodnutí, které může mít významný dopad na dění na českých stadionech.
5: Myslím si, že jsme měli řadu momentů, ve kterých vlastně jsme rozhodovali velmi nestandardní, ojedinělé případy, takže vnímáme tu důležitost a ostatně i veřejnost by měla vnímat, že se k tomu stavíme od začátku velmi zodpovědně. Vnímáme tu důležitost takového řízení a rychlého rozhodnutí.
4: Maximální možné tresty jsou uzavření stadionu na 6 zápasů, pokuta 10 milionů korun a odebrání až 20 bodů. Vláda dnes projedná návrh zákona o zavedení mistrovské zkoušky, složit by ji mohli řemeslníci, kteří mají vzdělání v oboru a aspoň 3letou praxi. Zároveň by ale měla být dobrovolná. Předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš zavedení zkoušky vítá. Podle něj dobře fungovala už v minulém století v Československu a pomůže řemeslníkům profesně se rozvíjet.
6: Je to do jisté míry i ochrana spotřebitele, kdy prostě ví, že pokud si vybere mistra toho svého řemesla, tak je tam nějaká garance nejvyšší kvality práce. Je tam zvýšení prestiže řemeslné práce, protože pořád ještě řemesla jsou vnímána jako něco méně než nějaká střední škola nebo vysoká škola.
4: Mistrovskou zkoušku by měli mít možnost absolvovat řemeslníci ze 48 profesí, mimo jiné třeba pokrývači, truhláři, ale taky keramici, krejčí nebo kadeřníci. U jednoho z repatriovaných Francouzů z lodě Hondius se projevily příznaky nákazy hantavirem. Na sociální síti X to potvrdil francouzský premiér Sébastien Lecornu. Zatím se z výletní lodě evakuovalo celkem 94 lidí.
7: Musíme počkat 24 hodin na výsledky testů tohoto pacienta, abychom zjistili, jestli jde o hantavirus. Inkubační doba může trvat až 6 týdnů.
8: Popsala ve francouzské televizi ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová. Podle ní Francie zavádí nejpřísnější opatření v celé Evropské unii. 5 Francouzů z výletní lodě MV Hondius převezli do pařížské nemocnice Bichat na první testy. V izolaci tam zůstanou 72 hodin. Pokud budou výsledky testů negativní, můžou se vrátit domů, kde v izolaci stráví 6 týdnů. Když se nákaza potvrdí, tak lidé zamíří na specializované oddělení. Podle španělské vlády budou pokračovat repatriační lety do Austrálie a Spojených států. Hantavirus přenáší hlodavci. Může způsobovat onemocnění, které se projevuje bolestí hlavy, horečkou nebo nevolností. Následně se objevují dýchací obtíže. Na nákazu zatím neexistuje lék ani vakcína. Smrtnost dosahuje 35 až 50%. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
3: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
4: Na Slovensku začíná hlavní líčení v jednom z nejsledovanějších případů korupce. Soud v Banské Bystrici otevře takzvanou kauzu očistec. Ta se týká údajného zneužívání policie ve prospěch politiků a vlivných podnikatelů za předchozích vlád strany Směr. Mezi obžalovanými je i současný místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar.
9: Případ se týká období mezi lety 2012 až 2018, kdy měla podle obžaloby uvnitř policie fungovat organizovaná skupina. Ta měla ovlivňovat vyšetřování a zneužívat policejní složky ve prospěch vybraných lidí. Za hlavní postavy případu označuje obžaloba nitranského podniku.

0: Podnikatele Norberta Bödera a bývalého policejního prezidenta Tibora Gašpara. Ten je dnes vysoce postaveným členem strany Směr premiéra Roberta Fica. Celkem čelí obžalobě 10 lidí, kterým hrozí vězení mimo jiné za korupci nebo zneužití pravomocí. Většina už dřív vinu odmítla. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Investigativní tým Radiožurnálu zjistil podrobnosti k případu obviněného pražského léčitele Alana Jarkovského. Z policejních dokumentů vyplývá, že měl znásilnit 4 ženy, některé z nich opakovaně. Další 3 klientky měl sexuálně napadnout. Radiožurnál to vyčetl z usnesení o zahájení trestního stíhání. Jarkovského kriminalisté zadrželi loni v listopadu a stíhají ho vazebně.
2: Jarkovského vyhledávali převážně ženy v těžkých životních situacích. Léčitel byl známý tím, že při terapiích klientům podával psychedelické látky. Ve chvíli, kdy byly klientky pod vlivem těchto drog, je měl Jarkovský sexuálně zneužít. Pokračuje mluvčí policie Richard Hrdina.
3: Kriminalisté může obvinili z trestných činů znásilnění, sexuální útok, útisk a nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a zjedy, za což může v případě odsouzení strávit až 10 let za mřížemi.
2: Jarkovský se svým advokátem na zaslané dotazy odmítli odpovědět. Radiožurnál vypátral i další ženy, které k němu docházely. Některé popsali, že je během terapii přesvědčoval o tom, že byly v dětství zneužité. Policie vyzývá další možné poškozené ženy, aby se obrátily na linku 158. Vít Kubant, Český rozhlas.
1: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Vysoké školy v Česku nenaplňují plán ministerstva školství na navyšování kapacit. To chtělo nalákat víc uchazečů především na lékařské, zdravotnické a pedagogické obory. A některé univerzity nedokázaly ani udržet celkové počty studentů. Situaci popisuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
4: V roce 2025 například byl u části škol požadavek zachovat počet studentů na úrovni roku 2024, případně jej zvýšit o 3%, což některé školy nesplnily. V rámci regionální podpory byl cíl zvýšit počet studentů o 7%, ale tento cíl nesplnila žádná ze zapojených škol.
1: Vysoké školy nesplnění plánu vysvětlují demografickým vývojem, nižším zájmem uchazečů nebo omezenými personálními a prostorovými kapacitami. A na internetu přibývá falešných webů s nelegálním hazardem. Často kradou identitu známým značkám, jako je Fortuna a Olvin, ale taky Netflix nebo Alza. Upozorňuje předtím Institut pro regulaci hazardních her. Podle něj provozovatelé nelegálních hazardních her nedodržují žádná pravidla. Například neověřují věk hráčů, dodává za institut Petr Kozák.
5: Teď za posledního čtvrt roku třeba se teda zjistilo, že to je docela jednoduchý způsob, jak se dostat jednak k datům hráčů, jednak vlastně vůbec ke klientům a jak je odvést z toho legálního prostředí.
1: Dálnici D1 směrem z Brna do Prahy popojíždí nesouvislá kolona za sjezdem na Benešov. Brzdí se na 18. kilometru a přes 40 minut se pokračuje až k omezení Uchodova. Na úrovni Oby uzavřeli silničáři levý pruh. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy čekejte zdržení od Loděnice. Kamiony brzdí na 9. kilometru, osobní auta v levém pruhu o kus dál před Rudnou. A na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy pomalu za sjezdem na Řitku na 12. kilometru zhořelo osobní auto. Další informace z dopravy za půl hodiny. A dobře dojeďte. Přes den čekáme zataženo až oblačno a nejvyšší odpolední teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
6: Posloucháte Ranní Plus.
7: Dnes s Danielou Vrbovou a Martinou Maškovou máme 8 minut po 8 hodině. Vláda dnes bude debatovat o výdajích na obranu. Jakub Landovský, který bude mít, co by vládní zmocněnec nově na starosti plnění závazků vůči Alianci, uvedl, že si představuje, že výdaje na obranu poprvé historicky překročí 2% HDP a udrží se tam. A připomněl, že vedlejší výdaje na bezpečnost mají dosáhnout až 1,5%. Kabinet by měl ještě do června také rozhodnout o delegaci na červnovém summitu NATO v Ankaře. Stále se vede spor o účasti prezidenta Petra Pavla. S námi ve vysílání jsou teď Radek Vondráček, předseda zahraničního výboru sněmovny za vládní hnutí ANO. Dobrý den, pane poslanče.
8: Dobrý den.
7: Jiří Pehe, poradce prezidenta Petra Pavla, je také naším hostem. Dobrý den i vám.
8: Dobrý den.
7: Pane poslanče Vondráčku, nejdřív k těm obranným výdajům. Kdyby se podařilo je dotáhnout na 2% ročně, já vím, že premiér Andrej Babiš říkal, že letos to ještě tak nebude, ale ten cíl avizoval. Může to z vašeho pohledu přispět ke zblížení pozic vlády a hradu před tím avizovaným summitem NATO?
8: No, v každém případě by to a z mého pohledu dobře přestalo být to hlavní téma. To, že se nejsme schopni v rámci středně velké země shodnout koalice a opozice na nějakých základních strategických českých zájmech, to považuji za jakože nešťastnou situaci. A když pozoruji jiné země, tak tam k tomu nedochází.
7: Vy mluvíte, pane Vondráčku, o vládě a opozici, ale já jsem se ptala na zblížení stanovisek Hradu a vlády.
8: No vidíte, a neudělal jsem to nijak úmyslně, ale bohužel tady už to je tak v té mysli nastavené, že pan prezident v této věci dost kopíruje nebo prostě je ve zhodě spíše s opozicí.
7: Pane Pehe, prezident rozporoval, že v tom návrhu rozpočtu na rok 2026, tedy ubylo těch 20 miliard na přímé obranné výdaje, je teď situace z jeho pohledu příznivější a je tedy z vašeho pohledu, co by poradce, prostor k nějakému společnému jmenovateli s vládou?
9: No, pokud by došlo k tomu navýšení, tak samozřejmě ta situace je příznivější. A určitě by také odpadl jedna třecí plocha, protože prezident tady neformuluje vlastní stanovisko, jak se mu snaží podsouvat vládní koalice nebo dokonce stanovisko opozice, ale vlastně připomíná, že jsme se k tomu dvouprocentním výdajům zavázali v rámci aliance a on v podstatě neříká nic jiného, než že ten závazek máme plnit. A konec konců samotná aliance, tedy Severoatlantická aliance, nyní se ohradila proti těm ozbraným výdajům s tím, že jsou nedostatečné a že se tam nedají započítat některé výdaje, které tam vláda chtěla započítat. Ale samozřejmě pokud by vláda byla schopna najít těch 20 miliard a na příští rok potom ten rozpočet navýšit na 2% nebo na 2%, tak určitě ubude jeden bod, ve kterém se prezident s vládou neschodnou.
7: Pane poslanče Vondráčku, v téhle situaci, kdy se tady řeší tyhle záležitosti, samozřejmě schodkový rozpočet, čili výdaje na obranu, řekněme trochu bolí, stojí za to se tedy přijít toto, jestli bude prezident sedět s dalšími státníky na slavnostní večeři s 3-minutovým prostorem k vyjádření, zvláště pokud působil na to jako šéf vojenského výboru?
8: Na to bych odpověděl stručně, vláda nese rozpočtovou odpovědnost, vláda nese odpovědnost za obranou politiku. Není to prezident, kdo tu odpovědnost nese a žijeme v době, která se významně liší od té, která byla před 20 lety. Máme tady několik válečných konfliktů a další problémy i uvnitř NATO, tak si myslím, že je logické, že tam bude pan premiér. To, že došlo k tomuhle vyhrocení té celé debaty, kdo pojede na summit, to je prostě nešťastné, protože v této situaci vlastně neexistuje, nebo zatím jsem nezaznamenal nějaké společné řešení.
7: Pane Pehe, jak reálná je v tuto chvíli možnost kompetenční žaloby kvůli tomu, že si tedy kabinet a tedy vládní většina nepřeje účast prezidenta na summitu? Třeba vicepremiér za ANO Karel Havlíček řekl, že by tu kompetenční žalobu považoval za selhání.
9: No, reálná ta kompetenční žaloba je, protože prezident nevnímá celý ten spor jako spor o účast jeho osoby na summitu NATO s tím, že on tam bude tedy někde sedět a osobně z toho bude mít nějaký prospěch nebo bude se tedy lidově řečeno hřát v září světel, ale prostě je to ústavní věc pro něho. On interpretuje ústavu tak, že prezident, že jasně říká, že prezident reprezentuje zemi navenek, vláda samozřejmě v rámci toho článku 63 ústavy tu prezidentovu aktivitu zahraniční politice určuje, to znamená, že mu stanovuje mandát, ale prezident by se na ústavní soud asi obrátil, nebo skoro jistě obrátil s tím, aby vysvětlil, zdali, když prezident má reprezentovat nebo reprezentuje zemi v zahraničí a reprezentovali jí prezidenti v těch minulých 35 letech na této akci, tak zdali je to něco, co vláda může mu odepřít. Já myslím, že je to v podstatě rozumný postup, i když, jak říká Karel Havlíček, by to bylo selhání do určité míry, protože by to bylo zbytečné. Myslím si, že kdyby vláda prostě naplnila to, co jsme tady měli jako úzus posledních 35 let, tak vlastně k tomuto problému by vůbec nedošlo. Ale nakonec si myslím, že některé ty sporné body v ústavě, a k tomu patří třeba i to, že prezident musí nebo nemusí jmenovat některé ministry, by ústavní soud měl interpretovat tak, abychom měli v těch otázkách jasno. Tak
7: čili jestli odpuste, že vstupuji do řeči, rozumíme vám dobře, takže by ta kompetenční žaloba šla tedy ještě dál mimo to téma, dejme tomu účasti na summitech, tedy určování toho mandátu pro prezidenta vládou, když mluvíte o tom jmenování ministru.
9: Ne, já jsem to připomněl jenom, že tady už jednou byla šance některé věci si osvětlit s tím, že se vládní koalice měla šanci obrátit na ústavní soud kompetenční žalobu, když prezident odmítl jmenovat Filipa Turka ministrem. Vládní koalice to neudělala, takže teď jsme nadále v situaci, kdy někteří vládní politici chodí a říkají, že prezident porušil ústavu, ačkoliv to, zda jí porušil, by mohl rozhodnout pouze ústavní soud a on to sám prezident navrhl, ať se k tomu ústavní soud vyjádří. No a teď je to obdobné v tom, že tady je určitý interpretační rozpor mezi vládou a prezidentem. A prezident říká, pokud tady se nebudeme držet toho, co tady platilo v posledních 35 letech,
7: což mluvil...
9: vycházelo z ústavy, tak já se obrátím na ústavní soud.
7: Rozumím tomu argumentu, pane poslanče Vondráčku. Znovu mě to vrací tedy k té úvaze. Neposílila by přítomnost prezidenta, bývalého vysoce postaveného představitele Severoatlantické aliance, vyjednávací pozici Česka, zvláště třeba v té situaci nový vládní zmocněnec poplněn závazkou či aliance, jako Plandovský říká, že na to musíme chránit před rozpadem?
8: Já si myslím, že každý si může udělat svůj obrázek, jak velmi aktivní současný pan premiér je, v jakém vztahu je třeba s Markem Rutem, s generálním tajemníkem na to, a tak bych mohl pokračovat. Zkrátka, v rámci našeho systému ten hlavní výkon, nebo tu hlavní výkonnou moc má vláda, má předseda vlády. To, že by měl někde jet prezident jako hlava státu, přímě to tam prostě v té ústavě napsáno není. Máme tady nějaký úzus, stejně tak spousta jiných zemí je zastoupeno na summitech premiéry, a nikdy je nenapadlo tam posílat prezidenta. Tam jde o to, že obojí je zkrátka možné. Ta ústava je formovaná tak, že se ty představitelé domluví. My máme takto napsáno tu ústavu. A když budeme se obracet na ústavní soud, kromě toho, že to mého pohledu takový nevratný krok, že některá strana může ztratit tvář, tak to také znamená, že to není, co říkal pan kolega, jenom nějaké interpretace, odstranění nějaké nebo stanovení interpretace. To je zásah, to znamená do budoucna nějaký závazný výklad a v podstatě i změnu kompetencí.
7: No i otázka, jestli vlastně vy třeba jako vládní většina byste tedy neuvítali to, že se ty kompetence vyjasní ústavní žalobu?
8: Já neuvítám nikdy, aby to udělalo plénum ústavních soudců. To je věc bytostně politická v podstatě a státní, a ústavodárný a zákonodárný má být sněm, tedy poslanecká sněmovna a senát.
7: Pane Pehe, jak se díváte na tento argument?
9: No, já si dívám na to, tak jak jsem už naznačil předtím, to znamená, že je tady určitá nejasnost v ústavě. Vláda si ji momentálně vykládá tak, jak si ji vykládá. Prezident říká, že má právo zastupovat zemi navenek. To, že tam za některé jiné země jezdí premiéři, to také může být způsobeno tím, že nemají v ústavě napsáno to, co tam máme napsáno my. Takže vůbec nevidím to jako nějaký zásah, pokud by se ústavní soud k tomu vyjádřil. Konec konců ústavní soud by mohl dát zapravdu, nedá se to vyloučit i vládě v takovém sporu. A v takovém případě by bylo jednou provždy jasné, že je to vláda, kdo určuje nejenom mandát prezidenta na těch zahraničních cestách, ale také kdo na takové zahraniční cesty, jako je třeba právě summit NATO, pojede. Takže tam si myslím, že pokud nedojde k nějaké dohodě, tak prezident se pravděpodobně na ústavní soud vrátí a konec konců od toho tady ten ústavní soud je, aby pokud existuje nějaká ústavní nejasnost nebo spor mezi nejvyššími institucemi státu o to, jak interpretovat ústavu, tak aby nějakým způsobem rozhodl.
7: Pane poslanče Vondráčku, o tom složení delegace má být rozhodnuto ještě tady v červnu. Dovedete si ještě představit, že by mohlo dojít k té dohodě, po které konec konců také sám voláte?
8: Já si myslím, že pan premiér k tomu přistupuje opravdu věcně, trpělivě, moc neventiluje navenek výsledky jednání na schůzku s panem prezidentem se samozřejmě vždycky dostaví a snaží se to nějakým, řekněme, kompromisním způsobem vyřešit. Není určitě v zájmu vlády, aby docházelo tady k těmto sporům.
7: Radek Vondráček, předseda zahraničního výboru sněmovny, také místopředseda ústavně právního výboru. Děkuji za rozhovor.
8: Děkuji, naschledanou.
7: A Jiří Pehe, poradce prezidenta Petra Pavla. Děkuji vám.
9: Děkuji, naschledanou.
10: V 8 hodin a 20 minut stále posloucháte Ranní plus. Tady jsou hlavní události dnešního dne. Americký prezident Donald Trump označil za nepřijatelný íránský protinávrh na ukončení konfliktu se Spojenými státy. Teherán přes pákistánské prostředníky požaduje ukončení války na všech frontách a zrušení protiíránských sankcí. Ceny ropy v reakci na Trumpova slova stouply o zhruba $4. Podle šéfky unijní diplomacie Kai Kalasové se ukázalo, že příměří na Ukrajině, které požadoval ruský prezident Putin, bylo jen a určené k ochraně ruské vojenské přehlídky. Před dnešním setkáním evropských ministrů zahraničí Kaja Kalasová odmítla také Putinův návrh na to, aby se zprostředkovatelem rozhovoru u ukončení války stal bývalý německý kancléř Gerhard Schröder. A prezident Petr Pavel dnes přijme šestici kongresmenů ze Spojených států amerických, převážně z řad republikánů. Informoval o tom odbor komunikace prezidentské kanceláře. Na programu je mimo jiné bezpečnostní situace v Evropě.
7: Vlastně se opět otevírají dětem s vysokým stupněm inkontinence. Po zásahu ombudsmana ministerstvo zdravotnictví změnilo vyhlášku, která pobyt malých pacientů znemožňovala. Jako první na tento problém upozornil Český rozhlas. Sledujeme příběh 9letého Marka, který má vážné neurologické postižení a loni o možnost lázeňské léčby přišel. Teď ji opět využívá v Teplicích v Čechách.
11: Srovnej si hezky kolínka a pomalu dolů. Tak a jdem ještě jednou, Marečku, pojď, zkusíme to, jo? Chytneme se žebřin.
12: Paní terapeutka Helena Ztracená si sedá za Marka k žebřinám. Marek úplně skvěle poslouchá.
11: Výborně. A budeme vstávat, jo? Tak a jdeme do stoje. Paráda.
12: Mareček má plenky inkontinentní. Vadí to nějak tomu cvičení?
11: Nevadí to vůbec. Jako my jsme vždycky tady ty děti takovýhle měli z 90%. Jsou tady děti inkontinentní. Vody jak živa.
12: Teď si pouštíme vodu, protože to se Markovi evidentně líbí.
11: Výborně, paráda. Jde, udělá těch pár kroků, zajímá se o věci, pokynům, co se mu dávala, všem rozuměl a všechny vlastně udělal.
12: Ano, ano.
11: Takže takhle by to mělo být.
13: Hraďku, a buď hodný, jo? Hezky cvič.
12: Na Markovu matku Janu Jančuškovou jsem poprvé narazila loni úplně náhodou v jedné pacientské skupině. Za změnu vyhlášky usilovně bojovala.
13: Prostě na tom konci tunelu určitě vždycky nějaký to světlo je a já jsem doufala v to, že zase se sem dokážeme podívat.
12: Po odvysílání reportáže a přezkumu ombudsmana se vyhláška změnila a Jana Jančušková je opět se synem v lázních.
13: Jsem šťastná máma, že to takhle vůbec dopadlo a že sem zase můžeme jezdit a paní fyzioterapeutka je naprosto úžasná. Mareček právě prodělal dvě operace na pravý noze. Právě potřebujeme zaměřit nějak léčbu, aby se zase rozchodil.
12: Obchodní ředitelka Lázní Teplice Iveta Slíšková potvrzuje, že změna vyhlášky je už v provoze znát.
14: Ti, které ta legislativa zabrzdila na podzim, tak už ten návrh svůj získali a začínají přijíždět a jsou šťastní. A my jsme šťastní samozřejmě taky, protože ta dětská léčebna je velice dobře uspůsobená pro léčení dětí, vybavena a máme personál, který vlastně je na děti vyškolen a i se na ty opakované už těší, protože už mezi nimi vznikají takové vazby.
15: Co ty jsi nějaký už zmakanej? Neříkej. Pojď, ještě. Ještě uděláme 3 dřepíky, pojď, jo? Nádech a výdech.
12: S Markem tady intenzivně cvičí fyzioterapeutka Helena Ztracená. Vy už ho za ty roky znáte, to je jako znát?
16: No, jako on tady byl spokojený, tady ty děti vždycky rozkvetou třeba i po té psychické stránce, protože se tady setkávají vlastně s těma jinýma jako dětma. Takhle, ten pobyt je hodně intenzivní tím, jak má hodně těch procedur, takže je to zase jiný, než kdyby chodil jenom na cvičení.
17: Na kolínka? Tak se mnou, pojď. Ne, to je švindl. Nahoru na kolínka musíš, pojď.
12: To super, že se to povedlo, že jsou tady zpátky.
16: Já tomu teda ani nerozumím, proč k tomu došlo, protože třeba bych to chápala u dospělých. Ohledně jakoby inkontinence, že by se něco zakázalo, ale u dětí tam naopak vlastně je to potřeba, že jo, cvičit a hlavně, když tady mají vlastně doprovod, který se o ně postará, tak si myslím, že není ten důvod.
17: Máro, no, brzy šikovnej, krásně cvičíš. Tak, pojď ještě zvednem nahoru.
12: Návrat pacientů potvrzuje i Jana Jančušková. V lázních s ní je i další matka se synem, kterým loni vyhláška pobyt zhatila. Z Teplic Andrea Brtníková, Český rozhlas.
10: O čem píší dnešní domácí média, brzy ráno za nás zjišťoval Radek Bartoníček ze serveru Aktuálně.cz. Zaujal ho například rozhovor deníku N s prezidentem Pavlem o napjatých vztazích mezi vládou a hradem.
18: Určitě někoho překvapí hodnocení ministra zahraničí Petra Macinky prezidentem. Představte si, že prezident říká, z toho, co jsem měl zatím možnost vidět, i s některými drobnými výjimkami, by ho neoznačil za špatného ministra zahraničí. Řekněme, že si nevede špatně. Zatím říká Petr Pavel v rozhovoru, ve kterém několikrát opakuje, že mu velmi záleží na komunikaci s vládou. Petr Pavel říká, že by si přál, aby se s premiérem potkávali co nejčastěji. A říká, hned po jmenování premiérem jsem mu navrhl maximálně otevřenou komunikaci a předpokládal jsem alespoň elementární důvěru. Nikdy jsem mu neřekl, že mu nebudu brát telefony, nebo že kdyby se chtěl sejít, odmítnu ho. Sdělil prezident a posteskl si, že se setkávají málo. 6 a více týdnů prostě není možných, řekl prezident deníku N.
10: Pane Bartoníčku, já když vás vidím ve studiu a tak vím, že vždycky vyberete nějakou pozitivní zprávu.
18: Téma, co jsem si vybral, zubaři. Velký
10: no, tak
18: problém.
10: To je pozitivní téma.
18: No, Hospodářské noviny píší pod titulkem Děti otazník, nebereme. Sehnat dětského zubaře je nadlidský úkol. A prý důvodem je to, že totiž od nového roku, když jdete s dítětem k zubaři, nemusíte platit za vrtání ani za bílou plombu. Ale zubaři tvrdí, ono je to jako náročné s těma dětma, jo, a tak dále. Tak si představte, že někteří zubaři to vyřešili už tak, že neberou peníze za ten zákrok, ale za přípravu na zákrok. Ale ministerstvo zdravotnictví to prý řeší, píší Hospodářské noviny, aby se ta situace zlepšila.
10: Ještě jste se také díval do deníku Právo, tam také nenajdete žádnou pozitivní zprávu.
18: Víte, co svým způsobem je to pozitivní? Brigády. Odborníci říkají v deníku Právu, nejvyšší čas, kdo nechá hledání brigády na červen, zbude na něj zpravidla už jen fyzicky náročnější práce, upozorňuje jeden z odborníků. A noviny také píší, že v Praze můžou dostat mladí lidé 150 až 170 korun a u náročnější práce 200 až 250 korun. Ale pokud jsou z regionů, 140 až 160 korun.
10: Tolik Radek Bartoníšek ze serveru Aktuálně.cz a jeho osobní výběr z domácího tisku. Tohle je Ranní plus. Města a obce se budou moct lépe vypořádat se suchem a přehříváním kritických ploch na svém území. Pomůže jim k tomu nový software, který vyvinuli výzkumníci z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci se Slovenskou technickou univerzitou. Jako jedni z prvních se do projektu zapojili v Bojkovicích na Uhersko-Hradišťsku.
19: V rámci tohoto unikátního projektu se snažíme vlastně zjistit, jak město funguje v průběhu celého roku.
20: Říká vedoucí odboru rozvoje města a životního prostředí v Bojkovicích Jiří Svoboda.
19: Jak se město adaptuje na změnu klimatu, kde dochází k přehřívání, kde máme nějaké kritické místa a naopak se budeme snažit ve spolupráci vlastně s tvůrci toho projektu najít i řešení, jak případné ty problémy zlepšit.
20: Nový nástroj se svými kolegy ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě vyvinul Andrej Dobrotka. Využil k tomu data z evropského programu Copernicus, který za pomocí družic mimo jiné mapuje i klima na planetě Zemi.
21: My jsme urobili software, aby člověk nemusel tyto technologie ovládat, aby nemusel ťahat obrovské množstva dát. Iba si zobere svou mapku, například Bojkovice, vykliká si tam nějakou takovou oblast, čo může být nějaké sídlisko, park, čokoľvek, a tam dostane výsledok, okamžitě dostane ten sezónny vývoj, dostane několikoročný vývoj a tak dále.
20: Popisuje Andrej Dobrotka.
19: Hľadáme hlavne ten pokles toho NDV indexu v lete, pretože to je dobrý ukazateľ takých citlivých oblastí v meste. Čiže keď sa pozriete z vrchu, viete si robiť nejakú farebnú mapu a vidíte, že presne kde sú tie silné prepady NDV indexu, tie letné, a to sú tie zraniteľné oblasti, kde treba zasiahnuť.
20: Data z projektu SAT Klima budou pro města i veřejnost dostupná online, říká Jakub Trojan z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
0: Budou vědět, kde a jak to je se zdravotním stavem té vegetace, jak to právě je vůbec s vývojem té vegetace jako takové. A právě ten vývoj je důležitý, že to sahá za x let dozadu a ví, jak se to vyvíjelo. Která opatření už třeba vyzkoušeli a která fungovala, která naopak by byla vhodná zpracovat a udělat.
20: Vysvětluje Jakub Trojan.
0: Je to o komplexních zásazích do té modrozelené infrastruktury, do práce s městskou zelení, do práce s vodním hospodářstvím ve městě. Je to i o nějaké třeba optimalizaci další investice třeba do té betonové zástavby, do řekněme nějakých rekreačních oddechových ploch a podobně.
20: Zatím jsou k dispozici data pro 7 měst z Moravy a Slovenska. Vedle Bojkovic jsou to ještě Zlín, Uherské Hradiště, Vsetín, Trnava, Trenčín a Žilina. Michal Sladký, Český rozhlas.
7: Posloucháte Český rozhlas Plus, bylo 8:30, můžete si poslechnout další zprávy s Martinem Matějkou.
6: Český rozhlas Plus.
1: Nový iránský návrh na ukončení konfliktu se Spojenými státy je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa nepřijatelný. Návrh zdůrazňuje nezbytnost ukončení války na všech frontách a zrušení všech sankcí proti Teheránu. Washington by taky měl podle návrhu zaplatit válečné škody a potvrdit suverenitu Iránu nad Hormuzským průlivem. Řemeslníci by nově mohli skládat mistrovskou zkoušku, počítá s tím zákon, který dnes projedná vláda. Podle návrhu by mistrovskou kvalifikaci mohlo od příštího roku získat až skoro 50 povolání, třeba pokrývači, keramici, krejčí nebo truhláři. Podle vlády to má zvednout prestiž i kvalitu řemesel. Podmínkou bude, aby řemeslníci měli vzdělání v oboru a taky aspoň 3letou praxi. O situaci na Blízkém východě nebo o ruské agresi proti Ukrajině budou dnes v Bruselu jednat unijní ministři zahraničí. Na schůzku osobně dorazí i šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sibiha a Česko bude na jednání zastupovat náměstek ministra zahraničí Jiří Brodský. Odpoledne se schází tripartita. Zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů by měli jednat o investicích státu v příštích 3 letech nebo o změnách v důchodech. A vláda ANO, SPD a motoristů slibuje zastropování důchodového věku na 65 letech a předčasné penze pro náročné profese. Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme 6 členů amerického kongresu. Podle hradu s nimi chce mluvit mimo jiné o bezpečnostní situaci v Evropě, postojích k Rusku nebo rozvoji česko-amerických vztahů. Americké kongresmeny z řad demokratů i republikánů přijal Pavel už loni v červnu. Polsko dnes požádá o vydání bývalého ministra spravedlnosti Zbigniewa Ziobra ze Spojených států. Právě tam teď uprchl z Maďarska. Ex-ministr je v Polsku stíhaný mimo jiné za korupci. V Maďarsku se skrýval poslední měsíce potom, co od bývalého premiéra Viktora Orbána získal politický azyl. Nový předseda vlády Péter Maďar ale slíbil jeho vydání zpátky do Polska. A českým vysokým školám se nedaří naplňovat plán ministerstva školství na navyšování kapacit. Rezort chtěl nalákat víc uchazečů hlavně na lékařské, zdravotnické a pedagogické obory. Některé školy ale nedokázaly ani počty studentů udržet. Týká se to univerzit v Ústí nad Labem, Plzni nebo Liberci. Ty nesplnění plánu vysvětlují nižším zájmem uchazečů nebo omezenými personálními možnostmi. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 213 popojíždí kolona, za Rohlenkou už se pak pokračuje rychleji. Na dálnici D1 z Brna do Prahy přetrvává zdržení od okruhu z 10. kilometru. Nesouvisle téměř 40 minut se popojíždí až k omezení u Chodova. Na úrovni Oby je uzavřený levý pruh a na dálnici D5 směrem z Plzně do Prahy se brzdí před Rudnou. Od 6. kilometru nabírají zpoždění hlavně kamiony v pravém pruhu, sunou se až ke sjezdu na okruh. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme zataženo až oblačno a nejvyšší odpolední teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
6: Posloucháte Ranní plus.
10: A u poslechu vás vítají Martina Mašková a Daniela Vrbová. Máme 8 hodin a 33 minut. Slovenský premiér Robert Fico se během víkendu setkal v Moskvě s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Důvodem jeho cesty byly oslavy konce druhé světové války. Slovenský premiér se ale nezúčastnil vojenské přehlídky na Rudém náměstí. Proč? Na to jsme se před pár minutami zeptali poslance Mariana Kerryho za vládní stranu Smer, který je předsedou zahraničního výboru Národní rady Slovenské republiky.
2: V Moskve bol aj minulý rok na ukončení druhej svetovej vojny a takisto sa nezúčastnil tej vojenskej prehliadky na Červenom námestí aj to z jedného prostého dôvodu, pretože minulý rok na tom Červenom námestí defilovali aj vojaci, ktorí sa zúčastňujú konfliktu, vojenského konfliktu na Ukrajine a tiež tam boli aj zbrane, ktoré sa používali pri, ako Rusi nazývajú, špeciálne vojenské operácie. Ja tento termín nemám rád.
10: A nicméně Robert Fico položil věnec u hrobu neznámého vojína, takže nějakým způsobem ale se k té ruské armádě vztahoval, ne?
2: K ruské armádě nie, paní redaktorka, to vás opravím a asi viete dobre, že najväčšie obete na to, aby bol porazený nacizmus a fašizmus na európskom kontinente priniesol bývalý sovietský zväz 27 miliónov. A čo sa týka oslobodzovania Slovenska, pri oslobodzovaní území Slovenska zahynulo počas druhej svetovej vojny 65 tisíc vojakov Červenej armády a viac ako 10 tisíc vojakov Rumunskej kráľovskej armády. Takže my sme vďační aj po rokoch za to, že sloboda prišla z východu.
10: Nestrácí tím ale u ruského prezidenta Putina Robert Fico trochu kredit, když tímto způsobem dává najevo jakýsi distanc. To znamená, ano, položí věnec, ale nejde už na tu vojenskou přehlídku.
2: Pani redaktorka, Robert Fico nie je bazalom ani amerického, ani ruského, ani žiadného iného politika. A my sa snažíme robiť naozaj vyváženú zahraničnú politiku na všetky štyri svetové strany s tým, že sme súčasťou, plnohodnotnou súčasťou Európskej únie a Severoatlantickej aliancie, ale ani to nám nebráni k tomu, aby sme mali záujem o pragmatické vzťahy aj s inými krajinami mimo týchto dvoch organizácií.
10: Potom se premiér Fico také setkal s prezidentem Putinem a prý mu odevzdal vzkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Je v tomto vlastně Robert Fico partnerem nebo chce být zprostředkovatelem těch rozhovorů mezi Putinem a Zelenským?
2: Tak víte dobře, že Robert Fico od prvej chvíle, keď vznikol vojenský konflikt na Ukrajině, tvrdil, že tento konflikt nemá vojenské riešenie a treba čo najrýchlejšie hľadať nejakú diplomatickú cestu. Žiaľ, pri administratíve prezidenta Bidena to bolo nemožné. S nástupom Donalda Trumpa sa toto zmenilo, ale na druhej strane vidíme ešte väčšie odhodlanie u štátov, ako je Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Nemecko a ďalšie, ktoré ako keby nechceli, aby ukrajinský prezident Zelenský sa dohodol s ruským prezidentom za účasti Spojených štátov na nejakom prímeri a potom na trvalom mieri. Čo mne je veľmi ľúto, pretože ak by tieto štáty, ktoré som spomenul, vytvorili tlak aj na Volodymyra Zelenského, myslím si, že už dnes by bolo na Ukrajine prímerie a nejaký krehký mier.
10: No a jak tomu môže teď pomôcť Robert Fico, nebo chce tomu pomáhať? Jakými argumenty?
2: Samozrejme, že chce tomu napomôcť, pretože Ukrajina je náš najbližší sused. A to, čo som už zopakoval, že jednoducho on hovorí, že tento konflikt nemá vojenské riešenie, tak treba, aby sa čo najskôr stretli hlavy štát, to znamená prezident Ruskej federácie a prezident Ukrajiny. A podľa toho, čo Robert Fico komunikoval po návrate z Moskvy, tak Vladimír Putin je pripravený na akýkoľvek dialog, keď ho to požiada, či už samotný ukrajinský prezident, alebo niekto z politikov členských štátov Európskej únie.
10: Tak to mohol byť i Robert Fico. Tak učinil to i Robert Fico, nebo na to nemá mandát zatím?
2: Tak ja si myslím, že nezastupoval Európsku úniu ako takú, ale zaujímavé, že aj tí, ktorí kritizujú návštevy Roberta Fica v Moskve a stretnutie s Vladimírom Putinom, tak sú vždy medzi prvými, ktorí sa pýtajú, tak čo povedal ruský prezident a sú zvedaví na to, aké informácie poskytne předseda vlády Slovenské republiky.
10: Robert Fico mluvil s Vladimírem Putinem údajně také o energetice. Zazněla ze slovenské strany nějaká výhrada vůči tomu, že Rusko bombarduje ropovod Družba a způsobuje tak Slovensku problémy?
2: Já jsem se těchto rokovaní neúčastnil a některé jsou, ako se povie v diplomatickom žargóne, tete-a-tete na čtyři oči, ale viete, čo sa týka toho bombardovania ropovodu Družba, ja neverím v tejto chvíli prezidentovi Zelenskému. Myslím si, že zastavil prítok ropy cez ropovod Družba kvôli tomu, aby ovplyvňoval voľby v Maďarsku, a tým, že nedovolil žiadnej expertnej skupine, aby sa mohla priblížiť k ropovodu Družba, skontrolovať, v akom stave skutočnosti je, tak to vyvoláva veľa otázok a zopakujem to, že pre mňa je v tejto chvíli a v otázke ropovodu Družba prezident Zelenský nedôveryhodný. A čo sa týka energonosičov ako takých, vy viete dobre, že Slovenská republika bola vždy závislá na ruských energonosičoch a navyše, keďže sme boli tranzitnou krajinou, kadiaľ prúdil či už zemný plyn alebo ropa do iných štátov Európy, tak sme z toho mali aj výrazné poplatky. Toto sa všetko zmenilo.
10: Říká Marián Kéry, poslanec za slovenskou stranu Smer. Děkujeme, naslyšenou.
2: Děkujeme velmi pěkně, všechno dobré želám.
10: A s Mariánem Kérym jsme se spojili dnes kolem 8:45.
7: Francouzská armáda nabírá 3000 dobrovolníků, služba je určená hlavně mladým ve věku 18 a 19 let, kteří se během 10 měsíců naučí pochodovat, zacházet se zbraněmi a mají plnit úkoly na území Francie. První dobrovolníci se připojí k vojenským plukům na podzim. Už teď ale procházejí zdravotními prohlídkami a psychologickými testy na základnách, kde by chtěli sloužit.
3: Táta byl hasič. Vždycky se mi líbily tyhle profese jako hasič, policista nebo voják. Největší sklon jsem měl asi k armádě.
4: Lukovi bude za pár týdnů 18 let. Ve škole ho to prý moc nebavilo, tak se rozhodl pro vojenskou dráhu. Úspěšně prošel zdravotní prohlídkou a čekají ho ještě psychologické testy. Když všechno dobře dopadne, tak se na podzim připojí k 40. dělostřeleckému pluku nedaleko Remeše. Píchou 40. dělostřeleckého regimentu je hufnice Cezar. Tenhle stroj je nasazený na Ukrajině, objednala si ho česká armáda a právě s touhle zbraní by chtěl Luka v budoucnu pracovat.
3: Hufnice Cezar je opravdu legendární zbraň. Vidím tady, že ji obsluhuje několik vojáků. Dozvěděl jsem se, kde jsou dělostřelecké granáty a že je tu dotykový displej. Tenhle stroj se mi hodně líbí, možná se k němu dostanu blíž za pár měsíců.
4: Základní výcvik na Cezary trvá 3 měsíce, upřesňuje štábní rotmistr Christopher.
22: Na začátku se musí naučit všechny technické parametry o houfnici, ale i o dělostřeleckých granátech. Dozvědí se, jak probíhá výcvik. Po 3 měsících se můžou připojit k obsluze a budou vykonávat příkazy velitele.
4: Luka patří mezi 5 prvních dobrovolníků, kteří na základnu nedaleko Remeše přijeli na testy. Na celostátní úrovni je o dobrovolnou vojenskou službu velký zájem. Pozemní armáda registruje 2400 přihlášek na 1800 míst. Nábor má u 40. dělostřeleckého pluku na starosti Kristof.
23: Patřil jsem mezi ty, kteří automaticky kritizovali mladé, že neuznávají žádné hodnoty, nemají plány. Nábor mi ukázal, že se mýlím. Musím přiznat, že někteří jsou opravdu vyzrálí.
4: Achillovou patou některých uchazečů je prý fyzická příprava a odolnost.
23: Buď si o sobě myslí, že jsou dost krásní, nebo nemají ponětí o tom, na jaké fyzické úrovni by měly být. Hlavně pokud jde o vytrvalost. Občas je problém i chůze. Když my chodíme, tak to může být 5, 6 nebo i 7 hodin. Přitom si táhnete dům na zádech. Není to ale jenom jejich chyba. Musíme teď věnovat víc času jejich fyzické přípravě. Cíle ale zůstávají stejné.
4: Dobrovolníci budou na základně žít. Dostanou tam taky stravu a plat v přepočtu skoro 20 000 korun měsíčně. Po 10 měsících můžou buď odejít nebo pokračovat ve vojenské kariéře.
24: Je pro mě důležité, že mladí lidé budou lépe chápat obranné výzvy, stav své armády, do které přispěli, a že budou připraveni zapojit se do obrany naší země.
4: Popsal plukovník a velitel 40. dělostřeleckého pluku Jean de Carbonnier. Cílem je do roku 2035 do armády přilákat 50 000 dobrovolníků. dobrovolníků. Vláda chce do budování infrastruktury a kasáren investovat do roku 2030 v přepočtu skoro 50 miliard korun. Z vojenské základny poblíž Remeše Martin Balucha, Český rozhlas.
10: Je 8 hodin a 44 minut a tohle je Ranní plus. Investigativní tým Radiožurnálu zjistil další podrobnosti k případu obviněného pražského léčitele Alana Jarkovského. Z policejních dokumentů vyplývá, že měl znásilnit 4 ženy, některé z nich opakovaně. Reportéři Radiožurnálu vypátrali další ženy, které tyto noční terapie podstupovaly. Jedna z nich popsala, že jí Jarkovský přesvědčoval, že byla sexuálně zneužívaná v dětství svým otcem nebo dědečkem. S dalšími informacemi je už ve studiu investigativní reportér Martin Štorkán. Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
10: Můžeš přiblížit, co přesně Jarkovskému policie klade za vinu?
5: Na Alana Jarkovského se často obracely ženy v těžkých životních situacích nebo s nějakými psychickými problémy. Po celonočních terapiích často používal, nebo při celonočních terapiích často používal psychedelické látky, především odvary z lysohlávek nebo routy syrské. Podle informací Radiožurnálu je v tuto chvíli 7 poškozených žen. U 4 z nich to policisté kvalifikovali jako znásilnění, u 2 jako sexuální útok a u 1 jako útisk. Ženy na policii vypověděly, že se nebyly schopné bránit, protože byly pod vlivem omamných látek, které jim namíchal a on je dobrovolně vypili. Více už policejní mluvčí Richard Hrdina.
8: Poškozené za tímto mužem docházely na jeho adresu na pracoviště v Černínské ulici v Praze 1 Hradčanech, kde probíhaly terapie převážně přes noc, při kterých jim podával psychedelické látky. Poté využil jejich bezbrannosti a ve stavu výrazného omámení je sexuálně zneužil.
10: Vy jste mluvili s bývalými klienty, nebo spíš klientkami Alana Jarkovského, jak popisovali ty terapie?
5: Takže ta první terapie často proběhla bez problému. Popsali nám, že po takovém úvodním ezoterickém ceremoniálu jim namíchal obamný nápoj, nechali si lehnout na matraci, pustil jim hudbu a zakryl oči. No a to byl právě ten moment, kdy lidé začali ztrácet kontrolu nad svým tělem a museli se plně spolehnout na terapeuta, který je tímto stavem po vzoru šamanských rituálů v Jižní Americe měl bezpečně provést. Některé klientky ale ještě předtím navedl na situace, které by měly v takovém stavu vidět. Tvrdil jim totiž, že byly v dětství zneužívané blízkým příbuzným. A právě taková zkušenost může stát za jejich psychickými problémy. To byl i případ ženy, se kterou jsme měli možnost mluvit.
9: Prostě jednou, takhle v říjnu, tam přijdu, Alan si mě posadil a řekl prostě, hele, já už měl prostě fakt hrozně moc jako klientek, už jsem to viděl strašně moc krát. A tvoje tělo, jako tak, jak se chová, prostě projevuje takový známky, že mi se prostě jako zdá, že jsi byla v dětství zneužívaná.
5: I když to například tato žena popřela, tak si měl Jarkovský trvat na svém s tím, že si to jen nepamatuje. Žena poté začala zkoumat, zda to může být pravda. Prohlížela si své výrazy na fotografiích z dětství, dělala si seznamy lidí, kdo ji mohl zneužít a rozhádala se i se svou rodinou. Poté, co se jí podařilo od léčitele odtrhnout, si v sobě uzavřela, že se nic takového nestalo. Kriminalisté si myslí, že šlo o nepravdivou informaci, kterou si chtěl Alan ženy k sobě připoutat. Takovou informaci totiž řekl minimálně 28 klientkám. Policisté to napsali v usnesení o zahájení trestního stíhání, ze kterého citujeme.
11: Takovéto jeho jednání mělo jednak motiv kořistnický, respektive zištný, a dále také pohnutku vycházející z jeho libida, tedy motiv sexuální. Jeho šokujícím odhalením zdroje psychických obtíží dotyčných žen cíleně manévroval klientky do závislého vztahu v poměru k jeho osobě.
10: A jak na to reaguje sám Alan Jarkovský?
5: No v tuhle chvíli nelze získat jeho bezprostřední reakci, protože je stále ve vazbě. Jeho advokát Tomáš Hřivna ale sdělil, že možnost vyjádření nevyužijí. Podle našich informací ale už dřív některá tvrzení žen o sexuálních útocích spochybňoval. Na závěr pak doplním, že pokud má nějaká žena podobnou zkušenost s Alanem Jarkovským, může se obrátit na linku policie na čísle 158.
10: Tolik investigativní reportér redakce Radiožurnálu Martin Štorkán. Děkujeme.
5: Díky, hezký den.
7: Posloucháte Český rozhlas Plus. Jaké jsou hlavní zprávy? Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO dnes bude jednat o závazku vůči Alianci dávat 2% HDP na obranu. Premiér nedávno uvedl, že v letošním roce Česko ten závazek nesplní. Prezident Donald Trump označil za absolutně nepřijatelný návrh Iránu na ukončení války. Po Trumpově vyjádření ropa prudce zdražuje, například ropa Brent vzrostla o 4,2%. Tématu se budou věnovat také ministři zahraničí Evropské unie v Bruselu. Česko bude zastupovat náměstek ministra Jiří Brodský. Stále jste v Ranním plusu, my máme teď 8 hodin a 49 minut. Už tisíce let se vyvíjí česká kuchyně. Jeden z přelomů ve stravování ve středověku teď dokumentují vědci z projektu s názvem Res Hum. Zatímco český jídelníček stál od příchodu Slovanů na prosu, mléku a medu, obyvatelé raně středověké Prahy a Staré Boleslavy začali někdy kolem 11. století jídelníček radikálně měnit. Vědci zjistili, že z talířů mizelo proso a začali přibývat například ryby. Více si řeknu s antropoložkou, autorkou výzkumu z Národního muzea Silvou Detěkovou Kaupovou. Dobrý den.
13: Dobrý den.
7: Co přispělo k tomu, že proso začalo být v 11. století v hlavním městě na ústupu?
13: A těch důvodů bylo určitě více a prvním z nich může být změna klimatu, kdy v průběhu středověku se nám začíná ochlazovat a proso je teplomilná, suchovzdorná plodina, takže se mu nás začalo dařit méně. A dalším důvodem bude hlubší změna vlastně zemědělských praktik v průběhu středověku, kdy zemědělství se rozšiřovalo do vyšších poloh, na horší půdy, tam, kde se prosu a dařilo míň a zároveň lidé se snažili rozšiřovat to spektrum pěstovaných plodin a v neposlední řadě také proso pravděpodobně nebylo úplně nejvhodnější plodinou k tomu, aby nakrmilo tu rostoucí městskou populaci.
7: Pokud jde tady o ty náhražky, tak my jsme mluvili o rybách, ale těch bylo dost pro velké město a Starou Boleslav.
13: Mm-hmm. Proso asi nebylo přímo nahrazeno rybami. To proso pravděpodobně nahradili jiné obiloviny a nejspíše a zejména žito, kterému se právě daří i v těch horších podmínkách. A co se týče ryb, ty byly ve středověku opravdu konzumovány hojně a je to doloženo i velkým rozvojem rybníkářství v tomhletom období, které je tady v prostoru Čech v tom období naprosto bezprecedentní.
7: Takže se začal jíst žitný chleba, jako v náhražce na to proso.
13: Ano, ano.
7: Jaké další součásti českého jídelníčku bychom našli na talířích před tisícem let a dnes už je to pozapomenuto?
13: Tak základ toho jídelníčku lidí na našem území tvořili už od pravěku obiloviny. A nejedli se teda jenom ve formě chleba, jak by nás asi napadlo, ale hlavně a zejména ve formě kaší, ať už slaných nebo sladkých. A tady byla důležitá právě ta role prosa, protože z prosa se špatně peče chleba, tím, že je bezlepkové, tak ten chleba špatně kyne a proto proso se jí zejména ve formě kaše. Důležité byly i luštěniny a těch živočišných produktů bylo, to znamená masa a mléka, bylo v průměru méně než dneska a jejich význam ve stravě úzce souvisel se sociálním postavením jedinců. Samozřejmě bohatší lidé měli těch živočišných produktů na talíři více.
7: A z čeho zjišťujete, co lidé jedli před stovkami let?
13: A naše laboratoř se zabývá izotopovou analýzou vlastně kostní tkáně. Ta analýza je založená na jednoduchém principu, jste to, co jíte. To znamená, že izotopový signál potravy je zachován ve tkáních jedince, včetně kostní tkáně. A my právě z malého vzorečku kosti jsme schopni odhadnout relativní podíl izotopově odlišných složek potravy. To jsou hlavně C3 rostliny, což je většina plodin mírného pásma, C4 rostliny, mezi které tady na našem území až do novověku patřilo výhradně proso, živočišné produkty, to znamená maso a mléko a sladkovodní, případně i mořské ryby, ale zase mořské ryby, to je až do vrcholného středověku jenom teoretická nebo maximálně okrajová možnost. A samozřejmě spolupracujeme i s dalšími odvětvími, jako je archeozoologie, která zkoumá zvířecí kosti, archeobotanika, která zkoumá rostlinné makrozbytky, ať už to jsou obilky, pecky, nebo i pilová zrna.
7: Tak z toho všeho se to dá vyzjistit. Moc děkuji Silvě Drtikolové-Kaupové z Národního muzea. Naschledanou.
13: Naschledanou.
12: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
10: A zejména pokud patříte k online hráčům pokeru nebo rulety na internetu, tak teď zbystřete. Podle Institutu pro regulaci hazardních her výrazně přibývá falešných webů, které provozují nelegální hazard. Třeba Fortuna nebo Olvin řeší takzvaný brand spoofing, tedy krádež identity. Třeba i u 10 případů denně.
14: Když se dáte třeba Nike Casino. Jo.
15: Je to vlastně podobný název, podobný
14: název,
15: vizuál.
14: Název je vlastně de facto úplně stejný.
15: Petr Kozák z Institutu pro regulaci hazardních her ukazuje dva na první pohled velmi podobné weby. Jeden oficiální a druhý, který se ho snaží napodobit.
14: Vtipný na tom je, že Nike Casino je velká slovenská vlastně společnost a v Čechách vůbec nemá licenci. A ten nelegál to má takhle krásně vymyšlený, že si dovolili jako říct, konečně vám přinášíme služby i jako pro českého hráče, můžete tady prostě, a přitom je to nelegální stránka.
15: Cílem je získat důvěru hráče, aby vyplnil své bankovní údaje. Už to může být nebezpečné. Další problém je pak v tom, že ho provozovatelé odkážou na své funkční weby s nelegálním hazardem. Ty přitom nedodržují žádná pravidla. Například neověřují věk hráčů a umožňují účast i komukoliv z rejstříků vyloučených osob, kde jsou třeba lidé z dluhy. Podle Petra Kozáka takových webů přibývá až od začátku roku.
14: Teď za posledního, já nevím, čtvrt roku třeba se teda zjistilo, že to je docela jednoduchý způsob, jak se dostat jednak datům hráčů, jednak vlastně vůbec k klientům, jak je odvést z toho legálního prostředí.
15: S krádeží identity se setkávají různé společnosti. Zkušenosti s tím má třeba Fortuna. Její mluvčí Petr Schrein potvrzuje, že před lety to bylo spíš ojediněle. Teď už běžná věc.
16: Není týden, kdybychom nezaznamenali žádný takový případ. Občas se ale stane, že třeba v jednom jediném týdnu odchytíme i 10 takových platform.
15: Podobně je na tom společnost Olvin, bývalá Saska. Mluvčí Olvin Dita Stejskalová říká, že jde průměrně o 10 případů denně.
17: Samozřejmě existuje i reputační riziko pro naši značku, protože tyto aktivity ji zneužívají a mohou vyvolávat nedůvěru.
15: Společnost už brand spoofing řeší. Většinou podává podněty na celní správu. Ta může dát falešným webům s nelegálním hazardem pokutu až 50 milionů korun. Ministerstvo financí pak aktualizuje svůj blacklist, seznam nepovolených internetových her, které pak postupně blokuje.
25: Jedná se o velmi efektivní nástroj, protože zprostředkovatelské weby tvoří vstupní bránu k webům s nelegálním hazardem. Jejich zablokování zmaří snahu provozovatele takového webu, který musel věnovat úsilí a čas, aby se dostal na přední příčky ve vyhledávání.
15: Říká mluvčí ministerstva Filip Běhal. Podle Institutu pro regulaci hazardních her ale provozovatelé obvykle velmi rychle založí nové weby a dál ve svém podnikání pokračují. Dominik Hron, Český rozhlas.
7: Letošní týden rané péče nabízí besedy, dny otevřených dveří nebo workshopy. Tradičně osvětová kampaň začíná dnes. Právě sociální služba rané péče pomáhá rodinám s dětmi s handicapem. Do kampaně se letos zapojilo 40 organizací po celé republice, včetně olomoucké pobočky Společnosti pro ranou péči.
26: Dobré ráno, sebi, ahoj, ahoj, ahoj.
27: Za nedlouho tříletého Sebastiána mají paní Hana s panem Zdenkem svěřeného v pěstounské péči do olomoucké pobočky Společnosti pro ranou péči s ním přišli na muzikoterapii.
28: Ten Sebík vlastně dlouho ležel, začal chodit, až měl přes 2 roky. De facto ještě řešíme problém, že nemluví, jo, vydává jenom zvuky, takže tuhle pomoc fakt opravdu u tohle chlapečka potřebujeme hodně moc.
27: Popisuje pěstounka Hana. Hudba u dětí podle muzikoterapeuta Zdeňka Vilímka pomáhá rozvíjet nejen motorické dovednosti.
29: Smyslové vnímání, komunikaci, emoční prožívání, nějakou důvěru, sociální dovednosti. Takže s dětma bubnujeme, máme tady stanoviště, skládáme různé písničky, tancujeme, relaxujeme.
27: Olmoucká pobočka Společnosti pro ranou péči aktuálně pomáhá 170 rodinám z celého Jihomoravského kraje. Dětem terapiemi, dospělým poradenstvím. Pokračuje ředitelka organizace Pavla Matyášová.
0: Tato služba je určená pro rodiče, kterým se narodí děťátko s nějakou závažnou diagnózou nebo s postižením, a nebo jsou to rodiče, kteří si neví v nějakých situacích u vývoje svého dítěte rady.
27: Čím dříve se s ranou péčí u dítěte začne, tím je podle Matyášové účinnější. Upozornit má na to i tradiční osvětová kampaň Týden rané péče. Záštitu má taky od nadačního fondu Českého rozhlasu, říká jeho ředitel Jiří Váňa.
1: My v rámci sbírky Světluška podporujeme lidi s těžkým zrakovým postižením a rané péče jsou pro nás v podstatě primární partner, protože se věnují dětem od 0 do 7 let věku, které mají nějaké zrakové postižení a věnují se jim v tom nejcitlivějším období, kdy se hodně těch

0: Bylo 9 hodin a pondělním Ranním plusem s datem 11. května vás i nadále provázejí Daniela Vrbová
1: a Martina Mašková.
2: Český rozhlas Plus.
1: Tady je výběr ze scénáře následující půl hodiny, z čeho je obžalovan bývalý slovenský policejní prezident a současný místopředseda sněmovny Tibor Gašpar, jehož případ dnes projedná soud.
0: Jak se městům osvědčila vyšší daně za domy, o které se jejich majitelé nestarají?
1: A do jaké míry se za posledních 50 let proměnila profese hudebního ladiče, ukážeme na příkladu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
0: Nejdřív nás ale naladí na zprávy Martin Matějka.
3: Vedení fotbalové asociace chce změnit pravidla pro vstup fanoušků na stadiony Šance ligy. Reaguje tak na nedohrané sobotní derby mezi Slaví a Spartou, v jehož závěru vtrhli domácí fanoušci na hřiště, napadli tři hráče Sparty a do sektoru hostujících příznivců házeli zakázanou pyrotechniku. Předseda FAČR David Trunda Českému rozhlasu řekl, jaké kroky teď ve spolupráci s kluby a ligovou fotbalovou asociací plánuje.
4: Musíme se podívat na to, jak efektivně vymáhat zákazy vstupu na stadion, podívat se na to, jak udělat lepší identifikaci problémových osob, takzvaný face recognition, podívat se, jestli všechny stadiony mají moderní technologie a v neposlední řadě sjednotit trošičku postup při organizaci rizikových utkání. A včera jsme viděli to, co se v podstatě nesmí odehrávat do budoucna.
3: Mírová jednání mezi Washingtonem a Teheránem se komplikují. Šéf Bílého domu Donald Trump označil odpověď Iránu na americký mírový návrh za naprosto nepřijatelný. Teherán chce o dohodě znovu jednat.
5: Podle deníku Wall Street Journal Teherán nesouhlasí s americkým požadavkem na úplné zastavení obohacování uranu. Navrhuje další jednání v horizontu 30 dnů. Trump obvinil vedení Iránu, že se zahrává s ohněm. Ceny ropy v reakci na kolaps jednání vyskočily o 3%. Izraelský premiér Netanyahu si v neděli s Trumpem telefonoval a mluví o dalším pokračování konfliktu. Iránská armáda varovala, že lodě ze zemí uplatňující sankce vůči Iránu budou mít v Hormuzském průlivu problémy. Z Washingtonu je Ciglerová, Český rozhlas.
3: Zástupci vlády, firem a odborů budou dnes jednat o záměrech vlády v oblasti důchodů. Kabinet například plánuje předčasné penze pro náročné profese, zatím ale nepředložil návrh na snížení a zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech. Tripartita bude jednat taky o financování investic státu v letech 2027 až 2029. Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje ve státním rozpočtu dlouhodobě chybí plán, jaké peníze jsou určené na investice a jaké napovinné výdaje státu.
6: Tohle bychom chtěli vidět, protože já říkám zase z průmyslu, že jsme připraveni diskutovat a podpořit i schodkový rozpočet, pokud to bude právě ve prospěch těchto strategických investic, které mají budoucí potenciál vyšších výnosů.
3: Plán financování investic ze státního rozpočtu chtějí znát taky odbory. Vláda v únoru představila hospodářskou strategii, která počítá například s hospodářským růstem založeným na soukromém sektoru nebo zvýšením výstavby nových bytů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Řemeslníci by měli mít nově možnost složit mistrovskou zkoušku, počítá s tím návrh zákona, který dnes projedná vláda. Mistrovskou kvalifikaci by podle návrhu ministerstva průmyslu mohlo získat až 48 povolání, a to například stavební řemesla, jako je pokrývač, obkladač nebo truhlář, až třeba po včelaře nebo čalouníky. Podle zmocněnce pro technické kompetence a vzdělávání na ministerstvu průmyslu Tomáše Hammenbergera má mistrovská zkouška motivovat řemeslníky zlepšovat se i po dokončení studia.
7: Můžou zase zlepšit své dovednosti, můžou vlastně získat i prestiž v tom povědomí toho řemeslného cechu nebo odvětví a vlastně já v tom vidím i nějaké kombi motivační prvé, které je třeba donutí zůstat u toho řemesla.
3: Mistrovská zkouška nebude povinná, podmínkou pro ní je, aby řemeslníci měli vzdělání v oboru a také aspoň tříletou praxi. Německý ministr obrany Boris Pistorius přijel do ukrajinské metropole Kyjeva, informuje o tom agentura DPA. V plánu má Pistorius například jednání o spolupráci mezi oběma zeměmi, hlavně co se týče vývoje nejmodernějších bezpilotních systémů. Ukrajina se už přes 4 roky brání rozsáhlé ruské invazi a Berlín v poslední době podporu napadené zemi rozšířil. Polsko dnes požádá o vydání svého ex-ministra spravedlnosti ze Spojených států. Zbigniew Ziobro je ve vlasti stíhaný mimo jiné za korupci. Poslední měsíce se skrýval v Maďarsku, teď ale uprchl do Spojených států.
8: Jsem v Stanách Zjednočených, včeraj přiletělem.
9: Zbigniew Ziobro ve vysílání pro opoziční televize TV Republika potvrdil, že z Maďarska vycestoval do Spojených států.

0: Bývalý ministr spravedlnosti z času vlády strany Právo a spravedlnost čelí v Polsku 26 obviněním z trestných činů, spojených se zneužitím rezortního fondu. Loni v prosinci získal v Maďarsku od Viktora Orbána politický azyl. Orbánův oponent a nyní nový maďarský předseda vlády Péter Maďar ale už během volební kampaně opakoval, že Žobra vydá zpět do Polska. Není známé, jak se Žobro do Spojených států dostal. Úřady mu zneplatnili cestovní pas. Podle deníku Řeč pospolita vycestoval na novinářské vízum, které mu pomohla získat právě pro opoziční TV Republika. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Rusko a Bělorusko propustili 3 polské a 2 moldavské vězně. Na síti Truth Social to oznámil americký prezident Donald Trump. Propuštění podle něj zprostředkovaly Spojené státy. Trump taky poděkoval běloruskému vůdci Alexandru Lukašenkovi za jeho spolupráci a přátelství. Lukašenko, který je blízkým spojencem Moskvy, v posledních 2 letech propustil stovky vězňů. Washington na oplátku začal rušit sankce proti Minsku. Šéf Bílého domu ve svém příspěvku zmínil taky polsko-běloruského novináře a aktivistu Andřeje Počobuta. Jeho propuštění z běloruského vězení oznámila na konci dubna Varšava. A lidé dnes můžou přijít zdarma bez objednání na vyšetření mateřských znamének na Dominikánském náměstí v Brně. Lékaři v takzvaném stanu proti melanomu prohlédnou kožní útvary ručním dermatoskopem. Na místě bude 6 ordinací. Při nebezpečném nálezu domluví doktoři další vyšetření. Pro koho je prohlídka vhodná, popisuje dermatoložka Monika Arenbergerová.
2: Osoby, které mají více než 20, respektive 50 mateřských znamének, které mají třeba v rodině anamnéze někoho, kdo už měl kožní nádor, také osoby, které vědí, že se v minulosti častěji spálily, a nebo všechny ty, které mají nějaké znaménko nebo projev s otazníkem. To znamená něco, co se v poslední době změnilo, co se týká barvy a nebo velikosti.
1: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 213 popojíždí kolona, za Rohlenkou už se pak pokračuje rychleji. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy trvá silnější provoz od průhonice z 6. kilometru. Přes 20 minut se popojíždí až k omezení u Chodova a na úrovni Oby je uzavřený levý pruh. Situaci nepomáhá ani nehoda na jižní spojce směrem k Černému mostu. Za Spořilovem blokuje pravý a připojovací pruh havarovaný kamion a osobní auto. Na hlavní části pražského okruhu směrem z D1 k letišti regulují provoz v obou tunelech. Kolona se tvoří už před Jesenicí. Na brněnské D1 před Prahou trvá silnější provoz od průhonice z 6. kilometru. Přes 20 minut se popojíždí až k omezení u Chodova. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme zataženo až oblačno, místy přehánky nebo déšť, postupně už na většině území a nejvyšší odpolední teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
3: Posloucháte Ranní Plus
4: s Danielou Vorbovou a Martinou Maškovou. Na Slovensku začíná dnes jeden z nejsledovanějších korupčních procesů posledních let. Soud v Banské Bystrici otevírá kauzu s názvem Očistec, která se týká podezření na propojení policie, politiků a vlivných podnikatelů za předchozích vlád strany Směr. Mezi obžalovanými je i místopředseda parlamentu Tibor Gašpar. Další detaily o tom zjišťovala naše zpravodajka na Slovensku Bára Vránová. Báro, dobré dopoledne.
5: Dobrý den.
4: O čem je tady tato kauza, nebo čeho se týká především a proč se o ní na Slovensku teď tolik mluví?
5: Jednak protože se její začátek očekával velmi dlouho, čekalo se více než 4 roky, a za druhé i protože je politicky mimořádně citlivá tato kauza. Podle obžaloby totiž, jak už jsme řekli, existovala v rámci policie jakási organizovaná zločinecká skupina. Ta měla fungovat mezi lety 2012 a 2018 a to byl policejním prezidentem právě Tibor Gašpar, který je dnes i místopředsedou parlamentu za stranu Směr, je například i premiér Robert Fico. Prokuratura tvrdí, že tato skupina sloužila politicky zájmům strany Směr. Zametala trestní oznámení, sledovala politické oponenty nebo chránila spřízněné osoby před vyšetřováním. Takže se vlastně ode dneška řeší hlavně zneužití pravomoci a korupce, ale klíčové bude, jestli se podaří prokázat tu zločineckou skupinu.
4: A proč tak dlouho trvalo, než proces začal?
5: A těch důvodů bylo několik. Nejprve se hledal soudce. Prvního totiž obě strany úspěšně napadly pro podjatost. Druhý soudce Peter Pullman řízení přerušil, protože měl pochybnosti o nestrannosti samotné prokuratury. No a než tohle nejvyšší soud vyřešil, byl rok a půl pryč. Potom Pullman čekal na výsledky jiných kauz, kde se jména části obžalovaných také objevovala. A nakonec trvalo měsíce, než se podařilo sestavit senát. Obhajoba i prokuratura totiž opakovaně napadaly navrhované členy opět pro podjatost. Složení senátu se pak ustálilo teprve loni na jaře.
4: Kdo jsou tedy hlavní obžalovaní a jaké funkce zastávali?
5: Před soudem stojí celkem 10 lidí, kromě Tibora Gašpara i nitranský podnikatel Norbert Böder. Ten je podle obžaloby neformálním centrem celé této sítě. Muž, který propojoval policii s politikou a biznesem. Čelí přitom i dalším dvěma obžalobám v samostatných kauzách, ani jedna zatím není uzavřená. Pak dalším výrazným jménem je bývalý speciální prokurátor Dušan Kováčik, který je člověk, jehož úkolem bylo stíhat korupci na nejvyšší úrovni. A ostatní obžalovaní jsou pak převážně bývalí vysocí policejní funkcionáři, například bývalý ředitel Národní kriminální agentury NAKA Petr Hraško nebo bývalý šéf její finanční jednotky Bernard Slobodník. Většina už dříve vinu odmítla.
4: Včetně Tibora Gašpara?
5: Ano, ten se ke kauze očistec vyjádřil i minulý týden ve vysílání stanice JOJ 24.
6: Ja chcem povedať, že nic z toho, čo sa mi kladlo za vinu, som nespáchal. Hovorím to od prvého dňa. Budem sa obhajovať na súde z celej tejto veci osobne. Nemám s tým žiaden problém, pretože argumenty, ktoré máme pre obhajobu, sú dostatočné.
5: Že se cítí nevinný, zopakoval i dnes před soudem. Kromě toho Gašpar taky řekl už dřív, že proces byl doposud vedený podle něj s manipulovanými orgány. Konkrétní případ nebo důkaz k tomu ale nedodal. A mandátu v parlamentu se prý zatím zdát nehodlá.
6: Čiže keby tak, jako to hovoríte, bolo na úrok nejaké reputácie Smeru, tak ja viem samozrejme z tej politiky vody sám. V tejto chvíli som presvedčený, že aj táto kauza ukáže, ako sa tu utočilo na politického oponenta v tom čase Roberta Fica v roku 2023 a na celý Smer.
5: Premiér Fico se k té kauze očistec také vyjádřil, o víkendu vzkázal, že očekává Gašparovo zproštění viny. Já už jenom doplním, že v plánu je celkem 37 soudních stání a verdikt by měl padnout začátkem příštího roku. Do procesu může zasáhnout i rozsáhlá trestní novela schválená koncem loňského roku. Ta totiž mimo jiné zmírnila tresty za korupci.
4: Bára Vránová, naše zpravodajka na Slovensku. Děkujeme.
5: Naslyšenou.
7: Posloucháte Ranní plus v 9 hodin a 12 minut. Disciplinární komise fotbalové ligy od včerejška probírá výtržnosti fanoušků při sobotním derby mezi Sláví a Spartou. To se nedohrálo poté, co domácí fanoušci Slávie těsně před koncem utkání vběhli na trávník, napadli hráče Sparty a na příznivce letenského klubu naházeli desítky světlic. Disciplinární komise chce rozhodnout zítra. S jejím předsedou Jiřím Macnerem o tom mluvil moderátor Petr Král.
8: Pojďme si to pro začátek ještě připomenout a zopakovat, byť to není úplně příjemné. Jaký je maximální trest, který můžete Slávii udělit?
9: A pokud jde o peněžitou částku, tak je to 10 milionů korun.
8: A ty další možnosti trestů?
9: Je to odehrání utkání bez přítomnosti diváků, případně uzavření stadionu, a je to kontumace.
8: Takže odebrání bodů je také ve hře?
9: Odebrání bodů, pokud se bavíme o tom, že ta kontumace vlastně by byla ztráta těch bodů, protože zápas se nedohrál za stavu 3-2 pro Slávii, to znamená, ta by získala body, kontumací by samozřejmě došlo k odebrání bodů. Takže z tohohle pohledu je to odebrání bodů, ano.
8: A z jakých podkladů budete při rozhodování vycházet? Máte k dispozici už všechno, co jste mohli získat, nebo na dodání některých materiálů ještě čekáte a budete je teprve vyhodnocovat?
9: Budeme ještě, předpokládám, pracovat s vyjádřením klubů, protože to zatím nemáme k dispozici. Jinak máme zápis delegáta, máme zápis rozhodčího, máme množství, řekněme, videozáběrů, fotografických záběrů, máme vyjádření policie, máme i mediální vyjádření, řekněme, zástupců, i z řad, řekněme, diváků přítomných na tom utkání, ale i hráčů. Takže opravdu máme plejádu materiálu, s kterými dnes již pracujeme.
8: Vyjádření ani jednoho klubu nemáte tedy k dispozici ještě?
9: No, nemůžeme mít, protože my jsme zahájili to disciplinární řízení včera kolem 12. hodiny, sdělili jsme tu informaci a klub v zásadě, jak Sparta, tak Slavia mají právo se vyjádřit, případně pokud se nevyjádří, mohou přijít osobně a to budeme vědět, předpokládám, během dneška. Čili pokud se bavíme o tomto vyjádření, tak to nemáme, ale máme vyjádření, které se objevilo příklad v mediálním prostoru, ano.
8: A budete si zvát i některé konkrétní svědky?
9: V tuto chvíli o tom neuvažujeme. Je možné, že bude návrh ze stran účastníků řízení. Například se nám v minulosti stalo, že tam se zúčastnili někteří zástupci například té bezpečnostní nebo pořádající agentury nebo i další osoby. Zatím takový návrh nemáme.
8: A budou mít na vaše rozhodování nějaký vliv kroky, které už několik hodin po zápase oznámil šéf Slavie Jaroslav Vrdík, tedy například uzavření tribuny Sever anebo výměnu bezpečnostní agentury?
9: My samozřejmě vnímáme všechno, co se děje v rámci tohoto, myslím si, že zcela bezprecedentního jednání těch fanoušků. Myslím si, že pro veřejnost i pro postup je skvělá zpráva, že Slavie začala jednat velmi rychle, že se omluvila, ale myslím si, že pro to naše posuzování samotné toto mít vliv nebude. Jednoduše proto, že to jsou okolnosti, které se staly následně, nikoliv, které my budeme zkoumat, že byly příčinou.
8: Některé kluby říkají, že nemají dostatek nástrojů na to, jak udržet problematické fanoušky mimo stadiony, že by potřebovali změnu zákonů. Co vy na tohle tvrzení?
9: Velmi dobrá připomínka a musím říct, že za dobu mé činnosti, to znamená 2 let činnosti v disciplinární komisi, velmi často se setkáváme s tím argumentem a fakticky i s tou skutečností, že například dneska moderní technologie, která umožňuje face recognition velmi rychle na velkou vzdálenost, tak vlastně v těchto prostorách nemůže být používána, protože tady existuje z mého pohledu přežitý, ale stále existuje rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů, který toto znemožňuje. Já jsem zastánce názoru, že právě tato událost dává zapravdu těm názorům, které říkají, že je to přežité, že dneska jsme se posunuli dál a pro bezpečnost je to jedna z výjimek, kdyby ten úřad i vlastně to použití mělo být povoleno.
7: Tolik předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace Jiří Macner. A my v 9 hodin a 17 minut shrneme hlavní události s datem 11. května. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová očekává, že se evropští ministři zahraničí na dnešním jednání shodnou na uvalení sankcí vůči násilným židovským osadníkům. Kallasová před schůzkou také odmítla návrh ruského prezidenta Vladimira Putina, aby se zprostředkovatelem rozhovorů o ukončení války na Ukrajině stal bývalý německý kancléř Gerhard Schröder. Americký prezident Donald Trump označil za nepřijatelný íránský protinávrh na ukončení konfliktu se Spojenými státy. Teherán přes pákistánské prostředníky požaduje ukončení války na všech frontách a zrušení protiíránských sankcí. Ceny ropy v reakci na Trumpova slova stouply o zhruba $4. A ministr obrany Jaromír Zuna za SPD dnes s premiérem Babišem probere kandidáty na nového náčelníka generálního štábu. Vláda má dnes také jmenovat Jakuba Landovského zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO.
4: A právě dnes má kabinet jednat o obranných výdajích, respektive o našich závazcích vůči alianci. A to před červencovým summitem NATO v Ankaře. Premiér Andrej Babiš hnutí ANO nedávno připustil, že Česko podle metodiky NATO letos vydá 1,78%. S tím, že ne letos, ale do budoucna kabinet výdaje na obranu zvýší na 2%. A to vše ministři proberou situaci pokračujícího sporu mezi vládou a Hradem a účast prezidenta Petra Pavla na summitu. Je možné, že neschody skončí u ústavního soudu. Prezident totiž reálně zvažuje podání kompetenční žaloby, jak řekl v našem ranním vysílání jeho poradce Jiří Pehe.
10: Prezident nevnímá celý ten spor jako spor o účast jeho osoby na summitu NATO s tím, že on tam bude tedy někde sedět a osobně z toho bude mít nějaký prospěch nebo bude se tedy lidově řečeno hřát v záři světel, ale prostě je to ústavní věc pro něho.
4: Radek Vondráček, předseda zahraničního výboru sněmovny za vládní hnutí ANO, považuje celou záležitost za nešťastnou. Argumentoval tím, že spousta jiných zemí posílá na summity premiéry bez problému a i naše ústava je formulovaná tak, argumentuje Radek Vondráček, že se obě strany domluví.
11: Když budeme se obracet na ústavní soud, kromě toho, že to z mého pohledu takový nevratný krok, že některá strana může ztratit tvář, tak to také znamená, že to není, co říkal pan kolega, jenom nějaké stanovení interpretace. To je zásah, to znamená do budoucna nějaký závazný výklad a v podstatě i změnu kompetencí.
4: Radek Vondráček z hnutí ANO tak zastává jiný názor než například jeho stranická kolegyně ministryně financí Alena Schillerová. Podle ní kompetenční žaloba neznamená odpověď provždy, ale jen pro daný spor. Dosud si vláda a prezident v otázkách mezinárodní reprezentace vycházeli vstříc, uvedl v našem ranní vysílání Tomáš Němeček, právník, publicista a komentátor dění v justici. Tedy shodli se na výkladu článku 63 ústavy, který se inspiruje už právními zásadami z první republiky.
12: Bylo zřejmé, že prezident Masaryk a později třeba prezident Havel jsou nějakým způsobem reprezentanty státu při jednání se zahraničím. Ale co to přesně znamená, o tom se specialisté na ústavní právo přou. Ústava jistě si nepřála mít prezidenta republiky němým, ale jestli má prezident určující roli, nebo ji určuje vláda v zahraniční politice, to byla doteď otevřená věc.
4: Prezident proto podle mínění právníka Tomáše Němečka možná v kompetenční žalobě přistoupí žádosti o přesnější výklad zmiňovaného článku 63 ústavy. Němeček ale zároveň upozorňuje na kolizi s článkem 67, který definuje činnost vlády.
12: Byl tady vlastně pokus o to, aby se doplnila kompetence vlády v článku 67 ústavy, tedy aby se tam jasně řeklo, že vláda určuje vnitrostátní i zahraniční politiku, ale parlament se na tom doposud nezhodl.
4: Řekl Tomáš Němeček, právník, publicista a komentátor dění v justici v našem ranním vysílání. Minister obrany za SPD Jaromír Zuna bude dnes jednat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO o novém náčelníkovi generálního štábu. Kandidáti jsou čtyři jména, zatím minister neuvedl. Náčelníka generálního štábu jmenuje prezident na návrh vlády. Komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann věří, že to nebude další důvod ke sporu Hradu a Strakovy akademie.
13: Prezident konzultoval ty věci s ministrem obrany a ministr obrany sám přiznal, že má tři kandidáty a čtvrtého doplnil na přání končícího náčelníka generálního štábu pana Řehky, takže si myslím, že ti kandidáti budou natolik kvalitní, že ať už vláda vybere kohokoliv z nich, takže s tím nebude nějaký problém a že prezident nebude nějakým způsobem do toho výběru zasahovat tak, že by vládě to jméno toho kandidáta vrátil.
4: Nyní Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu.
7: To byl Ranní plus v 9 hodin 22 minut. My samozřejmě pokračujeme dál. Obce bojují s chátrajícími budovami, o které se jejich majitelé nestarají a s radnicí většinou nekomunikují. Vedení obcí mají přitom jen velmi málo možností, jak je k tomu přimět. V Kroměříži už druhým rokem využívají možnost vyměřit majitelům za tyto ruiny nejvyšší možnou daň z nemovitosti. Jestli tato cesta funguje, zjišťovala reportérka Blanka Kovandová. Dobré ráno.
14: Dobré ráno. No tak úspěšní jsou s tímto krokem v Kroměříži tak napůl. Letos tu má nejvyšší daň z nemovitosti s koeficientem 5 vyměřenou 7 budov. A na majitele 3 z nich tento krok zabral. A došlo ke změně. Jednu bývalou pekárnu na Barbořině majitel zboural, u dvou objektů se chystá rekonstrukce. Jeden z nich bývalou restauraci na Slovanském náměstí se dokonce městu podařilo získat do svého vlastnictví. Na 4 zbývající majitele ten krok nezabral a zastupitelstvo teď schválilo, že je nejvyšší daň z nemovitosti čeká i v příštím roce. Jde o objekt bývalého biskupského pivovaru a jedno někdejší sídlo společnosti v Tovačovské ulici. Dál je to ale třeba rozsáhlý komplex hotelu Haná, který sídlí v samotném srdci města s památkami UNESCO, a to přímo na Velkém náměstí, a taky jedné budovy na Rýgrově náměstí, a ta vypadá opravdu žalostně, má propadlou střechu, musí být za plotem, protože padající omítka ohrožuje chodce, okolí trápí zvýšený výskyt hlodavců. dodavců, stahují se sem bezdomovci a tak dále a tak dále. Tito majitelé s radnicí dlouhodobě nekomunikují a budou tak platit nejvyšší daň i příští rok.
7: To byla Blanka Kovandová ze Zlínského kraje. Děkujeme.
14: Naslyšenou.
7: A my se teď přesuneme do kraje Ústeckého. Podobnou cestu tam totiž zvolili i radnice v Ústí nad Labem a v Žadci, ale s menším úspěchem, jak vysvětlí reportérka Gabriela Hauptfogelová. Dobré ráno i vám.
15: Hezké ráno. V Žadci uspěl majitel jednoho z domů se žalobou a město tedy bude muset ten předpis upravit podle rozhodnutí soudu. V Ústí nad Labem se nejvyšší koeficient daně z nemovitosti týká třeba ruiny bývalého hotelu Máj na severní terase. To je vlastně hned vedle bývalého rektorátu, který se město chystá zrekonstruovat na byty. Jenomže majitel Máje s městem dlouhodobě nekomunikuje. No a nic se podle náměstka primátora Michala Móra z SPD nezměnilo ani u domů ve vyloučené lokalitě ve Sklářské ulici v Předlicích. Odtud město v minulosti nechávalo odvést odpad, který jeho obyvatelé těch domů vyhazovali do dvorů. Tenhle v uvozovkách, dalo by se říct, finanční nátlak ve spojení s kontrolami úřadů naopak podle Móra zabral jenom u jednoho domu v Krásném Březně, který majitel opravil. I přesto vedení Ústí nad Labem zvažuje, že ten nejvyšší koeficient daně rozšíří i na další budovy.
7: Z Ústeckého kraje se přihlásila reportérka Gabriela Hauptfogelová. Děkujeme.
15: Pěkný den.
4: Ještě 4 minuty zbývají do 9:30. Tichá, nenápadná práce, bez které se neobejde žádný koncert. Tak by se dal vystihnout profese ladiče pian a toho svého má i symfonický orchestr Českého rozhlasu. Jeho 100. výročí si budeme v tomto čase připomínat celý týden v seriálu Milníky rozhlasových symfoniků. Začneme u Petra Sakala. Piana a čembala ladí v rozhlase už 50 let.
16: Jsem to rozladil trochu. Čembalista hlásí, že nástroj trochu rozladil. Společně s dalšími hudebníky se jde na nějakých 10 minut odpočinout a to je chvíle, kdy do studia S1 vstupuje Petr Sakal, který musí stihnout čembalo naladit.
17: Nezbytná pomůcka, ladící klíč.
16: Telefon a brýle.
17: Brýle já pomalu ani nepotřebuju, protože já to kontroluju jak ušima, tak opticky.
16: Tak otvíráte aplikaci
17: v telefonu. V té aplikaci mám vybraný ladění, který používá orchestr. Vejška celého nástroje komorní A je 442 Hz. V tom telefonu je to skvělý v tom, že je to v zeleném. Jo.
16: Tu strunu tedy buď přitáhnete, nebo povolíte.
17: Ale většinu je přitahuju.
16: Milimetr po milimetru Petr Sakal napíná struny a když vyléčí střední pole klavíru, věnuje se hlubokým tónům. Vy jste tady od roku 1976, takže ze stoleté éry Sočru jste tu polovinu.
17: No takhle to byl vězní teda. To jsem, no, pěkný.
16: Jak často sem docházíte?
17: Když se natáčely frekvence nahrávací, tak ta frekvence trvala 4 hodiny plus příprava hodinou. Dennodenně 3 frekvence nahrávací od 9 do 1, od 2 do 6, od 7 do 11. No a když to bylo takhle naplánovaný, tak jsem tady třeba byl těch 18 hodin klidně.
16: Předpokládám, že máte absolutní sluch?
17: Ne.
16: Ne?
17: Ne. To je mýtus. Absolutní sluch je na škodu pro práci ladiče, protože kor dneska, kdy těch systémů ladicích je skoro 50 a my jsme se ve škole učili pouze temperované ladění.
16: Jak náročné je ladit čembalu?
17: Stejně jako klavír. U piana se tvoří tón kladívkem, udeří do struny a u čembala se drnká nebo trsá.
16: Dá se říct, po kterém díle nebo po kterých autorech, skladatelích jsou ty klavíry nejrozladěnější potom?
17: No, naprosto jasný, Rachmaninov, to o tom žádná.
16: Čili takových 10 minut a máte hotovo.
17: U čembalo, jo. U klavíru je to delší, ten má 92 tónů, ale strun má 240.
16: A čembalo?
17: Čembalo, si to spočítejte, 60 krát 3 hry. Krátce 180.
16: Tomáš Maleček, Český rozhlas.
7: A to bylo vše z dnešního Ranního plusu. Po zprávách vám nabídneme pořad Pro a proti. V něm bude kolega Lukáš Matoška se svými hosty mluvit o volnějších pravidlech pro výstavbu skladů a obchodních center, která předpokládá komplexní pozměňovací návrh nového stavebního zákona. Pomůže to rychlejší výstavbě, nebo by se spíš měla chránit přísněji půda? Tak zůstaňte s námi. Za tým celého Ranního plusu se ti loučí Daniela Vrbová
4: a Martina Mašková.
1: Bylo 9:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Francie hlásí první pozitivní test na hantavirus u evakuované pasažérky z lodi MV Hondius. Informovala o tom francouzská ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová s tím, že se zdravotní stav pacientky přes noc zhoršil. Na palubě lodi bylo celkem 5 Francouzů, 4 měli test negativní, budou ale otestováni znovu. Dnes je poslední den třídenního příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Obě země se přes víkend vzájemně obviňovaly z jeho porušování. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Rusko zastavilo masivní letecké a raketové útoky z údery podél frontové linie, ale pokračovalo. Rusko naopak tvrdí, že jí vojáci reagovali na porušování klidu zbraní ze strany Ukrajiny. O změnách v důchodech nebo investicích státu v příštích 3 letech bude dnes jednat tripartita. Zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů se sejdou odpoledne a vláda zatím třeba nepředložila slibované snížení a zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech. Potom dlouhodobě volají odbory, naopak Svaz průmyslu a dopravy je proti. Pražští kriminalisté viní známého léčitele Alana Jarkovského ze znásilnění 4 žen, další 3 měl sexuálně napadnout. Některé z nich údajně znásilnil opakovaně. Radiožurnál podrobnosti k jeho obvinění vyčetl z policejních dokumentů. Jarkovského policie stíhá od loňského listopadu a muž vystupoval před klienty jako psychoterapeut a nabízal jim pomoc ve špatných životních situacích, říká mluvčí policie Richard Hrdina.
18: Poškozené za tímto mužem docházely na jeho adresu na pracoviště v Černínské ulici v Praze 1 Hradčanech, kde probíhaly terapie převážně přes noc, při kterých jim podával psychedelické látky. Poté využil jejich bezbrannosti a ve stavu výrazného omámení je sexuálně zneužil.
1: Vazebně stíhaný Jarkovský se svým advokátem na zaslané dotazy odmítli odpovědět. Policie zároveň vyzvala další ženy, které se mohly stát obětí pražského psychoterapeuta, aby se ozvali na linku 158. Reportéři Radiožurnálu vypátrali i další ženy, které k němu docházely na terapie. Jedna z nich popsala, že jí přesvědčoval, že byla sexuálně zneužívaná v dětství. A podle policie takové informace tvrdil asi 28 ženám.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Řemeslníci ze skoro 50 profesí by od příštího roku mohli skládat mistrovskou zkoušku. Návrh zákona, který má podle vlády zvednout prestiž i kvalitu řemesel, dnes projednají ministři. Novinka by se týkala třeba pokrývačů, truhlářů, keramiků nebo kadeřníků. A ti musí mít zároveň vzdělání v oboru alespoň 3letou praxi. Asociace malých a středních podniků a živnostníků návrh vítá. Na Slovensku má dnes začít hlavní líčení v korupční kauze Očistec a týká se údajného zneužívání policie ve prospěch politiků a vlivných podnikatelů za předchozí vlády strany Směr. Mezi hlavními obžalovanými je i bývalý policejní prezident a současný místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar. Ten vinu popírá. Na internetu přibývá falešných webů s nelegálním hazardem. Upozorňuje na to Institut pro regulaci hazardních her. Takové weby podle něj často kradou identitu známým značkám, jako je Fortuna a Olvin. Provozovatelé nelegálních hazardních her přitom podle institutu třeba neověřují věk hráčů nebo můžou zneužít osobní údaje lidí při přihlašování do hráčského účtu. Univerzitám v Česku se nedaří naplňovat plán ministerstva školství na navyšování kapacit, přišli proto o část peněz. Týká se to univerzit v Ústí nad Labem, Plzni nebo Liberci. Rezort chtěl plánem nalákat víc uchazečů na vybrané obory. Některé školy ale nedokázaly ani počty studentů udržet. Univerzity nesplnění plánu vysvětlují třeba omezenými personálními a prostorovými možnostmi. A začíná týden rané péče o světové kampani na pomoc rodinám postižených dětí. Od dneška budou k tématu po celé zemi výstavy, přednášky a další akce. Na koho je kampaň zaměřená, popisuje ředitelka pražské pobočky Společnosti pro ranou péči Jitka Barlova.
19: Raná péče znamená, že se staráme o rodiny, do kterých se narodilo dítě s postižením, a doprovázíme tu rodinu a pomáháme jim řešit jejich životní situace, které jsou spojeny s tím narozením dítěte s postižením.
1: Na dálnici D7 směrem z Chomutova do Prahy za Louny na kilometru 42,5 přiletěl vrtulník letecké záchranné služby k těžké nehodě nákladního vozidla a dodávky. Dálnice je dočasně ve směru do Prahy uzavřená. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy čekejte zdržení od průhonice z 6. kilometru. Nesouvislá fronta se sune až k omezení u Chodova. Na úrovni Oby je uzavřený levý pruh a plní se i Spořilovská před jižní spojkou. V Praze v Kutnohorské ve směru z centra popojíždí dlouhá kolona téměř ze Štěrbohol ke křižovatce u čerpací stanice Tank Ono. Jízdní pruh tam blokuje porouchané nákladní vozidlo. Průjezd je dost komplikovaný, kolona se sune i z druhé strany od Uhříněvsi. Na D1 z Brna do Prahy čekejte zdržení od průhonice z 6. kilometru. Nesouvislá fronta se sune až k omezení u Chodova. Na úrovni Oby je uzavřený levý pruh, plní se i Spořilovská před jižní spojkou. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme zataženo až oblačno, zpočátku přehánky nebo déšť, jen místy postupně už na většině území a později místy i bouřky. Večer pak začnou srážky v Čechách ubývat. Nejvyšší pondělní teploty 17 až 22 stupňů, na horách naměří většinou kolem 12 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad Pro a proti. Ptát se bude Lukáš Matoška.
20: Poslanci se chystají schválit klíčovou legislativu, novelu stavebního zákona. Upravenou koaliční předlohu, která se vyhnula standardnímu připomínkovému řízení, už doporučili příslušné sněmovní výbory. Vláda si od nového zákona slibuje, že výrazně usnadní stavební řízení. Podle části opozice ale hrozí, že bude oslabena ochrana orné půdy. Přispěje nový stavební zákon k větší dostupnosti bydlení, nebo kvůli němu jen přibude skladů na těch nejúrodnějších pozemcích?
3: Pro a proti Lukáše Matošky.
20: Našimi hosty jsou na dálku prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. Dobrý den.
21: Dobrý den.
20: A tady ve studiu právník zaměřující se na otázky životního prostředí Petr Svoboda z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den i vám.
22: Dobrý den.
20: Pane Rafaj, co přinese ta novela stavebního zákona po tom pozměňovacím návrhu, který prošel?
21: Jednotné povolovací řízení, to znamená koncentrované řízení, kdy doposavat investor musel zajistit, nebo ten developer, nebo kdokoliv se podílal na té činnosti a stavbě, tak musel zajistit několika dílčích krocích všechny podklady pro to, aby ta stavba samotná probíhala řádně a včas. Tuto chvíli by mělo dojít, pokud všechno projde tak, jak má, ke koncentraci toho řízení, rozhodování na jednom místě a vyhodnocování na jednom místě. To vůbec v žádném případě neubírá na možnosti všech případných vznesení argumentů a námitek všech dotčených subjektů. Je to, chtěl bych zdůraznit, je to opatření, ke kterému vyzývá i Evropská unie ve svých posledních i dokumentech, jako například Clean Industrial Deal a další dokumenty. A je to proces a systém, který je obvyklý v zemích kolem nás, který tu přírodu a krajinu chrání daleko víc ještě než Česká republika.
20: Na úvod to úplně stačí, pane Rafaji, děkuju vám. Pane Svobodo, co přinese ta novela stavebního zákona, pokud skutečně projde a vejde v platnost podle vás?
22: Já bych především jako popřel, co řekl pan Rafaj, že Evropská unie tenhle ten zákon nějak doporučuje, ten naprostý nesmysl, není to pravda. Tenhle ten zákon převrací na ruby současnou podobu stavebního zákona, kterou schválila poslanecká sněmovna napříč všemi politickými stranami, včetně hnutí ANO a SPD. V roce 2023 je to podoba zákona, která je účinná jenom 1,5 roku a vlastně zavádí něco úplně nového, co vlastně včetně hnutí ANO a SPD zrušili v roce 2023, a to je stavební řízení na obecních a krajských úřadech a velmi dobrý model jednotného environmentálního stanoviska. Takže zkrátka dobře to, co poslanci obrovskou většinou schválili před 3 lety, tak obrací v současné době vzhůru nohama. A to tou podloubnou cestou pozměňovacího komplexního návrhu.
0: Pane Rafaji, z jakého důvodu po tak krátké době, co prošla poslední novela stavebního zákona, je potřeba prosazovat změnu novou a ještě větší? A vyhovuje to biznisu, že se takhle často mění pravidla?
2: Já se musím v prvé řadě ohradit. Pokud nemám pravdu, tak Evropská komise nařídí České republice zrušit takovýhle předpis, pokud by byl v rozporu s jejich záměry. Ale uvidíte, že Evropská komise proti tomuhle předpisu nebude mít žádné výhrady, protože takovýhle postup je zcela obvyklý například v Rakousku nebo v Německu. Známe ho z mnoha jiných dalších opatření. Prostě výrazně zrychluje to řízení a koncentruje do centra. Navíc si musíme uvědomit, že ten komplexní problém České republiky je i v tom, že na rozdíl od mnoha většiny zemí Evropské unie máme obrovské množství jednotlivých obcí a
0: ano, o tom se často hovoří, že ta síť obcí v Česku je značná a rozumím tomu, že jste se musel vymezit. Teď k té mojí otázce, prosím, pane Rafaj.
2: Kdy nám tady trvalo schvalování staveb 10 až 15 let v běžném případě a poškozovali jsme zdraví občanů, například obchvat, já mohl bych vám tady dokonce pořadu jmenovat všechny ty případy, kde jsme zdržovali tyhle ty procesy a škodilo to zdraví občanů i nakonec v přírodě jako takové.
0: Hned se na to zeptám, na ta zdlouhavá stavební řízení pana Svobody, ale pane Rafaj, teď prosím k té mojí otázce. Zda biznisu vyhovuje, že tady máme stávající stavební zákon, který v této podobě platí necelé 2 roky a už se prosazuje další změna?
2: Já bych připomenul, že to byla Fialová vláda, kterou já jsem za panem premiérem tehdy byl a ještě než se stal premiérem a žádal jsem ho, ať tehdy přijatou novelu, kterou navrhlo hnutí ANO na konci svého období předchozího, kdy byl premiérem Andrej Babiš, které bylo rovněž mělo podporu tehdy, širokou podporu, ať ji nemění, ale pod politickým tlakem ji nakonec změnili právě při nástupu do své funkce a sami věděli, že ji paralyzovali a sám pan
0: dobře, a teď je tedy změna podle vás potřeba další. Pane Rafaj, prosím k té mojí otázce.
2: Že to nebylo správné. Ano, tahle ta novela je nezbytná a je správně. Co se týče procesu, mám k němu výhrady, nemělo by to být tímto způsobem, mělo by to projít řádným připomínkovým řízením.
0: Pane Svobodo, ten argument, který jsme tady slyšeli, je ostatně jedním z hlavních argumentů i vládní koalice, že je potřeba prosadit tu změnu stavebního zákona z toho důvodu, jak zdlouhavé v Česku bývá stavební řízení. Co vy na to?
22: Ale teď to nemají vůbec ničím podložené.
0: Stavební řízení v Česku není zdlouhavé?
22: Ne, nemají to vůbec ničím podložené. Největší developer v Praze, pan Kunovský, v prosinci 2025 oznámil, že pozastavuje výstavbu bytových projektů podle pravomocných stavebních povolení, které má k dispozici o 1 rok. Z prostého důvodu, že je přehrátý stavební trh, že je natolik intenzivní stavební výstavba, že to vede k předražení stavebních výrobků a prací.
0: Takže podle když vás, máte... promiňte, není důvod tedy zjednodušovat celý ten proces, celé stavební řízení
22: ale
0: v Česku?
22: Ale teď byl zjednodušen před těmi 3 lety, což odsouhlasilo hnutí ANO i Babiš a je to teďka v současné době účinné 1,5 roku. To by to byl maximální kompromis, schválili to v podstatě celá sněmovna, schválili to 160 poslanců z 200. Je to prostě kompromis mezi usnadněním a urychlením stavebních povolovacích procesů a ochranou životního prostředí. Ten kompromis má podobu jednotného environmentálního stanoviska a drží model dopravního energetického státního stavebního úřadu pro ty velké stavby, infrastrukturní a stavební úřady na obcích a krajích a jako nejvyšší stavební úřad Ministerstvo pro místní rozvoj. tenhle model je rozumný kompromis, na kterém se shodla celá politická reprezentace. Nikdo nemá žádný seriózní podklad, že jsou u nás povolovací řízení nějak zdlouhavá. Prostě často ty stavebníci i státní stavebníci předkládají špatné projekty, neúplné, a to je v individuálních případech důvodem zdlouhavosti.
0: Pane Rafaj, připustil byste, že v poslední době, možná i díky té poslední novele stavebního zákona, se délka stavebních řízení zkracuje, a ostatně v současnosti už se hovoří o něčem na způsob stavebního boomu, tak nedosvědčuje to tomu?
21: Já plně souhlasím s tím, že poslední novela výrazně zrychlila a je to moc dobře, ale jak tady zaznělo, v České republice často uděláme kompromis, který nás zastaví někde uprostřed té cesty, která ve finále je jenom částečným krokem a zpozdíve. Jestli tady mám slyšet opakovaně, že u nás stavby netrvají dlouho, tak to je do nebe volající a panu docentovi pošlu statistiky, jak se staví v Česku, jak se staví v ostatních evropských zemích, kdy to není možný. Obchvat fejtku místku, 15 let zdržení, 35, jednoduchý námitka, podáváme námitku neziskové organizace a s dozvědkem, až budeme mít čas, tak vám napíšeme důvody, proč podáváme námitky. To, co se dneska navrhuje, nijak nezamezuje znést veškeré námitky, řádně je vypořádat. A pokud by řádně nebyly vypořádány, pak půjdou ke správnímu soudu, který bude posuzovat, zda byly řádně vypořádány. Tady se neupírá jakékoliv právo uplatnit všechny řádné připomínky, jenom se snaží ten systém, aby se tady vytvořil systém odborných rozhodování, centralizovaného rozhodování a ne rozhodování na nižších úřadech, které nejsou obcí, které nejsou schopny ani zajistit tu kvalitu.
0: Pane Svobodo, dvě jasné otázky na vás. Připustil byste, že v některých jiných evropských zemích, často se skloňuje Polsko, se staví rychleji a stavební řízení bývá rychlejší? A potom, opravdu je na místě kritika, že pokud projde tato novela stavebního zákona, tak nebude možné podávat námitky třeba na ochranu životního prostředí nebo na ochranu půdy?
22: Tak k té první otázce, polskou cestou rozhodně jít nechceme, protože Polsko skutečně změnilo zákonnou úpravu na extrémní úkor ochranu vlastnických práv a životního prostředí. A myslím, že je shoda i v naší politické reprezentaci, že cestou Polska nepůjdeme, podobně jako třeba se zákazem interrupcí. A k té vaší druhé otázce, promiňte, připomeňte mi to teď.
0: Ta moje druhá otázka zněla v návaznosti na to, co vám navítal pan Rafaj, že dál bude možné vznášet námitky vůči konkrétním stavebním projektům. Že to zjednodušení nebude až zas tak značné, že by nebylo možné zastavit třeba nějaký pro životní prostředí nebezpečný projekt.
22: Nejde o to, jestli budou moc účastníci vznášet námitky, to je samozřejmě budou moc vznášet námitky. Jde o to, že Ministerstvo životního prostředí přijde o rozsáhlý rezort v podstatě polovině toho rezortu životního prostředí. O to přijde, o tuhle tu působnost Ministerstvo životního prostředí přijde a ta bude převedena na stavební úřady. Takže stavební úřady nám budou v souvislosti s povolováním staveb chránit přírodu, chránit vodu, chránit zemědělský půdní fond a tak dále. A to je obrovské vytunelování ochrany životního prostředí v České republice.
0: Hned se na to zaměříme. Ještě předtím připomenu, že našimi hosty zůstávají právník z Právnické fakulty Univerzity Karlovy Petr Svoboda a prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Pane Rafaj, po tom, co jste teď slyšel od pana Svobody, není to tak, že ta novela stavebního řízení, pokud projde v této podobě, tak zjednoduší stavební řízení na úkor ochrany životního prostředí?
21: A když jsme to tady slyšeli, tady se říká, že se vytunuje Ministerstvo pro životní prostředí a že nikdo jiný nebude schopen posuzovat ochranu krajiny a dalších nezbytných položek a tak dál, přírody. to přece vůbec neznamená, že k tomu nastane. Tady jsme strašení něčím, co vůbec nemusí nastat. Znovu říkám, pokud by ten zákon měl vést k zásadnímu narušení tohoto rovnováhy, tak to bude posuzovat Evropská komise, která je na tohle velmi přísná. Já se vůbec nechci srovnávat.
0: Ale promiňte, víte, jak to někdy s tímhle posuzováním je, že to nepřijde hned?
21: Bavíme se například o rakouských legislativách a tak dál, nebo Německu, v západní Evropě. To přece neznamená, že když něco přesunu z jednoho úředníka na druhého, že ten druhý úředník je a priori proti přírodě. To je přece o kompetenci, kterou musíme přenést a naučit toho úředníka.
0: Pane Svobodo, tak nemůžou i pod stavebními úřady působit skutečně kompetentní odborníci na ochranu životního prostředí?
22: Podívejte, otázky životního prostředí by zkrátka a dobře mělo posuzovat Ministerstvo životního prostředí a jemu podřízené odbory životního prostředí na krajských a obecních úřadech.
0: A promiňte, ti úředníci na stavebních úřadech tuto práci zastat nemůžou, no, to vylučujete.
22: Oni zastat formálně můžou jako nějací glumové. Ale
0: to nám asi vysvětlete, co tím myslíte?
22: Tím myslím, že budou v technokratickém prostředí stavebních úřadů a zatímco ty odbory životního prostředí na krajských a obecních úřadech a ministerstvo životního prostředí budou prostě chránit ty jednotlivé složky životního prostředí, budou zpracovávat různé koncepční dokumenty, tak potom vlastně jiní úředníci v úplně jiné soustavě úřadů, a to stavebních úřadů, budou o těch složkách životního prostředí, které oni chrání, tak budou rozhodovat v souvislosti s povolováním staveb. Takže zkrátka dobře dvě úplně odlišné ruce, které budou šéfovat úplně odlišné hlavy, nám budou rozhodovat nezávisle na sobě, o vodě, o zemědělské půdě, o přírodě, o vzduší, o odpadech a tak dále. Jo, čili to je schizofrenní dvoukolejný model, který zkrátka dobře, jako velmi obtížně může fungovat.
0: Pane Rafaj, není to pochopitelné, že úředníci působící na ministerstvu životního prostředí jsou loajální vůči tomuto úřadu a na mysli mají hlavně ochranu životního prostředí? Zatímco, když tato jejich práce přejde plně pod stavební úřady, tak tito úředníci zase budou sledovat otázku na prvním místě týkající se stavění?
21: Tak ještě jedno, já jsem tady, jak vyříkové vidění, přece ten úředník, jeho úkolem bude vypořádat a skoncentrovat to řízení. To znamená, on bude pracovat se všemi vstupy z Ministerstva životního prostředí, on bude vypořádávat všechny tyto připomínky a bude pod tím kontrolou toho, že v případě, že nevypořádá řádně, tak ten správní soud potom to bude vracet zpátky právě z toho důvodu, že nevypořádal správně. Já pořád nerozumím tomu,
0: takže, proč. Promiňte, takže ta poslední kontrolka bude až správní soud. Bude to muset zajít až k soudu.
21: Ale to je v případě, že ten úředník to správně nevypořádá. Ale proč by to dělal? Prostě by vznikaly komplikace a to řízení potom dál narušoval. Jako přece tady se snažíme vytvořit systém, kdy ten, kdo je odpovědný za celkové to povolení té stavby, tak to má pod sebou jako jeden konkrétní úředník, který odpovídá za to, že se na jednom místě vypořádají všechny připomínky, včetně těch připomínek toho Ministerstva pro životní prostředí, které tam vkládá všechny svoje studie, strategie, vize a politiky jako takové a ten úředník je musí vypořádat. A proč bychom měli, mě teda uráží, že tady někdo dělá z úředníku rovnou glumy.
0: Pane Svobodo, nebude to výhodou toho nového systému, který prosazuje ta novela stavebního zákona, že všechny připomínky se sejdou na jednom místě?
22: No, bude to určitě výhodou pro developery a bude to určitě výhodou pro zájmové podnikatelské svazy, jako třeba ten, který šéfuje pan Rafaj, ale určitě to nebude výhodou pro ochranu životního prostředí a to nemusíte mít ani dokončenou základní školu, abyste si uvědomili, že zkrátka dobře stavební úřady budou chránit přírodu a ostatní složky životního prostředí mnohem hůře než ministerstvo životního prostředí a specializované odbory životního prostředí, které se zkrátka dobře koncepčně zabývají ochranou životního prostředí a mají to ve své působnosti. No a potom jako spoléhat se na správní soudy, že ty jako potom budou v České republice hlídat ochranu životního prostředí. No to je, abych tady vrátil kolegovi, to je opravdu Jiříkovo vidění, jo, protože správní soudy za prvé rozhodují jenom, když někdo podá žalobu. Když někdo žalobu nepodá, tak nerozhodují. A za druhé přezkoumávají celý ten proces a celý ten akt jenom z hlediska zákonnosti, ne z hlediska věcné správnosti a odborné správnosti. Jo, či přezkoumá jenom podmnožinu těch otázek.
0: A ještě k tomu, zda jste se náhodou nedotkl českých úředníků tím svým komentářem o glumech?
22: Ne, já jsem se jich nedotkl, protože oni zatím zaplať pánbu jsou na ministerstvu životního prostředí a na krajských a obecních úřadech a uvidíme, jak si podlehnou tomu tlaku a přejdou do toho technokratického prostředí stavebních úřadů a tam budou skvěle v uvozovkách chránit přírodu.
0: Pane Rafaji, není ta novela stavebního zákona šitá na míru velkým developerům?
21: Tolik urážek dneska tady. Podívejte se, není. Je to, znovu říkám, jestli někdo zpochybňuje, že Rakousko, Německo, západní Evropa umí chránit svoji přírodu, pak mě to překvapuje. Byl jsem tam o víkendu, myslím, že jsou dál než my a přitom jsou schopni používat obdobný systém, jako se tady navrhuje. To znamená, že já pořád nerozumím tomu. Zároveň tady zaznělo, že správní soud nebude posuzovat
0: věcnou správnost, ale posuzuje zákonnost.
21: Samozřejmě, že posuzuje správní soud i vypořádání argumentů a důkazů, jak s tím vypořádal ten subjekt nebo nevypořádal. Takže a ten, kdo se nejčastěji obvolává, byly právě ty neziskové organizace, které to natahovaly. Tady se nic na tom procesu nezmění. Bude tady pouze úředník, který bude koncentrovat to řízení a bude brát podklad všechny informace. Ano, zrychlí to ty stavby, je to v našem zájmu, protože jsme viděli tady druhý extrém, že se úmyslně natahovaly stavby, obchvaty měst, dálnice, cesty a tak dále, k ničemu to nevedlo. A jestli tady někdo vytrhl z kontextu jednoho konkrétního developera v Praze, to, že jsou v Praze drahé byty a tak drahé byty, má jediný konkrétní důvod, že jich není dostatek, že se jich nestaví dostatek a přitom projekty tam jsou. Já bych vám mohl tady jmenovat několik developerů, kterým schvalování trvalo ne kvůli jejich špatné přípravě, ale 10 plus let.
0: To je příslib vládní koalice a to je i její zdůvodnění, proč tolik spěchá s prosazením novely stavebního zákona, že až vejde v platnost, tak, tvrdí vláda, se začne rychleji stavět. A to zlepší situaci na trhu s bydlením. Pane Svobodo, co vy na to?
22: No tak pokud má největší pražský developer Dušan Kunovský spoustu stavebních povolení v šuplíku, ale rok odkládá výstavbu, no tak nepotřebuje nic urychlovat.
0: Ale je to jeden příklad, který jste vybral.
22: Je to jeden velmi důležitý příklad a developeři s oblibou se točí na tom, že jako mají pomalé povolovací řízení, ale potom nestaví a šetří a suší si ty stavební povolení, zkrátka dobře, aby ty ceny zůstaly vysoké. A tohle já tady můžu jenom ještě citovat pana docenta Hlaváčka, který nedávno pro, myslím, Seznam něco podobného právě řekl, že zkrátka dobře, developeři zdržují výstavbu, ač mají pravomocná stavební povolení.
0: Pane Rafaj, to se podle vás vůbec neděje, toto, co teď popsal pan Svoboda, ta praxe?
21: Já neumím vyloučit jeden konkrétní příklad. Podívejte se na tempo růstu, podívejte se na počet schválených projektů. Vždyť to je jednoduché, to jsou statistiky. My máme počet schválených projektů, které zcela neodpovídají poptávkám a podívejte se na délku. Rostlý projekt trval 13 let, developer ho nezdržoval a takhle si pojďme o tom povídat dál a dál. Teď přece to, co tady slyším, je opravdu mimo naprostou realitu.
0: Pane Svobodo, prosím, jenom ve stručnosti.
22: Když chtějí developeři stavět v atraktivních lokalitách, přírodních lokalitách, kde obtěžují sousedy, no tak se musí jako potom připravit na to, že budou mít námitky v povolovacích řízeních. A to je právě účelem téhleté novely, aby deregulovala a umožnila výstavbu na hezkých místech.
0: V souvislosti s tím zaznívá i ze strany části opozice výtka vůči této novele stavebního zákona, že povede k tomu, že ve velkém budou růst sklady a obchody i na té nejúrodnější půdě. Co na to říkáte, pane Rafaji? Je potřeba stavět i na nejúrodnější půdě v Česku?
21: Já k tomu nevidím důvod a myslím si, že v tomto smyslu se nemá nic změnit. Přece ministerstvo životního prostředí znovu nastaví záměry pro jednotlivá území.
0: Ano, promiňte, ale ta pravidla do 1 kilometru od komunikací se rozvolní i pro tu nejúrodnější půdu.
21: V pořádku, nemyslím si, že je to neobvyklé, nicméně pokud tam bude důvod, proč by nemělo být rozvolnění, pro tuhle námitku a pro nutnost jejího vypořádání zůstane opět prostor, nic se na tom nezmění oproti tomu, co tady máme. Nic se na tom nezmění. Ten argument tam znovu vznikne a bude se muset znovu vyhodnotit, pokud ho někdo vznese.
0: Pane Svobodo, tak není ta obava, že se tady zastaví orná půda nebo ta nejúrodnější půda přehnaná?
22: No není, že jo, protože je to jeden z největších problémů České republiky, že stavíme sklady a obchodní centra na té nejkvalitnější zemědělské půdě první a druhé třídy ochrany. A právě proto Poslanecká sněmovna zase prakticky všemi hlasy hnutí ANO v roce 2024 schválila novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu a zakázala stavby obchodních a skladovacích projektů na té první a druhé třídě ochrany.
0: A teď se to tady zase trochu rozvolňuje.
22: Teď se zase má stanovit výjimka, že to do 1 kilometru od dálnic, silnic první
0: právě,
22: třídy.
0: Právě, do 1 kilometru. Jestli to není dostatečná záruka.
22: No není, protože budete mít, že zase okolo těch dálnic, což je obrovský zásah do krajiny, máte nové dálnice, že D3 ve volné krajině a podél toho zase budou sklady a obchodní centra, že jo, to je prostě mor české krajiny.
0: Tolik právník Petr Svoboda diskutoval s prezidentem Svazu průmyslu a dopravy Janem Rafajem. Pánové, oběma vám děkuju.
21: Naschledanou.
22: Děkujem, naschledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
1: Deset hodin. Český rozhlas Plus.

0: rozhovorech. Zprávy a Martin Matějka. Francouzská pasažérka z výletní lodi MV Hondius má pozitivní test na hantavirus. Informovala o tom francouzská ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová. Stav ženy se podle ní v noci zhoršil. Další 4 evakuovaní pasažéři původem z Francie mají výsledky testů negativní. Ristová dodala, že ale test podstoupí znovu. Fotbalové slávy nehrozí vyšší odečet bodů za výtržnosti fanoušků v sobotním derby se Spartou. O teoreticky získané body může přijít jen v případě kontumace utkání. Ačkoliv zápas byl přerušen zavedení Slávie 3-2 nad Spartou. Českému rozhlasu to řekl předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace Jiří Macner.
1: Odebrání bodů, pokud se bavíme o tom, že ta kontumace vlastně by byla ztráta těch bodů, protože zápas se nedohrál za stavu 3-2 pro Slávii, to znamená, ta by získala body, kontumací by samozřejmě došlo k odebrání bodů. Takže z tohohle pohledu je to odebrání bodů.
0: Slávy hrozí kontumace utkání, uzavření stadionu a pokuta 10 milionů korun. Disciplinární řízení je vedeno také se Spartou. O trestech rozhodne komise Ligové fotbalové asociace zítra. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová odmítla, aby se bývalý německý kancléř Gerhard Schröder stal zprostředkovatelem rozhovoru o ukončení ruské války proti Ukrajině. Původně to navrhl ruský prezident Vladimír Putin. Kallasová dodala, že Schröder loboval za ruské státní společnosti a seděl by tak na obou stranách stolu. Šéfka unijní diplomacie zároveň označila třídenní příměří v bojích za cynické. Podle ní bylo určené k tomu, aby ochránilo vojenskou přehlídku v Moskvě. Ta se uskutečnila v sobotu u příležitosti výročí konce druhé světové války v Evropě.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Vláda dnes projedná návrh zákona o zavedení mistrovské zkoušky, složit by ji mohli řemeslníci, kteří mají vzdělávání v oboru a aspoň 3letou praxi. Zároveň by ale měla být dobrovolná. Předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš zavedení zkoušky vítá. Podle něj dobře fungovala už v minulém století v Československu a pomůže řemeslníkům profesně se rozvíjet.
3: Je to do jisté míry i ochrana spotřebitele, kdy prostě ví, že pokud si vybere mistra toho svého řemesla, tak je tam nějaká garance nejvyšší kvality práce. Je tam zvýšení prestiže řemeslné práce, protože pořád ještě řemesla jsou vnímána jako něco méně než nějaká střední škola nebo vysoká škola.
0: Mistrovskou zkoušku by měli mít možnost absolvovat řemeslníci ze 48 profesí, mimo jiné třeba pokrývači, truhláři, ale taky keramici, krejčí nebo kadeřníci. Nový iránský návrh na ukončení konfliktu se Spojenými státy je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa nepřijatelný. Návrh zdůrazňuje nezbytnost ukončení války na všech frontách a zrušení všech sankcí proti Teheránu. Washington by tak měl podle návrhu zaplatit válečné škody a potvrdit suverenitu Iránu nad Hormuzským průlivem. Irán svým návrhem reagoval na americký návrh. Jeho přijetím by podle iránských médií Teherán přistoupil na přehnané požadavky prezidenta Trumpa. Plán ministerstva školství na navyšování kapacit vysokých škol se v regionech nedaří naplňovat. 7% růst nesplnila ani jedna z univerzit, tedy Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Technická univerzita v Liberci a Západočeská univerzita v Plzni. Školy proto přišly o část finančních příspěvků. Ústecká univerzita přitom od začátku upozorňovala, že požadovaného navýšení nemusí dosáhnout. Podle mluvčí Jany Kasaničové to neovlivňují jenom počet absolventů středních škol, jejich zájem o vysokoškolské studium a úspěšnost u přijímacích zkoušek.
4: Stěžejním limitujícím faktorem, který v současnosti evidujeme, je již téměř vyčerpaná prostorová kapacita Fakulty zdravotnických studií pro další výuku. Jedná se přitom zejména o výuku ve specializovaných učebnách s využitím simulační techniky a technologií, které nelze přesouvat do standardních učeben.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Britská zpěvačka Dua Lipa žaluje jihokorejskou společnost Samsung. Hudebnice tvrdí, že technologický gigant bez svolení použil její fotografii na obalech televizorů. Lipa požaduje náhradu škody ve výši nejméně 15 milionů dolarů, v přepočtu přes 310 milionů korun. Zpěvačka podle svých právníků už dřív požadovala, aby Samsung její fotografii přestal používat. Společnost ji ale nevyslyšela, Samsung případ odmítl komentovat. Zvýšit kapacitu kapacitu parkovišť o zhruba 800 parkovacích míst chce do 2 let vedení pražských Hřeb. Společně s technickou správou komunikací hlavního města chystá stavbu patrových nástaveb na parkovištích v Drahoňovského a Skutečského ulici. Aktuálně chybí na území městské části asi 1600 míst pro auta, říká místo

0: To starosta Prahy 17 Martin Benkovič z hnutí ANO.
1: Praha 17 dokončila ve spolupráci s ČVUT studii parkovacích kapacit. Vůbec poprvé dává přesný a odborný přehled o skutečné situaci s parkováním na území městské části. Považuji to za velmi důležitý krok, protože bez kvalitních dat není možné přijímat dlouhodobě funkční rozhodnutí.
0: Dálnice D7 z Chomutova do Prahy za Louny na kilometru 42,5 zůstává po vážné nehodě neprůjezdná. A vrtulník letecké záchranné služby už sice odletěl, provoz je ale nadále zastavený kvůli vyšetřování. Na hlavní části pražského okruhu ve směru z D1 k letišti pokračuje regulace provozu v obou tunelech a těsně za sjezdem na Písnici na 5. kilometru teď navíc čerstvá nehoda v levém pruhu. Kolona začíná už kousek za sjezdem z dálnice. V Praze na jižní spojce před Barandovským mostem čekejte zdržení v koloně od nájezdu z Vídeňské. Okolo 15 minut se jede ke sjezdu na Modřany, tam nějakou dobu blokovalo jízdní pruh nepojízdné nákladní vozidlo. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme zataženo až oblačno a nejvyšší odpolední teploty 17 až 22 stupňů, na horách naměří kolem 12. Tolik zprávy, teď začíná aktuální epizoda zpravodajského podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12.
2: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
3: Bývalý poslanec Dominik Feri zůstává ve vězení.
4: Za znásilnění dvou dívek a jeden pokus o něj má za mřížemi strávit celkem 3 roky.
5: Po uplynutí poloviny trestu Feri požádal o podmíněné propuštění.
0: A tomu v lednu zamítl okresní soud v Teplicích.
3: Bývalý politik TOP 09 proti rozhodnutí podal stížnost.
5: Ústecký krajský soud věc do Teplic vrátil.
6: Státní zástupkyně ho v lednu obžalovala z dalšího znásilnění.
2: Odsoudili ho za znásilnění a odpykal si víc než půlku trestu. Exposlanec Dominik Feri chce předčasně z vězení. Má na to nárok? A co bude s jeho dalším soudem? Všechno to probereme s Tomášem Pikou, redaktorem serveru iRozhlas.cz. Dnes je pondělí 11. května. Ahoj Tomáši, díky, že jsi udělal chvíli na Vinohradskou 12.
7: Ahoj Matěj, díky za pozvání.
8: Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 15. dubna 2026 o stížnosti odsouzeného Dominika Feriho proti...
2: Ty jsi získal usnesení Ústeckého krajského soudu, který vyhověl stížnosti Dominika Feriho na zamítnutí jeho žádosti o podmínečné propuštění.
8: Napadené usnesení se zrušuje a okresnímu soudu se ukládá, aby o věci znovu jednal a rozhodl.
2: V Ústí se rozhodli, že námitky Feriho jsou důvodné. Feri si stěžuje, že přeci udělal maximum možného, aby ho propustili.
9: Jsem do krajnosti přesvědčen o tom, že jsem při výkonu trestu vykonal naprosté maximum, kterého je možné v prostředí věznice objektivně dosáhnout.
2: Tak v čem všem dávají v Ústí Ferimu za pravdu?
7: Tak v první řadě je odvolacím senátem vytýkáno, že okresní soud v Teplicích nedodržel stanovené lhuty. On měl rozhodnout nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti o podmíněné propuštění. Feri svou žádost o podmíněné propuštění podal 25. listopadu 2025 a rozhodnuto o ní bylo až 15. ledna letošního roku. Tedy jednoduchými počty zjišťujeme, že ta lhuta skutečně překročena byla. A stejně tak byla překročena i lhuta pro vypracování písemné usnesení prvoinstančního soudu. Ta je totiž stanovená zase na 10 pracovních dnů od toho rozhodnutí z 15. ledna. Nicméně, jak konstatuje soud, k odeslání toho usnesení došlo až 27. února. Tedy vlastně i den po prodloužené lhůtě, kterou schválila předsedkyně Teplického soudu s odvoláním se na rozsah odůvodnění, tedy že by mělo být rozsáhlejší a argumentačně propracovanější.
2: To znamená, že to nejsou jenom technikálie, ale je tam i námitka, že to je nedostatečné
10: to odůvodnění, proč dochází k zamítnutí té žádosti?
7: No to je právě to, k čemu se chci dostat. Jak konstatoval odvolací soud, to usnesení nakonec bylo ve skutečnosti velice stručné, celé obsahuje jen 3 strany a to, jak je v něm argumentováno, opravdu nedostatečné bylo, teda podle odvolacího senátu. Ten prvoinstanční soud ve svém rozhodnutí o zamítnutí Ferryho žádosti o podmíněné propuštění argumentoval mimo jiné i tím, že je zde předpoklad, že se Ferry zatím ve výkonu trestu nepolepšil a nepovede tedy řádný život. Odvolací krajský soud ale píše, že v prvoinstančním usnesení není tohle tvrzení řádně podloženo. Konkrétně, abych to vysvětlil, odvolací soud kritizuje, že se soudce Jaroslav Malchus, který v Teplicích o Ferryho podmíněném propuštění rozhodoval, že si nevyžádal trestní spis z Ferryho kauzy, který obsahuje jeho znalecké posudky, a taky Ferryho osobní spis z věznice. Nemohl tak prý reálně posoudit, zda k polepšení skutečně došlo či nikoliv. A soudce Malchus tak měl správně podle odvolacího soudu ty znalecké posudky provést, měl provést i svědeckou výpověď vězeňské psycholožky, vychovatelky, speciálního pedagoga, tedy všech těch, kteří podle odvolacího soudu s Ferrym ve výkonu trestu pracovali a měli by tak jeho případné polepšení být schopni vyhodnotit. A v případě, že by i toto bylo vlastně nedostatečné pro ten soud, tak si mohl sám ještě zažádat o vyhotovení dalšího znaleckého posudku, který by mu ty jeho otázky zodpověděl.
10: To, že se operuje se slovem spekulace v tom usnesení Ústeckého krajského soudu, že měl tebou zmíněný soudce i spekulovat o tom, jak by mohl nebo nemohl žít řádný život Dominik Ferry po tom propuštění, to se taky týká nedostatečného odůvodnění?
7: Ano, ten odvolací senát zkrátka vyčítá to, že to, co tam tvrdí v tom prvoinstančním usnesení nebo v tom svém rozhodnutí o zamítnutí Ferryho žádosti o podmíněném propuštění, takže není podložené konkrétními důkazy, ale podle teda odvolacího senátu stojí spíše na tom, jak tu situaci vnímá ten soudce. Na druhou stranu je na tomto místě asi důležité zdůraznit, že odvolací soud tímto neříká, že by se Ferry polepšil a měl by být tedy propuštěný. On tohle vůbec nehodnotí. Pouze říká, že prvoinstanční soud má své rozhodnutí o zamítnutí Ferryho žádosti o propuštění, které má podle něj řadu pochybení, tedy lépe podložit.
10: Znamená to v důsledku, že v Teplicích budou na základě rozhodnutí v Ústí rozhodovat o Ferrym znovu.
7: Ano, ano. K tomu bude muset nutně dojít. Jim se celý ten případ tedy vrací k novému rozhodnutí.
10: A dostal teplický okresní soudce už nějaké i úkoly od odvolacího senátu, na co se zaměřit, koho tedy vyslechnout? Ty jsi jmenoval několik těch bodů, které neproběhly, tak teď bude čas na nápravu.
7: Tak předně ten nejdůležitější vlastně příkaz ze strany odvolacího senátu je ten, aby si okresní soud v Teplicích vyžádal celý ten trestní spis od obvodního soudu pro Prahu 3. A tak taky osobní Ferryho spis z teplické věznice, kde ex-politik vykonává svůj trest. Okresní soud má také znovu právě vyslechnout ty znalce, řešit jejich posudky, vyslechnout má také, jak už jsem zmínil, psycholožku, vychovatelku a speciálního pedagoga z teplické věznice, kteří by se měli vyjádřit k současnému Ferrymu postoji, k těm trestným činům a k možnostem, že by je mohl na svobodě zopakovat. No a nakonec si může vyžádat i právě zmíněný nový posudek z oboru zdravotnictví nebo pedagogiky, či z odvětví psychologie, který by mu mohl zodpovědět ještě nějaké další otázky, které by ten okresní soud mohl mít.
10: Nabízí se jednoduchá otázka, proč tohle to všechno už neudělal ten okresní soud v Teplicích? Navíc, když si vzal víc času na to rozhodnutí, než kolik zákonně měl, ty už si to popsal, že tam byly ty problémy s těmi technikáliemi, tak na základě čeho soudce Jaroslav Malchus rozhodl?
11: Trvávají pochybnosti o absenci nějaké sebereflexe pana odsouzeného k tomu jednání, pro které byl odsouzen. Tudíž je tam obtížné dovozovat naplnění úplného polepšení v těchto segmentech jeho chování a jeho osobnosti.
7: To jeho rozhodnutí vychází ze 3 podmínek, které musí každý vězeň před podmíněným propuštěním splnit. Tou první podmínkou je časová podmínka, že podle závažnosti spáchaného činu musí vykonat odsouzený určitou část vyměřeného trestu. U méně závažných činů to musí být 1/3 trestu, ve Ferryho případě to ale musela být polovina. V listopadu, když Ferry svou žádost o podmíněné propuštění podával, byl ve výkonu trestu už 1,5 roku ze svého 3letého trestu, takže tuto časovou podmínku podmínku splnil. Co ale podle okresního soudu nesplnil, to jsou ty další dvě podmínky, a to je podmínka polepšení, tedy toho, že si vlastně uvědomuje, že udělal něco špatně, je tam ten náhled na ten spáchaný čin a nějaká sebereflexe. A s tím je spojená i poslední podmínka, tedy předpoklad, že povede už dále řádný život, jednoduše řečeno, že se zkrátka neuchýlí znovu k té trestné činnosti. No a toto podle okresního soudu Dominik Feri dosud nesplňuje, proto jeho žádost v první instanci zamítl.
10: To, jak se chová Feri ve vězení a to, že se chová řádně, to na propuštění soudci prostě nestačilo.
7: No očividně nestačilo, teplický soudce to vysvětloval tím, že Feri nebyl odsouzený za obecnou trestnou činnost, třeba majetkové povahy, ale specifickou mravnostní trestnou činnost. A v takovém případě je třeba posuzovat nejenom to, jak se chová ve vězení ve specifickém prostředí, ale především to, zda už teda u něho vznikl nějaký náhled na celou tou svou trestnou činnost. Hmm. A to včetně vlastně těch příčin a podmínek, které k ní vedly. Právě proto je podle soudu třeba, aby byly patrné změny ve Feriho přístupu, tak aby k podobnému nežádoucímu chování už v budoucnu nedocházelo.
10: Já tomu rozumím. Na druhou stranu, když tam vykonává práci ve věznici, je knihovníkem, má kázeňské odměny, kontaktoval pobočku probační a mediační služby, pomáhá odsouzeným správními věcmi, to tedy podle soudce není předpokladem k tomu, že by mohl na svobodě žít řádný život.
7: Tak je to specifické prostředí a ten jím spáchaný trestný čin je do jisté míry specifický, jde o nějaké, jak vysvětlovala mi už dříve zmocněnkyně obětí Adela Hořejší, jde o nějaký specifický druh nějakého mocenského charakteru. On vlastně nikdy neměl problém s autoritami, to znamená to, jakým způsobem se chová v tuto chvíli Dominik Feri ve vězení, nebylo podle okresního soudu úplně relevantní ve vztahu k tomu jeho jím spáchanému trestnému činu. Nelze z toho úplně usuzovat to, že by se polepšil v rámci toho, co provedl. Mm-hmm. Takhle to argumentoval okresní soud. Nicméně odvolací soud zase říká, že by se i k tady tomuto přihlížet samozřejmě mělo a bude se to teda muset zřejmě do toho jeho nového rozhodnutí promítnout.
10: Okresní soudce taky tehdy argumentoval tím, že Feri mu chybí, a to bylo zásadní, sebereflexe, respektive, že přetrvávají takové pochybnosti. Co tím přesně myslel? Že si neuvědomuje, za co byl pravomocně odsouzený?
7: No on tam mimo jiné vlastně uváděl, že Dominik Feri vlastně neprojevil zájem o následky duševního stavu těch žen, těch svých obětí, neprojevil zájem o psychologickou pomoc, terapii, nějaké poradenství. Tady je ale opět nutné vlastně uvést to, že Dominik Feri tady toto rovněž rozporoval. On tvrdí, že se už dříve omluvil a psychologickou pomoc vyhledal. I proto odvolací senát opět okresnímu soudu přikázal, aby pravdivost tohoto Feriho tvrzení ověřil a potvrdil ho či vyvrátil právě na základě důkazů, které jsou součástí trestního spisu. Takže to by se měl okresní soud dozvědět teď z toho vyžádaného trestního spisu.
10: Já připomenu, že Feri je odsouzený za dvě znásilnění a jeden pokus o znásilnění. Ty skutky se odehrály v letech 2016 až 2018. Feri před soudem řekl, že ho mrzí subjektivní pocity poškozených žen.
12: Tu subjektivní újmu, kterou poškozené cítí, tak ta mě velmi mrzí, ale jsem nucen trvat na svém. Ty situace se takto neodehrály.
10: A ty už jsi zmínil zmocněkyni poškozených Adelu Hořejší, která v rozhovoru pro DVTV tvrdila, že Feri touto větou, tedy tím, že ho mrzí subjektivní pocity poškozených žen, že ty ženy dál ponižuje.
13: Znova prostě je tam jako ponižoval tím, jako kdyby to byla nějaká vychýlená jejich jako emoce. Hlavně to říkal tomu soudci, ale ten soudce není adresátem teda té omluvy, že to...
10: Ty jsi říkal, že Feri tvrdí, že se omluvil. Adéla Hořejší to tak ale úplně nevidí, ne?
7: Adela Hořejší, která ty ženy, které se staly oběťmi Dominika Feriho zastupuje, mi v lednu vysvětlovala, že se tak zatím nestalo, že na Ferim není vidět za ten rok a půl prakticky žádná sebereflexe. Není vidět, že by se k té své trestné činnosti jakkoliv vlastně postavil. Připomněla, že to jeho znásilňování bylo vlastně provázeno velkou bezohledností a to byla vlastně protknuta i ta jeho žádost o podmíněné propuštění. Ona upozornila, a to jí musím dát za pravdu, protože sám jsem tu Ferryho žádost o podmíněné propuštění, která byla psaná ručně na několika stranách, četl, že se bývalý poslanec k tomu, co udělal a jaké dopady to mělo na její klientky, vůbec nevztahuje. Vůbec je v té žádosti nezmiňuje, zmínil je až u toho lednového jednání, kdy ale opět neřekl, že by ho mrzelo to, jak se podle pravomocných rozsudků soudů zachoval, ale že ho mrzí to, jak jeho chování mohly tyto ženy vnímat. To znamená, že Dominik Ferry stále podle Hořeší nenahlédl rozsah toho, co udělal, co způsobil a že udělal něco špatně. Nezajímá se o to, co by ty ženy potřebovaly, aby došlo k nějakému, ona říká, k upřímnému odčinění toho skutku a smíru s oběťmi, což má podle Hořeší na její klientky vlastně ten dopad, mimo jiné, že oni se ho zkrátka stále bojí. Pořád to, co jim podle těch pravomocných rozsudků udělal, ovlivňuje jejich život.
10: Obvodní soud pro Prahu 3 začal tenhle rok řešit ještě jeden případ, ve kterém Dominik Ferry čelí obžalobě. Týká se dalšího znásilnění?
7: Ano, jde o obžalobu z dalšího znásilnění, tehdy teprve 17-leté dívky, se kterou měl mít Ferry sice souhlasný pohlavní styk, exposlanec si ale měl v jeho průběhu bez souhlasu dívky sundat prezervativ a styk i přes její odpor dokonat. Státní zastupkyně dokonce u soudu uvedla, že se jí přitom měl vysmívat a říkat, že čekal, že bude více hysterická.
14: Když viděla, že má kondom v ruce, chtěla, aby přestal. On se jí vysmíval a řekl, že čekal, že bude víc hysterická. Řekl, že už je to stejně jedno a pak styk dokonal.
7: Policie tento případ původně odložila s tím, že se o trestný čin nejedná a státní zastupitelství závěry vyšetřovatelů tehdy potvrdilo. Ženy se ale zastal před 2 lety ústavní soud, který konstatoval, že vyslovení souhlasu s určitou sexuální aktivitou nevylučuje trestní odpovědnost pachatele, který oběť donutí k sexuální aktivitě podstatně odlišné. Současně upozornil, že snaha o prevenci otěhotnění nebo sexuálního onemocnění formou užití prezervativu může být samotným vlastně základem pro svolení partnera k sexuálnímu styku a vnucení takové vlastně potenciálně riskantní aktivity, tím myslel ústavní soud nechráněný styk, může vést k zásadnímu zásahu do duševní integrity té oběti.
10: Jinými slovy, ústavní soud tedy vlastně uznal, že pakliže žena souhlasila se sexem s Dominikem Ferrym za použití kondomu, tak v momentě, kdy si ho sundá, tak v ten moment už ten souhlas Dominik Ferry nemá. Proto teď ta obžaloba.
7: Ona očividně i proti tomu protestovala. To znamená, tam byl i vyslovený vyloženě nesouhlas z její strany a přesto na ní byl ten styk dokonán. To znamená, proto to ten ústavní soud vrátil a proto se tím musí znovu orgány činné v trestním řízení zabývat.
10: Ústavní soud taky policii vytkl, že nedostatečně vyslechla v tom případě svědky, že nedostatečně scháněla důkazy, například elektronickou komunikaci, kdy dotyčná žena měla Dominika Ferryho v elektronické komunikaci konfrontovat právě s tímto. Došlo tam teda k několika pochybením?
7: Došlo tam očividně k několika pochybením. Muselo tam teda proběhnout do došetření toho případu a byla podána nová obžaloba, tedy už na základě těch pořízených nových důkazů. Teď aktuálně probíhá projednávání tohoto případu před obvodním soudem pro Prahu 3.
10: A kdy k tomu mělo dojít, k tomuhle případu? Protože já jsem zmiňoval, že ta znásilnění, za která je Dominik Ferry odsouzený nebo za která byl odsouzený a teď piká ve vězení, tak ty se staly v letech 2016 až 2018. Tento konkrétní případ má spadat do tohoto období?
7: Ten je ještě o něco starší, je to případ z roku 2015. Mm-hmm. V té době ještě nebyl Dominik Ferry poslancem, tím se stal v roce 2017, to 2 roky později, ale byl už členem rady statutárního města Teplice, to znamená, už tam mohlo být určitý aspekt nějakého postavení, zkrátka to mohlo spadat do celé té kauzy, kdy on měl tedy i podle té obžaloby nějakým způsobem využívat toho svého postavení k tomu, aby zkrátka ty oběti donutil k nějaké sexuální aktivitě.
10: On i v tomto případě svou vinu odmítá, vyslechl ho už soud, protože ty si říkal, že ta jednání už probíhají.
7: Dominik Ferry se cítí nevinen.
12: Sděluji, že obžaloba se nezakládá na pravdě, proč se cítím být nevinen.
7: Skutek se podle něj nikdy nestal.
12: Nesouhlasím s popisem skutku, tak jak je uveden v obžalobě, nesouhlasím rovněž s právní kvalifikací, nesouhlasím přirozeně ani s navrženým trestem,
7: Vypovídat prý bude ale až v samotném závěru dokazování, což je sice nestandardní. Zvykem je většinou to, že jako první mluví obžalovaný, až poté hovoří svědci, ale i opačný postup je možný, takže na Ferryho výslech si ještě budeme muset počkat.
10: Jak to vysvětlil, že chce mluvit jako poslední nebo až na závěr toho dokazování?
7: Tak Dominik Ferry to vysvětloval mediálním zájmem, který o ten jeho případ je, on se obává zkrátka toho, že by mohl tou svou výpovědí svědkům cokoliv podsouvat, takže si chce počkat až na konec toho jednání, aby zkrátka nikoho údajně to svou výpovědí neovlivnil.
10: Soudní líčení probíhá za zavřenými dveřmi. Pokračovat bude 18. května. Ten soud začal v březnu, už vyslechl poškozenou ženu, do toho měl začít vyslýchat svědky. Jeden ze svědků teď naposledy nedorazil, tak za to taky dostal pokutu od soudu 3000 korun. Jaký trest v tomto novém případě Dominiku Ferrymu hrozí?
7: Žalobkyně zatím trest komentovala jen vlastně v obecné rovině, řekla, že v případě prokázání viny by byl Ferrymu ten stávající trest, ten tříletý trest vězení, adekvátně navýšen.
10: Aha.
7: Ale jaký přesný trest by mu plánovala vyměřit, to nespecifikovala. Nicméně, když se podíváme na tu právní kvalifikaci, tak mu hrozí až 10leté vězení.
10: Za znásilnění tedy neplnoleté osoby.
7: Tak, nezletilé.
10: Já se musím ještě zeptat, protože tenhle ten případ, o kterém se teď bavíme, který obvodní soud pro Prahu 3 začal letos řešit, tak se týká věci, a ty už si to o tom sám mluvil, věci, kterou původně policie odložila. Zasáhl ústavní soud ještě v nějakých jiných případech souvisejících s Dominikem Ferrym? Hrozí mu ještě nějaká další obžaloba?
7: Ten ústavní soud prozkoumával všechny ty odložené případy. Těch odložených případů bylo celkem 5. Jeden tedy vrátil policii a státnímu zastupitelství k došetření a teď jsme ho zmiňovali, je projednáván před soudem. Ty zbylé 4 případy nakonec konstatoval ústavní soud, že v jejich případě postupovali orgány činné v trestním řízení správně a zůstaly teda odložené. Nicméně těmito 4 případy se ještě v tuto chvíli zabývá Evropský soud pro lidská práva, aha, na který se obrátila zmocněnkyně obětí Adela Hořejší s Pavlem Úlem, kteří vypracovali stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva. A jak mám čerstvě vlastně potvrzeno, tak už se prakticky čeká jen na vynesení verdiktu, tedy bez toho, aniž bych jakkoliv předjímal to, jak ten soud rozhodne, je ještě možné, že se některé z těchto případů tuzemským soudům na stůl dostanou a budou se jimi zabývat. To znamená, je ještě možné, že Dominik Ferry kvůli některým z těchto případů stane před soudem.
10: Dobrá, no tak Tomáši, 3 věci budeme teď v kauze Dominika Ferryho sledovat, totiž kdy se vrátí na Teplický okresní soud ten případ žádosti o podmínečné propuštění. Druhá věc je, jak dopadne obvodní soud pro Prahu 3 v případu další obžaloby z dalšího znásilnění a taky budeme čekat na verdikt Evropského soudu pro lidská práva. Všechno budeš určitě sledovat právě ty a posluchači a čtenáři i rozhlasu se to od tebe dozví. Moc díky, že jsi našel chvíli na Vinohradskou 12.
7: Díky za pozvání.
10: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Tomáš Pika z webu irozhlas.cz, který se zajímá o případy exposlance Dominika Ferryho. Já jsem se ho ptal na to, jak to nakonec bude s tou jeho žádostí o podmínečné propuštění a taky s novou obžalobou, která ho viní z dalšího znásilnění. Nový týden, nové epizody. Jedna z nich se určitě bude věnovat pražskému derby, které se nedohrálo kvůli vniknutí velkého množství fanoušků na hřiště a napadení některých hráčů Sparty. Čekáme na tresty, o kterých rozhodne disciplinárka Ligové fotbalové asociace. Naslyšenou zítra.
15: Před 80 lety začal proces s nacistickým státním ministrem pro Čechy a Moravu K.H. Frankem. Český rozhlas Plus přináší unikátní sérii Kat K.H. Frank s dosud neznámými nahrávkami přímo ze soudní síně. Sérii doprovodí také několik živých setkání. 16. května můžete na veletrhu Svět knihy debatovat s tvůrci o zákulisí natáčení, historických souvislostech a práci s archivními záznamy. 20. května doplní série o K.H. Frankovi program konference Křehká bezpečnost, kde se bude hovořit také o tom, co mohou procesy s válečnými zločinci znamenat pro dnešní Evropu a proč je důležité si i po 80 letech připomínat hrůzy druhé světové války. A 23. května bude série Plusu součástí doprovodného programu k výstavě Karl Hermann Frank Zrada, zločin, trest. Sérii Kat K.H. Frank poslouchejte každý všední den od 18. května v 13:30 odpoledne na Plusu.
16: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Půl jedenácté.
15: Český rozhlas Plus.
0: Francouzská pasažérka z výletní lodi MV Hondius má pozitivní test na hantavirus. Informovala o tom francouzská ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová. Stav ženy se podle ní v noci zhoršil. Další 4 evakuovaní pasažéři původem z Francie mají výsledky testů negativní. Ristová dodala, že ale test podstoupí znovu. Fotbalové slávy výrazný odečet bodů po výtržnostech fanoušků při sobotním derby nehrozí. Největším možným bodovým trestem by byla kontumace zápasu se Spartou, který byl přerušen za vedení Slavie 3-2. Radiožurnálu Sport to řekl předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace Jiří Macner. Čínské ministerstvo zahraničí potvrdilo termín návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně. Začne ve středu a potrvá do pátku. Agentura AFP už předtím napsala, že Trump nejspíš v Pekingu bude tlačit na čínského prezidenta Xi Jinpinga ohledně čínské podpory Íránu. Jedná se o první cestu amerického prezidenta do Číny od roku 2017. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová očekává, že se dnes ministři zahraničí zemí 27 shodnou na uvalení sankcí vůči násilným židovským osadníkům, řekla to před začátkem jednání v Bruselu. Návrh se týká těch osadníků, kteří útočí na Palestince žijící na Izraelem okupovaném západním břehu Jordánu. Na stole je už delší dobu, pro jeho schválení je ale potřeba jednomyslnost. Proti se stavilo hlavně Maďarsko. Očekává se, že nová vláda v Budapešti by mohla tento postoj změnit. Řemeslníci by nově mohli skládat mistrovskou zkoušku. Počítá s tím zákon, který dnes projedná vláda. Podle návrhu by mistrovskou kvalifikaci mohlo od příštího roku získat až skoro 50 povolání, třeba pokrývači, keramici, krejčí nebo truhláři. Podle vlády to má zvednout prestiž i kvalitu řemesel. Podmínkou bude, aby řemeslníci měli vzdělání v oboru a taky aspoň 3letou praxi. Odpoledne se schází tripartita, zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů by měli jednat o investicích státu v příštích 3 letech nebo o změnách v důchodech. A vláda ANO, SPD a motoristů slibuje zastropování důchodového věku na 65 letech a předčasné penze pro náročné profese. Dálnice D7 z Chomutova do Prahy za Louny na kilometru 42,5 zůstává po vážné nehodě neprůjezdná. Místo se dá objet přes odpočívku. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové zbystřete mezi sjezdy na Úvaly a Lysou. Na 15. kilometru je uzavřený pravý pruh. Kolona je ze 13. kilometru asi na čtvrt hodiny. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Osovou Bytýšku na kilometru 155 opravují vozovku v pravém pruhu. Počítejte tam s krátkou kolonou. V Praze na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Barandovský most kousek před sjezdem na Dolní Počernice bouralo osobní auto s motorkou, blokují levý pruh a kolona je asi na 10 až 15 minut a popojíždí od sjezdu z Hradecké D11. V Novovysočanské mezi spojovací a křižovatkou na Ohradě stále popojíždí kolona na bezmála půl hodiny. Příčinou je uzavírka pravého pruhu těsně před křížením s Hartigovou a v Kukulově směrem od Plzeň Hradčanské. Na Vypich se srazila dvě osobní auta. Čekejte tam kratší zdržení. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme zataženo až oblačno, místy přehánky nebo déšť, postupně pak na většině území a později i místy bouřky, večer pak začnou srážky v Čechách ubývat a nejvyšší odpolední teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy, teď už má slovo Barbora Tachecí, začíná pořad Osobnost Plus.
17: Hněv je výborný v tom, že dává člověku impuls a švung, aby začal bojovat o pravdu, spravedlnost a dobro na tomto světě, říká můj dnešní host. A co když hněv dává člověku pravý opak? Jak se pozná destruktivní hněv a vyskytuje se i v politice? Začíná Osobnost Plus. Ve studiu se mnou je etik, molekulární biolog a kněz Marek Orkovácha. Vítám vás, dobrý den.
18: Dobrý den, pěkně zdravím.
17: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
19: Osobnost Plus.
17: Tak, pane Vácho, když se podíváte do veřejného prostoru, a tím myslím nejen to, co politici říkají, ale to, co je na sociálních sítích a v různých textech a tak dále, tak se to zdá, že vlastně je alespoň ten český svět plný rozhořčení. Někdy rozčílenějšího, někdy méně rozčíleného, ale docela by mě zajímalo, jak vlastně vy rozeznáte takové to, říká se tomu, spravedlivý hněv a od nenávisti.
18: Jo, no velmi jednoduše. Jo. Ten spravedlivý hněv je pružina, kdy se fakt člověk jako naštve, ale zároveň se umí ovládat a ta energie je směřována k dobru. A naopak, když už se nejsem schopen ovládat, mám ten bílý hněv, no tak to je špatně, pochopitelně. Takže hněv je vlastně výborná věc, protože mobilizuje vaši energii, abyste udělala něco dobrého.
17: No, zjevně jak u koho, že? Ne, tak pojďme teď k té čisté politice. No. Tak stane se, že k prezidentovi na hrad přijdete schválně, bo o čtvrt hodiny později. Stane se, že veřejný prostor zaplní prostě prvoplánové hulváctví. Aha. Stane se, že i vysoce postavený politik používá termíny typu deratizace, méněcení, a to na adresu lidí kolem něj. Takže se ptám, jestli tohle je nezvládnutý hněv, nebo ten bílý hněv, anebo co to je?
18: Možná spíš hloupost, za prvé, ale víte, já jsem fakt o tomhle hodně přemýšlel a on je to tím, že jezdíme s těmi našimi studenty rok co rok do Auschwitz a já už jsem fakt byl třeba 25krát a v tom bloku 27 to udělal stát Izrael, velmi pěkně to udělal a tam ve smyčkách chodí projevy Josefa Goebbelse a Adolfa a já jsem tam pochopil jednu věc, že ten Adolf jako to nebyl oligarcha, který by měl miliardy, on ani nebyl vzdělaný, on jediné, co uměl, bylo slovo. Slovo, slovo. Takhle zabrnkáte na duši národa. Jak je obrovsky důležitý jako používat jeho slova, která jsou ne taková. A pak teda ještě, pardon, jsem biolog, jako slyšel jsem ten úryvek o deratizaci parazitů. To je biologicky špatně. Jako, to ví středoškolák z biologie. Jo. Dezinfekce, dezinsekce, deratizace, deratizace hlubinních hlodavců. Hlodavci, můžeme na těm mít různý názor, ale to jsou potravní oportunisté a prostě nejsou to paraziti, což by člověk, co chcete čekat od sečtilého člověka s velkou knihovnou.
17: Ale můžu se zeptat, totiž tahle slova, která použili vysoce postavení politici, nebudu už opakovat, tak ale jsou nějakým způsobem podobná slovům, no, která jste třeba slyšel v Auschwitz.
18: Právě na to narážím, jo, že musím si dávat obrovský pozor, jaká používáme slova. Teď to je tak mocný nástroj. Fakt pořád o tom přemýšlím. To Německo, to byl kulturní, vzdělaný národ. Jo, tam fyzika se dělala v Německu.
17: Literatura.
18: Literatura, Schrödinger, Pauli, Albert Einstein, Max Planck, Heisenberg, všichni. A za sebou měli Beethovena, Schillera a Kanta, pochopitelně. Malý řeka z pana Davida Friedricha. A ten jeden člověk, který uměl slovo, to takto zavedl do 6 milionů mrtvých Židů a dalších desítek milionů mrtvých z války. Takže pozor na slova, která používáme. Jo? Je to mnohem nebezpečnější, než se zdá. A
17: tyjo... Víte, ale když ta slova používá někdo jiný, díváme se teď jako jednotlivci na to, co jde tím politickým prostorem. Tak vy říkáte pozor, ale my si nemusíme dávat pozor, protože my takové věci, taková slova nepoužíváme. A řekněte mi, jakým způsobem si máme dávat pozor na politiky, kteří je používají.
18: Já si myslím, že tady musí dojít k nějakému obrodnému procesu. Já bych si tady půjčil jednu myšlenku z manažerské etiky, která říká, víte, on je obrovský rozdíl, v nějakém podniku sedí nepřítomnosti, jak je možné, že ti lidé tady toto dělají? Mnohem přesnější otázka je, co se děje v tom podniku, že tam lidi dělají takové věci, co se děje v České republice, že tam politici můžou zatím beztrestně říkat taková slova.
17: No, ale já se ptám, já se omlouvám, že jsem neodbytná v tom svém pohledu. Co mají lidi dělat, když tohle slyší, moc dobře vědí, mluvím o té skupině, dobře ví, jak nebezpečná jsou to slova. Co mají dělat?
18: Protestovat proti tomu, aby politici věděli, že toto takzvaně neprojde a v příštích volbách jim to spočítat, protože zaprvé tohle všechno jde za premiérem, který má tým, který si zvolil, takže tohle opravdu jde za Andrejem Babišem a v příštích volbách zapamatovat si to a tyhle strany nevolit. Jednotlivá procenta občanů jistě budou je volit vždycky, ale ta masa českého národa, věřím, že je dobrá, tak je volit bude. A fakt, demokracie je problematická v tom, myslím teď zase pořád

0: tu Slávii nedělní, kdy ta demokracie je problematická v tom, že jako vy, přemýšlivá inteligentní novinářka, máte ve volbách stejný hlas jako ten chlapík, co tam chrstne pivo tomu spartianskému brankáři. To je obrovský problém demokracie.
1: Mimochodem, když jste zmínil ten fotbal nedělní, tak když jste viděl ten dav těch lidí s loučema, no, jak tam vběhne na tu hrací plochu, tam se evokovalo to ve vás nějaký obraz?
0: Evokovalo to několik obrazů.
1: Říkejte.
0: Za prvé, co se děje v tom podniku, že se v něm lidé můžou takhle chovat. Za druhé, toto se nesmí opakovat. Ty obrazy fakt člověku připomínají ty začátky konce 30. let a nechci teda vyvolávat tady jako duchy, ale v demokratickém státu se to stát nesmí, protože ti lidi chodili do nějaké základní školy, měli nějakou výchovu, mají nějaké rodiče, nějakým způsobem se s nimi pracovalo třeba ve školách, nevím, možná v nějakém sportovním oddíle, a toto je vysvědčení pro celý národ, které absolutně teda špatné, takže mám radost, že ta Slávie s tím jako chce dělat něco radikálního, no doufejme, že udělá.
1: A myslíte si, já teď nečekám, že budeme mít nějaké průzkumy nebo vědecké výsledky, ale vy myslíte si, že jsou to dvě spojité nádoby, to, jak tady mluví politici?
0: No pochopitelně, samozřejmě, jo. Ten Západ tady tohle ví velmi dobře. Je to spojitost mezi sportem a politikou a vůbec mezi národem, protože na tom sportovním hřišti to je vždycky ritualizovaný souboj. No politika to taky je souboj ideí. Ta politika má ten spor ve svých základech, ale musíme se naučit od mládí hrát fair. A kdo nehraje fair, tak nemá v politice ani ve sportu co dělat. Takže vždycky,
1: no to by tam moc nezbylo.
0: No to by tam nezbyl skoro nikdo. To znamená, to dění na hřišti vždycky odráží dění v té společnosti.
1: Ještě jeden úhel pohledu na to, co se děje v okamžiku, kdy jste fanda nějakého politika. Politik.
0: Moc nejsem.
1: Počkejte. Politik prostě veřejně prohlašuje to, co tady už padlo. A vy máte v podstatě na vybranou dvě věci. Buď už nebudete voličem téhle strany, anebo si řeknete, to byla jenom nadsázka taková.
0: Ne,
1: počkejte,
0: ne.
1: Já to dořeknu. To byla nadsázka a prostě posunou se i těm normálním lidem hranice toho, co je ještě možné. Jo, to nejde podle mě racionálně úplně rozhodnout jako a říct jim tam jděte, ale ti lidé se nějak zachovají. Jak velký podíl podle vás je těch lidí, kteří to prostě zkousnou?
0: No tak to záleží na tom, jakou máme v tom dobrém slova smyslu jako výchovu v tom státě, aby to lidé neskousli, ale vy jste se dotkla čeho asi obrovsky důležitého, že něco jenom nadsázka, že něco takhle politik plácl, to se může stát každému, chybovat i lidské, ale od toho taky je to, že řeknu takhle na mikrofon, přátelé, moc se omlouvám, to jsem opravdu přehnal, nezlobte se, nemyslel jsem to tak a omluvím se. Jo? Podobně, když řeknu něco v té takzvané humorné nadsázce, víte, pro mě je obrovsky důležitý, a fakt to člověk sleduje dlouhodobě, že člověk, který je opravdu vtipný, tak je především schopen sebeironie, udělat si legraci sama ze sebe. Který z našich vrcholných politiků je schopen si udělat legraci sama ze sebe? No a Hitler, pochopitelně, Kadáfi, Husajn, Saddam, kteří byli schopni udělat vtip sami na sebe? Vladimír Putin, že by si za sebe vystřelil? Vůbec. No, takže toto je pro mě kritérium, jestli politik je schopen si udělat legraci sama ze sebe, ze směšnice, tak by to mohlo být dobrý.
1: Rozumím tomu a nechci být jedovatá, ale
0: buďte.
1: Petr Fiala si taky uměl udělat legraci sám za sebe.
0: Jako premiér, já mám, nevím, jestli to je pro tento rozhovor výhoda nebo nevýhoda, my se známe osobně, takže ano. Ano, jo, jako určitě mimo mimo mikrofony, mimo kamery, jako určitě jako dobrý jako chlapík, jo.
1: Řekněte mi, Máte pocit, že to, jak se ta vláda dneska chová, včetně těch projevů, o kterých jsme se bavili, máte pocit, že je to něco dočasného, co by mohlo eventuálně zmizet nebo se zmírnit, kdyby si všimli politici, že to prostě nefunguje?
0: Ano, ale... Proč? Protože dolů to jde vždycky mnohem jednodušeji. Vždycky je mnohem jednodušší ten národ stáhnout ke zlému, k vulgaritě a tak dále, než ho vytáhnout zase nahoru. Máme tady ty politiky, jo, Václav Havel nebo Gandhi nebo podobně, ale to je vždycky běh na dlouhou trať, zhodit něco, zbořit. Mnohem jednodušší, vždycky. Nasypat ty hlubinné miny do toho nevědomí národa, to je vždycky mnohem jednodušší a zabrnkat na ty struny. Fakt pořád myslím na toho Adolfa, jak silný je slovo a jestli by to šlo i naopak. Jestli by tady mohl někdo povstat, kdo by zase dobrým slovem ten národ takhle zvedl. V tom slově obrovská moc.
1: To se ptáme už dekády, viď?
0: Ano. Marně.
1: Ale víte třeba v případě těch motoristů, nerada jsem osobní, ale v momentu, kdy se chovají tak, jak se chovají a děje se to, že od začátku své účasti na té vládě ty preference jdou dolů, tak jestli třeba není pravděpodobné, že si řeknou, co je to špatně, že?
0: To si myslím, že hodně přeceňujete, že by byli schopni takovýhle úvah. Já si spíš myslím, že to je taková strana, která skončí jako kdysi třeba Věci veřejné, jo? Že za 10 let jako nikdo nebude vědět, jako co to vlastně bylo za stranu a že vyšumí díky formě toho, co říkají, že i kdyby s ním kdokoliv souhlasil v nějaké to, co říkají, tak ta forma je prostě tak strašná, že to opravdu jako nelze. Je to nejhorší vláda od sametové revoluce. Teď budíš to řečeno nahlas, prostě podle mého názoru, nemáme horší vládu od roku 89, než to, co máme teď.
1: Řekněte mi, co pokládáte na té vládě v dané etapě, a mluvíte o svém názoru, já to chápu, jenom co vy pokládáte vlastně za největší malér, úplně největší malér této vlády?
0: Absence ideí, absence toho, že někdo je schopen říct svůj názor, který je třeba proti veřejnému mínění a pak, a řekněme to nahlas, to žonglování s pravdou a selží, jako by to byly ty žonglovací balonky. Prostě vůbec jako se neřeší, jestli něco je pravda nebo lež, nebo jestli mě pomůže pravda, no klidně řeknu pravdu, ale jestli mě pomůže lež, tak zase klidně budu lhát.
1: Já vím, že to lhaní politiku vám hodně leží děsivě, na no. srdci, ale zároveň nemáte pocit, že tady už se hraje mnohem vyšší hra?
0: Ne.
1: Víte, na co narážím, že jestli někdo lže, tak je to nesrovnatelně menší zlo, no, než když chce někdo deratizovat společnost. Jo.
0: To určitě.
1: Ale proto jsem řekla, že je to...
0: To určitě, ale tímto to začíná. To napadá mě tady velmi rychle. Když se v newyorském metru, když se ráno chtěl udělat pořádek, tak se napřed řeklo, budeme postihovat ty krádeže a násilné. A pak se řeklo, ne, budeme postihovat ty drobnosti, když někdo pustí papírek. Od toho to začíná. Jo? To znamená, musíme jít opravdu od těch drobností a musíme postihovat politika za to, když přiznaně řekne lež, už politikem být nemůže.
1: Jasně, ale jo? Když zjistíte, že x desítek procent lidí to prostě nevadí, rozumíte mi? Ten problém přece je mnohem větší problém než ty politici. Jsou ti lidé, kteří
0: je volili, nebo volí
1: a budou volit.
0: Ano. Ano, jo.
1: A s tím ani nic neděláme.
0: Neděláme s tím, je to běh na dlouhou trati, je to opravdu otázka základní školy, střední školy, pokud se jich voliči tam třeba dostanou, nebo podle toho, čím se budou živit, sportovních oddílů, skautských oddílů, náboženských komunit. Opravdu ty důležité věci jdou zdola a já si představuju, že už na té střední škole nebo v tom věku už by ten člověk měl být nějak pomaloučku morálně vyzrálý, aby rozlišil dobro od zla a aby taky nevolil politika, který je zlý, který lže, anebo který používá takové výrazy, jako slyšíme.
1: Jak jsme mluvili o té pozitivní stránce hněvu u některých,
0: ano.
1: že vás stimuluje,
0: ano.
1: K dobrým no. věcem, aha. tak váš hněv, který aha. vás stimuluje aha. správným směrem, je česká politika?
0: Taky mimo jiné, jo, ochrana přírody a všechno. A fakt si myslím, že jako hněv nebo naštvánost je vlastně obrovsky dobrá pružina, jo, protože člověk samozřejmě se musí umět ovládnout, ale potom máte v sobě obrovskou energii, kterou investujete do těch dobrých věcí, tak ano, česká politika je velmi smutná a jo, to byli lidi, jako je třeba Mikuláš Minář, což byl normální student vysoké školy, který si v jedné chvíli naštvaný řekl, no už si s tím je potřeba něco udělat a vzniklo takovéhle dílo. Takže nechť každý z nás, každý občan, ať se vyjádříme někde na, nevím, sociálních sítích, ať každý jako něco udělá, je to pořád ten milion chvíle, který tohle říká, ať jsme aktivní, ať uděláme občanskou společnost a ať nám to není jedno, ať každý z nás aktivně nějakým způsobem řekneme vládě, že tohle už je přes čáru.
1: Tak vy jste docela častým účastníkem nejrůznějších demonstrací, takže zdá se, že tohle je pro vás jako opravdu velký tlak, velká motivace k tomu takhle vystupovat. Chápu to dobře.
0: Já vystupuji pouze, když jsem pozván, abych vystoupil, tak. Pak zase vystoupím pochopitelně rád a je to teda fakt obrovsky důležitý, abyste to řekla v tom jednom odstavci, aby to bylo úderné, ale dělám to rád, protože si myslím, že fakt je to potřeba, dělám to nejlíp, jak umím, nevím, jestli to dělám dobře, ale I'm doing my best, nevím. No.
1: Ano, to je na tom vidět, že děláte to své nejlepší. Řekněte, v české politice se prostě neskutečně často mluví o hodnotách, jo? A no. Já vždycky zbystřím, když se mluví o hodnotách, protože se mi úplně nezdá, že ti lidé, kteří o těch hodnotách mluví, takže vůbec tuší, co to vlastně je. No. A tak se vás ptám, když vezmete úplně jako celou českou společnost dneška, aha, vidíte tady někoho, kdo obhajuje efektivně hodnoty?
0: No tak v české společnosti určitě ano.
1: Kdo to je?
0: Takových lidí je spousta.
1: Pan Minář asi, dobře.
0: Taky občanů spousta, jako přece nejsme zlí, jako tady je spousta dobrých lidí.
1: Ne, já mluvím o těch známých lidí.
0: O těch známých. Ota Foltín, Bob Kartous, všechny podcasty, které jsem si od nich pouštěl, vynikající, moc doporučuju. Jo?
1: A teď politici,
0: líbí
1: prosím.
0: Se mi prezident. A z těch politiků vládnoucích stran poušť. Znám se trošičku s Adamem Vojtěchem a tam si myslím, že to ministerstvo zdravotnictví nějak funguje. A vy jste se ptala na?
1: Opozici.
0: Opozici, no tak uvidíme, jo, uvidíme. Zase vycházím z toho, že jsem z Brna, tak se omlouvám, no tak jsem velmi zvědavý na Honzu Grolicha, co předvede, zase protože se známe osobně a no, museli bychom pátrat.
1: No a teď mi řekněte,
0: ale z těch vládoucích stran teda poušť, no,
1: jasně,
0: poušť,
1: ale
0: poušť.
1: To, co vidíme vlastně na celém západním světě, aha, je, že stejně jako u nás, ty hodnoty mají čím dál menší jakoby roli, méně se hodnot chytají populární státníci, aha, podívejte se na
0: ano.
1: Donalda Trumpa.
0: Ano. Ano.
1: A já se ptám, máte představu, kam takovýhle svět může dorazit?
0: Tu představu mám velmi přesnou, ale nemůžu ji říkat. Musíme být slušní. Ale když jste řekla to jméno, tak je mu 80 roků a ne, že by člověk měl nějaká očekávání, teda, ale to zklamání je teda strašný. Na druhé straně doufám a věřím, že ta americká společnost je tak velká, jich 350 milionů, že to nějak vybere tady tu zatáčku. Že tam má kongres a má tam nějaké teda ty záklopky,
1: no,
0: které přece
1: je to
0: jenom,
1: půl na půl.
0: Je to strašný, no, no je to pochopitelné, no, je to strašný, ale už teď z dobré zprávy odvrací se od něho i ti skalní příznivci, takže to může dopadnout ještě vlastně dobře a zdá se, že ta demokracie, která fakt je zdravá, což při jaksi veškerých výčitkách vůči Americe nějak to funguje, tak věřím, že tady tohle aspoň mají reálnou šanci nějak ustát.
1: Víte, to, co vidíte u Trumpovy administrativy a Trumpa samotného, je mimo jiné taková ta totální pošlapání jakékoliv důvěry v instituce.
0: Naprosto.
1: Si, to je prostě proti soudům, proti všemu.
0: Naprosto.
1: A já se ptám, máte pocit, že v Česku někdo postupuje podle Trumpa?

0: pumpovaná vodu?
1: Tohle je obrovsky důležitá otázka a myslím si, že ta česká politická současná vládnoucí koalice v zásadě ano. Jo, tak jsme tady na půdě Českého rozhlasu, tak první, co okamžitě člověka napadne, je pochopitelně financování rozhlasu a televize. Všichni to víme, že když se zmocní vlády, Viktor Orbán to nedělal jinak, tak pochopitelně bezpečnost, vnitro, soudy a média. Tahle trojice. To znamená, vždycky v demokratické společnosti, budiž řečeno nahlas, musíme odstřihnout a vodotěsně jaksi oddělit televizi a rozhlas a financovat je úplně z jiných prostředků, aby si mohli dovolit kritizovat politiky, aby se nemuseli bát, jestli třeba něco nenaštve toho politika a tak dále, aby měli dost peněz na to, aby mohli sledovat ty kauzy dlouhodobě a do hloubky, což si myslím, že jak ČT24 konkrétně, anebo Český rozhlas tady tohle umí, ty lidi na to mají vyškolené, ale musí se oddělit financování od nějakého financování vládního. Zkušenosti s tím máme z Maďarska a z dalších zemí. Jo? Například.
0: Vzpomenete si, kdo v této vládě ještě zpochybnil třeba ústavní soud? Já vím, že to zaznělo na úrovni vlády, že prostě nedáváme něco k ústavnímu soudu, protože ten je...
1: To je obrovsky důležitý, jo, protože ten stát je na těch třech pilířích zákonodárná moc, výkonná a soudní, a u nás ještě jako teda ten čtvrtý je ten ústavní soud, který trošku je v té godlike position. To znamená, víte, to je obrovsky riskantní tady tohle zpochybnit, protože pak celý ten stát se vlastně stane nedůvěryhodným
0: a možná o to jde.
1: A celý se to rozpadne, pochopitelně. To znamená, musíme věřit ve vědu, v instituce a v ten stát.
0: Když jsme mluvili o strachu nebo hněvu spíš ještě v téhle společnosti, tak by mě zajímalo, jak zásadní je ne nahněvaní politici, ale práce nenahněvaných politiků na tom, aby se hněvali všichni kolem nich, nejlépe voliči samozřejmě. Prostě hněv jako obchodní artikl. A teď mi řekněte, kdo jde v těchto stopách podle vás?
1: Tak já teď odpovím trochu s bokem. Z velmi pragmatických důvodů sociální sítě, protože na to opravdu jsou jako velmi dobře prodělané výzkumy, že když máte negativní článek, tak se dostane tím algoritmem nahoru. To znamená, když se konkrétně třeba člověk dívá na Facebook, tak ty negativní články vždycky mají jako větší tu relevanci, nebo jak tomu říct, to znamená, nakonec člověk si čte Facebook, tak zjistí, že ta česká společnost je mnohem naštvanější nebo rozdělanější, rozpolcenější, než v reálu je. Takže tady si myslím, že
0: sociální sítě pracují
1: těmi svými algoritmy a pracují s tím, protože je tam víc kliknutí, víc reklam a tak dále.
0: Poslední otázka, odpověď prosím jednoslovná.
1: To je těžký, no.
0: A to je, kdybyste měl jedno přikázání českým politikům, všem, koalice, opozice, určit jedno svoje, jak by znělo?
1: Mluvte pravdu a myslete na 100 roku dopředu minimálně.
0: Marek Orko Vácha, etik a molekulární biolog a kněz samozřejmě, byl mým dnešním hostem. Moc za to děkuju.
1: Moc děkuju za pozvání.
0: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Jedenáct hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy. Francie hlásí první potvrzený případ hantaviru. Policie při fotbalovém derby musela zasáhnout z vlastní iniciativy. Pořadatelé je o to ani po vniknutí fanoušků na trávník nepožádali. A podvodníci slibují přivýdělek za testování bankovních aplikací. Za spolupráci ale hrozí trestní stíhání.

0: party. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Podle něj se přítomní policisté v době zápasu v pražském Edenu nacházeli v tubusu nedaleko trávníku a pořadatelé je ale ani po vniknutí fanoušků domácí Slávie na hřiště nepožádali o součinnost, říká Hrdina.
1: A my jsme tak reagovali z vlastní iniciativy ve chvíli, kdy na hřišti docházelo k napadání ostatních hráčů a byl ohrožen život a zdraví ostatních fanoušků, jelikož vlastně ty osoby, které byly na hřišti, tak vhazovaly do hlediště zapálené svíce.
0: Šéf Slávie Jaroslav Tvrdík už oznámil ukončení smlouvy s firmou, která se o organizaci zápasů v Edenu starala.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Policie varuje před podvodníky, kteří slibují přivýdělek za testování bankovních aplikací. Na inzerát s nabídkou brigády reagovalo už zhruba 400 lidí. Policisté o tom informují na svém webu. Podvodníci se snaží vylákat z lidí informace o nově založených účtech a přes ně legalizovat peníze z jiných podvodů. Lidem, kteří s nimi ale navážou spolupráci, hrozí trestní stíhání. A brigádník dostane za úkol založit si účet u banky přes její oficiální aplikaci a napsat recenzi, jak se mu s ní pracovalo. Zároveň musí podvodníkům poslat číslo nově založeného účtu a přístupové údaje k němu. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Českým hotelům a penzionům se letos v prvním čtvrtletí dařilo. Celkem se v nich ubytovalo skoro 4,5 milionu turistů, to je asi o 5% víc než loni, informoval o tom Český statistický úřad. Přibylo tuzemských i zahraničních hostů. Nejnavštěvovanější byla tradičně Praha a v hlavním městě se ubytovalo zhruba 1 milion 700 tisíc turistů. Data taky ukazují, že turisté v českých hotelích a penzionech tráví v průměru 2 noci a víc. Na dálnici D46 na trase z Olomouce do Vyškova zpozorněte před Prostějovem. Na 29. kilometru blokuje pravý pruh nepojízdné vozidlo. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové zpozorněte mezi sjezdy na Úvaly a Lysou. Na 15. kilometru je uzavřený pravý pruh, kolona z kilometru 11,5 je na více než 20 minut. Na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Louny východ a na 42. kilometru vyšetřují nehodu. A pozor, dálnice v přímém přesměru není průjezdná, místo nehody se objíždí přes novou odpočívku, téměř se ale nezdržíte. V Praze na Štěrbohlovské spojce směrem z Černého na Barandovský most, kousek před sjezdem na Dolní Počernice, odklízejí následky po nehodě osobního auta a motorkáře a blokovaný byl levý pruh, teď už je přesunuli do odstavného. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme zataženo až oblačno, přehánky nebo déšť jen místy, postupně už na většině území a později místy i bouřky, večer pak začnou srážky v Čechách ubývat a nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy a vysílání teď pokračuje pořadem a podcastem Bruselské chlebíčky.
3: When independent media is dismantled or neutralized, our ability to monitor corruption and preserve democracy is severely weakened. So we need to do more to protect independent press.
2: Tady jsou Bruselské chlebíčky, váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
4: Česká televize a Český rozhlas procházejí v souvislosti s vládním plánem na zrušení koncesionářských poplatků asi nejnáročnějším obdobím v novodobé historii, ale nejsou sami. S rostoucím tlakem se potýkají média veřejné služby v celé Evropě. Ve své letošní zprávě to alespoň konstatuje Evropská vysílací unie. Maďarsko, Slovensko, ale i Litva nebo Itálie, všude tam veřejnoprávní média čelí politickým zásahům, nejistému financování nebo legislativním změnám, které mohou oslabit jejich nezávislost. Kde je situace nejhorší a které evropské země se naopak mohou pochlubit kvalitními a plně nezávislými médii veřejné služby? A existuje nějaký ideální model jejich financování? O tom budou tyto bruselské chlebíčky. Já jsem Zdeňka Trachtová, zdravím vás výjimečně z Prahy a se mnou tady ve studiu Českého rozhlasu je mediální expertka Alice Němcová-Tejkalová, která mimo jiné působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a také napsala nedávno studii o financování veřejnoprávních médií. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den.
4: Souhlasíte s tím hodnocením Evropské vysílací unie, že jsou média veřejné služby po celé Evropě pod rostoucím tlakem? Média veřejné služby po celé Evropě určitě pod rostoucím tlakem jsou, zejména ekonomickým. My jsme tu studii, kterou jste zmínila, dali dohromady v 6 lidech napříč univerzitami, jednak od nás.

0: Univerzity Karlovy, jednak z Masarykovy univerzity a jednak z Univerzity Palackého. A dělali jsme rozhovory s 15 experty ve 13 zemích. A zajímalo nás, jakým způsobem jsou média veřejné služby financovaná v Evropě. A právě se ukázalo, že co by třeba případně bylo možným modelem i pro Českou republiku nebo řešením, když už se má měnit ten systém. A ukazuje se, že i v zemích, které my máme tady tradičně spojeny s velkou nezávislostí médií veřejné služby, tak vzhledem k tomu, že jsou třeba financovány z přímé daně nebo jsou financovány ze státního rozpočtu, tak tam stejně může docházet k poklesu financování. A dochází, je to třeba příklad Finska.
1: Evropská vysílací unie v té zprávě taky uvádí, že reálné financování veřejnoprávních médií v Evropské unii za poslední dekádu kleslo o skoro 7,5%. Čím je podle vás ten pokles financování způsobený?
0: Je to otázka současné geopolitické situace, kdy v řadě zemí čelíme, jednak tady byla po covidu poměrně silná ekonomická recese, následně, když už to trochu začalo třeba k něčemu vypadat, tak okamžitě přišla válka na Ukrajině, problémy s energiemi, to nejsou jenom věci, které by se týkaly České republiky, ale týkají se celého evropského prostoru. A v takovém prostředí je potom třeba právě řešit daně a tak podobně, což je i důvod toho, proč tam, kde je třeba přímá daň, tak ve chvíli, kdy se někde zvyšuje třeba práh, od kdy tedy začínáte platit média veřejné služby, tak právě proto, aby se třeba tolik nezatěžovaly skupiny, které mají nějaké problémy, tak tam se dostanete do situace, kdy ta média veřejné služby musí šetřit a tam, kde se to týká státního rozpočtu, tak tím víc.
1: Těch modelů financování je opravdu mnoho, jsou to tedy buď koncesionářské poplatky, jako tady v Česku, nebo financování ze státního rozpočtu, nebo pomocí těch speciálních daní, což je, pokud se nepletu, příklad některých severských zemí, jako třeba Švédsko nebo Finsko, případně kombinace těchto různých přístupů, do toho částečně reklama. Tak zmínili jsme tu vaši studii, kterou jste teď v posledních týdnech provedla, takže jste expertka na toto téma, tak můžete říct, co z těchto cest je vlastně ideální, která ta cesta zaručuje veřejnoprávním médiím skutečnou nezávislost a zároveň finanční stabilitu?
0: My se vlastně dostáváme do situace, kdy se nedá úplně mluvit o nezávislosti na politické moci v podstatě nikde. Pokud to tedy není ten poplatek, který funguje nějakým způsobem nezávisle na tom, jak se zrovna rozhodne ta daná vláda něco s ním udělat. Neřekla bych, že někde funguje něco úplně ideálně, protože víme, že třeba ve Finsku došlo k tomu, že se zvýšila daň z přidané hodnoty, kterou musí média veřejné služby zaplatit z přidělených prostředků, vzrostla třeba z 10% na 14, výsledkem těchto kroků je 15% pokles rozpočtu a propouštění zhruba 300 zaměstnanců ve Finsku. Totéž je otázka stagnace rozpočtu ve Švédsku, kde pak došlo v návaznosti na to k redukci pracovních míst zhruba o 200. Takže já bych hrozně ráda řekla, pojďme udělat nějaký ideální model podle Švédska nebo podle Finska a bude to krásné, když nebudeme mít poplatky, ale my bychom si měli být vědomi a právě EBU nás za to opakovaně v minulosti chválila, že náš systém funguje výborně a je velmi dobře předvídatelný. Odpovědnost médií je směrem k veřejnosti, tak jak by měla být. A v neposlední řadě ten poslední nárůst a valorizace o inflaci je něčím, co u nás může držet média veřejné služby nezávislá.
1: No a když jsem se teda ptala, jestli existuje nějaký ideální model financování, tak tedy chápu to dobře, že podle vás to jsou právě ty koncesionářské poplatky?
0: Ano, ta odpověď je, že je to rozhlasový anebo televizní poplatek dobře nastavený. Máme samozřejmě situaci, která je třeba v Itálii, kde jsou taky poplatky, ale ty poplatky se mohou různým způsobem měnit podle toho, jak se zrovna té, které vládě chce nebo nechce. Když ten zákon není dostatečným způsobem dobře ošetřen a není to dostatečně dobře ošetřeno zákonem v tom, co se dá nebo nedá dělat s těmi poplatky, tak pak může opravdu docházet k velké destabilizaci. Takže poplatek tam, kde funguje dobře, jako je tomu u nás, kde není potřeba v minulosti právě v Itálii, třeba měli obrovské problémy s vymáháním poplatků, tam neplatilo několik desítek procent populace, tak vlastně měnili ten systém, jakým způsobem ty poplatky vybírají. Ten poplatek nemusí být všespásný, ale i z toho externího zahraničního hodnocení máme tu zpětnou vazbu k tomu, že ten náš způsob platby rozhlasového a televizního poplatku tady v Česku funguje dobře. Proto my říkáme, a je to závěr i naší studie, že nevidíme důvod, proč ten funkční systém teď měnit, kromě toho, že by ho někdo chtěl změnit.
1: Vidíte v Evropě nějaké opravdu dobré, ideální příklady toho, jak média veřejné služby skutečně mají fungovat a být nezávislá na politických tlacích?
0: Já bych sem zase vrátila do hry ta média, která jsou v severských zemích, ať už jsou financovaná jakkoliv, ale znova prostě je tuto riziko toho snižování těch prostředků úplně stejně jako kdekoliv jinde. Není možné si ty země idealizovat. Tam spíš v kontextu toho, jak vysoká je tam politická kultura, tak třeba míra konsenzu o tom, jak by mělo vypadat financování veřejné služby i tam, kde jsou média financovaná ze státního rozpočtu, typu Dánska nebo Norska, tak tam není tak velký rozdíl mezi tím pojetím veřejné služby, jako je třeba u nás, mezi stranami vládní koalice a opozičními politickými stranami a vlastně adekvátně i společností. Tam takhle hluboké příkopy nejsou a všichni jsou si vědomi toho, že média veřejné služby jsou něčím, co jako sociální instituci mít chtějí.
1: Takže tam nedochází k takovým útokům například od krajně pravicových stran na roli veřejnoprávních médií?
0: V severských zemích samozřejmě taky existuje krajní pravice, existují tam strany, které jsou primárně naladěny antisystémově a nedívají se vždycky na média veřejné služby úplně pozitivně, ale když se podíváte i na výzkumy, které se třeba týkají důvěry v média obecně a v média veřejné služby, tak zjišťujeme, že právě tahle úroveň je tradičně v těch severských a skandinávských zemích nejvyšší. Ale i tam v posledních letech klesá právě pod vlivem různých dezinformačních kampaní a dalších situací.
1: Takže rozdíl je v té politické kultuře, protože já, když se třeba bavím v Bruselu s některými zahraničními kolegy a popisuji jim tu debatu v Česku, tak oni vlastně tak úplně nechápou, v čem je problém, protože financování ze státního rozpočtu, respektive prostřednictvím těch speciálních daní, je podle nich úplně běžná záležitost a nerozumí, proč by to mělo být ohrožením těch veřejnoprávních médií.
0: To je právě jedna z věcí, kterou, i když jsme diskutovali s různými experty v zahraničí, tak někteří jednoznačně vyzdvihují právě třeba to financování ze státního rozpočtu, jako byl příklad Norska, a připadá jim správný, protože se nesetkávají s ničím podobným, co se odehrává tady v Česku. A ten rozdíl v té geografii, já se věnuji i srovnávacímu výzkumu World of Journalism Study, kde máme jeden celý region střední a východní Evropy, a ty výsledky pro celou řadu oblastí, jako jsou například vlivy na práci novinářů, ta důvěra třeba v instituce, naopak od novinářů, tak jsou u nás jinde, než jsou v severských zemích. To je prostě realita.
2: Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
1: My bychom se mohli podívat na situaci v Dánsku. Tam totiž před pár lety přešli právě z koncesionářských poplatků na to státní financování. Tak jak to Dánové tedy zpětně hodnotí a jak to hodnotíte vy a váš expertní tým?
0: Dánsko má jednu z velkých výhod, které se týkají toho, že mají vlastně o něco menší, nebo ne o něco, ale o dost menší množství médií. Oni mají 3 televizní kanály, 7 rozhlasových stanic. Je to instituce vlastně, která je spojená dohromady a relativně dobře se jim manažuje. Z těch veřejných peněz jsou samozřejmě placeny i regionální kanály, kterých je další množství, ale není to tak, jako je to u nás. A ten rozpočet médií veřejné služby je součástí zákona o rozpočtu a není pro něj stanovená vlastně nějaká specifická daň, ale je tu smlouva podepsaná mezi politiky a tím médiem jako takovým. A ty mediální dohody vlastně, které tam jsou podepsány, tak jsou postaveny na širokém politickém konsenzu právě napříč všemi parlamentními stranami. A ten systém je velmi předvídatelný, protože je tam na 4 roky dopředu určeno, jakým způsobem se média veřejné služby budou financovat. Na druhou stranu samozřejmě, i když naše expertka dánská vzhledem k té situaci, kterou mají politickou v Dánsku, tenhle systém podporuje, tak je prostě zase otázka, jak bychom byli schopni něco podobného vlastně transformovat sem, protože i když mají třeba méně peněz Dánové v určité situaci, než by chtěli pro média veřejné služby, tak pořád jich mají mnohem víc, než jak vypadá třeba současný vládní návrh financování ze státu. státního rozpočtu. Takže to otázka toho, kolik do médií veřejné služby chcete financovat. A z toho pak vyplývá právě to, že tady část veřejnosti má dojem, reprezentována svými politickými zástupci, že nechce financovat tolik média veřejné služby a pak by to financování taky mohlo být neadekvátní.
1: Takže nedá se říct, že by Česko teď tím novým návrhem přešlo na dánský model.
0: Já bych tomu dánský model rozhodně neříkala, protože ten stávající návrh zákona, který je k dispozici, tak se vůbec nevypořádává s některými základními věcmi, které mají Dánové úplně bez problémů vyřešeny, například ta memoranda, ve kterých je jasně dané, respektive smlouvy, jak bude vlastně vypadat fungování médií veřejné služby nebo právě míra dostatečné adekvátnosti financování médií veřejné služby a v neposlední řadě je to i ten nedostatečně pozitivní přístup k médiím veřejné služby, protože Dánové je vnímají jako důležitou součást svojí společnosti a panuje na tom poměrně intenzivní míra souhlasu. Zatímco tady u nás se o tom takhle mluvit určitě nedá.
1: No a existuje v Evropě nějaký modelový příklad, k čemu by se Česko právě přiblížilo, pokud by ta legislativa, kterou teď vláda chystá, prošla?
0: Ten problém toho stávajícího návrhu je, že je postavený opravdu nekvalitně. Kdyby někdo chtěl, tak by určitě tady dokázal legislativně postavit právě třeba ten dánský systém, ale to by ten návrh musel vypadat úplně jinak. Takže ano, já si dokážu představit, že bychom časem mohli být ve stejné situaci jako třeba Dánové nebo jako třeba Norové, ale musela by ta celková politická vůle a kultura a všechno další vypadat úplně jinak, aby návrh toho zákona byl postavený způsobem, který u nás bude fungovat dobře. Tam se mi jako jednu z alternativ vlastně i kvůli té poměrně velké polarizaci nabízíme možnost financování ze státního rozpočtu s tím, že by bylo dostatečně, rozšířil by se článek 40 ústavy, aby se rozšířily ty pojistky k tomu, aby ve chvíli, kdy to někdo bude chtít změnit, tak potřeboval ústavní většinu, aby musel být daleko širší vlastně společenský konsenzus, než jak je tomu teď a v tom návrhu, který vlastně může změnit kdokoliv, kdykoliv. Takže jo, já si dokážu představit, že by to u nás mohlo fungovat, ale musel by ten přístup jako takový vypadat úplně jinak od samého začátku. Třeba se to ještě někdy dočkáme.
1: No a můžeme tedy jenom ve stručnosti vyjmenovat, které ty země už dnes mají ten model čistě státního financování?
0: Co se týče zemí v Evropské unii, tak vedle toho systému těch přímých poplatků, kdy platí přímo veřejnost, tak model financování ze státního rozpočtu v nějaké podobě mají Norsko, Island, Lotyšsko, Litva, Estonsko, Dánsko, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Francie, Španělsko, Slovensko, Maďarsko, Ukrajina, Rumunsko, Bulharsko, Moldavsko, Severní Makedonie, Černá Hora, Kosovo, Kypr a Malta. A je to zhruba polovina evropských zemí o něco vlastně výraznější než tam, kde funguje ten systém té přímé platby jako takové.
1: No, financování ze státního rozpočtu a máme tady tedy země a média, která fungují v Dánsku nebo v Norsku a na druhé straně například v Maďarsku. Takže i v rámci toho, dejme tomu stejného nebo velmi podobného systému, je vlastně v praxi velký rozdíl v tom, jak je to uplatňováno.
0: Je to pravda, protože když si vezmete právě třeba Maďarsko nebo Slovensko, tak to jsou ty příklady, které nefungují úplně dobře, ale třeba z těch zemí, které jsou na sever od nás, tak je to otázka v pobaltských zemích, například Estonsko. To rozhodně bych ho teď nechtěla házet do stejného pytle spolu s Maďarskem a Slovenskem, určitě ne. Ale i tam ten tlak a obecně v pobaltských zemích i v souvislosti s tím sousedstvím s Ruskem potom přináší poměrně intenzivní opatření směrem k tomu, jaké informace se mohou šířit a tak podobně. A mnohem z nás se to samozřejmě dělá u médií, která tam už v některých případech nejsou ani média veřejné služby, ale blíží se to a některá i jsou státní médií.
1: Můžete posluchačům vysvětlit, v čem vidíte ten hlavní rozdíl mezi státními a veřejnoprávními médii?
0: Státní médium je takové médium, které jednoznačně podléhá státu jako takovému a veřejnost vlastně nad ním nevykonává kontrolu. U nás veřejnost vykonává kontrolu nad veřejnoprávními médii nebo nad médii veřejné služby prostřednictvím rad, které jsou volené sobou komor našeho parlamentu a funguje tam vlastně ten princip té nepřímé kontroly, protože samozřejmě to nejsou politici. To, že financujete nějaké médium ze státního rozpočtu, ještě neznamená, a jsem vlastně ráda, že jste se mě na to zeptala, že to je státní médium. To si tady hodně lidé pletou a domnívají se vlastně, že se z těch médií veřejné služby stanou státní média. Někteří by si to hrozně přáli a píšou do těch diskuzních fór na sociálních sítích, jak chtějí, aby to tak bylo a stát s médií veřejné služby zatočil, ale tak, jak je nastaven zatím ten systém a dokonce i tak, jak je v návrhu toho zákona, tak pořád počítá s kontrolou prostřednictvím rad. Jejich členové budou voleni těmi oběma komorami českého parlamentu.
1: Já jsem se vás předtím ptala, jestli pokud by Česko přijalo tento návrh zákona, by přijalo vlastně ten dánský model. Vy jste říkala, že to se spíš říct nedá. Dá se říct, že by přijalo slovenský nebo maďarský model?
0: Ten stávající návrh zákona, tak se nedá o něm říct, že by to byla cesta nutně na Slovensko nebo do Maďarska. Ve chvíli, kdyby bylo nastaveno, řekněme, adekvátní financování a byly by vyřešeny nejrůznější věci, které se týkají právě toho, jak má vypadat služba veřejnosti, jak má vypadat to, kde se třeba vysílá, protože tam nejsou i některé úplně základní definice a technické specifikace toho, kde může vysílat rozhlas, kde může vysílat televize a tak podobně. Ale to podfinancování, které samozřejmě vede, a to je důvod, proč o tom lidé hodně spekulují, to podfinancování médií veřejné služby vede samozřejmě k jejich potenciálním oslabení, což tady je zjevné, že ty prostředky nejsou dostačující a taky možnost kdykoliv ten model změnit a kdykoliv ho nastavit jinak je problematický z hlediska politické kultury, kterou tady dlouhodobě máme.
1: Mimochodem, když jsem zmínila to Maďarsko, tak tam teď víme, končí dlouhá léta premiéra Viktora Orbána a blíží se nástup nového premiéra Petra Maďara. Co očekáváte, že se může změnit směrem k médiím? Protože víme, že maďarská média jsou dlouhodobě, nebo respektive maďarská vláda byla dlouhodobě kritizována za to, že média nemají dostatečnou svobodu, že jsou pod velkým tlakem politiků. Tak myslíte si, že tedy Maďarsko čeká změna k lepšímu v tomto smyslu?
0: Otázka toho, jak to bude dál, je velmi křehká, protože slyšeli jsme některé výroky od pana Maďara, které mě zdaleka nepřesvědčují, kdo bude definovat to, jak funguje televize, jestli funguje opravdu dobře nebo špatně, bude to prostě zase z nějakého ideologického pohledu. Vymezovali se proti tomu Reportéři bez hranic i další mezinárodní organizace, jakkoliv se vlastně od TISY a od pana Maďara čeká, že se posune tím směrem, který by měl být spíš demokratizační, tak do té doby, než se tak stane, tak já zůstávám obezřetná a opatrná.
1: Já ještě teď vykročím trochu ven z Evropské unie, protože s problémy se potýká i britská BBC, dlouhodobě etalon veřejnoprávních médií. A ta se potýká s tím konkrétně, že řada domácností se vyhýbá placení poplatků nebo dokonce ruší odběr veřejnoprávní televize a sledují pouze konkurenční soukromé kanály či streamovací platformy. A řeší se proto taky možná změna financování BBC, například formou předplatného a vysílání reklamy. Je toto podle vás cesta? Může to fungovat?
0: Velká Británie tím, že není součástí Evropské unie, tak řeší jenom svoji vlastní legislativu. My tady to, jakým způsobem média veřejné služby vstupují do toho prostoru, kde jsou taky komerční hráči, řešíme i v souvislosti s evropskou legislativou. A komerční hráči jsou hodně citlivý na to, když se začne víc řešit to, že by vlastně média veřejné služby měla mít třeba nějaký další nárůst reklamy nebo čehokoliv dalšího, protože anebo začala třeba vyrábět produkty, které by jim přímo konkurovaly způsobem, který by byl nekalou konkurencí. Je to jedna z věcí, kterou řeší Amsterdamský protokol, který byl právě připojen k Amsterdamské smlouvě v roce 1997, vstoupil v platnost v roce 1999. A tam jde o to, aby ta podpora médií veřejné služby nebyla příliš ohrožující pro ty komerční hráče jako takové a nenarušovala ten rovný trh. Proto ano, reklama Ano, ale je to věc, která může být maximálně problematická. Navíc podle některých těch analýz, které jsou taky k dispozici na mediálním trhu, tak příjmy z reklamy zvyšují závislost na tom, jaký typ obsahu budete produkovat, a může to i omezovat právě obsahy veřejné služby pro menšiny a tak podobně, protože k těm nejste schopná získat tak silné reklamní plnění.
1: No a když se podíváme tedy na ty problémy, s kterými se potýká BBC, odcházení předplatitelů a tak dále, zajímá mě, jestli podle vás koncesionářské poplatky nejsou v dnešní době těch streamovacích služeb tak trochu přežitkem, jestli lze od lidí očekávat, že budou i nadále rádi a dobrovolně platit ty poplatky,

0: když třeba veřejná média ani nekonzumují.
1: My víme, že ve chvíli, kdy se ve společnosti děje něco krizového, tak lidé si okamžitě zapínají média veřejné služby. Jsou určitou institucí, která nám vždycky garantuje, že dostaneme informace v určité kvalitě, kterým můžeme důvěřovat. I když bychom byli třeba v situaci, kdy bychom tady a máme tady komerční média, která jsou kvalitní, tak se můžou změnit podle zadání svých vlastníků mnohem víc než média veřejné služby ve chvíli, kdy je jejich legislativa dobře nastavená. A to, že samozřejmě někteří lidé nekonzumují obsah médií veřejné služby, je pravda. V žádné zemi v Evropě neplatí lidé za média veřejné služby jenom ti, kteří je konzumují. A velmi často je to určitý solidární druh plnění. A tady v tom případě bych to přirovnala například k očkování, i když vím, že právě očkování v současné chvíli je velmi senzitivní věc. Ale my se očkujeme proto, aby lidé, kteří se z nějakého důvodu, třeba z imunitních důvodů očkovat nemůžou, byli stejně chráněni. Máme vlastně takovou celkovou očkovací solidaritu nebo imunizační solidaritu společnosti. A s médií veřejné služby je to podobné. Už se těším na ty diskuze, které budou.
0: Hostkou bruselských chlebíčků byla mediální expertka z Univerzity Karlovy Alice Němcová-Tejkalová. Moc krát děkuji za rozhovor.
1: Děkuju a naslyšenou.
2: A o čem se v těchto dnech mluví nejen v Bruselu? Máme za sebou další podkapitolu ságy o obchodní dohodě mezi Evropskou unií a Spojenými státy. Šéf Bílého domu Donald Trump oznámil, že dává 27. čas do 4. července, aby uvedla v platnost obchodní dohodu dojednanou loni v létě ve skotském golfovém rezortu. Jinak prý Unie bude čelit výrazně vyšším clům. Původně se Trump chystal zvýšit cla na dovoz evropských aut už nyní. Uklidnil ho ale podle jeho slov skvělý telefonát s Ursulou von der Leyenovou. I přes Trumpův tlak se ale vyjednavači Evropského parlamentu a rady minulý týden nedokázali dohodnout na finálním schválení obchodní dohody se Spojenými státy. Europoslanci totiž chtějí do předlohy zapracovat další podmínky pro případ, že by americká strana dohodu porušovala a v budoucnu cla opět zvyšovala. Dohody naopak unijní instituce dosáhly v případě zákazu takzvaných svlékacích nástrojů umělé inteligence, tedy AI nástrojů, které umožňují vytvářet sexualizované snímky reálných lidí. Unie tak reaguje mimo jiné na kauzu kolem nástroje Grok na sociální síti X. Podobné nástroje, které nemají dostatečné pojistky proti takovémuto zneužívání, budou v Evropské unii zakázané od 1. prosince. Unijní instituce tuto dohodu musí ještě formálně potvrdit. V sobotu jsme si připomínali Den Evropy, výročí Schumanovy deklarace, která v roce 1950 položila základy evropské integrace. Na budově maďarského parlamentu v Budapešti se poprvé po mnoha letech objevila vlajka Evropské unie. A novým premiérem Maďarska se po 16-leté éře Viktora Orbána stal Petr Maďar. A to už je z těchto bruselských chlebíčků vše. Díky za poslech. Uslyšíte nás zase příští pondělí po 11. na Plusu a najdete nás jako vždy ve všech podcastových aplikacích. Loučí se s vámi Zdeňka Trachtová a těším se zase někdy příště.
3: Jedenáct hodin 30 minut.
4: Český rozhlas Plus.
5: Soud na Slovensku hned první den odročil projednání jednoho z nejsledovanějších korupčních případů policie, takzvané kauzy Očistec. Mezi hlavními obžalovanými v ní figuruje například místopředseda slovenského parlamentu za vládní stranu Směr Tibor Gašpar. Další stání je naplánováno na 1. června. Případ je na Slovensku politicky mimořádně citlivý. Obžaloba tvrdí, že v rámci policie fungovala mezi lety 2012 až 2018 zločinecká skupina s vazbami na vládní stranu Směr. Údajně ovlivňovala ovlivňovala vyšetřování, sledovala politické oponenty nebo chránila vybrané jedince. Celkem je obžalovaných 10 lidí, většina vinu už dřív odmítla. Fotbalové Slávy nehrozí vyšší odečet bodů za výtržnosti fanoušků v sobotním derby se Spartou. O teoreticky získané body může přijít jen v případě kontumace utkání. Ačkoliv zápas byl přerušen zavedení Slávie 3-2 nad Spartou. Českému rozhlasu to řekl předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace Jiří Macner. Slávii hrozí kontumace utkání, uzavření stadionu a pokuta 10 milionů korun. Disciplinární řízení je vedeno také se Spartou. O trestech rozhodne komise Ligové fotbalové asociace zítra. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová odmítla, aby se bývalý německý kancléř Gerhard Schröder stal zprostředkovatelem rozhovoru o ukončení ruské války proti Ukrajině. Původně to navrhl ruský prezident Vladimír Putin. Kallasová dodala, že Schröder loboval za ruské státní společnosti a seděl by tak na obou stranách stolu. Šéfka unijní diplomacie zároveň označila třídenní příměří v bojích za cynické. Podle ní bylo určené k tomu, aby ochránilo vojenskou přehlídku v Moskvě. Obvodní soud pro Prahu 4 zamítl žalobu bývalého generálního ředitele České televize Jana Součka na televizní radu, domáhal se neplatnosti svého odvolání z funkce. Souček zvažuje, jestli se odvolá. Soud bude dnes posuzovat taky druhou Součkovu žalobu. Chce od televize doplatit odměnu za rok 2024, celkem více než 1,3 miliony korun. Českým hotelům a penzionům se letos v prvním čtvrtletí dařilo, celkem se v nich ubytovalo skoro 4,5 milionu turistů. To je asi o 5% víc než loni, informoval o tom Český statistický úřad. Přibylo tuzemských i zahraničních hostů. Nejnavštěvovanější byla tradičně Praha. V hlavním městě se ubytovalo zhruba 1 milion a 700 tisíc turistů. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové se brzdí za sjezdem na Úvaly na 11. kilometru. Bezmála půl hodiny se jede na 15. kilometr, tam zůstává průjezdný pouze levý pruh. Na dálnici D1 směrem z Vyškova do Prahy před sjezdem na Slavkov z kilometru 211 popojíždí kamiony. Pravým pruhem se sunou až do Brna k omezení o exitu 196 Bratislava. Výjezd z Prahy směrem k D7 na Slaný zpomaluje omezení u letiště. Hned u sjezdu do Aviatické je průjezdný pouze jeden pruh, kolona od Evropské je na 10 až 15 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme zataženo až oblačno, postupně na většině území déšť nebo přehánky a později místy i bouřky a teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad Interview plus Pavlíny Nečáskové.
3: Maďarsko bude mít brzy novou vládu. O víkendu na ustavující schůzi parlamentu poslanci zvolili nového premiéra, kterým poprvé po 16 letech není Viktor Orbán, ale Peter Maďar. Maďarsku nechce vládnout, ale sloužit a slibuje obrovskou transformaci země. Jaké jsou jeho konkrétní plány a může skutečně zbavit státní aparát od veškerých vazeb na Fides? O tom bude dnešní Interview Plus. Já jsem Pavlína Nečásková.
4: Interview Plus.
3: A naším dnešním hostem je reportér týdeníku Reflex Oliver Adámek. Dobrý den.
6: Dobrý den i vám a i divákům.
3: Posluchačům. V našem případě.
6: I divákům vlastně.
3: Peter Maďar opakovaně vyzval prezidenta Tamáše Šujoka k rezignaci do konce tohoto měsíce. Je možné, že mu prezident vyhoví?
6: Nejspíš mu nevyhoví a dopadne to spíš tak, že po 31. květnu bude prezident Šujok odvolán, k čemuž ústavní většina stačí. Není to vlastně žádný problém v tom maďarském systému a zdá se, že prezident vlastně chce zůstat v úřadu, až dokud nebude odstaven tou novou vládnoucí většinou.
3: Myslíte si, že je to nutné odvolat i prezidenta, udělat tak razantní kroky?
6: Se upřímně myslím, že to úplně nutné nebylo, protože prezident Šujok by té nové vládě nijak nepřekážel. Je to spíš další symbolický krok v tom, že Peter Maďar slíbil odstavit ještě několik dalších lidí spojených s tím Orbánovým vládnutím od moci. Je to třeba i nejvyšší státní zástupce, předseda ústavního soudu. Je to o trochu ještě razantnější přístup, než volil Orbán po roce 2010, kdy u většiny těchto funkcí se vlastně počkalo, než doběhla funkční období těm lidem, kteří tam byli. Čili to působí na někoho jako až trochu agresivní přebírání moci, že se takhle rychle mění všechny vysoké pozice ve státě. Na druhou stranu prezident Šujok byl taková, nebo je taková úřednická postava, on nebyl nikdy moc výrazný a ve chvíli, kdy se stal prezidentem, tak ho většina Maďarů vůbec neznala. Čili myslím, že by mohl být Peter Maďar velkorysejší i v tom vyjadřování třeba k prezidentovi, ale jeho voličům to zřejmě vůbec nebude vadit, že se tohle stane.
3: No a má vůbec ty se nějakou představu, kdo by mohl být tím novým prezidentem?
6: Mluví se o několika jménech. Tím asi nejvíc skloňovaným je protestantský duchovní Gábor Iváni, který byl dlouho kritikem Orbánovy vlády a byl vlastně trestně stíhaný v takovém případu, který podle mnohých je vlastně vykonstruovaný a připisuje se právě tomu, že byl kritik té předchozí vlády. Čili o něm se mluví zatím asi nejvíce a pak tam probleská ještě nějaká další jména, ale spíš to vypadá takhle, protože ono se vnímá jako určitá výhoda Gábora Iványiho, že jelikož je duchovní, je protestantský pastor, tak bude přijatelný pro konzervativní část maďarské společnosti, která je pořád velká a zřejmě část z konzervativních Maďarů volila i TISu. Zároveň ale tím, že byl kritikem Orbánova režimu, tak bude, a vlastně jeden ze symbolů toho odporu proti němu, tak bude naprosto přijatelný i pro liberálnější část Maďarů.
3: Ono to může zatím i to přebírání moci působit v nadsázku v Maďarsku tak trochu i jako show. Tančí se před parlamentem, ozývají se skutečně megalomanské sliby. Ale řekl byste, že má Petr Maďar skutečně všechno dobře promyšlené?
6: To budeme moc posoudit, až na ty kroky dojde, nicméně řekl bych, že ve většině věcí ano, protože měl mnoho času se na to připravit, zároveň zná maďarský stát zevnitř, což vyplývá samozřejmě z toho, že za Orbána byl dlouho ve vysokých státních pozicích. Tím pádem on má tu přípravu dobrou, nemluví o tom, že vlastně je vzděláním právník, takže on má podle mě celkem jako jasno o tom, co chce konkrétně dělat.
3: No ale ty plány jsou skutečně nevídané.
6: Jsou, nicméně v Maďarsku, když máte ústavní většinu, tak můžete skoro cokoliv. Takže tam druhá rovina toho bude, co všechno jako půjde uskutečnit. Třeba když se podíváme na tu proměnu státu, tak s ústavní většinou můžete kohokoliv odvolat, ale druhá věc je, že oni třeba nejsou k dispozici v mnoha oblastech lidé, kteří by nebyli spojení s tou přechozí vládou, protože prostě 16 let všichni státní úředníci vlastně přicházeli do státu, který jako hodně sloužil ideologicky jedné straně, čili a často pocházeli z různých akademií placených Fidesem na výchovu státních úředníků, takže to byly fakt jako straničtí vojáci takový. No.
3: Ano, my už známe to budoucí složení vládního kabinetu, zbývají pouze formální kroky. Nová vláda se chce definovat jako centristická, chce být pro bývalé voliče Fidesu, chce být pro liberály, chce být pro regiony i pro velká města. Může to všechno obsáhnout?
6: No, zní to téměř nemožně, ale uvidíme, protože momentálně to vypadá, že za stranou TISA je ještě větší společenská většina, než byla v momentu voleb, protože v preferencích ještě o trochu vyrostla. Ta vláda je taková, že promlouvá k různým částem společnosti různými lidmi, bych to tak řekl. K lidem z měst a liberálním lidem určitě třeba jména, jako je Anita Orbán, nová ministryně zahraničí, ale nebo i nová ministryně školství, která byla vlastně posledních 19 let šéfkou výzkumného institutu ve školství, zabývala se nerovnostmi ve vzdělávání, tak to je vlastně expertka, která se stane ministryní školství. A pak tam jsou osobnosti spíš možná určené pro to venkovské publikum, třeba ministr pro rozvoj venkova, čili i to, že je ministerstvo přímo pro rozvoj venkova, pak ministerstvo pro potravinovou ekonomiku se bude jmenovat jenom pro zemědělství a potravinovou ekonomiku. Tak to jsou takové, řekl bych, vzkazy k tomu, že Maďar nechce zanedbat žádnou část společnosti z té velké koalice, co ho volila.
3: Ano, to složení parlamentu tedy skládá se dominantně ze strany TISA, z Fidesu a také z krajně pravicového hnutí Naše vlast. To znamená, že levicový voliči své zastoupení nebudou mít.
6: To je pravda. Ono není to tak, že by v Maďarsku levice vůbec nebyla. protože posledních 16 let vlastně levicové strany byly ty nejsilnější opoziční strany v Maďarsku i daleko více levicové strany, než známe z parlamentu u nás, prostě sociálně demokratické strany, liberální progresivní strany a měly dohromady třeba kolem 30%. Nicméně jejich voliči všichni přijali tu šanci na změnu v podobě Tisy, takže přešli k ní. Nicméně je vidět, že v Maďarsku jako jsou levicoví voliči, akorát aktuálně zvolili to menší zlo, kterým byla strana Tisa. Ono ještě o tom vypovídá také to, že třeba když se podíváme na starosty velkých maďarských měst, tak z většiny jsou tvoření právě tou jakoby starou opozicí a většinou jde právě konkrétně o strany, jako třeba socialistická strana nebo třeba zelení, vlastně zelený je primátor Budapešti a podpořili ho další levicové strany. Takže není to tak, že by v Maďarsku neexistovala levice, akorát teď z pragmatických důvodů vlastně ustoupila.
3: Hostem Interview Plus je redaktor týdeníku Reflex Oliver Adámek.
4: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
3: Co se dělo v předešlých týdnech na státních úřadech a ministerstvech? Bylo to předání moci hladké?
6: Obecně bylo hladší asi, než se očekávalo, protože ten Orbánův režim vlastně nijak nic neobstruoval. Já říkám režim, protože i Orbán tomu říkal, že zavedl jiný režim a ty zase Maďar říká, že udělá jiný režim, takže to není něco pejorativního. Nicméně objevovaly se spekulace třeba o tom, že na nějakých úřadech se skartují dokumenty, zatím o tom nejsou důkazy, prostě tvrdil to hlavně Péter Maďar sám, čili musíme to brát tak, že je to pořád prostě tvrzení politika, které může mít nějaké důvody. Jinak celkově to předání moci je vlastně poměrně rychlé, protože nový premiér je jmenován ani ne měsíc od voleb a nová vláda zřejmě kompletně bude jmenovaná do středy tohoto týdne, čili do 13. května, volby byly 12. dubna, takže je to vlastně celkem rychlost a já myslím, že Fides bude spolehat na to, že bude schopen tu novou vládu obstruovat spíš těmi lidmi, co má ještě v těch úřadech jako později v nějakých méně viditelných fázích.
3: No, Peter Maďar v projevu parlamentu prohlásil, že v minulých letech bylo ze státního majetku ukradeno 20 tisíc miliard forintů a že se odcházející garnitura snažila v posledních dnech ještě rozkrást, co se dalo. Má tedy proto nějaké důkazy?
6: No, bude muset s ním ještě přijít. Tam jsou některé případy, kdy je téměř jasné, že došlo k buď nějaké korupci nebo zneužívání veřejných peněz. Týká se to třeba kauzy kolem Maďarské národní banky, ze které bylo vyvedeno do různých jiných institucí vlastně řádově miliardy korun. Tam je otázka, jak to bude přesně Peter Maďar pojímat, protože je jasné, že velká část maďarské společnosti chce vyloženě jako pomstu tomu starému režimu a potrestání jeho zločinu, tak jak on to říká. Na druhou stranu jsou věci, které třeba můžeme brát jako kontroverzní nebo prostě špatné z toho důvodu, že docházelo k obohacování jako lidí navázaných na vládu ze státního majetku, ale ono to probíhalo třeba legálně, protože prostě stát třeba převedl nějaké majetky na nějaké oligarchy, ale bylo to v rámci tehdejší ústavního systému úplně legální. Pak jsou jiné věci, nějaké případy vyložené jako korupce nebo tunelování nějakých věcí, tak tam to byly věci, které byly zřejmě nelegální i v tom Orbánově systému a tam to bude snažší, tam bude jenom o to, že Peter Maďar v uvozovkách rozváže ruce těm orgánům, policii a státním zastupitelství a podobně. Nicméně bude třeba tady být ostražitý z hlediska toho, jestli se dodrží zásady právního státu, protože Peter Maďar ho slibuje obnovit, ale zároveň vlastně mluví o tom, že vyvlastní mnohé majetky, které vlastně byly legálně převedeny na ty nové vlastníky za té minulé vlády, třeba akcie nějakých státních firm a podobně. Takže tam bude jako hodně ošemetné, jak konkrétně se to bude všechno provádět.
3: A když Viktor Orbán říká, že je otevřený jakémukoliv vyšetřování, znamená to, že se tedy neobává toho, že by mu mohlo něco hrozit?
6: Já myslím, že tohle je linka, která se trochu přeceňovala v zahraničí, že Orbán by se mohl bát stíhání a že třeba uteče z Maďarska. Maďarsku se o tom trochu spekulovalo, ale vlastně se to úplně neočekávalo, že by Orbán zmizel. Myslím, že Orbán vždycky uměl ty věci dělat tak, aby byly vlastně z hlediska zákonů vždycky v pořádku. Což znamená, že například ono velmi okatě a viditelně bohatlo jeho nejbližší okolí, ať už jeho přátelé nebo přímo jeho rodina, ale netýkalo se to většinou přímo Orbána, jakože velký majetek, co se kolem zhromažďoval, tak nebyl jako přímo jeho. A za druhé já si myslím, že pokud ono z části ty věci, co se budou dít, budou tak trochu na politické, z politické vůle, protože Peter Maďar vlastně říká, že ta vláda bude ten, kdo bude garantovat potrestání nějakých těch zločinů, tak já si vlastně myslím, že v zájmu nějakého společenského smíru a společenského klidu nebude chtít Peter Maďar, aby byl Viktor Orbán stíhán a souzen ve chvíli, kdy je to pořád až historická ikona pro miliony Maďarů.
7: Viktor Orbán se nezúčastnil té ustavující schůze, jakožto odcházející premiér, což není zvykem, nestalo se to tak od 90. let, zároveň odmítl ten poslanecký mandát. Jak to vysvětlil svým voličům?
6: Vysvětlil jim to tak, že ten mandát patří té straně, nikoli jemu, a že on přijímá odpovědnost za ten volební výsledek tímto způsobem, že nepřevezme mandát. Zároveň vysvětloval to i tím, že chce pracovat na obnově té národní strany, jak on tomu říká, toho národního tábora celého, a že to nejlépe bude dělat mimo parlament. Což uvidíme, jak bude časem jeho voliči přijato. Ono kromě něj rezignovalo na mandát dokonce 25 dalších poslanců. Většina poslaneckého klubu, tak jak byl zvolený, tak vlastně odešla.
7: Takže teď tam jsou neznámí lidé za Fidesz.
6: Jsou tam z části neznámí lidé, ale z části i třeba relativně známí, kteří se akorát nedostali kvůli tomu špatnému výsledku. Takže je tam hodně jako mladších lidí, nových tváří, třeba kolem 30 let. Ten klub byl předtím jako dost starší. A odešli především ti právě nejstarší matadoři, protože v klubu Fidesu bylo několik poslanců, kteří byli od roku 1990, myslím, že jich bylo 6, a teď zbývá jenom jeden, to je Zsolt Németh, poslední poslanec, co zůstal celých 36 let, takový maďarský Marek Benda by se možná řeklo. A jinak skončili i mnozí ministři, vlastně nejvlivnější lidi z doby Orbánovy vlády. Čili je to velký otřes a tam uvidíme, jak moc se to Fidesu vyplatí. No, bylo to vlastně provedené autoritativně. Orbán řekl, že ten klub takhle, jak je, nemá smysl, že se musí předělat, a týden potom přišel vlastně nový předseda poslaneckého klubu s oznámením, kdo tady budou poslanci a kdo naopak rezignuje na mandát, což je dost zvláštní postup, ale tak se to prostě v Maďarsku děje.
7: No, on nabídl, Viktor Orbán nabídl, jakožto otec zakladatel, i svou funkci předsedy strany k dispozici. Řešit se to bude na sjezdu strany v červnu, tak je vůbec nějaká šance, že by Viktor Orbán nevedl Fidesz?
6: Šance tam je, nicméně nepředpokládá se to. Vyloženě kritika směrem k Orbánovi je zatím dost mírná. Z těch zvolených politiků vlastně nikdo žádnou kritiku neformuluje. Jenom třeba ze členů a kandidátů Fidesu, kteří se do parlamentu nedostali. A pak různé osobnosti, řekněme, orbánovských médií a neziskovek a podobně, které jsou jako navázané na něj, tam nějaká kritika zaznívá, ale jinak příliš ne, a já bych se velmi divil, kdyby nebyl zvolen předsedou Fidesu znova. I se v maďarských médiích převážně očekává, že bude zvolen znova, protože jednoduše řečeno, myslím, že ve Fidesu musí panovat strach z alternativy, strach z toho, že vlastně, když takhle velká osobnost, která byla tak naprosto centrální a dominantní, a kterou pořád volilo přes 2 miliony lidí, tak pokud by odešla, tak by to mohlo znamenat, že ta podpora té strany se zhroutí ještě mnohem víc.
7: No a nemyslitelně spjat je s Viktorem Orbánem také Peter Szijjártó, bývalý ministr zahraničí a také taková oficiální spojka Viktora Orbána s Kremlem. Tak co teď dělá on?
6: Peter Szijjártó je řadový poslanec. Ten se nevzdal mandátu, jeden z těch, kteří slíbili, že budou prostě bojovat za hodnoty Fidesu v opozici. U něj mluvil Peter Maďar před volbami o trochu expresivněji o tom, že bude potrestán za ty věci, které dělal. Vlastně Peter Maďar ho nazýval vlastizrádcem za ty hovory se Sergejem Lavrovem a další věci. Takže tam to bude možná o něco víc horké než u toho Orbána s nějakým vyvozováním důsledků. Nicméně zatím platí, že Peter Szijjártó to... On je teda ještě do zítřka je ministr zahraniční a brzy bude řadovým poslancem.
7: Pojďme se podívat na tu aktuální vládu. Peter Maďar hned po svém jmenování nebo po jmenování celého kabinetu slibuje rozsáhlý audit v podstatě všech resortů, všech odvětví. Je něco takového vůbec možné? Je kdo by mu ten audit provedl?
6: No zřejmě spíše ano, protože tam je jedna věc je to, že přestože Orbán vládl tak dlouho, tak v těch silových složkách, hlavně v policii, soudech a tak dále, zůstaly i různé jako nezávislé složky. Ono to bylo vidět v tom, že mnohokrát třeba soudy rozhodovaly v neprospěch Fidesu nebo v neprospěch Orbánových lidí. Čili ono pořád v Maďarsku je, kdo by mohl provést nějaký audit, ale já myslím, že je to vlastně ve stavu, kdy to všechno by vyžadovalo ideálně třeba jako nějaký mezinárodní pohled nebo mezinárodní konzultaci minimálně, což Peter Maďar zase chtít nebude, to bude chtít řešit jako všechno na domácí půdě. Nicméně podstatná věc je ještě to, že ten největší důvod, proč on všechny tyhle věci dělá, je kromě toho, že část lidí chce prostě potrestání těch zločinů, tak jsou evropské peníze. Z nichž většina vyprší na

0: konci srpna. Na konci srpna vlastně ty dotační tituly budou propadlé v uvozovkách. A do té doby musí Péter Maďar Evropské komisi ukázat, že udělal dostatečné reformy a dostatečně prověřil vlastně bezkorupční fungování toho státu. A to je opravdu jako extrémně krátký termín. Vlastně jsme na začátku května. Jsou na to necelé 4 měsíce, na to udělat opravdu hloubkové reformy, které přesvědčí Evropskou komisi. Čili tam bude požadovat určitě, bude určitě požadovaná i nějaká transparentnost po Maďarovi, aby ukázal vlastně, co konkrétně se stalo, jaké přesně reformy se uskutečnily a co přinesly.
1: No, ta vláda bude mít jinou strukturu, než ta předešla. Ta byla hodně centralizovaná. Jednotlivé resorty dostanou svá ministerstva, například tedy vznikne znova ministerstvo školství, ministerstvo zdravotnictví. Dohromady bude mít kabinet 16 ministerstev. Vy už jste říkal, že je vlastně docela problém najít spoustu lidí, kteří nejsou vázaní s tou předešlou garniturou a kteří můžou pracovat vlastně v těch státních aparátech. Petr Maďar chce skutečně udělat rozsáhlou čistku, nebo se bude muset smířit s tím, že třeba úředníci budou muset zůstat, protože 16 ministerstev, to je skutečně hodně.
0: Ono na mnoha místech budou moct zůstat z toho důvodu, že ono se tak trochu očekává, že ti lidé, kteří sice byli loajální Orbánovi, tak z části jakoby přepnou jenom na tu novou mocenskou situaci a budou rádi, že si budou moct zachovat třeba nějaké pozice výměnou za to, že nebudou komplikovat vlastně vládu té nové vládě a budou prostě profesionálně fungovat v té státní správě. Čili budou i čistky, ale zároveň v některých oblastech a momentech zůstanou třeba lidé spojení s tou bývalou vládou. A ještě bych možná krátce dodal k těm ministerstvům, že je to dané tím, že Orbánova vláda byla hodně specifická v tom, že ministerstev měla málo a ještě měla taková trochu neobvyklá ministerstva z našeho pohledu. Právě neexistovalo ministerstvo školství a zdravotnictví. Dlouho bylo v Maďarsku takzvané ministerstvo lidských zdrojů, pak právě věci jako školství a zdravotnictví přešly ještě pod ministerstvo vnitra, takže tam byla taková zvláštní struktura. Tohle je krok, který má jako symbolicky, ale i prakticky ukazovat, že hlavně z těchto dvou oblastí školství a zdravotnictví, že z nich bude opět priorita a i to, že na ně jsou nominovány silné osobnosti, hlavně na ministerstvu zdravotnictví, vlastně Jolt Hegedűs, nový ministr.
1: To je ten tanečník.
0: Ano, to je ten tanečník, svět ho zná jako tanečníka. Nicméně on je v Maďarsku celkem dlouho známý, protože on byl jednak šéfem etické komise Maďarské lékařské komory, která se vyslovovala hodně proti Orbánově vládě už jako v mnoha minulých letech. Byly třeba i nějaké protesty a stávky lékařů. A druhá věc je, že Zsolt Hegedűs byl taky vlastně takovou jednou z tváří hnutí maďarských lékařů proti úplatkům. Čili on vlastně je jako symbolem nějaké očisty i toho zdravotnictví, nejenom zkvalitnění, ale vlastně i očištění od nějakých prostě takových jevů, jako je prostě korupce, úplatky a podobně.
1: No, vy říkáte, jsou tam silné osobnosti, ona je tam tedy řada lidí i se zahraničními zkušenostmi, jsou to odborníci, jsou to také někteří z nich lidé z pjatí, nějak minimálně s Fidesem, ale jsou to lidé, kteří nemají zkušenosti v exekutivě, tak nemůže to být problém.
0: Většinou je nemají, tam je to tak trochu půl na půl, že někteří ti lidé jsou vyloženě absolutně mimo politiku nepolíbení. Na druhou stranu třeba právě ministryně zahraničí Anita Orbán pracovala na ministerstvu zahraničí, pracovala v diplomacii, pak ministr Ištván Kapitáň, ministr ekonomiky a energetiky, tak je to formulované. Tak to bylo dlouho globální manažer firmy Shell, byl vlastně viceprezident Shellu celosvětového, čili opravdu v top managementu velké firmy, čili je zřejmé, že jako manažerské zkušenosti má obrovské, možná větší než většina ministrů, co v Maďarsku kdy nastupovali. Pak jsou ale lidé, kteří poznali ten stát z nějakých trochu jiných pozic. Třeba je to ministr dopravy a investic David Vitézy, což byl předtím státní tajemník pro rozvoj Budapešti a také byl šéf dopravního podniku Budapešti. Stal se jim v 25 letech kdysi, takže to je člověk, který je v Maďarsku hodně respektovaná osoba právě přes rozvoj hlavního města především. Nicméně je to nesporně expert na dopravu a je to vlastně taky člověk, který poznal ten stát zevnitř. On pak právě, on ve Fidesu nikdy nebyl, jenom pracoval pro vládu, pak z ní odešel, kandidoval jako nezávislý na primátora Budapešti, teď je v budapešském zastupitelstvu, čili oni tam ty politické zkušenosti ještě u nějakých dalších lidí jsou, akorát to nebyli třeba ministři a podobně, ale trochu trochu

0: ten stát poznali z nějakých jiných rolí.
1: Ta podpora TISI je teď obrovská, sám jste říkal, že po volbách ještě roste a tedy ty plány jsou skutečně obrovské a velmi ambiciozní. Co ale Peter Maďar bude muset určitě udělat, aby ta podpora zůstala, aby ho ti lidé neopustili?
0: Bude muset určitě teda dostat zpátky ty evropské peníze. To byl jeden jako úplně z principiálních slibů. Druhá věc je, že bude muset podle mě přesvědčit lidi, že ten nový stát bude skutečně jiný než předtím v tom, že bude vlastně sloužit celé společnosti a že nebude sloužit k obohacování nějaké malé vrstvy lidí, protože ta protikorupční retorika nebo retorika proti tomu, že stát slouží malé vrstvy lidí a té jedné straně, která vlastně ho ideologicky ovládá, tak to byl naprostý základ vlastně jeho úspěchu, to, že já jsem byl i na několik jeho mítincích a on velmi dlouhou dobu z těch mítinků věnoval tomu, že popisoval nějaké aktuální kauzy nebo nějaké nedávné korupční kauzy a vlastně sliboval, že tohle se změní, že takhle stát už fungovat nebude. Čili on bude, myslím, že třeba pokud by Maďarova vláda měla nějaké závažné korupční kauzy, tak to by byl velký problém, protože antikorupce byla vlastně naprostý základ jeho retoriky a předvolebního a pak i volebního úspěchu.
1: Co se týče zahraniční politiky, tak Peter Maďar slibuje i udržení pragmatických vztahů s Moskvou. Jak si to představujete?
0: Představuju si to jako méně proruský postoj a postup, než dělal Viktor Orbán, hlavně z hlediska hlasování o sankcích a podpoře Ukrajiny, protože Peter Maďar zřejmě nebude blokovat sankce ani podporu Ukrajiny, jako to dělal Orbán. V čem ale zůstane pragmatismus u těch ruských vazeb, tak tam to bude hlavně energetika, protože Maďar sice říká, že chce se odstřihnout od ruských energií, ale až od roku 2034. Respektive začíná na tom pracovat okamžitě, na té diverzifikaci, ale cílem je, aby Maďarsko nemělo ruské energie až za 8 let, čili až po dvou volebních obdobích vlastně. Jo? Takže to je podle mě asi to, co si nejvíce můžeme pod tím pragmatismem představit.
1: Že, do Moskvy vlastně jezdit to nebude, si myslíte?
0: No, kdyby si měl vsadit, tak bych řekl, že klidně v příštích 4 letech tam nebude ani jednou.
1: Hostem Interview Plus byl reportér týdeníku Reflex Oliver Adámek. Děkujeme za váš čas.
0: Děkuji moc za pozvání, mějte se hezky.
1: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Radiokniha.
3: Jmenoval se Krejčíř. Radovan Krejčíř. A říkali mu Padrino. To proto, že byl od druhé poloviny 90. let jedním z nejvlivnějších bosů podsvětí. Ve své vile měl mramorové schodiště, výtah se zlatými dveřmi a akvárium se žralokem. Když si tam pro něj policie přišla, dokázal jí zmizet při domovní prohlídce. O příběhu gangstra napsal Jaroslav Kmenta knihu Padrino Krejčíř.
2: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
4: Radioservis představuje
2: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Policie vyšetřuje hned několik trestných činů po sobotním fotbalovém derby Slavie se Spartou.
6: Stále vyhodnocují desítky kamerových záznamů, které se nám podařilo do této chvíle získat.
5: Francie má první potvrzený případ hantaviru. Nákaza se projevila u ženy, kterou vláda vrátila z Kanárských ostrovů.
7: Byla na výletní lodi a včera se vrátila do Francie. Její stav se v noci zhoršil. Je pozitivní na hantavirus.
5: Fotbalové Slávii nehrozí odečet bodů za výtržnosti v sobotním derby. Po nehodě je uzavřená silnice 24 nedaleko Třeboně a bude oblačno a zataženo s deštěm, na východě i vydatné bouřky, teploty do 22 stupňů. Je pondělí 11. května. Posloucháte zprávy s Kateřinou Sousirisovou.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Policie vyšetřuje několik trestných činů kvůli sobotnímu derby mezi pražskou Slávií a Spartou. Trhnutí fanoušků Slávie na hřiště a na

0: že to tam chodí, tam každý dělá, co chce. Je to o tom, aby si to vyhodnotila Slávie i spartianská strana.
1: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace kvůli zápasu zahájila řízení. Verdikt by měla oznámit zítra. Slávii hrozí kontumace utkání, uzavření tribun a pokuta. Klub se proti trestu neplánuje odvolávat. Josef Číš, Radiožurnál.
2: Investigativní tým Radiožurnálu zjistil podrobnosti k případu obviněného pražského léčitele Alana Jarkovského. Z policejních dokumentů vyplývá, že měl znásilnit 4 ženy, některé z nich opakovaně. Další 3 klientky měl sexuálně napadnout. Radiožurnál to vyčetl z usnesení o zahájení trestního stíhání. Jarkovského kriminalisté zadrželi loni v listopadu a stíhají ho vazebně.
3: Jarkovského vyhledávali převážně ženy v těžkých životních situacích. Léčitel byl známý tím, že při terapiích klientům podával psychedelické látky. Ve chvíli, kdy byly klientky pod vlivem těchto drog, je měl Jarkovský sexuálně zneužít. Pokračuje mluvčí policie Richard Hrdina.
4: Kriminalisté muže obvinili z trestných činů znásilnění, sexuální útok, útisk a nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a zjedy, za což může v případě odsouzení strávit až 10 let za mřížemi.
3: Jarkovský se svým advokátem na zaslané dotazy odmítli odpovědět. Radiožurnál vypátral i další ženy, které k němu docházely. Některé popsali, že je během terapii přesvědčoval o tom, že byly v dětství zneužité. Policie vyzývá další možné poškozené ženy, aby se obrátily na linku 158. Vít Kubant, Radiožurnál.
2: Světové ceny ropy se po americkém odmítnutí posledního iránského protinávrhu znovu prudce zvýšily. Ropa typu Brent podražila o 4%. Americký prezident Donald Trump označil odpověď Teheránu za naprosto nepřijatelnou. Příměří mezi oběma zeměmi nadále trvá a Washington se snaží přimět Teherán k podpisu dohody o ukončení války a omezení iránského jaderného programu.
5: Íránský protinávrh údajně žádal po Spojených státech zaplacení válečných reparací a ukončení všech ozbrojených akcí. Uvedla to íránská státní televize s tím, že Teherán také požaduje uznání své kontroly Hormuzské úžiny. Podle íránské tiskové agentury Tasnim bylo mezi požadavky také ukončení námořní blokády a zrušení sankcí. Írán ve svých protinávrzích odsouvá téma svého jaderného programu do pozadí. Ve středu má americký prezident Donald Trump navštívit Čínu. Jedním z důvodů je snaha využít vliv Pekingu na íránský režim k ukončení konfliktu. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
2: Francie a Spojené státy mají první potvrzené případy hantaviru. Jde o pasažéry z výletní lodě MV Hondius, která o víkendu zakotvila u španělského ostrova Tenerife. Zatím se z ní evakuovalo přes 90 lidí. Francouzská ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová v rozhlase upřesnila, že se nákaza potvrdila u jedné francouzky.
6: Byla na výletní lodi a včera se vrátila do Francie. Její stav se v noci zhoršil. Je pozitivní na hantavirus.
7: Francouzská ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová potvrdila, že testy na hantavirus jsou zatím negativní u 4 dalších Francouzů, kteří byli na výletní lodi a vrátili se domů. Zůstávají na specializovaném oddělení v pařížské nemocnici a podstoupí další prohlídky. Epidemiolog z Pasteurova institutu Arnaud Fontane ve francouzském rozhlase potvrdil, že se nákaza může projevit dýchacími obtížemi a že se úmrtnost hantaviru pohybuje kolem 35-50%. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
8: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
2: Jakub Landovský by se měl dnes stát novým vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO. Zřízení postu oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO v reakci na to, že podle odhadu Severoatlantické aliance by Česko letos nemělo splnit závazek vydávat 2% HDP na obranu. Ve Strakově akademie sleduje jednání vlády reportérka Daniela Brichtová.
9: Ministři dnes mají jednat taky o tom, jak zatím Česko tento závazek plnilo v prvním čtvrtletí. Na programu je i zapojení Česka do evropského nástroje bezpečnostní akce pro Evropu, který byl zřízen loni a umožňuje půjčky na vojenské vybavení. Česku konkrétně ve výši zhruba 50 miliard korun. Mimo zasedání ministrů se dnes má předseda vlády sejít zvlášť s šéfem rezortu obrany Jaromírem Zunou za SPD. Řešit měli další postup ohledně jmenování nového náčelníka generálního štábu. Podle některých informací měla schůzka být ještě před vládním jednáním. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
2: Odpoledne hrozí ve východní polovině Česka silné bouřky. Hydrometeorologický ústav vydal výstrahu, která platí do zítřejšího rána. Naprší až 50 litrů na metr čtvereční. Místy se může objevit i přívalový déšť, říká meteorolog Pavel Borovička.
10: Nejsilnější bouřky se sformují v oblasti Českomoravské vrchoviny a východních Čech kolem 19. hodiny.

0: budou postupovat dále k východu a během noci přecházet do deště, který bude na severovýchodě území pokračovat až do úterního rána.
1: Zítra se taky výrazně ochladí. Praha nechá obnovit 8 soch ze staroměstského Orloje. První 4 dnes sundali technici a převezli je do restaurátorské dílny.
2: Až si dáme ty sochy, tak vlastně uvidíte ten detail, jak se ta barva loupe.
3: Říká jednatelka firmy L. Heinz Mariana Nesnídalová, která má sundavání soch na starost.
2: Sochy jsou lipové a vlastně nevydrží tak dlouho ten nátěr na těch sochách.
3: K sundání soch museli technici využít výškovou plošinu, popisuje jeden z nich Pavel Novák.
4: Naší prací tady je vlastně jenom odsvakání sítě, aby jsme přizpůsobili sochy a potom vyhákli je ze zdi z oka, kde jsou kotvené a bezpečně transportovali dolů.
3: První 4 sochy budou restaurátoři opravovat zhruba měsíc a půl. Potom je vrátí a sundají a opraví zbylé 4. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
5: Fotbalové Slavii nehrozí odečet bodů za výtržnosti fanoušků v sobotním ligovém derby se Spartou. V případě kontumace nedohraného utkání ve prospěch Sparty se jí pouze nepřičtou body za výhru 3-2. Radiožurnálu to řekl předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace Jiří Macner.
6: Pokud se bavíme o tom, že ta kontumace vlastně by byla ztráta těch bodů, protože zápas se nedohrál za stavu 3-2 pro Slavii, to znamená, aby získala body, kontumací by samozřejmě došlo k odebrání bodů.
5: Kromě kontumace utkání hrozí Slavii uzavření stadionu a pokuta 10 milionů korun. Disciplinární řízení je vedeno také se Spartou. O trestech rozhodne ligová disciplinární komise zítra. Hokejový brankář Jakub Dobeš chytil 26 střel Buffalo a Montreal se po výhře 6-2 ujal ve druhém kole playoff NHL vedení 2-1 v sérii. Dostal z Anaheimu předvedl proti Vegas 18 zákroků a po výhře 4-3 je série vyrovnaná 2-2.
7: Nehoda na D1 u Tuřan a zavřená 24 u Třeboně. Na D1 v Brně směrem do Ostravy za sjezdem na Bratislavu se v omezení srazila dodávka a kamion. Na kilometru 196,5 se jede jedním pruhem, zpoždění 15 minut a narůstá. Brzdí se teď na kilometru 194. Na D1 z Vyškova do Brna od sjezdu na Rousínov z kilometru 216 počítejte s kolonou, nesouvisle pokračuje do omezení k dálnici D2. Plná je i souběžná silnice před Rohlenkou. A silnice 24 z Veselí nad Lužnicí do Třeboně je před Třeboní uzavřená po nehodě. Dá se to objet přes Břilice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Bude oblačno, je zataženo, postupně déšť, místy bouřky hlavně na východě, můžou je provázet přívalové srážky, teploty 17 až 22 stupňů. Na západě Čech dnes naměříme kolem 16. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Vladimírem Krocem.
9: Jak se daří trestat fotbalové výtržníky a vymáhat od nich pak udělené pokuty? Jak britský premiér Starmer zdůvodnil, že prohrané volby nejsou důvod k jeho odchodu? A v jakém stavu je vězněná nositelka Nobelovy ceny za mír, iránská aktivistka Narges Mohammadiová, kterou převezli po kolapsu do nemocnice? Minister pro sport Boris Šťastný z motoristů sobě chce kvůli výtržnictví na pražském fotbalovém derby vytvořit pracovní skupinu k legislativě o bezpečnosti na stadionech. Jedná o tom s ministrem vnitra Lubomírem Metnarem z hnutí ANO. Řízení proti fotbalovému klubu Slavia, jehož fanoušci vtrhli v sobotu před koncem zápasu se Spartou na hřiště a ohrožovali hráče i diváky, už včera zahájila disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Verdikt vynese v úterý. Policie mezitím zjišťuje totožnost těch, kdo se výtržností dopustili. My jsme teď ve spojení s Alexandrem Karlim, který působí jako ombudsman Českého olympijského výboru a má za sebou přes 20 let v čele disciplinární komise dnešní fotbalové asociace. Dobrý den.
10: Dobrý den přeji.
9: Jaký trest čekáte, že Slavia dostane? Její vedení už dopředu oznámilo, že se proti žádnému verdiktu neodvolá.
10: Tak především bych chtěl říct vašim posluchačům i vám popřát hezký den a chtěl bych říct jednu věc, že je to v gesci disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Nerad bych zasahoval svým kolegům nějakými svými soudy dopředu, než zahájí disciplinární řízení, respektive než proběhne disciplinární řízení, co má podle mých informací proběhnout zítra. Samozřejmě to jste už řekli ve vašich zprávách a projevuje se to i v denních vyjádřeních ve všech médiích, co hrozí, hrozí kontumační výsledek, hrozí pokuta, hrozí uzavření hřiště a podobně. A je možné pochopitelně tyto tresty kombinovat. Já bych ovšem řekl, že podle mě, nebo podle mého názoru, jako by velmi důležitý aspekt, který je v disciplinárním řízení, je především nejenom ta represe, ale předtím i prevence. A tam v současném období z hlediska působnosti na profesionální fotbalové úrovni velmi chybí, protože prevenci se dá dosáhnout, bych řekl, ne úplného výsledku, ale minimálně minimalizovat problémy, ke kterým došlo v sobotu v derby Slavia Sparta.
9: Jak je klub odpovědný za své fanoušky a jak se podle vašich zkušeností daří trestat konkrétní výtržníky, kteří naruší fotbalový zápas nebo dokonce napadají hráče nebo diváky?
10: Ano, tak to je potřeba rozdělit do dvou částí. Jednak disciplinární komise fotbalového svazu, nebo v tomto případě Ligová fotbalová asociace. Ligové fotbalové asociace rozhoduje o disciplinárním trestu, o tom, zda se klub provinil proti disciplinárním normám. A z hlediska trestání fanoušků je tam, bych řekl, taková dělená spoluodpovědnost. Jednak orgány činné trestní řízení, které můžou vyhodnotit věc jako výtržnictví nebo podle těch skutků, samozřejmě určité provinění, a potom pochopitelně může ten fotbalový klub ve svých podmínkách, v pořadatelském řádu, v návštěvním řádu a tak dále a dalších vnitřních normách zakázat konkrétním osobám, pokud je identifikuje spolehlivě ve spolupráci s policií, zákaz vstupu na stadion, co jsem tady někde zaznamenal, že někdo z těch, co napadl hráče Sparty, tak Slávie takhle uvažuje. Co se týče odpovědnosti klubu, tak je potřeba říct, že především ten klub, který pořádá to utkání, má tu nejvyšší odpovědnost. Odpovědnost má proto, že je buď majitelem stadionu, nebo je tam dlouhodobým pronájmu, že má možnost spolupracovat s bezpečnostními agenturami, že má řád pořadatelské služby, že má pořadatelskou službu, že může komunikovat a musí dokonce komunikovat s policií a podobně. To znamená, že nejvyšší prioritou je právě odpovědnost, ale i pravomoc pořadatelského klubu. V tomto případě je to Slavia.
9: A jak se daří od těch výtržníků vymáhat uložené pokuty?
10: Pokud jde o vymáhání pokut, tak samozřejmě to nemůže ukládat fotbalový klub těm výtržníkům, protože to jsou fyzické osoby, které nemají, bych řekl, oficiální vztah, kromě toho fandovství k příslušnému klubu, ale samozřejmě pokud by tak rozhodl soud, jakože když věc skončí před soudem a uloží finanční pokutu, no tak pochopitelně podle zákonu je možné to velmi úspěšně vymáhat, protože pokud by někdo nerespektoval rozhodnutí soudu a podobně a tak dále, tak následuje exekuce a další omezení. Takže bych řekl, že to efektivní je, jenom musí k tomu dojít a především musí být identifikovaná dotyčná osoba.
9: Ministr pro sport Boris Šťastný dnes řekl, že ze strany sportovního prostředí zaznívá v posledních hodinách a dnech řada požadavků, třeba pokud jde o využití kamerových záznamů nebo zpřísnění pohybu po stadionech. Je podle vás třeba v tomto směru nějak měnit zákony?
10: Pane redaktore, pracoval jsem v disciplinární komisi 31 let. A podobné návrhy vytvoření všelijakých skupin specifikovaných, které se budou zabývat legislativou a které se budou zabývat incidenty a tak dále, jsem za těch 31 let zažil nespočetněkrát. Všechno, co je potřeba, bylo vymýšleno, ne, že by se už nedalo něco lepšího vymýšlet. Samozřejmě, že se dá, ale kamerové systémy existují tady celá léta, pořadatelská služba, zákon a podobně. Největší chybou se stala novela zákona ještě za pana ministra Langera, když byl přijatý zákon o podpoře sportu, ve kterém se říká, že policie nezasahuje preventivně, že policie není přítomná a viditelná při utkáních, ale že bude reagovat na základě výzvy pořadatele. Hned v sobotu jste viděli, že policie říká, že pořadatel nevyzval, pořadatel tvrdí, že je vyzval, a pak hledejte v tomto vyní viníka. Prostě ta policie, její přítomnost tam musí být jasná, jednoznačná, musí zasáhnout, bych řekl, dříve, než už je pozdě, než je, já nevím, x fanoušků na travnaté ploše.
9: Dali se odpovědět krátce, jak je to s vymáháním zákazu zakrývání obličeje na stadionu během zápasu?
10: No tak stačí jednak, si myslím, že teď se omlouvám, že je to stanoveno zákonem, že na masových zhromážděních nesmí se zakrývat obličeje. A co se týče fotbalu, já chápu, že pochopitelně nějakou masku si někdo převezme v džínách nebo v oblečení a podobně. No ale je to potřeba vymezit v návštěvním řádu, pořadatelskou službou a podobně. A pokud někdo použije masku, zakryje si obličej, tak ho okamžitě vyvést. Bez ohledu na to, jestli se děje něco negativního nebo ne, už ten samotný fakt je potřeba eliminovat tím, že ten dotyčný nebo ta dotyčná osoba má tu masku, která je v rozporu podle mého názoru, jak se zákonem, tak jako má být s normami toho klubu.
9: Alexander Károly, který působí jako ombudsman Českého olympijského výboru a má za sebou přes 30 let v čele disciplinární komise dnešní fotbalové asociace. Děkuji vám, nashledanou.
10: Děkuji, nashledanou.
9: Ukážu těm, kdo o mě pochybují, že se mýlí, prohlásil v dnešním ostře sledovaném projevu po prohře v místních a regionálních volbách britský premiér Keir Starmer. Slíbil taky užší vztahy s Evropskou unií. Vymezil se tak proti opoziční antiunijní straně Reform UK Nigela Farage, která naopak ve čtvrtečních volbách, považovaných za neoficiální referendum o Starmerovi, bodovala. Do Londýna teď zdravím spolupracovníka deníku N. Ivana Kytku, který projev britského premiéra sledoval. Dobrý den.
11: Dobrý den.
9: Jak se tedy Keir Starmer k té volební prohře dnes postavil? Kde vidí chyby? Jaká řešení nabízí?
11: Tak on přijal osobní odpovědnost za ten velice, velice špatný výsledek z minulého čtvrtka. Slíbil voličům, slíbil laboristům, že bude dále bojovat. Řekl jedno důležité sdělení, že pokud se laboristická strana v parlamentu rozhodne vyhlásit volby nového lídra, tak se jich zúčastní zřejmě s nadějí, že by ustál tu současnou rebelii a že by ho poslanci v parlamentu potvrdili ve funkci lídra a tedy i britského premiéra. Jinak ten projev obsahoval ještě jednu zmínku o tom, že jeho vláda je připravena znárodnit British Steel, což jsou britské ocelárny, které se dostaly do vážných finančních potíží. Obávám se, že to je jeden z argumentů nebo jeden z návrhů, který se příliš nedotkne britských voličů, a obávám se také, že Keir Starmer nijak neoslovil to, co vlastně trápí britskou voličskou veřejnost. On je 70% britských voličů, jeho osobně neschvaluje jeho počínání v pozici britského premiéra a k tomu se vlastně během toho projevu a tiskové konference nevyjádřil.
9: Starmer svou středolevicovou laboristickou stranu dovedl k moci před necelými 2 lety, ale jeho popularita, jak už jste naznačil, té doby prudce klesla. Proč?
11: Ten hlavní důvod spočívá v tom, a i britští komentátoři souhlasí s tím, že je to okolnost, kterou by si neporadil žádný jiný premiér, žádný jiné strany, rostoucí, astronomicky rostoucí životní náklady britských domácností a vlastně stagnující životní úroveň posledních 10, možná i 15 let. A žádná strana momentálně, žádný lídr nemá řešení, jak s tím naložit, jak zlepšit životní podmínky Britů. Vezmete-li to, co mnoho britských domácností trápí, totiž náklady na pohonné hmoty, na to, kolik stojí benzín a nafta, tak je to okolnost, s kterou britský premiér nemůže momentálně nic dělat, a vlastně ve tom svém dnešním projevu na té tiskové konferenci se této otázce, tedy růstu životních nákladů, to, že britské domácnosti nemají dost peněz ve svých peněženkách, zcela vyhnul.
9: Jak tedy Keir Starmer zdůvodňuje, že ani po tom volebním fiasku, kdy jeho strana přišla více než polovinu mandátu, které obhajovala, odstoupit z funkce premiéra nehodla?
11: On říká, že ten zmatek a špatný ekonomický stav, který změnili laboristé v červenci 2024 od konzervativců, je tak hluboký, že ten rok a půl nebo rok a tři čtvrtě, který měli na tu nápravu, je příliš krátká doba. Okrajově, velice okrajově zmínil také to, že vlastně Británie, pokud jde o ty životní náklady a ekonomickou situaci, tak čelí významným vnějším vlivům, jako je válka na Blízkém východě, jako je válka na Ukrajině. a v podstatě prosil téměř na kolenou britskou veřejnost a své vlastní poslance, aby mu dali více času, aby ten program, s kterým Labouristé vyhráli volby, mohl během toho pětiletého mandátu nakonec prosadit a přesvědčit veřejnost, že si ho zasloužil a že Labouristé dělají dobře, když jsou u moci.
9: Potvrdili tyto volby konec hegemonie dvou velkých politických stran, konzervativní, která taky utrpěla ztráty, a labouristické?
11: Zdá se, že ano, protože v podstatě Reform Party získala zhruba téměř 30% hlasů a pokud je o ten zbytek, tak tam sice nejvíce mandátů získali Labouristé, ale pokud by šlo o poměrné hlasování nebo poměrný systém, tak v podstatě ty další čtyři strany, tedy menšinoví liberální demokraté, strana zelených, konzervativci a také Labour Party, si ten zbytek rozdělili poměrně rovnoměrně. Takže kdyby byly ty volby z minulého čtvrtka parlamentními volbami, tak by dnes Britové měli rozdělený parlament, žádná ze stran by neměla absolutní většinu a museli by řešit tedy zvolení poslanci to, jakou ustavit koalici a kdo vlastně s kým by chtěl usednout do vládních křesel, což Británie s tím nemá zkušenosti a byla by to velice zajímavá situace.
9: Šéf proti imigrační reform UK Farage označil výsledky britských voleb za historickou změnu. Podle něj dokazují, že jeho stranu čeká dlouhá budoucnost. Je to podle vás oprávněný optimismus?
11: Na to se těžko odpovídá, protože pokud vezmete historii těch doplňovacích a místních voleb, tak Britové tradičně posledních 30-40 let využívali toho institutu k tomu, aby vlastně trestali vládu, která je u moci. Druhá okolnost, která nemusí dávat Nigelu Faragovi zapravdu, spočívá v tom, že ty místní úřady, do kterých byly teď vlastně radní Reform Party zvoleni, mají v Británii velice, velice malé pravomoce. To znamená, že veřejnost, která čeká od Reform Party nějaké velké změny a změnu životní úrovně nebo zlepšení, bude zklamána na další rok nebo dva, protože na té místní úrovni v podstatě ti radní a ty radnice plní povinné sociální dávky a povinné výdaje, které jsou určeny z centra, podobně jako v České republice. Když jim předepisuje to, že místní úřad musí vykonávat ty a ty služby, tak Reform Party s tím nic neudělá. Bral bych Nigela Farage s rezervou. On v minulosti prostul mnoha velkými prohlášeními, které se pak ukázaly jako mylná.
9: Ivan Kytka, spolupracovník deníku N v Londýně. Děkujeme. Naschledanou.
11: Hezký den.
9: Íránské úřady nechali převést vězněnou aktivistku a nositelku Nobelovy ceny za mír Narges Mohammadiovou do nemocnice v Teheránu, jak si přála její rodina. Známá aktivistka ve vězení skolabovala, ztratila vědomí. Úřady jí trest pozastavili po zaplacení kauce, není ale jasné, na jak dlouho. Mohammadiová je dlouholetou kritičkou trestu smrti, který tamní justice často uděluje a odmítá povinné zahalování žen, které nařizují íránské zákony. U telefonu je česko-íránská filmová režisérka Shirin Nafariehová. Dobrý den.
12: Dobrý den.
9: Jak na tom Mohammadiová je? Co o jejím zdravotním stavu víme? 5. května citovala agentura Reuters jejího manžela Taghiho, že bojuje o život. Tehdy byla hospitalizována v Zanjánu v severozápadním Iránu.
12: Ano, tak víme, že posledních 10 dní ten jejich stav je opravdu velmi špatný. Je tam podezření, že prodělala několik infarktů. Včera, jak jste zmiňoval, teda víme od rodiny, že byla převezena do hlavního města, do Tehránu, kde je mnohem lepší zdravotní péče. Tu výši kauce a další podrobnosti o tom jejím propuštění a přesunutí do Tehránu nevíme, ale co se týče jejího stavu, tak on vlastně v průběhu let, ona vlastně jako ve vězení strávila už od roku 1998 až do dnes v různých letech. A ten její stav se pomalu zhoršoval. Ona dokonce i jednou držela hladovku, aby nemusela být převezena do další nemocnice iránské s šátkem. A vlastně potom dosáhla svého, vlastně nad tím režimem tak trochu vyhrála, protože už ten její stav byl tak špatný po té hladovce, že byla převezena bez šátku do té věznice. Takže o jejím stavu se ví hlavně z její rodiny a právníků, kteří jsou v Paříži a bohužel máme informace, že ten stav opravdu není dobrý.
9: Můžeme připomenout, kdo je Narges Mohammadiová, za co dostala Nobelovu cenu míru?
12: Narges Mohammadiová začínala jako reportérka, jako novinářka v protirežimních liberálních novinách. V roce 2003 se připojila k takové organizaci Centru pro ochranu lidských práv, kterou založila Shirin Ebadi, která také získala Nobelovu cenu. Ona se později stala vlastně viceprezidentkou toho centra a bojovala za lidská práva, hlavně práva žen v Iránu, byla proti povinnému zahalování žen a v roce 2021 dokonce natočila tajně dokument, kde vyspovídávala různý bývalý vězně o mučení a o vlastně sexuálním násilí na ženách a celkově násilí ve vězení. V roce 2003 za to dostala také Nobelovu cenu míru. Ona vlastně, její rodina, teda manžel a dvě děti, žijou už několik desítek let v Paříži, nebo takhle přes 10 let v Paříži a vlastně nemá s ní žádný kontakt, což je také jeden z formou mučení, že ten režim vlastně nedovoluje její kontakt.
9: Rodina je přesvědčena, že režim záměrně péči o její zdravotní stav zanedbává. Připouštíte to?
12: Určitě, určitě. To je jedna z forem, jak jsem říkala, ona vlastně to pojmenovala jako white torture, tedy bílé nebo dejme tomu sametové mučení, to je vlastně pojem, kde vlastně není na tom člověku fyzicky vidět, nevidíme žádný modřiny, ale to jako psychické týrání a mezi to i patří vlastně zákaz styku s rodinou a tak dále.
9: Manžel Mohammadiové tvrdí, že válka vyvolaná izraelsko-americkými útoky na Irán 28. února situaci vězněné aktivistky jenom zhoršila, jelikož tím dala armádě větší kontrolu. Má podle vás pravdu, že americká intervence v Iránu demokracii nepřináší, naopak situaci zhoršuje?
12: Ano, ano, bohužel je to pravda. Když vlastně probíhala ta válka, tak se dostávaly informace do médií, že vlastně ta situace u vězněných se zhoršuje. V podstatě dodnes máme každý den zprávy, že jsou lidé popravováni, ještě i zrovna dneska byl popravený mladý student, který se aktivně zúčastnil teda těch lednových protestů a byl na něj zatčen, takže bohužel ta situace je pro Iránce v Iránu mnohem horší, než to bylo třeba v prosinci minulého roku.
9: Mohla na teheránský režim zapůsobit výzva norského Nobelova výboru k jeho propuštění kvůli léčbě?
12: Určitě ona je velmi známá v zahraničí a ten tlak ze zahraničí určitě hraje roli velkou, dříve hrál. Uvidíme, jak to bude teďkon vlastně po té válce, jestli to vůbec bude platit ještě na iránský režim.
9: A jenom jednou větou, hospitalizace v Teheránu může jí zachránit život?
12: Určitě, myslím si, že ano.
9: Říká Shirin Nafarjehová, česko-iránská filmová režisérka, která byla hostem polední publicistiky. Děkuji za rozhovor a přeji hezký den. Naschledanou.
12: Děkuji, mějte se hezky. Naschledanou.
9: Za chvíli vám nabídneme další aktuální zprávy. Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
13: Dobré pondělní odpoledne, teď je 12:30.
8: Český rozhlas Plus.
13: Světové ceny ropy se po americkém odmítnutí posledního iránského protinávrhu znovu prudce zvýšily. Třeba ropa Brent podražila o 4%. Americký prezident Donald Trump označil odpověď Teheránu za naprosto nepřijatelnou. Příměří mezi oběma zeměmi dál trvá a Washington se snaží přimět Teherán k podpisu dohody o ukončení války a omezení iránského jaderného programu. Ministr pro sport Boris Šťastný za motoristy chce kvůli výtržnostem na sobotním derby mezi Slaví a Spartou vytvořit pracovní skupinu. Ta bude řešit legislativu o bezpečnosti na stadionech. Kabinet podle něj teď věc řešit nebude. Je potřeba vyčkat do rozhodnutí disciplinární komise. Šťastný také řekl, že aktuálně jedná s předsedou fotbalové asociace Davidem Trundou. Rusko navzdory stále platnému příměří útočilo na Ukrajinu. Tamní armáda i úřady informují o dronových úderech a střetech na frontové linii v posledních 24 hodinách. Šéf regionální správy Záporožské oblasti Ivan Fedorov uvedl, že útoky nepřežil jeden člověk. Mrtvého hlásí taky z Chersonské oblasti. Několik lidí i v dalších částech Ukrajiny je zraněných. Soud na Slovensku hned první den odročil projednání jednoho z nejsledovanějších korupčních případů policie, takzvané kauzy Očistec. Mezi hlavními obžalovanými v ní figuruje třeba místopředseda slovenského parlamentu za vládní stranu Směr Tibor Gašpar. Další stání je naplánováno na 1. června. Případ je na Slovensku politicky mimořádně citlivý. V nové budově Pražského národního muzea začíná fotografická výstava Czech Press Photo 2025. Do 31. ročníku soutěže autoři přihlásili přes 5000 snímků. Z nich porota vybrala téměř 800 fotografií evropských novinářů, které zachycují klíčové události loňského roku. V odpolední vysílání Plusu je nachystaná taky doprava. Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Kolony jsou nesouvislé od sjezdu na Rousínov z kilometru 216 až do omezení na kilometru 196. Zdržení teď asi 20 minut. Na D1 jsou komplikace taky na výjezdu z Brna ve směru do Ostravy. Za omezením na kilometru 198 je nehoda. Osobní auto s dodávkou, kolona je od sjezdu na Mikulov z kilometru 194 asi na čtvrt hodiny. Na D7 z Chomutova do Prahy opatrně za Louny na kilometru 42,5. Dořešují tam dřívější vážnou nehodu, projíždí se pomaleji, ale bez kolon. V Praze jsou nové komplikace v Kbelské ulici směrem do Letňan za sjezdem na Prosek na výjezdu z čerpací stanice Orlen. Řeší nehodu osobního auta s dodávkou. Kolona je od Novopatské na 20 minut. Dobře dojďte. Bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, místy přehánky nebo občasný déšť, postupně bude pršet na většině území, teploty 19 až 23, na západě Čech kolem 17 stupňů. A odpoledne a v noci hrozí silné bouřky ve východní polovině Česka, navaruje předtím Český hydrometeorologický ústav, místy se může objevit i přívalový déšť. Při bouřkách hrozí pády větví a zatopení sklepů. To byly zprávy, na Plusu pro vás máme pondělní názory a argumenty.
14: Kde by premiér Babiš rozhodně neměl mít zpoždění? Nejlepším důchodovým připojištěním je vlastní byt. Co se stalo, anebo spíš nestalo, na přehlídce v Moskvě? A ještě paradoxním vítězem války v Iránu se jeví výrobci potrubí. To jsou titulky nebo témata komentářů pondělního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jehož studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
8: Názory a argumenty.
14: Na konci dubna premiér Andrej Babiš oznámil, že Česká republika letos závazek 2% HDP na obranu nesplní. Jenomže od té doby už zase opakovaně prohlásil, že snad přece jen ano. A do nové funkce vládního zmocněnce pro plnění závazků vůči NATO vybral Jakuba Landovského, našeho bývalého velvyslance při Alianci. No a ve studiu je se mnou vnitropolitický komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Buď zdrav.
15: Dobrý den.
14: Andrej Babiš rád vládne pomocí zmocněnců, teď tedy vymyslel dalšího. Co vlastně by měl pan Landovský mít za úkol?
15: Správně by neměl mít žádnou práci, protože zmocněnec pro dodržování závazků vůči Severoatlantické alianci by neměl existovat, protože by mělo být samozřejmostí, že Česká republika tyto závazky plnit bude. Neděje se tak, nedělo se tomu tak asi ani v nedávné minulosti. Je to dáno tím, že Česká republika, respektive její představitelé, stále ještě nenašli dostatek chuti k tomu, aby při sestavování státního rozpočtu dali do kapitoly obrany tolik peněz, aby splňovali to kritérium minimálně 2% hrubého domácího produktu a nemuseli to číslo dohánět tím, že do výdajů na obranu chtějí započítávat i jiné, které jsou v jiných rozpočtových kapitolách a pak samozřejmě záleží na tom, zda Severoatlantická aliance tyto výdaje uzná a pokud je neuzná, tak se Česká republika dostane do situace, že zkrátka závazky neplní. Takže podle mého názoru jmenování Jakuba Landovského přinese to, že on jako člověk, který má zkušenosti s fungováním Severoatlantické aliance, protože tam působil jako velvyslanec České republiky, patrně bude zkoumat různé výdaje, které by se daly zahrnout do výdajů na obranu, aby ta celková suma překročila 2% a aby to uznala Severoatlantická aliance. To si myslím, že bude hlavní úkol, protože lze si těžko představit, že přijde na vládu, řekne, dáváte málo peněz, musíte dát více. Ostatně o víkendu v médiích se Alena Schillerová, ministryně financí, vyjádřila, že těžko sežene někde 20 miliard do letošního rozpočtu ministerstva obrany, aby ten závazek byl splněn.
14: Což se přitom vlastně nezdá jako taková ultrahorentní suma. Vypadalo to například, že ten záměr premiéra na vybudování velké nemocnice v Letňanech, ale že by to byla vojenská nemocnice, by právě mohl být tímhletím příkladem, čili zahrnutí té stavby do těch výdajů.
15: Tak byla to jedna z úvah a je otázka, samozřejmě nemocnice se ještě ani nezačala stavět. Za druhé je otázka, zda by tyto výdaje byly přijmuty jako výdaje na zajištění obrany schopnosti země ze strany Severoatlantické aliance. Mimo jiné, když chcete něco vydávat za vojenskou nemocnici, tak to znamená, že i lékaři by museli být příslušníci armády. Tak je otázka, zda by vůbec k tomu došlo. Pak je otázka, že původní záměr vybudovat novou nemocnici pro hlavní město a nejenom pro něj spočíval v tom, že tam budou různá oddělení, která by asi patrně šla vydávat za součást nějakých vojenských výdajů, dětská nemocnice a tak dále. Takže je to složité a myslím si, že to není úplně ta nejlepší cesta, ale uvidíme, jak si Jakub Landovský v této funkci bude počínat, jak zmapuje ty různé výdaje a jak se mu podaří například poradit právě premiérovi, které výdaje by tedy mohly být zahrnuty, aby to v Severoatlantické alianci prošlo.
14: Ale nicméně ten tlak ze strany aliance na Českou republiku, aby splnila ten závazek už letos, zřejmě je a nikoli malý. To bylo vidět i z té návštěvy generálního tajemníka NATO nedávné v Praze, která přitom vlastně vznikla ze dne na den prakticky.
15: Ano, a to se projevuje i do výroku Andreje Babiše, který hovoří o tom, že si je vědom toho, že Česká republika má plnit určité závazky a že je plnit chce. Je otázka, zda to dokáže v letošním roce. Možná, že v příštím roce by ta situace pro vládu mohla být jednodušší také z toho důvodu, že vláda chce velmi rozvolnit rozpočtová pravidla, aby mohla zvyšovat, zjednodušeně řečeno, schodek státního rozpočtu, takže tam by mohla nalézt dostatek prostředků k tomu, aby Česká republika i bez těch dalších různých výdajů mimo rozpočet ministerstva obrany ten závazek plnila. Mimochodem, není to závazek jenom daný Severoatlantické alianci, ale i máme zákon, který de facto nakazuje vládě, že by měla vydávat minimálně 2% hrubého domácího produktu na obranu a to plněno není a není to jediná věc, kdy politici nedodržují zákony této země.
14: To byl Petr Hartmann, díky mnohokrát.
15: Naslyšenou.
14: No a u tématu předcházejícího rozhovoru ještě volně zůstaneme. Pokud premiér myslí vážně odhodlání dostat závazku vydávat na obranu 2% HDP, pak to bude velmi dobrá zpráva, kterou vítá šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
16: Pokud završí premiér Andrej Babiš své aktuální odhodlání dostát závazku NATO vydávat na obranu 2% HDP ještě letos, bude to velmi dobrá zpráva. Česko si mohlo odpustit výmluvy, že na obranu nemá peníze, že priority jsou jinde, že to přece Donaldu Trumpovi vysvětlí. Rozhodující bude výsledek. Premiérova otočka, dotažená do konce, tedy do změny rozpočtu ještě na rok 2026, bude v první řadě důležitá pro obranyschopnost Česka ve světě, který nebyl takto nebezpečný desítky let. Nebezpečný i pro nás. Když se nad slunce jasně ukázalo, že letošní výdaje na obranu znamenají jen 1,78 % HDP na místo 2 %, premiér Babiš to uznal a ministryně financí Alena Schillerová pak šéfovi přitakala. Určitě uděláme všechno proto, abychom naše závazky splnili. Žádné rozpory mezi mnou a premiérem v tomto nejsou. Konec citátu. Škoda, že jasno nebylo před pár měsíci. Je však třeba upozornit na 4 souvislosti. Věrohodnou garancí naplnit letos 2% HDP na obranné výdaje si Babiš a Česká republika ušetří trapné vysvětlování, na které se chystal premiér na summitu NATO. A tak americký prezident Donald Trump naštěstí neuslyší, že za ním Babišovi ministři vždy stáli, že v minulosti Česko výdaje na obranu zvyšovalo a že také každá země má jiný hrubý domácí produkt. Ano, to je pravda. Proto Česko vydalo na obranu v roce 2025 jen 7,8 miliardy dolarů, za to Trumpovi Spojené státy 980 miliard. Je také znovu třeba odmítnout nesmyslné představy, že Česko investuje do obrany proto, aby se nezlobil hlavně Trump nebo aby se naplnila přání šéfa NATO Marka Rutteho. Ne, ne, úplně přesně to řekl americký velvyslanec v Praze Nicholas Merrick na nedávné konferenci o bezpečnosti, kde především ostře odmítl všechny vládní výmluvy. Nejde o americký požadavek, je to dohoda suverénních spojenců, z nich každý spoléhá na ty ostatní, bez výjimky. Řekl Merrick a vysvětlil, že neplněním závazku Česko riskuje nesplnění vlastních jim samotným definovaných cílů v obraně. Dále, bývalý velvyslanec při NATO Jakub Landovský, nově v roli vládního zmocněnce pro plnění závazku v Alianci, může debatu plnou hloupostí převést na věcnou rovinu. Ale pozor, zmocněnec nezajistí plnění závazku Česka vůči NATO. To zvládne jen politická reprezentace, nejprve odpovědným navýšením rozpočtu na rok 2026 zhruba o 20 miliard korun. Je to jeden z mála výdajů, pro který by se dalo akceptovat zvýšení už tak vysokého schodku rozpočtu na rok 2026. A ještě jednou pozor, na chystaném summitu NATO v Ankaře nikdo nebude chválit země, které se dohrabaly v investicích do obrany na 2% HDP. Vloni v Hágu se totiž členové NATO zavázali zvýšit výdaje do roku 2035 na 5%, z toho 3,5% na tvrdou vojenskou sílu a 1,5% na infrastrukturu. A Mark Rutte řekl jasně, co se od účastníků v Turecku čeká, že spojenci na summitu NATO v Ankaře ukážou, že jsou na jasné a důvěryhodné cestě k dosažení 5% cíle, konec citátu. S tím, nikoli jen s doháněnými 2%, by tam měla Česká republika sebevědomně vystoupit. V tomto případě by se neměl premiér Andrej Babiš v žádném případě opozdit.
14: To byl šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata. Důchodový věk ve výši 65 let, ke kterému se hodlá vrátit Babišova vláda, vůbec nezaručí, že následující penze bude k přežití. Jak říká Julie Hrstková z Hospodářských novin, nejlepším připojištěním pak bude vlastní byt.
17: Důchodová kalkulačka neboli online služba České správy sociálního zabezpečení nabízí lidem informace, kdy půjdou do důchodu a jaká bude jeho orientační výše. Nutno dodat, že kalkulačka vychází ze stávajících informací a legislativy a že vypočtená penze je pouze orientační. I tento velmi zjednodušený odhad může dotyčného uvést do hlubokých chmur. Podle analýzy investiční platformy Portu člověk s průměrnou mzdou přichází při odchodu do penze v čistých příjmech zhruba o 17 000 korun měsíčně. Není od věci dodat, že 2/3 zaměstnanců má méně než je průměrný příjem a že s nižším mzdou či platem klesá rozdíl mezi příjmem a penzí. Naopak při vyšším příjmu se rozdíly zvyšují. Každopádně platí, že je průměrný vyplácený důchod výrazně nižší, než kolik by lidé považovali za přiměřené pro zachování své životní úrovně. S tím, jak se prohlubuje deficit veřejných financí a současně výrazně roste podíl seniorů vůči zbytku populace, nelze očekávat, že by se situace zlepšila. Spíš naopak. Co s tím? Už teď v sociálně přívětivém Česku prvních 6 měsíců po přiznání starobního důchodu pracuje 27,5% lidí. Průměr Evropské unie je zhruba poloviční, a to 13%. Věk odchodu do důchodu byl do roku 2024 stanovený na 65 let. Důchodová reforma z dílny minulé vlády jej prodloužila na 67 let. Současná vláda Andreje Babiše se chce vrátit k penzijnímu věku 65 let bez ohledu na to, jaký to bude mít vliv na rozpočet, jehož schodky se prohlubují každý rok a stárnutí populace bude tento trend ještě posilovat. Důchodový věk ve výši 65 let tak vůbec nezaručí, že následující důchod bude k přežití. Natož důstojnému. A tady už se ocitáme na tenkém ledě. Pojištění na penzi, státem štědře dotovaný finanční produkt, mělo loni necelé 4 miliony lidí a jeho obliba pomalu klesá s tím, jak se měnila legislativa, kterou podle ministryně Aleny Schillerové čeká další revoluce. Současně platí, že lidé začínají spořit pozdě až kolem 40 let věku. A i když stoupá průměrná měsíční úložka, stále platí, že nejvíc lidé žádají jednorázovou výplatu naspořených prostředků. 219 tisíc především více vydělávajících lidí vsadilo na tzv. Dlouhodobý investiční produkt. Pozitivní zprávou ovšem je, že jenom na důchod se v Česku plně spoléhají pouze 4% lidí. Tvrdí to aspoň ekonom a dlouhodobý specialista na penzijní systémy Vladimír Bezděk, který do zabezpečení na stáří počítá i vlastnické bydlení. Stále platí, že skoro 80% populace v Česku bydlí ve vlastním. Problém je, že pro mladé lidi je pořízení bydlení podstatně obtížnější než pro předchozí generace. Co tedy lze reálně očekávat? Bez ohledu na to, kolikrát budou politici zavádět a rušit penzijní reformy, se dá očekávat, že významná část populace bude pracovat podstatně déle než do 65 let věku. Prostě proto, že poměr mezi mzdou, platem a penzí se bude

0: navyšovat s tím, v jakých problémech budou státní finance. Prodloužení pracovního věku nebude otázkou volby, ale přežití. Současně totiž porostou náklady na nutnou péči, a to jak zdravotní, tak i sociální. A to i v případě, že nějaká budoucí vláda zavede povinnou daň na péči ve stáří, případně zvýší odvody na zdravotní a důchodové pojištění. Každopádně pokud je nyní příjemce průměrného platu nepříjemně překvapen vyšší penze, v budoucnosti to bude rovnou šok. A bude stále víc platit, že tu hlavní pomoc člověk nenajde u státu, ale u sebe.
1: To byla ekonomická komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Následující minuty věnujeme dění ve světě. V sobotu 9. května se v Moskvě konaly oslavy 81. výročí vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem, kterých se jako jediný lídr z Evropské unie zúčastnil slovenský premiér Robert Fico. Sešel se s Vladimírem Putinem a údajně mu předal vzkaz od Volodymyra Zelenského. O svátečním víkendu, kdy mělo platit, ale v zásadě neplatilo třídenní příměří, pak budili pozornost hlavně výroky ostře sledovaných politiků a více už specialista na země bývalého Sovětského svazu Libor Dvořák.
3: Bomby, rakety či drony nedopadly 9. května ani na Rudé náměstí v Moskvě, kde se konala hodně okleštěná a časově sotva poloviční vojenská přehlídka, než je zvykem, ani na Kyjevsko-Pečorskou lávru, ani na další pamětihodnosti, jako je třeba slavný Michajlovský chrám v centru ukrajinské metropole. A tak se podívejme spíš na to, co se odehrávalo kolem. O své zásluhy při zjednávání poněkud chromého třídenního příměří, které dnes končí, se rychle přihlásil Donald Trump, který podle vlastního tvrzení obě strany zmítané už týdny předem pohrůžkami, co jedna druhé o hlavním ruském svátku roku způsobí, ke klidu zbraní vybídl. To ostatně Kyjev i Moskva následně potvrdili. Iniciativa Donalda Trumpa je přitom pochopitelná. Ač se poslední dobou o ukrajinský konflikt kvůli vlastní válce v Iránu okázale nezajímá, tohle byla cenná příležitost, jak získat laciné body mírotvorce, který tolik stojí o Nobelovku. Konflikt v Iránu, který sám vyvolal, mu totiž nic takového neslibuje. Asi si myslí, že nové čistě rétorické angažmá v ukrajinských záležitostech by plody přinést mohlo. Velký rozruch, ale ještě spíše rozhořčení, či naopak prskavý posměch, vzbudil prezidentský dekret Volodymyra Zelenského, který následoval krátce po Trumpově apelu. Ukrajinský prezident v něm doslova povolil přehlídku na Rudém náměstí. Doslova se v něm praví: na dobu konání přehlídky v Moskvě vyloučit centrum ruské metropole jakožto cíl ukrajinských zbraní. A je tu výrok třetí, citujeme: myslím, že tato záležitost se chýlí ke konci, řekl ruský prezident Putin novinářům o válce na Ukrajině. Putin hovořil v Kremlu poté, co Rusko uspořádalo oslavy spojené s 81. výročím vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem ve druhé světové válce. Připustil dokonce, že by se mohl se svým ukrajinským protějškem přímo setkat, ale hned k tomu dodal, že on takovou schůzku iniciovat nebude a přistoupí na ní teprve tehdy, až bude dosaženo spolehlivého mírového urovnání. To ovšem znamená, že Zelenský přistoupí na všechny jeho požadavky, tedy zejména na odevzdání Donbasu Rusku. To je ovšem pro Kyjev naprosto nemyslitelné. A tak zvažme sami, zda je k míru na Ukrajině daleko či blízko.
1: Hovořil komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák. Konflikt v Perském zálivu nevyhnutelně poškodil trasy, kterými byly exportovány suroviny z této části světa. Už teď tamní vlády řeší otázku, jak z šlamastiky ven, a logická odpověď zní obejít úzké hrdlo Hormuzu po zemi. Více zahraničně politický analytik Českého rozhlasu a náš redakční kolega Jan Fingerland.
4: Vývoz ropy, plynu a dalších komodit pomocí obřích tankerů po vodě byla dosud až nejlevnější a nejlogičtější cesta. Nebyla bez rizika, ale i pozemní transport má svá nebezpečí a nepochybně vyšší náklady. Otázku zablokovaného Hormuzu řeší i Irán. Objevily se kolony cisterén, ale i motocyklů ověšených kanistry, jak míří do Pákistánu. Problém je to ale i pro arabské země. Zatímco Kuvajt, Irák, Bahrajn a Katar jsou závislé na svobodné plavbě Hormuzem, Saudská Arábie a Spojené arabské emiráty využívají potrubí, které mají k dispozici. To v prvním případě vede 1200 kilometrů přes celý arabský poloostrov do Rudého moře. V druhém případě Emiráťané obcházejí Hormuz kratší oklikou, ale o to zranitelnější jejich trasa je. Ani do budoucna není jasné, jak bude vypadat provoz Hormuzu, například zda nebude chtít Irán vybírat mýtné. Pro producenty a přepravce to i tak může být nakonec nejlevnější varianta. Objevila se totiž současně obava, že ohrožena je nyní plavba i kolem Jemenu, naproti Džibutsku a Eritreji. A také v jiných částech světa se spekuluje o rostoucí chuti některých zemí napodobit Irán. Řešením je tedy postavit nové ropovody, plynovody, ale i železnice a tedy i přístavy a překladiště. I ty je samozřejmě v éře naváděných střel a dronů možné ohrozit. Přesto je jasné, že do budoucna se arabské země spolehnou právě na tuto cestu a budou investovat velké prostředky do produktovodů. Částečně to posílí postavení Egypta, ale především Turecka, protože většina tras povede právě přes něj. Týká se to nejen ropovodu ze Saudské Arábie nebo Emirátů, ale i plynovodu, ať už z Kataru nebo ze Střední Asie přes Kaspické moře směrem na západ. V rovině úvah zůstává ropovod, který by vedl do Izraele, kdysi skutečně existovalo potrubí z Iráku až do Haify. Vznikla by otázka, zda by takový projekt urychlil integraci Izraele do regionálního systému, anebo zda by jim byl podmíněn. Tras, které existovaly a mohly být obnoveny, je víc. Vše záleží na tom, jak rychle by mohly být postaveny, kolik by stály a jak by byly bezpečné. A zda k takovému potrubí vůbec existuje dostatečně silná produkční kapacita, aby se vyplatilo. Nad tím, s čím se znáší i jiné otázky. Jedna je, jestli se celkově dlouhodobě nesníží role ropy a plynu z oblasti Perského zálivu. To se už částečně stalo. Těží z toho producenti v jiných částech světa, třeba ze Střední Asie, Afriky, Norska a obou Amerik. A také zda v důsledku současného dění nakonec neklesne dlouhodobá důvěra velkých spotřebitelů ve fosilní paliva. S postupným úpadkem ropy a plynu se na Blízkém východě počítalo, ale je možné, že přijde dřív, než se čekalo.
1: To byl Jan Fingerland. A ještě je tu samozřejmě pravidelná pondělní glosa spisovatele sci-fi, publicisty a mimo jiné i vydavatele prvého internetového deníku u nás s titulem Neviditelný pes, Ondřeje Nefa, a tentokrát k jedné podle něho nejhorší reklamě roku.
5: Pokud se moje spřátelená umělá inteligence Grok nemýlí, nemáme u nás žádnou anticenu v reklamě, pokud nebudu počítat sexistické prasátečko. V ní jde o sexismus. Mě zajímá stupidita. Reklamy je kolem nás všude plno a kandidátů by se tedy našlo hodně, i když hned na začátku odbočím. Před mnoha lety jsem měl jednání se šéfkou reklamy velkého provozovatele mobilních telefonů. Pochválil jsem jejich reklamu a poznamenal, že ta konkurenční je otřesně hloupá. Smutně pokývala hlavou. Je hloupá, souhlasila, ale má pětkrát větší úspěšnost než ta naše chytrá. Nicméně jsou reklamy očividně stupidní a v danou sezónu se s nimi roztrhne pytel. Tak třeba každou chvíli narazíte na slib, že vás někdo nebo něco naučí za měsíc anglicky, německy nebo třeba čínsky mluvit. To je nesmysl. Geniální objevitel starobylé Tróje Heinrich Schliemann uměl 20 jazyků a byl schopen se naučit nový za 6 neděl, tedy tvrdil

0: Byl to on. Nad tím ale jen krčím rameny. Dráždí mě jiný pitomý druh reklamy. Je vám 60, máte pupek, do měsíce budete mít břecho, podobné pekáči Buchet. Bývá u toho fotka nebo video a dotyčný pán skutečně má břicho jako Arnold Schwarzenegger po 8letém pobytu v posilovně. To vše je zastřešeno pojmem tai chi. Nuže, tai chi je čínský druh cvičení a v krajním případě druh bojového umění s kořeny snad až do 12. století. U nás ve Zvoli máme oddíl tai chi už dlouho, já v něm jsem 7 let. O zhubnutí a ocelovém břichu nemá smysl v souvislosti s mou osobní zkušeností mluvit. Něco jiného ale je bolavá záda a pohyblivost. O tom totiž tohle cvičení koordinace dechu a pomalých pohybů je. Jedna ze základních figur se jmenuje plující oblaka. Stojíte rozkročmo a když vás někdo bude pozorovat, bude si myslet, že obojruč odháníte roj pomaličku letících motýlů. Dech a plynulost. Musíte být jako když teče voda, říká naše patronka paní Chua z rodiny Jai. Nemusí vám být 60, abyste se měli zajímat o tai chi. Čím dřív se s tím začne, tím líp. A benefity začnete sbírat, no, čím vám bude víc, tím větší budou. Je to hodně pomalý běh na dlouhatánskou vzdálenost. Přestanete se smát, pověstem o tajemné síle čchy a opravdu zjistíte, že proti nervozitě a nespavosti funguje figura plující oblaka líp než prášky. Za měsíc to nečekejte, to opravdu ne. Takže to, co jsem tu předvedl, je vlastně taky reklama. Jenže já z vás netahám žádné peníze, jen nabízím něco, co je zadarmo a vyžaduje to aspoň nějaké úsilí a hodně času. Takže sečteno, v podstatě je to taky aspirant na titul nejhorší reklama roku.
1: Spisovatel Ondřej Nev uzavřel názory a argumenty. Pondělní vydání publicistického pořadu Českého rozhlasu Plus a za redakční kolegy a samozřejmě i autory všech příspěvků se ze studia loučí Ondřej Konrád.
2: Hovory. Co bychom měli dělat pro posílení vlastní imunity? Jaké chyby děláme? Jak se vyvíjí imunitní systém? A jaké mýty přetrvávají ve veřejném prostoru? O tom budu mluvit s primářkou Ústavu imunologie Fakultní nemocnice Motol a Homolka, lékařkou Markétou Bloomfield.
3: Hovory Michaela Rosypala dnes po 10. hodině večer na Plusu.
4: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas Plus.
4: Írán žádá Spojené státy o zaplacení válečných reparací a uznání své kontroly Hormuzské úžiny. Francie má první potvrzený případ hantaviru. Nákaza se projevila u ženy, kterou vláda repatriovala z Kanárských ostrovů. A východní polovinu Česka odpoledne zasáhnou silné bouřky. Pondělí a zprávy Plusu s Ondřejem Látalem. Světové ceny ropy se po americkém odmítnutí posledního íránského protinávrhu znovu prudce zvýšily. Ropa Brent podražila o 4%. Americký prezident Donald Trump označil odpověď Teheránu za naprosto nepřijatelnou. Příměří mezi oběma zeměmi dál trvá a Washington se snaží přimět Teherán k podpisu dohody o ukončení války a omezení íránského jaderného programu.
5: Íránský protinávrh údajně žádal po Spojených státech zaplacení válečných reparací a ukončení všech ozbrojených akcí. Uvedla to íránská státní televize s tím, že Teherán také požaduje uznání své kontroly Hormuzské úžiny. Podle iránské tiskové agentury TASNIM bylo mezi požadavky také ukončení námořní blokády a zrušení sankcí. Írán ve svých protinávrzích odsouvá téma svého jaderného programu do pozadí. Ve středu má americký prezident Donald Trump navštívit Čínu. Jedním z důvodů je snaha využít vliv Pekingu na íránský režim k ukončení konfliktu. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
4: Francie a Spojené státy mají první potvrzené případy hantaviru. Jde o pasažer.

0: Zdravotnictví Stéphanie Ristová potvrdila, že testy na hantavirus jsou zatím negativní u 4 dalších Francouzů, kteří byli na výletní lodi a vrátili se domů. Zůstávají na specializovaném oddělení v pařížské nemocnici a podstoupí další prohlídky. Epidemiolog z Pasteurova institutu Arnaud Fontane ve francouzském rozhlase potvrdil, že se nákaza může projevit dýchacími obtížemi a že se úmrtnost hantaviru pohybuje kolem 35 až 50%. Premiér kvůli současné situaci svolává jednání vlády. Kabinet zároveň vydal dekret, který zpřísňuje hygienická opatření. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Odpoledne hrozí ve východní polovině Česka silné bouřky. Hydrometeorologický ústav vydal výstrahu, která platí do zítřejšího rána. Napadnout může celkem 30 mm srážek, někde i 50. Místy se můžou objevit i přívalový déšť, říká meteorolog Pavel Borovička.
3: Nejsilnější bouřky se sformují v oblasti Českomoravské vrchoviny a východních Čech kolem 19. hodiny. Budou postupovat dále k východu a během noci přecházet do deště, který bude na severovýchodě území pokračovat až do úterního rána.
2: Obvodní soud pro Prahu 4 nepřiznal bývalému řediteli České televize Janu Součkovi doplacení odměny za rok 2024. Souček chtěl po televizi více než 1 300 000 korun. O snížení odměny rozhodla Rada České televize v květnu 2025. Podle Součka s ním musela výši projednat, což neudělala. Soud dnes rozhodl, že na doplacení bonusu nemá nárok. Souček si ponechal lhůtu na odvolání, pravděpodobně ho ale podle svých slov podá. Na Plusu dopravní informace 4 minuty po 13. hodině. Na D1 vázne doprava na příjezdu do Brna směrem z Vyškova a Ostravy. Před omezením na kilometru 196 je teď kolona od sjezdu na Rousínov z kilometru 218. Zdržení asi 20 minut pro kamiony delší. Silný provoz je taky na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Pomaleji se jede před omezením u D1 ze 3. kilometru. Na D7 z Chomutova do Prahy opatrně za Louny na kilometru 42,5 dořešují dřívější vážnou nehodu, projíždí se pomaleji, ale zatím bez kolon. Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové jsou kolony na příjezdu do Litomyšle. Fronta je od Janova do centra Litomyšle asi na 25 minut. V Praze je teď provoz spíš klidnější, pomaleji se jede po Štěrboholské spojce z Černého mostu k Průmyslové ulici, zdržení od Běchovic k Průmyslové k Europarku asi 10 minut. Dobře dojeďte. Bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, postupně bude pršet na většině území, ojediněle i přívalový déšť, teploty 19 až 23 na západě Čech kolem 17 stupňů Celsia. A odpoledne a v noci, jak už jsme říkali, hrozí silné bouřky ve východní polovině Česka, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Místy se může objevit přívalový déšť, při bouřkách hrozí pády větví a zatopení sklepů. To byly zprávy, tady je Plus.
4: Dobrý den, o vaši pozornost se v pravidelném čase hlásí pořad, jak to vidí a především pohled našich hostů. Pozvání přijal Milan Školník, politolog z katedry humanitních věd provozně-ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Já vás vítám, dobrý den.
5: Hezký den vám i posluchačům.
4: V příštích minutách bude řeč například o dalším dílu sporu mezi hradem a vládou, jeho dopadech na důvěryhodnost české politiky, neopomeneme ani jeden pozdní příchod, emotivní tiskovou konferenci a také násilné řádění slavistických fanoušků a ostudu českého fotbalu. Nerušený poslech přeje Zita Senková.
1: Jak to vidí?
4: Ani atmosféra svátečního dne 8. května, ve kterém si Evropa, včetně Česka, připomínala 81 let od konce druhé světové války na našem kontinentu, neukončila spor o účast hlavy státu na červencovém summitu Severoatlantické aliance. Jak prezident, tak i premiér, kteří se sešli na Pražském hradě, trvají na svých odlišných představách. Pane Školníku, čeho jsme tady svědky? Proč Andrej Babiš Petru Pavlovi jednoduše neřekne definitivní rozhodnutí, ať je jak jakkoliv je jasné, že prezident trvá na své účasti, odvolává se na dosavadní zvyklosti a například pro Deník N dokonce uvedl, že na summit každopádně pojede, připustil cestu po vlastní ose.
5: No vemte si, čeho jsme svědky, když se odpíchnu vlastně od toho vašeho začátku té otázky. Tak my jsme svědky toho, že my tady neřešíme dostupné bydlení, že my tady neřešíme nízkou porodnost, že my tady neřešíme stárnutí populace a ty dopady neřešíme umělou inteligenci, kde nám jako dosti ujíždí vlak.

0: ve srovnání se světem. Jo, a mohl bych takhle poskytnout další výčet těch strukturálních systémových záležitostí, které je třeba řešit. A místo toho řešíme, kdo kam pojede. Jedna věc, je to otázka nějaké politické kultury vyspělosti, že tady prostě nejsou schopni se domluvit nad elementárními věcmi. Druhá věc, myslím si, že v rámci té politické kultury je vždycky moudřejší ustoupí. Jo. Já si myslím, že tady by byl vítěz a možná bude ten vítěz, jako přejme si to, který ustoupí a který řekne ve výsledku nejde o nějakou jako úplně světobornou záležitost. A myslím si, že právě tam by se ukázala i nějaká jako vyspělost v rámci té politické kultury.
1: Jenom suvka, pane školníku, může vůbec z tohoto sporu jeden z těch pánů vzejít jako vítěz?
0: Já si myslím, že ten, který ustoupí, si myslím, že opravdu, jak se říká, moudřejší ustoupí. Já jsem už někde se vyjadřoval k tomu, že si myslím, že není nutný, aby ten hrad takto jako tlačil na pilu. Na druhou stranu možná jde trošku hrad do protiútoku po tom, co si nechal líbit SMSky a podobně, nebo útoky třeba od motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky, ale zase tam to je samozřejmě zakořeněné v tom, kdy prezident nejmenoval Filipa Turka ministrem, takže ono to se tak jako vrací vrství, jsme v takovém jako trošku kruhu. Na druhou stranu, jak jsem říkal, té vládě to úplně zbytečně vysává kyslík v tom, protože vláda má za úkol si i vlastně jednak prosazovat a promovat si ty věci, které se jí třeba podařily. Jo. A tady vlastně jsme pod tíhou toho různých malicharností. Na druhou stranu je pravda, že vláda o to zodpovídá za zahraničně bezpečnostní politiku. Je taky pravda, že v rámci všech těch členských států NATO ne vždy jede prezident, naopak mnohdy jezdí premiér nebo kancléř a podobně. Jo, podle toho, jakou pozici mají zahraničí. Takže myslím si, že pokud opravdu vláda chce jako si ujmout tohle téma zahraničně bezpečnostní, chce si tam něco prosazovat, že by třeba trošku jako ten prezident nebo ten hrad mohli se nad tím zamyslet. Na druhou stranu zase, jo, teďka, jak vždycky říkám, budou komunální senátní volby na podzim, které očividně ta česká média tolik nezajímají. Ono konec konců i v politologii se označují za volby druhého řádu. Na druhou stranu i ty komunální volby jsou důležité, ty zastupitelstva rozhodují o věcech v našem bezprostředním okolí. Můžou taky pomoct dostupnému bydlení, můžou řešit pomoc se místama třeba ve školkách, ve školách a podobně, ale tím chci říct, že tyto volby nás očividně tolik nezajímají nebo obecně jako společnost. Příští rok není vůbec volební, ta volba prezidenta je až na začátku roku 2028 a je otázka, jestli už nejsme trošku teďka v té předvolební kampani.
1: O rozruch se postarala nejenom neshoda obou pánů na Pražském radě, ale také pozdní příchod premiéra na hrad, za což panu Babišovi Petr Pavel vyčinil. Andrej Babiš se hájí tím, že žádal o posun začátku schůzky z důvodu pozdního příjezdu z Moravy. Faktem je, že schůzka se také konala krátce před pietním aktem na Vítkově. Tak mohl být pan prezident nad věcí, jak si domnívám, Andrej Babiš?
0: Mohl i teoreticky v kontextu toho, kdy prostě vycházíme z toho, že to je hlava státu, že by možná mohla být trošku víc nad věcí, když není ten exekutivní výkonný politik, který má přece jenom ten diář více nebouchaný. Na druhou stranu, jak říkám, nebo jak jsme se bavili, tady už to vychází z toho, že prostě to špičkování mezi tou vládou a hradem je, a tak si to nějakým způsobem vytkli, určitě taky stálo. Byla na místě třeba nějaká jako omluva, ale samozřejmě jako i ten Andrej Babiš mohl hnedka reagovat, ale prostě vy jste mě tu schůzku jako neumožnili prostě posunout. Takže, ale zase tady hledat opravdu jako viníka nebo neviníka a zase vidíte, a zase bavíme o tom místo těch strukturálních systémových věcí, se bavíme o tom, kdo kam jede nebo nejede, nebo kdo kam přišel pozdě nebo nepřišel. Jo? Takže je to takové, myslím, že a zase jsme u té politické kultury v České republice a možná nejenom v České republice.
1: No a kam toto přinejmenším, řekněme, ochlazování vztahu mezi vládou a hlavou státu povede? Podle premiéra se názory jeho kabinetu a hradu liší například v té otázce zahraniční politiky, ale kde je, pane školníku, podle vás nějaká zdravá hranice těch rozdílných pohledů? Byla by už, vlastně to už je další otázka na místě, teď teda ta kompetenční žaloba?
0: To je výborný dotaz. Já si myslím, že politika, když se zase vrátím té politické kultuře, by se měla primárně řešit politickými prostředky. To znamená, ano, i prezident má možnost, a sám to říkal, jak řekněme zkomplikovat vládě život. Mělo by to být vždycky nějak jako racionálně opodstatněné. To znamená, pokud třeba vláda chce prosazovat tu změnu financování veřejnoprávních médií, převod těch koncesionářských nebo zrušení koncesionářských poplatků a financování státem a prezident bude proti, tak má právo veta. To znamená vrátit ten zákon poslanecké sněmovně, aby ho tou kvalifikovanou většinou, to znamená 101 a více přehlasovala. To je úplně standardní politický proces v rámci toho politického systému a takhle si myslím, že ta politika by se měla odehrávat. odehrávat. To znamená v nějakých jasně daných mantinelech a snažit se ty věci řešit prostě politickou cestou. Ta žaloba v momentě, jak už jde něco k soudu, byť v otázce politiky a v otázce ústavnímu soudu, který je přeci jenom trošku jiný, že jo, to není trestně právní soud jako ta soudní soustava, ale pořád už to je žaloba a už to trošku jako zavání něčím, co tak to jsou opravdu ty krajní řešení. A je to ještě jenom jedna věc, když zase udělám oslý můstek, tak v případě toho Filipa Turka ta vláda tu kompetenční žalobu nepodala. A myslím si, že třeba tady zase by ten prezident mohl ukázat nějakou jako politickou kulturu a vyspělost, přísnost, že říct dobrý, no tak vy jste na mě nepodali, tak já na vás taky nepodám, když to hodně zjednoduším, jo. Ale o tom je vlastně nějaká ta kolegialita, politická kultura.
1: Mimochodem, podle ministryně financí Aleny Schillerové by kompetenční žaloba neznamenala odpověď jaksi provždy, ale jen pro daný spor.
0: To je jedna věc, a druhá věc otázka, jaký pak stejně by byl výsledek. Třeba i ten argument by mohl být, že by třeba ani ten ústavní soud nerozhodl. To znamená, podal by nějakou, řekněme, jako vážní odpověď, typu jako, že to je na politických aktérech, ať se domluví, nebo že ta ústava předpokládá nějaký konsenzus. Takže je to otázka. Ne, tam jako někteří ústavní právníci nebo komentátoři říkají, že by jedna z těch variant mohla být dobře, si prezident jako jede kam chce, ale musí říkat to, co po něm chce vláda. Jo, to znamená, a to zase nevím, jestli by se jako Hradu líbilo. Jo, takže tam je spíš taky o to, že nevíme vlastně ti hráči, my víme, s jakými kartami hrají, ale vlastně nevíme, co je jejich, jako, co chtějí vyhrát, jo, co je ten výsledek pak té hry. Jo, zatím ty karty nejsou úplně jako odkryté.
1: Na tom pátečním jednání prezidenta a premiéra se kromě složení delegace na alianční summit v Ankaře očekával i posun ohledně nového šéfa generálního štábu armády České republiky. Jak víme, současný náčelník Karel Řehka by měl ke konci srpna skončit, vyprší jeho mandát. Tak očekáváte tady, že to hledání nového náčelníka generálního štábu, pane Školníku, bude o poznání méně akční, turbulentní téma? Mimochodem dnes bude ministr obrany Jaromír Zuna jednat s premiérem. Existují 4 kandidáti.
0: Mohlo by být. Na druhou stranu je strašně dobře, že to téma otevíráte. Přeci jenom v také český mediální prostor tomu moc pozornosti nevěnuje. Na druhou stranu vidíme, že jednak máme relativně nedaleko od nás konflikt na Ukrajině, relativně daleko od nás, ale z dopady na nás konflikt na Blízkém východě. A vlastně možná ten výběr toho náčelníka generálního štábu nikdy nebyl tak jako aktuální, jako třeba teďka. Takže je dobře, že se tomu jako věnuje pozornost. Na druhou stranu jsme v rámci té politické kultury a je potřeba vztahu mezi vládou a hradem, a tohle je zase další příklad, se nějako velveslanci, jo, kde ten prezident do toho vstupuje a kde je potřeba, aby byla mezi nima nějaká elementární dohoda. Myslím si, že i Petr Pavel tím, že je to bývalý náčelník generálního štábu, působil ve strukturách NATO, si myslím, že bude mít taky jako na tom velký zájem, stejně tak ministr obrany Jaromír Zuna tím, že z profese voják, generál, tak si myslím, že taky, takže ona ta debata pak může být zajímavá. Já si myslím, že tam se hledá jako nějaký možná kontrast Řehky, který byl jako mediálně hodně viditelný. Vlastně se i dohodně jako mluví o jeho případném politickém angažmá. No tak proč ne, jsme v demokratické zemi, konec konců máme i na Hradě jeho bývalého generála, proč by v momentě, kdy jdou do civilu, nemohli nějak působit, ale je to samozřejmě něco, co jako může zase těmi politickými vodami trošku, nebo ty politické vody může trošku jako rozbouřit. Takže uvidíme, ale jde o to, aby opravdu to bylo jako profesionál, aby, ale na druhou stranu i jako v době, která je, si myslím, že je dobře, když ten náčelník generálního štábu nějaký rozhovor poskytne a vysvětlí některé věci z té vojenské perspektivy, ale pořád vždycky dodávám, jsme v demokratické zemi a v demokratických zemích je jako rysem toho, že ta armáda je zcela podřízena civilní kontrole. Naopak od těch demokratických tam si mnohdy ti generálové vládnou a tu zemi si tak různě rozparcelují a stávají se z nich takový jako různí oligarchové. Vidíme to třeba v Latinské Americe, Venezuela a podobně.
1: Vysvětluje Milan Školník, politolog, pedagog katedry humanitních věd provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
1: Premiér Andrej Babiš stojí za ministryní pro místní rozvoj Zuzanou Mrázovou a změny ve vládě nechystá. Paní Mrázová čelí kritice kvůli údajným černým stavbám na svém pozemku, když zároveň předložila návrh zákona, který zjednodušuje dodatečnou legalizaci staveb. Opozice kvůli tomu vyzývá k rezignaci. Minulý týden jsme byli také svědky její velmi emotivní tiskové konference, kdy obhajovala dlouholeté bydlení v obecním bytě v Bílině, kde byla starostka. starostkou, nepovažovala to, jak řekla, za nadstandard či něco špatného. Premiér v pořadu televize Nova označil kritiku paní Mrázové za cílený útok ze strany médií, články serveru Seznam zprávy označil, cituji, za totální blbosti. Tak co si myslíte o této kauze paní Mrázové, paní Škoníku?
0: Když začnu obecně, ono vždycky říkám, u těch ministrů je důležitý nebo ministrně, aby ten člověk zvládnul rezort jak odborně, politicky, komunikačně, to je takový ideál, jo, když se sejdou všechny tyhle ty tři věci. Tady je otázka, jestli třeba ta komunikačnost nebo ta političnost, jestli je zvládnutelná nebo ne. Tam je spíš jako velký problém, kde teda jako novináři jako uhodili na hlavičku tomu řebíčku, tak to je vlastně to, že vlastně na Ministerstvu pro místní rozvoj máte řešit to absolutně zásadní téma v České republice, kterým je dostupný bydlení. A tam jde o to, že samozřejmě paní ministrině v době, kdy byla starostkou, měla to dostupné bydlení jako až v vozovkách až moc dostupné, jo, když to řeknu s nějakou nadsázkou. Takže ono pak, ta vaše věrohodnost, když chcete právě něco takového prosazovat, je trošku jako problematická. Druhá věc, co tam vidíme, myslím si, že to bylo úplně zbytečné, to byly některé ty, ať už to tiskovka, nebo pak ty další rozhovory, které byly jako velmi emotivní. Víte, co vy po těch politicích chcete vidět, aby, protože pořád zapomínáme, co je politika, jo, správa věcí veřejných, správa věcí našich, a my si volíme ty volené zástupce, aby jako něco pro nás dělali, aby posouvali tu Českou republiku, aby fungovali a působili, a řada těch jako výzkumů ukazuje na to, že ta zásadní proměna, proč ty lidi jako politiky volí, je jejich nějaká kompetentnost, jo, to znamená schopnost jako ty věci doručovat těm voličům a podobně. Ale pokud tam vidíte jako nějakého emočně nestabilního politika, samozřejmě určitě i politici jsou lidi, říkám to tak, i politici mají právo na chyby, to každopádně, a na to se taky strašně zapomíná. A nebo takové to, dobře, udělám chybu a dát jim šanci a ať ukáže, jakým způsobem ta chyba se dá napravit, jo. Ale tady jde o to, že už to je trošku takové, no, jako není to, myslím, že moc důstojné vůči té funkci, ale jako pokud za ní samozřejmě premiér stojí, tak dejme jí příležitost. Tam je druhá věc, vemte si, že v té vládě, a pořád řešíme zastoupení žen v politice, a my v té vládě máme jenom dvě ženy a z toho jedna už samozřejmě má, jako nese nějaké problémy, takže viděli jsme, že i v té minulé vládě tam už pak zůstala tuším jenom Jana Černochová v momentě, kdy ty Piráti nějak pak jako odešli, myslím, že tam byla
1: Langšádlová.
0: Langšádlová, to byla topka, protože myslím, že Piráti snad ani nikoho neměli, takže to jsou věci, které jako také do toho nějak vstupují a je to škoda, no.
1: Jak podle vás, pane Školníku, nové kauzy, ale také výroky některých členů trojkoalice dopadají na její chod, na důvěru občanů, také od Petra Macinky, neustále slýcháme nové a nové výroky, ať už to byl Lampasák v záloze, nebo některé členy opozice označil za méně cenné, někdo je dokonce nejméně cenný, řečeno jeho slovy.
0: Tak jsme tam měli parazity, že od případě Filipa Turka, nebo a úplně jedno, ať už se jedná o kohokoliv, ale prostě jak se jedná o člověka, no tak tyhle výroky jsou nemístný, samozřejmě jinde by ten politik prostě okamžitě se poroučel. Vemte si, kdybych já takhle na přednášce se vyjadřoval, tak jak to vypadá, nebo by teďka tady ve veřejnoprávním médiu, to je samozřejmě úplně absurdní vůbec myšlenka na to. Já si myslím, že v případě motoristů už se ukazuje, že to je asi jakási taktika mířit na nějaké ty opravdu ty naštvané antisystémové protestní voliče. Já to nemám rád, ten výraz antisystémový, ale tam jde o to, že to jsou lidé, kteří prostě žijí v různých jako regionech, kde se jim nedaří prostě moc dobře a jsou mnohdy opravně naštvaní na ten systém, ale jde o to, aby politici na to jako zbytečně nenajížděli a naopak spíš hledali ty recepty a řešení, jo, jak ten jejich jako život řešit. Takže já si myslím, že v případě motoristů, že se snaží jako dostat do role možná trošku jako SPD nebo Stačilo nebo podobných subjektů, proč ne, je to určitá jako politická asi cesta, respektive asi ano, na druhou stranu ty dopady na tu společnost obecně pak můžou být značné. Myslím si, že i ty politici by měli jít nějakým způsobem jako příkladem, jo, a v momentě, kdy třeba nějaký mladý člověk vidí, jakým způsobem komunikuje ten volený zástupce v té vládní funkci, jo, kdy už opravdu nejste v opozici, kde v opozici se leco toleruje, ale v případě té vládní funkce vždycky nezapomínat na to, že ten Petr Macinka sedí za tím štítkem, za tou vlaječkou Česká republika, jo, když někde je, a otázka, jestli chceme, aby vrcholní představitelé, kteří reprezentují Českou republiku navenek, se vyjadřovali o českých spoluobčanech jako tímto způsobem.
1: Teď jste mi, pane Školníku, připomněl i takovou věc, kdy na tiskových konferencích se v poslední době, samozřejmě není to novum, není to ani české specifikum, ale když k nám přijíždí státníci z jiných zemí, tak vlastně se tam propisují i naše vnitropolitická témata. Zmíním jenom namátkou nedávnou návštěvu belgického premiéra, kdy se novináři dotazovali Andreje Babiše na tu schůzku, jeho pozdní příchod.
0: Teďka myslím, že byl i Petr Macinka, byl s nějakým protějským, myslím, srbským ministr to byl, a taky tam už padaly dotazy na to. Je to samozřejmě nešťastné, když se to takto propisuje. Na druhou stranu novinář se zeptá, že jo, novinář, když vidí příležitost, tak se samozřejmě zeptá. Nepůsobí to dobře, když

0: řeči, ti zahraniční představitelé stojí vedle těch našich politiků, kteří vlastně si musí vyslechnout a teď ještě ten tlumočník nebo tlumočnice, že jo, jim to tam jako do toho sluchátka dává. Takže je to trošku že jako úsměvné, paradoxní. Na druhou stranu věřím, že oni jsou profesionálové a že taky mají jako problémy nebo řeší celou řadu problémů v jejich zemích, tak to tak jako přejdou, ale samozřejmě není to něco, co by tady v minulosti tolik bylo. To je potřeba říct, takže určitě dobře, že si toho jako všímáme. Doufat, že se to uklidní, je otázka, jako podívejme se obecně, jak ta společnost je nastavená, jak je nastavená konfliktně, nejenom ta média a politici, což je takový svůj jako ekosystém, ale jak se to propisuje i do té společnosti, což je škoda, protože přibývá řady těch jako průzkumů lidí s, nebo výzkumů lidí s duševními problémy, propisuje se to a může to víc prostě k radikalizaci té společnosti.
1: Jak to vidí?
2: Dnešně vydání hovořím s Milanem Školníkem, pedagogem katedry humanitních věd provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Myslím, že dnešním rozhovorem, pane Školníku, se prolímají emoce. Narážím také na závěr utkání Slavia Praha, kdy nabídl jaksi invazi domácích fanoušků na plochu, napadení fotbalistů Sparty, házení pyrotechniky do hostujícího sektoru. Tak čeho jsme tady svědky, nejenom u nás, ale i v zahraničí se píše o skandálu, o ostudě.
0: Je to děsivé vlastně v té jedné věci, protože vlastně, a naštěstí ta děsivá věc se nestala, jo? To znamená, to jsou ty, nebo ta děsivější, a to jsou ty dopady toho, co by se mohlo stát, jo? Kdyby teda se ti fanoušci jako nevrátili zpátky. Už samozřejmě problém to, že na té ploše byli, že se na ní, než se na ní dostali, že vlastně to davové šílenství jako, řekněme, jako bylo impulzem k tomu, že se vlastně přidali vlastně všichni, co na té tribuně stáli. Na druhou stranu, jako buďme strašně rádi za to, že se nic jako stalo fyzicky, jo, možná jenom
2: případě, oběti.
0: Přesně tak, že tam nebyly oběti nebo nějaké trvalé následky, jo, tak to by bylo úplně něco strašného. Být samozřejmě šok a nějaká drobná zranění očivně tam byly. Ale v momentě, kdy máte takto, řekněme, nezvladatelný dav vůči komukoli, tak vždycky nevíte, co se může stát a pak je strašně málo k nějakému jako většímu násilí. Takže buďme rádi, že se nic takového nestalo. Já si myslím, že se to bude Slávě hodně vyhodnocovat. Určitě dobře, že Jaroslav Tvrdík reagoval tak, jak reagoval. A to si myslím, že reagoval ještě mírně, ale jde o to, aby opravdu se nejenom jako tam nějaké tresty padly, aby fungovaly preventivně, protože smysl jako trestu třeba i v justici obecně, hlavně ta preventivnost, jo, aby to odradilo a aby už se něco takového jako nedělo, ale myslím si, že opravdu i na těch fanoušcích, ať už jakýchkoliv klubů, aby se prostě nad tím zamysleli, že sport jde o to si jako užít, vlastně jde o tu fair play, ale ne pro boha jako dělat tyhle ty věci.
2: Jinak, když jsme u emocí, tak bouřlivá debata provází i nadcházející sněm sudeckých Němců, který by se měl poprvé uskutečnit v Brně ve dnech 22. až 25. května. Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný opozici obvinil zahájení organizace, která je podle něj, cituji, vystavěna na nacistických kořenech. Pan Šťastný vidí ten sněm sudeckých Němců v Brně jako politickou akci, která je dehonestující pro oběti nacistického režimu v Česku. Tak
0: je,
2: to vidíte vy.
0: Je zajímavé, že to pořád máme, nebo jako Češi, že tuhle záležitost mají jako pořád v DNA. Vidíme, že to je vlastně téma, které se dokáže rezonovat i tak dlouho. Je určitě dobře, že si připomínáme historii, že si jako pamatujeme historii. To je důležité i poučovat se z historie, ale vždycky tam jde o to, jako udělat ten další krok, který je samozřejmě politicky citlivý, je nějakým způsobem bolestný, ale mnohdy je jako problém, když ty věci máte jako zakonzervované nějakou další dobu a pak vám jako vyletí, jako třeba teďka, než když se snažíte nějakým způsobem jako pomaličku, polahoučku po těch kručcích jako otevírat nebo k ním přistupovat. Další věc je vždycky ta druhá strana mince, tam vám pak jako lidé, kteří znají třeba Benta Posada a další, tak vám řeknou, že to je člověk, který jako má k Česku hodně blízko, snaží se ho v zahraničí jako podporovat a podobně, že vždycky nahlížet na tu druhou stranu mince, ale zase, když se podíváme třeba na první prezidentskou volbu, respektive tu debatu před druhým kolem Karel Schwarzenberg versus Miloš Zeman, i když bylo jako zřejmé z těch průzkumů a toho, jak byly ty voličské síly rozloženy, že ten Miloš Zeman má šanci na vítězství, ale kdyby se mě někdo zeptal, co tam jako opravdu rozhodlo, zaznělo, tak to byla otázka těch Benešových dekretů. A je vidět, že ta prezidentská volba byla už jako taky nějaký pátek, ta první, a vidíme, že i nějaký čas poté pořád to téma jako dokáže rezonovat. Tady možná tomu nahrává zase obecně ta politická situace, ty rozjitřené emoce, konfliktní jako linie v těch celé řadě jiných oblastí. oblastí, no tak v momentě, kdy se objeví další téma, tak se to objeví. A pak si myslím, že taky to, že to je, že se to koná v druhém největším jako města České republiky, které vždycky ta velká města, kde je hodně těch i mediálních redakcí, kde ze kterých se jsou to i třeba i líhně těch celostátních politiků, tak si myslím, že taky to trošku tomu jako nahrává, aby to vygradovalo.
2: Myslíte, že se teda ten sněm nakonec uskuteční?
0: Těžko říct, jo, ale tam hlavně takhle, když se udělám zase s tím můstek k tomu, co se dělo na tom fotbalu teďka, tak jako doufám, že se nic jako nestane tam, protože určitě tam budou mít i odpůrce, jo, takže já si myslím, že určitě je dobře vyjádřit nějaký protest jakoukoliv politickou cestou, ať už někde na plénu poslanecké sněmovny, v médiích, anebo třeba formou petice, jo, nebo i nějaké protestní akce, to znamená demonstrace, ale vždycky myslet na to, že to musí být jako nenásilnou cestou. V momentě, když to je nebo nějakou zbytečně konfliktní, agresivní, jo. Ta násilná to už je vůbec extrém, ale třeba i jako pokřikování nějakých opravdu zprostých slovíček, nebo pro mě taky je, myslím, že úplně zbytečné, protože to nás právě dostává k těm zemím, kde ta demokracie úplně jako nefunguje. Pak.
2: A co by, pane školníku, mohlo tedy sklidnit ty emoce? Jsme toho svědky v podstatě napříč společnosti a hlavně tématy, ať už je to derby pražských S, nebo je to politika domácí, zahraniční. Možná jenom douška, minister zahraničí Petr Macinka včera v televizi řekl, že vlastně teď aspoň ta politika, ho parafrázuji, není nuda.
0: Ale otázka, víte co, že jako všeho moc škodí. A když se pak jako toho přejíme, jo, tak zase to pak může odradit a pak zase třeba chceme, jo, víte si, když jsme třeba hodně na sociálních médiích nebo na internetu, pak už taky jako hledáme nějaký klid třeba někde v lese a určitě bych doporučoval, vašim posluchačům, udělejte si, choďte na procházky, teďka už snad bude hezky, choďte do toho třeba lesa.
2: Ty tam bude přetlak v tom lese.
0: ne, ale jinými slovy, snažme se ty myšlenky trošku jako převést jinam a tu hlavu si vyčistit. Myslím, že to je jakoby nejlepší rada vůči tomuhle všemu. A i když se teda nějaká událost jako stane, tak jako pojďme ji překonat tím, že se pojďme se z ní poučit a pojďme vůči jiným jako zaujmout prostě nějaké stanovisko, ale prostě s jasnou čistou hlavou vyčištěnou třeba v tou přírodou.
2: Tak já doufám, že naši posluchači Českého rozhlasu si poslechnou naše pořady a až pak se půjdou projít. Každopádně vám, pane školníku, děkuji za váš čas, za vaše komentáře. Přeji vám a všem krásný pohodový den na celý týden.
0: Hezký zbytek.
2: Zita Senková se loučí a přeje vše dobré.
1: Dobré odpoledne, půl druhé.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Českým hotelům a penzionům se letos v prvním čtvrtletí dařilo, celkem se v nich ubytovalo skoro 4,5 milionu turistů. Je to asi o 5% víc než loni, informoval o tom Český statistický úřad. Přibylo tuzemských i zahraničních hostů. Nejnavštěvovanější byla tradičně Praha, v hlavním městě se ubytoval zhruba 1 700 000 turistů. Data taky ukazují, že turisté v českých hotelích a penzionech tráví v průměru 2 noci a víc. Německý ministr obrany Boris Pistorius přijel do ukrajinské metropole Kyjeva. Informuje o tom agentura DPA. V plánu má Pistorius třeba jednání o spolupráci mezi oběma zeměmi, hlavně co se týče vývoje nejmodernějších bezpilotních systémů. Ukrajina se už přes 4 roky brání rozsáhlé ruské invazi. Berlín v poslední době podporu napadené zemi rozšířil. Unijní ministři zahraničí rozhodli o plném obnovení dohody o spolupráci mezi 27 a Sýrií. Informovala o tom Rada Evropské unie s tím, že jde o důležitý krok směrem k posílení vzájemných vztahů. Dohoda byla částečně pozastavená v roce 2011. O rok později se opatření ještě rozšířilo. Krok se týkal konkrétních ustanovení souvisejících s obchodem v reakci na závažné porušování lidských práv režimem tehdejšího syrského prezidenta Bašara Asada. Britská zpěvačka Dua Lipa žaluje jihokorejskou společnost Samsung. Hudebnice tvrdí, že technologický gigant bez svolení použil její fotografii na obalech televizorů. Lipa požaduje náhradu škody ve výši nejméně 15 milionů dolarů v přepočtu přes 310 milionů korun. Zpěvačka podle svých právníků už dřív požadovala, aby Samsung její fotografii přestal používat. Společnost ji ale nevyslyšela. Samsung případ odmítl komentovat. Máme pro vás čerstvé dopravní informace. Na dálnici D1 teď vázne doprava na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova a Ostravy. Před omezením na kilometru 196 je kolona od sjezdu na Rousínov z kilometru 218. Zdržení asi 20 minut.

0: pro kamiony další. Silný provoz je na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy, pomalej se jede před omezením u D1 ze 3. kilometru. Na D7 z Chomutova do Prahy opatrně za Louny na kilometru 42,5 dořešují dřívější vážnou nehodu, projíždí se pomaleji, ale bez kolon. Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové jsou kolony na příjezdu do Litomyšle. Fronta je od Janova do centra Litomyšle asi na 25 minut. V Praze je teď odpoledne spíš klidnější provoz, pomaleji se jede po Štěrboholské spojce z Černého mostu k Průmyslové ulici, zdržení od Běchovic k Europarku asi 10 minut a plní se i příjezdy do centra po magistrále na Nuselském mostě se zdržíte do Legerovy ulice 10 minut. Dobře dojeďte. Bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Postupně bude pršet na většině území, ojediněle i s přívalovým deštěm, teploty 19 až 23 stupňů, na západě Čech dnes kolem 17. Odpoledne v noci hrozí silné bouřky, ve východní polovině Česka varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Místy se může objevit i přívalový déšť. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus a Vědu Plus, inspirativní témata a rozhovory s vědci. A jaká jsou ta dnešní témata? Děti s agresivní rakovinou mozku by mohly v budoucnu dostat nové léky. Jakým způsobem by zpomalili nebo zastavili růst nádoru? Obchod s chudobou se netýká jen těch s nejnižšími příjmy. Kdo další pociťuje aktuální ekonomickou situaci a problém s bydlením? A pacienti s astmatem a chronickou obstrukční plicní nemocí jsou závislí na léčbě pomocí inhalátorů. Jak jim pomůže nová mobilní aplikace? I o tom budeme mluvit. Začíná Věda Plus dnes s Lenkou Vahalovou.
2: Věda Plus.
1: Nejprve nádory u dětí. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze spolu s onkologickým centrem v pařížském institutu Gustava Roussyho vyvíjí léky na zhoubnou rakovinu mozku u dětí. Takzvaný difuzní intrinsický pontinní glion, projekt s podporou 1,3 milionu korun od nadačního fondu NINA, spojuje počítačové modelování, chemickou syntézu i testování potenciálních látek v laboratoři.
3: Většina té práce probíhá v digestořích. Digestoře znáte z kuchyně. Doma to máte na to, aby vám to odsávalo páry z vaření. Nechceme dýchat výpary z toho, co tady připravujeme.
4: Právě tady v laboratořích Vysoké školy chemicko-technologické vznikají první látky, které by jednou mohly pomáhat dětem s agresivním nádorem mozku. Vědkyně Petra Cuřínová mi teď ukazuje místo, kde chemici připravují a následně čistí nové molekuly pro další testování.
3: Připravujeme tady různé malé molekuly, které by mohly mít nějakou potenciální aktivitu jakožto léčiva.
4: Výzkum přitom nezačíná v chemické laboratoři, ale u počítačových simulací.
5: Nejdřív se snažíme porozumět samotné nemoci, hledáme slabá místa nádoru, biologické procesy, které jsou pro něj důležité. Simulace nám pomáhají vybrat nejslibnější látky, se kterými pak dál pracujeme chemicky.
4: Vědec Andrea Brancale popisuje princip vývoje molekuly, později léku, jako hledání přesného klíče k zámku. Vytvořené látky následně poputují k biologům ve francouzském institutu, kteří ověřují, jestli skutečně fungují. Projekt tedy propojuje české chemiky, francouzské klinické pracoviště i nadační fond NINA, který založili rodiče dívky s tímto typem nádoru mozku. Nemoc podle zakladatelky nadačního fondu Kristýny Chovancové postupuje velmi rychle a většina pacientů žije po stanovení diagnózy jen několik měsíců.
6: Dcera Nina nás naučila bojovat za každý den. Spolupráce s výzkumným týmem VŠHT pro nás znamená způsob, jak tento boj přenést do laboratoře a jednou tak snad změnit osud dětí s nádorem mozku.
4: Cesta od laboratorní molekuly k léku pro pacienty bývá dlouhá i víc než 10 let. Právě v těchto laboratořích ale teď začíná výzkum, který by jednou mohl nabídnout novou možnost léčby dětem s jedním z nejagresivnějších nádorů mozku. Karolína Burdo, Český rozhlas.
1: Jak jsme slyšeli v reportáži, výzkum nového léku na agresivní rakovinu mozku u dětí podpořil nadační fond NINA. Ten založili rodiče dívky s touto vážnou nemocí a my už jsme ve spojení přímo s jeho zakladatelkou Kristýnou Chovancovou. Hezký den.
7: Dobrý den.
1: Co je vlastně difuzní intrinsický pontinní gliom?
7: Tak asi úplně zjednodušeně je to velmi agresivní nádor mozku právě u dětí. Takový jeho specifikum je, že vzniká v mozkovém kmeni, mozkový kmen řídí základní životní funkce, jako je dýchání, polykání, rovnováhu nebo srdeční činnost. A v tom je ta jeho velká agresivita a náročnost i vlastně na nějakou budoucí léčbu.
1: A můžete to popsat, proč je tak obtížně léčitelný?
7: Tak je to teda zejména proto, že vzniká v tom mozkovém kmeni, kdy jakýkoliv zásah do mozkového kmene, například nějaký chirurgický, není možný. Další důvodem, proč je to tak složité, je, že on je právě difuzní, to znamená, že je různě v těch částech mozku, není pevně ohraničen, což je velmi náročný pro toho odstranit, i kdyby to šlo, kdyby to nebylo v tom mozkovém kmeni, ale ono to v něm je. A další jeho složitost je hematoencefalická bariéra, která brání vlastně přístupu nějakým těm lékům do vstoupit do mozkové tkáně.
1: Už jste naznačila, ale jak se taková nemoc u dítěte projevuje a jak rychle postupuje?
7: Tak ten DIPG nevzniká vlastně v jednom okamžiku. Jo, jeho původ je spojený s velmi častým vývojem mozku, a to znamená někdy už třeba v těhotenství. Nicméně ty první příznaky se objevují až ve chvíli, kdy ten nádor už je tak veliký, kdy zasahuje do těch důležitých částí toho mozkového kmene. To znamená někdy mezi 4. až 10. rokem věku děťátka.
1: A jak vypadá ten každodenní život rodiny, která se s touto diagnózou potýká?
7: Ten život se strašně mění. On se změní vlastně ze dne na den, z hodiny na hodinu, kde z nějakého běžného, každodenního života rodiny přicházíte do režimu intenzivní péče o to děťátko. Jo. Každá rodina se s tím popasuje jinak, ale je to velmi fyzicky a psychicky náročné. Ten, nejenom, že se s tím musíte vyrovnat jako s tou ránou toho osudu a s tou prognózou této nemoci, která je krutá a vlastně vede vždycky ke smrti na toho děťátka během pár měsíců, ale taky s nějakou praktickou stránkou toho života, kdy váš život se začne řídit z velké části nemocnicí, různými kontrolami, radioterapií a tak podobně.
1: Vy jste řekla, vždycky vede ke smrti?
7: Ano, v současné chvíli, jako bohužel ano, jsou nějaké děti, u kterých se ukazuje, že je možné, oni to nazývají pojmem dlouhodobé přežití, ale v tuto chvíli vlastně není známý zatím nikdo, kdo by s tímto typem onemocnění přežil do dospělého věku. Pokud se u něj neprojeví jako ten nádor podobný, ale až když už jste dospěli.
1: Ten nadační fond Nina jste zakládali 14 dní po vyřčení diagnózy. Bylo to proto, abyste zvládli ufinancovat tu léčbu?
7: Určitě taky. My jsme v tu chvíli byli vlastně první z České republiky, kdo se rozhodl něco takového v Paříži podstoupit a vůbec jsme nevěděli, co nás čeká. Takže to byl ten prvotní záměr, kdy naši kamarádi přišli s nápadem založit nadační fond. A potom, co naše dcera odešla a my jsme měli nastřádané nějaké ty peníze, tak jsme chtěli zejména využít ty vybrané peníze smysluplně dál a proměnit tu naši zkušenost, tu Niny zkušenost něco, co může pomoct i ostatním rodinám.
1: A jak konkrétně dnes fond pomáhá dalším rodinám?
7: Tak nadační fond Nina se snaží pomáhat rodinám vlastně po celou jejich cestu, která je z DIPG čeká, to znamená od toho začátku až po ten konec, a to zejména nějakým poradenstvím, organizačně, finančně, či jenom, teď jsem řekla jenom, ale ono tak není, či sdílením zkušeností a propojením s ostatními rodinami.
1: A které další výzkumné projekty nadační fond Nina podporuje?
7: Tak my jsme součástí celosvětové organizace DIPG Collaborative, což je teda organizace, která sdružuje celosvětově nadační fondy nebo instituce, které se DIPG věnují. A dále se snažíme podporovat třeba stáže českých vědců nebo lékařů v zahraničí, zejména právě v institutu Gustav Husy v Paříži, a nebo se různě snažíme podporovat české nemocnice.
1: Dodává zakladatelka nadačního fondu Nina Kristýna Chovancová. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
7: Děkuju. Naschledanou.
2: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Posloucháte Vědu Plus a teď už se budeme věnovat bydlení. Řada českých měst a obcí se potýká s bytovým vykořisťováním. Problém, kdy někdo využívá složité situace nebo chudoby někoho jiného při hledání střechy nad hlavou, teď ovlivňuje i rostoucí nedostupnost bydlení právě v České republice. S bytovým vykořisťováním se tak stále častěji setkává už i střední třída. Fenomén dlouhodobě vědecky zkoumá Václav Valach, kriminolog z Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity, se kterým jsme ve spojení. Hezký den.
8: Dobrý den.
1: Popište, co je bytové vykořisťování.
8: V sociálně vědní literatuře se o bytovém vykořisťování nejčastěji mluví v souvislosti s nízkopříjmovými domácnostmi, které jsou obecně znevýhodněné na trhu bydlení. To znamená, není ta nabídka pro ně dostatečně velká na to, aby dokázala uspokojit tu jejich bytovou potřebu. Logicky, že ho každý potřebujeme někde bydlet. Tak se může najít část pronajímatelů nebo vlastníků nemovitostí, kteří toto začnou využívat ve svůj prospěch. To znamená, dávají jim větší nájemné, než kolik by mělo odpovídat. A teď to bytové vykořisťování samozřejmě je doprovázeno mnoha debatami právě na to téma, co znamená to, kolik má to nájemné být, kolik je odpovídající částka za to nájemní bydlení. Tak někteří tvrdí, že bychom to měli měřit ve vztahu k hodnotě nemovitosti, to znamená, když máte nemovitost byt plácnu za 10 milionů korun, tak si tam dáte nájemné zase plácnu 15 000 korun. A pak je někdo, kdo má nemovitost za tu samou částku, ale to nájemné je 20 000 korun, tak ten rozdíl 5 000 je vlastně ta míra toho bytového vykořisťování. Nicméně, jenom jestli to můžu dopovědět, jasně, nicméně tohle není celý příběh, tím předražováním toho nájemného se to nevyčerpává. Zejména v kriminologii, což je můj obor, chápeme to bytové vykořisťování šířeji jako v podstatě jakoukoliv újmu, ke které dochází právě tady v tomto nerovném, mocensky nerovném vztahu mezi pronajímatelem a nájemníkem. To může mít podobu od různých podvodů, třeba na vybírání záloh za služby a nevracení až po fyzické násilí.
1: A kde v České republice se jedná o nejzávažnější problém?
8: No, my to známe zejména v prostředí sociálně vyloučených lokalit, protože tam těch výzkumů bylo provedeno nejvíce, ale řekl bych, že vlastně takovou typickou ukázkou toho bytového vykořisťování jsou poměry na ubytovnách, na těch takzvaně rezidenčních ubytovnách, to znamená, nejedná se tam o to krátkodobé bydlení, ale jde tam o bydlení, které ty nízkopříjmové a často z různých jiných důvodů znevýhodněné domácnosti využívají proto, aby tam bydleli dlouhodobě. Jo, ty ubytovny vlastně do nějaké míry, ty komerční ubytovny do nějaké míry suplují nedostatek sociálního bydlení.
1: No a které skupiny obyvatel postihuje nejčastěji to bytové vykořisťování? Je to už i ta střední třída?
8: No, to záleží. To, že někdo platí drahý nájem, samo o sobě není vykořisťování. Jo? K tomu vykořisťování musí docházet v situaci, čemu my říkáme strukturálního znevýhodnění. To znamená, ten člověk, který platí to drahé nájemné, nemůže mít možnost volby. Jo? To znamená, pokud se někdo rozhodne bydlet v centru města a platit tam pětkrát větší nájem, než platí jeho soused a má na výběr, tak to není vykořisťování. Jo? V tom užším slova smyslu. Ale samozřejmě, pokud někdo, dejme tomu, bydlí v takovém domě, kde jsou na něho páchány podvody ohledně, já nevím, že mu není vrácena odpovídající částka za nějaké služby nebo tam dochází k účtování si nějakých speciálních poplatků, tak to samozřejmě může být jako součástí tady toho problému. Mě zaujalo, existuje tady taková iniciativa nájemníků a nájemnic, oni vlastně ukazují, kolik se jim podařilo za tu dobu existence zachránit peněz v oblasti neoprávněného nevrácení kauce. A teď přesně nevím, jaká ta částka je, ale je relativně vysoká, tak to si myslím, že je třeba věc, se kterou se může potýkat i střední třída, respektive spíše jakoby jejich dětí, rodičů ze střední třídy, protože oni často spolupracují jakoby s vysokoškolskými studenty.
1: A to bytové vykořisťování, jak se dá zkoumat, jakými metodami?
8: Dá se, no v podstatě všemi možnými metodami. My v našem týmu se hodně specializujeme na metodu etnografie, to znamená na realizaci terénních výzkumů, kdy vy přijedete, typicky přijedete na nějaké místo a snažíte se tam prožít tu jakoby zkušenost, kterou tam mají ti lidé, mezi nimiž ten výzkum děláte. Ale máme taky za sebou studie, které využívají statistickou analýzu, různé formy statistické analýzy. Analyzovali jsme například mediální výstupy nebo data, která jsme sebrali v terénu prostřednictvím dotazníků, takže můžete to zkoumat na mnoha různých úrovních.
1: A kdo může vaše vědecká data využít a pracovat s nimi?
8: No tak ty studie se může přečíst každý, nebo přinejmenším každý, kdo má přístup do těch spoplatněných databází, anebo to umí obejít, to je jako závislé na dovednostech jednotlivců, anebo se může podívat na naše profily, na ResearchGate, což je taková jako sociální síť pro akademiky, kde většinou zveřejňujeme ty takzvané preprinty a to je vlastně volně přístupné. No a potom my máme řadu zkušeností v oblasti spolupráce s veřejnou správou a policií. S kolegou Petrem Kupkou jsme se podíleli jako odborní konzultanti na filmu, dokumentárním filmu Dům bez východu. A díky němu jsme vlastně byli schopni promítnout některá naše zjištění do dokumentů policie. Policie České republiky vytvořila takovou metodiku pro policisty z první linie, jak se mají zachovat v situaci, kde může docházet k nějakému nelegálnímu bytovému vykořisťování. Takže ty naše poznatky nějakým způsobem využívá i veřejná správa, potažmo policie. Vědí o tom.
1: Což už mě navádíte na další otázku, jaká opatření by mohla podle vás problém bytového vykořisťování snížit? Co by pomohlo?
8: V prvé řadě si myslím, že nejlepší prevencí v téhle oblasti je posilování nabídky pro tyto nízkopříjmové a jinak znevýhodněné domácnosti. To znamená, potřebujeme mnohem robustnější síť sociálního bydlení, ať už bude na úrovni veřejného bydlení, to znamená provozovaného asi pravděpodobně obcí nebo nějakou nebo krajem, dejme tomu, ale pravděpodobně obcí. Můžou tam být ale i soukromí aktéři, různé neziskové organizace v zahraničí, ale konec konců i v Česku s tím máme relativně dobrou zkušenost. Takže v prvé řadě je to určitě toto. Nicméně obávám se, že ani tohleto stačit nebude, protože vždy budou nějací lidé, kteří tímto propadnou nebo se na ně nedostane. A v ten moment podle mě bychom se měli bavit o kombinaci motivace pro najímatelů, aby se neuchylovali k těm protiprávním praktikám a odstrašení. Mě napadá, je docela zajímavý případ praxe z Francie a Belgie, kde mají v trestním zákoníku uvedeno, že kdo pronajímá bydlení, které je takzvaně proti lidské důstojnosti, takhle je to přímo nazváno, bydlení proti lidské důstojnosti, tak ten může být odsouzen k pokutě, ale taky i jakoby letům ve vězení. A to bydlení proti lidské důstojnosti znamená jakoby nebezpečné bydlení. Jo. To znamená, že tam jsou nějaké život ohrožující podmínky v důsledku.
1: Ano, děkujeme.
8: Jasně. Dobrý, tak jo.
1: Budeme muset končit, čas už se nachýlil. Moc vám děkujeme, tolik Václav Valach, kriminolog z Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity. Naslyšenou.
8: Naslyšenou.
1: Stále posloucháte Vědu Plus na Českém rozhlase Plus a čeká nás další téma. Až milion lidí potřebuje podle lékařů při léčbě astmatu a chronické obstrukční nemoci inhalátor. Čeští vědci teď i za pomocí umělé inteligence zjišťují, jestli nedělají při inhalaci chyby. Do studie zapojili také zdravotníky, kteří se o nemocné starají. Výsledkem dlouhodobého výzkumu má být i aplikace, která jim se správnou obsluhou inhalátoru pomůže.
9: Nedělá mě to žádný potíže, ono na tom nic není totiž. No.
10: Popisuje svůj každodenní rituál s inhalátorem v ruce 80-tník Jiří Deml, přesto přijal nabídku zapojit se do studie vědců z farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
11: Není v nich žádná účinná látka, je to jenom pro tohle, pro zkoušení.
10: Podává pacientovi Tereza Hendrichová z katedry sociální a klinické farmacie stejné inhalátory, na které je zvyklý, tedy práškový i aerosolový. Jsme v jedné z ordinací na plicní profesní klinice ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Na Jiřího míří 3 mobilní telefony. S jejich pomocí si vědci natočí na video, jak pacient oba inhalátory používá.
12: Zaznamenáváme vlastně pacienta ze 3 různých pohledů. Na základě toho záznamu tu inhalační techniku můžeme opravdu podrobně zhodnotit.
10: Pak ještě bere farmaceutka do ruky přístroj, který umí vyhodnotit sílu a délku trvání nádechu. Ukazuje se, že do náustku práškového inhalátoru dýchá Jiří správně, ale v případě aerosolového se mu to nedaří.
12: Tady vidíme, že účinná látka nám zůstává v horních dýchacích cestách, nedostane se tam, kam potřebujeme. Nebyla dostatečná délka toho nádechu, byl ten nádech moc silný, moc intenzivní.
10: Po krátkém proškolení už pacient práci s aerosolovým inhalátorem zvládá lépe.
12: Teď už to vypadalo pomalejší, jo, a je to tak, jo. Ta účinná látka nezůstává v horních dýchacích cestách, už nám to kleslo trošku níž.
9: Tak teď jsem poučený.
13: Tak je dobře, že jste se zapojil do studie.
9: Jo.
10: Celkem bude do studie zařazeno 800 pacientů s astmatem a chronickou obstrukční plicní nemocí a také 200 zdravotníků, kteří o lidi s inhalátory pečují, říká Josef Malý z farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy.
14: U nich testujeme tu znalost a tu dovednost zacházení s inhalátorem. My máme zhruba 20 inhalačních systémů v České republice. To samozřejmě komplikuje tu situaci jak zdravotníkům, tak pacientům. A my pro tu inhalační techniku máme unikátní 5krokový nástroj pro správnou inhalaci a ten by měl pomoci správně inhalovat.
10: Do výzkumu jsou zapojeni také vědci z Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Pracují s videonahrávkami a vytvářejí z nich soubory pro modely umělé inteligence. Ukazuje mi na monitoru svého počítače vývojář David Níč.
15: My využíváme skeletální reprezentaci, kde jsou zobrazeny jednotlivé body.
13: Je to vlastně takový trojrozměrný graf.
15: Momentálně snímáme ten skelet, jsou vidět tady konkrétně jednotlivé prsty. Snímáme ještě ramena, lokty. Pro každý snímek je třeba klasifikovat, která fáze se tam děje, tý inhalace.
10: Výsledkem spolupráce bude mobilní aplikace pro pacienty i zdravotníky, dodává ještě Karel Mls z katedry informačních technologií.
16: Výsledná aplikace by měla pomoct těm pacientům vlastně v čase, kdy nejsou pod dohledem lékaře, aby si mohli v domácích podmínkách přes chytrý mobil zkontrolovat, jestli ten jejich postup té inhalace je v pořádku, případně aby dostali nějakou zpětnou vazbu, co dělají ne úplně správně.
10: Mobilní aplikace by měla být hotová ještě letos. Samotná studie potrvá až do konce roku 2028. Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: Ve Vědě Plus se dnes zaměřujeme na výzkum vědců z Hradce Králové. Zajímá je, jestli používají pacienti s astmatem a chronickou obstrukční plicní nemocí správné inhalátory. S přednostou plicní kliniky Hradecké fakultní nemocnice Vladimírem Koblíškem mluvila o právě probíhající studii vědecká redaktorka Andrea Skalická.
10: Studie začala už loni. Potvrzují první data z výzkumu to, že lidé skutečně dělají chyby při inhalaci?
17: Ty první data ukazují, že vlastně ta schopnost těch pacientů inhalovat je velmi špatná. Skoro u každého je nějaká rezerva, jak vlastně zlepšit množství léku, které k tomu pacientovi přijde. A je úplně s podivem, že takovouto systematickou práci na velkém počtu lidí z různých zdravotnických zařízení vlastně před námi, nejenom v Čechách, ale ani v zahraničí, nikdo v takovém velkém rozsahu nedělal. My tam máme i tu novinku, že děláme i ty zdravotníky různých odborností. Zkoušíme i ty, kteří by to měli trénovat. Není dobře, že vlastně velká část těch zdravotníků to také úplně neumí. Ale v každém případě už jenom to, že se tím zabýváme, tak to zařízení, které na tom participují, to zvyšuje pozornost těch zdravotníků, těch pacientů na to, aby to dělali dobře.
10: Říkal jste, že se na studii podílejí různá zdravotnická zařízení, kde se do výzkumu zapojili, kdo vám pomáhá?
17: Pomáhá nemocnice Nové Město na Moravě, Mladá Boleslav, nemocnice Havlíčkův Brod, nemocnice Pardubická a potom ještě spousta dalších nemocnic nebo LDN nebo domovů důchodců. Máme asi 14-15 zdravotních zařízení. Ty sestřičky, lékaři a pacienti se nechají natočit u těch inhalačních technik a takto velká práce zabere obrovské množství času, ale podle mě přinese velmi zajímavá data, která budou možná smutná, ale měla by vést k nějaké národní strategii, jak se o ty pacienty lépe postarat.
10: Jak už jsme slyšeli, pro pacienty vzniká také mobilní aplikace. Existuje nějaká podobná ve světě?
17: My o ničem podobném nevíme. Nebylo dosud nic publikováno a veřejně není známo. Nicméně neděláme jenom tuto práci, máme spolupráci s UZIS v rámci projektu projektu tzv. Plicního zdraví s Národním skleníkovým centrem spolupracujeme a zjišťujeme data o inhalátorech v České republice a budeme mít přesnou informaci, kolik kterých inhalátorů používáme a které jsou nejčastější. A právě na ty nejčastěji používané v Čechách se soustředíme s těmi aplikacemi. Takže aplikace vytvoříme ne na ty inhalátory, které používá 5 lidí v Čechách, ale na ty, které používají 10 000 lidí, aby každý český pacient si pak mohl najít tu aplikaci týkající se jeho inhalátoru a vyzkoušet, jestli ty jeho manévry jsou v pořádku nebo ne.
10: Výhodou téhle studie je, že se pacientům, kteří se do ní zapojí a proškolíte je, bude po zdravotní stránce dařit lépe. Je to tak? Můžete to potvrdit?
17: My to asi uvidíme víc u těch pacientů s astmatem, kde ty plicní funkce jsou více reverzibilní. Tam očekáváme, že bude i zlepšení plicních funkcí. U pacientů s chopem očekáváme, že budou mít méně symptomů, ale plicní funkce tam jsou méně vratné. U obou skupin pacientů očekáváme klinické zlepšení, u jedněch i funkční, když budou inhalovat lépe, což my zjistíme, protože u každého bude mít přesně záznam 3 videa z toho inhalačního manévru. To je výhoda toho

0: projektu, že vlastně všechno je k dohledání, u každého pacienta bude záznam, který bude schován pro eventuálně další analýzy a budeme moct i až ta studie skončí, vlastně se podívat na to, jestli ten pacient v budoucnosti to dělá správně, nebo jestli náhodou třeba nesklouzl zpátky do těch chyb, protože ta inhalační technika, když se jednou naučí, tak ona se musí pořád prověřovat.
1: Dodává přednosta plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové Vladimír Koblížek, Andrea Skalická, Český rozhlas.
2: Je tu další téma. Na základě satelitních snímků se budou moci města a obce lépe vypořádávat se suchem a přehříváním kritických ploch na svém území. Pomůže jim k tomu nový software, který vyvinuli výzkumníci z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci se Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě. Jako jedni z prvních se do projektu zapojili v Bojkovicích u Uherského Hradiště.
3: V rámci tohoto unikátního projektu se snažíme vlastně zjistit, jak město funguje v průběhu celého roku.
4: Říká vedoucí odboru rozvoje města a životního prostředí v Bojkovicích Jiří Svoboda.
3: Jak se město adaptuje na změnu klimatu, kde dochází k přehřívání, kde máme nějaké kritické místa a naopak se budeme snažit ve spolupráci vlastně s tvůrci toho projektu najít i řešení, jak případné ty problémy zlepšit.
4: Nový nástroj se svými kolegy ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě vyvinul Andrej Dobrotka. Využil k tomu data z evropského programu Copernicus, který za pomocí družic mimo jiné mapuje i klima na planetě Zemi.
5: My sme urobili software, aby človek nemusel tieto technológie ovládať, aby nemusel ťahať obrovské množstva dát. Iba si zoberie svoju mapku, napríklad Bojkovice, vykliká si tam nejakú takú oblasť, čo môže byť nejaké sídlisko, park, čokoľvek, a tam dostane výsledok, okamžite dostane ten sezónny vývoj, dostane niekoľkoročný vývoj a tak ďalej, tak ďalej.
4: Popisuje Andrej Dobrotka.
5: Hľadáme hlavne ten pokles toho NDV indexu v lete, pretože to je dobrý ukazateľ takých citlivých oblastí v meste. Čiže keď sa pozriete z vrchu, viete si robiť nejakú farebnú mapu a vidíte, že presne kde sú tie silné prepady NDV indexu, tie letné, a to sú tie zraniteľné oblasti, kde treba zasiahnuť.
4: Data z projektu SatKlima budou pro města i veřejnost dostupná online, říká Jakub Trojan z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
6: Budu vědět, kde a jak to je se zdravotním stavem té vegetace, jak to právě je vůbec s vývojem té vegetace jako takové. A právě ten vývoj je důležitý, že to sahá za x let dozadu a ví, jak se to vyvíjelo. Která opatření už třeba vyzkoušeli a která fungovala, která naopak by byla vhodná zpracovat a udělat.
4: Vysvětluje Jakub Trojan.
6: Je to o komplexních zásazích do té modrozelené infrastruktury, do práce s městskou zelení, do práce s vodním hospodářstvím ve městě. Je to i o nějaké třeba optimalizaci další investice třeba do té betonové zástavby, do řekněme nějakých rekreačních oddechových ploch a podobně.
4: Zatím jsou k dispozici data pro 7 měst z Moravy a Slovenska. Vedle Bojkovic jsou to ještě Zlín, Uherské Hradiště, Vsetín, Trnava, Trenčín a Žilina. Michal Sladký, Český rozhlas.
2: A to už je z Vědy Plus vše. Za pozornost děkuje Lenka Vahalová. 14 hodin začíná pondělní odpolední plus. Dnes je 11. května a od mikrofonu zdraví Lenka Vahalová.
7: Český rozhlas Plus.
2: Jakým tématům se budeme věnovat v následující půl hodině? Americký prezident Trump označil iránskou představu konce války za zcela nepřijatelnou. Jaká je aktuální strategie Washingtonu? Proč už k dobré práci v IT oborech nemusí v některých firmách stačit jen vysokoškolský diplom, co teď firmy požadují? A výletní loď MV Hondius, kde se rozšířil hantavirus, za přísných opatření opustilo dalších 24 pasažérů, v kterých zemích už je nákaza potvrzená. I o tom budeme mluvit. Nejprve ale zprávy s Ondřejem Látalem.
8: Přeju dobré odpoledne. Mírová jednání mezi Washingtonem a Teheránem se komplikují. Šéf Bílého domu Donald Trump označil odpověď Iránu na americký mírový návrh za naprosto nepřijatelný. Teherán chce o dohodě znovu jednat.
9: Podle deníku Wall Street Journal Teherán nesouhlasí s americkým požadavkem na úplné zastavení obohacování uranu. Navrhuje další jednání v horizontu 30 dnů. Trump obvinil vedení Iránu, že se zahrává s ohněm. Ceny ropy v reakci na kolaps jednání vyskočily o 3%. Izraelský premiér Netanyahu si v neděli s Trumpem telefonoval a mluví o dalším pokračování konfliktu. Iránská armáda varovala, že lodě ze zemí uplatňující sankce vůči Iránu budou mít v Hormuzském průlivu problémy. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
8: Přidáme další podrobnosti i analýzy v odpoledním plusu po zprávách.

0: amerického jaderného programu.
1: Íránský protinávrh údajně žádal po Spojených státech zaplacení válečných reparací a ukončení všech ozbrojených akcí. Uvedla to íránská státní televize s tím, že Teherán také požaduje uznání své kontroly Hormuzské úžiny. Podle íránské tiskové agentury TASNIM bylo mezi požadavky také ukončení námořní blokády a zrušení sankcí. Írán ve svých protinávrzích odsouvá téma svého jaderného programu do pozadí. Ve středu má americký prezident Donald Trump navštívit Čínu. Jedním z důvodů je snaha využít vliv Pekingu na íránský režim k ukončení konfliktu. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
0: Na D1 čekejte kolony na příjezdu do Brna ve směru z Ostravy. Pomalu se jede od sjezdu na Rousínov z kilometru 216 až do Brna. Do omezení na kilometru 197 u sjezdu na Bratislavu. I pro osobní auta zdržení asi 20 minut, kamiony se zdrží výrazně déle. Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové jsou kolony na příjezdu do Litomyšle. Fronta je od Janova z konce dálnice až do centra Litomyšle, zdržení provozem asi 25 minut. V Praze už postupně sílí provoz, komplikace jsou na jižní spojce ve směru od Barandovského na Lanový most. Ve sjezdu do ulice 5. května na magistrálu pracují silničáři. Kolona je už ze spojky od sjezdu na Pankrác na 10 minut. A pomaleji se teď odpoledne jede po Štěrboholské spojce ve směru na Lanový most. Na příjezdu k průmyslové od sjezdu na Hradeckou D11 zdržení 10 minut. Jedou hlavně kamiony v pravém pruhu. Dobře dojeďte. Odpoledne hrozí ve východní polovině Česka silné bouřky. Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu, která platí do zítřejšího rána. Napadnout může celkem 30 mm srážek, někde i 50. Místy se může objevit i přívalový déšť, říká meteorolog Pavel Borovička.
2: Nejsilnější bouřky se sformují v oblasti Českomoravské vrchoviny a východních Čech kolem 19. hodiny. Budou postupovat dále k východu a během noci přecházet do deště, který bude na severovýchodě území pokračovat až do úterního rána.
0: A zítra čekáme proměnlivou přechodně velkou oblačnost s lokálními přeháňkami četnějšími v Čechách. Večer pak budou ustávat teploty 7 až 12 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
3: Posloucháte Odpolední Plus.
4: Krásné odpoledne, stále posloucháte Český rozhlas Plus, Odpolední Plus, teď máme 6 minut po 15. Britský premiér Keir Starmer vystoupil před veřejností. Je to poprvé od drtivé porážky ve čtvrtečních volbách pro místní samospráv v Anglii. Výzvy k odchodu z funkce odmítl.
5: Vnímám frustrace lidí. Uvědomuji si, že výsledky voleb nejsou dobré a že jsme přišli o mnoho skvělých zástupců napříč Británií. Beru za to plnou odpovědnost. Zároveň mám ale odpovědnost i za to, že přineseme změnu, pro kterou nás lidé zvolili do vlády.
4: Řekl britský premiér Keir Starmer, jeho vystoupení sledoval Jaromír Marek ze zahraniční redakce. Hezké odpoledne.
6: Krásné odpoledne.
4: Jaromíre, jak lídr Labouristů argumentoval, aby přesvědčil veřejnost i své spolustraníky, že má dál zůstat ve funkci?
6: No, on v tom vystoupení, dá se říci, vlastně se pokusil otočit to vyznění těch voleb, které pro Labouristy opravdu nedopadly dobře, kdy řekl, že lidé jsou nespokojení, s čímž souhlasí a rozumí tomu, ale jsou nespokojení proto, protože jeho vláda ještě nestačila dokončit všechny změny, které slíbila. A zároveň řekl, že tedy zůstane u moci, aby zabránil tomu, aby se Británie propadla, jak řekl, do chaosu. Vzpomněl to, jak se během vlády konzervativní strany, zejména v těch posledních letech opravdu premiéři střídali velmi často. No a slíbil některé konkrétní kroky, například zblížení s Evropskou unií, která by měla být takovým tím klíčem k nové prosperitě Británie. Jako první krok zmínil obnovení vlastně už faktické programu Erasmus. Jak řekl, chtěl být ještě dál v té spolupráci, zejména na té rovině mladých lidí a slíbil také řadu dalších opatření, jako třeba investice do vzdělávání, a také zajímavý moment, kdy přislíbil, že vznikne legislativa, která umožní znárodnit fakticky nebo zestátnit, lépe řečeno, ocelárnu British Steel. Je to vlastně poslední jedna ocelářská fabrika, která

0: V tuto chvíli je ve vlastnictví čínské společnosti, ale protože to je výrobní závod, který vlastně jako úplně jediný, poslední na britském území je schopen produkovat surovou ocel a ten čínský vlastník míří k tomu, že ji zavře, tak už na podzim kontrolu nad tou fabrikou převzala britská vláda a teď tedy bude připravovat legislativu, aby ji mohla převzít i vlastnicky. Takže toto jsou některé jenom argumenty, které zazněly v tom jeho relativně dlouhém, asi 30-40 minutovém vystoupení.
1: A daří se Kýru Starmerově získat odpůrce na svoji stranu?
0: No tak z řad politické opozice určitě ne, ale důležité je to, jak se k tomu postaví lejbristé, ať už poslanci nebo členové a příznivci strany. Tady to vypadá, že ty emoce trochu začínají ochládat. Ta iniciativa poslankyně Catherine Westové, která ho vyzývala a sbírala proto poslance, poslanecké podpory k tomu, aby odešel okamžitě, tak ta trošku zmírnila tu retoriku. Říká, že by měl připravit jakýsi plán svého odchodu, aby v září letošního roku mohly být ty vnitrostranické nové volby lídra. Potřebovala by na to 81 poslanců, v tuto chvíli jich má nějakých 40, ale rozhodně nedá se říct, že by měl Keir Starmer vyhráno, v tuto chvíli určitě pojede na nějaký prodloužený čas.
1: A proč ho vyzývají, aby odešel?
0: No on těm tlakům čelil už řadu týdnů, zejména to bylo kvůli jmenování Petera Mandelsona na post velvyslance ve Spojených státech. Toho potom musel kvůli stykům s Jeffrey Epsteinem odvolat, ale hlavně byla taková atmosféra, začala být, že se nějak nedaří plnit ty volební sliby. To se odrazilo v těch volbách do místních zastupitelstev minulý čtvrtek, kteréžto volby jsou zpravidla o takových věcech, jako jsou školy, pečovatelské ústavy, svoz popelnic, ale teď to bylo opravdu jakési, bylo to tak vnímáno, referendum o Kýru Starmerovi. No a takový ten, ta hranice, kdyby musel odejít, nebo se o tom tak spekulovalo, byla ztráta 1500 křesel v těch místních zastupitelstvech, no a lejbristé těch křesel ztratili 1430. Takže opravdu velmi těsně a opravdu teď ty příští týdny bude Kýr Starmer hrát bez pochyby o život, přinejmenším tedy ve vztahu k premiérské funkci.
1: Tolik Jaromír Marek ze zahraniční redakce. Moc děkujeme. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: V odpoledním plusu 11 minut po 15. míříme do Afriky. Francouzský prezident Emmanuel Macron pokračuje v návštěvě Afriky. Po Egyptě zamířil do Keni a v plánu má také navštívit Etiopii. Paříž se snaží obnovit svůj vliv v Africe po sérii neúspěchů, zejména v jejich bývalých západoafrických koloniích. Jakou pozici má Paříž na africké kontinentě, to už probereme s Lindou Picknerovou, afrikanistkou a členkou expedice Z101. Hezký den.
2: Pěkné odpoledne.
1: Vzdává se Francie snahy o obnovu vlivu v západní Africe, tedy zemí, kde historicky měla nejvíce kolonií a snaží se tím pádem etablovat na východě?
2: Myslím, že nevzdává, ale že tuto snahu, tak říkajíc, odkládá na chvíli k ledu, protože je to jaksi praktické a pragmatické zhodnocení toho aktuálního stavu věcí. Zkrátka Francie v oblasti Sahelu, ať už je to příklad Mali, Burkiny Faso, Nigeru, tak v současné době ta její politika je hodnocena velmi problematicky ze strany těch jednotlivých zemí a Francie po, řekněme, nějakém jako ročním dvouletém intermezu se rozhodla budovat vztahy se zeměmi, které pro ní historicky nebyly jaksi důležité nebo významné. Ať už je to ten zmiňovaný Egypt, ve kterém už Macron pobýval, nebo právě Kenya, nebo Etiopie, a nebo i další země, Jihoafrická republika, Rwanda, ale také třeba Nigérie. Takže řekla bych, že to je zhodnocení jaksi velmi pragmatické a myslím, že nejenom pro Francii, ale potažmo i pro celou Evropskou unii může být velmi pozitivní.
1: Dekolonizace nebo možná spíše emancipace afrických zemí, které byly součástí francouzských kolonií, probíhá už roky. Jaký je aktuální stav? Kde v Africe má Paříž stále vliv?
2: To ten vliv postupně Francie samozřejmě upadá a upadá s tím, jak se postupně etablují v Africe jiné země, ať už je to Čína, nebo je to Indie, nebo je to konec konců Rusko. My jaksi máme pocit, že toho neokolonialismu se dopouští pouze ty klasické evropské koloniální mocnosti Británie, Francie, Belgie. Nicméně o tom neokolonialismu bychom měli uvažovat i také v intencích těch zemí, o kterých jsem mluvila, Indie, Čína, Rusko a podobně. Takže to, že Francie zkrátka začíná být v tom souboji o nějakou pozici v rámci Afriky trošku pragmatičtější, trošku se rozkročila šířeji, nejenom do těch oblastí, se kterými tradičně spolupracovala, tak já osobně hodnotím pozitivně, protože je to jaksi reflexe toho stavu věci. Konec konců ten summit, o kterém tady hovoříme, který probíhá v Keni, tak je to poprvé, kdy takovýto summit, taková ta událost mezi Francií a africkými státy probíhá mimo ty frankofonní země, a to je jaksi mimořádně i symbolicky velmi silná událost. A je jasné, že Francie si třeba uvědomuje, jak významnou roli Keňa hraje je jako jednak vstupní brána do regionu východní Afriky, ale také střední Afriky, která už je frankofonní, a zároveň nechce ponechat Keňu a Mombasu jakožto klíčový přístav zcela v rukou Číny, která si v Keni posledních několik let dělá doslova, co chce.
1: A co je podle vás cílem Macronovy mise? Je snahou zachovat zbytky vlivu, popřípadě dobré vztahy v době, kdy Francie, francouzská armáda, vyklízí pozice v Africe?
2: Já myslím, že to je velmi pragmaticky čelit vlivu těch ostatních zemí, které se v Africe emancipují. A neměli bychom to podle mě rámovat jenom tím, že Francie se snaží obnovit ty svoje historické vazby, nebo že Francie je nebo byla vojenský přítomna v Africe. Ale měli bychom Francii a Macronovu politiku vnímat také jako součást evropské politiky, protože ve chvíli, kdy Velká Británie opustila Evropskou unii, tak ta, řekněme, zahraniční, rozvojová a taková ta jako politika Evropské unie právě vůči Africe, tak do značné míry je definována Francií. A pokud se Macronovi podaří z těch, ať už multilaterálních nebo bilaterálních jednáních, konkrétně s Etiopií, s Keňou a s Egyptem, získat nějaké konkrétní smlouvy, nějaké konkrétní přísliby, nějaké konkrétní investice, tak je to samozřejmě i prostor pro další, nejenom francouzské firmy, ale také třeba pro české firmy. Konec konců Česká republika patří mezi země, které mají s Keňou uzavřenou dohodu o bezpečnostní spolupráci nebo obranné spolupráci. Takže myslím si, že by bylo fajn i pro Českou republiku vnímat to Macronovo angažmá pozitivně a jaksi v intencích celoevropské politiky vůči Africe.
1: Jak je to s Ruskem? Někdejší Wagnerovy jednotky se hodně angažovaly právě v místech s protifrancouzskými náladami. Nástupnické sítě se snaží verbovat Afričany do ruské armády. Jak to vnímáte?
2: Rusko to dělá podle mého názoru z toho důvodu, aby jakýmkoliv způsobem oslabilo Evropu a destabilizovalo ji na její další, řekněme, které Evropa čelí. Ty současné události v Mali jaksi ale ukazují to, že Wagnerovci, kteří v západní Africe jsou přítomní a vytlačili právě Francii, tak ty jejich výsledky, té jejich práce nejsou takové, jaké si třeba vojenská junta v Mali slibovala. Takže Rusko jaksi po tom, co vůdce Wagnerovců zemřel, tak ta jejich sláva uvozovkách v západní Africe, tak bere trochu za své. Oni nejsou schopni úplně perfektně dodržovat to, proč si tam ty vojenské chunty pozvali. A i to, jak si ukazuje, jaká je reálná kapacita, jaká je reálná síla ruská, že není potřeba se ho jak si jenom bát, ale že třeba jak si uvědomovat jeho praktické limity. A to, že budeme posilovat jako Evropská unie právě třeba ve východní Africe, tak nám v tomto směru může jednoznačně pomoci.
1: A už jen stručně, jak silným hráčem je Čína v Africe?
2: Naprosto zásadní, a zejména v té oblasti východní Afriky, ať už je to právě třeba ta Keňa s Mombasou a vlastně přístavem, který je celý čínský, ale i v dalších zemích, jako je třeba Angola, nebo v podstatě kde se něco těží, tak u toho Čína je vždycky přítomná.
1: Linda Picknerová, afrikanistka a členka expedice Z101. Moc děkujeme, naslyšenou.
2: Pěkné odpoledne.
3: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: Hudební festival Pražské jaro založil tradici přesně před 80 lety. Stručné ohlédnutí nabízí kolega Ladislav Dvořák.
4: V květnu roku 1946 se začala psát historie prestižního hudebního festivalu Pražské jaro. Jak upozorňuje Jindřich Bálek z Českého rozhlasu Vltava, cyklus symfonických básní Bedřicha Smetany Má vlast se stala nedílnou součástí festivalu.
5: 12. května je úmrtní den Bedřicha Smetany a toho dne se hrála Má vlast už na tom prvním ročníku. Na tom prvním ročníku to ale nebyl zahajovací koncert, Pražské jaro začínalo o den dřív a chvíli trvalo, než se ustálilo to, na co jsou všichni zvyklí, že Pražské jaro začíná 12. května Mou vlastí.
4: Zakladatel festivalu, dirigent Rafael Kubelík, o rok dřív v Londýně přiblížil přípravy Pražského jara.
6: V prvé řadě jsem přijel navázat styky. Po svém návratu pojedu do Moskvy a v obou případech se jedná o předběžnou přípravu hudebního festivalu, který chystáme příštího května v Praze. Květnové festivaly se mají opakovat pravidelně každého roku v rámci Pražského jara a myslím, že je velmi důležité, aby jejich zahájení mělo co největší úspěch.
4: Od samého začátku se festivalu účastnili významné hudební osobnosti. Vedle už zmíněného Rafaela Kubelíka také klavírista Rudolf Virkušný. Záštitu tehdy převzal prezident Edvard Beneš.
5: Ty první ročníky jsou velmi klíčové. Už ten rok 46 byl významný tím, že poprvé mimo Ameriku přijel mladíček Leonard Bernstein, který se později stal vlastně nejslavnějším americkým dirigentem. Byl zde přítomen Yehudi Menuhin, legendární židovský houslista, David Oistrach také jako nejvýznamnější tehdy sovětský houslista, ale jinak je to také houslista s židovskými kořeny.
4: Přišel rok 1948 a s ním celospolečenské změny v důsledku uchvácení moci komunisty.
5: Na začátku 50. let se skutečně musela hrát budovatelská díla, ale je to spojeno také s řadou zajímavých paradoxů. Jeden z legendárních umělců 20. století je původně ruský klavírista německého původu Svatoslav Richter, který na Pražském jaru vystoupil poprvé v roce 1950, ale i pro něj to vlastně bylo osvobození, protože to byl naopak umělec, kterého Stalin měl problém pustit na západ, takže opakovaně jezdil třeba na Pražské jaro.
4: I přes nepříznivou politickou situaci v zemi se dramaturgům Pražského jara dařilo zachovat vysokou úroveň a zvát významné zahraniční umělce. Budovatelská agenda vydržela v podstatě jen několik ročníků.
5: V 60. ale i v 70. 80. letech se dařilo zvát slavné světové hosty. Na druhou stranu Pražské jaro bylo také vnímáno jako určitá výkladní skříň toho nejlepšího z českého interpretačního umění. Takže určitou stálicí Pražského jara byl například Josef Suk, houslista, nebo Smetanovo kvarteto. Samozřejmě Česká filharmonie, jak s domácími, tak s hostujícími dirigenty.
4: Stejně tak události roku 1968 se částečně promítly do života festivalu. Podle hudebního znalce Jindřicha Bálka se to projevilo menším počtem zahraničních interpretů.
5: Na začátku 70. let se trochu poznalo, že sem někteří západní umělci nechtějí jezdit, ale pak se to přece jenom změnilo, protože takový ten tvrdý názor, že nikdy nebudu vystupovat v komunistické zemi, mělo relativně málo umělců. Měl to samozřejmě Rafael Kubelík jako emigrant, měl to Leonard Bernstein, ale řada umělců jako třeba Claudio Abbado nebo Herbert von Karajan to takhle striktně neměli, takže ti slavní z nejslavnějších i ti se sem dostali.
4: Dalším stěžejním datem pro Pražské jaro byl rok 1990. Zahajovací koncert tehdy otevírala prezidentská fanfára, která poprvé vítala Václava Havla. Vedle toho se tam po desítkách let sešli ti interpreti, kteří byli u začátku festivalu v roce 1946. Rafael Kubelík, Rudolf Virkušný a také Leonard Bernstein. Přestože v roce 2000 prošlo Pražské jaro transformací ze státní příspěvkové organizace na obecně prospěšnou společnost, kontinuita dramaturgie zůstala.
5: Pražské jaro to tradiční renomé pořád má a pořád si přece jenom může vybírat. Po revoluci se ty orchestry mnohem víc střídají, přijíždí mnohem víc zahraničních orchestrů, včetně těch dvou vůbec nejslavnějších, což je Berlínská a Vídeňská filharmonie.
4: pražskému jaru neodmyslitelně patří dílo Antonína Dvořáka. Stejně tak jako Ludvíka van Beethovena. Jeho 9. symfonie Óda na radost dlouhá léta celý program festivalu uzavírala.
1: Stále posloucháte Odpolední plus, teď máme 23 minut po 15. Násilí na dětech v Česku není okrajový problém. 8 dětí podle policie každoročně zemře na následky násilí v rodinách. Dalších 150 si odnese trvalé zdravotní následky. Centrum Locika upozorňuje, že ohrožené děti potřebují větší a systematičtější ochranu. Více o tom, kde jsou v systému největší mezery a co je potřeba změnit, tak to nám řekne Tereza Hipšerová z domácí redakce. Hezký den.
7: Dobrý den.
1: Jaké změny se v systému ochrany dětí v Česku připravují?
7: V návrzích se objevuje například reforma péče o ohrožené děti a zmocněnkyně vlády pro lidská práva Taťána Malá z hnutí ANO dnes mluvila také o rozšíření mezioborových center pomoci. Podle ní by jich bylo potřeba víc, protože oběti násilí potřebují psychologickou, právní i odbornou pomoc dostupnou na jednom místě. A zmínila také zpřísnění postihů za neplacení výživného.
8: Řada rodičů samoživitelů se potýká s tím, že nemohou vymoct výživné na druhém rodiči, v důsledku toho jsou zaměstnáni ve dvou, třech pracích, nezbývá jim dostatek prostoru pro aktivní péči o ty děti, pro ten volný čas, který by s nimi mohli trávit, a to může být také předpokladem dalších problémů.
7: A taky by mohl vzniknout Úřad pro ochranu rodiny a dětí. Ten by měl poskytovat sociálním pracovníkům, kteří s dětmi pracují přímo v terénu, odborné i právní zázemí, aby v případech ohrožených dětí měli při rozhodování k dispozici jasnou oporu a mohli postupovat rychleji a jistěji.
1: A co je v tom současném systému špatně?
7: Podle ředitelky a zakladatelky Centra Locika Petry Vinčové je dlouhodobě roztříštěný. A problém je v tom, že spolu ti jednotliví aktéři, kterých se případný problém týká, nekomunikují, takže třeba rodiny, školy, ospody, psychologové nebo lékaři. A systém je zároveň přetížený, takže často reaguje až ve chvíli, kdy dojde k tragédii.
9: To, co nám dále velmi chybí, je propojení informací trestního a opatrovnického řízení v okamžiku, kdy se řeší případy domácího násilí a násilí na dětech. Jsou to zpravidla dva velmi oddělené systémy a nedochází k propojení informací.
7: Organizace proto volá po větší prevenci, která by měla začínat už u těhotných žen.
1: V Česku máme nově dětského ombudsmana. Může nějakým způsobem pomoci?
7: Dětský ochránce práv může ohrožené děti zachytávat nebo pomáhat při řešení konkrétních problémů. Ale i sám Martin Beneš souhlasí s kritikou roztříštěnosti systému a upozorňuje, že samotné dílčí změny stačit nebudou. Podle něj je potřeba komplexní reforma, nicméně její vytvoření může trvat roky.
10: Tak jak se vyvíjí společnost, tak se musí samozřejmě vyvíjet i veškeré systémy v ní, to znamená, ono nelze očekávat, že to bude někdy úplně nastavené, my to teď musíme začít nastavovat. A moje vnitřní očekávání je, že pevně věřím, že v tomto volebním období vlády by k tomu nastavení mělo dojít.
7: A na závěr dodám, že pokud si rodiče ve výchově nevědí rady a uchylují se k fyzickým trestům, můžou se obrátit například na Centrum Locika nebo na další organizace, které rodinám pomáhají hledat bezpečnější a funkčnější způsoby řešení náročných situací.
1: Tereza Hipšerová z domácí redakce. Moc děkujeme. Naslyšenou.
7: Naslyšenou.
1: Stále posloucháte Odpolední plus. Teď už míříme do Ruska. Celkový počet ruských vojáků padlých ve válce na Ukrajině od roku 2022 údajně přesáhl číslo 352 tisíc. Zjistili to investigativní novináři serveru Mediazona, kteří analyzovali údaje z registru dědických řízení. V loňském roce totiž prudce vzrostl počet soudních rozhodnutí o dědictví, což naznačuje, že soudy začaly masově prohlašovat za mrtvé ruské vojáky, kteří byli považováni za nezvěstné. Výpočty ruských novinářů pročítal kolega Ondřej Soukup. Hezké odpoledne.
11: Dobrý den.
1: Jak přesně dospěli k číslu 352 tisíc padlých vojáků?
11: Tak my máme několik vlastně zdrojů informací. Jednak je veliký projekt, který právě dělá Mediazona spolu s ruskou redakcí BBC, kdy z veřejných zdrojů hledají všechny nekrology, mají prostě jmenný seznam všech padlých, které se podařilo ověřit, hledají jejich sociální sítě a tak dále. Chodí třeba i po hřbitovech, fotí nové nárobky a tak dále. Pak máme další další zdroje informací, a to jsou regionální rozpočty, kde je vidět, kolik ten daný region vyplatil rodinám těch padlých. No a právě to nové, třetí, které právě to číslo zvedlo na těch 350 tisíc, je registr dědických řízení, protože lidé, kteří padli a jejich tělo třeba zůstalo někde v tom pásmu někoho a tam skutečně se musí jednat o tisíce, ne lid, spíše desítky tisíc lidí, tak aby jejich příbuzní mohli vůbec něco dostat, často jsou lidi, kteří mají třeba jsou zapsaní jako spolumajitelé nějakého bytu nebo chaty, něco takového, tak vlastně oni musí být prohlášeni úředně, tedy za mrtvé. To se asi dlouho poměrně jako zanedbávalo a v loňském roce prudce začaly se tyhle ty případy objevovat velmi často třeba v soudech ve městech, kde jsou vojenské posádky, takže je zjevné, že to budou tihle vojáci. No a ve finále se tedy dospělo k tomu číslu 352 tisíc.
1: A jak přesně se podle údajů o dědických řízeních dá zjistit ten počet padlých?
11: Ono samozřejmě, jako nevýhoda tady té metody, nebo její slabina je, že v těch rozhodnutích soudních není, že by ten člověk padl. On je prostě úředně prohlášen za mrtvého a tím pádem jeho příbuzním mohou dědit, ale my to můžeme poznat podle toho, že tam je to datum úmrtí. A pokud ten soud proběhl, teda respektive, oni se musí obracet na soud v případě, že od toho data úmrtí uběhlo více než 6 měsíců, nebo data zmizení. Takže tam lze očekávat, že samozřejmě mohou tam být lidé, kteří, já nevím, někde se ztratili prostě při houbaření a už je nikdo nenašel, ale to budou prostě jednotky lidí, nikoli desítky tisíc.
1: A máme podobné údaje i o ukrajinských ztrátách?
11: Tak tam zase máme jeden podobný projekt, který sbírá právě ta jména. Je to ovšem vlastně dobrovolnický projekt, který říká, myslím, že síň hrdinů a pak máme databázi ministerstva vnitra, která nějakým způsobem unikla na veřejnost a z toho vyplývá, že počet padlých vojáků od toho února roku 2022 bude někde okolo 220 až 260 tisíc.
1: Tolik kolega Ondřej Soukup, moc děkujeme, naslyšenou.
11: Naslyšenou.
1: Bylo 15 hodin 30 minut, teď už je čas na zprávy, ve studiu je Ondřej Látal.
3: Český rozhlas Plus.
12: Ministerstvo vnitra zahájí správní řízení s fotbalovou Slávií, a to kvůli výtržnostem fanoušků klubu během sobotního derby s pražskou Spartou. Rezort oznámil, že bude zkoumat zajištění bezpečnosti i fungování pořadatelů. Příznivci Slávie několik minut před plánovaným koncem zápasu vtrhli na hřiště, napadli golmana Sparty a naházeli pyrotechniku do sektoru hostujících fanoušků. Policie případ vyšetřuje jako výtržnictví. Slávie čelí i disciplinárnímu řízení ligové asociace. Unijní ministři zahraničí rozhodli o plném obnovení dohody o spolupráci mezi 27 a Sýrií. Informovala o tom Rada Evropské unie s tím, že jde o důležitý krok směrem k posílení vzájemných vztahů. Dohoda byla částečně pozastavená v roce 2011, o rok později se opatření ještě rozšířilo. Dronové údery v Súdánu nepřežilo letos od ledna do dubna nejméně 880 civilistů. Dnes to podle AFP uvedl vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk. Drony mají na svědomí více než 80% všech civilních obětí občanské války v daném období. Používá je súdánská armáda i polovojenské jednotky rychlé podpory, které proti sobě bojují už 4 roky. Českým hotelům a penzionům se letos v prvním čtvrtletí dařilo. Celkem se v nich ubytovalo skoro 4,5 milionu turistů. Je to asi o 5% víc než loni, informoval o tom Český statistický úřad. Přibylo tuzemských i zahraničních hostů. Nejnavštěvovanější byla tradičně Praha. V hlavním městě se ubytovalo asi 1 700 000 turistů. Na D1 stále velmi silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. Pomalu se jede už skoro od Vyškova z kilometru 225 až do Brna. Do omezení stojí hlavně kamiony v pravém pruhu, zdržení pro osobní auta půl hodiny. Na D55 z Bzence směrem do Otrokovic opatrně za sjezdem na Nedakonice. Na 52. kilometru leží předmět na vozovce. Je to větší kus plastu. V Praze už postupně sílí provoz. Komplikace jsou na jižní spojce směrem od Barandovského na Lanový most. Ve sjezdu do ulice 5. května pracují tam silničáři. A silný provoz je i v Kbelské ulici z Hloubětí na Doletňan. Jede taky hodně kamionů, zdržení do Cínovecké asi 10 minut. Dobře dojďte. Zítra bude proměnlivá oblačnost, přehánky, teploty zítra od 7 do 12 stupňů na jižní Moravě naměří až 14. To byly zprávy a tady už je repríza Interview Plus.
1: Maďarsko bude mít brzy novou vládu. O víkendu na ustavující schůzi parlamentu poslanci zvolili nového premiéra, kterým poprvé po 16 letech není Viktor Orbán, ale Peter Maďar. Maďarsku nechce vládnout, ale sloužit a slibuje obrovskou transformaci země. Jaké jsou jeho konkrétní plány a může skutečně zbavit státní aparát od veškerých vazeb na Fides? O tom bude dnešní Interview Plus. Já jsem Pavlína Nečásková.
3: Interview Plus.
1: A naším dnešním hostem je reportér týdeníku Reflex Oliver Adámek. Dobrý den.
13: Dobrý den i vám a i divákům.
1: Posluchačům. V našem případě.
13: I divákům vlastně.
1: Peter Maďar opakovaně vyzval prezidenta Tamáše Šujoka k rezignaci do konce tohoto měsíce. Je možné, že mu prezident vyhoví?
13: Nejspíš mu nevyhoví a dopadne to spíš tak, že po 31. květnu bude prezident Šujok odvolán, k čemuž ústavní většina stačí. Není to vlastně žádný problém v tom maďarském systému a zdá se, že prezident vlastně chce zůstat v úřadu, až dokud nebude odstaven tou novou vládnoucí většinou.
1: Myslíte si, že je to nutné odvolat i prezidenta, udělat tak razantní kroky?
13: Si upřímně myslím, že to úplně nutné nebylo, protože prezident Šujok by té nové vládě nějak nepřekážel. Je to spíš další symbolický krok v tom, že Peter Maďar slíbil odstavit ještě několik dalších lidí spojených s tím Orbánovým vládnutím od moci. Je to třeba i nejvyšší státní zástupce, předseda ústavního soudu. Je to o trochu ještě razantnější přístup, než volil Orbán po roce 2010, kdy u většiny těchto funkcí se vlastně počkalo, než doběhla funkční období těm lidem, kteří tam byli. Čili to působí na někoho jako až trochu agresivní přebírání moci, že se takhle rychle mění všechny vysoké pozice ve státě. Na druhou stranu prezident Šujok byl taková, nebo je taková úřednická postava, on nebyl nikdy moc výrazný a ve chvíli, kdy se stal prezidentem, tak ho většina Maďarů vůbec neznala. Čili myslím, že by mohl být Peter Maďar velkorysejší i v tom vyjadřování třeba k prezidentovi, ale jeho voličům to zřejmě vůbec nebude vadit, že se tohle stane.
1: No, má vůbec ty se nějakou představu, kdo by mohl být tím novým prezidentem?
13: Mluví se o několika jménech. Tím asi nejvíc skloňovaným je protestantský duchovní Gábor Iváni, který byl dlouho kritikem Orbánovy vlády a byl vlastně trestně stíhaný v takovém případu, který podle mnohých je vlastně vykonstruovaný a připisuje se právě tomu, že byl kritik té předchozí vlády. Čili o něm se mluví zatím asi nejvíce a pak tam probleská ještě nějaká další jména, ale spíš to vypadá takhle, protože ono se vnímá jako určitá výhoda Gábora Iványiho, že jelikož je duchovní, je protestantský pastor, tak bude přijatelný pro konzervativní část maďarské společnosti, která je pořád velká a zřejmě část z konzervativních Maďarů volila i Tisu. Zároveň ale tím, že byl kritikem Orbánova režimu, tak bude, a vlastně jeden ze symbolů toho odporu proti němu, tak bude naprosto přijatelný i pro liberálnější část Maďarů.
1: Ono to může zatím i to přebírání moci působit v nadsázku v Maďarsku tak trochu i jako show. Tančí se před parlamentem, ozývají se skutečně megalomanské sliby. Ale řekl byste, že má Peter Maďar skutečně všechno dobře promyšlené?
13: To budeme moct posoudit, až na ty kroky dojde, nicméně řekl bych, že ve většině věcí ano, protože měl mnoho času se na to připravit, zároveň zná maďarský stát zevnitř, což vyplývá samozřejmě z toho, že za Orbána byl dlouho ve vysokých státních pozicích. Tím pádem on má tu přípravu dobrou, nemluví o tom, že vlastně je vzděláním právník, takže on má podle mě celkem jako jasno o tom, co chce konkrétně dělat.
14: No ale ty plány jsou skutečně nevídané.
13: Jsou, nicméně v Maďarsku, když máte ústavní většinu, tak můžete skoro cokoliv. Takže tam druhá rovina toho bude, co všechno jako půjde uskutečnit. Třeba když se podíváme na to, na tu proměnu státu, tak s ústavní většinou můžete kohokoliv odvolat, ale druhá věc je, že oni třeba nejsou k dispozici v mnoha oblastech lidé, kteří by nebyli spojení s tou přechozí vládou, protože prostě 16 let všichni státní úředníci vlastně přicházeli do státu, který jako hodně sloužil ideologicky jedné straně, čili a často pocházeli z různých akademií placených Fidesem na výchovu státních úředníků, takže to byli fakt jako straničtí vojáci takový. No.
14: Ano, my už známe to budoucí složení vládního kabinetu, zbývají pouze formální kroky. Nová vláda se chce definovat jako centristická, chce být pro bývalé voliče Fidesu, chce být pro liberály, chce být pro regiony i pro velká města. Může to všechno obsáhnout?
13: No, zní to téměř nemožně, ale uvidíme, protože momentálně to vypadá, že za stranou TISA je ještě větší společenská většina, než byla v momentu voleb, protože v preferencích ještě o trochu vyrostla. Ta vláda je taková, že promlouvá k různým částem společnosti různými lidmi, bych to tak řekl. K lidem z měst a liberálním lidem určitě třeba jména, jako je Anita Orbán, nová ministryně zahraničí, ale nebo i nová ministryně školství, která byla vlastně posledních 19 let šéfkou výzkumného institutu ve školství, zabývala se nerovnostmi ve vzdělávání, tak to je vlastně expertka, která se stane ministryní školství. A pak tam jsou osobnosti spíš možná určené pro to venkovské publikum, třeba ministr pro rozvoj venkova, čili i to, že je ministerstvo přímo pro rozvoj venkova, pak ministerstvo pro potravinovou ekonomiku, se bude jmenovat jenom pro zemědělství a potravinovou ekonomiku. Tak to jsou takové, řekl bych, vzkazy k tomu, že Maďar nechce zanedbat žádnou část společnosti z té velké koalice, co ho volila.
14: Ano, to složení parlamentu tedy skládá se dominantně ze strany TISA, z Fidesu a také z krajně pravicového hnutí Naše vlast. To znamená, že levicoví voliči své zastoupení nebudou mít.
13: To je pravda. Ono není to tak, že by v Maďarsku levice vůbec nebyla. Protože posledních 16 let vlastně levicové strany byly ty nejsilnější opoziční strany v Maďarsku i daleko více levicové strany, než známe z parlamentu u nás, prostě sociálně demokratické strany, liberální progresivní strany a měly dohromady třeba kolem 30%. Nicméně jejich voliči všichni přijali tu šanci na změnu v podobě TISY, takže přešli k ní. Nicméně je vidět, že v Maďarsku jako jsou levicoví voliči, akorát aktuálně zvolili to menší zlo, kterým byla strana TISA. Ono ještě o tom vypovídá také to, že třeba když se podíváme na starosty velkých maďarských měst, tak z většiny jsou tvoření právě tou jakoby starou opozicí a většinou jde právě konkrétně o strany, jako třeba socialistická strana nebo třeba zelení, vlastně zelený je primátor Budapešti a podpořili ho další levicové strany. Takže není to tak, že by v Maďarsku neexistovala levice, akorát teď z pragmatických důvodů vlastně ustoupila.
14: Hostem Interview Plus je redaktor týdeníku Reflex Oliver Adámek.
3: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
14: Co se dělo v předešlých týdnech na státních úřadech a ministerstvech? Bylo to předání moci hladké?
13: Obecně bylo hladší asi, než se očekávalo, protože ten Orbánův režim vlastně nijak nic neobstruoval. Já říkám režim, protože i Orbán tomu říkal, že zavedl jiný režim a ty zase Maďar říká, že udělá jiný režim, takže to není něco pejorativního. Nicméně objevovaly se spekulace třeba o tom, že na nějakých úřadech se skartují dokumenty, zatím o tom nejsou důkazy, prostě tvrdil to hlavně Péter Maďar sám, čili musíme to brát tak, že je to pořád prostě tvrzení politika, které může mít nějaké důvody. Jinak celkově to předání moci je vlastně poměrně rychlé, protože nový premiér je jmenován ani ne měsíc od voleb a nová vláda zřejmě kompletně bude jmenovaná do středy tohoto týdne, čili do 13. května, volby byly 12. dubna, takže je to vlastně celkem rychlost a já myslím, že Fidesz bude spoléhat na to, že bude schopen tu novou vládu obstruovat spíš těmi lidmi, co má ještě v těch úřadech, jako později v nějakých méně viditelných fázích.
14: No, Peter Maďar v projevu parlamentu prohlásil, že v minulých letech bylo ze státního majetku ukradeno 20 tisíc miliard forintů a že se odcházející garnitura snažila v posledních dnech ještě rozkrást, co se dalo. Má tedy proto nějaké důkazy?
13: No, bude muset s ním ještě přijít. Tam jsou některé případy, kdy je téměř jasné, že došlo k buď nějaké korupci nebo zneužívání veřejných peněz. Týká se to třeba kauzy kolem Maďarské národní banky, ze které bylo vyvedeno do různých jiných institucí vlastně řádově miliardy korun. Tam je otázka, jak to bude přesně Peter Maďar pojímat, protože je jasné, že velká část maďarské společnosti chce vyloženě jako pomstu tomu starému režimu a potrestání jeho zločinů, tak jak on to říká. Na druhou stranu jsou věci, které třeba můžeme brát jako kontroverzní nebo prostě špatné z toho důvodu, že docházelo k obohacování jako lidí navázaných na vládu ze státního majetku, ale ono to probíhalo třeba legálně, protože prostě stát třeba převedl nějaké majetky na nějaké oligarchy, ale bylo to v rámci tehdejšího ústavního systému úplně legální. Pak jsou jiné věci, nějaké případy vyložené jako korupce nebo tunelování nějakých věcí, tak tam to byly věci, které byly zřejmě nelegální i v tom Orbánově systému a tam to bude snazší, tam bude jenom o to, že Peter Maďar v uvozovkách rozváže ruce těm orgánům, policii a státním zastupitelství a podobně. Nicméně bude třeba tady být ostražitý z hlediska toho, jestli se dodrží zásady právního státu, protože Peter Maďar ho slibuje obnovit, ale zároveň vlastně mluví o tom, že vyvlastní mnohé majetky, které vlastně byly legálně převedeny na ty nové vlastníky za té minulé vlády, třeba akcie nějakých státních firm a podobně. Takže tam bude jako hodně ošemetné, jak konkrétně se to bude všechno provádět.
14: A když Viktor Orbán říká, že je otevřený jakémukoliv vyšetřování, znamená to, že se tedy neobává toho, že by mu mohlo něco hrozit?
13: Já myslím, že tohle je linka, která se trochu přeceňovala v zahraničí, že Orbán by se mohl bát stíhání a že třeba uteče z Maďarska. V Maďarsku se o tom trochu spekulovalo, ale vlastně se to úplně neočekávalo, že by Orbán zmizel. Myslím, že Orbán vždycky uměl ty věci dělat tak, aby byly vlastně z hlediska zákonů vždycky v pořádku. Což znamená, že například ono velmi okatě a viditelně bohatlo jeho nejbližší okolí, ať už jeho přátelé nebo přímo jeho rodina, ale netýkalo se to většinou přímo Orbána, jakože velký majetek, co se kolem zhromažďoval, tak nebyl jako přímo jeho. A za druhé, já si myslím, že pokud ono z části ty věci, co se budou dít, budou tak trochu na politické vůle, protože Peter Maďar vlastně říká, že ta vláda bude ten, kdo bude garantovat potrestání nějakých těch zločinů, tak já si vlastně myslím, že v zájmu nějakého společenského smíru a společenského klidu nebude chtít Peter Maďar, aby byl Viktor Orbán stíhán a souzen ve chvíli, kdy je to pořád až historická ikona pro miliony Maďarů.
14: Viktor Orbán se nezúčastnil té ustavující schůze, jakožto odcházející premiér, což není zvykem, nestalo se to tak od 90. let, zároveň odmítl ten poslanecký mandát. Jak to vysvětlil svým voličům?
13: Vysvětlil jim to tak, že ten mandát patří té straně, nikoli jemu, a že on přijímá odpovědnost za ten volební výsledek tímto způsobem, že nepřevezme mandát. Zároveň vysvětloval to i tím, že chce pracovat na obnově té národní strany, jak on tomu říká, toho národního tábora celého, a že to nejlépe bude dělat mimo parlament. Což uvidíme, jak bude časem jeho voliči přijato. Ono kromě něj rezignovalo na mandát dokonce 25 dalších poslanců. Většina poslaneckého klubu, tak jak byl zvolený, tak vlastně odešla.
14: Takže teď tam jsou neznámí lidé za Fidesz.
13: Jsou tam z části neznámí lidé, ale z části i třeba relativně známí, kteří se akorát nedostali kvůli tomu špatnému výsledku. Takže je tam hodně jako mladších lidí, nových tváří, třeba kolem 30 let. Ten klub byl předtím jako dost starší. A odešli především ti právě právě nejstarší matadoři, protože v klubu Fidesu bylo několik poslanců, kteří byli od roku 1990, myslím, že jich bylo 6 a teď zbývá jenom jeden, to je Zsolt Németh, poslední poslanec, co zůstal celých 36 let, takový maďarský Marek Benda by se možná řeklo. A jinak skončili i mnozí ministři, vlastně nejvlivnější lidi z doby Orbánovy vlády. Čili je to velký otřes a tam uvidíme, jak moc se to Fidesu vyplatí. No, bylo to vlastně provedené autoritativně. Orbán řekl, že ten klub takhle, jak je, nemá smysl, že se musí předělat. A týden potom přišel vlastně nový předseda poslaneckého klubu s oznámením, kdo tady budou poslanci a kdo naopak rezignuje na mandát, což je dost zvláštní postup, ale tak se to prostě v Maďarsku děje.
14: No, on nabídl, Viktor Orbán nabídl, jakožto otec zakladatel, i svou funkci předsedy strany k dispozici. Řešit se to bude na sjezdu strany v červnu, tak je vůbec nějaká šance, že by Viktor Orbán nevedl Fidesz?
13: Šance tam je, nicméně nepředpokládá se to. Vyloženě kritika směrem k Orbánovi je zatím dost mírná. Z těch zvolených politiků vlastně nikdo žádnou kritiku neformuluje. Jenom třeba ze členů a kandidátů Fidesu, kteří se do parlamentu nedostali. A pak různé osobnosti, řekněme, orbánovských médií a neziskovek a podobně, které jsou jako navázané na něj. Tam nějaká kritika zaznívá, ale jinak příliš ne a já bych se velmi divil, kdyby nebyl zvolen předsedou Fidesu znova, i se v maďarských médiích převážně očekává, že bude zvolen znova, protože jednoduše řečeno, myslím, že ve Fidesu musí panovat strach z alternativy, strach z toho, že vlastně když takhle velká osobnost, která byla tak naprosto centrální a dominantní, a kterou pořád volilo přes 2 miliony lidí, tak pokud by odešla, tak by to mohlo znamenat, že ta podpora té strany se zhroutí ještě mnohem víc.
14: No a nemyslitelně spjat je s Viktorem Orbánem také Peter Szijjártó, bývalý ministr zahraničí a také taková oficiální spojka Viktora Orbána s Kremlem. Tak co teď dělá on?
13: Peter Szijjártó je řadový poslanec.
14: Nevzdal mandátu.
13: Ten se nevzdal mandátu, jeden z těch, kteří slíbili, že budou prostě bojovat za hodnoty Fidesu v opozici. U něj mluvil Péter Maďar před volbami o trochu expresivněji o tom, že bude potrestán za ty věci, které dělal. Vlastně Péter Maďar ho nazýval vlastizrádcem za ty hovory se Sergejem Lavrovem a další věci. Takže tam to bude možná o něco víc horké než u toho Orbána s nějakým vyvozováním důsledků. Nicméně zatím platí, že Peter Szijjártó, on je teda ještě do zítřka je ministr zahraniční a brzy bude řadovým poslancem.
14: Pojďme se podívat na tu aktuální vládu. Peter Maďar hned po svém jmenování nebo po jmenování celého kabinetu slibuje rozsáhlý audit v podstatě všech resortů, všech odvětví. Je něco takového vůbec možné? Je, kdo by mu ten audit provedl?
13: No, zřejmě spíše ano, protože tam je jedna věc je to, že přestože Orbán vládl tak dlouho, tak v těch silových složkách, hlavně v policii, soudech a tak dále, zůstaly i různé jako nezávislé složky. Ono to bylo vidět v tom, že mnohokrát třeba soudy rozhodovaly v neprospěch Fidesu nebo v neprospěch Orbánových lidí. Čili ono pořád v Maďarsku je, kdo by mohl provést nějaký audit, ale já myslím, že je to vlastně ve stavu, kdy to všechno by vyžadovalo ideálně třeba jako nějaký mezinárodní pohled nebo mezinárodní konzultaci minimálně, což Peter Maďar zase chtít nebude, to bude chtít řešit jako všechno na domácí půdě. Nicméně podstatná věc je ještě to, že ten největší důvod, proč on všechny tyhle věci dělá, je kromě toho, že část lidí chce prostě potrestání těch zločinů, tak jsou evropské peníze. Z nichž většina vyprší na konci srpna. Na konci srpna vlastně ty dotační tituly budou propadlé v uvozovkách. A do té doby musí Peter Maďar Evropské komisi ukázat, že udělal dostatečné reformy a dostatečně prověřil vlastně bezkorupční fungování toho státu. A to je opravdu jako extrémně krátký termín. Vlastně jsme na začátku května, jsou na to necelé 4 měsíce, na to udělat opravdu hloubkové reformy, které přesvědčí Evropskou komisi. Čili tam bude požadovat určitě požadovaná i nějaká transparentnost po Maďarovi, aby ukázal vlastně, co konkrétně se stalo, jaké přesně reformy se uskutečnily a co přinesly.
14: No, ta vláda bude mít jinou strukturu než ta předešlá. Ta byla hodně centralizovaná. Jednotlivé resorty dostanou svá ministerstva, například tedy vznikne znova ministerstvo školství, ministerstvo zdravotnictví. Dohromady bude mít kabinet 16 ministerstev. Vy už jste říkal, že je vlastně docela problém najít spoustu lidí, kteří nejsou vázaní s tou předešlou garniturou a kteří můžou pracovat vlastně v těch státních aparátech. Petr Maďar chce skutečně udělat rozsáhlou čistku, nebo se bude muset smířit s tím, že třeba úředníci budou muset zůstat, protože 16 ministerstev, to je skutečně hodně.
13: Ono na mnoha místech budou moct zůstat z toho důvodu, že ono se tak trochu očekává, že ti lidé, kteří sice byli loajální Orbánovi, tak z části jakoby přepnou jenom na tu novou mocenskou situaci a budou rádi, že si budou moct zachovat třeba nějaké pozice výměnou za to, že nebudou komplikovat vlastně vládu té nové vládě a budou prostě profesionálně fungovat v té státní správě. Čili budou i čistky, ale zároveň v některých oblastech a momentech zůstanou třeba lidé spojení s tou bývalou vládou. A ještě bych možná krátce dodal k těm ministerstvům, že je to dané tím, že Orbánova vláda byla hodně specifická v tom, že ministerstev měla málo a ještě měla taková trochu neobvyklá ministerstva z našeho pohledu. Právě neexistovalo ministerstvo školství a zdravotnictví. Dlouho bylo v Maďarsku takzvané ministerstvo lidských zdrojů, pak právě věci jako školství a zdravotnictví přešly ještě pod ministerstvo vnitra, takže tam byla taková zvláštní struktura. Tohle je krok, který má jako symbolicky, ale i prakticky ukazovat, že hlavně z těchto dvou oblastí školství a zdravotnictví, že z nich bude opět priorita. A i to, že na ně jsou nominovány silné osobnosti, hlavně na ministerstvu zdravotnictví, vlastně Jolt Hegedűs, nový ministr.
14: To je ten tanečník.
13: Ano, to je ten tanečník, svět ho zná jako tanečníka. Nicméně on je v Maďarsku celkem dlouho známý, protože on byl jednak šéfem etické komise Maďarské lékařské komory, která se vyslovovala hodně proti Orbánově vládě už jako v mnoha minulých letech. Byly třeba i nějaké protesty a stávky lékařů. A druhá věc je, že Zsolt Hegedűs byl taky vlastně takovou jednou z tváří hnutí maďarských lékařů proti úplatkům. Čili on vlastně je jako symbolem nějaké očisty i toho zdravotnictví, nejenom zkvalitnění, ale vlastně i očištění od nějakých prostě takových jevů, jako je prostě korupce, úplatky a podobně.
14: No, vy říkáte, jsou tam silné osobnosti, ona je tam tedy řada lidí i se zahraničními zkušenostmi, jsou to odborníci, jsou to také někteří z nich lidé z pjatí, jak minimálně s Fidesem, ale jsou to lidé, kteří nemají zkušenosti v exekutivě, tak nemůže to být problém.
13: Většinou je nemají, tam je to tak trochu půl na půl, že někteří ti lidé jsou vyloženě absolutně mimo politiku nepolíbení. Na druhou stranu třeba právě ministryně zahraničí Anita Orbán pracovala na ministerstvu zahraničí, pracovala v diplomacii. Pak ministr Ištván Kapitáň, ministr ekonomiky a energetiky, tak je to formulované. Tak to bylo dlouho globální manažer firmy Shell, byl vlastně viceprezident Shellu celosvětového, čili opravdu v top managementu velké firmy, čili je zřejmé, že jako manažerské zkušenosti má obrovské, možná větší než většina ministrů, co v Maďarsku kdy nastupovali. Pak jsou ale lidé, kteří poznali ten stát z nějakých trochu jiných pozic. Třeba je to ministr dopravy a investic David Vitézy, což byl předtím státní tajemník pro rozvoj Budapešti a také byl šéf dopravního podniku Budapešti. Stal se jim v 25 letech kdysi, takže to je člověk, který je v Maďarsku hodně respektovaná osoba právě přes rozvoj hlavního města především. Nicméně je to nesporně expert na dopravu a je to vlastně taky člověk, který poznal ten stát zevnitř. On pak právě, on ve Fidesu nikdy nebyl, jenom pracoval pro vládu, pak z ní odešel, kandidoval jako nezávislý na primátora Budapešti. Teď je v budapešském zastupitelstvu, čili oni tam ty politické zkušenosti ještě u nějakých dalších lidí jsou, akorát to nebyli třeba ministři a podobně, ale trochu ten stát poznali z nějakých jiných rolí.
14: Ta podpora ty si je teď obrovská, sám jste říkal, že po volbách ještě roste a tedy ty plány jsou skutečně obrovské a velmi ambiciozní. Co ale Petr Maďar bude muset určitě udělat, aby ta podpora zůstala, aby ho ti lidé neopustili?
13: Bude muset určitě teda dostat zpátky ty evropské peníze. To byl jeden jako úplně z principiálních slibů. Druhá věc je, že bude muset podle mě přesvědčit lidi, že ten nový stát bude skutečně jiný než předtím v tom, že bude vlastně sloužit celé společnosti a že nebude sloužit k obohacování nějaké malé vrstvy lidí, protože ta protikorupční retorika nebo retorika proti tomu, že stát slouží malé vrstvy lidí a té jedné straně, která vlastně ho ideologicky ovládá, tak to byl naprostý základ vlastně jeho úspěchu, to, že já jsem byl i na několik jeho mítincích a on velmi dlouhou dobu z těch mítinků věnoval tomu, že popisoval nějaké aktuální kauzy nebo nějaké nedávné korupční kauzy a vlastně sliboval, že tohle se změní, že takhle stát už fungovat nebude. Čili on bude, myslím, že třeba pokud by Maďarova vláda měla nějaké závažné korupční kauzy, tak to by byl velký problém, protože antikorupce byla vlastně naprostý základ jeho rétoriky a předvolebního a pak i volebního úspěchu.
14: Co se týče zahraniční politiky, tak Peter Maďar slibuje i udržení pragmatických vztahů s Moskvou. Jak si to představujete?
13: Představuju si to jako méně proruský postoj a postup, než dělal Viktor Orbán, hlavně z hlediska hlasování o sankcích a podpoře Ukrajiny, protože Peter Maďar zřejmě nebude blokovat sankce ani podporu Ukrajiny, jako to dělal Orbán. V čem ale zůstane pragmatismus u těch ruských vazeb, tak tam to bude hlavně energetika, protože Maďar sice říká, že chce se odstřihnout od ruských energií, ale až od roku 2034. Respektive začíná na tom pracovat okamžitě, na té diverzifikaci, ale cílem je, aby Maďarsko nemělo ruské energie až za 8 let, čili až po dvou volebních obdobích vlastně. Jo? Takže to je podle mě asi to, co si nejvíce můžeme pod tím pragmatismem představit. Že,
14: do Moskvy
13: že vlastně
14: jezdit
13: to nejde,
14: nebude, si myslíte?
13: No, kdybych si měl vsadit, tak bych řekl, že klidně v příštích 4 letech tam nebude ani jednou.
14: Hostem Interview Plus byl reportér týdeníku Reflex Oliver Adámek. Děkujeme za váš čas.
13: Děkuji moc za pozvání, mějte se hezky.
14: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
3: Radioservis představuje audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
15: Čeká nás Aras.
3: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
15: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
3: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
1: V 16 hodin posloucháte pondělní odpolední plus, s vámi je Lenka Vahalová.
3: Český rozhlas plus.
1: Jaká nás čekají témata? Pomoc ukrajinským dětem uneseným do Ruska či sankce proti násilným židovským osadníkům? Co dalšího v Bruselu řeší ministři zahraničí států 27? Ruský prezident Vladimír Putin o víkendu řekl, že válka na Ukrajině by se po 4 letech mohla chýlit ke konci. Kdo by podle Putina mohl válku pomoci ukončit? A Abdul Razak Gurna, držitel Nobelovy ceny za literaturu, vydává nový román. O čem je a jak se jmenuje, i to uslyšíte. Nejprve ale zprávy a Ondřej Látal.
12: Přeju hezké pondělí. Jakub Landovský se stal vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. Vytvoření a obsazení nové pozice schválila vláda, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Landovský je bývalý velvyslanec při NATO. Už dřív řekl, že se bude snažit, aby vládní výdaje na obranu překonaly 2% hranici. Babiš před týdnem řekl, že si od jmenování Landovského slibuje dodržení cílů NATO. Vláda podle premiéra udělá vše pro naplnění 2% závazku. Mírová jednání mezi Washingtonem a Teheránem se komplikují. Šéf Bílého domu Donald Trump označil odpověď Iránu na americký mírový návrh za naprosto nepřijatelný. Teherán chce o dohodě znovu jednat.
16: Podle deníku Wall Street Journal Teherán nesouhlasí s americkým požadavkem na úplné zastavení obohacování uranu. Navrhuje další jednání v horizontu 30 dnů. Trump obvinil vedení Iránu, že se zahrává s ohněm. Ceny ropy v reakci na kolaps jednání vyskočily o 3%. Izraelský premiér Netanyahu si v neděli s Trumpem telefonoval a mluví o dalším pokračování konfliktu. Iránská armáda varovala, že lodě ze zemí uplatňující sankce vůči Iránu budou mít v Hormuzském průlivu problémy. Z Washingtonu je na cyklu Fiedlerová, Český rozhlas.
12: Francie a Spojené státy mají první potvrzené případy hantaviru. Jde o pasažéry z výletní lodě MV Hondius, která o víkendu zakotvila u španělského ostrova Tenerife. Zatím se z ní evakuovalo přes 90 lidí. Francouzská ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová v rozhlase upřesnila, že se nákaza potvrdila u jedné Francouzky.
17: Byla na výletní lodi a včera se vrátila do Francie. Její stav se v noci zhoršil. Je pozitivní na hantavirus.
18: Francouzská ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová potvrdila, že testy na hantavirus jsou zatím negativní u 4 dalších Francouzů, kteří byli na výletní lodi a vrátili se domů. Zůstávají na specializovaném oddělení v pařížské nemocnici a podstoupí další prohlídky. Epidemiolog z Pasteurova institutu Arnaud Fontane ve francouzském rozhlase potvrdil, že se nákaza může projevit dýchacími obtížemi a že se úmrtnost hantaviru pohybuje kolem 35 až 50%. Premiér kvůli současné situaci svolává jednání vlády. Kabinet zároveň vydal dekret, který zpřísňuje hygienická opatření. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Mezinárodní federace novinářů poslala premiérovi Andreji Babišovi z Hnutí ANO dopis, ve kterém kritizuje návrh na změnu financování veřejnoprávních médií v Česku. Český rozhlas o tom informoval syndikát novinářů. V dopise se píše, že návrh nezaručuje České televizi

0: a Praha. Českému rozhlasu to řekl mluvčí rezortu Adam Rezler. Důvodem jsou výtržnosti fanoušků Slávie během sobotního ligového zápasu s pražskou Spartou. Někteří z nich vtrhli na hřiště, kde napadli hráče Sparty, házeli pyrotechniku do sektoru hostujících diváků. Ministerstvo bude podle Rezlera kontrolovat, jestli domácí tým neporušil povinnosti při zajištění bezpečnosti na stadionu.
1: Posuzováno bude i fungování pořadatelské služby a klubem přijatá bezpečnostní a preventivní opatření, včetně součinnosti s policií České republiky. Ministerstvo vnitra postupuje obdobně ve všech případech závažných incidentů na sportovních akcích.
0: Případem se zabývá i policie a Ligová fotbalová asociace. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Soud dnes zamítl žalobu bývalého generálního ředitele České televize Jana Součka, který se domáhal neplatnosti svého odvolání z funkce. Podle Součka ho Rada České televize v květnu 2025 odvolala na základě nedostatečných důvodů. Obvodní soud pro Prahu 4 taky rozhodl, že nemá nárok na vyšší odměnu. Bonus za rok 2024 mu snížila Rada České televize. Podle Součka ale bez odůvodnění. S tím nesouhlasila advokátka České televize Karolína Steinerová.
2: Máme za to, že žalobci se pouze nelíbí výše té přiznané částky. To, že žalovaný neinformoval žalobce o tom, jaké důvody ho vedly k to ponížení té částky na 10%, to na celé věci vůbec nic nemění.
0: Souček zvažuje, že se odvolá kvůli nepřiznání části manažerského bonusu ve výši 1 300 000 korun. Zatím si ponechal lhůtu na rozhodnutí. Máme taky dopravní informace 6 minut po 16. v odpoledním plusu. Na D1 stále velmi silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. Pomalu se jede už skoro od Vyškova z kilometru 225 až do Brna do omezení. Stojí hlavně kamiony v pravém pruhu, zdržení pro osobní auta teď na půl hodiny. Na D1 je kolona taky na průtahu Brnem směrem z Prahy do Vyškova. Před omezením na kilometru 196 je kolona od sjezdu na Mikulov z kilometru 194, zdržení 10 minut. Silnice 38 je mezi Mladou Boleslaví a Českou Lípou neprůjezdná. U Dox, u obce Staré Splavy, je vážná nehoda. Provoz tam zastavili, dá se to objet přes Dubou. V Praze už postupně sílí provoz, komplikace jsou na jižní spojce ve směru od Barandovského na Lanový most. Kolona začíná už za Barandovským mostem, pokračuje až ke sjezdu na magistrálu na Brno. Na vině je omezení ve sjezdu ze spojky, zdržení teď asi 20 minut. Pomaleji se jede taky po Štěrboholské spojce ve směru na Lanový most, na příjezdu k Průmyslové od sjezdu na Hradeckou D11, zdržení 10 minut, jedou hlavně kamiony v pravém pruhu. Silný provoz je teď odpoledne taky v Kbelské ulici z Hloubětí na do Letňan, jede taky hodně kamionů, zdržení do Cínovecké asi 10 minut. Plní se příjezdy směrem do centra Prahy po magistrále. Ve Vilznově asi 5 minut postojíte od hlavního nádraží k muzeu. Kolona na 5 minut je i z poloviny Nuselského mostu do Legerovy ulice. A ucpává se i okolí křižovatky Ohrada na Žižkově. Je to kvůli omezení. Plní se tak hlavně ulice Novovysočanská. Od Krajcárku je to na 30 minut. Dobře dojeďte. Zítra bude proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přeháňkami, četnějšími v Čechách. V polohách nad 800 metrů, na západě ráno nad 600 metrů budou přeháňky sněhové. A teploty zítra 7 až 12 stupňů, na jižní Moravě až 14, na horách většinou kolem 3. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
3: Posloucháte Odpolední Plus.
4: Odpolední plus je stále s vámi i 8 minut po 16. a od mikrofonu zdraví Lenka Váhalová. Evropská unie přijme nové sankce proti násilným židovským osadníkům na okupovaném západním břehu Jordánu. Na jednání v Bruselu se na tom dohodli ministři zahraničí států 27. Průlom přišel po řadě měsíců díky nástupu nové maďarské vlády. Dosavadní kabinet Viktora Orbána totiž sankce blokoval. Jednání ministrů zahraničí sleduje na místě bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Hezké odpoledne.
5: Dobrý den.
4: Víme nějaké podrobnosti o těch nových sankcích proti židovským osadníkům?
5: Tak šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová na sociální síti X zatím bez dalších podrobností uvedla, že ministři dali zelenou těm novým sankcím na násilné židovské osadníky a také na členy Hamásu. Ona prohlásila, že je nejvyšší čas a že extremismus a násilí mají své následky. Sankce proti těm osadníkům dosud blokovalo Maďarsko, respektive minulá vláda Viktora Orbána. Takže nástup nového kabinetu

0: tu Petra Maďara znamenal určitý průlom. Tu předběžnou dohodu nezablokovalo ani Česko, které se dlouhodobě vůči trestání těch židovských radikálů staví spíš zdrženlivě. Kdo konkrétně ale bude na tom sankčním seznamu, to zatím není jasné. To se zřejmě doladí při následujících technických jednáních. Ministři dnes ty sankce nijak zatím finálně neschválili, ale ta politická schoda je důležitá. Každou chvíli by měla začít tisková konference, Kaji Kallasové pojednání, takže možná se dozvíme ještě nějaké další podrobnosti. Ještě k tomu dodám, že ta otázka sankcí proti židovským osadníkům je hodně aktuální. Podle televize Al Jazeera totiž na okupovaném západním břehu Jordánu podnikli osadníci o víkendu další vlnu nájezdů na palestinské vesnice, při kterých zapalovali domy a auta.
1: Dalším tématem jednání ministrů zahraničí je tradičně Ukrajina. Co konkrétně mají ministři zahraničí řešit?
0: Tak jedním z těch bodů byla debata s ukrajinským ministrem zahraničí Andriem Sibihou, který se dnes toho jednání tady v Bruselu zúčastnil osobně. Tak to před jednáním shrnul tu situaci na frontě.
2: We have new reality.
3: Na bojišti máme novou realitu. Ukrajina se stává silnější. Podařilo se nám překonat nejnáročnější zimu, samozřejmě s pomocí našich mezinárodních partnerů. A na bojišti jsme stabilizovali frontu a také jsme uzavřeli nebe. Pokud mluvíme o dronech, nyní dokážeme zničit až 90% vzdušných zbraní, kterými na nás Rusové útočí.
0: Dalším velkým tématem je dnes také problém ukrajinských dětí, které Rusové unesly. Ministři zahraničí by dnes měli na sankční listinu zařadit další lidi, kteří jsou zodpovědní právě za tyto únosy a za další nakládání s těmito dětmi. Dnes se po tom jednání ministrů zahraničí tady v Bruselu koná také zasedání mezinárodní koalice pro návrat ukrajinských dětí. Pokračuje Kaja Kallasová.
4: Očekáváme, že dnes pokročíme se sankcemi namířenými proti lidem, kteří pracují s těmi dětmi deportovanými z Ukrajiny, a také dnes máme mezinárodní akci na vysoké úrovni o návratu ukrajinských dětí. Budeme řešit, jak je skutečně přivést zpět a co všechno pro to může mezinárodní společenství udělat. To, co se těmto dětem děje, je strašné.
0: Dojednat návrat těchto dětí ovšem nebude jednoduché, jak připustila Kallasová, protože válečné zajatce je možné v rámci různých dohod vyměňovat mezi Ukrajinou a Ruskem, ovšem Ukrajina žádné ruské děti neunesla, takže je nemá za koho vyměňovat, uvedla Kallasová.
1: Zdeňko, ještě na závěr, komentovali unijní představitelé návrh Vladimira Putina, aby se zprostředkovatelem rozhovorů o ukončení války Ruska proti Ukrajině stal bývalý německý kancléř Gerhard Schröder.
0: Ano, zmíněná Kaja Kallasová tento nápad odmítla. Rusko podle ní nemůže dosazovat své vyjednavače za evropskou stranu. Podle Kallasové by to znamenalo, že bude Moskva sedět na obou stranách vyjednávacího stolu. A to i vzhledem k tomu, že Schröder v minulosti loboval za ruské státní společnosti. Připomínám, že Putin ten svůj nápad představil na sobotní tiskové konferenci po vojenské přehlídce k výročí porážky nacistického Německa, kdy uvedl, že by si právě za prostředníka těch rozhovorů vybral nejraději právě Schrödera.
1: Tolik bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Moc děkujeme. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: A v tématu pokračujeme o setkání ministrů. Teď budu mluvit s politologem Tomášem Weissem z katedry evropských studií. Hezký den, zdravím vás.
5: Dobrý den.
1: V diskuzi o situaci na Blízkém východě je podle Kaji Kallasové množství témat. Jedním z nich je například posílení unijní námořní obranné mise Aspides v Rudém moři, která by mohla pomoci v nyní zablokovaném Hormuzském průlivu. Má skutečně Unie šanci odblokovat Hormuz?
5: Tak záleží na tom, co si představujete pod pojmem odblokovat Hormuz. Samozřejmě úplně odblokovat a zrušit to napětí, které tam je, a zrušit tu hrozbu, která jaksi visí nad loděmi, které se snaží Hormuzským průlivem proplout, tak tuhle tu kapacitu samozřejmě Evropská unie nemá. Na druhou stranu si dokážu představit, že ta mise nějakým způsobem umožní několika málo lodím, respektive, že dokáže ta mise nějakým způsobem doprovázet lodě třeba i Hormuzským průlivem, vlastně podobně, jako to Evropská unie dlouhodobě dělala a dělá kolem Afrického rohu.
1: Možná to ještě doplníme. Evropská unie letos vyčlenila na humanitární pomoc v regionu rekordních 458 milionů euro. Může Evropská unie využít tuhle finanční páku k tomu, aby tlačila na trvalé příměří v Iránu, o kterém dnes ministři také jednají? Jak silný vliv na Blízkém východě Evropská unie má?
5: Já si myslím, že bychom měli rozlišovat humanitární pomoc od jaksi jiných nástrojů zahraniční spolupráce i finančních nástrojů zahraniční spolupráce. Humanitární pomoc je skutečně, to jsou vlastně prostředky, které slouží k nějaké pomoci lidem v kritické situaci. To není úplně politický nástroj, který by se jaksi dával nebo nedával v závislosti na politických vazbách. Takže humanitární pomoc bych neřekl, že by je a že by měla být dokonce takovýmhle politickým nástrojem. Nicméně k té vaší otázce po vlivu Evropské unie v regionu. Evropská unie má na Blízkém východě dlouhodobě relativně nízký vliv, a to zejména proto, že státy Blízkého východu se tradičně vždycky spíše vztahovaly, ať už přátelsky nebo naopak nepřátelsky, primárně ke Spojeným státům. A ten region byl jaksi primárně pod nějakým cílem zájmu Spojených států. Tím pádem Evropská unie tam dlouhodobě vlastně nikdy neměla úplně volné pole působnosti a ty státy o ní vlastně příliš ani nestály. To neznamená, že by se Evropská unie nějakým způsobem nepodílela na jednáních. Konec konců ta dohoda mezi Spojenými státy a Iránem, respektive stálými členy Rady bezpečnosti a Iránem o kontrole iránského jaderného programu byla zprostředkovaná právě vysokou představitelkou Evropské unie a Evropskou unii, ale samozřejmě v porovnání se Spojenými státy je ten vliv Evropské unie velmi nízký.
1: Teď další téma, o čem vypovídá to, že se členské státy konečně shodly na přijetí sankcí proti násilným židovským osadníkům ze západního břehu Jordánu. Napomohla tomu politická změna v Maďarsku?
5: Tak samozřejmě, a paní Trachtová konec konců přesně tohle to už říkala v tom předchozím vstupu. Maďarsko dlouhodobě v posledních letech blokovalo řadu rozhodnutí Evropské unie na řadu témat. A jedno z toho také byl vlastně i ten převládající konsenzus evropský, který se týkal některých aspektů izraelsko-arabského konfliktu, respektive izraelsko-palestinského konfliktu. A to, že Viktor Orbán už není premiérem Maďarska a není u vlády v Maďarsku, tak vlastně umožnilo právě to stažení maďarského veta, které si myslím, že ne vždy úplně souviselo s obsahem těch jednotlivých rozhodnutí. Viktor Orbán trošku zneužíval právě svoji pozici v některých agendách, kde se musí rozhodovat jednomyslně, a blokoval ta unijní jednání. Peter Maďar v tenhle ten okamžik se o něco takového nesnaží, naopak se snaží ukázat svým evropským partnerům, že je konstruktivní evropský politik, a tím pádem vlastně dochází k odblokování, řekl bych, nejenom v tomhletom tématu, ale můžeme ho očekávat i v řadě dalších témat.
1: A to mě zajímá, protože na vás navážu, bude tedy teď pro evropské státy snaží hledat konsenzus v podobných zahraničně politických otázkách, například ohledně Ukrajiny, když zůstaneme u toho Maďarska?
5: Já si myslím, že určitě ano. A neznamená to samozřejmě, že se evropské státy vždy na všem shodnou, protože samozřejmě v mnoha ohledech a v mnoha otázkách ty jejich zájmy a ty jejich pozice jsou odlišné, ale to, co můžeme očekávat, je, že na rozdíl od minulosti bude skutečně probíhat nějaká konstruktivní debata, do které všechny členské státy budou přicházet s tím, že se primárně chtějí na něčem dohodnout a že mají nějaké partikulární zájmy, které chtějí, aby to ta společná pozice zohlednila, ale nebudou přicházet do Bruselu s tím, že chtějí všechno schodit ze stolu a rošlapat ostatními jejich bábovičky, ale s tím, že přicházejí ke stolu a v jejich zájmu je, aby něco domluvili. A tomhle tom případě samozřejmě můžeme očekávat, že těch dohod bude daleko víc.
1: Čas nás trošičku tlačí, ale chtěla bych ještě na závěr klidně už jen stručně probrat poslední téma. Dnes se totiž také uskuteční politický dialog na vysoké úrovni mezi Evropskou unií a Sýrií. Po pádu Asadova režimu je označován za strategický posun. Unijní ministři zahraničí už dnes rozhodli o plném obnovení dohody o spolupráci mezi Evropskou unií a Sýrií. Co na to říkáte? Jak důležitá ta obnova je?
5: Já si myslím, že to svědčí o tom, že Evropská unie, evropská diplomacie obecně se snaží mít, řekněme, inkrementální kroky. To znamená, když někdo dělá něco, co se nám nelíbí, tak postupně se snažíme utahovat šrouby, tak jak můžeme. Když zase někdo naopak dělá něco, co se nám líbí a s čím a chceme s ním spolupracovat, tak postupně uvolňujeme ty utažené šrouby. Tohle to je vlastně jeden z těch dalších kroků té snahy o spolupráci s tím novým syrským režimem.
1: Tolik politolog Tomáš Weiss z katedry evropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
5: Naslyšenou, děkuji za pozvání.
6: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: Odpolední plus stále s vámi, teď máme 20 minut po 16. Ruský prezident Vladimír Putin o víkendu řekl, že válka na Ukrajině by se po 4 letech mohla chýlit ke konci a Evropská unie přemýšlí o tom, že by obnovila přímé rozhovory s Ruskem. Jedno jméno, kdo by mohl Evropany u jednání zastupovat, už zaznělo. Více nám teď řekne náš zpravodaj v Berlíně Tomáš Havlín. Hezký den.
7: Dobrý den, pěkné odpoledne.
1: Tak připomeňte, jaké jméno padlo v souvislosti s jednáním mezi Evropskou unií a Ruskem.
7: Ano, je to jméno bývalého německého kancléře, dnes už 82-letého Gerharda Schrödera, kterého o víkendu zmínil přímo ruský prezident Vladimír Putin.
8: Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной Республики Германия.
7: Владимир Путин samozřejmě řekl, ať si Evropané vyberou, komu důvěřují, a ideálně někoho, kdo na Rusko v minulosti nekydal špínu, řekl tedy ruský prezident, ale pokud jde o něj samotného, tak by tedy preferoval právě bývalého německého kancléře Schrödera.
1: Abychom to vysvětlili, ono to vlastně nemusí být tak překvapivé. Schröder byl ještě krátce po začátku války na Ukrajině v dozorčí radě ruského ropného koncernu Rosneft a kvůli válce odmítl dokonce vrcholnou pozici v Gazpromu. Jsou tato angažmá spíš překážkou anebo výhodou pro to, aby jednal za Evropskou unii s Ruskem?
7: Z hlediska Evropy to zatím rozhodně vypadá spíš na tu překážku. Podle vysoké představitelky Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Kai Kalasové to bývalého německého kancléře jednoznačně diskvalifikuje. Kalasová dnes řekla, že je pochopitelné, že Vladimír Putin Schrödera preferuje, protože ten tedy léta působil jako lobista ruských státních firm a mít ho teď u jednání, tak to by pro Putina znamenalo, že může být na obou stranách jednacího stolu. Bývalá estonská premiérka tím de facto vyloučila, že by se Gerhard Schröder těch jednání mohl účastnit a podobně to vlastně odmítla třeba i Ukrajina, ale taky německá spolková vláda.
1: V Německu se zároveň spekuluje o další možnosti. Jaká je ta další možnost?
7: Ano, protože ta německá spolková vláda Schröderovu účast nevyloučila tak úplně a teď se trochu spekuluje o tom, že by mohl vytvořit tandem se stávajícím spolkovým prezidentem Frankem Walterem Steinmeierem. Tomu brzy končí mandát, bude končit ve funkci, rusko-ukrajinskými vztahy se zabýval, Schrödera by jakoby jistil, ale pokud byla řeč o Ukrajině, tak taky nevím, jak ta by na Steinmeierovu účast se tvářila, protože německý prezident byl na Ukrajině minimálně dřív vnímaný jako příliš ústupný Rusku a když chtěl v dubnu před 4 lety po napadení Ukrajiny navštívit Kyjev, aby tak projevil svou solidaritu, tak tam Volodymyr Zelenský jeho návštěvu nejdřív nepřijal.
1: Nás samozřejmě i zajímá, jestli reagoval nějakým způsobem bývalý kancléř Schröder na to, že Vladimír Putin zmínil jeho jméno.
7: Zatím nereagoval, kancelář Gerharda Schrödera mlčí, ale on sám už dřív řekl, že dveře do Ruska nechává otevřené.
9: Aus dieser engen Zusammenarbeit hat sich dann auch eine
7: Před dvěma lety v rozhovoru s Georgem Gysim, jedním z hlavních představitelů strany levice Die Linke, Gerhard Schröder řekl, že s Vladimirem Putinem ho pojí přátelské vztahy, které nevidí důvod vypovídat, a to už i právě proto, že neví, kdy se budou hodit, právě v souvislosti s těmi mírovými jednáními. Schröderova pozice v tom dva roky starém rozhovoru, myslím, že se zas tak moc nezměnila, a tehdy byla taková, že je potřeba tedy nejen se ptát, kdo válku musí prohrát a kdo by měl vyhrát, ale taky, jak ji ukončit, protože na tom má podle něj Evropa větší zájem než například Spojené státy.
1: A na závěr ještě, jaká je vůbec perspektiva obnovení přímých rozhovorů mezi Evropskou unií a Ruskem? Jak daleko jsme od míru, jak naznačuje Vladimir Putin?
7: To si myslím, že je nejasné. Kreml signalizuje teď, že je nějakým jednáním otevřený, ale podle Evropské unie se nejedná o vážně míněnou snahu. A teď se zdá, že členské země unie jsou v procesu, kdy se baví o tom, co vlastně požadovat, jaká by měla být ta vyjednávací pozice Evropské unie, a víc jasno by o tom mohlo být podle zmíněné Kai Kalasové na konci května po neformálním jednání ministrů zahraničí členských zemí unie na Kypru.
1: Náš zpravodaj v Berlíně Tomáš Havlín. Moc děkujeme. Naslyšenou.
7: Taky děkuju, hezký den.
1: Stále posloucháte Odpolední plus, 5 minut nás dělí od 16:30 a je tu kniha dne. Otroctví, emancipace, život v místech, která turisti považují za ráj, a pomalu se z něj stává jen místo z barevných katalogů. Příběhy ze své původní vlasti Tanzánie vypráví Abdul Razak Gurna, držitel Nobelovy ceny za literaturu z roku 2021. Jak v jeho dílech vypadá pohled na postkoloniální společnost, otroctví a kulturní rozdíly, i na takové otázky narazíme s jeho nejnovějším románem nazvaným Krádež. A s novinkou je tu Kateřina Svátková z kulturní redakce a také naše editorka. Hezký den.
9: Dobré odpoledne.
1: Co se tedy s novým Gurnovým textem čtenáři dostává do ruky?
9: On je to takový velmi jednoduše napsaný, až bych řekla schematický, minimalistický příběh, respektive jsou to příběhy několika hlavních postav, které různě do příběhu vstupují jako centrální hybatele děje, aby pak prakticky bez velkých stop zmizely nebo spíš se odsouvají někam na okraj příběhu a přestanu mít nějaký silný hlas autentický. Abdul Razak Gurnah je vypravěčem postkoloniální historie, spisovatel původem z Tanzánie, odkud se ale ve svých 20 letech z politických důvodů odstěhoval do Británie, emigroval, a bylo to během Zanzibarské revoluce. Od té doby žije ve Velké Británii, kde celý svůj život působil jako vysokoškolský pedagog a učil postkoloniální literaturu na univerzitě. Od 80. let tedy píše a v polovině 90. let vydal asi svůj nejznámější román Ráj, ten máme od předloňska tuším, i v českém překladu, a pravděpodobnost, že by se Gurnahovy knihy dostaly k českým čtenářům bez té pomyslné nálepky Nobelovky, je, řekla bych, dost malá vlastně. On jeho styl psaní je takový nenápadný, asi nejpříhodnějším přívlastkem pro jeho literaturu by byl výraz nějaký civilní, strohý, a to ostatně platí i pro jeho další knížky, kromě Ráje vyšly česky ještě Dozvuky, no a překlad Krádeže nakladatelství Prostor pokřtí přímo tento týden s autorem. On přijede na svět knihy, který tento týden začíná, a čtenáři mají možnost se s ním osobně setkat, a bude to tedy v pátek a v sobotu. To je jenom taková závorka mezi závorkami.
1: Už jsme tu naznačili témata, kterým se Abdul Razak Gurna věnuje. Jak se jeho psaní posouvá?
9: No, překvapení se v jeho případě nekoná, tedy s tímhle románem. Kdo už četl ty předchozí knihy, tak vlastně najde podobné motivy, podobně vykonstruované postavy, určitý exotismus, jednoduché vztahy, ať už tedy přátelské, partnerské, milostné, ty jsou tam spíš jenom v takových náznacích. My jako čtenáři znovu celých 300 stránek tak trochu kloužeme po povrchu, snažíme se chytit nějakou pointu, a ta nakonec úplně možná nepřichází nějak explozivně. Jednotlivé útržky příběhů trošku mizí ve ztracenu. No ale ten konečný efekt ale není tedy nedokončenost, jen ještě víc otázek, než když jsme knížku začali číst, k historii. No a já jsem tady mluvila o exotismu, ta tam patří možná i jako charakteristika toho textu, protože my tady narážíme na spoustu výrazů, které nejsou přeložené a které jsou v celém příběhu ve fonetickém přepisu ze svahilštiny. To je mimochodem Gurnahův mateřský jazyk, ale on píše tedy anglicky od té doby, co je romanopiscem, a výrazy v mateřštině do angličtiny vkládá, ať jsou to taková oslovení ve chvíli, kdy se v postavách míchají pocity, prudké emoce. No a na konci je samozřejmě i rejstřík, autorem překladu je do češtiny Rany Tolimat.
1: A v jakém časovém úseku se v románu Krádež pohybujeme?
9: Ono to není nikde řečeno přímo. My si musíme vlastně nějak to domýšlet podle reálí, ale třeba i podle technologických novinek, o kterých Gornach píše. A jsme tedy zhruba v období od poloviny 90. let 20. století. Děj pokrývá asi 25-30 let, to bych tak jako řekla. Jako první sledujeme osud mladé dívky Ráji, která se je donucena vstoupit do manželství. Tohle je tam hodně tematizované. Ta ženská otázka emancipace, donucená manželství a určité vymanění se ze systému. Pak je tam příběh jejího syna Karima, který vlastně z úplné nuly

0: se posune na špičku vlastně ledovce a do nějaké mocenské struktury. Je tam reflexe muslimské společenské hierarchie, je tam i kritika globalizace, o tom už si tady zmiňovala, právě to, že se Tanzánie dostává na ty barevné, do těch barevných lesklých cestovkových katalogů a tak dále. A opravdu jsou ty příběhy podobné těm, které už jsme u Gurnaha četli v těch předchozích dílech.
1: A pokud tedy Abdul Razaka Gurnaha s románem Krádež potkáváme poprvé, je potřeba znát tu jeho předchozí knihu nebo knihy?
0: Dá se říct ano i ne. Kdo četl ta předchozí díla, tak vlastně naváže v tom, co už zná. Kdo je nečetl, tak vlastně začíná úplně novou historii. Ty jeho texty jsou jednoduše srozumitelné, ale zároveň vysvětlují opravdu tu společnost, ze které původně Abdul Razak Gurnah pochází, a ostatně i za to, jak ji popisuje tuhle společnost, tak si myslím, že právě za to se stal laureátem Nobelovy ceny v roce 2021.
1: Představili jsme knihu Krádež. Autorem je nositel Nobelovy ceny za literaturu Abdul Razak Gurnah a knihu představila Kateřina Svátková. Moc děkujeme. Naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.
1: 16.30 ve studiu už je Ondřej Látal a má pro vás další zprávy.
2: Český rozhlas Plus.
3: V Česku přibývá podnikatelů. V prvním čtvrtletí letošního roku jejich počet stoupl o tisícovku na 1 180 000. Vyplývá to z evidence České správy sociálního zabezpečení. Nejvíc lidí, kteří si vydělávají samostatnou výdělečnou činností, eviduje správa v Praze. 226 tisíc. Následuje Středočeský a Jihomoravský kraj. Evropská unie uvalila sankce na 16 lidí a 7 subjektů v Rusku za systematické nezákonné deportace ukrajinských dětí. Informovala o tom Rada Evropské unie s tím, že Moskva podle odhadů od začátku agrese proti Ukrajině násilně přesunula téměř 20,5 tisíce dětí. Takové činy podle rady představují závažné porušení mezinárodního práva. Ve Frankfurtu nad Mohanem jsou hospitalizovaní 4 lidé, kteří byli na výletní lodi Hondius v kontaktu s osobami nakaženými hantavirem. Německé ministerstvo zdravotnictví podle agentury DPA informovalo, že nemají žádné příznaky onemocnění. Patrně je ještě dnes odvezou do spolkových zemí, kde žijí. Všichni 4 zůstanou v karanténě. Asi na třetině území Česka zůstává nejhorší stupeň sucha. Potýká se s ním část jižních Čech a kraje Vysočina, Moravskoslezského a Zlínského kraje a taky Pardubický a Olomoucký kraj. Vyplývá to z údajů na webu intersucho.cz. Podle webu byl největší rozsah půdního sucha začátkem minulého týdne. Ke snížení pomohly deště, které se přehnaly nad západními a severními Čechami. Podle meteorologů by tento týden srážky měly zasáhnout většinu území. Tady je doprava Českého rozhlasu Plus. Na D1 počítejte stále s velmi silným provozem na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Pomalu se jede už skoro od Vyškova z kilometru 225 až do Brna. Do omezení stojí hlavně kamiony v pravém pruhu, zdržení pro osobní auta půl hodiny. Na D1 je kolona i na průtahu Brnem směrem z Prahy do Vyškova před omezením na kilometru 196 od sjezdu na Mikulov z kilometru 194. Zdržení 10 minut. Silnice 38 mezi Mladou Boleslaví a Českou Lípou je neprůjezdná. U Dox u obce Staré Splavy je vážná nehoda. Provoz tam zastavili. Dá se to objet přes Dubou. V Praze je velmi silný odpolední provoz na hlavních tazích. Komplikace jsou tedy tak například na jižní spojce směrem od Barandovského na Lanový most. Kolona začíná už za Barandovským mostem, pokračuje až ke sjezdu na magistrálu na Brno. A silný provoz je teď i v Kbelské ulici z Hloubětina do Letňan. Jede taky hodně kamionů, zdržení do Cínovecké asi 10 minut. Dobře, dojeďte. Zítra bude proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přehánkami, četnějšími v Čechách, v polohách nad 800 metrů, na západě ráno nad 600 metrů, přehánky i sněhové. Od večer budou ubývat srážky a místy taky oblačnost, teploty 7 až 12 stupňů, na jižní Moravě až 14, na horách většinou kolem 3. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
1: S vámi stále Odpolední Plus, máme 3 minuty po 4:30 a pojďme probrat domácí politiku. Vláda dnes vybrala nového zmocněnce pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. Stal se jim bývalý velvyslanec při NATO Jakub Landovský. Mezi hlavní úkoly bude patřit vyjednávání s aliancí o uznatelnosti výdajů. Jednání kabinetu sledovala i reportérka Daniela Brichtová. Hezké odpoledne.
4: Krásné odpoledne.
1: Jak vládní zástupci vysvětlují potřebu zmocněnce? Nestačí pouze ministr obrany?
4: Jakub Landovský má podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO řešit obranné výdaje napříč všemi rezorty. Uznatelnost výdajů má pak dojednávat i přímo v Severoatlantické alianci. Podle predikce na to totiž Česko letos nesplní povinnost vydávat 2% HDP na obranu. Podle Babiše je Landovský člověk, který problematice rozumí.
5: Není to žádná trafika, nebude ani tady sedět, nedostane ani korunu, bude pracovat na ministerstvu obrany a samozřejmě jsme se dneska ráno setkali s ministrem obrany a řekli jsme si, jakým způsobem budeme postupovat.
4: V přepočtu na koruny Česku letos chybí do splnění závazku přibližně 20 miliard korun. Jestli kvůli tomu vzroste rozpočet ministerstva obrany, dnes nikdo nepotvrdil. Vicepremiér Karel Havlíček z hnutí ANO ale vyloučil, že by se kvůli obranným výdajům ještě v letošním roce prohluboval schodek státního rozpočtu. Opoziční zástupci i přes volání po navyšování obranných výdajů vytvoření nového postu kritizují. Podle místopředsedy hnutí STAN Lukáše Vlčka je to práce premiéra a ministra obrany zajistit plnění závazku.
6: Babišová vláda našla zalíbení nejen v obsazování míst politických náměstků ministrů, které v minulosti sama kritizovala, ale navíc zřizuje další pracovní místa pro nové vládní zmocněnce, kteří mají dělat práci za zřejmě nesvéprávné ministry.
4: Podle opozice má už teď Česko dostatek odborníků na ministerstvu obrany i v Bruselu.
1: Dnes se měl také sejít premiér s ministrem obrany. Tématem je náčelník generálního štábu. Víme už, kdo by se jim měl stát?
4: Ano, o schůzce mluvil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD už v pátek. Nakonec ale podle premiéra Babiše řešili jen právě vládního zmocněnce Landovského. K otázce nového náčelníka generálního štábu by se měli vrátit během tohoto týdne. V tuto chvíli jsou ve hře 4 jména, které uzná jak předseda vlády, tak i prezident republiky. Do pátku by tak mohl být vybrán konkrétní kandidát, jehož jméno pak premiér ponese na Pražský hrad. Karla Řehku by mohl nahradit od července. Podle Zuny se totiž tradičně šéfové armády střídají k 30. červnu.
1: A na závěr ministři měli jinou agendu než obranou, schválili zavedení takzvané mistrovské zkoušky pro řemeslníky. Je to tak?
4: Ano, zkouška bude dobrovolná a umožní řemeslníkům oficiální ověření o vykonávání praxe na nejvyšší úrovni. Bude mít 3 části, a to prokázání praktických dovedností, teoretické znalosti v daném oboru a teoretické znalosti v ekonomice. Její znovu zavedení plánovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu už za minulé vlády. Před volbami už ale návrh nestihl projít legislativním procesem.
1: Tolik reportérka Daniela Brichtová. Moc děkujeme. Naslyšenou.
4: Hezké odpoledne.
1: Na téma navážeme přímo s novým vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO Jakubem Landovským. Hezké odpoledne.
7: Dobré vám posluchačům.
1: Pane Landovský, jak se liší funkce velvyslance při NATO, kterou jste v minulých letech zastával, od pozice právě vládního zmocněnce? Je vám ta funkce šitá na míru díky zkušenostem z dřívějšího působení?
7: Liší se zcela zásadně. Velvyslanec pracuje v Bruselu a jeho hlavním úkolem je navštěvovat zasedání Severoatlantické rady každý týden, někdy i několikrát, a komunikovat se spojenci v otázkách, které se třeba týkají obranných výdajů, ale nejsou redukovány na ně, a dostávat instrukci pouze od ministerstva zahraničních věcí. Vládní zmocněnec má podle dnešního mandátu možnost vlastně mluvit s různými rezorty, včetně i nějakých ústředních orgánů, jako je třeba správa hmotných rezerv nebo NÚKIB, a vlastně identifikovat, argumentovat ve prospěch a katalogizovat obranné výdaje napříč celou státní správou, může se dotknout i samosprávy, ale pracuje na ministerstvu obrany a tím pádem nevzniká žádná nová funkce, ani kancelář, ani nic podobného. Budu zkrátka stále ve státní službě na ministerstvu obrany České republiky.
1: Nejedná se tedy o duplicitu nějaké agendy s postem velvyslance České republiky při NATO, kterou po vás zastává diplomat David Konecký?
7: Rozhodně žádná duplicita tam nehrozí. Vládní zmocněnec pracuje v České republice a velvyslanec pracuje v Belgii, v Bruselu, kde sídlí Severoatlantická aliance. Určitě se navzájem potkávají a můžou se potkat třeba i na summitu Severoatlantické aliance nebo na ministeriádách, ať už obraných nebo ministeriádách ministerstva zahraničí, pokud se týkají té agendy obraných výdajů, ale neplatí tam v podstatě žádná duplicita, protože obrané výdaje se řeší hlavně doma a to, jakým způsobem se k tomu chovají ostatní spojenci a jak vypadá aliance, se řeší především v její centrále Bruselu.
1: K tomu summitu se doufám ještě dostaneme, ale vláda avizovala, že po vás bude chtít naplnění 2% závazku, přičemž byste měl věc řešit napříč všemi rezorty. Působit máte na ministerstvu obrany. Jaké konkrétní úkoly vás čekají?
7: Tak vy jste to vlastně jakoby řekla. Jo? Je to agenda, která je vymezená číslem, respektive dvěma čísly. A to jedno číslo jsou ty, řekněme, přímé obranné výdaje ministerstva obrany, které by se podle posledních vyjádření pana premiéra měly pohybovat, jak je v Alianci konec konců i zvykem, někde nad 2% hrubého domácího produktu. Samozřejmě nevíme, jaký bude, jak velké bude to číslo, ale tam někde by se měly pohybovat a v roce 2035, tedy za 10 let by měly dosáhnout té úrovně 3,5% hrubého domácího produktu. Taky vymezeno to rozmezí. A pak jsou tu výdaje, které se týkají odolnosti České republiky a bezpečnosti, to znamená, nejsou přímo spojené s obranou. A proto je vlastně ta funkce toho zmocněnce logická, protože ta jsou rozprostřena ty ostatní výdaje napříč agendou různých rezortů od zdravotnictví přes dopravu až po ministerstvo vnitra či ministerstvo zemědělství třeba. A tam je třeba pracovat napříč a vlastně osvědčit a zapojit různé rezorty do této činnosti, protože obrana není věcí ministerstva obrany, ale celé vlády a celého Česka.
1: Premiér Babiš dříve řekl, že Česko letos nesplní závazek vydávat 2% HDP na vlastní obranu. Na to, jak řekl, uznává výdaje ve výši 1,78%. Podle ministra obrany Jaromíra Zuny za SPD je zatím nová metodika Aliance. Co se změnilo?
7: No, změnil se právě ta šíře, protože původně byla jenom jedna kategorie, obranné výdaje spojenců. A nyní jsou kategorie dvě, což vlastně umožňuje i oddělit od sebe věci, které původně byly smíchány v jednom čísle. A na to tudíž využívá této možnosti oddělit a sleduje velice bedlivě, které výdaje směřují do té skutečně obranné zelené části na armádu, její schopnosti, včetně nového vyzbrojení nebo letectvo, a které směřují spíše k tomu zodolní Českou republiku. A pak je tam spousta oblastí, kde se to dá řešit tak i tak. Je to o nějaké argumentaci. To se třeba týká například utajovaných sítí, které, když jsou společným systémem velení a řízení a spojují ty vojenské prvky, tak jsou vykazatelné v těch přímých výdajích na obranu, ale pokud samozřejmě budou nějaké čistě civilní sítě, které ale pomáhají České republice během katastrof, krizí a válek, tak se třeba započítají do těch měkčích nepřímých výdajů na bezpečnost a odolnost. Ale někdy je to o práci argumentaci a proto je třeba, aby ten zmocněnec působil tady a ne v Bruselu.
1: A když se teď podíváme na aktuální situaci, tak válka na Ukrajině změnila pohled na moderní válku. Jako zásadní se ukazuje nasazení dronů. Znamená to pro českou armádu orientovat se především tímto směrem? Mám na mysli vývoj nových, sofistikovanějších dronových zbraní a ruku v ruce s tím klást důraz právě na protivzdušnou obranu?
7: Ano, ale neřekl bych pouze, ale možná jste zaregistrovali rezignaci, myslím, lotyšského ministra obrany, kterému spadli na rafinérii, což je vlastně stavba, která není čistě vojenská, nějaké ukrajinské drony svedené z cesty ruskou protivzdušnou obranou zarušené. A on musel rezignovat, ale patrně to, co nezafungovalo, byl nějaký systém právě spojující třeba radary, systémy detekce a nějakou protivzdušnou obranu. A proto je prostě třeba chránit daleko více objektů, než jenom vojáky v poli, nebo než jenom nějaké zodolněné prostě bunkry, nebo velitelská stanoviště. Je třeba hájit a chránit kritickou infrastrukturu, ta je často třeba líniová, jedná se o nějaké produktovody, ropovody, důležité uzlové body energetických systémů. A to je dneska velice, jako řekl bych, nová disciplína, protože drony se objevují jak v té obraně, tak v tom útoku na podobné věci a jsou hlavně velice levné a myslím si, že to, co nám hrozí v budoucích letech, není nějaká masivní invaze do našeho vzdušného prostoru, ale právě takové narušování pravidelné anebo nějaké nešťastné svedené drony, které doletí třeba až k nám, i když je to méně pravděpodobné. A to je věc, která je méně, jakoby, řekněme, destruktivní, ale o to více pravděpodobná a proto by se měla naše obrana ubírat i tímto směrem.
1: Už jsme o tom mluvili v úvodu, chystáte se, co by zmocněnec na summit NATO do Ankary?
7: Je to jedna z variant, je to tak domluvené a myslím si, že vzhledem k tomu, že hlavním tématem summitu v Ankaře jsou právě plány na obranné výdaje členských zemí a výdaje na odolnost a hlavně jejich kredibilitu, tak to dává i logiku.
1: A jak by měla vypadat ta česká delegace? Jaký je váš pohled?
7: Já už jsem to říkal opakovaně, měla by se přizpůsobit tomu tématu. Tématem je obrana, obranné výdaje a vlastně tady hraje určitě prim vláda, ale je to věcí ústavních činitelů. Pokud se pan premiér s panem prezidentem dohodnou na nějaké dělbě úloh, tak je to určitě varianta. Pokud ne, tak dává logiku, aby tam za vládu mluvil její předseda.
1: Proč nepojedou všichni?
7: No právě, říkal jsem, pokud se tak dohodnou, tak můžou jít samozřejmě všichni, ale...
1: Uvidíme, jak to dopadne.
7: Uvidíme, jak to dopadne. Není to věc, kterou by ovlivnil vládní zmocněnec pro obranné výdaje.
1: Nový vládní zmocněnec Jakub Landovský, moc děkujeme. Naslyšenou.
7: Já vám. Naschrtnou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: Stále posloucháte Odpolední plus. Teď máme 4:45 a míříme do Francie. Francouzská armáda nabírá 3 000 dobrovolníků. Služba je určena hlavně mladým ve věku 18 a 19 let, kteří se během 10 měsíců naučí pochodovat, zacházet se zbraněmi a budou plnit úkoly na území Francie. První dobrovolníci se připojí k vojenským plukům na podzim. Už teď ale procházejí zdravotními prohlídkami a psychologickými testy na základnách, kde by chtěli sloužit.
8: Táta byl hasič. Vždycky se mi líbily tyhle profese jako hasič, policista a nebo voják. Největší sklon jsem měl asi k armádě.
9: Lukovi bude za pár týdnů 18 let. Ve škole ho to prý moc nebavilo, tak se rozhodl pro vojenskou dráhu. Úspěšně prošel zdravotní prohlídkou a čekají ho ještě psychologické testy. Když všechno dobře dopadne, tak se na podzim připojí k 40. dělostřeleckému pluku nedaleko Remeše. Píchou 40. dělostřeleckého regimentu je hufnice Cezar. Tenhle stroj je nasazený na Ukrajině, objednala si ho česká armáda a právě s touhle zbraní by chtěl Luka v budoucnu pracovat.
8: Hufnice Cezar je opravdu legendární zbraň. Vidím tady, že ji obsluhuje několik vojáků. Dozvěděl jsem se, kde jsou dělostřelecké granáty a že je tu dotykový displej. Tenhle stroj se mi hodně líbí, možná se k němu dostanu blíž za pár měsíců.
9: Základní výcvik na Cezary trvá 3 měsíce, upřesňuje štábní rotmistr Christopher.
10: Na začátku se musí naučit všechny technické parametry o houfnici, ale i o dělostřeleckých granátech. Dozvědí se, jak probíhá výcvik. Po 3 měsících se můžou připojit k obsluze a budou vykonávat příkazy velitele.
9: Luka patří mezi 5 prvních dobrovolníků, kteří na základnu nedaleko Remeše přijeli na testy. Na celostátní úrovni je o dobrovolnou vojenskou službu velký zájem. Pozemní armáda registruje 2400 přihlášek na 1800 míst. Nábor má u 40. dělostřeleckého pluku na starosti Kristof.
11: Patřil jsem mezi ty, kteří automaticky kritizovali mladé, že neuznávají žádné hodnoty, nemají plány. Nábor mi ukázal, že se mýlím. Musím přiznat, že někteří jsou opravdu vyzrálí.
9: Achillovou patou některých uchazečů je prý fyzická příprava a odolnost.
11: Buď si o sobě myslí, že jsou dost krásní, nebo nemají ponětí o tom, na jaké fyzické úrovni by měly být. Hlavně pokud jde o vytrvalost. Občas je problém i chůze. Když my chodíme, tak to může být 5, 6 nebo i 7 hodin. Přitom si táhnete dům na zádech. Není to ale jenom jejich chyba. Musíme teď věnovat víc času jejich fyzické přípravě. Cíle ale zůstávají stejné.
9: Dobrovolníci budou na základně žít. Dostanou tam taky stravu a plat v přepočtu skoro 20 000 korun měsíčně. Po 10 měsících můžou buď odejít nebo pokračovat ve vojenské kariéře.
12: Je pro mě důležité, že mladí lidé budou lépe chápat obranné výzvy, stav své armády, do které přispěli, a že budou připraveni zapojit se do obrany naší země.
9: Popsal plukovník a velitel 40. dělostřeleckého pluku Jean de Carbonnier. Cílem je do roku 2035 do armády přilákat 50 000 dobrovolníků. Vláda chce do budování infrastruktury a kasáren investovat do roku 2030 v přepočtu skoro 50 miliard korun. Z vojenské základny poblíž Remeše Martin Balucha, Český rozhlas.
1: Stále posloucháte Odpolední plus s Lenkou Vahlovou a teď už také s Janou Ciglerovou. Konflikt v Perském zálivu se prohlubuje. Drony létají nad Emiráty, Katarem i Kuvajtem. Ceny ropy rostou a mírová jednání váznou. Americký prezident Donald Trump odmítá iránský návrh a míří do Pekingu hledat řešení u čínského prezidenta Xi Jinpinga. Jak na to reagují trhy, tak to teď probereme s naší americkou zpravodajkou Janou Ciglerovou. Hezké odpoledne.
13: Dobrý den.
1: Co víme o návrhu Iránu a proč ho Trump odmítl?
13: Irán v neděli předložil odpověď, konečně, na kterou se dlouho čekalo, ale která se bohužel výrazně liší od toho, co Washington

0: očekával. Teherán požaduje úplné ukončení války na všech rovinách, a tedy i v Libanonu, kde zrovna Izrael bojuje s Hizbaláhem. Dále chce kompenzaci za válečné škody, zrušení americké námořní blokády, záruky, že Spojené státy znovu nezautočí. Chce také zrušit sankce, obnovení vývozu ropy. A co je klíčové? Irán nepřistoupil na ten americký požadavek, aby okamžitě zastavil obohacování uranu. A místo toho nabízí, že by se o jaderné otázce mohlo jednat během dalších 30 dní, že by se část obohaceného materiálu zředila, že by se zbytek převezl do třetí země. No, je to přesně to, co Donaldu Trumpovi vadí. Dokonce americký velvyslanec při OSN Mike Waltz to označil, to zastavení obohacování uranu, jako jednoznačnou červenou linii, a Trump to v neděli večer ještě na to reagoval podobně jednoznačně, kdy řekl, že se mu ta dohoda nelíbí a že je pro něj naprosto nepřijatelná.
1: Cena ropy v reakci na Trumpovo odmítnutí rychle vzrostla. Jaká je situace na trzích?
0: Je to pravda, cena ropy Brent v pondělí ráno vyskočila o 4 dolary, ale už, co jsem se dívala teď na aktuální stav, část těch zisků se v průběhu dne smazala, i když se teda pořád drží kolem nějakých 104 dolarů za barel. Jenom pro srovnání, Lenko, před začátkem té války, to znamená na konci února, ta cena byla zhruba 70 dolarů, takže pořád je to nesmírně vysoko. Akciové trhy reagují zatím překvapivě klidně, nazda a S&P teď dokonce mírně poklesly, ale americké indexy se prostě drží blízko stále na těch historických maximech. Zdá se, jako by investoři pořád vsázeli na to, že ta diplomacie nakonec převáží. Ale co bude klíčové, to bude to středeční otevření trhů, protože to už budou známé nějaké první signály z té Trumpovy chystané cesty do Pekingu.
1: Teď ta Čína, Trump ve středu letí do Pekingu. Jakou roli může Čína v řešení krize sehrát a může chtít za případný tlak na Teherán takzvaně něco na oplátku?
0: Čína má v téhle krizi jednoznačnou pozici, respektive jedinečnou pozici. Ona je totiž největším odběratelem iránské ropy. A pak má tím pádem také v Teheránu páky, které prostě nikdo jiný, zdá se, nemá. Na to se Bílý dům spoléhá. Trump na Xi Jinpinga tlačí, aby přiměl Irán k nějakým ústupkům, ale samozřejmě otázka je, Lenko, co ten Peking za to bude chtít, protože může jít o nějaké úlevy v technologické válce, může jít o nějaké uvolnění exportních omezení na ty čipy, o které Čína tak stojí. Nedej bože, může jít také o nějaké mírné umírnění americké rétoriky ohledně Tajvanu, což by samozřejmě byl další velký problém v Asii. Takže iránské ministerstvo zahraničí to samozřejmě sleduje, už dalo najevo, že tyto věci vidí jinak. Mluvčí Bagáji naznačil, že Čína může tu schůzku naopak využít k tomu, aby varovala před americkými, cituji, nelegálními a šikanózními kroky v regionu, a analytici ekonomičtí mluví o nějakém záblesku naděje.
1: Hormuzský průliv je už druhý měsíc prakticky zavřený. Proudila jim pětina světové ropy a plynu. Co to dlouhodobě znamená pro evropské a české ceny pohonných hmot, energií a výši inflace?
0: Tak jednoznačně to je situace, kterou globální energický trh ještě neviděl. Před válkou proudila pětina té světové ropy, ale nejen to, i zhruba čtvrtina toho celosvětově obchodovaného skapalněného plynu. Dneska přes něj projíždí pár tankerů, minulý týden třeba vypluli tři a ještě museli mít vypnuté ty trackery, aby se vyhnuli iránským útokům. Je to nesmírně komplikovaná situace. No, v praxi to znamená trvale vyšší ceny ropy, benzínu, nafty. Tady ve Spojených státech už galon stojí 4,52 dolarů za galon, což je víc než o polovinu víc než před válkou. To má prostě ohromné dopady na běžné spotřebitele. Ty komoditní analytici upozorňují, že čím déle průliv zůstane uzavřený, tím déle se ceny na trzích udrží nahoře, a to bude mít samozřejmě přímý dopad jak na evropskou, tak na českou inflaci, na náklady dopravy, výroby a v konečném důsledku i na měnovou politiku České národní banky. Právě teď, když už se ta inflace měla začít vlastně vracet nebo obracet na druhou stranu.
1: A ještě na závěr, útoky iránskými drony zasáhly v posledních dnech Spojené arabské emiráty, Katar i Kuvajt. Izraelská armáda dál bojuje s Hizbaláhem v jižním Libanonu. Může to dohodu Íránu a Spojených států ovlivnit?
0: Rozhodně může a už ovlivňuje. Pokud ty útoky budou pokračovat, tak to může jakoukoliv dohodu vlastně znemožnit. A ne proto, že by ji Trump nechtěl, ale proto, že by vlastně nedokázal ji politicky prodat Izraeli tak, aby Izrael odstoupil od té války, no a ani by ji nedokázal politicky prodat spojencům ze zálivu. Takže uvidíme, jak to dopadne.
1: Nejen mírová jednání mezi Spojenými státy a Íránem sleduje naše americká zpravodajka Jana Cíglerová. Moc děkujeme. Naslyšenou.
0: Pěkný den.
1: Stále posloucháte Odpolední plus a nás čeká pozvánka. V nové budově Pražského národního muzea dnes začíná fotografická výstava Czech Press Photo 2025. Do 31. ročníku soutěže autoři přihlásili přes 5000 snímků. Z nich porota vybrala téměř 800 fotografií evropských novinářů, které zachycují klíčové události loňského roku. Soutěž vyhrál Lukáš Kaboň se snímkem práce horníků na dole ČSM Sever. A teď už ve vysílání vítáme ředitelku Czech Press Photo Veroniku Souralovou. Hezký den.
2: Dobré odpoledne.
1: Je letošní ročník něčím specifický? Co podle vás nejvíc vypovídá o době, ve které žijeme?
2: Tak soutěž Czech Press Photo, kterou pořádáme společně s Národním muzeem, každoročně vypovídá o všech událostech, které se staly za uplynulý rok. Je těžké vypíchnout jednu konkrétní, protože ten loňský rok nebyl tak úplně, nebyla třeba olympiáda, nebo nebylo něco, čím by se přímo vyznačoval, ale myslím se, že to právě tomu ročníku pomohlo, protože je zde mnoho zajímavých témat takového každodenního života.
1: Jaké příběhy nebo témata letos ve vystavených fotografiích převládají?
2: No, každý návštěvník, který dorazí na výstavu, si samozřejmě podle svého gusta najde to, co ho zajímá. Já kdybych třeba měla vypíchnout fotografie třeba z kategorie kultura a umění, tak je tam velmi krásná série Martina Divíška, která pojednává o loučení prima baleríny Nikoly Márové s Národním divadlem. A je to taková intimní zpověď baletky, která zasvětila Národnímu divadlu život, tak z toho úplně dýchá taková intimita a opravdu velmi, velmi citlivé fotografie. Samozřejmě máme tam kategorii sport, ve sportu je plno profesionálních fotografií, ať už jsou to třeba snímky z atletiky, anebo i ze sportu, které nejsou jako úplně tak profesionální, ale lidé se jimi zabývají. Každý návštěvník se opravdu najde svoje. Nebudu mluvit o všech, ale třeba kategorie příroda, tak pro mě je tam velmi silná série třeba z veterinární stanice s operací malých zvířat.
1: Vedle hlavní soutěže se zapojili i mladí autoři v projektu Czech Photo Junior. Čím vás práce studentů letos překvapily?
2: Tak my máme moc rádi soutěž Czech Photo Junior, protože se ukazuje, že mezi mladými lidmi je pořád čím dál tím víc nadějných talentů ve fotografii a víme, že Czech Press Photo bude i do budoucna zásobováno fotografiemi, protože děti nejsou ještě ovlivněny ničím, jak je správná kompozice, jak má být světlo. Oni prostě ten svět fotografují tak, jak ho vidí. A když se podíváte na snímky třeba dětí z prvního stupně, tak jste opravdu překvapení, jak neprvoplánované fotografie pořizují. To jsou prostě série, které mají hloubku a které odrážejí problémy dnešního světa a je vlastně jedno, jestli to fotí fotograf, kterýmu je 7 let, anebo potom středoškolák, kterému je třeba 15.
1: Doufám, že to ještě před zprávami stihneme, ale proč vyhrál zrovna Lukáš Kaboň?
2: Fotografie Lukáše Kaboně, které pořídil v Černouhelném dolu na Ostravě, vlastně zachycují poslední éru těžby v České republice a Lukáš se tomu věnoval mnoho let z horníka. Se sfáral do dolu mnohokrát a věděl, jak oni tam žijí a dal krásný vypovídající soubor o práci horníků. Proto zaujal porotu.
1: Tolik ředitelka Czech Photo Centra Veronika Souralová. Už se blíží zprávy, tak bohužel už náš rozhovor musíme ukončit. Moc vám děkuji, mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Já taky děkuji a těším se na návštěvníky v Národním muzeu.
3: Radioservis představuje
4: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
5: 17 hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Vláda bude moct nařízením regulovat ceny paliv. Prezident podepsal zákon, který to umožní. Řemeslníci budou moct skládat dobrovolnou mistrovskou zkoušku, schválila to vláda. A Irán žádá Spojené státy o zaplacení válečných reparací a uznání své kontroly nad Hormuzským průlivem. Zprávy Plusu a Ondřej Látal. Prezident Petr Pavel podepsal zákon, který vládě umožní regulovat ceny paliv. Kabinet tak bude moct v případě mimořádných událostí pomocí nařízení zasahovat do trhu s pohonnými hmotami, a to až na 12 měsíců. Zákon vznikl jako reakce na krizi na Blízkém východě, po které vzrostly ceny paliv. Sněmovnou prošel ve stavu legislativní nouze. Senátoři ho odmítli, poslanci ale senátní veto přehlasovali. Účinnost zákona platí jeho vyhlášením ve sbírce zákonů. Ceny nafty a benzínu teď stropuje na každý den ministerstvo financí vyhláškami. Řemeslníci nově budou moct získat ověření o praxi na nejvyšší úrovni, a to v 48 oborech. O zavedení mistrovských zkoušek dnes rozhodla vláda. Dobrovolná zkouška podle kabinetu posílí kvalitu řemesel. Měla by taky motivovat učně, aby se zlepšovali i po dokončení studia. Podmínkou zkoušky bude vzdělání v oboru a aspoň 3letá praxe, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
6: Zkouška se bude sestávat se tří částí, a to z části praktické a z části teoretické zaměřené na ten daný obor a z části teoretické ve smyslu ekonomiky. Ta zkouška bude pouze pro fyzické osoby, to znamená vždy to bude na jméno na konkrétního člověka.
5: Podobnou zkoušku už teď můžou skládat řemeslníci v 9 zemích Evropské unie. Se zavedením v Česku počítá návrh od roku 2027.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Světové ceny ropy se po americkém odmítnutí posledního iránského protinávrhu znovu prudce zvýšily. Ropa typu Brent podražila o 4%. Americký prezident Donald Trump označil odpověď Tehránu za naprosto nepřijatelnou. Příměří mezi oběma zeměmi dál trvá a Washington se snaží přimět Tehrán k podpisu dohody o ukončení války a omezení iránského jaderného programu.
7: Íránský protinávrh údajně žádal po Spojených státech zaplacení válečných reparací a ukončení všech ozbrojených akcí. Uvedla to íránská státní televize s tím, že Teherán také požaduje uznání své kontroly Hormuzské úžiny. Podle íránské tiskové agentury TASNIM bylo mezi požadavky také ukončení námořní blokády a zrušení sankcí. Írán ve svých protinávrzích odsouvá téma svého jaderného programu do pozadí. Ve středu má americký prezident Donald Trump navštívit Čínu. Jedním z důvodů je snaha využít vliv Pekingu na íránský režim k ukončení konfliktu. Z Blízkého východu Štěpán Macháček. Český rozhlas.
5: Dronové údery v Súdánu nepřežilo letos od ledna do dubna nejméně 880 civilistů. Dnes to podle AFP uvedl vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk. Drony mají na svědomí více než 80% všech civilních obětí občanské války v daném období. Používá je súdánská armáda i polovojenské jednotky rychlé podpory, které proti sobě bojují už 4 roky. Sněmovní pracovní skupina ke změně financování médií veřejné služby vyzvala ke stažení zákona, který má zrušit poplatky za rozhlas a televizi. Ve skupině složené z politiků, zástupců obou médií anebo syndikátu novinářů, ale nejsou žádní koaliční poslanci. Mediální výbor je založil na jednání na konci dubna, kde měla kvůli omluvě několika koaličních politiků většinu opozice. Tehdy výbor přijal hlasy opozice podobné usnesení, s jakým dnes přišla pracovní skupina. Koalice avizovala,

0: různé odhady toho, co ten systém přinese. Trošku kuriozní bylo, že vlastně v průběhu času, tak jak se EET schvalovala nebo fungovala a následně během covidu vypínala, se ty odhady navyšovaly, ale já jsem neviděl žádnou relevantní ekonomickou studii, pregnantní s čísly, s daty, na základě kterých by skutečně šlo nějakým způsobem arbitrárně říct, ano, EET měla takový a takový přínos. Žádná taková analýza neexistuje. Pokud mi někdo předloží, velmi rád se s ní seznámím a pak případně ten svůj názor upravím. I stávající odhad 14 miliard korun, se kterým vláda v souvislosti s EET přichází, je celou řadou ekonomů zpochybňován, že to je příliš nadstřelený předpoklad ohledně budoucích příjmů.
1: Dobře, ale připouštíte, že nějaký přínos pro státní rozpočet to může mít?
0: Asi ano, ale znovu říkám, jako ekonom prostě neznám relevantní data, relevantní studii, která by mi naznačovala, jak velký ten objem finančních prostředků může být. A vždycky, když v té hospodářské politice něco děláme nebo při jakémkoliv rozhodnutí, tak ekonom se vždycky dívá na obě strany. To znamená, jak na stranu příjmu, tak na stranu nákladů toho, co ten systém bude stát, jak pro stát, tak zejména pro ty malé podnikatele.
1: Zpětně viděno bylo zrušení EET předchozí vládou chyba, nebo jinak přineslo to něco, že bylo zrušeno?
0: Tak vlastně vláda, která EET zavedla, tak ho vlastně postupně vypínala, zejména kvůli nebo v době covidu jako pomoc těm živnostníkům, s čím sama přiznala, že to EET má nějaký náklad, má nějaký problém pro ty podnikatele, protože jinak by to nemělo smysl vypínat. A myslím si, že se dostala trošku do té pasti, protože se blížila ta poslední vlna EET, která měla mířit na lékaře, advokáty a podobně, což podle mého názoru i pro tu vládu bylo složité tyto skupiny politicky, reputačně do té EET zahrnout.
1: Pokud byste se za 4 roky znovu ujali vlády, ponechali byste EET?
0: Víte, říkat, jestli ponecháme něco, co ještě dneska není schváleno, by bylo ode mě trošku jako velmi futurologický pohled. Na straně druhé, já to říkám poměrně jasně, mě trápí na České republice, na politice, na hospodářské politice to, že s jakoukoliv novou vládou, která přijde do Strakovy akademie, se má ambici všechno, co předcházející vláda zavedla, zrušit. Já si myslím, že to přináší neuvěřitelné změny a chaos pro ty ekonomické subjekty, pro lidi, pro občany, pro normální lidi, že se stále něco mění, že kdyby tady byla nějaká reprezentace, která by jenom nerušila to, co ta předcházející vláda zavedla, ale snažila se spíš nějakým způsobem přicházet se svými vlastními návrhy a se svými vlastními věcmi, tak by to pro tu celou zemi bylo dobré. Já jsem nešťastný z toho, že slovo reforma, protože potřebujeme reformy v celé řadě systémů ve zdravotnictví, v sociálním systému, vzhledem k demografickému vývoji, se naprosto vyčerpalo jakoby neustálými parametrickými změnami. Lidé jsou z toho otrávení a pak chybí i podpora, legitimní podpora pro ty důležité strukturální změny, které Česká republika potřebuje. Takže nechci slibovat, že nebudeme zrušit něco, co ještě ani dneska neexistuje, ale já také vnímám, že se ta debata o EET z těch předchozích let posunula, že i ty technologie nějakým způsobem jsou dostupnější, že pokud se ten systém, a my určitě budeme navrhovat celou řadu pozměňujících návrhů, kterými budeme chtít to zjednodušit a snížit ty náklady pro podnikatele, tak pokud si poté na to podnikatele zvyknou a nebudou proti tomu dramaticky protestovat, tak asi s tím nepůjdeme jako s vajkovou lodí, že to budeme rušit. Ale v tuhle tu chvíli, tak jak je to předloženo, to já prostě za pozitivní krok nevidím a znovu říkám, jsme připraveni v poslanecké sněmovně připravovat celou řadu pozměňujících návrhů, které ten systém budou pro ty konečné uživatele zjednodušovat.
1: Už citovaný Václav Stárek si nemyslí, že by to mělo přinést právě z těch důvodů, o kterých jste sám mluvil, protože ty technologie se posunuly hodně vpřed za těch 10 let od prvního zavádění elektronické evidence tržeb, že by to tady mělo přinést nějakou větší finanční zátěž pro podnikatele, ani větší byrokracii. Vy to přece jenom vidíte jinak?
0: Uvidíme, jakým způsobem ve finále ten návrh zákona do poslanecké sněmovny přijde. Víte, ale ono nejde jenom o to, jaké to bude mít náklady ve smyslu té technologie nebo toho provozu. To je jenom jedna stránka té mince. Vzpomeňme si, jakým způsobem se při té předcházející EET chovala finanční správa. Všichni všichni si pamatujeme ty drakonické pokuty za to, že nějaká prodavačka zapomněla vydat účtenku za bombóny Tic Tac, jestli se nemýlím, nebo

0: nějaké žvíkačky na svatbě, prostě byli pokutováni hosté, že si nějakým způsobem, nebo že nedostali každý stůl z tvrzenku. To jsou věci, které nezmění to, jestli ten systém bude jednoduchý ve smyslu uživatelského nebo technologického, ale bude to i o přístupu té finanční správy k těm podnikatelům. Během té předcházející vlny ten přístup prostě úplně optimální nebyl.
1: Ano, ale to se vracíme do minulosti. Teď třeba ty stvrzenky už nebudou povinné, bude to jenom na vyžádání, ale to asi není úplně podstatné. Vy sám jste řekl, že podnikatelé volají po stabilním a předvídatelném legislativním prostředí. Nebylo by tedy fér a prozíravé jednoznačně říci, jak byste se k systému postavili, pokud byste převzali vládní odpovědnost?
0: My to určitě uděláme. Vy jste znovu říkal, že ten technologický vývoj nějakým způsobem jde dopředu. My dneska netušíme, v jaké finální verzi to EET bude přijato, jestli třeba budou vzaty v úvahu nějaké naše pozměňující návrhy, protože třeba to, že se má znovu evidovat platba, která bude dělána platební kartou, což vlastně i ústavní soud v té minulé verzi EET zrušil jako nepotřebné, protože to, že platíte kartou, tak už je ta platba automaticky zaevidována. Není možná, aby ten podnikatel obešel, aby ji zalhal a nepřiznal ji. Tudíž jako tady budeme duplikovat vlastně nějakým způsobem zaznamenání té platby. Při minulé té verzi to ústavní soud zrušil, teď se to v tom systému objevuje znovu. Podle mého názoru naprostá zbytečnost a nepoučení se i z výroku ústavního soudu.
1: Hostem 20 minut Radiožurnálu je Jan Skopeček z ODS. Opozice v minulém týdnu zamezila schválení sporné vládní novely k rozpočtům. Předseda ODS Martin Kupka označil úpravy za útok na odpovědné hospodaření. Opozice s koalicí se vzájemně obvinují z rozpočtových podvodů. Proč se nesnažíte najít racionální kompromis?
0: No, my bychom se racionální kompromis i byli schopni hledat s vládou a najít, ale my nejsme schopni akceptovat to, s čím vláda přichází, a to je de facto vypnutí jakýchkoliv fiskálních rozpočtových pravidel pod záminkou přijetí evropské transpozice, která upravuje fiskální pravidla pro země eurozóny, protože to byly pravidla, které si Evropská unie vytvořila proto, aby chránila eurozónu před nedobře hospodařícími členy, kteří by ohrozili její existenci, tak protože v té Evropské unii nějakým způsobem běží v té věci vývoj, ty země nejsou schopni úplně ty fiskální pravidla držet. Je rozdíl, jestli máte pro tu Evropskou komisi pokutovat velký stát typu Francie nebo někoho malýho, tak se vymýšlejí neuvěřitelné snahy ty pravidla změkčit a trošku zamlžit, což si myslím, že je trošku chyba na straně Evropské unie, ale to nechci hodnotit, to je trošku na jinou debatu, ale pod touto záminkou vypnout jakákoliv rozpočtová pravidla v České republice, v uvozovkách vypnout, de facto si rozšířit prostor pro zvyšování výdajů nad rámec toho, co dnes rozpočtová pravidla vládě dovolují, to je věc, kterou si podle mého názoru nemůžeme v kontextu stavu českých veřejných financí dovolit. Nemůžeme si to dovolit v kontextu odpovědnosti k jakýmkoliv budoucím generacím, našim dětem, kteří tu zemi po nás převezmou, protože to, co navrhuje Alena Schillerová a hnutí ANO, je rozvázání si rukou pro stovky miliard korun vládních výdajů v nadcházejících letech navíc. A na to ta ekonomika prostě nemá peníze, respektive není tak výkonná, aby si vláda mohla dovolit stovky miliard korun utrácet navíc, a ty důsledky budou zřejmé. Od toho, že se zhorší stav veřejných financí, což je možná obecná fráze, ale to pak vede i k tomu, že se budou zvyšovat úroky pro stát, které platíme za dluhy, které si děláme. To může vést k vyšší inflaci. To zase může vést k tomu, že se bude zvyšovat úroková sazba ze strany České národní banky. To zase může vést k tomu, že se lidem zdraží hypotéky. Takže není to účetní neutrální věc, která se týká jenom toho státu, jenom veřejných financí, ale je to veskrze velmi důležitá ekonomická věc, která může velmi negativně dopadnout nejenom na český stát, ale na jeho občany prostřednictvím třeba právě těch vyšších úrokových sazeb nebo vyšší inflace, pokud se vláda skutečně rozhodne utrácet to, pro co si ty ruce rozvolňuje.
1: Alena Schillerová oznámila, že chce Evropskou komisi požádat o změnu fiskálně strukturálního plánu. Co by to znamenalo a může vláda s takovým požadavkem v Bruselu uspět?
0: Tak Alena Schillerová, byť hnutí ANO slibovalo před volbami, že bude pokračovat v konsolidaci veřejných financí, že bude postupně snižovat strukturální saldo, to jednoznačně říkali, byť říkali, že ten hlavní díl toho, co bude zlepšovat veřejné finance, vidí třeba v ekonomickém růstu a v nějakém škrtání vládních výdajů, tak to, co Alena Schillerová žádá, je, že prostě nechce to, k čemu právní řád České republiky a rozpočtová pravidla dneska vedou, to znamená postupnému snižování schodku veřejných financí, respektive postupnému snižování deficitu v nadcházejících letech, tak se k tomu chce zkrátka vyhnout a chce si rozvolnit ruce k tomu, že se bude utrácet víc, a mě to děsí, protože i slova pana premiéra Babiše, který říká, že fiskální konsolidace není na pořadu dne v rozpočtu na rok 2027, ale bude na pořadu dne až v roce 2028 a 2029, tak to nám říká, respektive se nám snaží namluvit, že vláda chce začít konsolidaci v letech, kdy se bude blížit k následujícím volbám, což je úplný nesmysl. Ať už pravicové nebo levicové vlády nejsou schopny, nebo jsou schopny nejméně šetřit samozřejmě v těch letech, ve kterých se blíží volby. Takže Andrej Babiš a celé hnutí ANO nám říká jedno jediné. My prostě nebudeme šetřit ani jeden rok naší vládní odpovědnosti.
1: Novelu o rozpočtové odpovědnosti má sněmovna probírat znovu ve středu 13. května. Co budete dělat, pokud ji vláda protlačí silou?
0: Tak protlačí silou, je tam nějaká politická většina, ta je legitimní, byť třeba u motoristů, kteří kandidovali s programem postupného snižování schodku veřejných financí, se divím, že té vládě dávají de facto všechno zadarmo a hlasují od regulace cen pohonných hmot až po vysoký schodek rozpočtu. Teď chtějí dokonce, nebo teď pravděpodobně budou hlasovat i pro rozvolnění rozpočtových pravidel, tak to mě mrzí. My, když jsme měli koaliční vlády, tak naši menší koaliční partneři od lidovců, až já nevím, po koho, byli vždycky ti, kteří dokázali, byť byli velmi malými politickými subjekty, z toho svého programu lecos dokázat do toho kompromisu prosadit. Možná je to i nějaké naše poučení, že se k těm koaličním partnerům máme víc chovat, jako se chová hnutí ANO, které to válcuje, to nevím, ale mě na tom spíš mrzí to, že zkrátka tady dneska v té vládní koalici není žádný hlas, žádná menší politická strana, která by to hnutí ANO dokázala brzdit, jakkoliv motoristé říkali, no, že Andreje Babiše pohlídají. Nehlídají ho vůbec.
1: Říkáte, že to dveře prosadí, čili co potom? Zvažovali byste případně ústavní stížnost?
0: Já jsem člověk, který velmi kritizoval to, že bývalá opozice, dnes vláda, zejména hnutí ANO, si z ústavního soudu v tom minulém volebním období snažil udělat třetí komoru parlamentu, a ve chvíli, kdy v hlasování prohráli s námi ve sněmovně, protože tam existovala jiná politická většina, tak okamžitě spěchali za ústavním soudem. To podle mého názoru není dobré pro nikoho, pro politický systém, prostě to se dělat nemá.
1: Ústavní soud má být smířit.
0: Ústavní soud má být využíván opravdu v extrémně citlivých věcech, a na ústavní soud se můžeme obrátit ve chvíli, kdy zjistíme, že ta právní norma je v rozporu s ústavním pořádkem České republiky, ne ve chvíli, kdy se nám nelíbí, nebo když považujeme za špatné, že se bude více utrácet. Ale v těch rozpočtových pravidlech se mimo jiné vedle toho snaží utrácení mění i to, jakým způsobem se bude rozhodovat o kapitolách poslanecké sněmovny, nejvyššího kontrolního úřadu, kanceláře prezidenta republiky, kde vždycky byl větší důraz dáván rozpočtovému výboru sněmovny, tak, aby o těchto kapitolách nerozhodovala primárně vláda České republiky, kterou třeba nejvyšší kontrolní úřad kontroluje. A i toto takovéto nastavení rovnováhy mezi jednotlivými institucemi, mezi jednotlivými kapitolami se v této novele ruší, mění. Vláda na to chce mít větší vliv, a tam už je možná prostor pro právníky, ústavní právníky si bavit a pokládat otázku, jestli je to v souladu s ústavním pořádkem. Ale ptáte-li se mě na to, jestli se máme na ústavní soud obracet proto, že vláda chce více utrácet, no to ne. To je politicky legitimní rozhodnutí, špatné pro budoucnost České republiky, pro naše děti. Je to špatné, kritizujme to, snažíme se tu vládu porazit na nadcházejících volbách, ale kvůli každé takové věci se obracet na ústavní soud je určitě špatně.
1: Místopředseda sněmovny za ODS a stínový ministr financí Jan Skopeček je dnes hostem 20 minut Radiožurnálu. Máme posledních 6 minut a hodně témat. Poprosím o stručnost, je-li to možné. Na Facebooku jste jako stínový ministr financí představil svoje priority. Jak si představujete rozpočtovou ústavu, kterou chcete předložit?
0: To je docela dobré téma v kontextu toho, o čem jsme se bavili. My tady vidíme, že vlastně velmi malá politická většina, 108 hlasů, ale i kdyby ta koalice měla třeba jenom 101 hlas, tak vlastně prosadí nejenom velmi deficitní rozpočet vlastně podle toho, jak si zamane. Ale ona dokáže i ta 101 měnit ta rozpočtová pravidla, která jí mají vlastně jakoby brzdit. A to je podle mého názoru systémově špatná věc. Zatímco si má asi schopna být ta 101 prohlasovat, byť neodpovědný rozpočet, to je prostě její zodpovědnost, tak ale měnit rozpočtová pravidla a obcházet rozpočtová pravidla, která tu nemáme jen tak pro něco. Ty tu máme proto, aby prostě nás politiky, a to říkám jako v dobrém a v nadsázce, nebo velmi vážně, aby nás politiky, kteří mají tendenci utrácet a kupovat si voliče za peníze daňových poplatníků, tak aby nás brzdila. Aby nás brzdila právě před těma volbama, abychom si nekupovali prostřednictvím peněz daňových poplatníků voliče. A v takové chvíli podle mého názoru ta rozpočtová pravidla mají mít větší sílu než sílu běžného zákona, který může měnit 101, ale mají mít nějakou kvalifikovanou většinu, která ty pravidla bude změnit, protože to už je opravdu zásadnější věc. Zdaleko drsnějšími, vážnějšími dopady na veřejné finance, na ekonomiku a ekonomický život občanů, než to, jestli se v nějakém roce přijme horší nebo lepší rozpočet.
1: V čem by měla spočívat daňová reforma, s jejímž návrhem hodláte přijít?
0: My chceme přijít s propracovanou daňovou reformou a to zadání je zcela zřejmé, odpovídá tomu, když srovnáte data, srovnáte daňové systémy České republiky a vyspělých zemí. V České republice máme stále velmi nadprůměrné zdanění práce, máme velmi vysoké, jedny z nejextrémněji vysokých vedlejších nákladů, které musí zaměstnavatelé za zaměstnance platit prostřednictvím odvodu, zejména na sociální pojištění, což je věc, která prostě v České republice existuje a není dobrá a v tomto smyslu se budeme snažit tu daňovou reformu upravit tak, abychom právě tu přímou daň, to zdanění práce, které je u nás extrémně vysoké, dokázali snížit. Ale zároveň, a to říkám férově, to bude znamenat, že někde jinde budeme muset ty daně případně zvednout, protože žít v představě, že můžeme snižovat daně, rozvolňovat si rozpočtová pravidla, zvyšovat výdaje, to je cesta prostě k bankrotu, který my určitě dopustit nechceme.
1: A jak hodláte zvyšovat osobní odpovědnost zajištění se na důchod?
0: Tak naše vláda, respektive vláda Petra Fialy, abych byl přesnější, připravila parametrické změny penzijní reformy, které posunuly tu udržitelnost penzijního systému na mnohem delší dobu, než jak existovala před tou změnou. Bohužel se to vláda také snaží zrušit, byť tomu vůbec nerozumím, protože všem je zřejmé, že ten demografický trend je neúprostný a že bez těch změn by ten průběžný systém v nadcházejících letech skolaboval, pokud by nebyl doplňován nějakými jinými daňovými zdroji, ale já myslím, že v tomhle smyslu je potřeba tu společnost edukovat, říkat zejména mladým lidem, že pokud stát není schopen skutečně nějakou velkou strukturální reformu penzí připravit, tak se na ten penzijní věk, na ten věk odchodu do důchodu musí připravovat sami, musí si nějakým způsobem šetřit a tam my chceme dál podporovat takové nástroje, jako je dlouhodobý investiční produkt, jako je penzijní spoření, které budou motivovat ty lidi k tomu, aby si na svůj důchod šetřili a vedle toho státního důchodu měli našetřeno i v rámci soukromých úspor.
1: A to všechno by mělo přijít po dalších volbách, anebo se něco z toho budete snažit prosazovat už z opozičních lavic?
0: My nechceme se proflákat v té opozici a v uvozovkách jenom na tu vládu nadávat a nic nedělat a dělat pouze teatrální tiskové konference. To doufám, že neděláme ani teď a nebudeme dělat ani v nadcházejících týdnech a měsících. My chceme skutečně pracovat jednak na těch věcech, které představíme v nadcházejících volbách, jako je právě ta daňová reforma, ale přicházet i s rozumnými pozměňujícími návrhy k těm vládním zákonům, třeba právě i k té EET.
1: Na závěr tedy a poprosím už opravdu stručnou odpověď. Jak vidíte budoucnost koalice Spolu? Má tedy perspektivu nebo ne?
0: Tak teď jsou před námi komunální volby. Tam si myslím, že budou vznikat na nejrůznějších místech různé koalice. Někde bude ODS kandidovat sama, někde bude kandidovat s TOP 09, někde bude kandidovat třeba s nějakými soukromníky. To je prostě na každém tom místním sdružení. Ale co se týče nadcházejících let, tak já si myslím, že ODS velmi trpěla koaličními a vládními kompromisy a kompromisy v rámci Spolu. Vlastně musela dělat kompromisy nejdřív ve Spolu, potom ve vládě, což nějakou část identity ODSky stálo a stálo to podle mého názoru ve finále i nějakou voličskou podporu, takže teď je čas, aby se ODSka zpamatovala, dala, zlepšila svoji vlastní kondici, oprášila svoji značku a nejdříve posílila, protože pro jakékoliv případnou spolupráci nebo spojování je nezbytné, aby tady nějaký silný pravicový subjekt byl, protože jak já říkám, když slepíte tři slabé politické subjekty, tak z toho nikdy silný nevznikne, ale pokud budete mít silnou ODS a k ní případně nějaké spolupracující strany, byť asi ne v koalici Spolu, tak to určitě může přinést výrazně lepší výsledek.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s místopředsedou poslanecké sněmovny Janem Skopečkem, stínovým ministrem financí ODS. Děkuju.
0: Já moc děkuji za pozvání a přeji krásný den všem.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Války, epidemie, migrace. To všechno už tu bylo. Je jen na nás, jak se dokážeme z minulosti poučit. Pomoci vám mohou historické pořady Českého rozhlasu Plus. Dozvíte se z nich, jak to bylo doopravdy. Představí portréty osobností mocných i bezmocných a nahlédnete díky nim do rozhlasového archivu. Pochopit přítomnost z minulosti můžete s Českým rozhlasem Plus.
3: Je 17:30.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra klesnou. Pumpaři budou moct litr benzínu prodávat maximálně za 44 korun a 3 haléře. Je to o 39 haléřů méně než dnes. Údaje zveřejnilo Ministerstvo financí na svém webu. Litr nafty pak zítra bude moct na čerpacích stanicích stát maximálně 42 korun a 84 haléřů. Řidiči tak natankují o korunu a 31 haléřů levněji než dnes. Resort maximální ceny vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen. Ministerstvo vnitra zahájí správní řízení s fotbalovou Slávií, a to kvůli výtržnostem fanoušků klubu během sobotního derby s pražskou Spartou. Resort oznámil, že bude zkoumat zajištění bezpečnosti i fungování pořadatelů. Příznivci Slávie několik minut před plánovaným koncem zápasu vtrhli na hřiště, napadli golmana Sparty Jakuba Surovčíka a naházeli pyrotechniku do sektoru hostujících fanoušků. Policie případ vyšetřuje jako výtržnictví. Slávie čelí i disciplinárnímu řízení ligové asociace. Unijní ministři zahraničí rozhodli o plném obnovení dohody o spolupráci mezi 27 a Sýrií. Informovala o tom Rada Evropské unie s tím, že jde o důležitý krok směrem k posílení vzájemných vztahů. Dohoda byla částečně pozastavená v roce 2011. O rok později se opatření ještě rozšířilo. Krok se týkal konkrétních ustanovení souvisejících s obchodem v reakci na závažné porušování lidských práv režimem tehdejšího syrského prezidenta Bašara Asada. Soud na Slovensku hned první den odročil projednávání jednoho z nejsledovanějších korupčních případů policie, takzvané kauzy Očistec. Mezi hlavními obžalovanými v ní figuruje třeba místopředseda slovenského parlamentu za vládní stranu Směr a bývalý policejní prezident Tibor Gašpar. Další stání je naplánováno na 1. června. Případ je na Slovensku politicky mimořádně citlivý. Obžaloba tvrdí, že v rámci policie fungovala mezi lety 2012 až 18 zločinecká skupina z vazba na vládní stranu Směr. Údajně ovlivňovala vyšetřování, sledovala politické oponenty anebo chránila vybrané jedince. Celkem je obžalovaných 10 lidí, většina vinu už dřív odmítla. Na D1 je stále velmi silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. Pomalu se jede už skoro od Vyškova z kilometru 224 až do Brna do omezení. Stojí hlavně kamiony v pravém pruhu. Zdržení pro osobní auta v levém pruhu je teď celkově asi na půl hodiny. Na D4 z Prahy do Strakonic jsou kolony za sjezdem na Mníšek na 21. kilometru. Je tam omezení, kolona asi na 15 minut. V Praze se ucpává křížení magistrály a jižní spojky, a to ze všech směrů. Na magistrále v ulici 5. května u Oby je omezení a vždy v levém pruhu kolony se tvoří na magistrále od Chodova i od sjezdu na Krč. A taky na jižní spojce jsou kolony od sjezdu na Pankrác a taky z Lanového mostu. Pomaleji se jede po Štěrboholské spojce ve směru na Lanový most, na příjezdu k průmyslové od sjezdu na Hradeckou D11 a zdržení 10 minut, jedou hlavně kamiony v pravém pruhu. Dobře dojeďte. V noci hrozí silné bouřky ve východní polovině Česka, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Místy se může objevit i přívalový déšť. A zítra čekáme proměnlivou, přechodně velkou oblačnost s lokálními přeháňkami. Večer budou ubývat srážky a místy i oblačnost, teploty 7 až 12, na jižní Moravě až 14 stupňů Celsia. To byly zprávy a tady je repríza Osobnosti Plus.
4: Hněv je výborný v tom, že dává člověku impuls a švung, aby začal bojovat o pravdu, spravedlnost a dobro na tomto světě, říká můj dnešní host. A co když hněv dává člověku pravý opak? Jak se pozná destruktivní hněv a vyskytuje se i v politice? Začíná Osobnost Plus. Ve studiu se mnou je etik, molekulární biolog a kněz Marek Orkovácha. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, pěkně zdravím.
4: A hezký den z Plusu přeje Barbora Techecí.
2: Osobnost Plus.
4: Tak, pane Vácho, když se podíváte do veřejného prostoru, a tím myslím nejen to, co politici říkají, ale to, co je na sociálních sítích a v různých textech a tak dále, tak se to zdá, že vlastně je alespoň ten český svět plný rozhořčení. Někdy rozčílenějšího, někdy méně rozčíleného, ale docela by mě zajímalo, jak vlastně vy rozeznáte takové to, říká se tomu, spravedlivý hněv a od nenávisti.
5: Jo, no velmi jednoduše. Jo. Ten spravedlivý hněv je pružina, kdy se fakt člověk jako naštve, ale zároveň se umí ovládat a ta energie je směřována k dobru. A naopak, když už se nejsem schopen ovládat, mám ten bílý hněv, no tak to je špatně, pochopitelně. Takže hněv je vlastně výborná věc, protože mobilizuje vaši energii, abyste udělala něco dobrého.
4: No, zjevně jak u koho, že? Ne, tak pojďme teď k té čisté politice. No. Tak stane se, že k prezidentovi na hrad přijdete schválně, bo o čtvrt hodiny později. Stane se, že veřejný prostor zaplní prostě prvoplánové hulváctví. Stane se, že i vysoce postavený politik používá termíny typu deratizace, méně cení, a to na adresu lidí kolem něj. Takže se ptám, jestli tohle je nezvládnutý hněv, nebo ten bílý hněv, anebo co to je?
5: Možná spíš hloupost, za prvé, ale víte, já jsem fakt o tomhle hodně přemýšlel a on je to tím, že jezdíme s těmi našimi studenty rok co rok do Auschwitz a já už jsem fakt byl třeba 25krát a v tom bloku 27 to udělal stát Izrael, velmi pěkně to udělal a tam ve smyčkách chodí projevy Josefa Goebbelse a Adolfa a já jsem tam pochopil jednu věc, že ten Adolf jako to nebyl oligarcha, který by měl miliardy, on ani nebyl vzdělaný, on jediné, co uměl, bylo slovo. Slovo, slovo. Takhle zabrnkáte na duši národa. Jak je obrovsky důležité jako používat slova, která jsou ne taková. A pak teda ještě, pardon, jsem biolog, jako slyšel jsem ten úryvek o deratizaci parazitů. To je biologicky špatně. Jako, to ví středoškolák z biologie. Dezinfekce, dezinsekce, deratizace. Deratizace hlubinních hlodavců. Hlodavci, můžeme na tě mít různý názor, ale to jsou potravní oportunisté a prostě nejsou to paraziti, což by člověk, co chcete čekat od sečtilého člověka s velkou knihovnou.
4: Ale můžu se zeptat, totiž tahle slova, která použili vysoce postavení politici, nebudu už opakovat, tak ale jsou nějakým způsobem podobná slovům, no, která jste třeba slyšel v Auschwitzu.
5: Právě na to narážím, jo, že musím si dávat obrovský pozor, jaká používáme slova. Teď to je tak mocný nástroj. Fakt pořád o tom přemýšlím. To Německo, to byl kulturní, vzdělaný národ. Jo, tam fyzika se dělala v Německu. Nebo
4: literatura.
5: Literatura, Schrödinger, tak. Pauli, tak. Albert Einstein, Max Planck, Heisenberg, všichni. A za sebou měli Beethovena a Schillera a Kanta, pochopitelně. Malý řeka z pana Davida Friedricha. A ten jeden člověk, který uměl slovo, to takto zavedl do 6 milionů mrtvých Židů a dalších desítek milionů mrtvých z války. Takže pozor na slova, která používáme. Jo? Je to mnohem nebezpečnější, než se zdá.
4: Víte, ale když ta slova používá někdo jiný, díváme se teď jako jednotlivci na to, co jde tím politickým prostorem. No. Tak vy říkáte pozor, ale my si nemusíme dávat pozor, protože my takové věci, taková slova nepoužíváme. A řekněte mi, jakým způsobem si máme dávat pozor na politiky, kteří je používají.
5: Já si myslím, že tady musí dojít k nějakému obrodnému procesu. Já bych si tady půjčil jednu myšlenku z manažerské etiky, která říká, víte, on je obrovský rozdíl, v nějakém podniku se dějí nepřítomnosti, jak je možné, že ti lidé tady toto dělají. Mnohem přesnější otázka je, co se děje v tom podniku, že tam lidi dělají takové věci, co se děje v České republice, že tam politici můžou zatím beztrestně říkat taková slova.
4: No, ale já se ptám, já se omlouvám, že jsem neodbytná v tom svém pohledu. Co mají lidi dělat, když tohle slyší, moc dobře vědí, mluvím o té skupině, dobře ví, jak nebezpečná jsou to slova. Co mají dělat?
5: Protestovat proti tomu, aby politici věděli, že toto takzvaně neprojde a v příštích volbách jim to spočítat, protože za prvé tohle všechno jde za premiérem, který má tým, který si zvolil, takže tohle opravdu jde za Andrejem Babišem a v příštích volbách zapamatovat si to a tyhle strany nevolit. Jednotlivá procenta občanů jistě budou je volit vždycky, ale ta masa českého národa, věřím, že je dobrá, tak je volit bude. A demokracie je problematická v tom, myslím teď zase pořád na tu Slávii nedělní, kdy ta demokracie je problematická v tom, že jako vy, přemýšlivá inteligentní novinářka, máte ve volbách stejný hlas jako ten chlapík, co tam chrstne pivo tomu spartianskému brankáři. To je obrovský problém demokracie.
4: Mimochodem, když jste zmínil ten fotbal nedělní, tak když jste viděl ten dav těch lidí s loučema, jak tam vběhne na tu hrací plochu, tam se evokovalo to ve vás nějaký obraz?
5: Evokovalo to několik obrazů.
4: Říkejte.
5: Za prvé, co se děje v tom podniku, že se v něm lidé můžou takhle chovat. Za druhé, toto se nesmí opakovat. Ty obrazy fakt člověku připomínají. Ty začátky konce 30. let a nechci teda vyvolávat tady jako duchy, ale v demokratickém státu se to stát nesmí, protože ti lidi chodili do nějaké základní školy, měli nějakou výchovu, mají nějaké rodiče, nějakým způsobem se s nimi pracovalo třeba ve školách, nevím, možná v nějakém sportovním oddíle a toto je vysvědčení pro celý národ, které absolutně teda špatné, takže mám radost, že ta Slávie s tím jako chce dělat něco radikálního, no doufejme, že udělá.
4: A myslíte si, Já teď nečekám, že budeme mít nějaké průzkumy nebo vědecké výsledky, ale vy myslíte si, že jsou to dvě spojité nádoby, to, jak tady mluví politici?
5: No pochopitelně, no samozřejmě. Jo? Ten Západ tady tohle ví velmi dobře. Je to spojitost mezi sportem a politikou a vůbec mezi národem, protože na tom sportovním hřišti to je vždycky ritualizovaný souboj. No politika to taky je souboj ideí. Ta politika má ten spor ve svých základech, ale musíme se naučit od mládí hrát fair. A kdo nehraje fair, tak nemá v politice ani ve sportu co dělat. Takže vždycky...
4: No to by tam moc nezbylo.
5: No to by tam nezbyl skoro nikdo. To znamená, to dění na hřišti vždycky odráží dění v té společnosti.
4: Ještě jeden úhel pohledu na to, co se děje v okamžiku, kdy jste fanda nějakého politika... Politik.
5: Moc nejsem.
4: Počkejte. Politik prostě veřejně prohlašuje to, co tady už padlo. A vy máte v podstatě na vybranou dvě věci. Jo. Buď už nebudete voličem téhle strany, anebo si řeknete, to byla jenom nadsázka taková.
5: Ne, ne,
4: počkejte,
5: ne.
4: Já to dořeknu. To byla nadsázka a prostě posunou se i těm normálním lidem hranice toho, co je ještě možné. Jo? To nejde podle mě racionálně úplně rozhodnout jako a říct jim tam jděte, ale ti lidé se nějak zachovají. Jak velký podíl podle vás je těch lidí, kteří to prostě zkousnou?
5: No tak to záleží na tom, jakou máme v tom dobrém slova smyslu jako výchovu v tom státě, aby to lidé neskousli, ale vy jste se dotkla čeho asi obrovsky důležitého, že něco jenom nadsázka, že něco takhle politik plácl, to se může stát každému, chybovat i lidské, ale od toho taky je to, že řeknu takhle na mikrofon, přátelé, moc se omlouvám, to jsem opravdu přehnal, nezlobte se, nemyslel jsem to tak a omluvím se. Jo? Podobně, když řeknu něco v té takzvané humorné nadsázce, víte, pro mě je obrovský důležitý, a fakt to člověk sleduje dlouhodobě, že člověk, který je opravdu vtipný, tak je především schopen sebeironie, udělat si legraci sama ze sebe. Který z našich vrcholných politiků je schopen si udělat legraci sama ze sebe? No a Hitler, pochopitelně, Kadáfi, Husajn, Saddam, kteří byli schopni udělat vtip sami na sebe? Vladimír Putin, že by si za sebe vystřelil? Vůbec. No, takže toto je pro mě kritérium, jestli politik je schopen si udělat legraci sama ze sebe, ze směšnice, tak by to mohlo být dobrý.
4: Rozumím tomu a nechci být jedovatá, ale
5: buďte.
4: Petr Fiala si taky uměl udělat legraci sám ze sebe.
5: Jako premiér, já mám, nevím, jestli to je pro tento rozhovor výhoda nebo nevýhoda, my se známe osobně, takže ano. Ano, jo, jako určitě mimo mikrofony, mimo kamery, jako určitě jako dobrý jako chlapík, jo.
4: Řekněte mi, máte pocit, že to, jak se ta vláda dneska chová, včetně těch projevů, o kterých jsme se bavili, máte pocit, že je to něco dočasného, co by mohlo eventuálně zmizet nebo se zmírnit, kdyby si všimli politici, že to prostě nefunguje?
5: Ano, ale... Proč? Protože dolů to jde vždycky mnohem jednodušeji. Vždycky je mnohem jednodušší ten národ stáhnout ke zlému, k vulgaritě a tak dále, než ho vytáhnout zase nahoru. Máme tady ty politiky, jo, Václav Havel nebo Gandhi nebo podobně, ale to je vždycky běh na dlouhou trať, zhodit něco, zbořit. Mnohem jednodušší, vždycky. Nasypat ty hlubinné miny do toho nevědomí národa, to je vždycky mnohem jednodušší a zabrnkat na ty struny. Fakt pořád myslím na toho Adolfa, jak silný je slovo a jestli by to šlo i naopak, jestli by tady mohl někdo povstat, kdo by zase dobrým slovem ten národ takhle zvedl. V tom slově obrovská moc.
4: To se ptáme už dekády, viď?
5: Ano. Marně.
4: Ale víte třeba v případě těch motoristů, nerada jsem osobní, ale v momentu, kdy se chovají tak, jak se chovají a děje se to, že od začátku své účasti na té vládě ty preference jdou dolů, tak jestli třeba není pravděpodobné, že si řeknou, co je to špatně, že?
5: To si myslím, že hodně přeceňujete, že by byli schopni takovýhle úvah. Já si spíš myslím, že to je taková strana, která skončí jako kdysi třeba Věci veřejné, že za 10 let jako nikdo nebude vědět, jako co to vlastně bylo za stranu a že vyšumí díky formě toho, co říkají, že i kdyby s ním kdokoliv souhlasil v nějaké to, co říkají, tak ta forma je prostě tak strašná, že to opravdu jako nelze. Je to nejhorší vláda od sametové revoluce. Teď budíš to řečeno nahlas, prostě podle mého názoru, nemáme horší vládu od roku 89, než to, co máme teď.
4: Řekněte mi, co pokládáte na té vládě v dané etapě, a mluvíte o svém názoru, já to chápu, jenom co vy pokládáte vlastně za největší malér, úplně největší malér této vlády?
5: Absence ideí, absence toho, že někdo je schopen říct svůj názor, který je třeba proti veřejnému mínění, a pak, a řekněme to nahlas, to žonglování s pravdou a selží, jako by to byly ty žonglovací balonky. Prostě vůbec jako se neřeší, jestli něco je pravda nebo lež, nebo jestli mě pomůže pravda, no klidně řeknu pravdu, ale jestli mě pomůže lež, tak to se klidně budu lhát.
4: Já vím, že to lhaní politiku vám hodně leží
5: děsivě,
4: na srdci, ale zároveň nemáte pocit, že tady už se hraje mnohem vyšší hra?
5: Ne.
4: Víte, na co narážím, že jestli někdo lže, tak je to nesrovnatelně menší zlo, než když chce někdo deratizovat společnost.
5: Jo. To určitě.
4: Ale proto jsem řekla, že je to.
5: To určitě, ale tímto to začíná. To napadá mě tady velmi rychle. Když se v New Yorkském metru, když se ráno chtěl udělat pořádek, tak se napřed řeklo, budeme postihovat ty krádeže a násilné. A pak se řeklo, ne, budeme postihovat ty drobnosti, když někdo pustí papírek. O toho to začíná. Jo? To znamená, musíme jít opravdu od těch drobností a musíme postihovat politika za to, když přiznaně řekne lež, už politikem být nemůže.
4: Jasně, ale když zjistíte, že x desítek procent lidí to prostě nevadí. Rozumíte mi? Ten problém přece je mnohem větší problém než ty politici. Jsou ti lidé, kteří
5: je volili, nebo volí
4: a budou volit.
5: Ano.
4: Jo. A s tím nic nedělá.
5: Naděláme s tím, je to běh na dlouhou trať, je to opravdu otázka základní školy, střední školy, pokud se jich voliči tam třeba dostanou, nebo podle toho, čím se budou živit, sportovních oddílů, skautských oddílů, náboženských komunit. Opravdu ty důležité věci jdou z dola a já si představuju, že už na té střední škole nebo v tom věku už by ten člověk měl být nějak pomaloučku morálně vyzrálý, aby rozlišil dobro od zla a aby taky nevolil politika, který je zlý, který lže, anebo který používá takové výrazy, jako slyšíme.
4: Jak jsme mluvili o té pozitivní stránce hněvu u některých,
5: ano.
4: Že vás stimuluje k dobrým věcem, tak váš hněv, který vás stimuluje správným směrem, je česká politika?
5: Taky mimo jiné, jo, ochrana přírody a všechno. A fakt si myslím, že jako hněv nebo naštvanost je vlastně obrovsky dobrá pružina, jo, protože člověk samozřejmě se musí umět ovládnout, ale potom máte v sobě obrovskou energii, kterou investujete do těch dobrých věcí, tak ano, česká politika je velmi smutná a jo, to byli lidi, jako je třeba Mikuláš Minář, což byl normální student vysoké školy, který si v jedné chvíli naštvaný řekl, no už si s tím je potřeba něco udělat a vzniklo takovéhle dílo. Takže nechť každý z nás, každý občan, ať se vyjádříme někde na, nevím, sociálních sítích, ať každý jako něco udělá, je to pořád ten milion chvíle, který tohle říká, ať jsme aktivní, ať uděláme občanskou společnost a ať nám to není jedno, ať každý z nás aktivně nějakým způsobem řekneme vládě, že tohle už je přes čáru.
4: Tak vy jste docela častým účastníkem nejrůznějších demonstrací, takže zdá se, že tohle je pro vás jako opravdu velký tlak, velká motivace k tomu takhle vystupovat. Chápu to dobře.
5: Já vystupuji pouze, když jsem pozván, abych vystoupil, pak zase vystoupím pochopitelně rád a je to teda fakt obrovsky důležitý, abyste to řekla v tom jednom odstavci, aby to bylo úderné, ale dělám to rád, protože si myslím, že fakt je to potřeba, dělám to nejlíp, jak umím, nevím, jestli to dělám dobře, ale I am doing my best, nevím. No.
4: Ano, to je na tom vidět, že děláte to své nejlepší. Řekněte, v české politice se prostě neskutečně často mluví o hodnotách. Jo? A no. Já vždycky zbystřím, když se mluví o hodnotách, protože se mi úplně nezdá, že ti lidé, kteří o těch hodnotách mluví, takže vůbec tuší, co to vlastně je. No. A tak se vás ptám, když vezmete úplně jako celou českou společnost dneška, aha, vidíte tady někoho, kdo obhajuje efektivně hodnoty?
5: No tak v české společnosti určitě ano.
4: Kdo
5: takových lidí je spousta.
4: Pan Minář asi, dobře.
5: Taky občanů spousta, jako přece nejsme zlí, jako tady spousta dobrých lidí.
4: Ne, já mluvím o těch známých lidí.
5: O těch známých. Ota Foltín, Bob Kartous, všechny podcasty, které jsem si od nich pouštěl, vynikající, moc doporučuju. Jo?
4: Líbí, a teď politici,
5: líbí
4: prosím.
5: Se mi prezident. A z těch politiků vládnoucích stran poušť. Znám se trošičku s Adamem Vojtěchem a tam si myslím, že to ministerstvo zdravotnictví nějak funguje. A vy jste se ptala na?
4: Opozici.
5: Opozici, no tak uvidíme, jo, uvidíme. Zase vycházím z toho, že jsem z Brna, tak se omlouvám, no tak jsem velmi zvědavý na Honzu Grolicha, co předvede, zase protože se známe osobně a no, museli bychom pátrat.
4: No a teď mi řekněte,
5: ale z těch vládnoucích
4: stran
5: teda poušť, no.
4: Jasně,
5: poušť,
4: ale
5: poušť.
4: To, co vidíme vlastně na celém západním světě, je, že stejně jako u nás, ty hodnoty mají čím dál menší jakoby roli. Méně se hodnot chytají populární státníci. Aha. Podívejte se na
5: ano.
4: Donalda Trumpa.
5: Ano. Ano.
4: A já se ptám, máte představu, kam takovýhle svět může dorazit?
5: Tu představu mám velmi přesnou, ale nemůžu ji říkat. Musíme být slušní. Ale když jste řekla to jméno, tak je mu 80 roků a ne, že by člověk měl nějaká očekávání, teda, ale to zklamání je teda strašný. Na druhé straně doufám a věřím, že ta americká společnost je tak velká, jich 350 milionů, že to nějak vybere tady tu zatáčku. Že tam má kongres a má tam nějaké teda ty záklopky,
4: no,
5: které přece
4: je to pořád půl na půl.
5: Je to strašný, no, je to pochopitelné, no, je to strašný, ale už teď z dobré zprávy odvrací se od něho i ti skalní příznivci, takže to může dopadnout ještě vlastně dobře a zdá se, že ta demokracie, která fakt je zdravá, což při jaksi veškerých výčitkách vůči Americe nějak to funguje, tak věřím, že tady tohle aspoň mají reálnou šanci nějak ustát.
4: Víte, to, co vidíte u Trumpovy administrativy a Trumpa samotného, je mimo jiné taková ta totální pošlapání jakékoliv důvěry v instituce.
5: Naprosto.
4: Všim se, to je prostě proti
5: naprosto.
4: Soudům, proti
5: naprosto.
4: Všemu.
5: Naprosto.
4: A já se ptám, máte naprosto. Pocit, že v Česku někdo postupuje podle Trumpova návodu?
5: Tohle je obrovsky důležitá otázka a myslím si, že ta česká politická současná vládnoucí koalice v zásadě ano. Jo, tak jsme tady na půdě Českého rozhlasu, tak první, co okamžitě člověka napadne, je pochopitelně financování rozhlasu a televize. Všichni to víme, že když se zmocní vlády, Viktor Orbán to nedělal jinak, tak pochopitelně bezpečnost, vnitro, soudy a média. Tahle trojice. To znamená, vždycky v demokratické společnosti, budiž řečeno nahlas, musíme odstřihnout a vodotěsně jaksi oddělit televizi a rozhlas a financovat je úplně z jiných prostředků, aby si mohli dovolit kritizovat politiky, aby se nemuseli bát, jestli třeba něco nenaštve toho politika a tak dále, aby měli dost peněz na to, aby mohli sledovat ty kauzy dlouhodobě a do hloubky, což si myslím, že jak ČT24 konkrétně, nebo Český rozhlas tady tohle umí, ty lidi na to mají vyškolené, ale musí se oddělit financování od nějakého financování vládního. Zkušenosti s tím máme z Maďarska a z dalších zemí. Jo? Například.
4: Vzpomenete si, kdo v této vládě ještě zpochybnil třeba ústavní soud? Já vím, že to zaznělo na úrovni vlády, že prostě nedáváme něco k ústavnímu soudu, protože ten je
5: No, to je obrovsky důležitý, jo, protože ten stát je na těch třech pilířích zákonodárná moc, výkonná a soudní, a u nás ještě jako teda ten čtvrtý je ten ústavní soud, který trošku je v té godlike position. To znamená, víte, to je obrovsky riskantní tady tohle zpochybnit, protože pak celý ten stát se vlastně stane nedůvěryhodným
4: a možná o to jde.
5: A celý se to rozpadne, pochopitelně. To znamená, musíme věřit ve vědu, v instituce a v ten stát.
4: Když jsme mluvili o strachu nebo hněvu spíš ještě v téhle společnosti, tak by mě zajímalo, jak zásadní je ne nahněvaní politici, ale práce nenahněvaných politiků na tom, aby se hněvali všichni kolem nich. Nejlépe voliči, samozřejmě. Prostě hněv jako obchodní artikl. A teď mi řekněte, kdo jde v těchto stopách podle vás?
5: Tak já teď odpovím trochu s bokem. Z velmi pragmatických důvodů sociální sítě, protože na to opravdu jsou jako velmi dobře prodělané výzkumy, že když máte negativní článek, tak se dostane tím algoritmem nahoru. To znamená, když se konkrétně třeba člověk dívá na Facebook, tak ty negativní články vždycky mají jako větší tu relevanci, nebo jak tomu říct, to znamená, nakonec člověk si čte Facebook, tak zjistí, že ta česká společnost je mnohem naštvanější nebo rozdělanější, rozpolcenější, než v reálu je. Takže tady si myslím, že
4: sociální sítě
5: teda pracují těmi svými algoritmy a pracují s tím, protože je tam víc kliknutí, víc reklam a tak dále, a tak dále.
4: Poslední otázka, odpověď prosím jednoslovná.
5: To je těžký, no.
4: No, a to je, kdybyste měl jedno přikázání českým politikům, všem, koalice, opozice, určit jedno svoje, jak by znělo?
5: Mluvte pravdu a myslete na 100 roku dopředu minimálně.
4: Marek Orko Vácha, etika, molekulární biolog a kněz samozřejmě, byl mým dnešním hostem. Moc za to děkuju.
5: Moc děkuju za pozvání.
4: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Fotbalová Slavia po víkendových výtržnostech na stadionu slibuje lepší bezpečnostní opatření a zpřísnění podmínek pro fanoušky.
7: Tam nikdo kuklu neobleče a nikdo pyro nerozsvítí na to, aby s ním házel.
6: Kanárské ostrovy dnes opustí poslední cestující výletní lodi, kde se rozšířil hantavirus.
8: Vylodí se 22 lidí.
6: Fotbalista Slavie Chorý dostal podle komise rozhodčích správně červenou kartu v derby se Spartou. Kolona popojíždí na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova. A počasí zítra čekejte proměnlivou, přechodně velkou oblačnost s deštěm, na horách bude sněžit a teploty většinou do 12 stupňů. Dobrý večer vám přeje Anna Horáčková.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Fotbalová Slavia aktivně prohledává kamerové záznamy a dohledává výtržníky z víkendového derby. Spolupracuje na tom s policií. Radiožurnálu Sport to řekl šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Fanoušci v závěru sobotního zápasu se Spartou vtrhli na hrací plochu, napadli tři hráče soupeře a házeli pyrotechniku do sektoru hostů.
9: Vedení Slávie slibuje, že udělá maximum, aby se podobná situace neopakovala. Její fanoušci ještě před ukončením utkání se Spartou vtrhli na hrací plochu, někteří se zakrytým obličejem. Při výtržnostech napadli tři hráče soupeře a do hostujícího sektoru fanoušků naházeli světlice.
7: Náš cíl jednoduchý, už tam nikdo kuklu neobleče a nikdo pyro nerozsvítí na to, aby s ním házal.
9: Slávia ve spolupráci s policií odhaluje výtržníky pomocí kamerových záznamů. Zároveň se na fanoušky obrátí s žádostí o čestné prohlášení, že zůstali na svých místech.
7: A v tomhle tom kontextu budeme vycházet z presumpce viny. Nebyli si na tribuně Sever na svém místě, tak si byl na pluše.
9: Tvrdík zároveň uznal, že jako šéf klubu nese za nedohrané derby zodpovědnost, ale sám rezignovat nehodlá. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
6: Ministerstvo vnitra kvůli výtržnostem fanoušků fotbalové Slavie zahájí s klubem správní řízení. Situaci na konci sobotního derby se Spartou řeší i policie a Ligová fotbalová asociace.
10: Ministerstvo vnitra bude zkoumat, jestli Slavia v sobotu dostatečně hlídala bezpečnost na stadionu, říká mluvčí rezortu Adam Rezler.
11: Posuzováno bude i fungování pořadatelské služby a klubem přijatá bezpečnostní a preventivní opatření.
10: V reakci na výtržnosti taky vznikne při radě vlády pro sport, prevenci a zdraví pracovní skupina. Ta bude řešit třeba zavedení kamer s rozpoznáváním obličejů na stadionech, říká ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
12: V minulosti tato věc byla znemožněna, jednak rozhodnutí Evropské komise, jednak postojem úřadu pro ochranu osobních údajů.
10: Poprvé od soboty se vyjádřili i skalní fanoušci z tribuny Sever. Ti popřeli, že by násilí bylo organizované. David Šalek, Radiožurnál.
6: Schodek státního rozpočtu se letos kvůli obraně zvyšovat nebude, řekl to vicepremiér Karel Havlíček z hnutí ANO. Reagoval tak na to, že Česká republika podle odhadu na to letos nesplní závazek investovat do obrany 2% HDP. Aktuálně chybí přibližně 20 miliard korun. Teď ve Strakově akademii začíná jednání koaliční rady. Zabývat by se měla zavedením celostátního referenda a na úřadu vlády je reportérka Adéla Burešová.
13: Koalice by měla jednat o podmínkách vyhlášení referenda. Podle poslance Filipa Turka za motoristy by se mělo konat jen výjimečně.
14: To znamená i třeba hodně podpisů nebo velká síla k tomuto referendum vyvolat, aby to byla jako velmi výjimečná situace. Já osobně jsem proti tomu, by se referenda dělala nějakým běžným způsobem, že jsem prostě pro zastupitelskou demokracii.
13: Podle předsedy SPD Tomia Okamury se koalice už dříve dohodla na tom, že k vyvolání referenda bude potřeba zhruba 300 tisíc podpisů. Rozhodovat Češi ale nebudou podle programového prohlášení třeba o členství Česka v Evropské unii ani v Severoatlantické alianci. K přijetí ústavního zákona by poté kabinet ve sněmovně potřeboval ústavní většinu, tedy 120 hlasů. Koalice jich má 108. Ze Strakovy akademie Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
6: Výletní loď Hondius, na které se rozšířil hantavirus, dnes opustí poslední cestující. Oznámilo to španělské ministerstvo zdravotnictví. Celkem 22 lidí přepraví repatriační letadlo do Nizozemska.
15: Na lodi zůstane už jen posádka, která s ní popluje do Nizozemska, kde je plavidlo registrované. Na palubě bude taky tělo jedné ze tří obětí nákazy. Španělské úřady pak podle

0: I Babiš řekl při návštěvě Německa, že to bere jako občanskou iniciativu a že jako vláda to neřeší, nebo že ve vládě se to neřeší. Co se od té doby změnilo? Proč podporujete mimořádnou schůzi na toto téma?
1: Tak řekl jste to sám, co se změnilo od té doby. Různé občanské iniciativy ve směru toho, že se snaží přihrávat různé politické body. Nicméně to téma, které já osobně považuji za uzavřené a snažíme se tady v mnoha týdnech ho neustále připomínat, tak to, co i pan premiér řekl, tak ho považuji za nešťastné. Protože ten hlas tady v Brně měl být již k tomu studentoněmeckému sjezdu uzavřená kapitola a to, co jestli se lidé různě potkávají, tak jsou pouze jejich osobní iniciativy. A to, že nám to přerostlo tady až na úroveň poslanecké sněmovny a v podstatě desítky hodin připomínáme, já sám jsem rád za ta historická okénka, ale považuji, že to je za příliš, už to trvá opravdu příliš dlouho.
0: Říkáte, že to přerostlo, to je ale zásluha vládní koalice nebo někoho jiného?
1: Nemyslím si, protože ta reakce z vládní koalice byla celkem jednoduchá a jednoznačná.
0: Pardon, to, že se to bude řešit ve čtvrtek, to je zásluha vládní koalice?
1: Je to téma, ale které by se dalo, řekl bych, velmi jednoduše v několika odpovědích, v několika komentářech uzavřít.
0: Proč se tak nestalo, pane Okamuro?
2: Víte, tady je důležitý takový trošku nadhled a taky hlubší pohled. Já chci říct, že je to dlouhý příběh, máme 81 let od konce té strašlivé druhé světové války, ve které utrpěli miliony lidí, taky obrovské množství Evropanů z různých států a z různých národů. A to úsilí, a opravdu to stojí úsilí o to vzájemné usmíření, tak to je něco nezbytného, něco důležitého, něco naprosto zásadního. A udělalo se mnoho a mnoho na tomto poli. Vezměme si ten asi největší příklad ze západní Evropy mezi Němci a Francouzi už v 60., v 70., v 80. letech. To znamená cirka před 60, 50, 40 lety. To setkání, které se má za pár dnů uskutečnit na našem území v Brně, česko-německé, česko-sudeto-německé, tak to je jenom jedna taková malá kapitolka v tomto dlouhatánském příběhu. A je důležité se na to dívat pozitivně. Je to vždycky o nějaké naději. Je to samozřejmě o naději, že to usmíření bude a že přetrvá i do budoucnosti, ale ty pozitivní signály, ty jsou velmi důležité a to setkání v tomto smyslu pokládám za velmi pozitivní nebo potenciálně nadějeplné.
0: To je tedy názor k samotnému tomu setkání, který prezentuje Hayato Okamura, poslanec KDU ČSL. Předpokládám, že poslanec SPD Josef Nerušil s tímhle nebude souhlasit.
3: Ale záleží jak s čím, protože samozřejmě my jsme pro usmíření, jo, a nemá cenu setrvávat na pozicích krátce po konci druhé světové války do nekonečna. Ale to, co nám na tom vadí, tak je způsob, jakým je tohle to setkání v Brně pořádáno. Ten způsob prostě není pozitivní a to už z toho důvodu, že takto citlivá akce, která a vidíme to v současné době v té diskuzi. Tato akce vyvolává stále emoce mezi českou veřejností a nám přijde poměrně úsměvný, že takovou akci pořádá vlastně soukromá politická neziskovka Meeting Brno, že vlastně kolem toho zda sudetské Němce sem pozvat, aby zde se setkali na 76. sjezdu, že kolem toho neproběhla žádná diskuze na úrovni vlády, tam by měla být přece zapojena diplomacie do toho, protože jedná se prostě o výsostně citlivé téma vztahu mezi Českem a Německem. A ono s Německem samozřejmě, že máme dobré vztahy, to náš největší obchodní partner. Historii jsme v 97. se k tomu postavili podpisem česko-německé deklarace budoucnosti. Ale to, jakým je způsobem tento sjezd organizován, kým je organizován a jakým způsobem je k tomu přistupováno, je to prostě z našeho pohledu zbytečná politická provokace a ten výsledek rozhodně není pozitivní, je to naprosto kontraproduktivní oproti tomu, co by to mělo přinést v hlavách organizátorů.
0: Já se zeptám možná úplně jasně. Vám vadí to, že se tady koná ten sjezd?
3: Tak samozřejmě je to prostě pořád bolestná část společné česko-německé historie a podle našeho názoru ten sjezd se v této podobě takhle v Brně konat nemá. Pokud si krajanské sdružení

0: kde to německé chtělo uspořádat sjezd, může ho uspořádat v Mnichově, ve Vídni, v Berlíně a tak dále. Já bych se třeba nebránil debatě o tom, aby tu jako součást toho festivalu Meeting Brno proběhla třeba nějaká folklorní vystoupení, že by třeba se předvedla část kultury, jak to fungovalo v pohraničí mezi první a druhou světovou válkou, ale to, jak je to nyní koncipováno, je vyloženě politická akce a je to trošku politická akce, ale bez naší politiky a proto my to vidíme jako poměrně nešťastné.
1: Pane poslanče Sokole, z vašeho pohledu je dobře, že ten sjezd se má konat v Česku, nebo k tomu máte výhrady i tím směrem třeba, tak jak o tom teď mluvil pan poslanec Nerušil?
2: Já na rozdíl od pana kolegy Nerušila nemám pocit, že by, jak on říkal, vláda nebo politici nebo poslanecká sněmovna měla kontrolovat všechny spolky a neziskové organizace, co přesně dělají, a že by vláda měla řešit, jestli si tady někdo udělá nějaké setkání. Takže já jsem dalek toho, abych rozhodoval nebo měl jednoznačně chuť nařizovat nebo doporučovat nějaké organizace, jako je Sudetoněmecké krajanské sdružení, aby zasedali ve Vídni či v Brně. To je, myslím, jejich rozhodnutí. To není něco, co by nějak poškozovalo náš stát, co by poškozovalo nějak veřejné zájmy. Takže pokud se rozhodli, že to udělají tady, já to vnímám spíš jako nějaké gesto a vlastně gesto smíření, že se to uskuteční u nás. Myslím si, že to velké téma nebylo, než si z toho kolegové z SPD udělali politické téma a začali se snažit z toho tlouct body a strašit. Já jsem byl v debatě s europoslancem SPD dnes a ten říkal, že to je začátek rušení Benešových dekretů a takové podobné věci, takže já se toho nebojím, ale to, jestli si to uspořádají tady nebo někde jinde, bych nechal na těch organizátorech. Já myslím, že občanská společnost je tady od toho, aby fungovala vedle státu a ne, aby my politici jsme rozhodovali, kdo se kde s kým má setkat.
1: My se i k Benešovým dekretům a k tomu, jestli hrozí nějaké jejich zpochybnění nebo zpochybňování, dostaneme v dnešním kulatém stole. Obracím se do Brna na pana poslance Trojana. Z vašeho pohledu je špatně to, že se koná vůbec ten sjezd v Praze, nebo teda v Brně, nebo ty okolnosti, za kterých se koná, nebo jak se k tomu celkově vystavíte?
3: Jak už od kolegu tady zazněl několikrát to slovko nešťastné, a vůbec doba, kdy se koná a kde se koná. Ten hlas lidu tady Brňanů, některých ještě pamětníků a vůbec lidí, kteří byli v spjatí, ať už s jednou nebo s druhou stranou, tak je stále slovo, že ten sjezd je předčasný. A tato informace, když se dostala na německou stranu, tak v mých očích tak na něj mělo být reagováno, řekl bych, trošku citlivěji a ne tlačit to, že ten sjezd opravdu bude a my si ho just tady v tom Brně uděláme. To je snad za mě, a že nám to přerůstá tady na úroveň poslanecké sněmovny a opravdu hodiny debatujeme z různých úhlů pohledu, jestli udělat, neudělat, tak jak jsem řekl, to historické okénko pro celou naši společnost je určitě správně, že tyto věci připomínáme, ale už to trvá příliš dlouho a už bychom to měli uzavřít a věnovat se, řekl bych, aktuálním věcem a třeba i spolupráci s Německem.
1: Vy jste řekl, že ten sjezd je předčasný. Ministr zahraničí a předseda motoristů sobě Petr Macinka v minulých dnech řekl, že zatím nenastal čas pro takový sjezd, že teprve za 10 nebo za 20 let by mohla být taková akce vnímána neutrálně. Máte stejný odhad, nebo kdy z vašeho pohledu by byl ten správný čas, aby se takovéto setkání konalo na území Česka?
3: Tak tady vidíme, že po 81 letech, tak je to opravdu předčasné, tak jestli to zkusíme za 5, za 10, jak řekl pan ministr, třeba za 20, tak to nechť ukáže budoucnost, který opravdu okamžik bude, ale ukažme to tak jako lidé a netlačme to opravdu za každou cenu, pojďme udělat sjezd a ztrácet potom další hodiny nejenom politiku, ale vůbec lidí České republiky.
1: Vy říkáte, že to ukáže budoucnost, ale podle čeho se to dá poznat jinak, než že se ten sjezd zorganizuje?
3: Tak tím názorem, tím pokusem uděláme, neuděláme, vyzkoušíme. A vůbec je to poprvé tady, že? Tak ta tématika takto, řekl bych, intenzivně diskutovaná. A že se z Brna a z České republiky ozývají silné negativní reakce, tak bych čekal, že i německá strana na to bude reagovat.
1: Pane poslanče Okamuro, je z vašeho pohledu správný čas? Nebylo by lepší počkat ještě 5, 10, 20 let?
4: Víte, ono, to usmíření vyžaduje taky odvahu. Já si myslím, že to není o tom, kolik let uplyne. Třeba v tom polsko-německém vztahu a Poláků zahynulo mnohem více za druhé světové války percentuálně než třeba Čechů, i když samozřejmě nechci poměřovat utrpení lidí, tak tam katoličtí biskupové z obou stran udělali tehdy odvážný krok, bylo to přibližně 25 let po skončení druhé světové války, v takové společné deklaraci vyjadřující vůli k usmíření. A samozřejmě to vyvolalo i velké diskuze, vyvolalo to i odpor u části veřejnosti. Ale dnes se to při zpětném pohledu hodnotí kladně, jako takový důležitý moment. A chci připomenout, že součástí toho setkání v Brně, důležitou součástí, je to standardní na těch sudetoněmeckých setkáních, tak je taky velká nedělní bohoslužba, křesťanská bohoslužba, paralelně katolická mše, někde jinde v menší měřítku evangelická bohoslužba. A ta katolická bohoslužba, které jsem se i v minulosti zúčastnil v Německu, ta se skutečně nese samozřejmě v duchu smíření. A ostatně jí má předsedat v Brně pan arcibiskup Jan Graubner. Asi v nejznámější modlitbě, kterou nám zanechal pán Ježíš, Otče náš, tak jsou ta známá slova: odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. To znamená, uznává se tam ten fakt, že jsem se provinil, že někdo jiný se provinil proti mně, a teď se hledá to přemostění. Vždycky je to věc naděje a odvahy. Nikdy to nemáme úplně v hrsti. Kdo by to mohl mít úplně v hrsti, jak to vyzní třeba za 20 let? Takže já si myslím, že je to věc odvahy a naděje, a že se můžeme odvážit i k tomu setkání, které se za pár dnů bude konat v Brně, s tímto postojem. S postojem naděje, že to přinese ve výsledku něco dobrého. Je to taky o setkání lidí naživo, Čechů i Němců, Němců i Čechů.
1: Pane poslanče Nerušile, přijde někdy z vašeho pohledu čas, kdy takové setkání v Česku by bylo na místě, bylo patřičné?
0: Určitě ten čas přijde, ale ta doba nyní není vhodná. Vidíme, že to téma je stále ještě živé, žijí stále ještě pamětníci, kteří si hrůzy druhé světové války pamatují, a minimálně, pokud se tady bavíme o smíření, tak to nemůže být jednosměrka, protože ten sjezd v Brně zatím je trošku jako taková jednosměrná akce ze strany sudetoněmeckého krajanského spolku připadá, jo, protože pokud tedy chceme říci, nastal čas ke smíření, co jsme si, to jsme si, hrůzy světové války zapomeňme nebo uchovávejme v historické paměti, ale už jimi nezatěžujme naši budoucnost, pak bych třeba také očekával, že ze strany sudetoněmeckého krajanského svazu zazní slova o tom, že již nadále nebudou usilovat o zrušení Benešových dekretů. Jo? A to je pořád součástí stanov německého.
1: Pardon, tím jste si jistý? Protože pokud já jsem četl, tak od roku 2016 to součástí stanov není.
0: No, ale samozřejmě na těch krajanských setkáních se o tom hovoří. Ten německý, sudetoněmecký svaz.
1: Dobře, ale součástí stanov tedy, tak jak jste říkal, že to je, tak to není.
0: Bylo to součástí stanov.
1: Bylo, ale do roku 2016.
0: Ale myslím si, že by to mělo být deklarováno naprosto jednoznačně veřejně, a pokud by něco v těch stanovách mělo zaznít, tak pak to, že tohle je uzavřená kapitola a že o zrušení Benešových dekretů už sudetoněmecký svaz usilovat nebude nikdy.
1: Pane poslanče Sokole, je opravdu správný čas, nebo bude někdy lepší čas pro to, aby se sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení konal na území Česka?
2: Tak já myslím, vzhledem k tomu, jak daleko jsme od druhé světové války, že to je přes 80 let, tak To už mi připadá jako takové slovíčkaření, jestli to bude 81, 86, 91 let po válce. Já myslím, že ti, kteří chtějí z toho dělat politické téma, tak ho budou dělat i za 10, i za 15 let. Takže já si myslím, že ta situace bude podobná. Já jsem si myslel, že tohleto téma už z české politiky jako politický nástroj zmizelo, když kolegové z SPD se zbratřili ze stranou v Německu, která nejvíc se zasazovala o právě revizi Benešových dekretů, a to je Alternativa pro Německo, a další vládní strany ANO a Motoristé sobě jsou pro změnu v Patriotech pro Evropu, kde sedí s dalšími spochybňovateli Benešových dekretů ze Svobodné strany Rakouska a taky s miláčkem všech vládních politiků, než ho vyhnali voliči Viktorem Orbánem, který také hodně v minulosti sázel na to, že by se kvůli Slovensku měli Benešovy dekrety rušit. Takže už tohleto téma v politice skončí, protože očividně pro kolegy, kteří tvoří dnes vládní koalici, to nebylo tak důležité, když mohli s takovými stranami spolupracovat, tak teď se rozhodli opačně, je to trošku zvláštní, oni nám v poslanecké sněmovně říkají, že každý, kdo není stejně naladěný jako oni a nechce dělat nějakou až hysterickou reakci vůči tomu sjezdu, tak je snad dokonce, jak řekl jeden z poslanců SPD minulý týden ve sněmovně, placen sudetoněmeckým sdružením, tak takhle ta debata probíhá a tam pak asi nemůže nikdo věřit tomu, že ti, kteří z toho teď udělali politické téma, takže budou chtít nějaké usmíření za 5, za 10 let. Tam jde úplně o něco jiného těm iniciátorům tady celé té show.
1: Tak my se k Benešovým dekretům opravdu dostaneme ještě u kulatého stolu, přesto jestli chce na poznámku o spolupráci hnutí SPD, českého SPD s německou Alternativou pro Německo reagovat pan poslanec Nerušil.
0: Určitě, protože my naše vztahy s ať už s německou AFD nebo s rakouskými svobodnými nezatěžujeme minulosti a několikrát jsme si to vyjasnili. A nakonec, když vznikala v roce 2019 ID Party, kde jsme byli společně s AFD a s Rakouskou stranou svobodných, tak to bylo napsáno i do zakládací listiny, že se nebudeme ohlížet ke sporům v minulosti, ale že budeme naopak pohlížet do budoucnosti. A to bez ohledu na to, že občas některý řadový politik se toho tématu chytne, my na to prostě jako SPD nereflektujeme a pro nás Benešovy dekrety jsou integrální součástí českého právního řádu a nejde přes to vlak.
1: Přece jenom není to dvojí metr, když u poslanců AFD vám to nevadí a u sudetoněmeckého Landsmannschaftu vám to vadí?
0: Není to dvojí metr, tak každá země, každá politika má nějaká svá témata, nějaké své zákonitosti a my v tom žádný rozpor nevidíme. My řešíme přednostně českou domácí politiku a jak už jsem říkal, předtím nám by nevadilo, pokud se sudetoněmecký svaz sjede ve Vídni, v Mnichově, v Berlíně, kdekoliv jinde, nakonec proč by to tak nemohlo být. Nám vadí, že se toto má odehrát na území České republiky a má se to odehrát i za tiché podpory některých našich politiků. My si myslíme, že česká veřejnost o takhle tak ještě nevnímá, že by to téma bylo uzavřené, že by usmíření bylo ukončené a že by to byla soukromá akce. Není to soukromá akce. Je to výsostně politická akce, já bych téměř řekl až politická provokace.
1: Posloucháte kulatý stůl.
2: A slyšel jste, jak mládežnická organizace AFD se ohradila proti tomu, jak mluvíte o Německu a o Němcích, vaši partneři.
0: Tak ale to mohou, ale to je mládežnická organizace.
2: Očividně v tom úplně nemáte. Jako, aha, to mládežnická, není součást mládežnická, AFD.
0: No? Je to součást AFD, ale mládežnická organizace. Víme, že mládež bývá občas horkokrevná nebo radikální. Ono, kdybychom se zeptali mládeže, ať už německé nebo české středoškolské mládeže, co vlastně vědí o konci druhé světové války, co vědí o Benešových dekretech, o čem byli, tak bychom se dozvěděli velmi, ale opravdu velmi zajímavé věci. Takže my asi takhle tak v tomhle tom duchu i to prohlášení mládežnické organizace
2: AFD
0: vnímáme.
2: Myslíte, že mladí lidé nemají rozum a neznají historii, to jste těm chtěl říct.
0: To jsem neřekl, říkám jenom, že občas jako se dozvíme ledasco od mládeže, pokud se ptáme na nějaké historické milníky, máte toho plné sociální sítě.
1: Tak to byl Petr Sokol, poslanec ODS, a také Josef Nerušil, poslanec hnutí SPD, který je spolu s poslancem KDU ČSL Hayatem Okamurou a poslancem hnutí ANO Václavem Trojanem hosty dnešního kulatého stolu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
5: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
1: Vrátím se ještě ke čtvrtečnímu jednání sněmovny, které nás čeká k mimořádné schůzi. Z praktického pohledu předák sudetských Němců Bernd Posselt řekl bavorskému veřejnoprávnímu rozhlasu, že sjezd se v Brně určitě uskuteční. Ta akce se má konat za 2 týdny. Všechno je zamluvené, účastníci mají pravděpodobně zamluvené ubytování. Pane poslanče Trojane, v tuhle chvíli považujete za reálné, že by ten sjezd v Brně nakonec nebyl?
3: Já si dovolím ještě poznámku k té poslední debatě kolegu ohledně té mladé generace a toho, co ví nebo neví o druhé světové válce. Myslím si, že to celé pozitivní tady nejenom na naší debatě, na našem kulatém stolu, ale těch posledních týdnů, co se odehrává, tak je právě to vzdělávání nejenom té mladé generace, protože těch informací, které se tady skloňují směrem vzpomínání směrem druhé světové války a pořádání či nepořádání sjezdu v Brně, tak je určitě spousta a to si myslím, že je to důležité, co by si nejenom mladí měli odnést. No a k té vaší otázce, jestli je reálné, nebo jestli se sjezd určitě uskuteční, zakázat sjezd nemůžeme. Je to na zvážení jejich organizátorů a pořadatelů. Zase těch informací, proč ho konat, nekonat, padlo hodně, ta atmosféra je poněkud, řekl bych, vypjatá, bouřlivá a jestli do takových míst, tak se kolegům z Německa chce sjíždět a pořádat tady sněst, tak samozřejmě mohou, když jsou ho rezervované hotely, jsou organizovaný celý sjezd, ale to, že je zorganizovaná akce, tak si myslím, že není ten hlavní důvod, proč by se třeba nemohla konat jinde. Přesunout ji je určitě i na poslední chvíli možná.
1: Pane poslanče Nerušile, vy jste na začátku říkal, že od té čtvrteční schůze sněmovny, mimořádné schůze, si slibujete, že to bude jakési gesto. Znamená to, že nepočítáte reálně s tím, že by ten sjezd třeba na základě té schůze v Brně nakonec nebyl?
0: No, kdyby se to podařilo přesvědčit organizátory akce, ať už Sudeto německé krajanské sdružení anebo Meeting Brno, aby od pořádání upustilo, popřípadě, aby změnili formu, tak byl by to nádherný výsledek a myslím si, že by to nakonec bylo pro naši společnost i velmi společné a velmi užitečné, ale vraťme se zpátky na zem. Prostě máme tady nějakou politickou realitu. Organizátoři v čele s neziskovým Meeting Brno prostě tvrdošíně trvají na tom, že to tady proběhnout musí a nehodlají se toho vzdát svým způsobem. Je pravda, že i když ideově tomu tak není, tak že právně a formálně se jedná o soukromou akci a já si nedovedu představit, jaký nástroj by vláda musela použít, aby to setkání v Brně zakázala. To znamená, to, o co nám jde primárně, kromě toho, že samozřejmě tu výzvu formulujeme na závěr usnesení, že vyzýváme, aby od konání na území České republiky upustili, tak nám jde především o jakési gesto i o nějaký morální symbol vůči těm, kteří třeba ty hrůzy druhé světové války pamatují, dát prostě najevo, že k tomu tématu nejsme neteční a že politická reprezentace, když už teda byla z přípravy tohoto výsostně politického setkání vynechána, tak že k tomu nemlčí a že k tomu alespoň vydá nějaké usnesení, které je odmítavé.
1: Takže i ta výzva je gesto, chápu to dobře.
0: Je to samozřejmě, jo, do jisté míry je to gesto, rádi bychom, kdyby bylo respektováno, ale jak říkám zpátky, jsme prostě političtí realisté a myslím si, že spíše to, k čemu to přispěje, tak je nějaká debata a i nějaký argument, že prostě to téma se řešilo i na půdě českého parlamentu, že i český parlament k tomu zaujal odmítavé stanovisko, ale samozřejmě, jaký to bude mít vliv na samotné pořádání té akce v Brně, to je těžko spekulovat.
1: Pane poslanče Sokole, v té atmosféře, která v Česku je, může ten letošní sjezd v Brně přinést pozitivní věci, ať už pro účastníky, pro Sudeto německé krajanské sdružení nebo i pro českou společnost?
2: Já myslím, že může, protože já jsem stále přesvědčený, že drtivá většina české společnosti není naladěna tak, jako kolegové z SPD, kteří z toho dělají hysterické politické téma, a že to bude věc, která vlastně pak už nebudeme diskutovat o tom, jestli sem zástupci sudetských Němců mohou přijet za 20, za 25 nebo za 10 let, protože zkrátka tady jednou budou. Já si myslím, že věřím tomu, že zástupci sudetských Němců jako vnímají tu debatu i tak, že ten program bude odpovídat tomu, aby ti škarohlídi, kteří z toho dělají jakousi starým komunistickým slovníkem revanšistickou akci, tak uvidí, že nic takového se to neděje, že jsou to potomci nebo vnuci dokonce těch lidí, kteří odsud odešli, a že tady nejde už dneska o žádný majetek, nejde tady o nějakou revizi výsledků druhé světové války, jak zaznívalo v té debatě, a že pak třeba přikročíme taky k tomu, aby jsme se zamysleli nad tím, že třeba teď o víkendu poslanec SPD Foldyna se účastnil akce, kde se mávalo sovětskými vlajkami, pod kterými jsme byli v roce 68 okupováni. A to kolegům z SPD nevadí. Tady ti pamětníci na ně se nemyslí, protože oni asi nevolí SPD, ale takže se měří dvojím metrem, a já věřím, že i tahle ta událost spoustě lidí otevře oči, že jako dělání politiky z historie tímhletím způsobem nikomu nepomáhá, že to nikomu politické body ve výsledku nepřinese. Takže myslím si, že i v tomto může být pozitivní.
1: Chce reagovat pan poslanec SPD Nerušil na zmínku Petra Sokola o vašem poslanci Foldynovi?
0: No určitě, pan Sokol tady právě předvedl takovou tu, bych řekl, určitou nedovzdělanost, co se týče historických faktů, protože samozřejmě Sověti přijeli v 68. s rudým praporem a okupovali naši zemi, ale bylo by potřeba také říci, a to byl i motiv toho, proč na těch olšanských hřbitovech ty sovětské vlajky vlály, byly to také vlajky osvoboditelů a nebylo jich málo, kteří tu padli při osvobozování Československa. Ať už se bavíme o pražském povstání, jak to tam vlastně bylo, jaká byla role vlasovců, tak je prostě nespochybnitelný fakt, že několik set tisíc občanů Sovětského svazu tehdejšího padlo při boji s nacisty na našem území. A ať už se díváme na historii zleva či zprava, tak ten jejich podíl na osvobozování Československa od nacismu je naprosto nespochybnitelný. Jo. Proto se také pan Foldyna zúčastnil akce, kde na připomínku k událostem konce druhé světové války vlály tyto rudé prapory.
1: Tak vrátíme...
2: Tady vám ty pamětníci nevadí, že jo? Tady, kde někdo zahynul, jeho příbuzní v roce 68, tak to nevadí, a symbol komunismu, pod kterým zahynuli miliony nebo desítky milionů lidí, tak k tomu vy se hrdě hlásíte. Tak nám neříkejte, že jste vlastenci, neříkejte nám, že jste se poučili z historie,
1: tak,
2: a neříkejte někomu, že je nedovzdělaný.
1: Teď se omlouvám, nechám reagovat pana Nerušila ještě na to, jestli hrdě se k tomu hlásí.
0: Nehlásíme, samozřejmě ztráta každého života je tragédie, ať už je to ve válečním konfliktu nebo prostě při nějaké nešťastné náhodě, tak jako se povětšinou dělo v 68. roce, ale tohle to je ten jako cynismus, to prostě srovnávat.
1: Protože to bychom se dostávali dál k debatě o tom, kolik bylo obětí a co se dělo v roce 1968, a tím bychom mohli strávit zbytek dnešního kulatého stolu, ale pojďme se vrátit k původnímu tématu. Obrátím se na pana poslance KDU ČSL Hayata Okamuru. V té současné atmosféře, v tom, co se odehrává okolo chystaného sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně, není to riziko, nebo nebude to riziko, ta akce?
4: Víte, já chci zase nabídnout takový pohled z nadhledu, takový historický, duchovní, taky jako člen zahraničního výboru, který musí z povinnosti přemýšlet o mezinárodních souvislostech. To, že my Češi, jako český národ, budeme žít vedle Němců, německého národa, to je prostě daný fakt, s tím nepohneme. To je prostě dané zeměpisně. A Němců je samozřejmě mnohem více než Čechů. A my si můžeme v každém okamžiku vybrat, jestli ten vzájemný vztah budeme spíše vyhrocovat, jestli tam budeme rozmnožovat nedůvěru, vzájemné podezírání, prostě budeme vysílat nějaké negativní špatné signály, nebo naopak s tou nadějí, jak jsem už o tom mluvil, a taky s odvahou, ta je vždycky zapotřebí v této věci, budeme pěstovat to vzájemné usmíření, přátelství. I manželé, když mají svatbu, tak nemají přece 100% jistotu, co bude za 30 let, co bude za 50 let, ale oni do toho jdou s nadějí. A tak by to mělo být i v tom česko-německém vztahu. A myslím si, že to setkání v Brně, to sudeto-německé, nebo sudeto-německo-české a německo-české, že má tenhle pozitivní potenciál. A byla by obrovská škoda to setkání nějakým způsobem negovat, prostě zničit tenhle pozitivní potenciál a aby zůstala po něm nějaká hořkost. Já si myslím, jak jsem to už řekl předtím, že to je o setkávání konkrétních lidí tváří v tvář. Znovu připomínám tu závěrečnou velkou nedělní katolickou bohoslužbu, kde se sejdou vedle sebe Češi a Němci, kterou povede český arcibiskup. Takže v tomto smyslu pokládám to setkání, které se v Brně chystá za několik dnů, jako za událost pozitivní, která má potenciál. Ovšem je třeba se na to dívat s nadějí, ne s a priori s tím největším podezíráním té druhé strany, že nám chce provést něco špatného. Tak nemůže fungovat dobré česko-německé sousedství. Já jsem s rodinou byl mnohokrát v průběhu let i s dětmi na setkáních Ackermanngemeinde. To je jeden z těch mnoha proudů mezi sudetskými Němci, takový ten nejvíc katolický a nejvíc smířlivý. Ti lidé z Ackermanngemeinde už poměrně brzo po druhé světové válce došli k tomu postoji přiznání vlastních vin, usmíření a podání ruky k usmíření taky českým partnerům. A mimochodem taky podporovali třeba poměrně hodně různé akce, které prohlubovaly přátelství mezi Čechy a Němci. Myslím, že se podíleli taky třeba na opravách řady církevních památek a tak dále. Takže já bych k tomu přistoupil s takovou nadějí a to je ten správný postoj, který taky připravuje dobrou cestu soužití mezi Čechy a Němci pro generace našich dětí a vnoučat. Já mám 5 dětí, mám 2 malá vnoučata na Moravě, takže mi záleží na tom, jaké bude soužití Čechů a Němců. Chci ještě připomenout, že v rodině i v širší rodině máme lidi, kteří bojovali proti nacismu, kteří trpěli. Loni měl pohřeb se s vojenskými podstami dědeček našeho zetě, který byl jako teenager odbojář tam na Zábřežsku, byl vězněn v Německu. Byl to člověk, který odporoval jak nacistickému, tak komunistickému režimu. Takže chci říct, že tento můj postoj je inspirovaný křesťanstvím, ale i tou zkušeností z vlastní širší rodiny. A myslím si, že je to správný postoj s nadějí a s odvahou k tomu usmíření a i do budoucna.
1: Hayato Okamura před chvílí mluvil o tom, že je jasné, že vedle sebe dál budou žít Češi a Němci. Mluvil o česko-německých vztazích. Může konání toho brněnského sjezdu, ale také všemožné reakce, včetně těch, které už zaznívaly ve sněmovně nebo ve čtvrtek budou zaznívat ve sněmovně, ovlivnit česko-německé vztahy, pane poslanče Trojane?
3: Tak asi jedním slovem neovlivní to téma česko-německé vztahy, protože vztahy s Německem jsou natolik pevné a silné a rozvíjející se správným směrem, že tato věc, která, myslím teď, vztah fungování spolusoužití Čechů a Němců, Moravanů, Slezanů a vůbec tady v městě Brně, pokud se bavíme o tomto konkrétním místě, tak již desítky let fungují a rozvíjí se tím správným směrem a tady tato věc tak tomu určitě ublížit nemůže.
1: Pane Sokole, vidíte riziko, že by to, co se odehrává, ty debaty okolo chystaného sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení, že by to mohlo ovlivnit další vztahy Česká a Německa?
2: Tak ty protiněmecké nálady, které jsme slyšeli hlavně z úst poslanců SPD v té poslanské sněmovně, kdyby jim byla v Německu věnována větší pozornost, tak by to těm našim vztahům určitě nepomáhalo. Já souhlasím s kolegy, že to nějak zásadně nezmění, ale šíření prostě nenávisti a neustále vyvolávání nějakých duchů nesnášenlivosti vztahům samozřejmě nepomáhá. Reakce jsme viděli nejenom tedy od partnerů SPD, ale i třeba v Bavorsku, kde je to zastoupení studentských Němců procentuálně, tím, že je to nám geograficky blízké a řada těch lidí tam odešla, je tam mnohem vyšší než ve zbytku Německa, tak tam na to politici, zástupci Bavorska reagovali, ale naštěstí věřím, že se tady z tohohle toho kolegové ve vládní koalici poučí a nebudou už postupovat tímhletím způsobem, až zjistí, že jim to žádné body nepřineslo, že místo toho, aby plnili sliby, takže dělají takovéhle věci, že to asi na to ani jejich voliči zvědaví nejsou, tak snad se z toho poučí a ty česko-německé vztahy se zase vrátí k normálu, takže jasná odpověď, nezatře se to s nimi, ale pokud bychom pokračovali v této retorice, tak jim to rozhodně pomáhat nebude.
1: Pane poslanče Nerušile, když si připravujete vystoupení nebo když jste vystupovali minulý týden, berete na zřetel česko-německé vztahy to, jestli některé věci, které zaznívají, je mohou poškodit, nebo si myslíte, že tohle nemůže mít vůbec žádný vliv?
0: Já myslím, že jako česko-německé vztahy jsou na takové úrovni, že spíše tahle epizoda se sjezdem sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně bude vnímána jako taková, bych řekl, hloupá nebo nepříjemná epizoda. Jo, já věřím tomu, že my se spíš díváme jak na české, tak na německé straně do budoucna. Tohle je spíš taková určitá zátěž z minulosti, přes kterou se musíme ale samozřejmě nějakým způsobem přenést a z našeho pohledu prostě není úplně vhodné na to jít takovoutou cestou politické provokace, takovoutou cestou prostě vyvolávání starých nebo otevírání starých ran, protože prostě v české společnosti je to stále živé. A nakonec, jak tady řekl pan poslanec Okamura, samozřejmě my s Němci vedle sebe jsme žili a žít i do budoucna budeme. Jo, to znamená vyvolávání nějaké nenávisti, jak tady podsouvá pan poslanec Sokol, to určitě není účelem. Tady je spíše účelem upozornit na to, že některé momenty v naší společné historie ještě nedosáhly takového momentu, abychom mohli ty vztahy posunout na úroveň oficiálního sjezdu v Brně. Ale jak tady zmínil pan Okamura i pana Antona Oteho a Ackermann Gemeinde, to je ten způsob, jakým by se na to mělo jít. Usmíření bez nějakých teatrálních gest z jednoho člověka na druhého a postupné vzájemné pochopení. Jo? Nikoli v takovéto teatrální akce, jako je sjezd na území České republiky, ještě v situaci, kdy si to značná část naší společnosti nepřeje.
1: Vy už jste se tady zmínili v průběhu naší dnešní debaty o Benešových dekretech, což je téma, které nedávno ožilo i v souvislosti s volbami v Maďarsku. Vítěz maďarských voleb Péter Maďar o nich několikrát v kampani mluvil, to vyvolalo hodně reakcí na Slovensku. Máte pocit, že by se téma Benešových dekretů mohlo otevřít v česko-německých vztazích? Vidíte proto nějakou poptávku, pane Okamuro?
4: Já si myslím, že tady je zásadní, že ta vedoucí reprezentace sudetských Němců, zosobněna v panu Berndu Posseltovi, se jasně rozhodla, že tohle už je pase, že se tahle otázka otevírat nebude a že je definitivně uzavřená. Jo? A já bych z tohohle vycházel zase s tou nadějí. S tou nadějí samozřejmě, teoreticky je možné za 50 nebo 100 let, že ten národ, ať jsou to Němci nebo Rusové, jsou to národy mnohem větší, mnohem početnější než Češi, že prostě použije tvrdou sílu, že se tam dostane k moci nějaká špatná vláda, jako se to stalo ve 20. století, ať už to byl Stalin v Sovětském svazu nebo Hitler v Německu. Ano, ale mějme tu naději, že ti, kteří představují sudetské Němce a přijedou do Brna, že to jsou lidé poctiví, kteří drží slovo, kteří to myslejí s pěstováním našeho vzájemného přátelství vážně a tak k tomu přistupme. V tom vztahu Čechů a Němců se buď můžeme rozhodnout pro cestu vzájemné nedůvěry, neustálého vzájemného podezírání se z něčeho špatného, pro konfrontaci, nebo naopak můžeme volit tu cestu vytrvalého pěstování přátelství, toho vysílání pozitivních signálů. A já bych se v zájmu našich dětí, vnoučat, rozhodl pro tu pozitivní cestu. A tak taky vnímám ten sudetský sjezd v Brně. Děkuji.
1: Pane poslanče Trojane, vidíte nějaké riziko otevření tématu Benešových dekretů?
3: Nemyslím si. Je to téma, které patří k historii, je to součástí, takže opět opakujme, že bylo je, existuje, patří tam, ale stavět na tom dál a otvírat, myslím, s nějakou účinností, tak určitě nehrozí.
1: Pane poslanče, Nerušile nemůže k tomu, že na německé straně třeba získají větší pozornost hlasy volající po otevření Benešových dekretů, přispět právě třeba i to napětí okolo chystaného sjezdu?
0: Myslím si, že ne. Jo, protože to téma, říkám, je to záležitosti v tom Německu spíše jednotlivců, než že by to byl nějaký organizovaný politický proud. Nakonec největším reprezentantem nějakých politických požadavků nebo nároku je nakonec pořád sudeto německé krajanské sdružení. Takže já věřím, že se to přežene a jak už jsem vyjádřil naději, že třeba se na to časem zapomene, že tady takovýto nešťastný pokus proběhl.
1: Pane Sokole, vidíte nějakou snahu zpochybnit Benešovy dekrety?
2: Já ji v tuhletu chvíli mezi Českou republikou a Německem nevidím. Jsou to, jak jsem o tom už mluvil, zaznívá to občas z německé alternativy pro Německo, zaznívá to od svobodných v Rakousku. Trošku jiná situace je na Slovensku, mezi Slovenskem a Maďarskem, protože tam ti lidé, kteří těmi dekrety byli postiženi, to znamená příslušníci maďarské menšiny, tak ti tam z velké části zůstali. Takže tam to téma se teď oživuje, protože se to tam nějakým způsobem v několika případech aplikovalo. To v České republice se neděje. Tady je to skutečně, jak říkal pan poslanec Trojan, záležitost historie a myslím, že ji nikdo nechce otvírat. Na druhou stranu, když budeme pokračovat v takovém stylu debaty v poslanecké sněmovně, jak jsme ho zažili minulý týden a bude se tam říkat, že to sudetoněmecké sdružení je nacistická organizace a takové věci, bude se takhle přitápět pod kotlem, tak se možná najdou radikálové i na druhé straně. Takže já se v současnosti nebojím otvírání Benešových dekretů, ostatně česko-německá deklarace tohleto vyřešila a přestože pan poslanec Nerušil tady říkal něco jiného, doufám, že to byla jen neznalost, že to nebyl úmysl, že to již v těch stanovách toho sudeto německého krajanského sdružení není, tak oni těžko můžou být zastáncem něčeho takového, když si to sami vypustili ze stanov a jak říkal pan kolega Okamura, vzdali se tady debaty o těch nárocích. To znamená, z tohletoho hlediska myslím, že jsme opravdu postoupili a nemusíme se my Češi, občané České republiky, obávat, že by tohleto téma vedlo k nějakému poškození České republiky, to už je dávno pryč.
1: Ta debata o tom, že se chystá v Brně sjezd sudeto německého krajanského sdružení, se odehrává ve dnech, kdy si Česko připomíná a připomnělo 81. výročí pražského povstání a osvobození od fašismu. Máte pocit, že se tyto události připomínají adekvátně, pane poslanče Trojane?
3: Myslím si, že ano. Sám jsem se účastnil, ať už tady pětního aktu osvobození města Brna, nebo minulý týden, právě to bylo to osvobození města Brna, nebo teď na Kounicových kolejích ke konci války, takže si myslím, že toto nejenom v městě Brně, ale vůbec napříč celou republikou k zapojení všech různých spolků a nejenom politiku, tak je připomínáno důstojně a na místě tak, jak by mělo, takže určitě ano.
1: Pane poslanče Okamuro, je to připomínáno dostatečně a věnuje se adekvátní pozornost i tomu, co následovalo po roce 45 ve vztahu k Němcům?
4: Já si myslím, že se to v posledních letech velice zlepšuje a mám z toho radost a opakovaně mi udělalo radost setkání s mladými lidmi, kteří mě překvapili svými znalostmi, svou úrovní teda občanského vědomí a svým takovým vyzrálým názorem na svůj mladý věk. Je to hodně taky o rodinách, o rodičích a dětech. Sám jsem se snažil svých pět dětí každý rok dvakrát vzít do centra Prahy vždycky 21. srpna zapálit svíčku na Václavském náměstí při výročí sovětské invaze do Československa a 17. listopadu zase na Národní třídě při výročí pádu komunistického režimu, při výročí sametové revoluce úplně od malinka, od 2, od 3 let A všech pět dětí má takový jasný názor na moderní historii a chodí ke všem volbám.
1: Což jsou jiná výročí, ale rozumím té souvislosti. Když se vrátím k výročí konce druhé světové války, máte pocit, pane poslanče Nerušile, že se připomíná v české společnosti všechno adekvátně, že nic nechybí, nic nepřebývá, že všechno je tak, jak má být?
0: Připomíná se adekvátně, ale poslední dobou já poměrně nelíbě sleduji určité snahy o politizaci našich významných výročí i svátku třeba. To ať už se bavíme o tom 17. listopadu, kdy si ho v podstatě zprivatizovala určitá skupina lidí a má pocit, že by tam...
1: S dovolením, protože se blíží konec, tak 17. listopadu bych nechtěl už odbíhat, ale... jestli můžeme zůstat u výročí konce druhé světové války.
0: Ale co se týče konce druhé světové války, je určitě dobře, že se hovoří o konci války, tak jak to bylo, že násilnosti probíhaly na všech stranách. Ono tak to ve válce bývá, že ta válka je prostě hnusný násilný konflikt, ale to, co vnímám jakoby nelíbě, tak je určitá snaha to poodtáčet ten konec světové války, umenšovat něčí zásluhy, naopak některé zveličovat a dělat z toho něco, co to nebylo.
1: Tak a to si můžeme nechat na nějakou další debatu, protože čas pro dnešní kulatý stůl už je u konce. Díky vám, kteří jste se zúčastnili, těmi politiky, kteří dnes debatovali, byli poslanec hnutí SPD Josef Nerušil, poslanec KDU-ČSL Hayato Okamura, poslanec ODS Petr Sokol a poslanec hnutí ANO Václav Trojan. Díky moc, naviděnou, naslyšenou, od mikrofonu sloučí i Tomáš Pancíř.
4: Děkuji za debatu, zdravím posluchače.
0: Také děkuji.
2: Na Skladnou z Prostějova, kde připomenu, že ten osvobodila rumunská armáda, na což se na celostátní úrovni občas zapomíná, abych ještě zareagoval. Na Skladnou.
3: Na Skladnou i z Brna a snad jedním slovem či souslovím buďme velkorysejší. Mějte se hezky, na Skladnou.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Ministr pro sport Šťastný chce kvůli pražskému derby vytvořit pracovní skupinu k legislativě o bezpečnosti. Švédské úřady zadrželi dva muže, kteří jsou podezřelí z dodávek pokročilé techniky Rusku. Fotbalisti Artisu Brno vyhráli v Opavě a přiblížili se postupu do ligové baráže. Dálnice D2 je ve směru z Bratislavy do Brna po nehodě na 12. kilometru neprůjezdná. A počasí zítra bude oblačno s lokálními přeháňkami, na horách může sněžit a teploty 7 až 12 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů chce kvůli výtržnostem na sobotním derby mezi Slaví a Spartou vytvořit pracovní skupinu. Zabývat by se měla legislativou týkající se bezpečnosti na stadionech. Dodal, že vláda teď věc řešit nebude, aby nezasahovala do řízení ligové disciplinární komise. Šťastný taky řekl, že o bezpečnosti při utkáních jedná s předsedou fotbalové asociace Davidem Trundou a některými politiky.
7: Také jsem v kontaktu s kolegy poslanci, zejména tedy s kolegou Patrikem Nacherem, ale i ministrem vnitra Lubomírem Metnarem, kteří minulém volebním období už se zabývali legislativně některými návrhy, které se právě týkají bezpečnosti na stadionech.
6: Napadení hráčů Sparty, ale taky házení světlic na tribunu hostů policie vyšetřuje pro podezření z výtržnictví. Za to hrozí až 2 roky vězení. Disciplinární komise může Slávii uložit až 10-milionovou pokutu, kontumovat utkání nebo uzavřít stadion pro fanoušky. Bývalý politik TOP 09 Otto Sixtus Libal půjde opět před soud. Podle zjištění serveru i rozhlas ho státní zástupce obžaloval z dalšího znásilnění. Kauzou se bude zabývat obvodní soud pro Prahu 10. Hlavní líčení je nařízené na příští pátek. Libalův advokát Filip Seifert na dotazy i rozhlasu nereagoval. Za první případ dostal Libal loni na jaře podmínku. Odvolací soud ale rozsudek zrušil a nařídil případ ještě jednou projednat. Švédsko zadrželo dva muže, kteří obcházením sankcí údajně pomáhali Rusku získávat pokročilou techniku. Moskva ji pak mohla využít ve válce proti Ukrajině. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na švédskou bezpečnostní službu SEPO. Jeden z podezřelých je občan Švédska, druhý Turecka. Podle soudních dokumentů byly sankce porušované od loňského června až do letošního května. Jižní Moravu dnes zasáhly silné bouřky. Podle Českého hydrometeorologického ústavu byly nejintenzivnější na Hodonínsku, kde padaly stejně jako třeba na Znojemsku kroupy. Hasiči kvůli odklízení následků bouřek vyjížděli ke 14 zásahům. Většina byla právě na Hodonínsku, říká mluvčí hasičů Petr Příkazský.
8: Nejvíce zasaženými obcemi je obec Ratiškovice a Vacenovice. V Ratiškovicích z těch 14 událostí je 7 čerpání vody přímo v Ratiškovicích. Jednalo se převážně o zatopené sklepy a o čerpávání vody ze sklepů.
6: Výstraha meteorologů před bouřkami platí ve východní polovině Česka do půlnoci. V celém Moravskoslezském kraji a taky v části toho Olomouckého a Zlínského bude platit až do zítřejšího rána.
9: Fotbalisti Artisu Brno se přiblížili účasti v baráži o postup do nejvyšší soutěže. Ve 28. kole šance Národní ligy zvítězili v Opavě 2-0 a zůstali v tabulce na třetím místě. Jejich náskok na příčky mimo baráž navíc vzrostl na 4 body. Pražané se ve Slezsku prosadili v obou poločasech. Skóre otevřel Nigeriec Kwadri Adediran. Po změně stran zvýšil stoper Ondřej Čoudek. Ve zbývajících druholigových zápasech Artis nejprve přivítá Žižkov a pak nastoupí na trávníku Chrudim.
10: Zavřená D2 za Hustopečemi a kolony na D1 u Brna. Dálnice D2 je ve směru z Bratislavy do Brna po nehodě na 12. kilometru neprůjezdná. Kamion ze zadu nedobrzdil do kolony, narazil ze zadu do dodávky. Vrtulník odletěl, hasiči jsou stále na místě a nedá se teď projet směrem do Brna. Dopravu už policisté odklánějí na Hustopeče na 25. kilometru a před odklonem se tvoří zatím kratší kolona. Opatrně dojíždějte. Na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova se zdržíte. Kamiony popojíždějí v pravém od 220. kilometru. Osobním autem zastavíte v levém pruhu jen místy, třeba u Holubic na 211. kilometru. A celé se to rozjede až Brně v okolí 190. kilometru. Na D1 na Vysočině na Brněnsku místy taky silný déšť, je hodně vody na vozovce, je třeba jít opatrně. A na silnici 9 z Prahy do Mělníka kolona popojíždí mezi Zdiby a Líbeznicemi. Je tam nehoda, silnice průjezdná kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra čekejte proměnlivou, přechodně velkou oblačnost s lokálními přehánkami, víc jich bude v Čechách. V polohách nad 800 metrů, na západě ráno i nad 600 metrů budou přehánky sněhové. Večer už pak budou ubývat srážky a místy taky oblačnost. Nejvyšší teploty v

0: útek a jeden pokus o něj má za mřížemi strávit celkem 3 roky.
1: Po uplynutí poloviny trestu Ferry požádal o podmíněné propuštění.
2: A tomu v lednu zamítl okresní soud v Teplicích.
3: Bývalý politik TOP 09 proti rozhodnutí podal stížnost.
1: Ústecký krajský soud věc do Teplic vrátil.
4: Státní zástupkyně ho v lednu obžalovala z dalšího znásilnění.
5: Odsoudili ho za znásilnění a odpykal si víc než půlku trestu. Exposlanec Dominik Ferry chce předčasně z vězení. Má na to nárok? A co bude s jeho dalším soudem? Všechno to probereme s Tomášem Pikou, redaktorem serveru iRozhlas.cz. Dnes je pondělí 11. května. Ahoj Tomáši, díky, že jsi udělal chvíli na Vinohradskou 12.
6: Ahoj Matěj, díky za pozvání.
7: Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 15. dubna 2026 o stížnosti odsouzeného Dominika Ferryho proti...
5: Ty jsi získal usnesení Ústeckého krajského soudu, který vyhověl stížnosti Dominika Ferryho na zamítnutí jeho žádosti o podmínečné propuštění.
7: Napadené usnesení se zrušuje a okresnímu soudu se ukládá, aby o věci znovu jednal a rozhodl.
5: V Ústí se rozhodli, že námitky Ferryho jsou důvodné. Ferry si stěžuje, že přeci udělal maximum možného, aby ho propustili.
8: Jsem do krajnosti přesvědčen o tom, že jsem při výkonu trestu vykonal naprosté maximum, kterého je možné v prostředí věznice objektivně dosáhnout.
5: Tak v čem všem dávají v Ústí Ferrymu za pravdu?
6: Tak v první řadě je odvolacím senátem vytýkáno, že okresní soud v Teplicích nedodržel stanovené lhůty. On měl rozhodnout nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti o podmíněné propuštění. Ferry svou žádost o podmíněné propuštění podal 25. listopadu 2025 a rozhodnuto o ní bylo až 15. ledna letošního roku. Tedy jednoduchými počty zjišťujeme, že ta lhůta skutečně překročena byla a stejně tak byla překročena i lhůta pro vypracování písemné usnesení prvoinstančního soudu. Ta je totiž stanovena zase na 10 pracovních dnů od toho rozhodnutí z 15. ledna. Nicméně, jak konstatuje soud, k odeslání toho usnesení došlo až 27. února. Tedy vlastně i den po prodloužené lhůtě, kterou schválila předsedkyně Teplického soudu s odvoláním se na rozsah odůvodnění, tedy že by mělo být rozsáhlejší a argumentačně propracovanější.
5: To znamená, že to nejsou jenom technikálie, ale je tam i námitka, že to je nedostatečné to odůvodnění, proč dochází k zamítnutí té žádosti.
6: No to je právě to, k čemu se chci dostat. Jak konstatoval odvolací soud, to usnesení nakonec bylo ve skutečnosti velice stručné, celé obsahuje jen 3 strany a to, jak je v něm argumentováno, opravdu nedostatečné bylo, teda podle odvolacího senátu. Ten prvoinstanční soud ve svém rozhodnutí o zamítnutí Ferryho žádosti o podmíněné propuštění argumentoval mimo jiné i tím, že je zde předpoklad, že se Ferry zatím ve výkonu trestu nepolepšil a nepovede tedy řádný život. Odvolací krajský soud ale píše, že v prvoinstančním usnesení není tohle tvrzení řádně podloženo. Konkrétně, abych to vysvětlil, odvolací soud kritizuje, že se soudce Jaroslav Malchus, který v Teplicích o Ferryho podmíněném propuštění rozhodoval, že si nevyžádal trestní spis z Ferryho kauzy, který obsahuje jeho znalecké posudky, a taky Ferryho osobní spis z věznice. Nemohl tak prý reálně posoudit, zda k polepšení skutečně došlo či nikoliv. A soudce Malchus tak měl správně podle odvolacího soudu ty znalecké posudky provést, měl provést i svědeckou výpověď vězeňské psycholožky, vychovatelky, speciálního pedagoga, tedy všech těch, kteří podle odvolacího soudu s Ferrym ve výkonu trestu pracovali a měli by tak jeho případné polepšení být schopni vyhodnotit. A v případě, že by i toto bylo vlastně nedostatečné pro ten soud, tak si mohl sám ještě zažádat o vyhotovení dalšího znaleckého posudku, který by mu ty jeho otázky zodpověděl.
5: To, že se operuje se slovem spekulace v tom usnesení Ústeckého krajského soudu, že měl tebou zmíněný soudce i spekulovat o tom, jak by mohl nebo nemohl žít řádný život Dominik Ferry po tom propuštění, to se taky týká nedostatečného odůvodnění.
6: Ano, ten odvolací senát zkrátka vyčítá to, že to, co tam tvrdí v tom prvoinstančním usnesení nebo v tom svém rozhodnutí o zamítnutí Ferryho žádosti o podmíněném propuštění, takže není podložené konkrétními důkazy, ale podle teda odvolacího senátu stojí spíše na tom, jak tu situaci vnímá ten soudce. Na druhou stranu je na tomto místě asi důležité zdůraznit, že odvolací soud tímto neříká, že by se Ferry polepšil a měl by být

0: tedy propuštěný. On tohle vůbec nehodnotí. Pouze říká, že prvoinstanční soud má své rozhodnutí o zamítnutí Ferryho žádosti o propuštění, které má podle něj řadu pochybení, tedy lépe podložit.
1: Znamená to v důsledku, že v Teplicích budou na základě rozhodnutí v Ústí rozhodovat o Ferrym znovu.
0: Ano, ano. K tomu bude muset nutně dojít. Jim se celý ten případ tedy vrací k novému rozhodnutí.
1: A dostal teplický okresní soudce už nějaké i úkoly od odvolacího senátu, na co se zaměřit, koho tedy vyslechnout? Ty jsi jmenoval několik těch bodů, které neproběhly, tak teď bude čas na nápravu.
0: Tak předně ten nejdůležitější vlastně příkaz ze strany odvolacího senátu je ten, aby si okresní soud v Teplicích vyžádal celý ten trestní spis od obvodního soudu pro Prahu 3. A taky osobní Ferryho spis z teplické věznice, kde ex-politik vykonává svůj trest. Okresní soud má také znovu právě vyslechnout ty znalce, řešit jejich posudky, vyslechnout má také, jak už jsem zmínil, psycholožku, vychovatelku a speciálního pedagoga z teplické věznice, kteří by se měli vyjádřit k současnému Ferrymu postoji, k těm trestným činům a k možnostem, že by je mohl na svobodě zopakovat. No a nakonec si může vyžádat i právě zmíněný nový posudek z oboru zdravotnictví nebo pedagogiky, či z odvětví psychologie, který by mu mohl zodpovědět ještě nějaké další otázky, které by ten okresní soud mohl mít.
1: Nabízí se jednoduchá otázka, proč tohle to všechno už neudělal ten okresní soud v Teplicích? Navíc, když si vzal víc času na to rozhodnutí, než kolik zákonně měl, ty už si to popsal, že tam byly ty problémy s těmi technikáliemi. Tak na základě čeho soudce Jaroslav Malkus rozhodl?
2: Přetrvávají pochybnosti o absenci nějaké sebereflexe pana odsouzeného k tomu jednání, pro které byl odsouzen. Tudíž je tam obtížné dovozovat naplnění úplného polepšení v těchto segmentech jeho chování a jeho osobnosti.
0: To jeho rozhodnutí vychází ze tří podmínek, které musí každý vězeň před podmíněným propuštěním splnit. Tou první podmínkou je časová podmínka, že podle závažnosti spáchaného činu musí vykonat odsouzený určitou část vyměřeného trestu. U méně závažných činů to musí být třetina trestu, ve Ferryho případě to ale musela být polovina. V listopadu, když Ferry svou žádost o podmíněné propuštění podával, byl ve výkonu trestu už rok a půl ze svého tříletého trestu, takže tuto časovou podmínku splnil. Co ale podle okresního soudu nesplnil, to jsou ty další dvě podmínky, a to je podmínka polepšení, tedy toho, že si vlastně uvědomuje, že udělal něco špatně, je tam ten náhled na ten spáchaný čin a nějaká sebereflexe. A s tím je spojená i poslední podmínka, tedy předpoklad, že povede už dále řádný život, jednoduše řečeno, že se zkrátka neuchýlí znovu k té trestné činnosti. No a toto podle okresního soudu Dominik Ferry dosud nesplňuje, proto jeho žádost v první instanci zamítl.
1: To, jak se chová Ferry ve vězení a to, že se chová řádně, to na propuštění soudci prostě nestačilo.
0: No, očividně nestačilo. Teplický soudce to vysvětloval tím, že Ferry nebyl odsouzený za obecnou trestnou činnost, třeba majetkové povahy, ale specifickou mravnostní trestnou činnost. A v takovém případě je třeba posuzovat nejenom to, jak se chová ve vězení ve specifickém prostředí, ale především to, zda už teda u něho vznikl nějaký náhled na celou tou svou trestnou činnost. A to včetně vlastně těch příčin a podmínek, které k ní vedly. Právě proto je podle soudu třeba, aby byly patrné změny ve Ferryho přístupu, tak aby k podobnému nežádoucímu chování už v budoucnu nedocházelo.
1: Já tomu rozumím. Na druhou stranu, když tam vykonává práci ve věznici, je knihovníkem, má kázeňské odměny, kontaktoval pobočku probační a mediační služby, pomáhá odsouzeným správními věcmi, to tedy podle soudce není předpokladem k tomu, že by mohl na svobodě žít řádný život.
0: Tak je to specifické prostředí a ten jím spáchaný trestný čin je do jisté míry specifický, jde o nějaké, jak vysvětlovala mi už dříve zmocněnkyně obětí Adéla Hořejší, jde o nějaký specifický druh nějakého mocenského charakteru. On vlastně nikdy neměl problém s autoritami, to znamená to, jakým způsobem se chová v tuto chvíli Dominik Ferry ve vězení, nebylo podle okresního soudu úplně relevantní ve vztahu k tomu jeho jím spáchanému trestnému činu. Nelze z toho úplně usuzovat to, že by se polepšil v rámci toho, co provedl. Takhle to argumentoval okresní soud. Nicméně odvolací soud zase říká, že by se i k tady tomuto přihlížet samozřejmě mělo a bude se to teda muset zřejmě do toho jeho nového rozhodnutí promítnout.
1: Okresní soudce taky tehdy argumentoval tím, že Ferrymu chybí, a to bylo zásadní sebereflexe, respektive, že přetrvávají takové pochybnosti. Co tím přesně myslel? Že si neuvědomuje, za co byl pravomocně odsouzený?
0: No, on tam mimo jiné vlastně uváděl, že Dominik Ferry vlastně neprojevil zájem o následky duševního stavu těch žen, těch svých obětí, neprojevil zájem o psychologickou pomoc, terapii, nějaké poradenství. Tady je ale opět nutné vlastně uvést to, že Dominik Ferry tady toto rovněž rozporoval. On tvrdí, že se už dříve omluvil a psychologickou pomoc vyhledal. I proto odvolací senát opět okresnímu soudu přikázal, aby pravdivost tohoto Ferryho tvrzení ověřil a potvrdil ho či vyvrátil právě na základě důkazů, které jsou součástí trestního spisu. Takže to by se měl okresní soud dozvědět teď z toho žádaného trestního spisu.
1: Já připomenu, že Ferry je odsouzený za 2 znásilnění a 1 pokus o znásilnění. Ty skutky se odehrály v letech 2016 až 2018. Ferry před soudem řekl, že ho mrzí subjektivní pocity poškozených žen.
3: Tu subjektivní újmu, kterou poškozené cítí, tak ta mě velmi mrzí, ale jsem nucen trvat na svém. Ty situace se takto neodehrály.
1: Ty už jsi zmínil zmocněkyni poškozených Adelu Hořejší, která v rozhovoru pro DVTV tvrdila, že Ferry touto větou, tedy tím, že ho mrzí subjektivní pocity poškozených žen, že ty ženy dál ponižuje.
4: Znova prostě je tam jako ponižoval tím, jako kdyby to byla nějaká vychýlená jejich jako emoce. Hlavně to říkal tomu soudci, ale ten soudce není adresátem teda té omluvy, že to...
1: Ty jsi říkal, že Ferry tvrdí, že se omluvil. Adéla Hořejší to tak ale úplně nevidí, ne?
0: Adela Hořejší, která ty ženy, které se staly oběťmi Dominika Ferryho, zastupuje, mi v lednu vysvětlovala, že se tak zatím nestalo, že na Ferrym není vidět za ten rok a půl prakticky žádná sebereflexe. Není vidět, že by se k té své trestné činnosti jakkoliv vlastně postavil. Připomněla, že to jeho znásilňování bylo vlastně provázeno velkou bezohledností a to byla vlastně protknuta i ta jeho žádost o podmíněné propuštění. Ona upozornila, a to jí musím dát za pravdu, protože sám jsem tu Ferryho žádost o podmíněné propuštění, která byla psaná ručně na několika stranách, četl, že se bývalý poslanec k tomu, co udělal a jaké dopady to mělo na její klientky, vůbec nevztahuje. Vůbec je v té žádosti nezmiňuje. Zmínil je až u toho lednového jednání, kdy ale opět neřekl, že by ho mrzelo to, jak se podle pravomocných rozsudků soudů zachoval, ale že ho mrzí to, jak jeho chování mohly tyto ženy vnímat. To znamená, že Dominik Ferry stále podle Hořejší nenahlédl rozsah toho, co udělal, co způsobil a že udělal něco špatně. Nezajímá se o to, co by ty ženy potřebovaly, aby došlo k nějakému, ona říká, k upřímnému odčinění toho skutku a smíru s oběťmi. Což má podle Hořejší na její klientky vlastně ten dopad, mimo jiné, že oni se ho zkrátka stále bojí. Pořád to, co jim podle těch pravomocných rozsudků udělal, ovlivňuje jejich život.
1: Obvodní soud pro Prahu 3 začal tenhle rok řešit ještě jeden případ, ve kterém Dominik Ferry čelí obžalobě. Týká se dalšího znásilnění?
0: Ano, jde o obžalobu z dalšího znásilnění, tehdy teprve 17-leté dívky, se kterou měl mít Ferry sice souhlasný pohlavní styk, exposlanec si ale měl v jeho průběhu bez souhlasu dívky sundat prezervativ a styk i přes její odpor dokonat. Státní zastupkyně dokonce u soudu uvedla, že se jí přitom měl vysmívat a říkat, že čekal, že bude více hysterická.
5: Když viděla, že má kondom v ruce, chtěla, aby přestal. On se jí vysmíval a řekl, že čekal, že bude víc hysterická. Řekl, že už je to stejně jedno a pak styk dokonal.
0: Policie tento případ původně odložila s tím, že se o trestný čin nejedná a státní zastupitelství závěry vyšetřovatelů tehdy potvrdilo. Ženy se ale zastal před 2 lety ústavní soud, který konstatoval, že vyslovení souhlasu s určitou sexuální aktivitou nevylučuje trestní odpovědnost pachatele, který oběť donutí k sexuální aktivitě podstatně odlišné. Současně upozornil, že snaha o prevenci otěhotnění nebo sexuálního onemocnění formou užití prezervativu může být samotným vlastně základem pro svolení partnera k sexuálnímu styku a vnucení takové vlastně potenciálně riskantní aktivity, tím myslel ústavní soud nechráněný styk, může vést k zásadnímu zásahu do duševní integrity té oběti.
1: Jinými slovy, ústavní soud tedy vlastně uznal, že pakliže žena souhlasila se sexuálním jsem s Dominikem Ferim za použití kondomu, tak v momentě, kdy si ho sundá, tak v ten moment už ten souhlas Dominik Feri nemá, proto teď ta obžaloba.
0: Ona očividně i proti tomu protestovala, to znamená, tam byl i vyslovený vyloženě nesouhlas z její strany a přesto na ní byl ten styk dokonán. To znamená, proto to ten ústavní soud vrátil a proto se tím musí znovu orgány činné v trestním řízení zabývat.
1: Ústavní soud taky policii vytkl, že nedostatečně vyslechla v tom případě svědky, že nedostatečně scháněla důkazy, například elektronickou komunikaci, kdy dotyčná žena měla Dominika Feriho v elektronické komunikaci konfrontovat právě s tímto. Došlo tam teda k několika pochybením?
0: Došlo tam očividně k několika pochybením. Muselo tam teda proběhnout do došetření toho případu a byla podána nová obžaloba, tedy už na základě těch pořízených nových důkazů. Teď aktuálně probíhá projednávání tohoto případu před obvodním soudem pro Prahu 3.
1: A kdy k tomu mělo dojít, k tomuhle případu? Protože já jsem zmiňoval, že ta znásilnění, za která je Dominik Feri odsouzený, nebo za která byl odsouzený a teď piká ve vězení, tak ty se staly v letech 2016 až 2018. Tento konkrétní případ má spadat do tohoto období?
0: Ten je ještě o něco starší, je to případ z roku 2015. Mm-hmm. V té době ještě nebyl Dominik Feri poslancem, tím se stal v roce 2017, to dva roky později, ale byl už členem rady statutárního města Teplice, to znamená, už tam mohlo být určitý aspekt nějakého postavení, zkrátka to mohlo spadat do celé té kauzy, kdy on měl tedy i podle té obžaloby nějakým způsobem využívat toho svého postavení k tomu, aby zkrátka ty oběti donutil k nějaké sexuální aktivitě.
1: On i v tomto případě svou vinu odmítá, vyslechl ho už soud, protože ty si říkal, že ta jednání už probíhají.
0: Dominik Feri se cítí nevinen.
3: Sděluji, že obžaloba se nezakládá na pravdě, proč se cítím být nevinen.
0: Skutek se podle něj nikdy nestal.
3: Nesouhlasím s popisem skutku, tak jak je uveden v obžalobě, nesouhlasím rovněž s právní kvalifikací, nesouhlasím přirozeně ani s navrženým trestem.
0: Vypovídat prý bude ale až v samotném závěru dokazování, což je sice nestandardní. Zvykem je většinou to, že jako první mluví obžalovaný a až poté hovoří svědci, ale i opačný postup je možný, takže na Feriho výslech si ještě budeme muset počkat.
1: Jak to vysvětlil, že chce mluvit jako poslední nebo až na závěr toho dokazování?
0: Tak Dominik Feri to vysvětloval mediálním zájmem, který o ten jeho případ je, on se obává zkrátka toho, že by mohl tou svou výpovědí svědkům cokoliv souvat, takže si chce počkat až na konec toho jednání, aby zkrátka nikoho údajně to svou výpovědi neovlivnil.
1: Soudní líčení probíhá za zavřenými dveřmi. Pokračovat bude 18. května. Ten soud začal v březnu, už vyslechl poškozenou ženu, do toho měl začít vyslýchat svědky. Jeden ze svědků teď naposledy nedorazil, tak za to taky dostal pokutu od soudu 3000 korun. Jaký trest v tomto novém případě Dominiku Ferimu hrozí?
0: Žalobkyně zatím trest komentovala jen vlastně v obecné rovině, řekla, že v případě prokázání viny by byl Ferimu ten stávající trest, ten tříletý trest vězení, adekvátně navýšen.
1: Aha.
0: Ale jaký přesný trest by mu plánovala vyměřit, to nespecifikovala. Nicméně, když se podíváme na tu právní kvalifikaci, tak mu hrozí až desetileté vězení.
1: Za znásilnění tedy neplnoleté osoby.
0: Tak, nezletilé.
1: Já se musím ještě zeptat, protože tenhle ten případ, o kterém se teď bavíme, který obvodní soud pro Prahu 3 začal letos řešit, tak se týká věci, a ty už si to o tom sám mluvil, věci, kterou původně policie odložila. Zasáhl ústavní soud ještě v nějakých jiných případech souvisejících s Dominikem Ferim? Hrozí mu ještě nějaká další obžaloba?
0: Ten ústavní soud prozkoumával všechny ty odložené případy. Těch odložených případů
1: bylo
0: celkem 5. Jeden tedy vrátil policii a státnímu zastupitelství k došetření a teď jsme ho zmiňovali, je projednáván před soudem. Ty zbylé 4 případy a nakonec konstatoval ústavní soud, že v jejich případě postupovali orgány činné v trestním řízení správně a zůstaly teda odložené. Nicméně těmito 4 případy se ještě v tuto chvíli zabývá Evropský soud pro lidská práva, aha, na který se obrátila zmocněnkyně obětí Adela Hořejší s Pavlem Úlem, kteří vypracovali stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva. A jak mám čerstvě vlastně potvrzeno, tak už se prakticky čeká jen na vynesení verdiktu, tedy bez toho, aniž bych jakkoliv předjímal to, jak ten soud rozhodne, je ještě možné, že se některé z těchto případů tuzemským soudům na stůl dostanou a budou se jimi zabývat. To znamená, je ještě možné, že Dominik Feri kvůli některým z těchto případů stane před soudem.
1: Dobrá, no tak Tomáši, tři věci budeme teď v kauze Dominika Feriho sledovat, totiž kdy se vrátí na Teplický okresní soud ten případ žádosti o podmínečné propuštění. Druhá věc je, jak dopadne obvodní soud pro Prahu 3 v případu další obžaloby z dalšího znásilnění a taky budeme čekat na verdikt Evropského soudu pro lidská práva. Všechno budeš určitě sledovat právě ty a posluchači a čtenáři i rozhlasu se to od tebe dozví. Moc díky, že jsi našel chvíli na Vinohradskou 12.
0: Díky za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Tomáš Pika z webu irozhlas.cz, který se zajímá o případy exposlance Dominika Feriho. Já jsem se ho ptal na to, jak to nakonec bude s tou jeho žádostí o podmínečné propuštění a taky s novou obžalobou, která ho viní z dalšího znásilnění. Nový týden, nové epizody, jedna z nich se určitě bude věnovat pražskému derby, které se nedohrálo kvůli vniknutí velkého množství fanoušků na hřiště a napadení některých hráčů Sparty. Čekáme na tresty, o kterých rozhodne disciplinárka Ligové fotbalové asociace. Naslyšenou zítra.
6: Jak to bylo doopravdy?
7: Parlamentní volby v roce 1935 skončily pro demokraty velkým šokem.
8: Říká historik Jaroslav Šebek. A otázkou zůstává, nestali se právě začátkem cesty, kdy končí Československo na podzim roku 1938 v Mnichově?
6: Jak to bylo doopravdy? Dnes po 8. večer na Plusu. Před 80 lety začalo v Praze zúčtování s nacistickým vrahem K.H. Frankem. Někdejší státní ministr v protektorátu Čechy a Morava se měl zodpovídat ze zločinů proti českému národu. Lucie Korcová a Vojtěch Koval spolu s historikem Vojtěchem Kinclem zmapovali klíčové okamžiky největšího poválečného procesu na našem území. Vydali se také na místa, která jsou přímo spojená s tehdejším terorem. Do Lidic nebo do Terezína. V pětidílné dokumentárně publicistické sérii Kat K.H. Frank dokreslují atmosféru doby unikátní nahrávky, které se dochovaly v Českém rozhlase. Díky práci rozhlasových archivářů se tak posluchači mohou přenést přímo do soudní síně a poslouchat mrazivé výpovědi a hrůzná svědectví. Všechny díly si můžete poslechnout v pondělí 18. května na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. A také od pondělí do pátku v 13:30 odpoledne na Plusu. Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
9: Široký úsměv, tmavé vlasy, zvonivý hlas a také velká kuráž jsou charakteristické pro Boženu Laglerovou, první rakousko-uherskou a později také první československou pilotku a 13. ženu na světě, která měla pilotní průkaz. Narodila se 11. prosince roku 1886 na Královských Vinohradech v Praze.
10: Pocházela z klasické úřednické rodiny, jejíž jednotliví členové a generace se postupně vypracovali z úředníků panství. V současné době by se dala označit ta rodina jako vyšší střední třída.
9: Vysvětluje historik a publicista Michal Plavec. Že se z ní stane pilotka, by ale v dětství hádal málo kdo, protože vystudovala operní zpěv na konzervatoři a dostala angažmá jako solistka ve Vinohradském divadle. Nemocné hlasivky ale nakonec nasměrovaly jinam. Respektive jinam ji pomohl nasměrovat její švagr Václav Felix, profesor ČVUT a nadšený aviatik. A tak se Božena v roce 1911 stává první studentkou Gradeho pilotní školy.
10: Všichni byli překvapení. Po skvělých výkonech se její učitelé rozhodli, že by mohla předstoupit před zkušební komisi a skládat zkoušku již v květnu roku 1911. Což bylo v té době něco naprosto nepředstavitelného.
9: Zkouška ale nedopadla dobře.
10: Začátek té zkoušky byl velmi skvělý, všechno nasvědčilo o tom, že to složí, bohužel závan větru, ta letadla typu Grade, na to byla velmi háklivá, jak to skončilo pádem. Takže zkoušku v tom květnu 1911 neudělala.
9: Navzdory hrůzně vypadajícímu pádu i tomu, že pak několik měsíců strávila doslova zasádrovaná, se ale svého snu nevzdala. Zkoušku nakonec úspěšně složila ještě téhož roku 27. září a stala se první pilotkou v tehdejším Rakousku-Uhersku. A nezůstalo jen u toho. Za 14 dnů na to už si vezla stříbrnou trofej z Hanoveru. Letadla typu Grade, která uměla Božena pilotovat, ale byla příliš pomalá na to, aby s nimi mohla uspět v nějaké letecké soutěži, kde rozhodovala rychlost. Proto byla odkázána na exibice. Létala v Evropě i v Zámoří.
10: Ona říkala sama sobě, určitě se prosadím ve Spojených státech amerických, a sama potom přiznávala, že ji od toho její blízcí zrazovali. Co pro ní bylo těžkým zklamáním, tak to bylo, že vůbec aviatika v té době nebyla ve Spojených státech tak rozvinutá jako v současné době, takže i když oni měli zájem, tak nedokázala najít žádné uplatnění.
9: Bylo jí 28 let a v Evropě zuřila světová válka. A Božena nechtěla stát stranou. Opakovaně se jako pilotka hlásila do armády. Opakovaně byla odmítnuta. Po vzniku Československa se ale opět dostává na výsluní. Jako první česká pilotka je zvána na nejrůznější akce, vyjmenovává historik a publicista Michal Plavec.
10: Na různé letecké mítinky, na různé letecké oslavy a tak. A nakonec v roce 1926, když byla založena Masarykova letecká liga, tak nejen, že přispívala do časopisu této ligy, který se jmenoval Letec, ale nakonec se stala také členkou přímo ústředí té Masarykové letecké ligy a velmi intenzivně se snažila propagovat rozvoj letectví a především rozvoj takzvaného lidového létání, což znamená létání, které by bylo dostupné pro všechny.
9: Božena Laglerová, první československá pilotka, zemřela 8. října 1941.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Posloucháte Český rozhlas Plus a Vědu Plus, inspirativní témata a rozhovory s vědci. A jaká jsou ta dnešní témata? Děti s agresivní rakovinou mozku by mohly v budoucnu dostat nové léky. Jakým způsobem by zpomalili nebo zastavili růst nádoru? Obchod s chudobou se netýká jen těch s nejnižšími příjmy. Kdo další pociťuje aktuální ekonomickou situaci a problém s bydlením? A pacienti s astmatem a chronickou obstrukční plicní nemocí jsou závislí na léčbě pomocí inhalátorů. Jak jim pomůže nová mobilní aplikace? I o tom budeme mluvit. Začíná Věda Plus dnes s Lenkou Vahalovou.
6: Věda Plus.
11: Nejprve nádory u dětí. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze spolu s onkologickým centrem v pařížském institutu Gustava Roussyho vyvíjí léky na zhoubnou rakovinu mozku u dětí. Takzvaný difuzní intrinsický pontinní glion, projekt s podporou 1,3 milionu korun od nadačního fondu NINA, spojuje počítačové modelování, chemickou syntézu i testování potenciálních látek v laboratoři.
12: Většina té práce probíhá v digestořích. Digestoře znáte z kuchyně. Doma to máte na to, aby vám to odsávalo páry z vaření. Nechceme dýchat výpary z toho, co tady připravujeme.
11: Právě tady v laboratořích Vysoké školy chemicko-technologické vznikají první látky, které by jednou mohly pomáhat dětem s agresivním nádorem mozku. Vědkyně Petra Cuřínová mi teď ukazuje místo, kde chemici připravují a následně čistí nové molekuly pro další testování.
12: Připravujeme tady různé malé molekuly, které by mohly mít nějakou potenciální aktivitu jakožto léčiva.
11: Výzkum přitom nezačíná v chemické laboratoři, ale u počítačových simulací.
13: Nejdřív se snažíme porozumět samotné nemoci, hledáme slabá místa nádoru, biologické procesy, které jsou pro něj důležité. Simulace nám pomáhají vybrat nejslibnější látky, se kterými pak dál pracujeme chemicky.
11: Vědec Andrea Brancale popisuje princip vývoje molekuly, později léku, jako hledání přesného klíče k zámku. Vytvořené látky následně poputují k biologům ve francouzském institutu, kteří ověřují, jestli skutečně fungují. Projekt tedy propojuje české chemiky, francouzské klinické pracoviště i nadační fond Nina, který založili rodiče dívky s tímto typem nádoru mozku. Nemoc podle zakladatelky nadačního fondu Kristýny Chovancové postupuje velmi rychle a většina pacientů žije po stanovení diagnózy jen několik měsíců.
14: Naše dcera Nina nás naučila bojovat za každý den. Spolupráce s výzkumným týmem VŠHT pro nás znamená způsob, jak tento boj přenést do laboratoře a jednou tak snad změnit osud dětí s nádorem mozku.
11: Cesta od laboratorní molekuly k léku pro pacienty bývá dlouhá i víc než 10 let. Právě v těchto laboratořích ale teď začíná výzkum, který by jednou mohl nabídnout novou možnost léčby dětem s jedním z nejagresivnějších nádorů mozku. Karolína Burdová, Český rozhlas.
15: Jak jsme slyšeli v reportáži, výzkum nového léku na agresivní rakovinu mozku u dětí podpořil nadační fond Nina. Ten založili rodiče dívky s touto vážnou nemocí a my už jsme ve spojení přímo s jeho zakladatelkou Kristýnou Chovancovou. Hezký den.
16: Dobrý den.
15: Co je vlastně difuzní intrinsický pontinní gliom?
16: Tak asi úplně zjednodušeně je to velmi agresivní nádor mozku právě u dětí. Takový jeho specifikum je, že vzniká v mozkovém kmeni. Mozkový kmen řídí základní životní funkce, jako je dýchání, polykání, rovnováhu nebo srdeční činnost. A v tom je ta jeho velká agresivita a náročnost i vlastně na nějakou budoucí léčbu.
15: A můžete to popsat, proč je tak obtížně léčitelný?
16: Tak je to teda zejména proto, že vzniká v tom mozkovém kmeni, kdy jakýkoliv zásah do mozkového kmene, například nějaký chirurgický, není možný. Další důvodem, proč je to tak složité, je, že on je právě difuzní, to znamená, že je různě v těch částech mozku, není pevně ohraničen, což je velmi náročný pro toho odstranit, i kdyby to šlo, kdyby to nebylo v tom mozkovém kmeni, ale ono to v něm je. A další jeho složitost je hematoencefalická bariéra, která brání vlastně přístupu nějakým těm lékům vstoupit do mozkové tkáně.
15: Už jste naznačila, ale jak se taková nemoc u dítěte projevuje a jak rychle postupuje?
16: Tak ten DIPG nevzniká vlastně v jednom okamžiku. Jo, jeho původ je spojený s velmi časným vývojem mozku, a to znamená někdy už třeba v těhotenství. Nicméně ty první příznaky se objevují až ve chvíli, kdy ten nádor už je tak veliký, kdy zasahuje do těch důležitých částí toho mozkového kmene. To znamená někdy mezi 4. až 10. rokem věku děťátka.
15: A jak vypadá ten každodenní život rodiny, která se s touto diagnózou potýká?
16: Ten život se strašně mění. On se změní vlastně ze dne na den, z hodiny na hodinu, kde z nějakého běžného každodenního života rodiny přicházíte do režimu intenzivní péče o to děťátko. Každá rodina se s tím popasuje jinak, ale je to velmi fyzicky a psychicky náročné. Nejenom, že se s tím musíte vyrovnat jako s tou ránou toho osudu a s tou prognózou této nemoci, která je krutá a vlastně vede vždycky ke smrti na toho děťátka během pár měsíců, ale taky s nějakou praktickou stránkou toho života, kdy váš život se začne řídit z velké části nemocnicí, různými kontrolami, radioterapií a tak podobně.
15: Vy jste řekla, vždycky vede ke smrti?
16: Ano, v současné chvíli, jako bohužel ano, jsou nějaké děti, u kterých se ukazuje, že je možné, oni to nazývají pojmem dlouhodobé přežití, ale v tuto chvíli vlastně není známý zatím nikdo, kdo by s tímto typem onemocnění přežil do dospělého věku. Pokud se u něj neprojeví jako ten nádor podobnej, ale až když už jste dospěli.
15: Ten nadační fond Nina jste zakládali 14 dní po vyřčení diagnózy. Bylo to proto, abyste zvládli ufinancovat tu léčbu?
16: Určitě taky. My jsme v tu chvíli byli vlastně první z České republiky, kdo se rozhodl něco takového v Paříži podstoupit a vůbec jsme nevěděli, co nás čeká. Takže to byl ten prvotní záměr, kdy naši kamarádi přišli s nápadem založit nadační fond. A potom, co naše dcera odešla a my jsme měli nastřádané nějaké ty peníze, tak jsme chtěli zejména využít ty vybrané peníze smysluplně dál a proměnit tu naši zkušenost, tu nyní zkušenost něco, co může pomoct i ostatním rodinám.
11: A jak konkrétně dnes fond pomáhá dalším rodinám?
16: Tak nadační fond Nina se snaží pomáhat rodinám vlastně po celou jejich cestu, která je zde IPG čeká, to znamená od toho začátku až po ten konec. A to zejména nějakým poradenstvím, organizačně, finančně, či jenom, teď jsem řekla jenom, ale ono tak není, či sdílením zkušeností a propojením s ostatními rodinami.
11: A které další výzkumné projekty nadační fond Nina podporuje?
16: Tak my jsme součástí celosvětové organizace DIPG Collaborative, což je teda organizace, která združuje celosvětové nadační fondy nebo instituce, které se DIPG věnují. A dále se snažíme podporovat třeba stáže českých vědců nebo lékařů v zahraničí, zejména právě v institutu Gustav Roussy v Paříži, nebo se různě snažíme podporovat české nemocnice.
11: Dodává zakladatelka nadačního fondu Nina Kristýna Chovancová. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
16: Děkuju. Naschledanou.
6: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Posloucháte Vědu Plus a teď už se budeme věnovat bydlení. Řada českých měst a obcí se potýká s bytovým vykořisťováním. Problém, kdy někdo využívá složité situace nebo chudoby někoho jiného při hledání střechy nad hlavou, teď ovlivňuje i rostoucí nedostupnost bydlení právě v České republice. S bytovým vykořisťováním se tak stále častěji setkává už i střední třída. Fenomén dlouhodobě vědecky zkoumá Václav Valach, kriminolog z Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity, se kterým jsme ve spojení. Hezký den.
17: Dobrý den.
11: Popište, co je bytové vykořisťování.
17: V sociálně vědní literatuře se o bytovém vykořisťování nejčastěji mluví v souvislosti s nízkopříjmovými domácnostmi, které jsou obecně znevýhodněné na trhu bydlení. To znamená, není ta nabídka pro ně dostatečně velká na to, aby dokázala uspokojit tu jejich bytovou potřebu. Logicky, že ho každý potřebujeme někde bydlet. Tak se může najít část pronajímatelů nebo vlastníků nemovitostí, kteří toto začnou využívat ve svůj prospěch. To znamená, dávají jim větší nájemné, než kolik by mělo odpovídat. A teď to bytové vykořisťování samozřejmě je doprovázeno mnoha debatami právě na to téma, co znamená to, kolik má to nájemné být, kolik je odpovídající částka za to nájemní bydlení. Tak někteří tvrdí, že bychom to měli měřit ve vztahu k hodnotě nemovitosti, to znamená, když máte nemovitost byt plácnu za 10 milionů korun, tak si tam dáte nájemné zase plácnu 15 tisíc korun. A pak je někdo, kdo má nemovitost za tu samou částku, ale to nájemné je 20 tisíc korun, tak ten rozdíl 5 tisíc je vlastně ta míra toho bytového vykořisťování. Nicméně, jenom jestli to můžu dopovědět, jasně, nicméně tohle není celý příběh, tím předražováním toho nájemného se to nevyčerpává. Zejména v kriminologii, což je můj obor, chápeme to bytové vykořisťování šířeji jako v podstatě jakoukoliv újmu, ke které dochází právě tady v tomto nerovném, mocensky nerovném vztahu mezi pronajímatelem a nájemníkem. To může mít podobu od různých podvodů, třeba na vybírání záloh za služby a nevracení až po fyzické násilí.
11: A kde v České republice se jedná o nejzávažnější problém?
17: No, my to známe zejména v prostředí sociálně vyloučených lokalit, protože tam těch výzkumů bylo provedeno nejvíce, ale řekl bych, že vlastně takovou typickou ukázkou toho bytového vykořisťování jsou poměry na ubytovnách, na těch takzvaně rezidenčních ubytovnách, to znamená, nejedná se tam o to krátkodobé bydlení, ale jde tam o bydlení, které ty nízkopříjmové a často z různých jiných důvodů znevýhodněné domácnosti využívají pro to, aby tam bydleli dlouhodobě. Jo, ty ubytovny vlastně do nějaké míry, ty komerční ubytovny do nějaké míry suplují nedostatek sociálního bydlení.
11: No a které skupiny obyvatel postihuje nejčastěji to bytové vykořisťování? Je to už i ta střední třída?
17: No, to záleží. To, že někdo platí drahý nájem, samo o sobě není vykořisťování. Jo? K tomu vykořisťování musí docházet v situaci, čemu my říkáme strukturálního znevýhodnění. To znamená, ten člověk, který platí to drahé nájemné, nemůže mít možnost volby. Jo? To znamená, pokud se někdo rozhodne bydlet v centru města a platit tam pětkrát větší nájem, než platí jeho soused a má na výběr, tak to není vykořisťování. Jo? V tom užším slova smyslu. Ale samozřejmě, pokud někdo, dejme tomu, bydlí v takovém domě, kde jsou na něho páchány podvody ohledně, já nevím, že mu není vrácena odpovídající částka za nějaké služby nebo tam dochází k účtování si nějakých speciálních poplatků, tak to samozřejmě může být jako součástí tady toho problému. Mě zaujalo, existuje tady taková iniciativa nájemníků a nájemnic, oni vlastně ukazují, kolik se jim podařilo za tu dobu existence zachránit peněz v oblasti neoprávněného nevrácení kauce. A teď přesně nevím, jaká ta částka je, ale je relativně vysoká, tak to si myslím, že je třeba věc, se kterou se může potýkat i střední třída, respektive spíše jakoby jejich dětí, rodičů ze střední třídy, protože oni často spolupracují jakoby s vysokoškolskými studenty.
11: A to bytové vykořisťování, jak se dá zkoumat, jakými metodami?
17: Dá se, no v podstatě všemi možnými metodami. My v našem týmu se hodně specializujeme na metodu etnografie, to znamená na realizaci terénních výzkumů, kdy vy přijedete, typicky přijedete na nějaké místo a snažíte se tam prožít tu jakoby zkušenost, kterou tam mají ti lidé, mezi nimiž ten výzkum děláte. Ale máme taky za sebou studie, které využívají statistickou analýzu, různé formy statistické analýzy. Analyzovali jsme například mediální výstupy nebo data, která jsme sebrali v terénu prostřednictvím dotazníků, takže můžete to zkoumat na mnoha různých úrovních.
11: A kdo může vaše vědecká data využít a pracovat s nimi?
17: No tak ty studie se může přečíst každý, nebo přinejmenším každý, kdo má přístup do těch spoplatněných databází, anebo to umí obejít, to je jako závislé na dovednostech jednotlivců, anebo se může podívat na naše profily, na ResearchGate, což je taková jako sociální síť pro akademiky, kde většinou zveřejňujeme ty takzvané preprinty a to je vlastně volně přístupné. No a potom my máme řadu zkušeností v oblasti spolupráce s veřejnou správou a policií. S kolegou Petrem Kupkou jsme se podíleli jako odborní konzultanti na filmu, dokumentárním filmu Dům bez východu. A díky němu jsme vlastně byli schopni promítnout některá naše zjištění do dokumentů policie. Policie České republiky vytvořila takovou metodiku pro policisty v první linii, jak se mají zachovat v situaci, kde může docházet k nějakému nelegálnímu bytovému vykořisťování. Takže ty naše poznatky nějakým způsobem využívá i veřejná správa, potažmo policie. Vědí o tom.
11: Což už mě navádíte na další otázku, jaká opatření by mohla podle vás problém bytového vykořisťování snížit? Co by pomohlo?
17: V prvé řadě si myslím, že nejlepší prevencí v téhle oblasti je posilování nabídky pro tyto nízkopříjmové a jinak znevýhodněné domácnosti. To znamená, potřebujeme mnohem robustnější síť sociálního bydlení, ať už bude na úrovni veřejného bydlení, to znamená provozovaného asi pravděpodobně obcí nebo nějakou, nebo krajem, dejme tomu, ale pravděpodobně obcí. Můžou tam být ale i soukromí aktéři, různé neziskové organizace v zahraničí, ale konec konců i v Česku s tím máme relativně dobrou zkušenost, takže v prvé řadě je to určitě toto, nicméně obávám se, že ani tohleto stačit nebude, protože vždy budou nějací lidé, kteří tímto propadnou nebo se na ně nedostane a v ten moment podle mě bychom se měli bavit o kombinaci motivace pro najímatelů, aby se neuchylovali k těm protiprávním praktikám a odstrašení. Jo, mě napadá, je docela zajímavý případ praxe z Francie a Belgie, kde mají v trestním zákoníku uvedeno, že kdo pronajímá bydlení, které je takzvaně proti lidské důstojnosti, takhle je to přímo nazváno, bydlení proti lidské důstojnosti, tak ten může být odsouzen k pokutě, ale taky i jakoby letům ve vězení, případě, a to bydlení proti lidské důstojnosti znamená jakoby nebezpečné bydlení. Jo. To znamená, že tam je, že tam jsou nějaké život ohrožující podmínky v důsledku.
11: Ano, ano. Děkujeme.
17: Jasně. Dobrý, tak jo.
11: Budeme muset končit. Čas už se nachýlil. Moc vám děkujeme. Tolik Václav Valach, kriminolog z Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity. Naslyšenou.
17: Naslyšenou.
11: Stále posloucháte Vědu Plus na Českém rozhlase Plus a čeká nás další téma. Až milion lidí potřebuje podle lékařů při léčbě astmatu a chronické obstrukční nemoci inhalátor. Čeští vědci teď i za pomocí umělé inteligence zjišťují, jestli nedělají při inhalaci chyby. Do studie zapojili také zdravotníky, kteří se o nemocné starají. Výsledkem dlouhodobého výzkumu má být i aplikace, která jim se správnou obsluhou inhalátoru pomůže.
18: Nedělá mě to žádný potíže, ono na tom nic není totiž, no.
19: Popisuje svůj každodenní rituál s inhalátorem v ruce 80-tník Jiří Deml, přesto přijal nabídku zapojit se do studie vědců z farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
20: Není v nich žádná účinná látka, je to jenom pro tohle prozkoušení.
19: Podává pacientovi Tereza Hendrichová z katedry sociální a klinické farmacie stejné inhalátory, na které je zvyklý, tedy práškový i aerosolový. Jsme v jedné z ordinací na plicní klinice ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Na Jiřího míří 3 mobilní telefony. S jejich pomocí si vědci natočí na video, jak pacient oba inhalátory používá.
21: Zaznamenáváme vlastně pacienta ze 3 různých pohledů. Na základě toho záznamu tu inhalační techniku můžeme opravdu podrobně zhodnotit.
19: Pak ještě bere farmaceutka do ruky přístroj, který umí vyhodnotit sílu a délku trvání nádechu. Ukazuje se, že do náustku práškového inhalátoru dýchá Jiří správně, ale v případě aerosolového se mu to nedaří.
21: Tady vidíme, že účinná látka nám zůstává v horních dýchacích cestách, nedostane se tam, kam potřebujeme. Nebyla dostatečná délka toho nádechu, byl ten nádech moc silný, moc intenzivní.
19: Po krátkém proškolení už pacient práci s aerosolovým inhalátorem zvládá lépe.
21: Teď už to vypadalo pomalejší, jo, a je to tak, jo. Ta účinná látka nezůstává v horních dýchacích cestách, už nám to kleslo trošku níž.
18: Tak teď jsem poučený.
22: Tak je dobře, že jste se zapojil do studie.
18: Jo.
19: Celkem bude do studie zařazeno 800 pacientů s astmatem a chronickou obstrukční plicní nemocí a také 200 zdravotníků, kteří o lidi s inhalátory pečují, říká Josef Malý z farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy.
23: U nich testujeme tu znalost a tu dovednost zacházení s inhalátorem. My máme zhruba 20 inhalačních systémů v České republice. To samozřejmě komplikuje tu situaci jak zdravotníkům, tak pacientům. A my pro tu inhalační techniku máme unikátní 5krokový nástroj pro správnou inhalaci a ten by měl pomoci správně inhalovat.
19: Do výzkumu jsou zapojeni také vědci z Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Pracují s videonahrávkami a vytváří z nich soubory pro modely umělé inteligence. Ukazuje mi na monitoru svého počítače vývojář David Níč.
24: My využíváme skeletální reprezentaci, kde jsou zobrazeny jednotlivé body.
25: Je to vlastně takový trojrozměrný graf.
24: Momentálně snímáme ten skelet, jsou vidět tady konkrétně jednotlivé prsty. Máme ještě ramena, lokty. Pro každý snímek je třeba klasifikovat, která fáze se tam děje, tý inhalace.
19: Výsledkem spolupráce bude mobilní aplikace pro pacienty i zdravotníky, dodává ještě Karel Mls z katedry informačních technologií.
26: Výsledná aplikace by měla pomoct těm pacientům vlastně v čase, kdy nejsou pod dohledem lékaře, aby si mohli v domácích podmínkách přes chytrý mobil zkontrolovat, jestli ten jejich postup té inhalace je v pořádku, případně aby dostali nějakou zpětnou vazbu, co dělají neúplně. Správně.
19: Mobilní aplikace by měla být hotová ještě letos. Samotná studie potrvá až do konce roku 2028. Andrea Skalická, Český rozhlas.
11: Ve Vědě Plus se dnes zaměřujeme na výzkum vědců z Hradce Králové. Zajímá je, jestli používají pacienti s astmatem a chronickou obstrukční plicní nemocí správné inhalátory. S přednostou plicní kliniky Hradecké fakultní nemocnice Vladimírem Koblíškem mluvila o právě probíhající studii vědecká redaktorka Andrea Skalická.
19: Studie začala už loni. Potvrzují první data z výzkumu to, že lidé skutečně dělají chyby při inhalaci?
27: Ty první data ukazují, že vlastně ta schopnost těch pacientů inhalovat je velmi špatná. Skoro u každého je nějaká rezerva, jak vlastně zlepšit množství léku, které k tomu pacientovi přijde. A je úplně s podivem, že takovouto systematickou práci na velkém počtu lidí z různých zdravotnických zařízení vlastně před námi, nejenom v Čechách, ale ani v zahraničí, nikdo v takovém velkém rozsahu nedělal. My tam máme i tu novinku, že děláme i ty zdravotníky různých odborností. Čili zkoušíme i ty, kteří by to měli trénovat. není dobře, že vlastně velká část těch zdravotníků to také úplně neumí. Ale v každém případě už jenom to, že se tím zabýváme, tak to zařízení, které na tom participují, tak to zvyšuje pozornost těch zdravotníků, těch pacientů na to, aby to dělali dobře.
19: Říkal jste, že se na studii podílejí různá zdravotnická zařízení, kde se do výzkumu zapojili, kdo vám pomáhá?
27: Pomáhá nemocnice Nové Město na Moravě, Mladá Boleslav, nemocnice Havlíčkův Brod, nemocnice Pardubická a potom ještě spousta dalších nemocnic nebo LDN nebo domovů důchodců. Máme asi 14-15 zdravotních zařízení. Ty sestřičky, lékaři a pacienti se nechají natočit u těch inhalačních technik a takto velká práce zabere obrovské množství času, ale podle mě přinese velmi zajímavá data, která budou možná smutná, ale měla by vést k nějaké národní strategii, jak se o ty pacienty lépe postarat.
19: Jak už jsme slyšeli, pro pacienty vzniká také mobilní aplikace. Existuje nějaká podobná ve světě?
27: My o ničem podobném nevíme. Nebylo dosud nic publikováno a veřejně není známo. Nicméně neděláme jenom tuto práci, máme spolupráci s ÚZIS v rámci projektu tzv. Policního zdraví s Národním screeningovým centrem. Spolupracujeme a zjišťujeme data o inhalátorech v České republice a budeme mít přesnou informaci, kolik kterých inhalátorů používáme a které jsou nejčastější. A právě na ty nejčastěji používané v Čechách se soustředíme s těmi aplikacemi. Takže aplikace vytvoříme ne na ty inhalátory, které používá 5 lidí v Čechách, ale na ty, které používají 10 000 lidí, aby každý český pacient si pak mohl najít tu aplikaci týkající se jeho inhalátoru a vyzkoušet, jestli ty jeho manévry jsou v pořádku nebo ne.
19: Výhodou téhle studie je, že se pacientům, kteří se do ní zapojí a proškolíte je, bude po zdravotní stránce dařit lépe. Je to tak? Můžete to potvrdit?
27: My to asi uvidíme víc u těch pacientů s astmatem, kde ty plicní funkce jsou více reverzibilní. Tam očekáváme, že bude i zlepšení plicních funkcí. U pacientů schopen očekáváme, že budou mít méně symptomů, ale plicní funkce tam jsou méně vratné. U obou skupin pacientů očekáváme klinické zlepšení, u jedněch i funkční, když budou inhalovat lépe, což my zjistíme, protože u každého bude mít přesně záznam 3 videa z toho inhalačního manévru. To je výhoda toho projektu, že vlastně všechno je k dohledání, u každého pacienta bude záznam, který bude schován pro eventuálně další analýzy a budeme moct i až ta studie skončí, vlastně se podívat na to, jestli ten pacient v budoucnosti to dělá správně, nebo jestli náhodou třeba nesklouzl zpátky do těch chyb, protože ta inhalační technika, když se jednou naučí, tak ona se musí pořád prověřovat.
19: Dodává přednosta plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové Vladimír Koblížek, Andrea Skalická, Český rozhlas.
11: Je tu další téma. Na základě satelitních snímků se budou moci města a obce lépe vypořádávat se suchem a přehříváním kritických ploch na svém území. Pomůže jim k tomu nový software, který vyvinuli výzkumníci z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci se Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě. Jako jedni z prvních se do projektu zapojili v Bojkovicích u Uherského Hradiště.
0: V rámci tohoto unikátního projektu se snažíme vlastně zjistit, jak město funguje v průběhu celého roku.
1: Říká vedoucí odboru rozvoje města a životního prostředí v Bojkovicích Jiří Svoboda.
0: Jak se město adaptuje na změnu klimatu, kde dochází k přehřívání, kde máme nějaké kritické místa a naopak se budeme snažit ve spolupráci vlastně s tvůrci toho projektu najít i řešení, jak případné ty problémy zlepšit.
1: Nový nástroj se svými kolegy ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě vyvinul Andrej Dobrotka. Využil k tomu data z evropského programu Copernicus, který za pomocí družic mimo jiné mapuje i klima na planetě Zemi.
2: My sme urobili software, aby človek nemusel tieto technológie ovládať, aby nemusel ťahať obrovské množstva dát. Iba si zoberie svoju mapku, napríklad Bojkovice, vykliká si tam nejakú takú oblasť, čo môže byť nejaké sídlisko, park, čokoľvek, a tam dostane výsledok, okamžite dostane ten sezónny vývoj, dostane niekoľkoročný vývoj a tak ďalej, tak ďalej.
1: Popisuje Andrej Dobrotka.
2: Hľadáme hlavne ten pokles toho NDV indexu v lete, pretože to je dobrý ukazateľ takých citlivých oblastí v meste. Čiže keď sa pozriete z vrchu, viete si robiť nejakú farebnú mapu a vidíte, že presne kde sú tie silné prepady NDV indexu, tie letné, a to sú tie zraniteľné oblasti, kde treba zasiahnuť.
1: Data z projektu SatKlima budou pro města i veřejnost dostupná online, říká Jakub Trojan z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
3: Budu vědět, kde a jak to je se zdravotním stavem té vegetace, jak to právě je vůbec s vývojem té vegetace jako takové. A právě ten vývoj je důležitý, že to sahá za x let dozadu a ví, jak se to vyvíjelo. Která opatření už třeba vyzkoušeli a která fungovala, která naopak by byla vhodná zpracovat a udělat.
1: Vysvětluje Jakub Trojan.
3: Je to o komplexních zásazích do té modrozelené infrastruktury, do práce s městskou zelení, do práce s vodním hospodářstvím ve městě. Je to i o nějaké třeba optimalizaci další investice třeba do té betonové zástavby, do řekněme nějakých rekreačních oddechových ploch a podobně.
1: Zatím jsou k dispozici data pro 7 měst z Moravy a Slovenska. Vedle Bojkovic jsou to ještě Zlín, Uherské Hradiště, Vsetín, Trnava, Trenčín a Žilina. Michal Sladký, Český rozhlas.
11: A to už je z Vědy Plus vše. Za pozornost děkuji Lenka Vahalová.
6: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Česko zasáhly silné bouřky. Hasiči ve východní půlce Česka vyjíždějí k desítkám zásahů. Irán žádá Spojené státy o zaplacení válečných reparací a uznání své kontroly Hormuzské úžiny. Fotbalisti Chorý a Douděra by ve Slávii skončili, i kdyby se sobotní derby dohrálo. Radiožurnálu Sport to řekl šéf klubu Tvrdík. A počasí zítra čekejte proměnlivou, přechodně velkou oblačnost s deštěm, na horách bude sněžit a teploty většinou do 12 stupňů.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Bývalý velvyslanec při NATO Jakub Landovský bude dohlížet na dodržení spojeneckých závazků vůči alianci. Do funkce zmocněnce pro tuhle oblast ho dnes jmenovala vláda. Landovský už dřív řekl, že se bude snažit, aby výdaje Česka na obranu překonaly 2%. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO před týdnem řekl, že si od jmenování Landovského zmocněncem slibuje dodržení aliančních cílů. Podle Babiše ale nebude Landovský působit přímo pod úřadem vlády.
5: Bude pracovat na ministerstvu obrany a samozřejmě jsme se dneska ráno setkali s ministrem obrany a řekli jsme si, jakým způsobem budeme postupovat.
4: Do východní poloviny Česka dorazily odpoledne silné bouřky. Na Vysočině hasiči vyjížděli zatím k asi 20 zásahu. Nejčastěji pročišťovali kanalizace a pomáhali čerpat vodu ze zatopených sklepů. Bouřky doprovází i kroupy. Ty padají i na jižní Moravě, nejintenzivněji na Hodonínsku. Pro oba kraje platí stejně jako pro zbytek východu republiky výstraha před silnými bouřkami. Ty by měly po půlnoci postupně ustávat. Jen v Moravskoslezském kraji a taky v části Zlínského a Olomouckého kraje potrvají až do rána. Světové ceny ropy se po americkém odmítnutí posledního iránského protinávrhu znovu prudce zvýšily. Ropa typu Brent podražila o 4%. Americký prezident Donald Trump označil odpověď Tehránu za naprosto nepřijatelnou. Příměří mezi oběma zeměmi nadále trvá a Washington se snaží přimět Tehrán k podpisu dohody o ukončení války a taky k omezení iránského jaderného programu.
7: Iránský protinávrh údajně žádal po Spojených státech zaplacení válečných reparací a ukončení všech ozbrojených akcí. Uvedla to iránská státní televize s tím, že Teherán také požaduje uznání své kontroly Hormuzské úžiny. Podle iránské tiskové agentury Tasnim bylo mezi požadavky také ukončení námořní blokády a zrušení sankcí. Irán ve svých protinávrzích odsouvá téma svého jaderného programu do pozadí. Ve středu má americký prezident Donald Trump navštívit Čínu. Jedním z důvodů je snaha využít vliv Pekingu na iránský režim k ukončení konfliktu. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
4: Města a obce budou moct lépe reagovat na klimatickou změnu. Zavádět správná opatření proti suchu a přehřívání kritických ploch jim pomůže projekt SatKlima, který využívá data z evropských družic. Software vyvinuli ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně výzkumníci ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Pokračuje vedoucí výzkumu Andrej Dobrotka.
2: My sme urobili software, aby človek nemusel tieto technológie ovládať. Iba si zoberie svoju mapku, napríklad Bojkovice, vykliká si tam nejakú takú oblasť, čo môže byť nejaké sídlisko, park, čokoľvek, a tam dostane výsledok, okamžite dostane ten sezónny vývoj, dostane niekoľkoročný vývoj a tak ďalej, tak ďalej. Čiže keď sa pozriete z vrchu, viete si robiť nejakú farebnú mapu a vidíte, že presne kde sú tie zraniteľné oblasti, kde treba zasiahnuť.
4: Do projektu se budou moct zapojit všechna města v Česku i na Slovensku. Zatím mají výzkumníci k dispozici data pro Zlín, Bojkovice, Uherské Hradiště, Vsetín a taky Trnavu, Trenčín a Žilinu.
8: Reprezentační fotbalisté Tomáš Chorý a David Douděra by byli vyřazeni z A týmu Slavie, i kdyby se sobotní ligové derby se Spartou dohrálo. Radiožurnálu Sport to řekl šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Chorý viděl červenou kartu za to, že udeřil loktem do obličeje hostujícího stopera Asgera Sørensena, Douděra za nadávky rozhodčímu. Jaroslav Tvrdík přitom hráče před podobným chováním varoval.
9: Jsem před zhruba 14 dny seděl s celým vedením A týmu, seděl jsem s lídry, s kapitány. a měli jsme asi hodinu a půl trvající diskuzi. V rámci této diskuze jsme si jasně řekli, jak má vystupovat Slavia na hřišti. Já jsem jim jasně řekl, že pro příští podobné situace, že už těch excesů bylo dost a že při příští podobné situace ty tresty, že budou exemplární.
8: Sobotní derby pořadatelé ukončili v nastaveném čase za stavu 3-2 pro Slavii kvůli výtržnostem domácích fanoušků. Slavii hrozí od disciplinární komise kontumace zápasu ve prospěch Sparty, pokuta do 10 milionů korun a taky uzavření stadionu maximálně na 6 utkání.
10: Stále zavřená D2 u Hustopečí a nárazově nesouvislá kolona na D1 z Vyškova do Brna. Dálnice D2 z Bratislavy do Brna za Hustopečemi stále neprůjezdná. Na 12. kilometru se v podvečer srazilo několik nákladních aut. V místě pustili kolonu a teď odklízí následky střetu. Pořád se sjíždí na exitu 25. Před sjezdem zhruba kilometrová kolona, dá se pak přejet na 52 z Mikulova nebo přes Velké Němčice, Židlochovice a Blučinu. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna stále nesouvislá kolona brzdí se u sjezdu na Slavkov zhruba 211. kilometru a pak za Rohlenkou u sjezdu na Svitavy. Ta kolona není souvislá, když vozidla stojí, jsou to hlavně nákladní auta.

0: Víc jich bude v Čechách a na horách budou sněhové. Nejvyšší teploty v úterý 7 až 12 stupňů Celsia, na jižní Moravě i 14. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Jak to bylo doopravdy?

0: Prezident Edvard Beneš sliboval velmocem, že Československo může být ve střední Evropě novým Švýcarskem. Nebylo tomu tak. Nová ústava sice jednoznačně lpěla na právech občana, nehovořila však o národnostních právech. A reálný výkon národnostní politiky byl přinejmenším v prvních 10 letech politikou československé či české hegemonie. Ať šlo o osidlování německých oblastí, katastrální rozšiřování německých měst o české obce, aby převážil český živel, jako v Jihlavě či Olomouci, nebo o rozdělování konfiskované půdy z pozemkové reformy převážně do českých rukou. Švýcarsko se prostě nekonalo.
1: Píší historici Michal Stehlík a Martin Groman v knize Přepište dějiny. S poměry, především pak těmi mezi národy a národnostmi v tehdejší první republice československé, souvisí také otázka, téma dnešního pořadu, jak to bylo doopravdy. Volby do československého parlamentu v roce 1935 nebyly předzvěstí Mnichova. Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Proč bylo vůbec pro Edvarda Beneše právě Švýcarsko s ohledem na uspořádání občanů různých národností vzorem? Otázka pro hosta pořadu, historika, docenta Jaroslava Šepka.
2: Beneš a Masaryk se především inspirovali švýcarským modelem demokracie. Musíme si ale uvědomit, že Československo v roce 1918 muselo se vyrovnat se situací, kdy například právě Němci i Maďaři se ocitli v tomto státě víceméně nedobrovolně a dávali to poměrně dost jasně najevo. Na rozdíl od Švýcarska, kde ta koexistence byla přirozená a kontinuální.
1: Přesto právě proto, že se ocitlo několik milionů lidí na území státu nedobrovolně, nebyl to důvod, nebyla to výzva k tomu brát jejich občanské představy vážně a snažit se najít nějakou společnou řeč?
2: Já bych se chtěl tady zastat těch státníků první republiky v tom, že ta snaha tady byla. Mnozí dávali najevo snahu po integraci, takže já si nemyslím, že tady a priori ta vůle nebyla, ale přece jenom poměry se vyvinuly nakonec tak, že okamžiku, kdy přišla krize, a to je to důležité, tak se postavili proti tomuto státu.
3: Podobně jako druhé sousední státy, také Československo, bylo za krize nuceno uchýlit se k nouzovému zákonodárství. Vztahovalo se však jen na hospodářskou oblast. Bylo silněji vázáno na parlamentní souhlas a platilo jen dočasně. 2 roky. Demokratický provoz fungoval však normálně. Na rok 1935 byly vypsány parlamentní volby, v Československu však svobodné, v nichž manipulace na způsob sousedních, autoritárních a fašistických režimů nepřicházely v úvahu. Tím spíš se jim přikládal velký význam a nechyběli ani ti, kteří od nich očekávali podobné změny jako v sousedství.
1: Textem historika Jana Křena z jeho knihy 2 století střední Evropy jsme vstoupili do 30. let a krize, o které hovořil, byla velká hospodářská krize, která začala v roce 1929 ve Spojených státech amerických, ale do Československa přišla s několikaletým zpožděním. A historik Jan Křen pokračuje.
3: Předvolební napětí a hospodářské těžkosti, umocňované sílícím napětím mezinárodním, navíc komplikovala osobní krize ve vedení státu. Jako v sousedních zemích i v Československu byla zakladatelská generace na odchodu ze života. U 80letého Masaryka se přes jeho obdivuhodnou formu začal projevovat věk, nemoci a úbytek sil. Ačkoliv v Československu žádný prezidentský režim nebyl, Masaryk byl po léta

0: klíčovou autoritou státu, což problému nástupnictví dodávalo mimořádnou váhu.
1: Dá se říct, že Československo před volbami v roce 1935 nebylo v úplně dobré kondici. Sice demokracie fungovala, ale byly tady velké dopady hospodářské krize, které zvýšily sociální napětí.
2: Projevilo se také nějak, že Československo od svého vzniku v roce 1918 mělo téměř každého 3/4 roku, pokud bychom to zprůměrovali, novou vládu, včetně úřednických. Byl to prvek nestability tohoto mladého demokratického státu?
1: No, to souviselo s tím, že se velmi obtížně skládaly koalice, protože tady mimo jiné neexistovala 5% klauzule pro vstup do parlamentu.
2: A jakou roli se hrálo, když se dostali do vládních funkcí, do ministerských funkcí němečtí představitelé některých politických stran? Bylo to velkorysé, vstřícné, uklidňující gesto právě vzhledem k národnostním poměrům?
1: Myslím si, že to byla snaha tu situaci uklidnit. Mimo jiné i německý sociální demokrat Ludwig Čech byl ministrem sociálních věcí, takže měl tyto záležitosti na starost, ale obecně tady bylo mnoho faktorů, které tu situaci komplikovaly, například to, že Němci nebyli v úřednických funkcích a podobně.
2: A nebyly to jen úřednické funkce, byly to i jiné další státní podniky. Proč tam nebyly?
1: Často byly považováni za státně nespolehlivé a samozřejmě tam byly velké i národnostní rivality. Němci se cítili být více ekonomicky postižení dopady krize, protože skutečně velké problémy měl exportní průmysl, který byl právě orientován v těch německy osídlených oblastech.
2: A tak očekávali, že jejich pozici a postavení mohou změnit parlamentní volby v roce 1935. 2 roky předtím, bylo to 1. října roku 1933, založil chebský učitel Konrad Henlein hnutí nazvané Sudetoněmecká vlastenecká fronta. A právě ona se definovala jako sjednocující politická síla sudeckých Němců. Nechejme pokračovat historika Jana Křena a jeho knihu 2 století střední Evropy.
0: Pro liberální a kompromisní československou demokracii bylo příznačné, že tolerovala vznik nového nacionálně politického hnutí Sudetoněmecké vlastenecké fronty. Už sám název a forma hnutí, nikoliv strana, signalizoval, že jde o útvar cizí principu politického stranictví. Na němž je demokracie založena. Sám iniciátor tohoto novotvaru, Konrad Henlein, hlavní vychovatel nacionalistické tělovýchovné organizace Turnverband, byl sice členem zakázané strany DSNAP, ale k tvrdému nacistickému jádru nepatřil.
2: Nebylo alarmující, že hnutí vzniklo z podnětu zakázaných nacistů, jak psal historik Křen?
1: Rozhodně alarmující to bylo, ale Henlein dával hned od počátku najevo, že je pro Československo a že se neinspiruje Hitlerovými myšlenkami.
2: Věřili mu?
1: Zpočátku mu věřili jak němečtí, tak i českoslovenští politici a sám Henlein se hlásil hlavně k myšlenkám rakouského filozofa Otmara Spana.
2: Vídeňský profesor byl takovou autoritou pro chebského učitele?
1: Ano, protože on hlásal ideu, že nejdůležitější nejsou politické strany, abych to zjednodušil, ale v podstatě stav. To znamená, on hlásal takzvanou stavovskou demokracii.
2: To jsou vlastně principy fašistického řízení státu?
1: Přesně tak. On, Špan, sám se hlásil k myšlenkám italského fašismu.
2: Kdybychom to zjednodušili, znamená to, že každý rezort si zvolí toho svého odborníka či manažera, který bude řídit jistý úsek fungování státu.
1: Především to znamená, že tady budou zbourány ty stranické ideové přehrady.
2: Takže pryč s politickými stranami budou nám vládnout odborníci. Z jakého důvodu z hnutí vzniká v roce 1935 sudetoněmecká strana?
1: Je to z toho důvodu, že hnutí by nebylo připuštěno k parlamentním volbám, proto se rozhodl Henlein vytvořit sudetoněmeckou stranu.
2: A tam už můžeme nalézt principy inspirované právě ze sousedního Hitlerova nacistického Německa?
1: Přímo ještě Hitlerem ne, ale jsou tam myšlenky, které jsou velmi blízké i nacistickému pojetí a je to takzvaný princip národního společenství, německy Volksgemeinschaft.
2: V čem spočívalo?
1: To znamenalo právě vytvořit společenství všech Němců v Československu bez ohledu na to, k jaké ideové příslušnosti se hlásí.
2: A co s tím zbytkem obyvatel, který tam neměl být účasten?
1: Hnutí fungovalo na vůdcovském principu, takže rozhodoval tedy vůdce Konrad Henlein a samozřejmě někteří lidé dostali stopku z rasových důvodů, což byli Židé, a pak samozřejmě ti, kteří byli odpůrci těch nedemokratických praktik.
2: Sudetoněmecká strana začala samozřejmě vzbuzovat u řady lidí obavy. Dokladem je například text z deníku Rudé právo z 20. května roku 1935.
3: Víc a víc se přetřásá otázka, co počít s Henleinovou Heimatfrontou. Zdali ji registrovat či neregistrovat, bude-li na to vydán zákon, nebo zdali rozpustit či nerozpustit. Mínění je posud rozděleno. Jedna část našich politiků, ta, která je víc napravo, se pokouší ještě vyřešit věc smírně a prostředkovat. Druhá část, levější, se kloní pod dojmem přitěžujících zpráv z německých oblastí k rozpuštění.
1: Dá se říct, že pravicové strany chtěly nějakou dohodu s Henleinovou Heimatfrontou, zatímco ty levé měly strach právě proto, že levicové strany byly silně pronásledovány v Německu. Ale ještě bych dodal, že pro zachování byl z důvodu demokratické plurality i prezident Masaryk.

0: Jasným signálem počátku chmurných let pro masarykovsko-benešovskou podobu republiky se staly výsledky čtvrtých parlamentních voleb v roce 1935, které přinesly nemalé překvapení hlasů. Vítězem voleb na celostátní úrovni se stala sudetoněmecká strana, která získala 15,2% hlasů. Volilo ji celkem 1 249 530 voličů, to jest zhruba o 73 000 voličů více než nejsilnější vládní stranu.
1: Zhrnují výsledky parlamentních voleb historici Michal Stehlík, Andrej Tóth a Lukáš Novotný v knize Národnostní menšiny v Československu v letech 1918 až 1938. Tak jsme to slyšeli. Henleinova sudetoněmecká strana jednoznačným vítězem. Co ona voličům slibovala?
2: No, ona slibovala výrazné zlepšení jejich sociální situace, národnostní situace a v podstatě řekla, my vás ochráníme před národnostním a sociálním propadem.
1: Kdo měl být viníkem tohoto propadu? Byli to českoslovenští politici? Bylo to vedení státu?
2: No, bylo to v podstatě vedení státu, ano. Československé vedení státu, ale také ty německé strany, které to neudělali předtím.
1: Takže můžeme říci, že německá menšina 3milionová nebyla zcela jednotná.
2: No, nebyla, ale dá se říct, že ty demokratické síly byly ve výrazné menšině.
1: V Lidových novinách 21. května téhož roku reagoval na výsledky voleb publicista a spisovatel Eduard Bass.
3: Nebyl by žádný div, kdyby se byla nálada voličstva zradikalizovala takovým způsobem, že by ohrozila dominující državu koalice. To se však nestalo. Především proto, že krajní opozice nejpravější i nejlevější postupovali tak, že zřejmě byl ve hře sám demokratický ráz naší republiky. Přes všechnu nespokojenost zůstaly vrstvy českého a slovenského voličstva ve svých kádrech věrny stoupencům demokratických stran.
1: Eduard Bass v tom tedy žádný chmurný signál neviděl. Byla to naivita, důvěřivost, zaslepenost či spíše touha chtít to vidět přesně takto?
2: Já bych řekl, že to byl třeba i nedostatek informací, protože Henleinova strana se skutečně hlásila k tomu, že bude podporovat Československo, že bude podporovat dokonce i demokratický systém, i když to pak neudělala.
1: A začali demokratičtí politici například zpytovat svědomí, zda tomu také nějak oni nepomohli, zda by nemohli udělat, řekněme, vstřícný krok a tím tu radikální část lehce oslabit nebo rozmělnit?
2: Začali dělat kroky směrem k těm demokratickým německým politickým stranám a vznikl takzvaný novoaktivismus. To byl směr, který se snažil znovu vrátit do hry spolupráci československých Němců s vládou.
1: Podařilo se to?
2: Nepodařilo, protože Němci začali ve velkém vzhlížet ke svému vzoru v Německu. Hitler tehdy likvidoval nezaměstnanost těmi velkými zbrojními zakázkami, stavbou dálnic a podobně. Dá se říct, že tohle to velmi zkomplikovalo možnost nějakého demokratičtějšího vývoje.
1: Zcela opačně než Eduard Bass hodnotili výsledky těchto parlamentních voleb v roce 1935 v Rudém právu, tiskovém orgánu československých komunistů. Otištěn tam byl následující text.
4: Volby posílily tábor komunismu. Volební zápas zanesl myšlenku jednotné protifašistické fronty do nejširších dělnických mas. Volby však také posílily reakční síly a ukázaly celé dělnické třídě hrozící fašistické nebezpečí. Proto tyto volby znamenají zostření třídních poměrů v Československu a staví proletariát Československa okamžitě před rozhodující zápasy.
1: Jak se podívat na fakta, která v tomto článku zazněla?
2: No, komunisti viděli v duchu své ideologie fašismus i v jiných stranách, například i v části agrární strany.
1: To znamená, že oni byli jediní spravedliví?
2: Oni se stylizovali do role toho předvoje dělnické třídy a vůbec státu.
1: Do jaké míry jim záleželo na Československu, když víme, že komunistická strana Československa, stejně jako další komunistické strany, byla striktně řízena kominternou z Moskvy?
2: No, ona se řídila právě tehdejšími pravidly kominterny, která začala hovořit o tom, že je potřeba spolupracovat i s těmi sociálními demokraty, které předtím nazývala sociálfašisty.
1: To znamená, že jim záleželo či nezáleželo na osudu Československa, na osudu republiky.
2: Důležitější byla určitě ideologie než demokratický pluralismus, ale i mezi komunisty byla celá řada opravdových vlastenců.
1: 22. května roku 1935, tedy pár dnů po parlamentních volbách, píše ministr zahraničních věcí Edvard Beneš cirkulační telegram pro československé diplomaty. Uvedeno v něm bylo:
5: Sudetendeutsche Partei je tak neorganickým konglomerátem, že ji udržíme v opozici. Sama se rozpadne a Henleinovi zůstane věrných ze 44 poslanců snad jen 25.
1: Vezmeme-li v úvahu, že Edvard Beneš považoval politiku za vědu, tak tento jeho úsudek se zcela míjel na základě dalších událostí.
2: Popis situace byl ale přesný. Skutečně to byl konglomerát různých proudů, ale nerozpadl se.
1: Víme, že silná menšina na Slovensku byla také maďarská, také jsme měli menšinu rusínskou, také byly problémy s českopolskými vztahy a polskou menšinou. Přidali se k ním někteří představitelé národů či národnostních menšin žijících na území republiky?
2: Maďarská menšina také začala vyslovat svoje požadavky na zlepšení národnostní situace, takže dá se říct, že v tomhletom směru tady vznikal velmi silný tlak. Je teda zajímavé, že i samozřejmě Slovenská lidová strana začala vystupovat více i s těmi požadavky autonomie.
1: Neměli tehdy českoslovenští politikové citlivěji vnímat právě tyto názory a postoje, poněvadž pokud spočítáme počet obyvatel Československa, alespoň když bychom vyšli podle, řekněme, jednoduchých nějakých statistických ukazatelů, plus třeba to, jak volili, aby udrželi tento stát pohromadě?
2: Ta reakce směrem ke zlepšení situace přišla až velmi pozdě.
1: Dobový kontext nám přibližuje publicista Ferdinand Peroutka. Napsal stať nazvanou Nebezpečí, v němž jsme.
6: Někteří lidé si myslí, že Hitlerův duch nedá se ukojit vůbec ničím jiným než válkou. A že povede válku jen proto, aby ji vedl. Že si ve válce v zabíjení a mrzačení libuje tak jako pyroman v ohni, že touží brodit se v krvi, že je to něco jako vlkodlak, jako Nero. Netřeba si dělat iluze o dnešním Německu, ale přece můžeme věřit, že by Hitler, kdyby byl takový, seděl spíše v blázinci, než na prvním místě říše.
2: V roce 1936, kdy ten text vznikl, už Hitler velmi jasně prosazuje svoji vůli i v rámci té Henleinovy sudetoněmecké strany, protože tam vítězí právě ten nacistický směr.
1: Když Peroutka píše po výčtu všech těch kritizovaných kroků, které Adolf Hitler jako kancléř Německa udělal, tak vnímáme to, že by podle Peroutky patřil do blázince jako jakousi ironii, nadsázku, a nebo to byl prvek uchlácholení veřejnosti, že ten Hitler přece nemůže být tak hrozný, protože jinak by byl v tom blázinci.
2: Pravděpodobně si Peroutka myslel, že není možné, aby Hitler něco takového udělal. Ale i třeba u Stalina po roce 1945 si mnozí mysleli, že se nebude chovat tak, jak se pak choval.
1: To se leckdy v historii stává, že řešení se hledá, nachází až 5 minut po té pomyslné 12. Do jaké míry je to naivita, bohorovnost, zaslepenost demokratů, kteří vůbec nepředpokládají, že by byly ve společnosti síly, které by chtěly vyskočit z onoho demokratického půdorysu, rozkymácet či přímo zlikvidovat demokratický systém po jednotlivých pilířích?
2: Demokratické strany by měly sledovat nálady ve společnosti a hledat řešení těch konfliktních situací.
1: Jedno z řešení nabízel také v roce 1936 už dnes citovaný publicista Ferdinand Peroutka.
6: Ve světě, jaký dosud je, nemá diplomacie mnoha váhy, není-li za ní silná armáda. Vážnost, již státy vzbuzují, lze vypočítat úměrně k tomu, jaké nepříjemnosti by mohly způsobit.
1: otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je. Volby do československého parlamentu v roce 1935 nebyly předzvěstí Mníchova? A stejná otázka pro hosta pořadu, historika, docenta Jaroslava Šepka.
2: Podle mého názoru část kolejí, po níž jel vlak Československa do Mnichovského tunelu, už byla v roce 1935 položena.
1: Historie se sice přímo neopakuje, ale principy událostí, příčiny, důsledky jsou častokrát velmi podobné. Sudetoněmecká strana Henleinova byla také stranou, kterou můžeme nazvat antisystémovou?
2: V počátku to tak nebylo, postupně se ovšem stávala výrazně antisystémovou a navíc protistátní.
1: V čem spočívá ona přitažlivost autoritářských vůdců, kteří reprezentují obvykle tyto antisystémové strany?
2: Je to určitě jednoduchost a rychlost řešení, které nabízejí.
1: Osvědčilo se to v historii?
2: Bohužel tenhle princip funguje.
1: A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Schindler, režii pořadu měl Michal Bureš. A ze studia vás, milí posluchači, zdraví a naslyšenou se těší Ivana Chmel-Denčevová. Nejen tento díl z programové řady Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v podcastové aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.

0: Co je to měnová politika a na co ji potřebujeme?
1: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
0: Měnová politika je nástroj, který centrální banka používá k tomu, aby zajišťovala nízkou, stabilní a tím i předvídatelnou inflaci. U nás se Česká národní banka snaží udržovat inflaci blízko svého 2% cíle, což se jí někdy daří více a někdy méně. A k tomu používá úrokové sazby. Ty úmyslně zvyšuje, snižuje anebo je drží na stabilní úrovni a tím mění tržní sazby a následně i vývoj ekonomiky a inflace. Proces, kterým centrální banka skrze úrokové sazby výši inflace ovlivňuje, popisuje ekonom Michal Skořepa.
2: Představme si svět, kde je inflace příliš vysoká, centrální banka chce tu inflaci snížit, tak zvýší tu svou základní úrokovou sazbu. Banky zvednou úrokové sazby na úvěrech, naopak zvednou, nebo by měly aspoň zvednout úrokové sazby i na vkladech. A teď přichází ten druhý krok, to znamená, jakmile jsou dražší úvěry, ať už pro firmy nebo pro domácnosti, tak firmy a domácnosti míň si půjčují, to znamená, mají míň peněz na to, aby si něco vůbec kupovali. A naopak, pokud jsou vyšší vkladové sazby, tak zase domácnosti a případně i firmy, pokud mají nějaké peníze a kde váhají, jestli to utratí nebo ne, tak je větší šance, že ty peníze uloží do bank. To znamená zkrátka v rukou té agregátní české poptávky je míň peněz a tím pádem se míň nakupuje, tím pádem je menší tlak na prodejce, aby zvyšovali, aby zdražovali, naopak oni spíš by raději asi zlevnili, protože vidí, že ta poptávka vysychá. No a to potom vede k tomu, že ta inflace, my jsme na začátku začali předpokladem, že je vysoká, se začne snižovat.
0: A stejně to funguje naopak. Působení měnové politiky je ale, jak vyplývá z logiky věci, poměrně složité a proto nefunguje na trhu rychle. Dopady změn úrokových sazeb se v reálu projeví zhruba za rok a půl. Pokud chce banka reagovat na inflaci rychleji, má k dispozici ještě jeden nástroj, a to měnový kurz.
2: Pokud centrální banka je schopna ovlivnit výši směnného kurzu, tak to je jakýsi přepočítací poměr, přes který se okamžitě mění ceny všeho, co se dováží a vyváží, čili tam ten efekt je relativně rychlý a kratší, řekl bych. Je tam určitý problém u tohohle toho kanálu v tom smyslu, že kurz se samozřejmě týká jenom některých věcí, zejména teda zboží, dováženého, vyváženého. Netýká se už tolik služeb. Málo kdo z nás jezdí k holiči prostě někam do Rakouska. Služby právě jsou relativně dlouho imunní vůči tomu kurzu. Takže na jistou část ekonomiky to má velmi rychlý dopad a na jistou část ekonomiky to má naopak velmi pomalý dopad, takže celkově si myslím, že to zas tak velký rozdíl není.
0: V praxi se centrální banka vybírá, zda bude primárně řídit úrokové sazby a měnový kurz zůstane jen doplňkovou veličinou, tak je tomu u nás a ve většině vyspělých zemí Evropy, nebo jestli bude ovlivňovat především měnový kurz, což obvykle volí centrální banky v rozvojových zemích. Na to, jak moc by centrální banka měla zvyšovat nebo naopak snižovat úrokové sazby, v různých situacích panují mezi ekonomy různé názory. Centrální banka musí v každém konkrétním případě dobře zvážit, zda při zvyšování sazeb na miskách vah převáží ten pozitivní efekt, kterým je zkrocení problematické inflace, nebo už by sazby mohla zvýšit tak vysoko, že by to mohlo vážně ohrozit ekonomické zdraví firem a domácností. A podle toho musí svoji měnovou politiku co nejlépe nastavit.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Je pondělí 11. května, já jsem Daniela Vrbová a začíná Reparát. O škole a školství jinak a lépe. Dnešní pořad vysíláme v repríze.
4: Klíč do Evropy z našich škol, kdy nám otvírá okna z našeho uzavřeného prostředí.
5: Nové zážitky, nové zkušenosti, nové přátelé, rozvíjení svých schopností.
6: Vystoupila jsem z té své bubliny a komfortní zóny, posunula jsem se úplně, si myslím, někam jinak profesně.
7: Ta škola, ten učitel a vlastně i ti žáci, kteří vstoupí do e-twinningu, jsou v bezpečném prostředí.
8: Aktivita, program, který vede proti vyhoření učitelů a mezinárodní spolupráce je vždycky prospěšná. Otevírá obzory.
3: Učit se online už dnes nezní tak revolučně. Stále je ale rozhodující, na co a jakým způsobem se internet a digitální nástroje ve výuce využijí. V dnešním díle vám představíme aktivní komunitu učitelů a žáků z celé Evropy, která online cally a bezpečné digitální prostředí používá k práci na kreativních projektech s mezinárodním přesahem. Do programu e-twinning jsou zapojeny i české děti.
9: Tady Zuzanka. Ahoj, tady Lenka.
10: Námět na projekt Halo se mi zdál ve snu
9: A probudila jsem se, zapsala jsem si poznámky. Líbilo se mi právě, že by děti telefonovaly a že by se zlepšovaly v komunikaci.
10: Co dneska děláte? My si povídáme o umění.
9: Potom jsem to hned sdílela s Katkou a pustili jsme se do realizace.
10: Naučila jsem se sama telefonovat. Na začátku se musím představit a pak si povídat. Naučila jsem se představit, říct svoje jméno a naučila jsem se povídat si s kamarádama z Prahy.
3: Když se řekne mezinárodní spolupráce škol, asi si všichni vybavíme program Erasmus, respektive Erasmus Plus, které podporují mobilitu studentstva a vyučujících z vysokých a středních škol. Program eTwinning má ale mnohem širší záběr, a to jak geografický, tak věkový. Zapojit se do něj totiž můžou už děti a pedagogové z mateřských škol. Jak, to si řekneme s našimi dnešními hosty, Pavlou Šabatkovou, referentkou programu eTwinning v Domě zahraniční spolupráce. Dobrý den.
11: Dobrý den.
3: A ve studiu je s námi i Kateřina Navarová, ředitelka a učitelka mateřské školy Kytlická. Dobrý den i vám.
11: Dobrý den.
3: Paní Šabatková, pro posluchače, kteří o eTwinningu nikdy neslyšeli, co to vlastně je, jak byste ten projekt představila jednou větou učiteli nebo učitelce?
11: No, to nevím, jestli to zvládnu jednou větou.
3: Tak můžete ale víc.
11: eTwinning patří mezi nejmladší programy Evropské komise a jak už tady z názvu vyplývá, i je jako elektronický twinning dvojčata, čili nějaké elektronické spojení dvou skupin žáků, učitelů, kteří spolupracují na společném výstupu jejich práce, nějakém výsledku jejich činnosti. Vznikl vlastně v roce 2005, takže letos slavíme 20. výročí, což je takový velká oslava pro nás, kdy spousta aktivit se k tomu směřuje. Základní myšlenkou bylo podpořit tehdy využívání internetu ve školách, tak aby školy se přestaly bát využívat počítače, využívat internet a začaly oba dva tyto prostředky využívat ve výuce. Ono to zní dneska trošku paradoxně, ale skutečně dlouhou dobou to bylo jediné, co vlastně eTwinning měl za cíl, pomoci těm školám používat digitální technologie ve výuce.
3: Takže koronavirus byl velký přítel eTwinningu?
11: Koronavirus paradoxně se stal velkým přítelem eTwinningu, kdy to, co školám bránilo vlastně ve využití, to, že učitelé neznali, neměli zkušenosti s používáním technologií, s výukou online a tak dále, tak to nás posunulo o spoustu kroků dál. To nebyl jeden velký krok, to bylo spousta kroků, které se udály najednou. A tak, jak vlastně v době před koronavirem školy byly rády, když si vyměňovali nějaké e-pohlednice a podobné věci, tak najednou školy začínají vytvářet nádherné, krásné digitální projekty.
6: Já teda si musím říct, že zrovna v době covidu jsme zúročili úplně všechno, co jsme se v tom eTwinningu naučili a myslím si, že jsme opravdu vytvořili nádhernou virtuální třídu, kde děti dělali s náma online úkoly, sdíleli jsme si videa a to všechno jenom díky tomu eTwinningu právě.
3: No tak vás se chci samozřejmě zeptat, jaké projekty s dětmi děláte, ale musíme na začátek říct, že ten eTwinning se týká tedy nejen základních škol, ale právě i mateřských, proto je tady s námi ve studiu Kateřina Navarová, anebo také středních škol. Paní Šabatková, jak moc se na těchto stupních ten projekt liší?
11: Tak on se může lišit a nemusí, protože spousta škol začíná využívat eTwinningu jako takový základ mezinárodní spolupráce a to znamená, že úplně na začátku si žáci vyměňují informace o sobě, informace o své škole, o svém městě, o prostředí, ve kterém žijí a zjišťují vlastně, kdo je ten partner na druhé straně, což je využitelné úplně pro všechny typy škol. A čím jsou ti žáci starší, tím třeba ty projekty jsou, nechci říct složitější, ale víc zaměřené na odbornost, ke které směřují. A velmi jednoduše se dá říct, že i eTwinningové projekty se dají dělat naprosto v každém předmětu, který se u nás vyučuje, ať už je to tělesná výchova, výtvarná výchova, hudebka, přírodopis, zeměpis, chemie, fyzika, cokoliv, ale samozřejmě největší dopad a největší přínos se ukazuje v cizích jazycích, ve výuce cizích jazyků.
3: A jak vypadá eTwinning v mateřské školce? To nám popíše Kateřina Navarová. Můžete říct, jak jste s tím vůbec začali, co bylo tím prvním krokem a jak jste
12: potom pokračovali?
6: Prvním krokem, já jsem se k eVeeTrainingu dostala v době, kdy jsem byla na mateřské dovolené, kdy moje kamarádka, která učí na základní škole, říká, vy neděláte eTwinning ve školce? A já říkám, prosím tě, co je eTwinning? Jako to bylo pro mě jako slovo za prvý, zase už to zavánělo angličtinou, cizí jazyky a do toho jako digitální technologie, já v té době vůbec jako nic. No říká, nevadí, tak já ti do školky přijdu udělat seminář, tak tam pozvala všechny paní učitelky, proškolila nás. No já jsem si to vyposlechla, vyzkoušela a stejně jsem jako nesebrala tu odvahu s tím začít. A tak asi po půl roce mi říkala, tak co, už si začala, říkám, hele, já vůbec jako nevím, já v tom prostředí se jako už umím pohybovat, ale nevím, jak si mám najít toho partnera, jak vlastně založím ten projekt. Takže v podstatě mě to jako vysvětlila znova a dneska, když to vemu zpětně, když bych měla někomu poradit, že bych chtěla začít s eTwinningem, tak bych určitě šla za někým, kdo už to dělá v té mateřské škole a chtěla bych vidět i ty projekty, jak to vypadá, jako že by mi to strašně pomohlo. Takže když bych mohla poradit paní učitelkám z mateřských škol, které chtějí začít s eTwinningem, tak ať jedou třeba na nějakou prezenční akci, kde se setkají všechny ty paní učitelky, která je na téma eTwinning, jsou různé semináře a tam určitě načerpají zkušenosti a potkají tam toho správného partnera.
12: Nebo třeba vás, nebo si poslechnou nebo vás tady třeba v reparátu a vy byste nám mohla třeba popsat některé ty projekty. Já jsem se dívala na stránky vaší mateřské školky, přišly mi už jenom ty názvy, mi přišly úplně kouzelné, prostě pes, vánoční pohled, lednice, same but different, nevím, co, jaký je váš oblíbený projekt. Můžete nám popsat, jak to probíhá na nějakém konkrétním příkladu?
6: Je to hrozně podobný tomu, co říkala Pavla. Ten projekt, ta kostra je naprosto, bych řekla, podobná, jestli je to ve školce, nebo na základní škole, nebo na střední škole. Je to tak, že to téma projektu v té mateřské škole vymýšlí spíš paní učitelka. Já si myslím, že na těch vyšších stupních vzdělávání už se do toho více zapojují děti. Více tady ta paní učitelka musí plánovat, více pracovat, děti neumí číst a psát, takže to tam zpracovává ona ty materiály. Takže začátek je takový, že si zvolím nějaké téma, už mám toho partnera, to je hrozně důležitý, že už jsem si našla toho zahraničního partnera a toho se držím. Jako
12: a vy máte partnera kde?
6: Polsko, Česko, Slovensko a potom, jak jste říkala, ten projekt Different but Similar, tak to bylo asi 5 nebo 6 evropských školek. To byl velký projekt v angličtině, ale potom tak postupně se to jako vytrácelo, to partnerství. Asi i ten COVID si myslím, že v tom sehrál roli. Jo. Takže teďkon současně v době nejvíc spolupracujeme se Slováky, s Poláky a ještě s českými školkami tady od nás. Ta témata, jak jsem říkala, zvolím já v konzultaci s těmi partnerkami z těch školek. Většinou to probíhá během letních prázdnin, aby jsme se jako připravili ten projekt a potom odstartujeme buď to celoroční projekt nebo měsíční týden, to už prostě jak se dohodneme, jak tam máme tu kapacitu, jak jsou staré děti, kolik nás je do toho zapojených a podobně. My jsme teď ukončili včera zrovna i eTwinningový projekt, který se jmenoval Svobodná zábava. Byl to projekt zaměřený na rozvoj kreativity dětí, na spolupráci, komunikaci a ten projekt probíhal týden. Byli do toho svým způsobem zapojeni i rodiče, protože projekt je postavený na tom, že my s dětmi v pátek vyklidíme celou třídu, všechno zmizí z té třídy, veškeré hračky, hry, nezůstane tam vůbec nic, jenom prázdné police. Mezitím rodiče předtím seznámíme s tím projektem, oni nám nosí různé materiály, ze kterých potom můžeme s dětmi tvořit. No a potom od pondělka do pátku už mají děti ve třídě k dispozici pouze ty materiály, různé, prostě dřevo, kov to může být, papír, látky, knoflíky, cokoliv napadne nás, nebo co ti rodiče přinesou do paní učitelky, děti. No a ty děti už potom celý týden tvoří si svoje vlastní hračky nebo svoje vlastní hry. Některé děti to umí uchopit úžasně hned na začátku, tam je vidět, že asi i tvoří doma. Některé děti nejdřív vůbec jako nevědí, co s tím mají dělat, ale potom se třeba zapojí do nějaké skupinky, kde třeba předtím vůbec by s těma dětmi jako neokoperovali a tady se to prostě povede. Tady najednou vzniknou i jako nový vztahy v té třídě mezi těma dětma a teď tam třeba tvořili společně bowling, si vytvářeli bowlingovou dráhu a 6 kluků a bylo to teda skvělý. Týden na tom pracovali a bylo to úplně úžasný.
12: No a ta eTwinningová dimenze je kde?
6: Ta spolupráce na té svobodné zábavě. Takže byly tam zapojené ještě další 3 školky, ta česká, slovenská, polská a ta spolupráce tam spočívala v tom, že děti dostali jeden společný úkol a to bylo kromě toho vlastního tvoření, že prostě si tvořili dle sebe, tak měli 3 úkoly. Buď to vytvořit panenku, panáčka, loď a nebo hudební nástroj. Překvapivě, nevím, jestli si tipnete, co vyhrálo. Mě to překvapilo, co si děti nejvíc vybrali.
12: Hudební nástroj.
6: Ano. Opravdu nejvíc vzniklo hudebních nástrojů a potom vlastně ta spolupráce probíhala v tom, že my si nazdílíme ty výtvory, tom prostředí Twin Space, té virtuální třídě, a porovnáváme, jak to vytvořili děti v Čechách, v Polsku, na Slovensku. Můžeme to popisovat, jakou zvolili techniku, jaké materiály. My jsme tentokrát nezvolili to, že bychom si ty výtvory měnili poštou, což jsme u některých projektů děláme, a fakt jsme to udělali takhle online, že v podstatě ta spolupráce byla v tom, že jsme uchopili každý nějakým jiným způsobem ten společný úkol. A spolupráce byla i v tom, že jsme tam měli společnou písničku, kterou jsme složili na tento projekt, a všechny děti se ji naučili, i Poláci v češtině a Slováci, a potom vlastně ty děti se doprovázely na ty vlastní hudební nástroje. Takže to bylo to další sdílení společné a ta spolupráce.
12: Jaké digitální dovednosti to v dětech rozvíjí? Teď jsem pochopila, že to rozvíjí hodně i nedigitálních kompetencí, ale vlastně ty děti se účastní nějakých těch kolů. Jak si to mám představit, to prostředí e-twinningu?
6: Ten e-twinning určitě není založený jenom na tom využívání těch digitálních technologií. To vlastně je jenom takový ještě další způsob, jak to oživit ten projekt a jak ty děti seznámit s těmi digitálními technologiemi, ale určitě potřebujeme k tomu, abychom se právě mohli vidět online. Takže ty děti mají možnost se podívat do jiné školky, poznat jiné kamarády, to se jim strašně líbí, tyhle ty online přenosy, protože tam spolu můžou samozřejmě komunikovat a říkat si ty zážitky z těch projektů. No a pak jsou taky projekty, kde ty digitální technologie využíváme víc s těma dětma. My třeba ve školce máme iPady ve třídě, my jsme docela dobře vybavení, a ty děti tam tvoří, to znamená, že fotí, můžou natáčet videa, využíváme prázdné aplikace v uvozovkách, kdy vlastně to jsou aplikace, kde oni můžou vytvořit třeba audioknížku nebo e-book, a tam můžou vkládat ty fotky, co si nafotili, vytvořit tam příběh, namluvit to, i takové projekty. A v podstatě ta spolupráce třeba se slovenskou školkou potom je v tom, že my jsme společně tvořili příběh nebo básničku, takže děti vytvořili část streamu v Čechách, my si to pošlu na to Slovensko, oni pokračují ve slovenštině, jazyk je fakt nádherná československá básnička, děti to doilustrují, mohou se to naučit, můžeme vytvořit knížku. Ta knížka může být papírová nebo může být digitální.
12: A co to dává vám, pedagogům?
6: Tak mě. Já jsem říkala, že mě teda e-twinning úplně oživil ten můj pedagogický život, protože za mě to je nástroj proti vyhoření. Líbí se mi, že jsem se naučila úplně nové věci. Vystoupila jsem z té své bubliny a komfortní zóny, posunula jsem se úplně, si myslím, někam jinak profesně. Mám ráda a jsem ráda, když ve školce se do toho zapojí i další kolegyně, protože se tam potom vytváří úplně jiné vztahy v té školce. Překvapivě k sobě i nacházejí cestu i paní učitelky, které jsou absolutně věkově třeba odlišné i třeba zájmově, ale v tom e-twinningu se najdou, takže to je taky hrozně fajn.
12: Teď se obracím na Pavlu Šabatkovou z Domu zahraniční spolupráce. Dala byste třeba jiný příklad z těch vyšších stupňů základní střední školy, nějaký takový prototyp e-twinningového projektu, který zase to posouvá dál a obohacuje nějakým způsobem jak studenty, tak pedagogy?
11: Tak já, protože jsem původně profesí jazykář, to znamená, já jsem vyučovala na gymnázii, jednom z pražských gymnázií, takže pro mě ty jazykové projekty jsou vždycky mě nejblíž, a byl to vlastně v té době, kdy já jsem ty projekty dělala, tak pro mě to byl jazyk komunikace. To znamená, i ti žáci moji to, co se naučili v hodinách, tak potom mohli používat, mohli komunikovat o čemkoliv, a vlastně tím zjišťovali, že to, co jsme se naučili v té hodině, tak oni potřebují vlastně i k tomu, aby se domluvili s těmi zahraničními spolužáky. My jsme vlastně vytvářeli jeden z prvních e-časopisů, ještě tehdy takových jako hodně jednoduchých, bylo to tuším rok 2007, takže opravdu hodně jednoduchý e-časopis, čili já jsem byla ten a i moje kolegyně ze zahraničí, my jsme byli ti průvodci tou výukou a tou přípravou toho časopisu, a byli to ti žáci, kteří vlastně měli možnost všechno vytvářet. Ale samozřejmě vzniká teďka strašná spousta krásných projektů a my si strašně vážíme všech typů škol a všech škol, které se do e-twinningu zapojí. Vždycky říkáme, že e-twinning je taková brána do světa mezinárodní spolupráce mezi školami. začít s tou mezinárodní spoluprací v eTwinningu je strašně jednoduché. Opravdu stačí sednout k tomu portálu, zaregistrovat se, nechat si tedy odsouhlasit to, že jsem učitel nějaké školy, najít si tam toho partnera a začít. Začít s nejjednodušším možným projektem, třeba výměnou informací o škole, o tom, co právě děláme, jak vypadá náš školní den, cokoliv takového jednoduchého, aby ty děti se naučily mezi sebou komunikovat a hlavně, aby i učitelé se přestali bát toho, že najednou spolupracují někde se zahraničím. Prostě si to osahat.
12: Jak se vlastně hledá vhodný zahraniční partner a může se stát, že si najdu nějakou školu, nevím, v Německu a tam mě odmítne, protože momentálně nemá čas, tak, co se děje pak?
11: Hledá se lehce a těžko, tak jak vy to říkáte. Lehce se hledá na portálu eTwinningu, protože tam je taková, dejme tomu, inzertní plocha, kde ti, kteří mají zájem najít si partnera a znají už, mají téma projektu, tak tam inzerují ta svá témata, hledají tam ty partnery, čili tam kdokoliv, kdo je zaregistrovaný v eTwinningu, tam může vstoupit, najít si tam to vhodné téma, napsat tomu kolegovi, že tedy má zájem se zapojit a projekt může začít. To je všechno. Najít si spolehlivého partnera. Ono to funguje opravdu jak v životě. Najít si spolehlivého partnera není zase tak jednoduché a každému z nás se to stalo, že některý z těch projektů nedopadne tak, jak jsme si představovali, protože ten partner není tak spolehlivý, přestane s námi komunikovat, přestane spolupracovat a tak dále. Když už máte spolehlivého partnera, tak si ho musíte držet a dál s ním spolupracovat.
12: Funguje tam nějaká intuice? Nebo si představíte, co to bude v praxi odnášet ten projekt, který oni třeba inzerují a hledají na to partnera?
6: Já tu radu už jsem tady říkala. Já bych byla, nebo navrhoval bych opravdu, kdyby ta paní učitelka si třeba našla školku, která už ten eTwinning dělá, nebo by k ním šel nějaký ambasádor udělat metodický seminář, ten by jim poradil a ideálně se zúčastňovat těch prezenčních akcí, těch seminářů, které jsou vyloženě dělaný pro mateřské školy. Tam se ty paní učitelky potkají, jak ty pokročilé, tak ty začínající a tam si můžou předávat ty zkušenosti a je fajn, když se vidí na živo, tak už si třeba sednou a už to potom taky bude líp fungovat ten projekt.
12: A jak moc je důležitá digitální znalost a kompetence?
6: Já si myslím, že to jsou úplně ty základní znalosti, co dneska ty pančelky všechny mají, že mají chytré telefony, umějí používat internet, umí fotit, takže to úplně na začátek stačí, nemají se čeho bát. Já vím, že se bojíte jazykové bariéry, to vím, ale není nutné, aby začínali hned v projekty v angličtině, ve francouzštině, ve španělštině, můžou fakt začít té slovenštině.
11: My vlastně v eTwinningu máme v každé zemi takové národní podpůrné středisko. Jehož cílem vlastně je pomáhat učitelům v tom, aby ten eTwinning mohli dělat, aby mohli dělat eTwinningové projekty. V České republice je to Dům zahraniční spolupráce a můžeme vlastně hodně čerpat z toho, že v Domě zahraniční spolupráce se realizuje projekt Erasmus+, čili my se dostáváme tím k tomu, že učitelé, kteří dělají i další projekty, tak se mohou seznamovat s eTwinningem. My také poskytujeme i technickou pomoc učitelům. Snažíme se, aby učitelé se naučili s těmi nástroji pracovat a aby od nás dostali vlastně veškerou možnou podporu, aby jsme učitelé provedli vlastně tím začátkem té projektové spolupráce a naučili je v tom se pohybovat a cítit se vlastně komfortně.
12: eTwinning slaví letos 20 let. Za tu dobu se ty technologie komunikační proměnily, nejen urychlily tedy kvůli koronaviru, ale když si vzpomenu, jak spolu lidé do zahraničí komunikovali v roce 2005 versus 2025, není nic jednoduššího, než si vzít mobilní telefon. Mě zajímá, jestli ten eTwinning má s rozvojem těch komunikačních technologií potenciál se nějak posouvat dál, nebo vidíte vy nějakou budoucnost, na jakou oblast by se měla zaměřit?
11: eTwinning pořád zůstane především tím nástrojem spolupráce. Ta možnost pro všechny komunikovat spolu. Ta digitální třída, ve které se projekty realizují, poskytuje bezpečné prostředí. Znamená to, že ta škola, ten učitel a vlastně i ti žáci, kteří vstoupí do eTwinningu, tak jsou v bezpečném prostředí a je naší prací, je prací každého národního podpůrného střediska i to, aby jsme garantovali, že tedy do toho prostředí vstupují pouze učitelé a žáci, aby tedy se učitelé nemuseli bát dovolit dětem. Jsou to i rodiče, kteří vlastně se samozřejmě chtějí mít jistotu, že jejich děti jsou v bezpečném prostředí. To je velký úkol, který před eTwinningem stojí a myslím si, že ta garance bezpečnosti bude čím dál tím potřebnější.
12: Paní Navarová, kam vy vidíte potenciál pro eTwinning do budoucnosti, že by se mohl posouvat?
6: Já si myslím, že by určitě pomohlo paní učitelkám teďkon s tím, jak vyšel nový rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, kde nám přibyla digitální kompetence. Takže si myslím, že zrovna e-twinning by mohl pomoct rozvíjet tu digitální kompetenci u dětí a i těm paní učitelkám.
12: A když tady paní Navarová mluví o těch setkáních učitelů a škol a školek zapojených do e-twinningu, tak ty se konají jak často, nebo kdyby to někoho z posluchačů teď tě zaujalo, kam se může obrátit?
11: Tak jednak se může obrátit na nás, to znamená najít si na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce část o e-twinningu, kontaktovat nás, jednoduše se s námi spojit. Na těch našich stránkách najde také kontakty na takzvané ambasadory e-twinningu, což jsou zkušení realizátoři e-twinningových projektů. Jsou to učitelé, kteří mají dlouhodobou zkušenost s projekty e-twinning a ti pro nás připravují po celé republice metodické semináře, kterých se může kdokoliv zdarma zúčastnit. Můžeme také poskytnout poradenství online, to znamená kdokoliv z těch nováčku, kdo by měl zájem si vyzkoušet e-twinning, se může, nebo my ho skontaktujeme s ambasadorem e-twinning, který mu bude jakýmsi mentorem a provede ho tím, jak tedy začít s e-twinningovým projektem, jak si najít partnera, jak, co by měl ten projekt obsahovat, jaké by mělo být třeba vhodné téma pro tu věkovou skupinu a podobně. Máme spoustu akcí, kdy se učitelé e-twineři setkávají face to face, to znamená tváři v tvář, setkávají se napřímo a mají možnost si třeba tu projektovou práci vyzkoušet. Ať už tady u nás v České republice, kdy jednou za dva roky děláme letní dílnu e-twinning pro učitele, kam všechny učitele vždycky zveme. Je to takové čtyřdenní setkání, kde učitelé si mohou vyzkoušet tu projektovou práci skutečně od úplného začátku až do konce. To znamená, najdou si tam toho svého projektového partnera fiktivního, spolu založí projekt, hledají, sbírají projektové materiály, pak tedy vytvoří nějaké projektové výstupy a společně si ten projekt odprezentují potom před ostatními účastníky, čili vyzkouší si skutečně ten projekt tak, jak má začít, tak, jak má probíhat a tak, jak má taky skončit, že tedy...
12: Tady na nečisto.
11: A samozřejmě je to na nečisto a samozřejmě jsou odměnění potleskem, protože dokončit projekt je vždycky úspěch. No a ta poslední možnost je taky vyslat učitele někam do zahraničí, což také často děláme, aby měli možnost se setkat s těmi svými projektovými partnery, aby měli možnost si najít třeba někoho nového, tak jak Katka říkala, někdy se stane, že už máte pocit, že už s tím partnerem nemáte další společné téma a potřebujete najít někoho jiného. A přece jenom, když vidíte někoho tváří v tvář, tak potom těžko se vám přestává v té projektové práci nebo chcete přestat v té projektové práci a pokračujete dál a dál, protože se cítíte trošku zavázání.
12: Paní Navarová, takže nad jaký projekt se dáte tyto prázdniny? Co chystáte?
6: No, mě inspirovalo to, když jsem vstoupila do vaší budovy. My jsme o tom mluvili na chodbě, ale já nechci víc prozrazovat, ale už mám nápad.
12: Takže děti z mateřské školky Kytlická, máte se na co těšit, možná se tady brzy uvidíme na chodbě. Tak to byla Kateřina Navarová, ředitelka a učitelka v mateřské škole Kytlická. Děkuji, že jste přišla do reparátu.
6: Taky děkuji za pozvání.
12: A naším hostem dnes byla i Pavla Šabatková, referentka programu e-twinning v Domu zahraniční spolupráce. Děkuji, že jste přišla.
11: Děkuji.
12: I když se o dnešních dětech někdy s nadsázkou říká, že mají internet zavedený už do pupeční šňůry, neznamená to, že se digitální kompetence nepotřebují systematicky učit a rozvíjet. Znáte i vy jiné příklady projektů, které zábavnou formou tuto gramotnost podporují? Napište nám o nich na adresu reparat@rozhlas.cz nebo nám je přijďte říct osobně na veřejné nahrávání reparátu 10. června v Domu zahraniční spolupráce v Praze. A v audioarchivu našeho pořadu na adrese plus.rozhlas.cz najdete nejen odvysílané díly, ale právě i pozvánku na toto veřejné natáčení. Z dnešního vydání je to vše. Jeho editorkou byla Markéta Vosková, sound design měl Jaroslav Pokorný. Od mikrofonu se loučí Daniela Vrbová.

0: 21 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Incidentem na víkendovém derby se bude zabývat ministerstvo vnitra. Se Slaví zahájí správní řízení. Loď s Hantavirem opustil na Tenerife poslední cestující. Fotbalisté Slovácka zítra vyzvou Ostravu výhrou, se vyhnou přímému sestupu. A počasí zítra čekejte proměnlivou, přechodně velkou oblačnost s deštěm, na horách bude sněžit a teploty většinou do 12 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Ministerstvo vnitra zahájí správní řízení s fotbalovou Slaví, a to kvůli výtržnostem fanoušků klubu během sobotního derby s pražskou Spartou. Rezort oznámil, že bude zkoumat zajištění bezpečnosti i fungování pořadatelů. Příznivci Slávie několik minut před plánovaným koncem zápasu vtrhli na hřiště, napadli gólmana Sparty Jakuba Surovčíka a naházeli pyrotechniku do sektoru hostujících fanoušků. Policie případ vyšetřuje jako výtržnictví. Slávie čelí i disciplinárnímu řízení ligové asociace. Odbory žádají dřívější zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech. Po jednání tripartity to večer řekl předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Bývalá vláda Petra Fialy z ODS prosadila postupný růst věku odchodu do důchodu na 67 let. Nový kabinet ANO, SPD a motoristů plánuje věk vrátit na 65 let od roku 2028. Podle Středuly je to ale pozdě.
2: Myslíme si, že nic nebrání tomu, aby právě snížení věku pro odchod do důchodu na 65 let se již odehrálo v té první etapě. S těmi otázkami valorizace, náhradem a podobně nemáme problém, souhlasíme.
1: Se zastropováním důchodového věku na 65 letech naopak nesouhlasí prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. Podle něj by to pro stát bylo příliš finančně nákladné. A víc informací k dnešnímu jednání tripartity uslyšíte na Radiožurnálu krátce po zprávách. Výletní loď MV Hondius, kterou zasáhl hantavirus, opustilo posledních 28 lidí. Na plavidle zůstává už jen část posádky. Ta popluje do nizozemského přístavu, kde je loď registrovaná. Podle záběru španělské televize TVE evakuovaní nastupují do autobusů, které je převezou na letiště. Odtud pak odletí repatriačním letem do Nizozemska. Loď se musela kvůli silnému větru přesunout ke Kanárským ostrovům. Po nákaze hantavirem zemřeli 3 pasažéři lodě. Světová zdravotnická organizace dál upozorňuje, že riziko přenosu viru mezi lidmi je malé. Český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO dnes uvedl, že riziko výskytu hantaviru v Česku je navíc velmi nízké. Vědci z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vyvíjí spolu s onkologickým centrem v pařížském institutu Gustava Rusiho léky na zhoubnou rakovinu mozku u dětí. Takzvaný difuzní intrinsický pontinní gliom, extrémně agresivní a vzácný nádor. Výzkum je zatím na úplném začátku. Vědci v počítačových simulacích hledají vhodné molekuly a v laboratořích je teprve začínají syntetizovat a testovat. Spolupráci podpořil grantem ve výši přes 1,25 milionu korun nadační fond NINA, který založili rodiče dívky s tímto typem nádoru mozku, říká zakladatelka fondu Kristýna Chovancová.
3: Naše dcera Nina nás naučila bojovat za každý den. Spolupráce s výzkumným týmem VŠHT pro nás znamená způsob, jak tento boj přenést do laboratoře a jednou tak snad změnit osud dětí s nádorem mozku.
4: Fotbalisté Slovácka a Ostravy se v šance lize chystají na úterní zápas třetího kola nadstavbové skupiny o udržení. Pokud domácí zvítězí, jistě se vyhnou poslednímu místu, a tedy přímému sestupu do druhé ligy. Při minulé výhře na hřišti Dukly Praha odehrálo Slovácko poprvé od začátku března zápas bez obdržené branky. Právě od dobré defenzivy se chce trenér týmu z Uherského Hradiště Roman Skuhravý dál odrazit.
5: To, že jsme konečně odehráli zápas s nulou, je další jakoby benefit na té těžké cestě, kterou jdeme, a byl bych hrozně rád, aby jsme si tuhle tu zodpovědnost, kterou jsme ukázali, vlastně udrželi do zbytku sezóny.
4: Zápas Slovácko-Baník začne v úterý v 17.30, stejně jako duel Zlína s Teplicemi a Mladé Boleslavy s pražskou Duklou. Úterní program uzavře ve skupině o titul souboj Sparty Praha s Plzní s výkopem ve 20 hodin. Radiožurnál Sport všechny fotbalové zápasy nabídne živě. Na Radiožurnálu uslyšíte aktuální vstupy.
6: nehoda na D2 u sjezdu na Slavkov a místy zatopené silnice. Dálnice D2 z Bratislavy do Brna za Hustopečemi. Opět průjezdná, uzavírka po nehodě skončila. Na 12. kilometru se jede levým pruhem plynule, bez dalšího zdržení, stále tam odklízí havarovaná vozidla. Z dálnice D1 z Vyškova do Brna hlásí náš zpravodaj zlepšení situace, rozjezd kolon.
7: Ale v podstatě se to dalo projet úplně bez problému. Jako osobákem 100% kamiony možná pojedou maličko pomalu.
6: Následky silných bouřek komplikují provoz. Na silnici 52 z Mikulova do Brna v omezení na Hrázi přes Nové Mlýny je rozházené značení a zavřený jízdní pruh. Na Brněnsku je zatopený podjezd pod 52 mezi Popovicemi a Bobravou. Ve Žďáru nad Sázavou jsou kvůli vodě na vozovce neprůjezdné ulice Brněnská a Smetanova. Dejte za volantem pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Karl Renner byl po první světové válce prvním kancléřem Rakouské republiky a po druhé světové válce prvním spolkovým prezidentem takzvané druhé Rakouské republiky. Rudáka z Dolních Dunajovic na Břeclavsku připomene v následující hodině repríza pořadu Portréty, který připravil Petr Duhan. A potom už vás Karel Tejkal pozve do rozhlasového archivu za nahrávkami některých našich slavných cestovatelů.
0: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Portréty.

bezprostředně před válkou, britští, ale také němečtí bankéři své vlády varují. Válka je hazard, evropské ekonomiky jsou přeci stabilizovány, válka bude znamenat jejich rozvrat s následným chaosem sociálním. Vítězové i poražení budou trpět stejnou mírou. Z chaosu povstanou extrémní síly. Jenomže rozhodnutí politiků, vzdor varováním národohospodářů, je nevratné. První světová válka se stává realitou. Po skončení války Winston Churchill varuje před rozpadem Rakousko-Uherska. Jako jeden z mála evropských politiků jasnozřivě pochopil jeho důsledky. Jako jeden z mála přehlédl krátkodechost ideí wilsonismu a pacifismu. Pochopil, že právo na sebeurčení národů přestává být právem, když nebude uplatňováno stejnou mírou pro vítěze a stejnou mírou pro poražené. V Paříži, ve Versailles na mírové konferenci vítězové války předělávají mapu Evropy. Po rakousko-uherské monarchii vznikají nástupnické státy. Na zeleném jednacím stole se tak naplňuje právo na sebeurčení národů. Nové mapě Evropy, zejména té střední, nepřekáží, že 9,5 milionů Němců, 3 miliony Maďarů a asi milion Rakušanů zůstane vně hranic nových národních států. Je to jenom mapa. Škrtem pera vítězů tak právo na sebeurčení vzalo za své. Naopak stalo se nepříjemným problémem, jenž byl jednou z příčin války následující, která byla motivována také touhou po odvetě. Touha po odvetě byla příliš silná na to, aby pod jejím náporem vydržely křehké ideje wilsonismu a pacifismu. Vzali za své rovněž jako sebeurčovací právo národů. Konec jedné války tak znamenal začátek druhé. Evropa je nepoučitelná, neřešme její problémy místo ní. Tak nějak zní poselství Kongresu Spojených států amerických, když prezidentu Wilsonovi bylo kongresem sděleno ne účasti Spojených států ve společnosti národů. Byla to špatná zpráva pro společnost národů, byla to špatná zpráva pro Evropu. Dodejme ještě, že ani idea pověstného cordon sanitaire, společenství států v prostoru bývalého Rakouska-Uherska, jež by plnili funkci bývalého mocnářství a tvořili tak bezpečnostní pojistku oddělením, separováním Německa a Ruska, ani tato idea se mírovým plánovačům z Paříže nepovedla. Byly to právě tyto státy, nástupnické státy po bývalém Rakousko-Uhersku, jež se staly prvními obětmi plánovačů z Berlína, plánovačů války. Varování Winstona Churchilla před rozpadem monarchie se tak již v roce 1918 stalo proroctvím. A jak to už v Evropě bývá, ke svým prorokům se hlásí, až když je pozdě. V minulém díle portrétu jsme se pokusili nastínit trpký osud prvního premiéra a prozatímního prezidenta nově vzniklé Maďarské republiky, hraběte Mihály Károlyiho. Jeho tragika spočívá v nesprávném odhadu situace po válce. Přisahal na ideu wilsonismu a pacifismu, v důsledném uplatňování práva na sebeurčení národů spatřoval garanta příštího mírového uspořádání národních států v Evropě na principu rovnosti, vzájemného respektu a demokracie. Jenomže doba poválečná, doba tak pragmatická, doba rozdělená na vítěze a poražené, nepotřebovala idealistické vůdce. Od poražených zemích a jejich politické reprezentace se idealismus ani neočekával. Spíše byl na obtíž. Hrabě Károlyi v roce 1919 ze svých funkcí abdikoval, uchýlil se do emigrace a nešťastné Maďarsko pak zažívá období rudého teroru, jenž je posléze vystřídán terorem bílým. Hledání nové národní identity bylo pro Maďary bolestnou zkušeností. Svým způsobem štěstí v neštěstí mělo Rakousko, či přesněji

0: Rakouská republika. Její nové území rozsahem odpovídalo středověkému Rakousku, tedy území, jež bylo na mapách vyznačeno před 650 lety. Rakušané stáli před vážným psychologickým problémem. Akceptovat novou územní realitu, stotožnit se s novými hranicemi, hledat novou státní identitu a novou identitu národní. Jenomže jak na to, když poražený národ ztratil sebevědomí. Osud je však Rakušanům o něco vlídnější, než byl k Maďarům. Dopřeje jim muže, jenž s jistou přirozenou lehkostí, jako první kancléř, vezme na sebe břímě zakladatele moderního rakouského státu. Muže, jenž na rozdíl od hraběte Károjího, především koná, byť se pragmatickými činy často vzdaluje svému přesvědčení a svým ideálům. Je tak pro Rakušany štěstím v jejich neštěstí. Jeho jméno je Karl Renner. Dámy a pánové, dnešní pořad z cyklu Portréty je věnován právě Karlu Rennerovi. Ještě jednou nerušený poslech přeje Petr Duhan.
1: Odpoledne dne 12. listopadu 1918 kolem 15:30 se shromáždilo před parlamentem na vídeňské Ringstraße neuvěřitelně velké množství lidí. Odhady se rozcházejí a nejvyšší čísla hovoří o 500 000. V hlavním městě se nepracovalo. Dělníci přišli s rudou a studenti s černo-rudo-zlatou vlajkou a všichni čekali na to, co se stane. Asi 2000 sociálních demokratů zajišťovalo pořádkovou službu a na rampě před parlamentem tvořili špalír vojáci socialistické lidové obrany. Ač bylo cítit jisté napětí, panoval klid. V plenárním sále se sešlo na své třetí schůzi provizorní národní shromáždění a probíhala debata o chystaném zákoně o ustavení a formě německého Rakouska. Příspěvek přednášel Karl Renner. Za 12 dnů od 30. října se díky svým postojům v kabinetu stal z obyčejného vedoucího úředníka státní kanceláře šéfem vlády. Původně byl jen náhradníkem ve státní radě a pouhý pomocný úředník státního prezidia. Najednou stál sebevědomě v čele, jako kdyby nikdy nic jiného nedělal. Z intelektuála teoretika se stal střízlivý praktik. Z posledního monarchisty přesvědčivý protagonista republikánského hnutí, z přívržence mnohonárodnostní říše zastánce Velkého Německa, z opozičního sociálního demokrata státník.
2: Jím přednášený návrh zákona o založení státu a jeho formě vznikal pod tlakem a v nouzi, jak řekl. A nový stát po katastrofě, která potkala bývalou říši, musí být postaven na autoritě vycházející z lidu a jeho zástupců. Po velkém potlesku vyzval všechny k budování nového státu. Prohlásil, že v německém Rakousku budou všeobecné a rovné volby pro všechny muže a ženy a ti si budou sami o sobě rozhodovat v každé lokalitě. Právě konstituovaný prozatímní parlament dostal za úkol vypracovat ústavu. Naprosto jasně, jako nikdy předtím, se zakladatelé Rakouska přihlásili k připojení k Německu, které od 9. listopadu bylo pod vedením Friedricha Eberta a Filipa Scheidemanna demokratické. Karl Renner řekl, jsme jeden kmen a společnost spojená tím samým osudem. Předneseným patosem přesvědčil o své myšlence snad všechny poslance.
1: Tuto postavu jsme do našeho seriálu vybrali proto, že Karl Renner nebyl jen zakladatel státu v roce 1918, ale i nového Rakouska v roce 1945 a pro Rakousko představuje doopravdy legendu, s kterou se 5. ledna 1951 rozloučila celá země. Renner na sebe ve světě upozornil i jako vedoucí mírové delegace v Saint-Germain po konci první světové války. Podílel se na založení bank, pracoval jako poslanec jak ve starém, tak i v novém Rakousku, byl prvním prezidentem parlamentu. V zahraničí je nezřídka považován za jednoho z největších politiků první půlky minulého století. Kromě státních funkcí s velkým nasazením psal prózu, věnoval se vědě a filozofii, v mládí psal verše.
2: Kromě toho se ale také vždycky nad jeho osobností vynořovaly otazníky. Jako mladý zažil finanční kolaps rodiny a záhy se jako intelektuál připojil k dělnickému hnutí. Po celou dobu svého života se projevoval jako mistr lsti a schopnosti se přizpůsobit právě panujícím poměrům. Napsal o něm jeho životopisce historik Walter Rauscher. Za Rakouska-Uherska se sice pro říši angažoval, ale zároveň neúnavně pod pseudonymem psal do nejrůznějších periodik o nutnosti změn v podunajské monarchii. Navenek se choval Renner podle ústavy a plnil příkazy stranického vedení. Proto v posledních letech monarchie mohl být poslancem v říšské radě. Byl rovněž loajální ke stranické linii a obhajoval jako spravedlivou a obranou válku v letech 1914 až 1918.
1: Díky své teoretické a publicistické činnosti, kterou prováděl pod pseudonymem, byl velmi dobře na říjen 1918 připraven a proto ve svých vystoupeních byl tak přesvědčivý. V době mezi válkami, jak už jsme řekli, patřil k příznivcům připojení k Německu. Až příliš dlouho, jak opět napsal jeho životopisec, dalo by se říci, že vydržel až do doby nástupu fašistů. Dokonce ještě v roce 1938 vystoupil ve prospěch připojení k říši. Teprve na konci roku zařval z pouště a postavil se proti oficiální politice stranického předsednictva a Ottu Bauerovi. V době skutečného připojení k Německé říši se stáhl do ústraní. S odbojem neměl nic společného a ze strany nových mocipánů byl trpěn. Žil ve svém domě v Glognitz. Na konci války mu bylo skoro 75, když se pustil do budování takzvané druhé republiky. Nejprve v roli kancléře a pak prezidenta.
2: Nyní se můžeme vrátit na konec roku 1918, kdy všechna práva, která patřila dříve králi a císaři, do doby, než bude schválena nová ústava, byla převedena na státní radu. Císařská ministerstva byla rozpuštěna a jejich pravomoci přešly na státní úřady. Rovněž všechny zákony a předpisy, které byly nařízeny Habsburským domem, byly zrušeny. Úředníci, důstojníci a vojáci už nepodléhali císařské přísaze. Rovněž byla zrušena politická privilegia.
1: Před parlamentem bylo 12. listopadu ještě večer hodně lidí, když na sebe upozornila skupina bolševiků, která vytrhla z rakouské červeno-bílo-červené vlajky bílý pruh a někteří její protagonisté se snažili vyšplhat po sloupech k oknům do prvního patra. Padly výstřely a lidé v panice začali utíkat. Při úprku zahynuli dva muži, byli ušlapáni. A tiskový šéf státní rady byl postřelen, přišel o jedno oko. Bezpečnost parlamentu byla před bolševiky uchráněna. Jak se později ukázalo, bolševici se mylně domnívali, že uvnitř jsou zbraně a chtěli se jich zmocnit.
2: Ten týžden se rudí povstalci snažili obsadit redakci Neuen Freien Presse, ale to se jim díky masovému zásahu policie rovněž nepodařilo. První bolševický puč byl úspěšně zneškodněn. Později k 12. listopadu Karl Renner napsal: i my jsme jistým způsobem se toho dne dopustili zrady. Zrady dokonce státní, tedy té nejvyšší. Totiž na bývalé monarchii. A pak k tomu dodal: ne všichni lidé mohou tak klidně a odevzdaně přijmout změnu. Takovéto historické proměny nemůže člověk posuzovat jako soudce, ale jenom jako historik. Navíc těch, co se nechali vyhecovat, bylo jen několik set. A navíc byli mladí, proto jsme je později osvobodili amnestií. 12. listopad byl vyhlášen státním svátkem.
1: V historických knihách se většinou píše, že zatímco sociální demokraté pod vedením Rennera si budovali image tvůrců a ochránců republiky, konzervativní křídlo společnosti bylo smutné z konce velké císařské monarchie. Pro jedny byl 12. listopad dnem převratu a svržení legálního vládnoucího systému, pro druhé vykročením do nového a moderního světa. Běžné obyvatelstvo ale mělo úplně jiné starosti. Po čtyřleté válce toužilo hlavně po míru, pořádku, pravidelné práci a zajištěném zásobování. Způsob státního zřízení je zajímal až v druhé řadě, za což mohlo už i dlouhodobé ochlazení jejich vztahu k Habsburkům.
2: Pro Karla Rennera se toho od tohoto dne hodně změnilo. Řízení strany sociálních demokratů přenechal Otto Bauerovi a rovněž najednou neměl čas ani na svou rodinu, kterou si do té doby přísně chránil jako něco svatého. V této nejtěžší fázi, kdy byl neustále pod tlakem a stíhali ho nejrůznější pochybnosti a bezradnost, mu zřejmě nejvíce pomáhala jeho klidná a rozvážná povaha a hlavně pevný charakter. zůstal k překvapení mnohých nekomplikovaný, pro všechny zřetelný. Jeho rodina ho chránila a nejspíš i proto byl tak emocionálně vyrovnaný. Kabinet pod jeho vedením zasedal na počátku každý druhý den v sále prezidia bývalé ministerské rady v ulici Harngasse 7 ve Vídni, kde byla zřízena i státní kancelář. Proti komunistickému puči byla budova chráněna strojními puškami umístěnými v oknech a armáda byla připravená k obraně ve dvoře. Současně panoval strach i ze strany monarchistů, neboť znejistění důstojníci mohli být lehce zneužití.
1: Zvláště když si uvědomíme, že ve Vídni poté, co Československo a Maďarsko zakázalo vývoz potravy na vypukly mrazy, byla situace velice svízelná. Ve městě chybělo nejen maso, ale i mléko, ovoce, vajíčka. Vídeň byla vždy závislá na dovozu a ten přestal fungovat. Úrodná Morava i roviny východně od Vídně zůstaly v nově vzniklých státech. Tehdy Renner prohlásil známou větu. Je jasné, že republikánská svoboda a samospráva může být jen tehdy úspěšná, když ten, kdo využívá svobodu, se sám podřídí nutné disciplíně. Bohužel to se nestalo. Zemské vlády a jim podřízené okrsky si dělají, co chtějí. Takhle to dál nejde. A právě v tento moment se zrodil konflikt, který v Rakousku trvá dodnes, mezi křesťanskými demokraty a jejich federalistickým modelem a sociálně demokratickým sklonem k centralismu.
2: Karl Renner, původem z Moravy, z Výsky unter Tanovic, kde se narodil 14. prosince 1870, při tvorbě ústavy narazil na jeden základní problém. Jak se vypořádat s územími v Československu, která byla obývána německy mluvícími obyvateli, ke kterým se on sám počítal. Šlo mu o české Němce, tedy lidi v Sudetech, Českém lese a na Jižní Moravě, a o německy mluvící ostrůvky v Brně, Jihlavě a Olomouci. Dne 14. listopadu se rozhodl a v Národním shromáždění pronesl řeč, v které na územní nároky či jakoukoliv společnou správu německých území rezignoval a přenechal jí státnímu uspořádání nově vzniklého Československa. Zdůvodnil to politickou a vojenskou situací v Evropě. Požadoval od nás jen ochranu nacionálních práv a kulturních zvyklostí.
1: Nikdo jiný údajně nedokázal tak přesvědčivě od sebe oddělit stranickou politiku a vládní úřadování, řekl jednou Sir Thomas Montgomery Cunningham. Tento britský zmocněnec ve Vídni Rennera ostatně považoval spíše za sentimentálního liberála se silnými konzervativními sklony, než za ortodoxního sociálního demokrata.
2: Jeho životopisec Rauscher tvrdí, že Renner již v roce 1918 představoval politika nového typu. Jeho názory na řízení státu byly velice pokrokové a jeho představy o sociální spravedlnosti byly moderní. Stál s nimi v menšině proti většině poslanců. To, co dělám, není v žádném případě to, co ode mne žádá strana. Já se snažím vypracovat takovou ústavu, která bude akceptována všemi stranami. V té době ho ale zaměstnávala hlavně obava z blížících se prvních voleb. Jak lidi přesvědčit, aby přišli k volbám? To považoval za životní úkol. Konzervativci, kteří se báli poslušných sociálních demokratů, navrhovali uzákonit volební povinnost. Sociální demokraté byli zásadně proti. Renner chtěl postavit volební kampaň velice jednoduše na mateřských instinktech, aby se lidé spíše dívali do budoucna než do minulosti.
1: Volební zákon prošel prozatímním parlamentem 8. prosince a znamenal přechod od většinového systému na poměrný, který vždy sociální demokraté prosazovali. Do volební kampaně, která byla zahájena 29. prosince 1918, šla sociální demokracie s jednoduchým programem. Požadovali sebeurčení německého lidu a prezentovali se jako jediný garant demokratické republiky. Byli proti militarismu, prosazovali lidovou armádu, v níž by byla krátká vojenská služba, bez drilu a privilegií. K tomu požadovali úplnou svobodu náboženskou a svobodu slova. Rovněž oddělení státu, škol a církve. Vyžadovali i znárodnění fabrikantů a připojení k Německu. Hovořili o připojení k socialismu. Naproti tomu křesťanští sociálové se báli bolševiků, socialismu a chtěli se starat o občanský systém. Skoro všechny strany byly antisemitské a hovořili o tom otevřeně. To platilo i o sociální demokracii, která měla ve svém vedení dva židy. Karla Deutsche a Wilhelma Ellenbogna.
2: Volby se konaly 16. února 1919. Nikdo, ani Renner, si netroufl předpovědět jejich výsledek. Sociální demokraté zvítězili těsně, když získali 40,76% proti křesťanským sociálům, kteří dostali 35,93% hlasů. Němečtí nacionalisté měli jen 18,36%. Sociální demokraté v čele s Rennerem využili svého vítězství k tomu, aby ho interpretovali jako odsouzení starého feudálního a kapitalistického pořádku.
1: Po volbách přišla pro Karla Rennera velká chvíle. Byl to on, kdo byl ve své straně jediný ochotný ke kompromisům, a ty, aby mohl být ustaven řádný stát, bylo potřeba uzavřít s křesťanskými sociály. Renner se raději vzdal jistých zásad, než aby jako pevný muž sociální demokratické víry usedl do opozičních lavic. Byl už takový, píše jeho životopisec, vždy převzal na sebe odpovědnost, ale své socialistické přesvědčení nově přizpůsobil okolnostem. Nikdy na ničem tvrdohlavě netrval. Moc dobře věděl, že politika je umění uzavírat kompromisy.
2: Vláda byla zvolena 15. března a v ní zasedla první velká koalice v dějinách Rakouska. Karl Renner byl v této vládě nejen kancléřem, ale i ministrem vnitra a školství. Ve svém prvním vládním prohlášení z téhož dne řekl, že tento druh kooperace ve vládě představuje pracovní uskupení a poslanci by se neměli cítit pod nějakým koaličním tlakem. Zároveň v prohlášení stálo, že vyhlášení Rakouské republiky nelze zrušit ani odvolat. Doslova řekl, každý, kdo se proti republice postaví, bude rozdrcen. Vyhlásil bilaterální jednání s Německem o připojení Rakouska. Křesťanští sociálové ale byli proti, neboť se báli socialisticky orientovaného souseda. Rakouská vyjednávání s Německem narazila velice záhy na značný odpor v Paříži a v Praze. Z Velkého Německa panoval strach a proto muselo Rakousko slíbit, že bude samostatné. A protože navíc potřebovalo od vítězných mocností hospodářskou pomoc, půjčku ve výši 30 milionů dolarů, měli velmoci páku, jak zabránit jejich dalším snahám o připojení. Později existovala ještě snaha připojit se ke Švýcarsku, ale od ní se celkem rychle upustilo.
1: Další žhavý problém pro nově se konstituující stát představovala přítomnost bývalého monarchy, císaře Karla v Rakousku. Hned na počátku roku 1919 ho Renner navštívil jeho vinlandství v Eckertsau v Mrašfeldu, ale bývalý monarcha ho nepřijal. Tato událost je typická pro napětí, které mezi oběma politiky tehdy existovalo. Bývalý císař se díval na návštěvníka jako na revolucionáře, který zničil po 650 letech Habsburský dům. A pro Rennera naopak představoval bývalý monarcha politické nebezpečí. Proto nechal císaři vzkázat, že by v zájmu své bezpečnosti a zdraví měl opustit Rakousko. Jakmile se stal Renner oficiálním kancléřem, tedy předsedou vlády, dal bývalému monarchovi ultimátum. Karel opustil Rakousko zvláštním vlakem, který směřoval do Švýcarska 24. března 1919.
2: Pod vlivem republiky Rad Bélikuna v Maďarsku a vyhlášení diktatury proletariátu v Mnichově se o pár dní později uskutečnila ve Vídni 17. dubna demonstrace před parlamentem a došlo k násilí, při němž byli napadeni jak vojáci, tak ochranka budovy. Vojáci se bránili, začali střílet a demonstrace byla rozehnána. Výsledkem bylo 6 mrtvých, 50 těžce zraněných a potlačení druhého puče. Renner a sociální demokraté se ostře postavili proti pučistům. Sám kancléř prohlásil, že pistole a požáry nejsou pro něho prostředky, kterými je možné vybudovat socialismus. Této myšlence zůstal Karl Renner věrný i při třetím komunistickém puči 15. června 1919, který byl rovněž potlačen. Zahynulo při něm 20 demonstrantů a 60 bylo těžce zraněno. Po návratu z mírové konference v Saint-Germain, kde v době třetího puče zrovna byl, prohlásil. Vždy zůstane jisté reziduum zločinců, fanatiků nebo ideologických nadšenců, které nikdo nepřesvědčí. Proti těmto lidem je potřeba používat násilí.
0: Vídeňský společenský život se odjakživa odehrával v kavárnách. Kdyby Karl Renner, první rakouský poválečný kancléř, neudělal pro Rakousko a Vídeň nic jiného, jenom to, že obyvatelé Vídně si po měsících revolučního napětí mohli opět v klidu sednout v kavárnách ke své kávě, se šlehačkou, číst vídeňský tisk, pokužovat doutníky a vášnivě debatovat, udělal by dost. Nejenom pro Vídeň, pro Rakousko, ale pro celou Evropu. Vídeňská kavárna Grünstiedl se záhy po první světové válce stává nejslavnější kavárnou celé tehdejší poválečné Evropy. Jejími stálými hosty jsou třeba tito pánové: Stefan Zweig, Robert Musil, Sigmund Freud, Karl Kraus, Oskar Kokoška, Arthur Schnitzler, Hermann Bahr, Peter Altenberg, Hugo von Hofmannsthal, Johannes Brahms, Elias Canetti, Hugo Wolf či Martin Buber, György Lukács a jiní. Evropská a rakouská intelektuální elita se schází ve Vídni, v hlavním městě poraženého Rakouska. Není to krásný paradox? Žádá se říct, Paris is Paris, Wien bleibt Wien. Inu i tyto důsledky přineslo Vídni a celé Evropě politické působení Karla Rennera, prvního poválečného kancléře Rakouské republiky. Měřeno tímto úhlem pohledu, není to pro Rennera tak špatná bilance, i když nutno dodat, že ekonomika mladé Rakouské republiky, její zahraničně politická orientace a hledání národní identity, tedy pověstného rakušanství, definitivně odděleného od němectví, byly problémy, jež se museli řešit s mnoha peripetiemi až v následujících desetiletích. Dodejme také, že Karl Renner se stává kancléřem v době pro rakouský národ nejtěžší, v době, kdy si jako národ nevěřil. I proto je dobré, a lze to považovat za přízeň osudu, že měl k dispozici politika, jenž věřil v něj. Před chvílí v našem pořadu zaznělo, že Karl Renner se narodil na Moravě, ve vesnici Untertanovic. Leží stále poblíž Břeclavy, anebo jak se u nás ve střední Evropě říká, by Lindenburg, a najdete ji pod názvem Dolní Dunajovice. Inu, taková byla a je a bude naše střední Evropa. V rodném domku Karla Rennera v Dolních Dunajovicích je dnes jeho muzeum. Dámy a pánové, v rámci programového cyklu Portréty jste poslouchali pořad věnovaný prvnímu kancléři Rakouské republiky Karlu Rennerovi. Jeho portrét pro vás připravili Karel Hvížďala, Jaroslava Tvrzníková, Jan Sedmidubský, Ivana Braunerová a Petr Duhan, jenž vás s ním také provázel. Děkuji za pozornost a naslyšenou někdy příště.
3: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
4: Po výpravě Petra Duhana do moderních dějin Rakouska vás teď Karel Tejkal pozve do zvukového archivu Českého rozhlasu, a to za našimi jednak slavnými, jednak možná i některými neznámými cestovateli. Pořad měl premiéru v roce 2007.
5: To rádio, to je vymoženost, co? Kdo to jakživ slyšel?
6: Radoval se v roce 1932 hudební skladatel Josef Suk. Do rádia na kolečkách zvukových válečků, voskových fólií, desek a pásků vás teď zve Karel Tejkal, abyste i vy slyšeli.
7: Nejprve přednáška radiožurnálu. Promluví univerzitní profesor dr. Bedřich Hrozný. Trénování koní před 4000 let.
8: Dámy a pánové, dnes seznámíme se s hlavními zásadami Kikulova systému trénování koní. Systému to, který byl prastarými národy indoevropskými užíván již ve 2. tisíciletí před Kristem ve Starém Orientě. Čekali bychom zajisté, že Kikuliš dá koním ježeti v prvých dnech pouze na vzdálenosti malé a že bude ponenáhlu vzdálenosti tyto zvětšovat. Než Kikuliš dá koním nováčkům uraziti právě prvého dne vzdálenosti veliké. 30 km v klusu mimochodovém a 1860 metrů ve cvalu. Za to ve dnech následujících vzdálenosti Tito stále zmenšuje. Vysvětlení je zcela jednoduché. Tyto počáteční jehy mají velmi zajímavou obdobu ve zvyku dnešních anglických trenérů dát běžetí koním hned v prvé době trénování na vzdálenosti veliké za tím účelem, aby se zjistilo, kteří z koní se hodí svou vytrvalostí nejlépe k trénování a naopak, které koně je nutno z dalšího trénování vyloučit. Takovým během na zkoušku je patrně i o něch 30 kilometrů uražených kikulovými koňmi již prvého dne trénování v klusu a téměř 2 kilometry uražené jimi téhož dne ve cvalu.
9: Profesor Bedřich Hrozný, syn evangelického faráře z Lise nad Labem, světově proslulý vědec, vynikající orientalista, muž, který rozluštil chetický klínopis, mluvil do rádia v roce 1932. Z jeho vystoupení zůstalo torzo, v půli věty přerušené. Ale navedlo mě na stopu a našel jsem z téhož roku vyprávění jiného českého vědce světového formátu, indologa Vincence Lesného a do třetice v jednom roce sugestivní vzpomínku smíchovského učitele Josefa Kořenského o výpravě na Šírou Rus. Je tomu už více než 100 let, co podnikl i cestu kolem světa. Na rozdíl od vědců Hrozného a Lesného nebádal, neskoumal, ale kochal se a potom doma vyprávěl. A mě napadlo hledat v našem zvukovém archívu, v našem rádiu na kolečkách, jakousi pozdější ozvěnu ke každému z těchto 75 let starých záznamů. Co jsem objevil, vám předkládám. Možná budete udiveni jako já. Nejprve tedy Rus Kořenského a Sovětský svaz inženýra Jiřího Hanzelky.
10: Cesty vykonané již po Evropě západní, severní, střední a jižní vzbuzovaly ve mně touhu, abych poznal také daleký východ ruský. Uviděl na vlastní oči lesnaté a rudonosné pohoří Urálu středního, plavil se po řece Obi do Tomska a zamířil povozem po kyrgyzské stepi západní Sibiře až k úpatí Velehor Altajských. Zbožné to přání se mi vyplnilo. Bude tomu brzy 50 let. Vědomí, že se vydává mezi veliký národ slovanský, posilovalo mne v odvaze, jakoli mi tanula pořád na mysli slova vlasteneckého poety Naděždina, velebícího tehdejší svatou Rus těmito památnými slovy. Široká a rozlehlá ruská země. Nepřehlédneme ji ani za 33 let a ani 33 očima. Ale smíchovský učitel Kořenský měl pouze dvě oči. Směl se zdržeti na prázdninové cestě jen 10 neděl a vydati na svou výpravu pouze 1000 zlatých neboli 2000 korun. Již předem jsem vypočítal, že je z Prahy k Altajskému předhoří 8600 kilometrů a že pojedu po železnici a po řekách a nakonec 1200 kilometrů čtyřkolovým povozem neboli kibítkou. Na zpáteční cestě bylo třeba uraziti až do Prahy opět asi 8600 kilometrů. Takže celá má cesta do Sibiře a zpět byla přes 17000 kilometrů dlouhá. Z té daleké pouti navrátil se smíchovský turista zdráv a osmahlý. Ze Sibiře do Nechanic přijede dnes černý panic. Na svatou Rus vydávali se tehdy pocestní bez veškerých obtíží. Rakouský pas byl v pohraničí ruským úřadem podepsán a vrácen majiteli do vlaku. A od té chvíle se v carství evropském a sibirském nikdo o cizince nestará.
11: My jsme po návratu z první cesty, a tedy už po únoru, měli příležitost bez počtu krát hovořit s nejvyššími špičkami tohodle státu v jeho tehdejší formě. A drželi jsme se zásady, že jsme říkali všecko, co si myslíme, že to byly velice tvrdé kritické rozhovory a zpočátku jsme naivně doufali, že to k něčemu povede. Bohužel jsme se mýlili. Jednou jsme o tom před druhou cestou hovořili s akademikem Švarmem, předsedou Československé akademie věd, kterého jsme si velice vážili, a ten nám vysvětlil, že mluvené slovo nic neznamená, že pokud bychom chtěli vůbec získat nějakou naději, aby to posloužilo vývoji a aby to přispělo k návratu tohoto státu, k demokracii, že je třeba to zachytit na papír. A navrhoval formu zpráv, které jsme potom uskutečňovali. Jednak to byl přehled situace v těch zemích, vazby na Československo a z toho vyplývající závěry. Návrhy na řešení, včetně japonské, byly, řekněme, přijaty s ostražitou, velice ostražitou pozorností. František Šur nás upozornil, že když budeme psát ty zprávy a ty kritické připomínky, že to znamená značné riziko a že to za jistých okolností může znamenat i riziko života. Viděl hodně daleko. My jsme samozřejmě nepočítali s tím, že bychom psali pro Sověty takovouhle zprávu. I o Sovětském svazu jsme psali zprávu pro naše. Byla obsáhla, měla v českém textu 106 stránek a potom v pozdějším ruském překladu 177 stránek. Když jsme byli při nějaké příležitosti v Moskvě, hovořili jsme s Brežněvem a ten nám řekl, že ví o těch zprávách, a že by si přál, abychom napsali pro něj zprávu o Sovětském svazu, tak jak jsme ho viděli my. Ujistili jsme ho, že ji budeme psát pro naše, ale že může dostat překlad, ovšem s jednou podmínkou, že ho předáme jemu osobně z ruky do ruky. Měl námitky, že to může jít přes vyslanectví, tak jsme mu řekli, že on nemá tušení, co v té zprávě bude. My, že to víme. A že víme, že když se to dostane do jiných rukou, takže to může znamenat velice značné nepříjemnosti po všech stránkách. Nakonec na to přistoupil, když jsme tu zprávu měli hotovou, dali jsme mu zprávu, zatelegrafovali jsme mu, a v 66. roce jsme se sešli tady v Praze. Bylo o Brežněvovi známo, že to nebyl pilný člověk a 177 stránek pro něj bylo moc, tak to svěřil nějakým svým adlátům, pomocníkům, no a posudek byl zdrcující. Posudek byl, že je to vůbec nejsurovější a nejnepřátelštější antisovětský pamflet, jaký kdy byl napsán. No samozřejmě z toho vznikly, zejména po sovětské okupaci, po 68. roce důsledky. Já jsem nedostal práci, žádnou práci, 13 let.

0: Varia Panina, slavný cikánský kontraalt, uzavřela první konfrontaci naší dnešní výpravy do rozhlasového archivu. Mimochodem, možná ji Josef Kořenský slyšel, zpívala právě v době jeho cesty, někdy dokonce i samotnému carovi. Teď bude Vincenc Lesný vzpomínat na Indii a profesor Josef Charvát, to už budou 60. léta minulého století, uvažovat o populační explozi a novinářském termínu mapa hladu. Neubráním se v této souvislosti osobní vzpomínce. V roce 1974 vyšla u nás knížka profesora Charváta nazvaná Člověk a jeho svět. Bylo nutné vybavit ji normalizační soudružskou předmluvou, v níž se pravilo: čtenář, důsledný marxista-leninista a tak dále, nebude bez pochyby šťasten s některými z autorových stanovisek a formulací. Profesor Charvát na následující stránce odpověděl: komu je vše jasné, má o starost méně. My ostatní potřebujeme si občas uspořádat myšlenky a pokusit se zodpovědět alespoň základní otázky. V té době docela slušná odvaha a také proto jsem Charvátovo vystoupení v rozhlasové besedě z roku 1960 objevil v archivu takrát.
1: Vesnice Šivdiri je typickou jihoindickou vesnicí, v domorodém státě Mysuru. Její chaty jsou rozložité a jsou stavěny značně pečlivěji než chaty chudých vesnic severní Indie. Chaty mívají dvě až tři místnosti a verandu, vedle obytného stavení bývá vzdušná stáj. Na hrazeném dvorku, pravidelně pečlivě zameteném, stává stoh slámy a nějaký strom. Chaty příslušníků nízké kasty jsou ovšem stísněné, jsou slepeny jen z hlíny a pokryty slamou nebo listím. Také nemívají hrazeného dvorku. Uprostřed vesnice je bazár a stranou jsou dvě umělé nádrže na vodu. Život ve vesnici se počíná s východem slunce. Ženy vycházejí pro vodu do blízké nádrže. Vodu nesou buď v nádobě na hlavě, nebo mají nádobu ladně opřenou o bok. V košíku nebo v klínu přinášejí květy, aby je sypali před sochou ochranného božstva. V každé domácnosti totiž je zasvěcen nějaký kout domácímu božstvu a je povinností ženinou, aby se starala o květy, které se každého rána před sochou sypou. Nutno ovšem připomenout, že ve většině indických zemí není zákonem stanovena povinná docházka školní, zejména nikoliv pro dívky.

0: Nevím, jestli budu umět popsat mapu hladu, ale doporučuji jednoduchou matematiku. Lidstvo, jakožto lidstvo, trvá na Zemi zhruba 200 tisíc let. Kolem roku 1000 našeho letopočtu bylo na Zemi asi 300 milionů obyvatel. Roku 1830 už jich bylo 1 miliarda. A roku 1960 už je to víc než 3 miliardy. Jinak řečeno, za těch prvních asi 200 tisíc let přibývalo lidí ročně o 1500. Dneska jich přibývá o 63 miliony. Kdybyste porovnala to, že za posledních 30 let, přibylo víc lidí než předtím za 200 tisíc let, a kdybyste to chtěla porovnat s nějakým časovým příkladem, řekněme 200 tisíc let rovná se jedna hodina, pak těch 30 let rovná se půl vteřiny. Jestli se za půl vteřiny stane něco, k čemu bylo potřeba hodina, tak je to exploze. A stojíme před problémem, co s tím, protože nám populace přibývá víc, než okolik narůstá výroba potravin. Čili my teď stojíme před situací, populace přibývá, potravy ubývá. I kdybychom teď okamžitě dovedli celé lidstvo nakrmit a víc s tím nic neudělali, než jim dali jíst, tak za 30 let na tom budou o polovinu hůř, až nás bude dvakrát tolik. Nás je dneska něco přes 3 miliardy a kolem roku 2000 nás bude 6 až 7 miliard. A kdybychom byli přibývali tím tempem 2% ročně, co rosteme nyní, tak od začátku našeho letopočtu do dnes by to znamenalo, že by na jednom čtverečném metru stálo 300 lidí. Nestačíme při nejlepších technických znalostech tak rychle vyrábět, jak nám rychle narůstá populace. Není představitelno, aby na Zemi zůstal mír, bude-li někde pro mě za mě miliarda nebo dočista 2 miliardy lidí hladovět. To přece nemůže dobře dopadnout, čili kdybychom neměli žádný jiný důvod než vysloveně sobecký, promiňte mi to slovo, tak se musíme postarat, aby ti to lidé nehladovili. My už máme důvody ještě jiné než sobecké. Ale dávám to za doklad toho, proč dnes všechny národy světa, i ty nejsobečtější, se snaží, aby lidé jinde nehladověli, panž vědí, k čemu to povede, jestli se tato situace nevyřeší.
1: Ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla. Lidi byli jen nahaté v opice, brontosaurus válcoval jí silnice. Poledne mu dali metrák přes ličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus žral, lido obsi hrál, když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, k večeři zas jelena, z palmy měl paraple, mlíko z vemena. Nic nepočítal, nebyly peníze, měl to, co si vzal, nebyla krize. A k tomu času byla fůra, lidi byli nevinní, nebyla cenzura, nečtli noviny.
2: Jak dosvědčí předpotopní nálezy, diluvium neznalo vynálezy. Jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola, netušíce, co zla kolo vyvolá. Každý kolo chtěl, dal za něco měl, ten, co kolo vymyslel, čím dále více chtěl. Dávali mu škéble, on chtěl pterodaktyla, cena kola vedle závratná byla. Chtěl nejméně 1000 slonů
1: a 5 dinosaurů k tomu,
2: všechno se mu zdálo málo,
1: kolo čím dál více stálo,
2: až nakonec přišel na to,
1: že chce za to kolo zlato.
2: Za kulatý, za skulatý, tak vznikly peníze, tak vznikl člověk bohatý a první kríze, protože zlato měli pouze ti, co znali kšeftovat, a ostatní z nouze začali pracovat.
3: Výstižný komentář poskytli pánové Ježek, Voskovec a Verich. Blížíme se k závěru dnešní výpravy do rádia Na kolečkách. A tím závěrem bude část jednoho z legendárních pásem Františka Gela, dnes o Bedřichu Hrozném, jehož líčení dnešní pořad uvedlo.

0: Klínové písmo bylo tedy začátkem tohoto století považováno za rozluštěné a věda si libovala. Ale vědě není souzeno dlouho si libovat, sice by nebyla vědou, neboť věda znamená pátrat a hledat dál a dál. A také nikdy o záhady nemá nouzi. V našem případě vyšel poplach kolem Klínového písma zdánlivě rozluštěného z této události.
1: Roku 1906 našla berlínská vědecká výprava v Malé Asii 145 km severně od Ankary zříceniny dávnověkého města. Z určitých důvodů měli vědci právem za to, že jde o trosky někdejšího města Chatatuš, jež bylo hlavním městem říše hetické, to je říše synů Hetových. V těchto zříceninách byl také nalezen archiv, hliněný archiv, skladiště hliněných listin popsaných Klínovým písmem, ale běda. Nikdo těm zápisům nerozuměl. Ukázalo se, že klínopisné znaky jsou správné, ale smysl, že to nedává.
2: Situace byla asi taková, jako kdyby nám někdo vtiskl do rukou knihu islandskou a řekl, čtěte. Mohli bychom číst, protože Islanďané píší latinkou. Mohli bychom to přečíst, ale nerozuměli bychom tomu.
1: Roku 1914 odjel doktor Hrozný, tenkrát už univerzitní profesor, do Cařihradu, kde byly uloženy záhadné tabulky s klínopisem, který nedával smysl. Texty byly nesporně psány babylonskou hláskovou abecedou, klínovou abecedou ovšem. A tu a tam se ukázal takzvaný ideogram. Idea v tomto smyslu znamená představa. Gram znamená znak. Ideogram je tedy jakýsi obrázek znázorňující nějaký předmět. Obrázek ovšem znamená ve všech řečích totéž a proto profesor Hrozný upěl svou pozornost k takzvaným ideogramům v písmu, jež jinak nedávalo smysl. O tom, jak Hrozný přemýšlel a postupoval, je mnoho zkazek. Strohá skutečnost však je, že se soustředil na hetickou větu, v níž se vyskytoval ideogram, to je obrázek, znamenající chléb. Po babylonsku ninda.
0: Pro zajímavost jsme tu větu zkráceně vypsali z knihy o profesoru Hrozném. Věta zněla.
3: Ninda an ezateni vadarma ekuteni.
2: Dnes, kdy víme, jak to Hrozný tenkrát přečetl, se nám to zdá být načisto jasné a samozřejmé. Což je pochopitelné, neboť všechno geniální je jasné a samozřejmé, jakmile nám to ten genius vysvětlí. Věta tedy zněla. Ninda an, to je chléb, tedy chléb ezateni vadarma ekuteni. Veliké vědomosti z oboru srovnávacího jazykospitu Hroznému umožnili tento předpoklad. Hetický kmen Ez, ve slově ezateny, kmen ez by mohl být spřízněný s latinským edere a s českým slovesem, jehož rozkazovací způsob je jes, jeste. Ez by tedy mohlo být jísti. Chléb jísti, to znělo logicky. Tak tedy ninda an ezateny, chléb yes.
0: Později se ukázalo, že ezateny je čas budoucí.
2: Ninda an ezateny, tedy je chléb jísti budete.
0: Další část věty zněla vadarma ekuteni. Vadarma. Co by mohlo být vadarma? Žertem se kdysi říkalo, že ve srovnávacím jazykospitu souhlásky znamenají málo a samohlásky nic. Neznamenají-li samohlásky a nic, co znamenají souhlásky v d ve slově vadarma? Mohla by to být voda. A byla to voda.
1: Celá věta tedy zněla. Chléb jísti budete a vodu budete píti. První věta záhadného neznámého jazyka, jímž se mluvilo před 3-4 tisíciletími, byla rozluštěna.
4: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Východní polovinu Česka zasáhly silné bouřky. Německo se nechce vměšovat do české debaty o sjezdu sudeckých Němců. Čeští házenkáři se na baráž o mistrovství světa chystají i se spojkou bundesligového Lipska Matějem Klímou. A počasí zítra bude oblačno s lokálními přeháňkami, na horách může sněžit a teploty 7 až 12 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Ještě i teď večer a pak v noci hrozí silné bouřky ve východní polovině Česka, varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Místy se může podle meteorologů objevit i přívalový déšť. Při bouřkách hrozí pády větví a zatopení sklepů, rozvodnit se můžou malé toky a řidiči by měli přizpůsobit rychlost a jezdit opatrně. Pro celý Moravskoslezský kraj a taky část Olomouckého a Zlínského kraje platí výstraha před bouřkami až do úterního rána. Řemeslníci nově budou moct získat ověření o praxi na nejvyšší úrovni, a to ve 48 oborech. O zavedení mistrovských zkoušek dnes rozhodla vláda. Dobrovolná zkouška podle kabinetu posílí kvalitu řemesel a měla by taky motivovat učně, aby se zlepšovali i po dokončení studia. Podmínkou zkoušky bude vzdělání v oboru alespoň tříletá praxe, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
7: Zkouška se bude sestávat se tří částí, a to z části praktické a z části teoretické zaměřené na ten daný obor a z části teoretické ve smyslu ekonomiky. Ta zkouška bude pouze pro fyzické osoby, to znamená vždy to bude na jméno na konkrétního člověka.
6: Podobnou zkoušku už teď můžou skládat řemeslníci v 9 zemích Evropské unie. Se zavedením v Česku počítá návrh od příštího roku. Německo se nebude vměšovat do vnitrostátní české debaty o tom, jestli je Brno vhodným místem pro letošní sjezd sudeckých Němců. Dnes to oznámilo německé ministerstvo zahraničí. Podle Berlína má shromáždění přinést smíření mezi oběma zeměmi. Ministerstvo zdůraznilo, že Česko je pro Německo důležitým partnerem v Evropské unii a taky sousedem. Dodalo, že chce s Prahou rozvíjet co nejužší politické, hospodářské i občanské vztahy. Sudetoněmecký sjezd má začít příští týden. Na území Česka bude poprvé. Bílý dům chce dočasně zrušit daň z benzínu. Ceny pohonných hmot ve Spojených státech od začátku války s Íránem vyskočily o víc než polovinu. Americký prezident Donald Trump teď hledá způsob, jak Američanům od drahých paliv ulevit. Ke změně ale potřebuje souhlas Kongresu.
8: Americký prezident svůj plán na zrušení daně z pohonných hmot sdělil reportérce televize CBS v telefonátu. Řekl jí, že to považuje za skvělý nápad a že to snížení bude dočasné do chvíle, než ceny ropy zase spadnou. Zrušení daně by stálo federální rozpočet zhruba $500 miliardy týdně. Krok proto musí schválit Kongres. Republikánský senátor Hawley a poslankyně Lunová už ale podání návrhu ohlásili. Ceny benzínu ve Spojených státech od začátku války s Íránem vzrostly víc než o 50%. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: Hudební ceny Apollo vyhrála plzeňská formace Aida the Young s deskou Tell Me When You Pass the Sun. Nejlepším singlem je pak Daniel reperu Jamese Cola a Idy. Aida the Young je indie folková skupina původem z Plzně, která má 4 členy a zpěvačka Iris Hobson-Mazur je původem z Velké Británie. Od svého vzniku před 5 lety skupina vydala 2 EP a za rok 2024 získala cenu vinila v kategorii objev roku. Do širší nominace se dostala i na loňských cenách Anděl. Čeští házenkáři zahájili přípravu na nejdůležitější dvojutkání sezóny. V baráži o postup na mistrovství světa v příštím roce zabojují proti favoritům z Francie i s Matějem Klímou. Elitní spojka hrající německou Bundesligu za Lipsko se do národního týmu vrací po skoro dvouleté pauze způsobené vážným zraněním kolenních vazů. Klímův návrat potěšil i reprezentačního trenéra Daniela Kubeše.
9: Jsme rádi, že se k nám připojí. On strašně chtěl přijet tady na ten sraz a je to velmi kvalitní hráč, jeden z největších profilů prostě, co v český házení máme a jsme moc rádi, že zpátky.
6: Úvodní zápas baráže o světový šampionát začne ve středu ve 20 hodin. Brněnský duel odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Odveta ve Francii se pak bude hrát v neděli.
10: Nehody na D1 u sjezdu na Sázavu a dálnici D10 u Benátek. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Sázavu policie hlásí nehodu dodávky. Kilometry 38 až 40. Je to mimo kamery a kolona se v úseku teď netvoří. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy srazilo auto zvěř za sjezdem na Benátky nad Jizerou na 30. kilometru. Čekejte omezení i možné překážky. Dálnice teď bez kolon, hlavně na východě Čech, na Vysočině a na Moravě jsou silnice sjízdné s opatrností, dohlednost a sjízdnost zhoršují silné bouřky. V Brně Líšni policie hlásí zaplavenou Jedovnici. Ulici. Na Náchodsku je neprůjezdná trasa Česká Metuje Žďár nad Metují pod viaduktem v úseku je voda. A na Kroměřížsku na výjezdu z Koryčan do Stupavy opatrně u čerpací stanice spadl na cestu strom a na místo vyjeli hasiči. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra čekejte proměnlivou, přechodně velkou oblačnost s lokálními přehánkami na horách sněhovými a nejvyšší teploty v úterý 7 až 12 stupňů Celsia, na jižní Moravě i 14 stupňů. Tolik zprávy.
5: Posloucháte Český rozhlas Plus.
2: Jaké jsou největší chyby, které děláme ve vztahu k vlastní imunitě? Jaký vliv má třeba strava na to, jak se vyvíjí imunitní systém a jaké mýty v této oblasti přetrvávají? Můj dnešní host má jako hlavní odborný zájem poruchy imunity v dětském věku, kde vychází z dlouholetých zkušeností pediatričky. Věnuje se klinické imunologii a alergologii, působí jako primářka v ústavu imunologie ve fakultní nemocnici Motol a Homolka a mým dnešním hostem v hovorech je lékařka Markéta Bloomfield. Dobrý den, vítejte.
11: Dobrý den.
2: Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
5: Hovory.
2: Markéto, co děláte pro posilování vlastní imunity?
11: Jana, tak to je hned na začátek úplně podpásová otázka. Já jsem myslela, že se budeme bavit.

0: zdravém životním stylu v posledních letech víc mluví, různé doplňky stravy, vitamíny, sluníčko, vitamin D, otužování, spánek. Je to mýtus? Pletu se? A nebo i vy z vašich zkušeností lékařky vnímáte, že ve společnosti se možná víc těm tématům věnujeme?
1: Opět zajímavá otázka a já na ní vlastně mám dvě odpovědi, které můžou možná působit trošku protichůdně. Jednak bych chtěla říct, že stresů pro ten imunitní systém, který dnes my zažíváme a kterým vystavujeme naše těla, tak je hodně a do určité míry jsou jiná, než když se naše imunita budovala, když se vyvíjela s organismem, s vývojem organismu jako lidského těla a lidského člověka, tak se pravděpodobně nepočítalo s tím, že se budeme muset bránit situacím typu opravdu chronického mentálního stresu, ale naopak se daleko víc ta příroda dávala důraz na třeba ten fyzický stres, právě ty situace opravdu třeba nedostatku jídla nebo zima, změny teploty a tak dále. Nicméně na druhou stranu ta imunita se samozřejmě i dál vyvíjela a u nás v tuto chvíli ve společnosti si myslím, že panuje taková velká obava třeba v rámci dětské imunity, že je potřeba tu dětskou imunitu vlastně nějak posilovat. My všude slyšíme, když jdete do lékárny, tak tam vidíte ty obrovské ty skříně s těmi preparáty na imunitu, to jste si určitě nemohli nevšimnout. A já bych chtěla, aby hned tady na začátek znělo, že pokud máme vlastně zdravé dítě, které se pohybuje v dnešním světě, tak žádným způsobem nepotřebuje jako posilovat imunitu. To myslím farmakologicky doplňky stravy a tak dále. Tam ten běžný přirozený vývoj imunitního systému dítěte se buduje a to posilování se děje právě tou normálně správnou, zdravou stravou, spánkem, kontakty, normálními běžnými kontakty se vrstevníky, s infekcemi, se kterými se má ve správné době potkat a vlastně jejich proděláním a tím si buduje tu imunitu.
0: Mám někdy pocit, že i třeba ve vztahu k těm dětem jdeme tak trochu ode zdi ke zdi, přesně. Že je to přesně někdy velmi jako protektivní, na druhou stranu to může být zase jako nechte to dítě vystavit úplně všemu, což zase asi taky není úplně rozumné. Mm-hmm. Vnímáte to tak jako lékařka?
1: Jo, úplně přesně takhle, jak jste to řekl, máme pacienty, kteří opravdu přijdou, odpuste mi ten výraz, ale až jako zmasírovaní tím obchodem se strachem, že musíme nakoupit vitamin D, zinek a tamhle glukany, prostě co opravdu je k dostání v té lékárně, aby to moje dítě, které jde do školky, bylo už do té školky připravené a už mělo vlastně jako ten štít. A přitom je to třeba zdravé dítě, které tohle opravdu vůbec nepotřebuje. A na druhé straně pak máme úplné extrémy, kdy i třeba pacienti, kteří mají, nebo rodiče pacientů, jejichž děti mají i nějaké závažné onemocnění, ale byly třeba, já nevím, z nějakého důvodu zklamaní průběhem té léčby nebo úspěšností léčby toho onemocnění, tak jako trošičku třeba zanevřou na tu medicínu a vlastně se pustí do toho přírodna ve smyslu, necháme je dělat úplně všechno i opravdu jako potenciálně nebezpečné věci vzhledem ke stavu těch dětí. Necháme děti, které jsou náchylní k onemocnění, třeba plísním, si hrát s kompostem. To je prostě špatný nápad, ale může se to taky stát.
0: Taky jsem zažil nějakou situaci, kdy upadlo nějaké jídlo na zem a kamarádka, maminka toho dítěte to prostě normálně zvedla a dala to tomu dítěti sníst s tím, že to prostě nevadí, že mu to posílí aspoň imunitu, nemůže musí být odolný. Jasně. Co v takovémto případě?
1: Teď se rozmohlo se takové pravidlo 3 vteřin.
0: Ano, to jsem taky
1: znáte,
0: slyšel.
1: Něco spadne na zem, když se to vám to podaří zvednout do 3 vteřin, tak to můžete jako bezpečně.
0: To teda
1: bezpečně
0: dělám já, ano, ale vůbec
1: počítáte
0: nevím,
1: do 3,
0: jestli, no nepočítám, snažím se to vzít tak rychle.
1: Já se většinou do 3 vteřin ani neskloním, proto. A takhle, záleží na tom, kam to spadne. Co to je.
0: Jasně.
1: A já jsem obecně zastáncem, relativně jako velkým zastáncem selského rozumu. A běžný imunitní systém z dítěte zase zdravého se s takovouhle situací vyrovná.
0: Vy jste zmínila ten selský rozum, nebo ten zdravý rozum. Já vím, jak to myslíte, ale vlastně někdy se na něj úplně rád odvolávám, protože mám pocit, že se to dneska tak trošku jako zneužívá.
1: Ano,
0: ale obecně, a asi víte možná i na co narážím, ale obecně funguje to tak, že opravdu takové ty základní věci, které už jsme vlastně tady zmínili, jako dobrá vyvážená strava, kvalitní spánek, asi minimum nebo ideálně žádný alkohol, že pobyt na sluníčku, zdravé vztahy, že to jsou prostě ty věci, které tak nějak asi všichni víme, a pro tu imunitu jsou prostě nejpodstatnější. Hmm. Ať už naši nebo tu dětskou.
1: Teď musí rozlišit dvě situace, jestli máte zdravého člověka, anebo jestli ten člověk má nějaké jiné onemocnění, protože téměř jakékoliv onemocnění

0: nemocnění jiné než v imunitním systému, nějakým způsobem ten imunitní systém a ty jeho funkce ovlivňuje. Takže když máme opravdu zdravého člověka, tak to, co jste řekl, platí téměř dokonale. Když máte zdravé dítě, vemte si, že pro nás je berná mince, to je taková klasická situace, kdy ke mně chodí hlavně rodiče dětí, které jsou často nemocné. Základní požadavek na imunologa je často nemocné dítě. A většinou je to otázka třeba, a takhle je to i na pediatra, velmi, to je hlavní prostě denní chleba pediatru. A ta situace vypadá velmi stereotypně tak, že to je školkované dítě, které je léto zdravé, nic, žádné závažné infekce neprodělává, přijdou první dva týdny ve školce od září ještě v pořádku a třetí týden to začne. A co začne? Infekce dýchacích cest, pak nějaké střevní infekce, ale hlavně ty dýchací cesty. A ty děti v podstatě jsou třeba týden ve školce a infekce a 14 dní doma. A pak zase 3 dny ve školce a zase týden doma a zase a takhle. Takhle těch infektů probíhá několik a dřív nebo později ti rodiče prostě přivede otázka k lékaři, nejdřív k pediatrovi, jestli to dítě má v pořádku imunitu. A my máme takový úzus i s lékaři třeba s dětskými pneumology, to jsou ti, co se zabývají dětskými plícemi a respiračním systémem, že když je školkové dítě zhruba do 5 let nemocné v té jedné sezóně nebo v tom jednom roce až 8krát, ale jsou to relativně banální infekty, taková ta rýma, kašel, horečka, trochu teplota, nachazení. Nic, ale vyřeší si to, vyleží si to a zase je úplně v pořádku. A tak pokud mezi těmi infekty dobře prospívá, jinak funguje dobře, tak je to obraz úplně zdravého dítěte.
1: Čili 8krát?
0: 8krát.
1: V podstatě každý měsíc de facto.
0: A když si vezmete, že ještě ty infekty se kumulují vlastně do podzimně zimní sezóny, takže téměř vlastně do půl roku, tak jsme v situaci, kdy to dítě opravdu je téměř každých 14 dní doma. Rodiče jsou pochopitelně zoufalí, protože nemůžou do práce, musí se někdo starat a doma mají nemocné dítě. A ta otázka dřív nebo později přijde, jestli to dítě je
1: nemocné. Na druhou stranu, a teď nevím, jestli proto máte dostatek dat i jakožto výzkumnice a vědkyně, ale klesá imunita v populaci? A teď nevím, samozřejmě zajímá mě i u dětí, i u dospělých, dá se to tak říct? Protože by se to mohlo zdát, jako že máme slabší tu imunitu, jako lidstvo, jako populace.
0: Já jsem tu otázku teďka asi před 10 minutami mě napadlo, jestli se na tohle zeptáte a co vám na to odpovím. Opravdu přesně tahle otázka. Tak my samozřejmě nemáme žádné dlouhodobé průřezové studie o tom, jak vypadal imunitní systém a funkce třeba lidí, já nevím, v 16. století, 17., 18., jak vypadá teď. A takovéhle studie by se musely udělat na obrovské množství populace, takže ten vzorek by musel být opravdu velikánský. Takže tvrdá data na tohle nikdo nemá. Můžete usuzovat třeba z nějakých surogátních ukazatelů, jako nějakých markerů třeba přežití, infekcí a tak dále. Ale do toho my lidé v aktuální doby, moderní doby nesmírně zasahujeme. Očkováním, antibiotiky, možnostmi léčby všech jiných onemocnění, které imunitní systém oslabují a také dobou přežití. Takže tohle se bohužel jako nedá jednoduše říct, protože na to nejsou data a já si to úplně upřímně řečeno ani nemyslím.
1: Takové to, když jsme se bavili o těch dětech, že třeba 8krát tedy za rok nějaká ta běžná viróza nebo běžné nachlazení je vlastně normální. Funguje to podobně i u dospělých, nebo dospělý jedinec je odolnější? Protože taky někdo může říct, já jsem prostě náchylnější, já mám slabší imunitu, já se musím chránit, brát vitamíny. Jak jsme na tom máme dospělí?
0: Já jsem zmiňovala tu frekvenci těch 8 infektů, tak to takhle používáme zhruba do těch 5-6 let věku, potom do 12 let věku už jsme takový přísnější, tam už bychom tolerovali třeba jenom 4 takovéhle infekty a nic z toho by neměly být ty závažné infekty typu třeba zápal plic nebo opravdu jako závažný zápal průdušek nebo něco, co potřebuje třeba hospitalizaci, to už by nás jako alarmovalo. Ale u dospělých si myslím, že se pohybujeme kolem takových zase 3-4 infektů, ale je pravda, že ta škála té schopnosti imunitního systému u každého člověka i u dospělého je vlastně je různá. A taky se strašně je taky nesmírně ovlivnitelná vaším aktuálním stavem, vaší mírou stresu, vaším, jak jsme už se předtím, hlavně stres teda. Musím říct, že v dnešní době na dospělou imunitu si myslím, že u zdravého člověka opět bez jiného onemocnění skoro nejvíc negativně působí dlouhodobý chronický stres.
1: Markéta Bloomfield, lékařka, primářka Ústavu imunologie Fakultní nemocnice Motol a Homolka, je mým dnešním hostem v Hovorech.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jaký vliv má strava na to, jak funguje náš imunitní systém? Protože zase člověk laicky by řekl, že všechno se to odehrává ve střevech a že tou stravou si můžu hodně uškodit a hodně pomoct. Pletu se?
0: No vůbec se nepletete, to je jeden z úplně stěžejních kamenů, který ovlivňuje nejen imunitní systém, ale celé naše tělo, náš mikrobiom způsobem nebo tím, co na základě naší stravy kolonizuje naše střeva a naše střeva, ty mikroby a mikrobní prostředí našeho střeva úplně zásadně ovlivňuje fungování imunitního systému. Dokonce existuje cosi, co se jmenuje gut-brain axis, to je anglicky vlastně osa střevo-mozek, kdy vše možné působky ze střeva ovlivňují naše chování, možná dokonce i myšlení, a to určitě do určité míry funguje i v nějaké souvislosti s imunitním systémem.
1: Fungují takové ty různé očišťovací metody očištění střev, 2 dny, 3 dny, nějaký detox, prostě různé nápoje, co člověk pije, pak se pročistí. Funguje to?
0: Já naštěstí tohle u dětí a v dětské medicíně téměř vůbec nezažívám, protože tohle by prostě snad dítěti jako nikdo nedal.
1: Myslím u dospělého samozřejmě.
0: A u dospělého s tím osobní zkušenost teda jako žádnou nemám, ale obávám se, že vzhledem k tomu, jak je to všechno individuální, tak já mám totiž obecně problém s představou, že imunitu jednotlivce může třeba posílit nebo změnit nějakým úplně předvídatelným způsobem nějaký generický postup, nějaký buď to jako obecný nějaké obecné léčivo nebo nějaký obecný postup typu promytí střev. Každý člověk stran toho imunitního systému je takové individuum. Jsme fakt každý naprosto jedinečný. A zatímco teď se hodně mluví o modulaci mikrobiomu ve vztahu k onemocněním, tak my v tuto chvíli stran toho střevního mikrobiomu třeba ani přesně nevíme, jaké má být to správné složení, aby to pro konkrétního člověka vlastně dobře fungovalo.
1: Ale zase není to nic proti ničemu si udělat buď nějaký detox nebo nějakou dietu, nebo prostě se opravdu trochu pročistit.
0: A myslíte detox jako aktivně si něco jako horem?
1: Ano. Horem se třeba něčeho napít a 2-3 dny to vydržet. A
0: takhle, aha, zajímavý. Tak opravdu strašně záleží na tom, co byste si takhle jako přidal a co by to vlastně mělo udělat, protože jak říkám, nevím, o čem úplně přesně teďka mluvíme, záleží strašně na tom, co by to obsahovalo.
1: A taky mě zajímá, a to mi buď prosím vyvraťte, nebo potvrďte, že různých jako alergií v populaci přibývá, a teď nemyslím jenom těch takových klasických, třeba na rostliny a pil, ale i různých potravinových, že mám pocit, že v mém okolí je stále více, já nevím, celiaků, nebo lidí, co mají prostě problém s laktózou. Je to tak?
0: Taky zajímavá otázka. A obecně bylo několik dekád, kdy jsme opravdu viděli raketový vzestup alergií, alergických onemocnění všech, nejenom potravinových, ale pilových a i třeba astmatu. A myslím si, že teď poslední vlastně data budou velmi zajímavá, která dostaneme už z dalšího sběru na populační úrovni. Do roku 2016 to vlastně strmě stoupaly ty počty a od té doby, jako kdyby jsme se tak zastavili zhruba na tom, že každý třetí člověk má nějakou formu nějaké alergie. Shodou okolností to, co vy jste zmiňoval, tak ani celiakie, ani laktozová intolerance nejsou alergiemi.
1: Tak děkuju za opravení, omlouvám se ale za laický přístup.
0: To je úplně v pořádku, ale oboje dvoje jsou, nebo takhle jedno je porucha imunity, celiakie, netolerance lepku, ale není to alergická záležitost. Tím my často to diskutujeme s pacienty. V realitě to vlastně je pro toho pacienta jedno, protože prostě pokud má alergii třeba na pšenici nebo celiakii, což je intolerance lepku, tak prostě nemůže jíst pšenici a nebo lepkové obiloviny, ale je to jako jiný princip a léčí se to jiným způsobem. Zatímco u té laktózové intolerance, tak to je situace, ve které vám ve střevech chybí enzym, který štěpí mléčný cukr a ten způsobuje problémy jenom ve střevech. Zatímco třeba alergie na kravské mléko se často zaměňuje vlastně laktózová intolerance a alergie na bílkovinu kravského mléka. To jsou dvě rozdílné nemoci, jinak se léčí a jinak se řeší.
1: Vy jste před 3 lety, když jste dostala cenu Wernera von Siemense, řekla k tomu, A teď vás budu citovat. Je zřejmé, že teprve když detailně porozumíme příčině vzniku nějaké nemoci, můžeme pacientům

0: efektivněji pomoci navržením terapie cílící přímo na mechanismus jejího vzniku, nejen tlumit příznaky nemoci. Konec citace. Tak mě vlastně napadalo, jestli je to tak, že dneska máme širší spektrum možnosti určit tu diagnózu a jestli tím pádem se mně jako lajkovi může zdát, že tady máme víc alergií, intolerancí, poruch imunity a tak dále, ale dokážeme to potom ve finále léčit?
1: Máte pravdu určitě v té první části, že umíme čím dál tím lépe pracovat s takzvanou individualizovanou precizní medicínou na míru, to znamená hledat ty opravdu konkrétní třeba genetické vady, které jsou vzácné u některých pacientů. A to může vypadat tak, že ve skupině mnoha alergiků, kteří zároveň jsou třeba častěji infekčně náchylní, tak my umíme vytipovat a následně i opravdu potvrdit a najít třeba toho jedno dítě, u nějž ta alergie není jenom prach s prostou alergií, tak jak ji má třetina populace, ale je třeba způsobená nějakou konkrétní genetickou vadou, kterou je potřeba léčit jinak než tu obecnou alergii. Takže v tu chvíli vlastně většina populace je na alergii správně léčená tabletkami proti alergiím, antihistaminiky a fungují, a nebo nějakými dalšími zákroky, jako třeba desenzibilizací, což taky dneska umíme léčit alergie. Pozor, to je krásná věc. Opravdu pilové alergie můžeme vyléčit, nejenom tlumit.
0: Tak to je dobrá zpráva.
1: No a to není novinka naštěstí, ale kdo jste alergici, ptejte se svých alergologů na možnost alergie genových vakcín, protože tím se můžete zbavovat efektivně svých alergických projevů. Funguje to moc hezky. Takže většina alergiků, jak říkám, může potřebovat skutečně jenom tu úplně základní obyčejnou léčbu, ale pak tam bude ten jeden, dva pacienti, kteří budou potřebovat léčbu jinou, která nebude jenom potlačovat ty symptomy té alergie u toho dítěte, ale bude se skutečně věnovat podstatě toho jeho onemocnění a jsou dneska ve vývoji anebo už v klinických zkouškách anebo dokonce opravdu v biotechnologických firmách a institutech jsou v přípravě různé nové léky, jejich nepřeberné množství, které právě cílí na konkrétní složky imunitního systému, které my můžeme buď to tlumit při jejich přílišné aktivitě anebo posilovat při jejich naopak nedostatečné aktivitě. A to je něco, čemu říkáme vlastně individualizovaná péče, to je to, za co jsme byli s kolegyní oceněné v té soutěži Wernera von Siemense, za to, že jsme na souboru pacientů, které jsme takhle vytipovali klinicky, to znamená, že jsme si všimli, že se chovají nějakým způsobem jinak, odlišně od té ostatní velké skupiny pacientů, třeba s poruchami imunity, tak jsme vlastně u nich ve spolupráci třeba s genetiky objevili nějakou možnou podstatu toho jejich onemocnění, která se lišila, a na základě toho jsme potom třeba 2 roky zkoumali, co ten konkrétní gen a ten konkrétní protein u těch pacientů, který mají vlastně v nepořádku, tak co u nich způsobuje a jakým způsobem na to máme cílit jinak.
0: Vy jste se také věnovala, nebo nevím, jestli pořád ještě věnujete, takzvanému postcovidovému syndromu u dětí. Dokážete říct po těch vlastně 6 letech od toho, kdy tady začal řádit koronavirus a ty 2 roky nás tady vlastně paralyzoval, co už o tom víme a jak se to třeba právě na tom dětském zdraví i na dětské imunitě projevuje, nebo jestli třeba i ten průběh a ten postcovidový syndrom u dětí byl mnohem horší než u dospělých?
1: Tak to je taky strašně zajímavá kapitola, kterou jsme si vlastně úplně unikátně prožili v té naší nedávné nebo v té aktuální době, kdy se objevila vlastně jako smršť úplně nová nemoc, kterou my jsme vůbec neznali, a teď tím nemyslím COVID-19, ale ten postcovidový syndrom. To, jak ty děti stonaly, ty příznaky jednotlivé jsme znali, ale to, že jsou v takovéhle jasné návaznosti na nějakou infekci, která vlastně spláchla celou planetu a opravdu ze všech zemí světa se tenhle ten syndrom hlásil, u těch dětí byl a byl často život ohrožující, tak je a pokračuje ten příběh v tom, že vlastně ten syndrom úplně zmizel. Jako kdyby z nějakého důvodu, a těch příčin bylo zkoumáno mnoho a na nějaké indicie jsou, s čím by to mohlo souviset, ale jako kdyby ty konkrétní varianty, které s příchodem toho COVID-19 nějakým způsobem s tím imunitním systémem se prali tak, že ty děti skutečně byly v takovém silně zánětlivém stavu. On to nebyl ten COVID-19, co je ohrožoval v tom postcovidovém syndromu, ale byla to ta reakce toho imunitního systému právě
0: že
1: na
0: to
1: ten COVID-19.
0: Že to
1: bylo asi něco jako natolik nového a zároveň asi ohrožujícího, takže na molekulární a buněčné úrovni se asi odehrávala nějaká nejistota, jak moc vlastně reagovat v tuhle tu chvíli. A je zajímavé, že v posledních letech v podstatě si troufám říct, že několik let jsme jako v Čechách vlastně tenhle ten misce, ten postcovidový syndrom vlastně už neviděli.
0: Takže máme to nejhorší už za sebou?
1: A já ty děti... Myslím si, že ano, ještě dobrá zpráva je, že já některé ty děti, které prošly tím postcovidovým syndromem, ať už z Thomayerovy nemocnice nebo z fakultní nemocnice Motol a Homolka, tak je sleduji právě z toho zájmu, jak budou dál stonat, jestli mají nějaké, jestli nějaký jinak stonat, jestli jsou náchylnější k nějakým jiným komplikacím, jiných onemocnění a naštěstí to tam vůbec nevidím.
0: Já bych si s váma strašně rád povídal ještě dál, ale máme poslední minutu. Tak mě zajímá, když byste měla říct nějaký třeba mýtus ve veřejném prostoru, který vás rozčiluje, co se týče imunity, co třeba děláme a dělat bychom neměli, nebo něco, co se šíří a vy vždycky si u toho rvete vlasy a máte tendenci rozbít rozhlasový přijímač, když to slyšíte, nebo podcastovou aplikaci. Co to je? Co by to bylo?
1: No tak já se asi fakt vrátím zase na ten náš začátek. Bude toto posilování imunity u zdravých dětí. Chovejme se k ním prostě tak, jako se máme chovat k dětem. Venku, na čerstvý vzduch, jíst, spát, fungovat, hrát si, smát se a být kamarády, chodit do těch kolektivů a neposilovat imunitu dětí těmi farmaky nebo doplňky stravy, to zbytečné.
0: Říká primářka Ústavu imunologie fakultní nemocnice Motol a Homolka, lékařka Markéta Bloomfield, která byla mým hostem v hovorech. Já jsem tomu moc rád a moc vám děkuju a doufám, že si to někdy zopakujeme.
1: Děkuji za pozvání.
0: Od mikrofonu Plusu se loučí dobrý poslech dalšího vysílání, ať už Českého rozhlasu Plus nebo našich pořadů ve všech podcastových aplikacích přeje Michal Rosypal.
2: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině. Czech Radio, news in English.
3: Sportsminister Boris Stiassny has said he wants to establish a working group to review legislation on stadium security following violence at the close of Saturday's Prague derby between Slavia Prague and Sparta Prague. Stiassny said the sports sector had voiced a number of demands since the incident, including broader use of CCTV footage, tighter controls on movement inside stadiums, and a review of the role of private security services at sports venues. The Environment Ministry has sufficient reserves to cover the aftermath of the recent wildfire in the Bohemian Switzerland National Park, Environment Minister Igor Červený said on Monday. He added that if additional funding is needed, the Finance Ministry has pledged state assistance. And restorers have removed the first four statues from Prague's Old Town Astronomical Clock for repairs, taking them to a workshop where they will undergo restoration work over the coming weeks. Tourists and visitors will have access to the clock as usual. Weather. Tuesday is expected to bring a sharp drop in temperatures, with daytime highs only reaching around 10 degrees Celsius for the next few days. Czech soccer has made international headlines for all the wrong reasons after the Prague derby between Slavia and Sparta was abandoned when Slavia fans stormed the pitch and attacked Sparta players. Slavia was just moments away from lifting the league title, but will now face disciplinary action. Ian Willoughby discussed the situation with Slavia fan Jon Pulkrabek. He and his sons, aged 14 and 11, have been season ticket holders for several years.
4: What were you thinking as this scene unfolded when the Slavia fans stormed the pitch in the 97th minute, evidently only seconds before what would have been the final whistle and a great moment of celebration for the club?
5: Disbelief, anger, confusion. Exactly. It would have been, I think Nick Hornby somewhere said that the ideal match is where you come back and you're down to 10 men and everything. And we'd scored two goals to go up 3-2. We had a man sent off, rightly. And, you know, at that point, it's the dream, right? You defeat your biggest rival in an incredible match on home at home. To win the title, and yeah, the fans stole that from us, all that from the club, the players, and from all the other fans. And that's just incredibly infuriating and disappointing.
4: And do you feel that this was something that could have been foreseen in some way, or was it totally out of the blue?
5: You know, from my vantage point, I have seats on the touchline right next to the supporter section from where the pitch invasion came. And somebody, I don't know who, opened the gates from the supporter section onto the pitch at the 90th minute. And at that point, I knew we were courting disaster. And, you know, I don't know what happened there. Some people said you could hear the speaker from the supporter section calling on people to go onto the field. I didn't hear that. But, you know, once you see crowds of people piling on to, you know, at one point they were just behind the net, you knew it was going to happen.
4: Well, the Czech FA Disciplinary Committee are meeting on Tuesday, and it looks like the points from this game will be awarded to Sparta Prague. What punishment would you regard as appropriate for your club, Slavia Prague?
5: The Czech FA isn't particularly consistent or known for its consistency. So at this point, I'm more or less resigned to whatever fate we receive, and I'm not going to complain. Even if they take points away or close the stadium, I think we deserve it at this point. Because, you know, those are scenes that nobody wants to see anywhere. And, you know, it's incredibly disappointing for this club, and it's incredibly disappointing for Czech football in general. And so, therefore, I'm basically resigned to whatever penalty we get.
4: Were your two sons also at the game with you? And if so, what did they make of all of this?
5: They were horrified. They were incredibly, I don't want to say traumatized, but I think it's, you know, a level of disappointment that they've never experienced in their lives, thankfully. You know, they've lived quite sheltered lives, and this is maybe the greatest disappointment that they've ever experienced. My younger son cried. He was very upset with what the fans had done. They both blamed the fans for being idiots. I guess there's no other way to say it. But, you know, they calmed down, and basically they don't want to talk much football anymore. Their level of excitement for football has dropped in the last couple of days.
3: Jon Pulkrábek, that's all from us. You'll find more in English at radio.cz.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
6: Poslanci se chystají schválit klíčovou legislativu, novelu stavebního zákona, upravenou koaliční předlohu, která se vyhnula standardnímu připomínkovému řízení, už doporučili příslušné sněmovní výbory. Vláda si od nového zákona slibuje, že výrazně usnadní stavební řízení. Podle části opozice ale hrozí, že bude oslabena ochrana orné půdy. Přispěje nový stavební zákon k větší dostupnosti bydlení, nebo kvůli němu jen přibude skladů na těch nejúrodnějších pozemcích?
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
6: Našimi hosty jsou na dálku prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: A tady ve studiu právník zaměřující se na otázky životního prostředí Petr Svoboda z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den i vám.
8: Dobrý den.
6: Pane Rafaj, co přinese ta novela stavebního zákona po tom pozměňovacím návrhu, který prošel?
7: Jednotné povolovací řízení, to znamená koncentrované řízení, kdy doposavat investor musel zajistit, nebo ten developer, nebo kdokoliv se podílal na té činnosti a stavbě, tak musel zajistit několika dílčích krocích všechny podklady pro to, aby ta stavba samotná probíhala řádně a včas. Tuto chvíli by mělo dojít, pokud všechno projde tak, jak má, ke koncentraci toho řízení, rozhodování na jednom místě a vyhodnocování na jednom místě. To vůbec v žádném případě neubírá na možnosti všech případných znesení argumentů a námitek všech dotčených subjektů. Je to, chtěl bych zdůraznit, je to opatření, ke kterému vyzývá i Evropská unie ve svých posledních i dokumentech, jako například Clean Industrial Deal a další dokumenty. A je to proces a systém, který je obvyklý v zemích kolem nás, který tu přírodu a krajinu chrání daleko víc ještě než Česká republika.
6: Na úvod to úplně stačí, pane Rafaji, děkuju vám. Pane Svobodo, co přinese ta novela stavebního zákona, pokud skutečně projde a vejde v platnost podle vás?
8: Já bych především jako popřel, co řekl pan Rafaj, že Evropská unie tenhle zákon nějak doporučuje, ten naprostý nesmysl, není to pravda. Tenhle ten zákon převrací na ruby současnou podobu stavebního zákona, kterou schválila poslanecká sněmovna napříč všemi politickými stranami, včetně hnutí ANO a SPD. V roce 2023 je to podoba zákona, která je účinná jenom 1,5 roku a vlastně zavádí něco úplně nového, co vlastně včetně hnutí ANO a SPD zrušili v roce 2023, a to je stavební řízení na obecních a krajských úřadech a velmi dobrý model jednotného environmentálního stanoviska. Takže zkrátka dobře, to, co poslanci obrovskou většinou schválili před 3 lety, tak obrací v současné době vzhůru nohama. A to tou podloubnou cestou pozměňovacího komplexního návrhu.
9: Pane Rafaji, z jakého důvodu po tak krátké době, co prošla poslední novela stavebního zákona, je potřeba prosazovat změnu novou a ještě větší, a vyhovuje to biznisu, že se takhle často mění pravidla?
7: Já se musím v prvé řadě ohradit. Pokud nemám pravdu, tak Evropská komise nařídí České republice zrušit takovýhle předpis, pokud by byl v rozporu s jejich záměry. Ale uvidíte, že Evropská komise proti tomuhle předpisu nebude mít žádné výhrady, protože takovýhle postup je zcela obvyklý například v Rakousku nebo v Německu. Známe ho z mnoha jiných dalších opatření. Prostě výrazně zrychluje to řízení a koncentruje do centra. Navíc si musíme uvědomit, že ten komplexní problém České republiky je i v tom, že na rozdíl od mnoha většiny zemí Evropské unie máme obrovské množství jednotlivých obcí a
9: ano, o tom se často hovoří, že ta síť obcí v Česku je značná, a rozumím tomu, že jste se musel vymezit. Teď k té mojí otázce, prosím, pane Rafaj.
7: Kdy nám tady trvalo schvalování staveb 10 až 15 let v běžném případě a poškozovali jsme zdraví občanů, například obchvat, já mohl bych vám tady dokonce pořadu jmenovat všechny ty případy, kde jsme zdržovali tyhle ty procesy a škodilo to zdraví občanů i nakonec přírodě jako takové.
9: Hned se na to zeptám, na ta zdlouhavá stavební řízení pana Svobody, ale pane Rafaj, teď prosím k té mojí otázce. Zda biznisu vyhovuje, že tady máme stávající stavební zákon, který v této podobě platí necelé 2 roky a už se prosazuje další změna?
7: Já bych připomenul, že to byla Fialová vláda, kterou já jsem za panem premiérem tehdy byl, a ještě než se stal premiérem, a žádal jsem ho, ať tehdy přijatou novelu, kterou navrhlo hnutí ANO na konci svého období předchozího, kdy byl premiérem Andrej Babiš, které bylo rovněž mělo podporu tehdy, širokou podporu, ať ji nemění, ale pod politickým tlakem ji nakonec změnili právě při nástupu do své funkce a sami věděli, že ji paralyzovali. A sám pan premiér.
9: Dobře, a teď je tedy změna podle vás potřeba další. Pane Rafaj, prosím k té mojí otázce.
7: Že to nebylo správné. Ano, tahle ta novela je nezbytná a je správně. Co se týče procesu, mám k němu výhrady, nemělo by to být tímto způsobem, mělo by to projít řádným připomínkovým řízením.
9: Pane Svobodo, ten argument, který jsme tady slyšeli, je ostatně jedním z hlavních argumentů i vládní koalice, že je potřeba prosadit tu změnu stavebního zákona z toho důvodu, jak zdlouhavé v Česku bývá stavební řízení. Co vy na to?
8: Lidi to nemají vůbec ničím podložené.
9: Stavební řízení v Česku není zdlouhavé?
8: Ne, nemají to vůbec ničím podložené. Největší developer v Praze, pan Kunovský, v prosinci 2025 oznámil, že pozastavuje výstavbu bytových projektů podle pravomocných stavebních povolení, které má k dispozici o 1 rok, z prostého důvodu, že je přehrátý stavební trh, že je natolik intenzivní stavební výstavba, že to vede k předražení stavebních výrobků a prací.
9: Takže podle když vás, máte... promiňte, není důvod tedy zjednodušovat celý ten proces, celé stavební řízení
8: ale
9: v Česku?
8: Ale teď byl zjednodušen před těmi 3 lety, což odsouhlasilo hnutí ANO i Babiš, a je to teďka v současné době účinné 1,5 roku. To byl maximální kompromis, schválili to v podstatě celá sněmovna, schválili to 160 poslanců z 200. Je to prostě kompromis mezi usnadněním a urychlením stavebních povolovacích procesů a ochranou životního prostředí. Ten kompromis má podobu jednotného environmentálního stanoviska a drží model dopravního energetického státního stavebního úřadu pro ty velké stavby, infrastrukturní a stavební úřady na obcích a krajích a jako nejvyšší

0: stavební úřad, ministerstvo pro místní rozvoj. Tenhle model je rozumný kompromis, na kterém se shodla celá politická reprezentace. Nikdo nemá žádný seriózní podklad, že jsou u nás povolovací řízení nějak zdlouhavá. Prostě často ty stavebníci i státní stavebníci předkládají špatné projekty, neúplné, a to je v individuálních případech důvodem zdlouhavosti.
1: Pane Rafaj, připustil byste, že v poslední době, možná i díky té poslední novele stavebního zákona, se délka stavebních řízení zkracuje, a ostatně v současnosti už se hovoří o něčem na způsob stavebního boomu, tak nedosvědčuje to tomu?
2: Já plně souhlasím s tím, že poslední novela výrazně zrychlila a je to moc dobře, ale jak tady zaznělo, v České republice často uděláme kompromis, který nás zastaví někde uprostřed té cesty, která ve finále je jenom částečným krokem a zpozdíve. Jestli tady mám slyšet opakovaně, že u nás stavby netrvají dlouho, tak to je do nebe volající. Já panu docentovi pošku statistiky, jak se staví v Česku, jak se staví v ostatních evropských zemích, kdy to není možný. Obchvat Frýdku Místku, 15 let zdržení, 35, jednoduchý námitka, podáváme námitku neziskové organizace a s dozvědkem, až budeme mít čas, tak vám napíšeme důvody, proč podáváme námitky. To, co se dneska navrhuje, nijak nezamezuje znést veškeré námitky, řádně vypořádat. A pokud by řádně nebyly vypořádány, pak půjdou ke správnímu soudu, který bude posuzovat, zda byly řádně vypořádány. Tady se neupírá jakékoliv právo uplatnit všechny řádné připomínky, jenom se snaží ten systém, aby se tady vytvořil systém odborných rozhodování, centralizovaného rozhodování a ne rozhodování na nižších úřadech, které nejsou, nebo obcí, které nejsou schopny ani zajistit tu kvalitu.
1: Pane Svobodo, dvě jasné otázky na vás. Připustil byste, že v některých jiných evropských zemích, často se skloňuje Polsko, se staví rychleji a stavební řízení bývá rychlejší. A potom, opravdu je na místě kritika, že pokud projde tato novela stavebního zákona, tak nebude možné podávat námitky třeba na ochranu životního prostředí nebo na ochranu půdy?
0: Tak té první otázce, polskou cestou rozhodně jít nechceme, protože Polsko skutečně změnilo zákonnou úpravu na extrémní úkor ochranu vlastnických práv a životního prostředí. A myslím, že je shoda i v naší politické reprezentaci, že cestou Polska nepůjdeme, podobně jako třeba se zákazem interrupcí. A k té vaší druhé otázce, promiňte, připomeňte mi to teď.
1: Ta moje druhá otázka zněla v návaznosti na to, co vám navítal pan Rafaj, že dál bude možné vznášet námitky vůči konkrétním stavebním projektům. Že to zjednodušení nebude až zas tak značné, že by nebylo možné zastavit třeba nějaký pro životní prostředí nebezpečný projekt.
0: Nejde o to, jestli budou moc účastníci vznášet námitky, to je samozřejmě, budou moc vznášet námitky. Jde o to, že ministerstvo životního prostředí přijde o rozsáhlý rezort v podstatě polovině toho rezortu životního prostředí. O to přijde, o tuhletu působnost ministerstvo životního prostředí přijde a ta bude převedena na stavební úřady. Takže stavební úřady nám budou v souvislosti s povolováním staveb chránit přírodu, chránit vodu, chránit zemědělský půdní fond a tak dále. A to je obrovské vytunelování ochrany životního prostředí v České republice.
1: Hned se na to zaměříme. Ještě předtím připomenu, že našimi hosty zůstávají právník z Právnické fakulty Univerzity Karlovy Petr Svoboda a prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Pane Rafaj, po tom, co jste teď slyšel od pana Svobody, není to tak, že ta novela stavebního řízení, pokud projde v této podobě, tak zjednoduší stavební řízení na úkor ochrany životního prostředí?
2: A když jsme to tady slyšeli, tady se říká, že se vytunuje ministerstvo pro životní prostředí a že nikdo jiný nebude schopen posuzovat ochranu krajiny a dalších nezbytných položek a tak dál, přírody. to přece vůbec neznamená, že k tomu nastane. Tady jsme strašení něčím, co vůbec nemusí nastat. Znovu říkám, pokud by ten zákon měl vést k zásadnímu narušení tohoto rovnováhy, tak to bude posuzovat Evropská komise, která je na tohle velmi přísná. Já se vůbec nechci srovnávat.
1: Ale promiňte, víte, jak to někdy s tímhle posuzováním je, že to nepřijde hned?
2: Bavíme se například o rakouských legislativách a tak dál, nebo Německu, v západní Evropě. To přece neznamená, že když něco přesunu z jednoho úředníka na druhého, že ten druhý úředník je a priori proti přírodě. To je přece o kompetenci, kterou musíme přenést a naučit toho úředníka.
1: Pane Svobodo, tak nemůžou i pod stavebními úřady působit skutečně kompetentní odborníci na ochranu životního prostředí?
0: Podívejte, otázky životního prostředí by zkrátka a dobře mělo posuzovat Ministerstvo životního prostředí a jemu podřízené odbory životního prostředí na krajských a obecních úřadech.
1: A promiňte, ti úředníci na stavebních úřadech tuto práci zastat nemůžou,
0: no
1: to vylučujete.
0: Oni zastat formálně můžou jako nějací glumové. Ale
1: to nám asi vysvětlete, co tím myslíte?
0: Tím myslím, že budou v technokratickém prostředí stavebních úřadů a zatímco ty odbory životního prostředí na krajských a obecních úřadech a ministerstvo životního prostředí budou prostě chránit ty jednotlivé složky životního prostředí, budou zpracovávat různé koncepční dokumenty, tak potom vlastně jiní úředníci v úplně jiné soustavě úřadů, a to stavebních úřadů, budou o těch složkách životního prostředí, které oni chrání, tak budou rozhodovat v souvislosti s povolováním staveb. Takže zkrátka dobře dvě úplně odlišné ruce, které budou šéfovat úplně odlišné hlavy, nám budou rozhodovat nezávisle na sobě, o vodě, o zemědělské půdě, o přírodě, o ovzduší, o odpadech a tak dále. Jo, čili to je schizofrenní dvoukolejný model, který zkrátka dobře jako velmi obtížně může fungovat.
1: Pane Rafaj, není to pochopitelné, že úředníci působící na ministerstvu životního prostředí jsou loajální vůči tomuto úřadu a na mysli mají hlavně ochranu životního prostředí. Zatímco, když tato jejich práce přejde plně pod stavební úřady, tak tito úředníci zase budou sledovat otázku na prvním místě týkající se stavění.
2: Tak ještě jedno, já jsem tady jak vyříkové vidění. Přece ten úředník, jeho úkolem bude vypořádat a skoncentrovat to řízení. To znamená, on bude pracovat se všemi vstupy z Ministerstva životního prostředí, on bude vypořádávat všechny tyto připomínky a bude pod tím kontrolou toho, že v případě, že nevypořádá řádně, tak ten správní soud potom to bude vracet zpátky právě z toho důvodu, že nevypořádá správně. Já pořád nerozumím tomu.
1: Takže promiňte, takže ta poslední kontrolka bude až správní soud, bude to muset zajít až k soudu.
2: Ale to je v případě, že ten úředník to správně nevypořádá. Ale proč by to dělal? Prostě by vznikaly komplikace a to řízení potom dál narušoval. Jako přece tady se snažíme vytvořit systém, kdy ten, kdo je odpovědný za celkové to povolení té stavby, tak to má pod sebou jako jeden konkrétní úředník, který odpovídá za to, že se na jednom místě vypořádají všechny připomínky, včetně těch připomínek toho Ministerstva pro životní prostředí, které tam vkládá všechny svoje studie, strategie, vize a politiky jako takové. A ten úředník je musí vypořádat. A proč bychom měli, mě teda uráží, že tady někdo dělá z úředníku rovnou glumy.
1: Pane Svobodo, nebude to výhodou toho nového systému, který prosazuje ta novela stavebního zákona, že všechny připomínky se sejdou na jednom místě?
0: No, bude to určitě výhodou pro developery a bude to určitě výhodou pro zájmové podnikatelské svazy, jako třeba ten, který šéfuje pan Rafaj, ale určitě to nebude výhodou pro ochranu životního prostředí a to nemusíte mít ani dokončenou základní školu, abyste si uvědomili, že zkrátka dobře stavební úřady budou chránit přírodu a ostatní složky životního prostředí mnohem hůře než ministerstvo životního prostředí a specializované odbory životního prostředí, které se zkrátka dobře koncepčně zabývají ochranou životního prostředí a mají to ve své působnosti. No a potom jako spoléhat se na správní soudy, že ty jako potom budou v České republice hlídat ochranu životního prostředí. No to je, abych to tady vrátil kolegovi, to je opravdu Jiříkovo vidění, jo, protože správní soudy za prvé rozhodují jenom, když někdo podá žalobu. Když někdo žalobu nepodá, tak nerozhodují. A za druhé přezkoumávají celý ten proces a celý ten akt jenom z hlediska zákonnosti, ne z hlediska věcné správnosti a odborné správnosti. Jo, či přezkoumá jenom podmnožinu těch otázek.
1: A ještě k tomu, zda jste se náhodou nedotkl českých úředníků tím svým komentářem o glumech?
0: Ne, já jsem se jich nedotkl, protože oni zatím zaplať pánbu jsou na ministerstvu životního prostředí a na krajských a obecních úřadech a uvidíme, jak si podlehnou tomu tlaku a přejdou do toho technokratického prostředí stavebních úřadů a tam budou skvěle v uvozovkách chránit přírodu.
1: Pane Rafaji, není ta novela stavebního zákona šitá na míru velkým developerům?
2: Tolik urážek dneska tady. Podívejte se, není. Je to, znovu říkám, jestli někdo zpochybňuje, že Rakousko, Německo, západní Evropa umí chránit svoji přírodu, pak mě to překvapuje. Byl jsem tam o víkendu, myslím, že jsou dál než my a přitom jsou schopni používat obdobný systém, jako se tady navrhuje. To znamená, že já pořád nerozumím tomu. Zároveň tady zaznělo, že správní soud nebude posuzovat
1: věcnou správnost, ale posuzuje zákonnost.
2: Samozřejmě, že posuzuje správní soud i vypořádání argumentů a důkazů, jak s tím vypořádal ten subjekt nebo nevypořádal. Takže a ten, kdo se nejčastěji obvolává, byly právě ty neziskové organizace, které to natahovaly. Tady se nic na tom procesu nezmění. Bude tady pouze úředník, který bude koncentrovat to řízení a bude brát podklad všechny informace. Ano, zrychlí to ty stavby, je to v našem zájmu, protože jsme viděli tady druhý extrém, že se úmyslně natahovaly stavby, obchvaty měst, dálnice, cesty a tak dále, k ničemu to nevedlo. A jestli tady někdo vytrhl z kontextu jednoho konkrétního developera v Praze, to, že jsou v Praze drahé byty a tak drahé byty, má jediný konkrétní důvod, že jich není dostatek, že se jich nestaví dostatek a přitom projekty tam jsou. Já bych vám mohl tady jmenovat několik developerů, kterým schvalování trvalo ne kvůli jejich špatné přípravě, ale 10 plus let.
1: To je příslib vládní koalice a to je i její zdůvodnění, proč tolik spěchá s prosazením novely stavebního zákona, že až vejde v platnost, tak, tvrdí vláda, se začne rychleji stavět a to zlepší situaci na trhu s bydlením. Pane Svobodo, co vy na to?
0: No tak pokud má největší pražský developer Dušan Kunovský spoustu stavebních povolení v šuplíku, ale rok odkládá výstavbu, no tak nepotřebuje nic urychlovat.
1: Ale je to jeden příklad, který jste vybral.
0: Je to jeden velmi důležitý příklad a developeři s oblibou se točí na tom, že jako mají pomalé povolovací řízení, ale potom nestaví a šetří a suší si ty stavební povolení zkrátka dobře, aby ty ceny zůstaly vysoké. A tohle já tady můžu jenom ještě citovat pana docenta Hlaváčka, který nedávno pro, myslím, Seznam něco podobného právě řekl, že zkrátka dobře, že developeři zdržují výstavbu, ač mají pravomocná stavební povolení.
1: Pane Rafaj, to se podle vás vůbec neděje, toto, co teď popsal pan Svoboda, ta praxe?
2: Já neumím vyloučit jeden konkrétní příklad. Podívejte se na tempo růstu, podívejte se na počet schválených projektů. Vždyť to je jednoduché, to jsou statistiky. My máme počet schválených projektů, které zcela neodpovídají poptávkám a podívejte se na délku. Rostily projekt, trval 13 let, developer ho nezdržoval. A takhle si pojďme o tom povídat dál a dál. Když přece to, co tady slyším, je opravdu mimo naprostou realitu.
1: Pane Svobodo, prosím, jenom ve stručnosti.
0: Když chtějí developeři stavět v atraktivních lokalitách, přírodních lokalitách, kde obtěžují sousedy, no tak se musí jako potom připravit na to, že budou mít námitky v povolovacích řízeních. A to je právě účelem téhleté novely, aby deregulovala a umožnila výstavbu na hezkých místech.
1: V souvislosti s tím zaznívá i ze strany části opozice výtka vůči této novele stavebního zákona, že povede k tomu, že ve velkém budou růst sklady a obchody i na té nejúrodnější půdě. Co na to říkáte, pane Rafaj? Je potřeba stavět i na nejúrodnější půdě v Česku?
2: Já k tomu nevidím důvod a myslím si, že v tomto smyslu se nemá nic změnit. Přece ministerstvo životního prostředí znovu nastaví záměry pro jednotlivá území.
1: Ano, promiňte, ale ta pravidla do 1 kilometru od komunikací se rozvolní i pro tu nejúrodnější půdu.
2: V pořádku, nemyslím si, že je to neobvyklé, nicméně pokud tam bude důvod, proč by nemělo být rozvolnění, pro tuhle námitku a pro nutnost jejího vypořádání zůstane opět prostor, nic se na tom nezmění oproti tomu, co tady máme. Nic se na tom nezmění. Ten argument tam znovu vznikne a bude se muset znovu vyhodnotit, pokud ho někdo vznese.
1: Pane Svobodo, tak není ta obava, že se tady zastaví orná půda nebo ta nejúrodnější půda přehnaná?
0: No není, že jo, protože je to jeden z největších problémů České republiky, že stavíme sklady a obchodní centra na té nejkvalitnější zemědělské půdě první a druhé třídy ochrany. A právě proto poslanecká sněmovna zase prakticky všemi hlasy hnutí ANO v roce 2024 schválila novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu a zakázala stavby obchodních a skladovacích projektů na té první a druhé třídě ochrany.
1: A teď se to tady zase to trochu rozvolňuje.
0: Teď se zase má stanovit výjimka, že to do 1 kilometru od dálnic, silnic první
1: právě,
0: třídy.
1: Právě, do 1 kilometru. Jo, jestli to není dostatečná záruka.
0: No není, protože budete mít, že zase okolo těch dálnic, což je obrovský zásah do krajiny, máte nové dálnice, že D3 ve volné krajině a podél toho zase budou sklady a obchodní centra, že jo? To je prostě mor české krajiny.
1: Tolik právník Petr Svoboda diskutoval s prezidentem Svazu průmyslu a dopravy Janem Rafajem. Pánové, oběma vám děkuju.
2: Naschledanou.
0: Děkujem, naschledanou.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
4: Jaký je rozdíl mezi bruto a neto?
3: Český rozhlas plus encyklopedie.
4: Říká se, že auto ztrácí polovinu své hodnoty už jenom ve chvíli, kdy v něm poprvé vyjedete z prodejny na silnici. V účetnictví takovou proměnu hodnoty popisují pojmy jako bruto, neto a tara. Rozdíl mezi bruto a neto se nazývá korekce neboli tara. Jde vlastně o veškerá ponížení hodnoty majetku v důsledku jeho opotřebení anebo vlivem snížení jeho tržní ceny. S pojmy bruto a neto se ale můžeme setkat i v řeznictví nebo zelinářství, všude tam, kde vážíme potraviny. Když totiž nesou pytel brambor, tak bruto představuje celý pytel s bramborami, neto jsou pouze brambory a tarou myslíme pytel na nošení brambor. Neto je tedy takzvaná čistá hodnota výrobku nebo majetku.
3: Český rozhlas plus zprávy.
5: Mezinárodní novinářská federace odsuzuje navrhované změny financování veřejnoprávních médií v Česku. V Česku přibývá webů s nelegálními hazardními hrami, kradou identitu ověřeným značkám. Fotbalisté Slavie Chorý dostal podle komise rozhodčích správně červenou kartu v derby se Spartou. A zítra čekáme oblačno, objevit se můžou taky přeháňky, později budou srážky i mraky ubývat. Teploty nejčastěji do 12 stupňů.
3: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
5: Mezinárodní federace novinářů v dopise české vládě odsoudila navrhované změny financování veřejnoprávních médií v Česku. Radiožurnál o tom informoval syndikát novinářů. V dopise se píše, že návrh nezaručuje České televizi a Českému rozhlasu předvídatelné a udržitelné financování a výrazně zvyšuje politickou kontrolu nad nimi.
6: Chceme, aby česká vláda přehodnotila své rozhodnutí. Země jako ta vaše má mít silné a kvalitní veřejnoprávní vysílání. Desítky let jste měli státní televizi a rozhlas. Nevracejte se zpět.
7: Popsal Českému rozhlasu Anthony Belonger, generální tajemník Mezinárodní federace novinářů. Ta vyzývá ke stažení návrhu zákona na zrušení televizních a rozhlasových poplatků a zároveň k odmítnutí poslaneckého návrhu, jehož cílem je od poplatků osvobodit lidi do 26 let, seniory nad 75 let a firmy do 50 zaměstnanců. Česká vláda tvrdí, že financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu neohrozí jejich nezávislost a že bude valorizované o inflaci. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
5: Prezident Petr Pavel podepsal zákon, který vládě umožní regulovat ceny paliv. Kabinet tak bude moct v případě mimořádných událostí pomocí nařízení zasahovat do trhu s pohonnými hmotami, a to až na 12 měsíců. Zákon vznikl jako reakce na krizi na Blízkém východě, po které vzrostly ceny ropy. Sněmovnou prošel ve stavu legislativní nouze, senátoři ho odmítli. Poslanci ale senátní veto přehlasovali. Na internetu přibývá falešných webů s nelegálním hazardem. Často kradou identitu známým značkám, jako je Fortuna, Allwin, Netflix nebo Alza. Upozorňuje na to Institut pro regulaci hazardních her. Podle něj provozovatelé nelegálních hazardních her nedodržují žádná pravidla. Například neověřují věk hráčů, dodává za Institut Petr Kozák.
8: Teď za posledního čtvrt roku třeba se teda zjistilo, že to je docela jednoduchý způsob, jak se dostat jednak k datům hráčů, jednak vlastně vůbec k klientům a jak je odvést z toho legálního prostředí.
5: Začíná týden rané péče o světové kampaně na pomoc rodinám postižených dětí. Ode dneška jsou k tématu po celé zemi výstavy, přednášky a další akce. Na koho je kampaně zaměřená, popisuje ředitelka pražské pobočky Společnosti pro ranou péči Jitka Barlová.
9: Raná péče znamená, že se staráme o rodiny, do kterých se narodilo dítě s postižením, a doprovázíme tu rodinu a pomáháme jim řešit jejich životní situace, které jsou spojeny s tím narozením dítěte s postižením.
5: Sudí Karel Rouček v nedohraném ligovém utkání se Spartou správně vyloučil fotbalistu Slavie Tomáše Chorého, uvedla to komise rozhodčích. Reprezentační útočník trefil loktem do hlavy letenského obránce Esgera Serencena.
10: A teď Karel Rouček ukáže Chorému, že ruší jeho žlutou kartu, a Tomáš Chorý nedohraje tohle 317. derby.
11: Chorý za faul v 59. minutě za stavu 3-2 pro Slávii viděl nejdřív žlutou a po přeskoumání u videa červenou kartu. Podle komise rozhodčích bylo rozhodnutí sudího Roučka změnit původní verdikt správné. Derby se nedohrálo kvůli výtržnostem fanoušků před koncem utkání. Tomáš Chorý, stejně jako další vyloučený slávista v derby David Doudira, byli včera vyloučeni i z kádru vršovického klubu. Krištof Kousal, Radiožurnál.
5: A Karolína Plíšková vypadla na turnaji v Římě v osmifinále. Česká tenistka prohrála se světovou dvojkou Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu 0-6 a 2-6.
12: Překážky na D2 před Brnem a nehoda v Praze. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna je u sjezdu na Slavkov a Židlochovice rozházené značení. Pozorně projíždějte v omezení mezi kilometry 12 až 10. Na východě Čech, na Vysočině a na Moravě čekejte bouřky s přívalovým deštěm a silným větrem. Na D7 na výjezdu z Prahy do Chomutova stojí porouchané vozidlo za letištěm sjezdem na Tuchoměřice, třetím kilometru. Místo je teď volně průjezdné. A v Praze Holešovicích havarovalo osobní auto. Blokuje pravý pruh na křížení ulic Argentinská, Plynární. Je to jeden ze tří, nezdržíte se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra čekáme proměnlivou, přechodně velkou oblačnost s lokálními přeháňkami, víc jich bude v Čechách. V polohách nad 800 metrů, na západě ráno nad 600 metrů čekáme i přeháňky sněhové. Večer budou srážky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší úterní teploty od 7 do 12 stupňů, na jižní Moravě až 14 a na horách kolem 4 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
13: Kde by premiér Babiš rozhodně neměl mít zpoždění? Nejlepším důchodovým připojištěním je vlastní byt. Co se stalo, anebo spíš nestalo, na přehlídce v Moskvě? A ještě paradoxním vítězem války v Iránu se jeví výrobci potrubí. To jsou titulky nebo témata komentářů pondělního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jehož studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
3: Názory a argumenty.
13: Na konci dubna premiér Andrej Babiš oznámil, že Česká republika letos závazek 2% HDP na obranu nesplní. Jenomže od té doby už zase opakovaně prohlásil, že snad přece jen ano. A do nové funkce vládního zmocněnce pro plnění závazků vůči NATO vybral Jakuba Landovského, našeho bývalého velvyslance při Alianci. No a ve studiu je se mnou vnitropolitický komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Buď zdrav.
14: Dobrý den.
13: Andrej Babiš rád vládne pomocí zmocněnců, teď tedy vymyslel dalšího. Co vlastně by měl pan Landovský mít za úkol?
14: Správně by neměl mít žádnou práci, protože zmocněnec pro dodržování závazků vůči Severoatlantické alianci by neměl existovat, protože by mělo být samozřejmostí, že i Česká republika tyto závazky plnit bude. Neděje se tak, nedělo se tomu tak asi ani v nedávné minulosti. Je to dáno tím, že Česká republika, respektive její představitelé, stále ještě nenašli dostatek chuti k tomu, aby při sestavování státního rozpočtu

0: tak se Česká republika dostane do situace, že zkrátka závazky neplní. Takže podle mého názoru jmenování Jakuba Landovského přinese to, že on jako člověk, který má zkušenosti s fungováním Severoatlantické aliance, protože tam působil jako velvyslanec České republiky, patrně bude zkoumat různé výdaje, které by se daly zahrnout do výdajů na obranu, aby ta celková suma překročila 2% a aby to uznala Severoatlantická aliance. To si myslím, že bude hlavní úkol, protože lze si těžko představit, že přijde na vládu, řekne, dáváte málo peněz, musíte dát více. Ostatně o víkendu v médiích se Alena Schillerová, ministryně financí, vyjádřila, že těžko sežene někde 20 miliard do letošního rozpočtu ministerstva obrany, aby ten závazek byl splněn.
1: Což se přitom vlastně nezdá jako taková ultrahorentní suma. Vypadalo to například, že ten záměr premiéra na vybudování velké nemocnice v Letňanech, ale že by to byla vojenská nemocnice, by právě mohl být tímhletím příkladem, čili zahrnutí té stavby do těch výdajů.
0: Tak byla to jedna z úvah a je otázka, samozřejmě nemocnice se ještě ani nezačala stavět. Za druhé je otázka, zda by tyto výdaje byly přijmuty jako výdaje na zajištění obrany schopnosti země ze strany Severoatlantické aliance. Mimo jiné, když chcete něco vydávat za vojenskou nemocnici, tak to znamená, že i lékaři by museli být příslušníci armády. Tak je otázka, zda by vůbec k tomu došlo. Pak je otázka, že původní záměr vybudovat novou nemocnici pro hlavní město a nejenom pro něj spočíval v tom, že tam budou různá oddělení, která by asi patrně šla vydávat za součást nějakých vojenských výdajů, dětská nemocnice a tak dále. Takže je to složité a myslím si, že to není úplně ta nejlepší cesta, ale uvidíme, jak si Jakub Landovský v této funkci bude počínat, jak zmapuje ty různé výdaje a jak se mu podaří například poradit právě premiérovi, které výdaje by tedy mohly být zahrnuty, aby to v Severoatlantické alianci prošlo.
1: Ale nicméně ten tlak ze strany aliance na Českou republiku, aby splnila ten závazek už letos, zřejmě je a nikoli malý. To bylo vidět i z té návštěvy generálního tajemníka NATO nedávné v Praze, která přitom vlastně vznikla ze dne na den prakticky.
0: Ano, a to se projevuje i do výroku Andreje Babiše, který hovoří o tom, že si je vědom toho, že Česká republika má plnit určité závazky a že je plnit chce. Je otázka, zda to dokáže v letošním roce. Možná, že v příštím roce by ta situace pro vládu mohla být jednodušší také z toho důvodu, že vláda chce velmi rozvolnit rozpočtová pravidla, aby mohla zvyšovat, zjednodušeně řečeno, schodek státního rozpočtu, takže tam by mohla nalézt dostatek prostředků k tomu, aby Česká republika i bez těch dalších různých výdajů mimo rozpočet ministerstva obrany ten závazek plnila. Mimochodem, není to závazek jenom daný Severoatlantické alianci, ale i máme zákon, který de facto nakazuje vládě, že by měla vydávat minimálně 2% hrubého domácího produktu na obranu a to plněno není a není to jediná věc, kdy politici nedodržují zákony této země.
1: To byl Petr Hartmann, díky mnohokrát.
0: Naslyšenou.
1: No a u tématu předcházejícího rozhovoru ještě volně zůstaneme. Pokud premiér myslí vážně odhodlání dostat závazku vydávat na obranu 2% HDP, pak to bude velmi dobrá zpráva, kterou vítá šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
2: Pokud završí premiér Andrej Babiš své aktuální odhodlání dostát závazku v NATO vydávat na obranu 2% HDP ještě letos, bude to velmi dobrá zpráva. Česko si mohlo odpustit výmluvy, že na obranu nemá peníze, že priority jsou jinde, že to přece Donaldu Trumpovi vysvětlí. Rozhodující bude výsledek. Premiérova otočka, dotažená do konce, tedy do změny rozpočtu ještě na rok 2026, bude v první řadě důležitá pro obrany schopnost Česka ve světě, který nebyl takto nebezpečný desítky let. Nebezpečný i pro nás. Když se nad slunce jasně ukázalo, že letošní výdaje na obranu znamenají jen 1,78% HDP na místo 2%, premiér Babiš to uznal a ministryně financí Alena Schillerová pak šéfovi přitakala. Určitě uděláme všechno proto, abychom naše závazky splnili. Žádné rozpory mezi mnou a premiérem v tomto nejsou. Konec citátu. Škoda, že jasno nebylo před pár měsíci. Je však třeba upozornit na 4 souvislosti. Věrohodnou garancí naplnit letos 2% HDP na obranné výdaje si Babiš a Česká republika ušetří.

0: Trapné vysvětlování, na které se chystal premiér na summitu NATO. A tak americký prezident Donald Trump naštěstí neuslyší, že za ním Babišovi ministři vždy stáli, že v minulosti Česko výdaje na obranu zvyšovalo a že také každá země má jiný hrubý domácí produkt. Ano, to je pravda, proto Česko vydalo na obranu v roce 2025 jen 7,8 miliardy dolarů, za to Trumpovi Spojené státy 980 miliard. Je také znovu třeba odmítnout nesmyslné představy, že Česko investuje do obrany proto, aby se nezlobil hlavně Trump nebo aby se naplnila přání šéfa NATO Marka Rutteho. Ne, ne. Úplně přesně to řekl americký velvyslanec v Praze Nicholas Merrick na nedávné konferenci o bezpečnosti, kde především ostře odmítl všechny vládní výmluvy. Nejde o americký požadavek, je to dohoda suverénních spojenců, z nich každý spoléhá na ty ostatní, bez výjimky. Řekl Merrick a vysvětlil, že neplněním závazku Česko riskuje nesplnění vlastních, jím samotným definovaných cílů v obraně. Dále, bývalý velvyslanec při NATO Jakub Landovský, nově v roli vládního zmocněnce pro plnění závazku v Alianci, může debatu plnou hloupostí převést na věcnou rovinu. Ale pozor, zmocněnec nezajistí plnění závazku Česka vůči NATO. To zvládne jen politická reprezentace, nejprve odpovědným navýšením rozpočtu na rok 2026 zhruba o 20 miliard korun. Je to jeden z mála výdajů, pro který by se dalo akceptovat zvýšení už tak vysokého schodku rozpočtu na rok 2026. A ještě jednou pozor, na chystaném summitu NATO v Ankaře nikdo nebude chválit země, které se dohrabaly v investicích do obrany na 2% HDP. V loni v Hágu se totiž členové NATO zavázali zvýšit výdaje do roku 2035 na 5%, z toho 3,5% na tvrdou vojenskou sílu a 1,5% na infrastrukturu. A Mark Rutte řekl jasně, co se od účastníků v Turecku čeká. Že spojenci na summitu NATO v Ankaře ukážou, že jsou na jasné a důvěryhodné cestě k dosažení 5% cíle. Konec citátu. S tím, nikoli jen s doháněnými 2%, by tam měla Česká republika sebevědomně vystoupit. V tomto případě by se neměl premiér Andrej Babiš v žádném případě opozdit.
1: To byl šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata. Důchodový věk ve výši 65 let, ke kterému se hodlá vrátit Babišova vláda, vůbec nezaručí, že následující penze bude k přežití. Jak říká Julie Hrstková z Hospodářských novin, nejlepším připojištěním pak bude vlastní byt.
2: Důchodová kalkulačka neboli online služba České správy sociálního zabezpečení nabízí lidem informace, kdy půjdou do důchodu a jaká bude jeho orientační výše. Nutno dodat, že kalkulačka vychází ze stávajících informací a legislativy a že vypočtená penze je pouze orientační. I tento velmi zjednodušený odhad může dotyčného uvést do hlubokých chmur. Podle analýzy investiční platformy Portu člověk s průměrnou mzdou přichází při odchodu do penze v čistých příjmech zhruba o 17 000 korun měsíčně. Není od věci dodat, že 2/3 zaměstnanců má méně, než je průměrný příjem a že s nižší mzdou či platem klesá rozdíl mezi příjmem a penzí. Naopak při vyšším příjmu se rozdíly zvyšují. Každopádně platí, že je průměrný vyplácený důchod výrazně nižší, než kolik by lidé považovali za přiměřené pro zachování své životní úrovně. S tím, jak se prohlubuje deficit veřejných financí a současně výrazně roste podíl seniorů vůči zbytku populace, nelze očekávat, že by se situace zlepšila. Spíš naopak. Co s tím? Už teď v sociálně přívětivém Česku prvních 6 měsíců po přiznání starobního důchodu pracuje 27,5% lidí. Průměr Evropské unie je zhruba poloviční, a to 13%. Věk odchodu do důchodu byl do roku 2024 stanovený na 65 let. Důchodová reforma z dílny minulé vlády jej prodloužila na 67 let. Současná vláda Andreje Babiše se chce vrátit k penzijnímu věku 65 let bez ohledu na to, jaký to bude mít vliv na rozpočet, jehož schodky se prohlubují každý rok. A stárnutí populace bude tento trend ještě posilovat. Důchodový věk ve výši 65 let tak vůbec nezaručí, že následující důchod bude k přežití. Natož důstojnému. A tady už se ocitáme na tenkém ledě. Pojištění na penzi, státem štědře dotovaný finanční produkt, mělo loni necelé 4 miliony lidí a jeho obliba pomalu klesá s tím, jak se měnila legislativa, kterou podle ministryně Aleny Schillerové čeká další revoluce. Současně platí, že lidé začínají spořit pozdě, až kolem 40 let věku. A i když stoupá průměrná měsíční úložka, stále platí, že nejvíc lidé žádají jednorázovou výplatu na spořených prostředků. 219 tisíc především více vydělávajících lidí vsadilo na takzvaný dlouhodobý investiční produkt. Pozitivní zprávou ovšem je, že jenom na důchodce v Česku plně spoléhají pouze 4% lidí. Tvrdí to aspoň ekonom a dlouhodobý specialista na penzijní systémy Vladimír Bezděk, který do zabezpečení na stáří počítá i vlastnické bydlení. Stále platí, že skoro 80% populace v Česku bydlí ve vlastním. Problém je, že pro mladé lidi je pořízení bydlení podstatně obtížnější než pro předchozí generace. Co tedy lze reálně očekávat? Bez ohledu na to, kolikrát budou politici zavádět a rušit penzijní reformy, se dá očekávat, že významná část populace bude pracovat podstatně déle než do 65 let věku. Prostě proto, že poměr mezi mzdou, platem a penzí se bude navyšovat s tím, v jakých problémech budou státní finance. Prodloužení pracovního věku nebude otázkou volby, ale přežití. Současně totiž porostou náklady na nutnou péči, a to jak zdravotní, tak i sociální. A to i v případě, že nějaká budoucí vláda zavede povinnou daň na péči ve stáří, případně zvýší odvody na zdravotní a důchodové pojištění. Každopádně pokud je nyní příjemce průměrného platu nepříjemně překvapen výší penze, v budoucnosti to bude rovnou šok. A bude stále víc platit, že tu hlavní pomoc člověk nenajde u státu, ale u sebe.
1: To byla ekonomická komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Následující minuty věnujeme dění ve světě. V sobotu 9. května se v Moskvě konaly oslavy 81. výročí vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem, kterých se jako jediný lídr z Evropské unie zúčastnil slovenský premiér Robert Fico. Sešel se s Vladimírem Putinem a údajně mu předal vzkaz od Volodymyra Zelenského. O svátečním víkendu, kdy mělo platit, ale v zásadě neplatilo, třídenní příměří, pak budili pozornost hlavně výroky ostře sledovaných politiků a více už specialista na země bývalého Sovětského svazu Libor Dvořák.
4: Bomby, rakety či drony nedopadly 9. května ani na Rudé náměstí v Moskvě, kde se konala hodně okleštěná a časově sotva poloviční vojenská přehlídka, než je zvykem, ani na Kyjevsko-Pečorskou lávru, ani na další pamětihodnosti, jako je třeba slavný Michajlovský chrám v centru ukrajinské metropole. A tak se podívejme spíš na to, co se odehrávalo kolem. O své zásluhy při zjednávání poněkud chromého třídenního příměří, které dnes končí, se rychle přihlásil Donald Trump, který podle vlastního tvrzení obě strany zmítané už týdny předem pohrůžkami, co jedna druhé o hlavním ruském svátku roku způsobí, ke klidu zbraní vybídl. To ostatně Kyjev i Moskva následně potvrdili. Iniciativa Donalda Trumpa je přitom pochopitelná. Ač se poslední dobou o ukrajinský konflikt kvůli vlastní válce v Iránu okázale nezajímá, tohle byla cenná příležitost, jak získat laciné body mírotvorce, který tolik stojí o Nobelovku. Konflikt v Iránu, který sám vyvolal, mu totiž nic takového neslibuje. Asi si myslí, že nové čistě rétorické angažmá v ukrajinských záležitostech by plody přinést mohlo. Velký rozruch, ale ještě spíše rozhořčení, či naopak prskavý posměch, vzbudil prezidentský dekret Volodymyra Zelenského, který následoval krátce po Trumpově apelu. Ukrajinský prezident v něm doslova povolil přehlídku na Rudém náměstí. Doslova se v něm praví: na dobu konání přehlídky v Moskvě vyloučit centrum ruské metropole jakožto cíl ukrajinských zbraní. A je tu výrok třetí, citujeme. Myslím, že tato záležitost se chýlí ke konci, řekl ruský prezident Putin novinářům o válce na Ukrajině. Putin hovořil v Kremlu poté, co Rusko uspořádalo oslavy spojené s 81. výročím vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem ve druhé světové válce. Připustil dokonce, že by se mohl se svým ukrajinským protějškem přímo setkat, ale hned k tomu dodal, že on takovou schůzku iniciovat nebude a přistoupí na ní teprve tehdy, až bude dosaženo spolehlivého mírového urovnání. To ovšem znamená, že Zelenský přistoupí na všechny jeho požadavky, tedy zejména na odevzdání Donbasu Rusku. To je ovšem pro Kyjev naprosto nemyslitelné. A tak zvažme sami, zda je k míru na Ukrajině daleko či blízko.
1: Hovořil komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák. Konflikt v Perském zálivu nevyhnutelně poškodil trasy, kterými byly exportovány suroviny z této části světa. Už teď tamní vlády řeší otázku, jak z šlamastiky ven, a logická odpověď zní obejít úzké hrdlo Hormuzu po zemi. Více zahraničně politický analytik Českého rozhlasu a náš redakční kolega Jan Fingerland.
5: Vývoz ropy, plynu a dalších komodit pomocí obřích tankerů po vodě byla dosud až nejlevnější a nejlogičtější cesta. Nebyla bez rizika, ale i pozemní transport má svá nebezpečí a nepochybně vyšší náklady. Otázku zablokovaného Hormuzu řeší i Irán. Objevily se kolony cisteren, ale i motocyklů ověšených kanistry, jak míří do Pákistánu. Problém je to ale i pro arabské země. Zatímco Kuvajt, Irák, Bahrajn a Katar jsou závislé na svobodné plavbě Hormuzem, Saudská Arábie a Spojené arabské emiráty využívají potrubí, které mají k dispozici. To v prvním případě vede 1200 kilometrů přes celý arabský poloostrov do Rudého moře. V druhém případě Emiráťané obcházejí Hormuz kratší oklikou, ale o to zranitelnější jejich trasa je. Ani do budoucna není jasné, jak bude vypadat provoz Hormuzu, například zda nebude chtít Irán vybírat mýtné. Pro producenty a přepravce to i tak může být nakonec nejlevnější varianta. Objevila se totiž současně obava, že ohrožena je nyní plavba i kolem Jemenu, naproti Džibutsku a Eritreji. A také v jiných částech světa se spekuluje o rostoucí chuti některých zemí napodobit Irán. Řešením je tedy postavit nové ropovody, plynovody, ale i železnice, a tedy i přístavy a překladiště. I ty je samozřejmě v éře naváděných střel a dronů možné ohrozit. Přesto je jasné, že do budoucna se arabské země spolehnou právě na tuto cestu a budou investovat velké prostředky do produktovodů. Částečně to posílí postavení Egypta, ale především Turecka, protože většina tras povede právě přes něj. Týká se to nejen ropovodů ze Saudské Arábie nebo Emirátů, ale i plynovodů, ať už z Kataru nebo ze Střední Asie přes Kaspické moře směrem na západ. V rovině úvah zůstává ropovod, který by vedl do Izraele, kdysi skutečně existovalo potrubí z Iráku až do Haify. Vznikla by otázka, zda by takový projekt urychlil integraci Izraele do regionálního systému, anebo zda by jim byl podmíněn. Tras, které existovaly a mohly být obnoveny, je víc. Vše záleží na tom, jak rychle by mohly být postaveny, kolik by stály a jak by byly bezpečné. A zda k takovému potrubí vůbec existuje dostatečně silná produkční kapacita, aby se vyplatilo. Nad tím, s čím se znáší i jiné otázky. Jedna je, jestli se celkově dlouhodobě nesníží role ropy a plynu z oblasti Perského zálivu. To se už částečně stalo. Těží z toho producenti v jiných částech světa, třeba ze Střední Asie, Afriky, Norska a obou Amerik. A také zda v důsledku současného dění nakonec neklesne dlouhodobá důvěra velkých spotřebitelů ve fosilní paliva. S postupným úpadkem ropy a plynu se na Blízkém východě počítalo, ale je možné, že přijde dřív, než se čekalo.
1: To byl Jan Fingerland. A ještě je tu samozřejmě pravidelná pondělní glosa spisovatele sci-fi, publicisty a mimo jiné i vydavatele prvého internetového deníku u nás s titulem Neviditelný pes, Ondřeje Nefa, a tentokrát k jedné podle něho nejhorší reklamě roku.
6: Pokud se moje spřátelená umělá inteligence Grok nemýlí, nemáme u nás žádnou anticenu v reklamě, pokud nebudu počítat sexistické prasátečko. V ní jde o sexismus. Mě zajímá stupidita. Reklamy je kolem nás všude plno a kandidátů by se tedy našlo hodně, i když hned na začátku odbočím. Před mnoha lety jsem měl jednání se šéfkou reklamy velkého provozovatele mobilních telefonů. Pochválil jsem jejich reklamu a poznamenal, že ta konkurenční je otřesně hloupá. Smutně pokývala hlavou. Je hloupá, souhlasila, ale má pětkrát větší úspěšnost než ta naše chytrá. Nicméně jsou reklamy očividně stupidní a v danou sezónu se s nimi roztrhne pytel. Tak třeba každou chvíli narazíte na slib, že vás někdo nebo něco naučí za měsíc anglicky, německy nebo třeba čínsky mluvit. To je nesmysl. Geniální objevitel starobylé Troje, Heinrich Schliemann, uměl 20 jazyků a byl schopen se naučit nový za 6 neděl, tedy tvrdil to on. Nad tím ale jen krčím rameny. Dráždí mě jiný pitomý druh reklamy. Je vám 60, máte pupek, do měsíce budete mít břecho, podobné pekáči buchet. Bývá u toho fotka nebo video a dotyčný pán skutečně má břicho jako Arnold Schwarzenegger po 8letém pobytu v posilovně. To vše je zastřešeno pojmem tai chi. Nuže, tai chi je čínský druh cvičení a v krajním případě druh bojového umění z kořeny snad až do 12. století. U nás ve Zvoli máme oddíl tai chi už dlouho, já v něm jsem 7 let. O zhubnutí a ocelovém břichu nemá smysl v souvislosti s mou osobní zkušeností mluvit. Něco jiného ale je bolavá záda a pohyblivost. O tom totiž tohle cvičení koordinace dechu a pomalých pohybů je. Jedna ze základních figur se jmenuje plující oblaka. Stojíte rozkročmo a když vás někdo bude pozorovat, bude si myslet, že obojruč odháníte roj pomaličku letících motýlů. Dech a plynulost. Musíte být jako když teče voda, říká naše patronka paní Hua z rodiny Jai. Nemusí vám být 60, abyste se měli zajímat o tai chi. Čím dřív se s tím začne, tím líp. A benefity začnete sbírat, no, čím vám bude víc, tím větší budou. Je to hodně pomalý běh na dlouhatánskou vzdálenost. Přestanete se smát, povězte o tajemné síle čchy a opravdu zjistíte, že proti nervozitě a nespavosti funguje figura plující oblaka líp než prášky. Za měsíc to nečekejte, to opravdu ne. Takže to, co jsem tu předvedl, je vlastně taky reklama. Jenže já z vás netahám žádné peníze, jen nabízím něco, co je zadarmo a vyžaduje to aspoň nějaké úsilí a hodně času. Takže sečteno, v podstatě je to taky aspirant na titul nejhorší reklama roku.
1: Spisovatel Ondřej Nev uzavřel Názory a argumenty. Pondělní vydání publicistického pořadu Českého rozhlasu Plus a za redakční kolegy a samozřejmě i autory všech příspěvků se ze studia loučí Ondřej Konrád.
3: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

0: Jaroslav Kmenta, Padrino Krejčíř. Kniha první, Gangster. Část třetí.
1: Nová doba dala světu i novodobé gaunery. Ze starých vexláků, kteří před listopadem 1989 stávali před tuzexy a prodávali lidem valuty a bony, se stali draví a všehoschopní podnikatelé. Ze starých komunistických kádrů a rodin prominentů se vyklubali bezpáteřní finančníci. A z důstojníků a agentů obávané státní bezpečnosti se stali poradci poradců novodobých politiků nebo konzultanti vážených nadnárodních firem západu i východu.
0: Ten víkend před pondělím 22. července 2002 byl trochu divoký. V neděli zasáhla republiku vichřice o síle orkánu a ochromila život v části země. Na mnoha místech byly polámané stromy, spadlé střechy a dráty elektrického vedení. Lidé se také obávali o život prezidenta Václava Havla, který už 10. den ležel v pražské ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích se zánětem průdušek. Bylo to v době, kdy v zemi začala vládnout čerstvě jmenovaná vláda premiéra Vladimíra Špidly z ČSSD, který se dohodl na koalici s Unií svobody a s lidovci. Radovana Krejčíře ale tohle všechno nijak nevzrušovalo. Cítil se silný a neohrožený. V pondělí 22. července 2002 seděl v odpoledních hodinách ve svém voze a držel v ruce bulvární deník. Zkoumavě si četl zprávu, která ho zajímala nejvíce. Stálo v ní: mnoho Čechů vyráží o prázdninách na dovolenou autem, kde můžeme načepovat nejlevnější pohonné hmoty a kde nás naopak čeká drahota. Nejlevnější benzin a nafta v Evropě jsou o prázdninách v Rumunsku, Bulharsku, Turecku, Řecku a na Slovensku. Nejdražší je Natural v Norsku, kde litr stojí 34 korun 51 haléřů. Těsně za Norskem je Nizozemsko a Island. Kurva, škoda, že nejsme v Norsku, prohodil Krejčíř. Pak dupnul na plyn a směřoval se svou rodinou do pražské nemocnice Motol. Jeho syn potřeboval jít na kontrolu k lékaři. Mezitím mu ale někdo volal a Krejčíř do telefonu řekl: jo, OK, tak já se tam ještě teď zastavím, stejně tam mám cestu, takže je to v pohodě. Krejčíř se chtěl ještě zastavit v autosalonu Pecka, který byl pár set metrů pod motolskou nemocnicí. Měl tam přistavené nové auto Mercedes SL, tak se na něj chtěl podívat. Ty vole, on dává přednost nějakýmu autu před zdravím svýho kluka, komentoval náhlou změnu Krejčířova plánu detektiv Tichý, který Káčka právě sledoval. Byla to akce na zadržení Krejčíře. Ještě před pár minutami si policisté mysleli, že ho zatknou někde v areálu nemocnice Motol, ale protože Krejčíř na poslední chvíli změnil trasu, rozhodli se zasáhnout u autosalonu Pecka v ulici Za opravnou. Bylo to vcelku rychlé a nekonfliktní. Když Krejčíř vystoupil z auta, přišli k němu čtyři policisté v civilu. Jeden držel v ruce kameru a vše nahrával. Ukázali mu odznak a požádali ho, aby poodešel k jejich vozu. Ve stejnou dobu zastavili na místě uniformovaní policisté a jen na akci dohlíželi. Jste důvodně podezřelí ze spáchání trestného činu podvodu, budete muset jít s námi, řekl mu detektiv Oldřich Kopp. Krejčířova žena Kateřina a syn Denis museli do nemocnice už sami. Za dalších 30 minut seděl Krejčíř v kanceláři protikorupční policie v Dlážděné ulici. Krejčíř si myslel, že s nějakým podvodem se rychle vyrovná, ostatně jako vždy. Druhý den se v médiích objevila zpráva o Krejčířově zatčení. V rádiu hlásili, že policie zatkla muže, který připravil brněnskou firmu Stavo Artikl o 6 milionů korun. Radovana Krejčíře zadržela policie včera poté, co na něj podal trestní oznámení generální ředitel firmy Stavo Artikl Jaroslav Bubla. Tomu nedávno neznámí muži prostřelili nohy.
2: Bubla odmítá spekulovat o tom, jestli může mít napadení souvislost s krejčířem, který je už obviněn z podvodu. Hrozí mu 5 až 12 let vězení. 34-letý krejčíř převzal v roce 1999 od Bubly bankovní šek na 6 milionů. Půjčku měl vrátit do 10. ledna roku 2000, což se ale nestalo. Krajské státní zastupitelství v Brně do 2 dnů požádá soud o vzetí krejčíře do vazby.

úterý 23. července stáli policisté u hlavních vchodových dveří Krejčířovy vily v Černošicích. Začala jedna z nejdelších domovních prohlídek v policejní historii. V černošické vile už druhý den řádila policie. Krejčířův dům byl tak velký a rozlehlý, že si detektivové museli zavolat posily. Navíc stále hledali tajnou místnost, o které jim řekl Bešara a Polanský, ale nějak se jim to nedařilo. Detektiv Machala stále chodil sem a tam kolem místa, které jim Polanský popsal, ale nemohl přijít na to, kde přesně tajné dveře jsou a hlavně, kde a jak se otevírají. Najednou Machalovi zazvonil telefon. No tak máte něco? Zeptal se Machala. Jo, nejspíš jo. Uslyšel Machala odpověď a slabě si oddechl. Volal mu Karel Tichý. Na městském úřadě v Černošicích našli stavební plány k vile a také si přátelsky pohovořili s jedním stavebníkem, který byl u toho, když se vila u Krejčíře dodělávala. Měli cenné informace. Jakmile se Machalovi podařilo obdržet přesné údaje, pokynul dvěma spolupracovníkům a řekl, ať jdou za ním. Sešli po schodech do suterénu. V těchto místech byl dům už v podzemí. Místnosti a chodby neměly okna. Kromě malé koupelny a záchodu tam byla pracovna a sklad. Na věci, které obvykle končí na půdě nebo ve sklepních kojích. Od nich vedla asi 15-metrová chodba, úzká a klenutá jako někde v Terezínské pevnosti. Tudy se šlo do druhé části vily, kde byla herna, ale také místnost pro děti a sportovní zázemí. Machala se však zastavil ještě před vstupem do chodby a zabočil do místnosti, kde byly samé regály. Na nich měli Krejčířovi vyskládané věci, vše, co potřebuje k životu běžná rodina, prací prášky, žehlící prkno, lux, domácí přístroje. Machala se rozhlédl, přišel k jedné policové stěně a řekl, tady by to mělo být. Začal prohledávat veškeré poličky. Trvalo to asi 10 minut, když najednou radostí vykřikl, tady asi to mám. Nahmatal malý spínač. Jeho kolega, detektiv Milan Špaček, čekal, že se stane opět to, co už několikrát předtím, tedy že se někde rozsvítí lampička nebo žárovka. Ale Machala už podle hmatu tušil, že tenhle čudlík je trochu jiný než všechny ostatní. Zmáčkl ho a najednou se malinko pohnuli police naproti. Machala si toho všiml. Přistoupil k ním a vzal za ně. Teprve pak se klidně a bez jakéhokoliv zvuku police pohnuli. Byly to dveře do tajné místnosti. Policisté objevili v domě 4 miliony korun, cenné papíry a směnky v nominální hodnotě přes 1 miliardu korun. Našli velké množství šperků a luxusních hodinek, ale také falešné cestovní pasy či sfalšovaný advokátní průkaz. Zároveň nalezli i speciální legitimaci, která Krejčířovi umožňovala volný vstup do kanceláří Senátu České republiky. V tajné místnosti pak byly zbraně, obrazy, sáček s bílým práškem a také haldy dokumentů. Krejčíř přitom neměl povolení k držení střelných zbraní, přesto měl v tajné místnosti tlumiče, pistoli, izraelský samopal s vypilovaným číslem a stovky nábojů. Bílý prášek považovali za drogy. Detektivové pak začali zkoumat stohy dokladů. Domovní prohlídka u Krejčíře trvala bez přerušení 55 hodin. Zúčastnilo se jí téměř 30 policistů a řada svědků a právníků. Z vily si policisté odvezli tisíce stran materiálů a celou řadu dalších důkazů. Policisté je pak rozebírali v zabavených podkladech. Krejčíř jim trochu ulehčil práci tím, že si dělal detailní poznámky. Machala to nejdříve považoval za Krejčířovu taktickou chybu a nesmyslnou věc, tedy z pohledu zločince. Proč si dělal takové poznámky a nechával si je v archivu? Jenže po pár dnech zkoumání si uvědomil, že Krejčíř vlastně vedl velkou odnož šedé ekonomiky státu. A na to byla potřeba účetní kniha. Podvody, převody peněz, smlouvy a různé dohody s partnery.
Kdyby to byla normálně fungující společnost, která by odváděla státu daně a podávala pravdivé zprávy o svém hospodaření finančnímu úřadu a obchodnímu soudu, měla by taková společnost účetní oddělení, personální, právní a ekonomický úsek a také šéfa s náměstky a poradami, kde by se vše standardně řešilo. Krejčíř se ale ve svém nelegálním biznisu musel spolehnout jen na sebe a na svůj způsob řízení. Musel si dělat poznámky, musel si archivovat důvěrné dohody s partnery, psát si sumy, které kdy někomu půjčil, aby je mohl včas vymáhat zpátky. Musel si někde schovávat směnky, které neměl nikdo jiný nikdy spatřit. Musel mít před očima výpisy z účtů, musel znát koloběh svých peněz, které do různých projektů pustil a u nichž pak očekával, že se mu vrátí zpět jako vyčištěný zisk. A tohle všechno nejde jednoduše udržet v hlavě. K tomu si musí člověk udělat poznámky a vést je v nějaké písemné podobě jako své stínové účetnictví či tajnou zprávu o hospodaření. Krejčíř si mezitím ve vězení napsal do poznámek rozpis, koho bude třeba uplatit. Byly to 4 sloupečky. Za prvé vyšetření, hospitalizace, 1 mio. Myslel tím milion. Za druhé konziliární zpráva, primářka s podporou znalců, konzultace, 1 mio. Za třetí hádání se znalců, soudy a hlavní líčení, vyšetřování, 1 mio. Za čtvrté vězeňská služba, neschopen, výkon trestu, definitivní, 4 mio. Pak ještě dodatek, 30 000 měsíčně, 2 mio. Odměna za doktora, 7 mio. 100% bonus. Policie díky poznámkám věděla, že Krejčíř chystá nestandardní řešení své situace a že sáhne zřejmě i k možnosti uplatit soudce či státní zástupce.

Kateřina Krejčířová posílila svou ochranku. Neustále se jí někdo hlásil, že pomůže jejímu manželovi. Drtivá většina z nich byli podvodníci, chtěli dostat z rodiny jen peníze. Vilu v Černošicích proto non-stop strážili lidé, které doporučil Aleš Zagora, Krejčířův kamarád, kterého rodina znala už z Českého Těšína. Byl na něj spoleh, zařídil všechno a uměl se domluvit i s albánskou ekipou, která podléhala Jetulovi. Kateřina Krejčířová byla o 6 let mladší než její manžel. Narodila se v květnu 1974 a pocházela také z Českého Těšína. Krejčíř se s ní seznámil na diskotéce, to datum si pamatoval celý život. 31. března 1991 do Kateřiny se totiž hned zamiloval. Byla to brunetka se zelenýma očima, dlouhé vlasy se jí u ramene stáčely do prstýnků, když se usmála, roztála před ní kdejaká hora svalů. Postavou připomínala atletku, ale ve skutečnosti to byla nadaná houslistka. Vystudovala hru na housle na ostravské Janáčkově konzervatoři a profesoři jí předvídali skvělou budoucnost. Jenže ta diskotéka v Třinci v roce 1991 jí totálně změnila život. I ona se do Radovana zamilovala. Přes všechny své nedostatky dokázal být Krejčíř docela pozorný. Kateřině by snesl k nohám vše, na co by si vzpomněla. Tehdy na diskotéce si jí všiml na poslední chvíli. Chtěl už odejít, ale když ji uviděl, zíral na ní jako na panenku Marii. Okamžitě za ní poslal svého kamaráda, aby ji přivedl ke stolu. Kateřina byla nesmělá, ale telefon na něj si vzala. Za necelý rok se vzali a za další rok se jim narodil syn Denis. Krejčíř jí hodně věřil. Po mateřské dovolené v roce 1998 ji dosadil do vedení 4 svých firem. Od srpna 2000 byla vedena jako asistentka Radovana v rodinné firmě DKR Invest. DKR byla zkrátka jmen Denis, Kateřina a Radovan. A aby se vyhnul případným potížím, že by jim vilu kvůli policejnímu vyšetřování zabral stát, přepsal luxusní dům v Černošicích jen na svou manželku Kateřinu. Také hodně cestovali, byli v Kanadě, Spojených státech, Austrálii, na Novém Zélandě, Tahiti, ale ze všeho nejvíc se Kateřině líbilo na Seychelách. To byl pro ní ráj na zemi. Kateřina by se ze všeho nejraději sebrala a odjela právě tam. Aby se uklidnila a přestala myslet na to nejhorší, na co jí připravovali právníci, že může její muž skončit ve vězení i na 10 let. Kateřina nevěřila, že by byla pravda všechno, co se začalo o jejím manželovi říkat. Nevěděla, kam až sahá skutečná moc Radovana Krejčíře a co všechno byl ochoten udělat proto, aby sebe a rodinu zahrnul bohatstvím a blahobytem. Leco stušila, ale nikdy by nevěřila, že by její muž sáhl ve svém biznisu k násilí. Když jí bylo nejhůř, zahrála si na housle a doufala, že to všechno dobře dopadne, že je to jen zlý sen, který skončí, jakmile se druhý den probudí.

Vyšetřovatelé Tichý a Kop se stále probírali v podkladech, které zabavili při domovní prohlídce. Kop se v kanceláři zasněně díval na fotografii krásného obrazu. Byla na něm hlava nějakého muže. Byla to fotografie jednoho z obrazů, které byly nalezeny v tajné místnosti v Krejčířově vile. Kdyby pod ní nebylo napsáno, že jde o portrét námořníka s cigaretou, asi by to ani sám nepoznal. Byla to taková ta vrcholně umělecká mazanice, jejíž podstatu poznají jen odborníci, protože laikům přijde dětinská. Co na tom obrazu pořád tak vidíš? Zeptal se Tichý. Nic, jen tak vejrám. Přitahuje mě. Víš, že každý dobrý obraz má v sobě něco hodně tajemného až mystického? Zeptal se Kop. Tichý si okamžitě začne dohledávat mezi podklady výklad a odborný posudek k obrazu, který jeho kolegu tolik zaujal. Takže tenhle obraz, co měl Krejčíř u sebe a na který tady mistr Kop vejrá, bude mít taky velkou hodnotu, protože je pravej, nejde o žádnou reprodukci, řekl Tichý. Kop mávl rukou a řekl, to je sice hezký, ale co my s tím? My hodně. Ten obraz je totiž kradenej, dodal Tichý. Obraz pocházel z loupežného přepadení ve Frýdku Místku před Vánocemi roku 2000. Dva ozbrojení muži tehdy vnikli do domu starších manželů. Tvrdili, že jsou od policie, měli pistole a ženě ukázali odznak kriminálky. Sdělili jí, že dostali zprávu, že by se v domě měla skrývat zásilka drog a že jdou udělat domovní prohlídku. 67leté ženě, která byla v té chvíli doma sama, se to nezdálo. Chtěla zabouchnout dveře, ale nestihla to. Oba muži ji přepadli, srazili k zemi a svázali jí ruce a nohy. Pak prohledávali dům a stále křičeli, kde je trezor. Žena jim odpovídala, že žádný trezor nemají. Po chvilce ale jeden z gangstrů přiložil ženě pistoli k hlavě a řekl, budu počítat do tří, pak tě zastřelím. Teprve pak starší žena ukázala místo, kde se trezor skrývá. Útočníci v něm našli peníze, šperky, legálně držené zbraně a také tento obraz. Řadu dalších obrazů sundali ze stěn a smotali do ruličky, aby se lépe nesli. Šli najisto, věděli, pro co si jdou. Pak zmizeli a nechali důchodkyni spoutanou na zemi. Ta se doplazila k telefonu a zavolala manželovi. Ten pak zalarmoval skutečnou policii. Tak teď volali kolegové z Ostravy. Víš, kdo jsou ti manželé, kterým ukradli ty dva obrazy? Zeptal se Kop. Tichý krčil rameny, neměl ani páru. Manžel té přepadené důchodkyně je rodinný lékař Krejčířů, oznámil Kop a dodal. Nejspíš nějaký letitej kamarád starýho Lamberta Krejčíře. Tak to by mě zajímalo, jestli to Lambert Krejčíř ví, že má jeho syn doma obrazy, které chybějí jejich rodinnému lékaři, zauvažoval Tichý. Lambert Krejčíř o kradených obrazech nevěděl. Kdyby to tušil, asi by svého syna roztrhl vejpůl. Asi jako tehdy, když ho malý Radovan balamutil se známkami na základní škole. Radovan Krejčíř dostal ve čtvrté třídě v jeden den 2 čtyřky a 1 5. A aby měl klid, schoval si žákovskou knížku do knihovničky. Nechtěl ji ukazovat rodičům. Lambert Krejčíř byl na syna přísný, někdy kruťas, ale mnohdy zaslouženě. Když se pak na žákovskou knížku ptal, Radovan mu řekl, mou žákovskou má u sebe kamarád. Po týdnu to jeho otec nevydržel a popadl syna za ruku a šli ke kamarádovi. Ten bydlel až na druhém konci města. Takže šli několik kilometrů přes Český Těšín. Malý Radovan tehdy celou cestu mlčel a teprve, když byli těsně před spolužákovým domem, se přiznal. Ta žákajda je doma v knihovničce. Schoval jsem ji tam, řekl. Lambert Krejčíř mu nasekal tak, že si druhý den nemohl sednout na zadek. Kdyby jen tušil, že jeho syn schovává v tajné místnosti v Černovicích obrazy ukradené u rodinných přátel, popadl by do ruky nejspíš Karabáč.
Krejčíř tvrdil, že s loupeží nemá nic společného a že obrazy mu jen někdo nabídl ke koupi. A navíc právě tento kousek, o němž je řeč, si u něj jen někdo schoval. Prý tedy ani nebyli jeho.

0: Stačil měsíc a Krejčíř si ve vazbě na Pankráci připadal jako doma. Bylo na oddělení pro mladistvé, jemuž se říkalo Na kříži. Původně byla jeho cela tmavá, oprýskaná a špinavá. Byla tam vydrolená omítka a stopy betonu. Tak si udělal kompletní rekonstrukci. Když se v ní Káčko uvelebil, za pár týdnů byla jako z alabastru. Téměř nemocniční pokoj. Původně tam byly dvě postele, skříňka a polorozpadlý záchod s jakýmsi zákoutím. To se Krejčířovi opravdu nezamlouvalo. Takže požádal chodbaře, což byl vězeň, který byl zodpovědný za fungování celé chodby, aby mu celu nejdřív vysádroval a vymaloval na bílo. Káčko nebyl žádný troškař. Poručil si kvalitní německou barvu, která normálně kryje na poprvé, ale protože cela byla v šíleném stavu, musel ji chodbař malovat čtyřikrát. Takže to trvalo čtyři víkendy. Vždy, když se Krejčíř chodil radit s právníky, chodbař mu opravoval celu. A aby toho nebylo málo, nechal si v truhlárně udělat nástěnku. Potáhl si ji čistou textilií a na ní si pověsil rodinné fotky. Druhou postel nechal vystěhovat a místo ní si v truhlárně na zakázku nechal vyrobit pracovní stůl se židlí. Ty přikryl bílými prostěradly. Celá místnost byla tak bílá, že si Krejčíř pozdě odpoledne mohl číst bez rozsvícení žárovky. Zbytkové světlo, které dopadalo oknem, se odráželo a vytvářelo v místnosti efekt rozsvícené zářivky. Rekonstrukce nebyla drahá, vyšla ho jen na 5 000 korun, ale ve vězení jde o bártrový obchod. Za karton cigaret si tam můžete dovolit cokoliv. I bachaři byli zpočátku fajn. Vždycky, než mu zaschl mokrý nátěr na stěnách, seděl u jednoho bachaře, pili spolu čaj a klábosili. Korupce je všude. I ve vězení. Na základě knižní trilogie Jaroslava Kmenty Padrino Krejčíř připravil pro rozhlas Marcel Peterka. Dramaturgie Alena Blažejovská. V režii Lukáše Kopeckého četl Pavel Hromádka. V pořadu hovořil také autor. Zvuková spolupráce Antonín Kánský.
1: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
2: Co jsou to hypoteční úvěry?
1: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
2: Hypoteční úvěry jsou dlouhodobé půjčky na pořízení nemovitosti. Jsou zajištěné zástavním právem k nemovitosti, která je určena na bydlení. Ta se musí nacházet na území České republiky a musí být zapsána v katastru nemovitostí. Obvykle jde o nemovitost, kterou se hypotéka financuje, ale za hypoteční úvěr se dá ručit i jiným objektem. To, jak je hypoteční úvěr drahý, hodně souvisí s aktuální výší úrokových sazeb na trhu. Když jsou sazby nízko, jsou hypotéky levnější, při růstu sazeb naopak znatelně zdražují. To také výrazně ovlivňuje poptávku po hypotečních úvěrech, která s rostoucími sazbami obvykle znatelně klesá. Celkovou cenu hypotéky ale můžeme částečně ovlivnit i my sami tím, jakou si zvolíme fixaci hypotečního úvěru a na jaké podmínky jeho čerpání při uzavírání smlouvy přistoupíme.
1: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace dnes rozhodne o trestu pro Slavii za výtržnosti na víkendovém derby. Tripartita se znovu neshodla na zastropování věku odchodu do penze na 65 letech. Evakuace výletní lodi s Hantavirem na Tenerife skončila, poslední cestující už jsou na cestě domů. A dnes čekáme oblačnost s přeháňkami, kterých má později ubývat. Teploty nejčastěji do 12 stupňů. Je úterý 12. května, začínají hlavní zprávy s Eliškou Zábrockou.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Fotbalová Slavia pokračuje v hledání fanoušků, kteří v závěru sobotního derby se Spartou vtrhli na hrací plochu, napadli tři hráče soupeře a házeli pyrotechniku do sektoru hostů. Radiožurnálu Sport to řekl Jaroslav Tvrdík. Šéf klubu spolupracuje s policií na odhalení pachatelů.
4: Vedení Slavie slibuje, že udělá maximum, aby se podobná situace neopakovala. Její fanoušci ještě před ukončením utkání se Spartou vtrhli na hrací plochu, někteří se zakrytým obličejem. Při výtržnostech napadli tři hráče soupeře a do hostujícího sektoru fanoušků naházeli světlice.
5: Náš cíl je jednoduchý, už tam nikdo kuklu neobleče a nikdo pyro nerozsvítí na to, aby s ním házal.
4: Slavia ve spolupráci s policií odhaluje výtržníky pomocí kamerových záznamů. Zároveň se na fanoušky obrátí s žádostí o čestné prohlášení, že zůstali na svých místech.
5: A v tomto kontextu budeme vycházet z presumpce viny. Nebyli si na tribuně sever na svém místě, tak si byl na pluše.
4: Tvrdík zároveň uznal, že jako šéf klubu nese za nedohrané derby zodpovědnost, ale sám rezignovat nehodlá. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
3: Ministerstvo vnitra kvůli výtržnostem fanoušků fotbalové Slavie zahájí s klubem správní řízení. Situaci na sobotním zápase se Spartou řeší i policie a Ligová fotbalová asociace.
6: Ministerstvo vnitra bude zkoumat, jestli Slavia v sobotu dostatečně hlídala bezpečnost na stadionu, říká mluvčí rezortu Adam Rezler.
7: Posuzováno bude i fungování pořadatelské služby a klubem přijatá bezpečnostní a preventivní opatření.
6: V reakci na výtržnosti taky vznikne při radě vlády pro sport, prevenci a zdraví pracovní skupina. Ta bude řešit třeba zavedení kamer s rozpoznáváním obličejů na stadionech, říká ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
8: V minulosti tato věc byla znemožněna jednak rozhodnutím Evropské komise, jednak postojem úřadu pro ochranu osobních údajů.
6: Poprvé od soboty se vyjádřili i skalní fanoušci z tribuny Sever. Ti popřeli, že by násilí bylo organizované. David Šalek, Radiožurnál.
3: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace o trestu pro Slavii rozhodne dnes. Kromě kontumace utkání hrozí Slavii uzavření stadionu a pokuta 10 milionů korun. Část Česka zasáhly silné bouřky. Nejhorší situace byla na jihu Moravy a na Vysočině. Hasiči tam zasahovali u desítek případů. Nejčastěji čerpali vodu ze sklepů. Bouřky hrozí až do rána, hlavně v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Podle Marie Odstrčilové z Českého hydrometeorologického ústavu už ale nejsilnější bouřky ustaly.
9: Teď momentálně intenzivně prší na střední a východní Moravě a také místy v Moravskoslezském kraji. Bouřky už se budou vyskytovat jen výjimečně.
3: Tripartita se znovu neshodla na zastropování důchodového věku na 65 letech. Odbory chtějí, aby kabinet ANO, SPD a motoristů změnu urychlil. Naopak zaměstnavatelé jsou úplně proti. Podle reformy předešlé vlády má věk odchodu do důchodu postupně růst až na 67 let.
10: Současná vláda plánuje hranici 65 let vrátit od roku 2028. Podle šéfa Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly je to ale pozdě.
11: Myslíme si, že nic nebrání tomu, aby právě snížení věku pro odchod do důchodu na 65 let se již odehrálo v té první etapě.
10: Se zastropováním zásadně nesouhlasí zaměstnavatelé, kteří mimo jiné upozorňují na nedostatek pracovních sil. Podle prezidenta svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje musí být na změně v důchodech ve společnosti široká schoda, aby se podmínky neustále neměnily.
12: Bez komplexní dohody to nelze, vidíme to v celé západní Evropě.
10: Jednání budou pokračovat v červenci. Jana Čermáková, Radiožurnál.
3: Vláda v pondělí jmenovala do funkce zmocněnce pro plnění závazků vůči NATO bývalého velvyslance při Alianci Jakuba Landovského. Landovský už dřív řekl, že se bude snažit, aby výdaje Česka na obranu překonaly 2%. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO nebude Landovský působit pod úřadem vlády.
13: Vypracovat na ministerstvu obrany a samozřejmě jsme se setkali s ministrem obrany a řekli jsme si, jakým způsobem budeme postupovat.
3: Podmínky pro pobyt cizinců v Česku by se mohly zpřísnit. Po jednání koaliční rady to řekl předseda SPD Tomio Okamura. Novelu, která by měla upravit pravidla pro migraci, podle něj koalice předloží v polovině května.
14: Budeme zpřísňovat i takzvané dočasné ochrany pro Ukrajince, budeme zpřísňovat i další podmínky pro pobyt cizinců v České republice. Mimo jiné se to bude týkat i aut s ukrajinskými poznávacími značkami, technických kontrol a podobně.
3: Na španělském ostrově Tenerife v pondělí večer skončila evakuace posledních cestujících z lodi zasažené Hantavirem. Výletní plavidlo MV Hondius už opustilo kanárský přístav a míří do nizozemského Rotterdamu. Na palubě zůstala jenom část posádky.
15: Operaci jsme úspěšně dokončili. Za poslední dva dny jsme evakuovali 125 cestujících a členů posádky z 23 států. Ti už jsou buď doma, nebo na cestě do svých zemí.
16: Potvrdila španělská ministryně zdravotnictví Monika García Gomézová. Na palubě zůstalo 26 členů posádky a tělo jedné zemřelé cestující. Hantavirus se na lodi plující pod nizozemskou vlajkou rozšířil v dubnu. Tři cestující, nizozemský pár a německá žena zemřeli. Světová zdravotnická organizace zatím potvrdila nejméně 7 případů nákazy virem. U dalších minimálně 2 má podezření. Lucie Rýdlová, Radiožurnál.
3: Rozhlasový symfonikové dnes zahájí Mezinárodní hudební festival Pražské jaro. Pod taktovkou Petra Popelky zazní šestidílný cyklus Bedřicha Smetany Má vlast.
17: Samozřejmě, že to je tlak, že jo, že to, když je televize přímo, do 24 zemí jdeme, každý to slyšel tisíckrát, prostě to očekávání, vím, že tam je jako veliký.
18: Přiznává šéf-dirigent Petr Popelka a dodává, že to bude premiéra i pro něj samotného.
17: Zažívám to poprvé zahajuju Pražský jaro a se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, který taky vlastně po letech zahajoval asi 22krát v historii, opravdu hodně, ale teďka po 19 letech ne, takže máme v orchestru hodně kolegů, kteří taky to zažívají poprvé.
18: Živý přenos Mé vlasti v podání rozhlasových symfoniků od 8 večer uslyšíte na vlnách Českého rozhlasu Vltava anebo také na speciální projekci v pražských Riegrových sadech. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
3: Fotbalisté Slovácka přivítají ve třetím kole nadstavby šance ligy ve skupině o udržení ostravský Baník. Pokud domácí zvítězí, jistě se vyhnou poslednímu místu a tedy přímému sestupu do druhé ligy. Při minulé výhře na hřišti Dukly Praha odehrálo Slovácko poprvé od začátku března zápas bez obdržené branky a od toho se chce trenér Roman Skuhravý dál odrazit.
19: To, že jsme konečně odehráli zápas s nulou, je další jakoby benefit na té těžké cestě, kterou jdeme, a byl bych hrozně rád, aby jsme si tuto zodpovědnost, kterou jsme ukázali, vlastně udrželi do zbytku sezóny.
3: Zápas začne v 17 hodin a 30 minut, stejně jako duel Zlína s Teplicemi a Mladé Boleslavy.

0: Brna do Prahy čerstvá nehoda u Velkého Meziříčí na kilometru 145,5. Dejte pozor, zatím bez podrobností. V Praze Holešovicích policie šetří nehodu osobního auta. Je to na křížení ulice Argentinská a Plynární. Následky blokují pravý pruh, policie stojí v prostředním, jezdí se levým, teď bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Noc je zatažená a na většině území čekáme déšť, na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Ochladí se na 9 až 4 stupně Celsia, na západě Čech bude kolem 2 stupňů. A přes den pak čekáme proměnlivou přechodně velkou oblačnost s lokálními přeháňkami, víc jich bude v Čechách. Ve vyšších polohách můžou být i sněhové. Večer má srážek a místy i oblačnosti ubývat. Nejvyšší úterní teploty od 7 do 12 stupňů, na jižní Moravě až 14 a na horách kolem 4. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Jaký přínos může mít znovu zavedení elektronické evidence tržeb? Co by znamenalo rozvolnění rozpočtových pravidel, které prosazuje ministryně financí? A jaká je perspektiva Občanské demokratické strany z pohledu jejího středočeského lídra? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je místopředseda poslanecké sněmovny a stínový ministr financí ODS Jan Skopeček. Dobrý den.
4: Dobrý den a děkuji za pozvání.
3: Rozhovor natáčíme v 9 hodin ráno. Vláda se rozhodla od ledna znovu zavést elektronickou evidenci tržeb. Vy to pokládáte za krok zpět. Proč?
4: Protože si myslíme, že není třeba a že český stát, respektive finanční správa, má dostatečné nástroje k tomu, aby dokázala nějakým způsobem hlídat plnění daňových povinností. A navíc je tam ještě jeden motiv, a to ten, že když se podíváme, jak v průběhu posledních let roste podíl takzvaných bezhotovostních plateb, to znamená plateb kartou, ale i jinými novými finančními technologiemi, tak zjistíme, že ten podíl hotovostních plateb stále v té ekonomice klesá. Takže samotný technologický vývoj plus ty nástroje, které má finanční správa k dispozici, nás vedou k tomu, že to je opatření, které nemá tak velké benefity, jak se snaží vláda argumentovat.
3: No, v pátek jsme v tomto pořadu mluvili s Václavem Stárkem, prezidentem Asociace hotelů a restaurací, a ti EET jednoznačně vítají s tím, že narovná podnikatelské prostředí.
4: Já si nemyslím, že rovnat podnikatelské prostředí další administrativou a dalšími náklady pro ty nejmenší podnikatele je úplně ten nejlepší způsob. Myslím si, že daleko lepší způsob je odstraňovat z daňového systému nejrůznější výjimky a nesrovnalosti, které ten daňový systém dělají složitý, což je vlastně příležitost tomu, aby se obcházelo. To je podle mého názoru narovnávání podnikatelského prostředí. A já prostě s tím konceptem, že každý podnikatel, zejména ten malý, je podezřelý předem, že neplatí daně a musí být 24 hodin online hlídán státem, jestli ty daňové povinnosti plní, tak se mi zdá trošku nešťastné. Já rozumím tomu, že se trošku posunula ta debata taky od té debaty, když jsme schvalovali EET, nebo když se schvalovalo EET před mnoha lety. Já vnímám i ten hlas samozřejmě jednotlivých svazů, ale přiznejme si, že v těch svazích jsou zejména podnikatelé, kteří už nějaký elektronický systém mají ho k dispozici, není to pro ně takový problém, ale ten hlas těch úplně nejmenších živnostníků, kteří třeba podnikají na venkově, ten žádný svaz dneska neartikuluje a i za ty je potřeba se prát.
3: Myslím, že proto je tam taky výjimka, ale vláda odhaduje roční přínos znovu zavedení systému na víc než 14 miliard korun. Proč to spolu s TOP 09 zpochybňujete?
4: Vlastně i v té předchozí verzi EET jsme slyšeli různé odhady toho, co ten systém přinese. Trošku kuriozní bylo, že vlastně v průběhu času, tak jak se EET schvalovala nebo fungovala a následně během covidu vypínala, se ty odhady navyšovaly. Ale já jsem neviděl žádnou relevantní ekonomickou studii, pregnantní s čísly, s daty, na základě kterých by skutečně šlo nějakým způsobem arbitrárně říct, ano, EET měla takový a takový přínos. Žádná taková analýza neexistuje, pokud mi

0: někdo předloží, velmi rád se s ní seznámím a pak případně ten svůj názor upravím. I stávající odhad 14 miliard korun, se kterým vláda v souvislosti s EET přichází, je celou řadou ekonomů zpochybňován, že to je příliš nadstřelený předpoklad ohledně budoucích příjmů.
1: Dobře, ale připouštíte, že nějaký přínos pro státní rozpočet to může mít?
0: Asi ano, ale znovu říkám, jako ekonom prostě neznám relevantní data, relevantní studii, která by mi naznačovala, jak velký ten objem finančních prostředků může být. A vždycky, když v té hospodářské politice něco děláme nebo při jakémkoliv rozhodnutí, tak ekonom se vždycky dívá na obě strany. To znamená, jak na stranu příjmu, tak na stranu nákladů toho, co ten systém bude stát, jak pro stát, tak zejména pro ty malé podnikatele.
1: Zpětně viděno bylo zrušení EET předchozí vládou chyba, nebo jinak přineslo to něco, že bylo zrušeno?
0: Tak vlastně vláda, která EET zavedla, tak ho vlastně postupně vypínala, zejména kvůli nebo v době covidu jako pomoc těm živnostníkům, s čím sama přiznala, že to EET má nějaký náklad, má nějaký problém pro ty podnikatele, protože jinak by to nemělo smysl vypínat. A myslím si, že se dostala trošku do té pasti, protože se blížila ta poslední vlna EET, která měla mířit na lékaře, advokáty a podobně, což podle mého názoru i pro tu vládu bylo složité tyto skupiny politicky, reputačně do té EET zahrnout.
1: Pokud byste se za 4 roky znovu ujali vlády, ponechali byste EET?
0: Víte, říkat, jestli ponecháme něco, co ještě dneska není schváleno, by bylo ode mě trošku jako velmi futurologický pohled. Na straně druhé, já to říkám poměrně jasně, mě trápí na České republice, na politice, na hospodářské politice to, že s jakoukoliv novou vládou, která přijde do Strakovy akademie, se má ambici všechno, co předcházející vláda zavedla, zrušit. Já si myslím, že to přináší neuvěřitelné změny a chaos pro ty ekonomické subjekty, pro lidi, pro občany, pro normální lidi, že se stále něco mění, že kdyby tady byla nějaká reprezentace, která by jenom nerušila to, co ta předcházející vláda zavedla, ale snažila se spíš nějakým způsobem přicházet se svými vlastními návrhy a se svými vlastními věcmi, tak by to pro tu celou zemi bylo dobré. Já jsem nešťastný z toho, že slovo reforma, protože potřebujeme reformy v celé řadě systémů ve zdravotnictví, v sociálním systému, vzhledem k demografickému vývoji, se naprosto vyčerpalo jakoby neustálými parametrickými změnami. Lidé jsou z toho otráveni a pak chybí i podpora, legitimní podpora pro ty důležité strukturální změny, které Česká republika potřebuje. Takže nechci slibovat, že nebudeme zrušit něco, co ještě ani dneska neexistuje, ale já také vnímám, že se ta debata o EET z těch předchozích let posunula, že i ty technologie nějakým způsobem jsou dostupnější, že pokud se ten systém, a my určitě budeme navrhovat celou řadu pozměňujících návrhů, kterými budeme chtít to zjednodušit a snížit ty náklady pro podnikatele, tak pokud si poté na to podnikatele zvyknou a nebudou proti tomu dramaticky protestovat, tak asi s tím nepůjdeme jako s vajkovou lodí, že to budeme rušit. Ale v tuhle tu chvíli, tak jak je to předloženo, to já prostě za pozitivní krok nevidím a znovu říkám, jsme připraveni v poslanecké sněmovně připravovat celou řadu pozměňujících návrhů, které ten systém budou pro ty konečné uživatele zjednodušovat.
1: Už citovaný Václav Stálek si nemyslí, že by to mělo přinést právě z těch důvodů, o kterých jste sám mluvil, protože ty technologie se posunuly hodně vpřed za těch 10 let od prvního zavádění elektronické evidence tržeb, že by to tedy mělo přinést nějakou větší finanční zátěž pro podnikatele a větší byrokracii. Vy to přece jenom vidíte jinak?
0: Uvidíme, jakým způsobem ve finále ten návrh zákona do poslanecké sněmovny přijde. Víte, ale ono nejde jenom o to, jaké to bude mít náklady ve smyslu té technologie nebo toho provozu. To je jenom jedna stránka té mince. Vzpomeňme si, jakým způsobem se při té předcházející EET chovala finanční správa. Všichni si pamatujeme ty drakonické pokuty za to, že nějaká prodavačka zapomněla vydat účtenku za bonbony Tik-Tak, jestli se nemýlím, nebo nějaké žvíkačky. Na svatbě prostě byli pokutováni hosté, že si nějakým způsobem, nebo že nedostali každý stůl z tvrzenku. To jsou věci, které nezmění to, jestli ten systém bude jednoduchý ve smyslu uživatelského nebo technologického, ale bude to i o přístupu té finanční správy k těm podnikatelům.
1: Já rozumím tomu,
0: během té předcházející vlny ten přístup prostě úplně optimální nebyl.
1: Ano, ale to se vracíme do minulosti. Teď třeba ty stvrzenky už nebudou povinné, bude to jenom na vyžádání, ale to asi není úplně podstatné. Vy sám jste řekl, že podnikatelé volají po stabilním a předvídatelném legislativním prostředí. Nebylo by tedy fér a prozíravé jednoznačně říci, jak byste se k systému postavili, pokud byste převzali vládní odpovědnost?
0: My to určitě uděláme. Vy jste znovu říkal, že ten technologický vývoj nějakým způsobem jde dopředu. My dneska netušíme, v jaké finální verzi to EET bude přijato, jestli třeba budou vzaty v úvahu nějaké naše pozměňující návrhy, protože třeba to, že se má znovu evidovat platba, která bude dělána platební kartou, což vlastně i ústavní soud v té minulé verzi EET zrušil jako nepotřebné, protože to, že platíte kartou, tak už je ta platba automaticky zaevidována. Není možná, aby ten podnikatel obešel, aby ji zalhal a nepřiznali. Tudíž jako tady budeme duplikovat vlastně nějakým způsobem zaznamenání té platby. Při minulé té verzi to ústavní soud zrušil, teď se to v tom systému objevuje znovu. Podle mého názoru naprostá zbytečnost a nepoučení se i z výroku ústavního soudu.
1: Hostem 20 minut Radiožurnálu je Jan Skopeček z ODS. Opozice v minulém týdnu zamezila schválení sporné vládní novely k rozpočtům. Předseda ODS Martin Kupka označil úpravy za útok na odpovědné hospodaření. Opozice s koalicí se vzájemně obvinují z rozpočtových podvodů. Proč se nesnažíte najít racionální kompromis?
0: No, my bychom se racionální kompromis i byli schopni hledat s vládou a najít, ale my nejsme schopni akceptovat to, s čím vláda přichází, a to je de facto vypnutí jakýchkoliv fiskálních rozpočtových pravidel pod záminkou přijetí evropské transpozice, která upravuje fiskální pravidla pro země eurozóny, protože to byly pravidla, které si Evropská unie vytvořila proto, aby chránila eurozónu před nedobře hospodařícími členy, kteří by ohrozili její existenci, tak protože v té Evropské unii nějakým způsobem běží v té věci vývoj, ty země nejsou schopni úplně ty fiskální pravidla držet. Je rozdíl, jestli máte pro tu Evropskou komisi pokutovat velký stát typu Francie nebo někoho malýho, tak se vymýšlejí neuvěřitelné snahy ty pravidla změkčit a trošku zamlžit, což si myslím, že je trošku chyba na straně Evropské unie, ale to nechci hodnotit, to je trošku na jinou debatu, ale pod touto záminkou vypnout jakákoliv rozpočtová pravidla v České republice, v uvozovkách vypnout, de facto si rozšířit prostor pro zvyšování výdajů nad rámec toho, co dnes rozpočtová pravidla vládě dovolují, to je věc, kterou si podle mého názoru nemůžeme v kontextu stavu českých veřejných financí dovolit. Nemůžeme si to dovolit v kontextu odpovědnosti k jakýmkoliv budoucím generacím, našim dětem, kteří tu zemi po nás převezmou, protože to, co navrhuje Alena Schillerová a hnutí ANO, je rozvázání si rukou pro stovky miliard korun vládních výdajů v nadcházejících letech navíc. A na to ta ekonomika prostě nemá peníze, respektive není tak výkonná, aby si vláda mohla dovolit stovky miliard korun utrácet navíc. A ty důsledky budou zřejmé od toho, že se zhorší stav veřejných financí, což je možná obecná fráze, ale to pak vede i k tomu, že se budou zvyšovat úroky pro stát, které platíme za dluhy, které si děláme. To může vést k vyšší inflaci. To zase může vést k tomu, že se bude zvyšovat úroková sazba ze strany České národní banky. To zase může vést k tomu, že se lidem zdraží hypotéky. Takže není to účetní neutrální věc, která se týká jenom toho státu, jenom veřejných financí, ale je to veskrze velmi důležitá ekonomická věc, která může velmi negativně dopadnout nejenom na český stát, ale na jeho občany prostřednictvím třeba právě těch vyšších úrokových sazeb nebo vyšší inflace, pokud se vláda skutečně rozhodne utrácet to, pro co si ty ruce rozvolí.
1: Alena Schillerová oznámila, že chce Evropskou komisi požádat o změnu fiskálně strukturálního plánu. Co by to znamenalo a může vláda s takovým požadavkem v Bruselu uspět?
0: Tak Alena Schillerová, byť hnutí ANO slibovalo před volbami, že bude pokračovat v konsolidaci veřejných financí, že bude postupně snižovat strukturální saldo, to jednoznačně říkali, byť říkali, že ten hlavní díl toho, co bude zlepšovat veřejné finance, vidí třeba v ekonomickém růstu a než v nějakém škrtání vládních výdajů. Tak to, co Alena Schillerová žádá, je, že prostě nechce to, k čemu právní řád České republiky a rozpočtová pravidla dneska vedou, to znamená postupnému snižování schodku veřejných financí, respektive postupnému snižování deficitu v nadcházejících letech, tak se k tomu chce zkrátka vyhnout a chce si rozvolnit ruce k tomu, že se bude utrácet víc. A mě to děsí, protože i slova pana premiéra Babiše, který říká, že fiskální konsolidace není na pořadu dne v rozpočtu na rok 2027, ale bude na pořadu dne až v roce 2028 a 2029, tak to nám říká, respektive se nám snaží namluvit, že vláda chce začít konsolidaci v letech, kdy se bude blížit k následujícím volbám, což je úplný nesmysl. Ať už pravicové nebo levicové vlády jsou schopny nejméně šetřit samozřejmě v těch letech, ve kterých se blíží volby. Takže Andrej Babiš a celé hnutí ANO nám říká jedno jediné. My prostě nebudeme šetřit ani jeden rok naší vládní odpovědnosti.
1: Novelu o rozpočtové odpovědnosti má sněmovna probírat znovu ve středu 13. května. Co budete dělat, pokud ji vláda protlačí silou?
0: Tak protlačí silou, je tam nějaká politická většina, ta je legitimní, byť třeba u motoristů, kteří kandidovali s programem postupného snižování schodku veřejných financí, se divím, že té vládě dávají de facto všechno zadarmo a hlasují od regulace cen pohonných hmot až po vysoký schodek rozpočtu, teď chtějí dokonce, nebo teď pravděpodobně budou hlasovat i pro rozvolnění rozpočtových pravidel, tak to mě mrzí. My, když jsme měli koaliční vlády, tak naši menší koaliční partneři od lidovců až já nevím po koho byli vždycky ti, kteří dokázali, byť byli velmi malými politickými subjekty, z toho svého programu lecos dokázat do toho kompromisu prosadit. Možná je to i nějaké naše poučení, že se k těm koaličním partnerům máme víc chovat, jako se chová hnutí ANO, které to válcuje, to nevím, ale mě na tom spíš mrzí to, že zkrátka tady dneska v té vládní koalici není žádný hlas, žádná menší politická strana, která by to hnutí ANO dokázala brzdit, jakkoliv motoristé říkali, no, že Andreje Babiše pohlídají. Nehlídají ho vůbec.
1: Říkáte, že to dveře prosadí, čili co potom? Zvažovali byste případně ústavní stížnost?
0: Já jsem člověk, který velmi kritizoval to, že bývalá opozice, dnes vláda, zejména hnutí ANO, si z ústavního soudu v tom minulém volebním období snažil udělat třetí komoru parlamentu a ve chvíli, kdy v hlasování prohráli s námi ve sněmovně, protože tam existovala jiná politická většina, tak okamžitě spěchali za ústavním soudem. To podle mého názoru není dobré pro nikoho, pro politický systém, prostě to se dělat nemá.
1: Ústavní soud má být smířit.
0: Ústavní soud má být využíván opravdu v extrémně citlivých věcech a na ústavní soud se můžeme obrátit ve chvíli, kdy zjistíme, že ta právní norma je v rozporu s ústavním pořádkem České republiky, ne ve chvíli, kdy se nám nelíbí nebo když považujeme za špatné, že se bude více utrácet. Ale v těch rozpočtových pravidlech se mimo jiné vedle toho s naší utrácení mění i to, jakým způsobem se bude rozhodovat o kapitolách poslanecké sněmovny, nejvyššího kontrolního úřadu, kanceláře prezidenta republiky, kde vždycky byl větší důraz dáván rozpočtovému výboru sněmovny, tak, aby o těchto kapitolách nerozhodovala primárně vláda České republiky, kterou třeba Národní nejvyšší kontrolní úřad kontroluje. A i toto takovéto nastavení rovnováhy mezi jednotlivými institucemi, mezi jednotlivými kapitolami se v této novele ruší, mění. Vláda na to chce mít větší vliv a tam už je možná prostor pro právníky, ústavní právníky si bavit a pokládat otázku, jestli je to v souladu s ústavním pořádkem. Ale ptáte-li se mě na to, jestli se máme na ústavní soud obracet proto, že vláda chce více utrácet, no to ne. To je politicky legitimní rozhodnutí, špatné pro budoucnost České republiky, pro naše děti. Je to špatné, kritizujme to, snažíme se tu vládu porazit na nadcházejících volbách, ale kvůli každé takové věci se obracet na ústavní soud je určitě špatně.
1: Místopředseda sněmovny za ODS a stínový ministr financí Jan Skopeček je dnes hostem 20 minut Radiožurnálu. Máme posledních 6 minut a hodně témat. Poprosím o stručnost, je-li to možné. Na Facebooku jste jako stínový ministr financí představil svoje priority. Jak si představujete rozpočtovou ústavu, kterou chcete předložit?
0: To je docela dobré téma v kontextu toho, o čem jsme se bavili. My tady vidíme, že vlastně velmi malá politická většina, 108 hlasů, ale i kdyby ta koalice měla třeba jenom 101 hlas, tak vlastně prosadí nejenom velmi deficitní rozpočet vlastně podle toho, jak si zamane. Ale ona dokáže i ta 101 měnit ta rozpočtová pravidla, která jí mají vlastně jakoby brzdit. A to je podle mého názoru systémově špatná věc. Zatímco si má asi schopna být ta 101 prohlasovat byť neodpovědný rozpočet, to je prostě její zodpovědnost, tak ale měnit rozpočtová pravidla a obcházet rozpočtová pravidla, která tu nemáme jen tak pro něco, ty tu máme proto, aby prostě nás politiky, a to říkám jako v dobrém a v nadsázce, nebo velmi vážně, aby nás politiky, kteří mají tendenci utrácet a kupovat si voliče za peníze daňových poplatníků, tak aby nás brzdila. Aby nás brzdila právě před těma volbama, abychom si nekupovali prostřednictvím peněz daňových poplatníků voliče. A v takové chvíli podle mého názoru ta rozpočtová pravidla mají mít větší sílu než sílu běžného zákona, který může měnit 101, ale mají mít nějakou kvalifikovanou většinu, která ty pravidla bude změnit, protože to už je opravdu zásadnější věc. Zdaleko drsnějšími, vážnějšími dopady na veřejné finance, na ekonomiku a ekonomický život občanů, než to, jestli se v nějakém roce přijme horší nebo lepší rozpočet.
1: V čem by měla spočívat daňová reforma, s jímž návrhem hodláte přijít?
0: My chceme přijít s propracovanou daňovou reformou a to zadání je zcela zřejmé, odpovídá tomu, když srovnáte data, srovnáte daňové systémy České republiky a vyspělých zemí. V České republice máme stále velmi nadprůměrné zdanění práce, máme velmi vysoké, jedny z nejextrémněji vysokých vedlejších nákladů, které musí zaměstnavatelé za zaměstnance platit prostřednictvím odvodu, zejména na sociální pojištění, což je věc, která prostě v České republice existuje a není dobrá a v tomto smyslu se budeme snažit tu daňovou reformu upravit tak, abychom právě tu přímou daň, to zdanění práce, které je u nás extrémně vysoké, dokázali snížit. Ale zároveň, a to říkám férově, to bude znamenat, že někde jinde budeme muset ty daně případně zvednout, protože žít v představě, že můžeme snižovat daně, rozvolňovat si rozpočtová pravidla, zvyšovat výdaje, to je cesta prostě k bankrotu, který my určitě dopustit nechceme.
1: A jak hodláte zvyšovat osobní odpovědnost zajištění se na důchod?
0: Tak naše vláda, respektive vláda Petra Fialy, abych byl přesnější, připravila parametrické změny penzijní reformy, které posunuly tu udržitelnost penzijního systému na mnohem delší dobu, než jak existovala před tou změnou. Bohužel se to vláda také snaží zrušit, byť tomu vůbec nerozumím, protože všem je zřejmé, že ten demografický trend je neúprosný a že bez těch změn by ten průběžný systém v nadcházejících letech skolaboval, pokud by nebyl doplňován nějakými jinými daňovými zdroji, ale já myslím, že v tomhle smyslu je potřeba tu společnost edukovat, říkat zejména mladým lidem, že pokud stát není schopen skutečně nějakou velkou strukturální reformu penzí připravit, tak se na ten penzijní věk, na ten věk odchodu do důchodu musí připravovat sami, musí si nějakým způsobem šetřit a tam my chceme dál podporovat takové nástroje, jako je dlouhodobý investiční produkt, jako je penzijní spoření, které budou motivovat ty lidi k tomu, aby si na svůj důchod šetřili a vedle toho státního důchodu měli našetřeno i v rámci soukromých úspor.
1: A to všechno by mělo přijít po dalších volbách, anebo se něco z toho budete snažit prosazovat už z opozičních lavic?
0: My se určitě, my nechceme se proflákat v té opozici a v úzovkách jenom na tu vládu nadávat a nic nedělat a dělat pouze teatrální tiskové konference. To doufám, že neděláme ani teď a nebudeme dělat ani v nadcházejících týdnech a měsících. My chceme skutečně pracovat jednak na těch věcech, které představíme v nadcházejících volbách, jako je právě ta daňová reforma, ale přicházet i s rozumnými pozměňujícími návrhy k těm vládním zákonům, třeba právě i k té EET.
1: Na závěr tedy já poprosím už opravdu stručnou odpověď. Jak vidíte budoucnost koalice Spolu? Má tedy perspektivu nebo ne?
0: Tak teď jsou před námi komunální volby. Tam si myslím, že budou vznikat na nejrůznějších místech různé koalice. Někde bude ODS kandidovat sama, někde bude kandidovat TOP 09, někde bude kandidovat třeba s nějakými soukromníky. To je prostě na každém tom místním sdružení. Ale co se týče nadcházejících let, tak já si myslím, že ODS velmi trpěla koaličními a vládními kompromisy a kompromisy v rámci Spolu. Vlastně musela dělat kompromisy nejdřív ve Spolu, potom ve vládě, což nějakou část identity ODSky stálo a stálo to podle mého názoru ve finále i nějakou voličskou podporu, takže teď je čas, aby se ODSka zpamatovala, dala, zlepšila svoji vlastní kondici, oprášila svoji značku a nejdříve posílila, protože pro jakékoliv případnou spolupráci nebo spojování je nezbytné, aby tady nějaký silný pravicový subjekt byl, protože, jak já říkám, když slepíte tři slabé politické subjekty, tak z toho nikdy silný nevznikne. Ale pokud budete mít silnou ODS a k ní případně nějaké spolupracující strany, byť asi ne v koalici spolu, tak to určitě může přinést výrazně lepší výsledek.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s místopředsedou poslanecké sněmovny Janem Skopečkem, stínovým ministrem financí ODS. Děkuju.
0: Já moc děkuji za pozvání a přeji krásný den všem.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
4: Bývalý poslanec Dominik Feri zůstává ve vězení.
5: Za znásilnění dvou dívek a jeden pokus o něj má za mřížemi strávit celkem 3 roky.
6: Po uplynutí poloviny trestu Feri požádal o podmíněné propuštění.
7: A tomu v lednu zamítl okresní soud v Teplicích.
4: Bývalý politik TOP 09 proti rozhodnutí podal stížnost.
6: Ústecký krajský soud věc do Teplic vrátil.
8: Státní zástupkyně ho v lednu obžalovala z dalšího znásilnění.
3: Odsoudili ho za znásilnění a odpykal si víc než půlku trestu. Exposlanec Dominik Feri chce předčasně z vězení. Má na to nárok? A co bude s jeho dalším soudem? Všechno to probereme s Tomášem Pikou, redaktorem serveru iRozhlas.cz. Dnes je pondělí 11. května. Ahoj Tomáši, díky, že jsi udělal chvíli na Vinohradskou 12.
9: Ahoj Matěj, díky za pozvání.
10: Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 15. dubna 2026 o stížnosti odsouzeného Dominika Feriho proti...
3: Ty jsi získal usnesení Ústeckého krajského soudu, který vyhověl stížnosti Dominika Feriho na zamítnutí jeho žádosti o podmínečné propuštění.
10: Napadené usnesení se zrušuje a okresnímu soudu se ukládá, aby o věci znovu jednal a rozhodl.
3: V Ústí se rozhodli, že námitky Feriho jsou důvodné. Feri si stěžuje, že přeci udělal maximum možného, aby ho propustili.
11: Jsem do krajnosti přesvědčen o tom, že jsem při výkonu trestu vykonal naprosté maximum, kterého je možné v prostředí věznice objektivně dosáhnout.
3: Tak v čem všem dávají v Ústí Ferimu za pravdu?
9: Tak v první řadě je odvolacím senátem vytýkáno, že okresní soud v Teplicích nedodržel stanovené lhůty. On měl rozhodnout nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti o podmíněné propuštění. Feri svou žádost o podmíněné propuštění podal 25. listopadu 2025 a rozhodnuto o ní bylo až 15. ledna letošního roku. Tedy jednoduchými počty zjišťujeme, že ta lhůta skutečně překročena byla a stejně tak byla překročena i lhůta pro vypracování písemného usnesení prvoinstančního soudu. Ta je totiž stanovena zase na 10 pracovních dnů od toho rozhodnutí z 15. ledna. Nicméně, jak konstatuje soud, k odeslání toho usnesení došlo až 27. února. Tedy vlastně i den po prodloužené lhůtě, kterou schválila předsedkyně Teplického soudu s odvoláním se na rozsah odůvodnění, tedy že by mělo být rozsáhlejší a argumentačně propracovanější.
3: To znamená, že to nejsou jenom technikálie, ale je tam i námitka, že to je nedostatečné to odůvodnění, proč dochází k zamítnutí té žádosti.
9: No to je právě to, k čemu se chci dostat. Jak konstatoval odvolací soud, to usnesení nakonec bylo ve skutečnosti velice stručné, celé obsahuje jen 3 strany a to, jak je v něm argumentováno, opravdu nedostatečné bylo, teda podle odvolacího senátu. Ten prvoinstanční soud ve svém rozhodnutí o zamítnutí Feriho žádosti o podmíněné propuštění argumentoval mimo jiné i tím, že je zde předpoklad, že se Feri zatím ve výkonu trestu nepolepšil a nepovede tedy řádný život. Odvolací krajský soud ale píše, že v prvoinstančním usnesení není tohle tvrzení řádně podloženo. Konkrétně, abych to vysvětlil, odvolací soud kritizuje, že se soudce Jaroslav Malchus, který v Teplicích o Feriho podmíněném propuštění rozhodoval, že si nevyžádal trestní spis z Feriho kauzy, který obsahuje jeho znalecké posudky, a taky Feriho osobní spis z věznice. Nemohl tak prý reálně posoudit, zda k polepšení skutečně došlo či nikoliv. A soudce Malchus tak měl správně podle odvolacího toho soudu ty znalecké posudky provést, měl provést i svědeckou výpověď vězeňské psycholožky, vychovatelky, speciálního pedagoga, tedy všech těch, kteří podle odvolacího soudu s Ferim ve výkonu trestu pracovali a měli by tak jeho případné polepšení být schopni vyhodnotit. A v případě, že by i toto bylo vlastně nedostatečné pro ten soud, tak si mohl sám ještě zažádat o vyhotovení dalšího znaleckého posudku, který by mu ty jeho otázky zodpověděl.
12: Mm-hmm. To, že se operuje se slovem spekulace v tom usnesení Ústeckého krajského soudu, že měl tebou zmíněný soudce i spekulovat o tom, jak by mohl nebo nemohl žít řádný život Dominik Feri po tom propuštění, to se taky týká nedostatečného odůvodnění?
9: Ano, ten odvolací senát zkrátka vyčítá to, že to, co tam tvrdí v tom prvoinstančním usnesení nebo v tom svém rozhodnutí o zamítnutí Feriho žádosti o podmíněném propuštění, takže není podložené konkrétními důkazy, ale podle teda odvolacího senátu stojí spíše na tom, jak tu situaci vnímá ten soudce. Na druhou stranu je na tomto místě asi důležité zdůraznit, že odvolací soud tímto neříká, že by se Feri polepšil a měl by být tedy propuštěný. On tohle vůbec nehodnotí. Pouze říká, že prvoinstanční soud má své rozhodnutí o zamítnutí Feriho žádosti o propuštění, které má podle něj řadu pochybení, tedy lépe podložit.
12: Znamená to v důsledku, že v Teplicích budou na základě rozhodnutí v Ústí rozhodovat o Ferim znovu.
9: Ano, ano. K tomu bude muset nutně dojít. Jim se celý ten případ tedy vrací k novému rozhodnutí.
12: A dostal teplický okresní soudce už nějaké i úkoly od odvolacího senátu, na co se zaměřit, koho tedy vyslechnout? Ty jsi jmenoval několik těch bodů, které neproběhly, tak teď bude čas na nápravu.
9: Tak předně ten nejdůležitější vlastně příkaz ze strany odvolacího senátu je ten, aby si okresní soud v Teplicích vyžádal celý ten trestní spis od obvodního soudu pro Prahu 3. A taky osobní Feriho spis z teplické věznice, kde ex-politik vykonává svůj trest. Okresní soud má také znovu právě vyslechnout ty znalce, řešit jejich posudky, vyslechnout má také, jak už jsem zmínil, psycholožku, vychovatelku a speciálního pedagoga z teplické věznice, kteří by se měli vyjádřit k současnému Ferimu postoji, k těm trestným činům a k možnostem, že by je mohl na svobodě zopakovat. No a nakonec si může vyžádat i právě zmíněný nový posudek z oboru zdravotnictví nebo pedagogiky, či z odvětví psychologie, který by mu mohl zodpovědět ještě nějaké další otázky, které by ten okresní soud mohl mít.
12: Nabízí se jednoduchá otázka, proč tohleto všechno už neudělal ten okresní soud v Teplicích? Navíc, když si vzal víc času na to rozhodnutí, než kolik zákonně měl, ty už si to popsal, že tam byly ty problémy s těmi technikáliemi. Tak na základě čeho soudce Jaroslav Malkus rozhodl?
13: Přetrvávají pochybnosti o absenci nějaké sebereflexe pana odsouzeného k tomu jednání, pro které byl odsouzen. Tudíž je tam obtížné dovozovat naplnění úplného polepšení v těchto segmentech jeho chování a jeho osobnosti.
9: To jeho rozhodnutí vychází ze tří podmínek, které musí každý vězeň před podmíněným propuštěním splnit. Tou první podmínkou je časová podmínka, že podle závažnosti spáchaného činu musí vykonat odsouzený určitou část vyměřeného trestu. U méně závažných činů to musí být třetina trestu, ve Feriho případě to ale musela být polovina. V listopadu, když Feri svou žádost o podmíněné propuštění podával, byl ve výkonu trestu už rok a půl ze svého tříletého trestu, takže tuto časovou podmínku splnil. Co ale podle okresního soudu nesplnil, to jsou ty další dvě podmínky, a to je podmínka polepšení, tedy toho, že si vlastně uvědomuje, že udělal něco špatně, je tam ten náhled na ten spáchaný či na nějaká sebereflexe. A s tím je spojená i poslední podmínka, tedy předpoklad, že povede už dále řádný život, jednoduše řečeno, že se zkrátka neuchýlí znovu k té trestné činnosti. No a toto podle okresního soudu Dominik Feri dosud nesplňuje, proto jeho žádost v první instanci zamítl.
12: To, jak se chová Feri ve vězení a to, že se chová řádně, to na propuštění soudci prostě nestačilo.
9: No očividně nestačilo, teplický soudce to vysvětloval tím, že Feri nebyl odsouzený za obecnou trestnou činnost, třeba majetkové povahy, ale specifickou mravnostní trestnou činnost. A v takovém případě třeba posuzovat nejenom to, jak se chová ve vězení ve specifickém prostředí, ale především to, zda už teda u něho vznikl nějaký náhled na celou tou svou trestnou činnost. A to včetně vlastně těch příčin a podmínek, které k ní vedly. Právě proto je podle soudu třeba, aby byly patrné změny ve Feriho přístupu, tak aby k podobnému nežádoucímu chování už v budoucnu nedocházelo.
12: Ne, tomu rozumím. Na druhou stranu, když tam vykonává práci ve věznici, je knihovníkem, má kázeňské odměny, kontaktoval pobočku probační a mediační služby, pomáhá odsouzeným správními věcmi. To tedy podle soudce není předpokladem k tomu, že by mohl na svobodě žít řádný život.
9: Tak je to specifické prostředí a ten jím spáchaný trestný čin je do jisté míry specifický, jde o nějaké, jak vysvětlovala mi už dříve zmocněnkyně obětí Adela Hořejší, jde o nějaký specifický druh nějakého mocenského charakteru. On vlastně nikdy neměl problém s autoritami, to znamená to, jakým způsobem se chová v tuto chvíli Dominik Feri ve vězení, nebylo podle okresního soudu úplně relevantní ve vztahu k tomu jeho jím spáchanému trestnému činu. Nelze z toho úplně usuzovat to, že by se polepšil v rámci toho, co provedl. Mm-hmm. Takhle to argumentoval okresní soud. Nicméně odvolací soud zase říká, že by se i k tady tomuto přihlížet samozřejmě mělo a bude se to teda muset zřejmě do toho jeho nového rozhodnutí promítnout.
12: Okresní soudce taky tehdy argumentoval tím, že Feri mu chybí, a to bylo zásadní, sebereflexe, respektive, že přetrvávají takové pochybnosti. Co tím přesně myslel? Že si neuvědomuje, za co byl pravomocně odsouzený?
9: No, on tam mimo jiné vlastně uváděl, že Dominik Feri vlastně neprojevil zájem o následky duševního stavu těch žen, těch svých obětí, neprojevil zájem o psychologickou pomoc, terapii, nějaké poradenství. Tady je ale opět nutné vlastně uvést to, že Dominik Feri tady toto rovněž rozporoval. On tvrdí, že se už dříve omluvil a psychologickou pomoc vyhledal. I proto odvolací senát opět okresnímu soudu přikázal, aby pravdivost tohoto Feriho tvrzení ověřil a potvrdil ho či vyvrátil právě na základě důkazů, které jsou součástí trestního spisu. Takže to by se měl okresní soud dozvědět teď z toho žádaného trestního spisu.
12: Hmm. Já připomenu, že Feri je odsouzený za 2 znásilnění a 1 pokus o znásilnění. Ty skutky se odehrály v letech 2016 až 2018. Feri před soudem řekl, že ho mrzí subjektivní pocity poškozených žen.
14: Tu subjektivní újmu, kterou poškozené cítí, tak ta mě velmi mrzí, ale jsem nucen trvat na svém. Ty situace se takto neodehrály.
12: Ty už jsi zmínil zmocněkyni poškozených Adelu Hořejší, která v rozhovoru pro DVTV tvrdila, že Feri touto větou, tedy tím, že ho mrzí subjektivní pocity poškozených žen, že ty ženy dál ponižuje.
15: Znova prostě je tam jako ponižoval tím, jako kdyby to byla nějaká vychýlená jejich jako emoce. Hlavně to říkal tomu soudci, ale ten soudce není adresátem teda té omluvy, že to...
12: Ty jsi říkal, že Feri tvrdí, že se omluvil. Adéla Hořejší to tak ale úplně nevidí, ne?
9: Adela Hořejší, která ty ženy, které se staly oběťmi Dominika Feriho, zastupuje, mi v lednu vysvětlovala, že se tak zatím nestalo, že na Ferim není vidět za ten rok a půl prakticky žádná sebereflexe. Není vidět, že by se k té své trestné činnosti jakkoliv vlastně postavil. Připomněla, že to jeho znásilňování bylo vlastně provázeno velkou bezohledností a to byla vlastně protknuta i ta jeho žádost o podmíněné propuštění. Ona upozornila, a to jí musím dát za pravdu, protože sám jsem tu Feriho žádost o podmíněné propuštění, která byla psaná ručně na několika stranách, četl, že se bývalý poslanec k tomu, co udělal a jaké dopady to mělo na její klientky, vůbec nevztahuje. Vůbec je v té žádosti nezmiňuje. Zmínil je až u toho lednového jednání, kdy ale opět neřekl, že by ho mrzelo to, jak se podle pravomocných rozsudků soudů zachoval, ale že ho mrzí to, jak jeho chování mohly tyto ženy vnímat. To znamená, že Dominik Feri stále podle Hořejší nenahlédl rozsah toho, co udělal, co způsobil a že udělal něco špatně. Nezajímá se o to, co by ty ženy potřebovaly, aby došlo k nějakému, ona říká, k upřímnému odčinění toho skutku a smíru s oběťmi. Což má podle Hořejší na její klientky vlastně ten dopad, mimo jiné, že oni se ho zkrátka stále bojí. Pořád to, co jim podle těch pravomocných rozsudků udělal, ovlivňuje jejich život.
12: Obvodní soud pro Prahu 3 začal tenhle rok řešit ještě jeden případ, ve kterém Dominik Feri čelí obžalobě. Týká se dalšího znásilnění?
9: Ano, jde o obžalobu z dalšího znásilnění, tehdy teprve 17-leté dívky, se kterou měl mít Feri sice souhlasný pohlavní styk. Exposlanec si ale měl v jeho průběhu bez souhlasu dívky sundat prezervativ a styk i přes její odpor dokonat. Státní zastupkyně dokonce u soudu uvedla, že se jí přitom měl vysmívat a říkat, že čekal, že bude více hysterická.
16: Když viděla, že má kondom v ruce, chtěla, aby přestal. On se jí vysmíval a řekl, že čekal, že bude víc hysterická. Řekl, že už je to stejně jedno a pak styk dokonal.
9: Policie tento případ původně odložila s tím, že se o trestný čin nejedná a státní zastupitelství závěry vyšetřovatelů tehdy potvrdilo. Ženy se ale zastal před 2 lety ústavní soud, který konstatoval, že vyslovení souhlasu s určitou sexuální aktivitou nevylučuje trestní odpovědnost pachatele, který oběť donutí k sexuální aktivitě podstatně odlišné. Současně upozornil, že snaha o prevenci otěhotnění nebo sexuálního onemocnění formou užití prezervativu může být samotným vlastně základem pro svolení partnera k sexuálnímu styku a vnucení takové vlastně potenciálně riskantní aktivity, tím myslel ústavní soud nechráněný styk, může vést k zásadnímu zásahu do duševní integrity té oběti.
12: Jinými slovy, ústavní soud tedy vlastně uznal, že pakliže žena souhlasila se sexem s Dominikem Ferim za použití kondomu, tak v momentě, kdy si ho sundá, tak v ten moment už ten souhlas Dominik Ferry nemá, proto teď ta obžaloba.
9: Ona očividně i proti tomu protestovala, to znamená, tam byl i vyslovený vyloženě nesouhlas z její strany a přesto na ní byl ten styk dokonán. To znamená, proto to ten ústavní soud vrátil a proto se tím musí znovu orgány činné v trestním řízení zabývat.
12: Ústavní soud taky policii vytkl, že nedostatečně vyslechla v tom případě svědky, že nedostatečně scháněla důkazy, například elektronickou komunikaci, kdy dotyčná žena měla Dominika Ferryho v elektronické komunikaci konfrontovat právě s tímto. Došlo tam teda k několika pochybením?
9: Došlo tam očividně k několika pochybením. Muselo tam teda proběhnout došetření toho případu a byla podána nová obžaloba, tedy už na základě těch pořízených nových důkazů. Teď aktuálně probíhá projednávání tohoto případu před obvodním soudem pro Prahu 3.
12: A kdy k tomu mělo dojít, k tomuhle případu? Protože já jsem zmiňoval, že ta znásilnění, za která je Dominik Ferry odsouzený nebo za která byl odsouzený a teď piká ve vězení, tak ty se staly v letech 2016 až 2018. Tento konkrétní případ má spadat do tohoto období?
9: Ten je ještě o něco starší, je to případ z roku 2015. Mm-hmm. V té době ještě nebyl Dominik Ferry poslancem, tím se stal v roce 2017, to 2 roky později, ale byl už členem rady statutárního města Teplice, to znamená, už tam mohlo být určitý aspekt nějakého postavení, zkrátka to mohlo spadat do celé té kauzy, kdy on měl tedy i podle té obžaloby nějakým způsobem využívat toho svého postavení k tomu, aby zkrátka ty oběti donutil k nějaké sexuální aktivitě.
12: On i v tomto případě svou vinu odmítá, vyslechl ho už soud, protože ty si říkal, že ta jednání už probíhají.
9: Dominik Ferry se cítí nevinen.
14: Sděluji, že obžaloba se nezakládá na pravdě, proč se cítím být nevinen.
9: Skutek se podle něj nikdy nestal.
14: Nesouhlasím s popisem skutku, tak jak je uveden v obžalobě, nesouhlasím rovněž s právní kvalifikací, nesouhlasím přirozeně ani s navrženým trestem.
9: Vypovídat prý bude ale až v samotném závěru dokazování, což je sice nestandardní. Zvykem je většinou to, že jako první mluví obžalovaný, až poté hovoří svědci, ale i opačný postup je možný, takže na Ferryho výslech si ještě budeme muset počkat.
12: Jak to vysvětlil, že chce mluvit jako poslední nebo až na závěr toho dokazování?
9: Tak Dominik Ferry to vysvětloval mediálním zájmem, který o ten jeho případ je, on se obává zkrátka toho, že by mohl tou svou výpovědí svědkům cokoliv odsouvat, takže si chce počkat až na konec toho jednání, aby zkrátka nikoho údajně to svou výpovědí neovlivnil.
12: Soudní líčení probíhá za zavřenými dveřmi. Pokračovat bude 18. května. Ten soud začal v březnu, už vyslechl poškozenou ženu, do toho měl začít vyslýchat svědky. Jeden ze svědků teď naposledy nedorazil, tak za to taky dostal pokutu od soudu 3000 korun. Jaký trest v tomto novém případě Dominiku Ferrymu hrozí?
9: Žalobkyně zatím trest komentovala jen vlastně v obecné rovině, řekla, že v případě prokázání viny by byl Ferrymu ten stávající trest, ten 3letý trest vězení, adekvátně navýšen.
12: Aha.
9: Ale jaký přesný trest by mu plánovala vyměřit, to nespecifikovala. Nicméně, když se podíváme na tu právní kvalifikaci, tak mu hrozí až 10leté vězení.
12: Za znásilnění tedy neplnoleté osoby.
9: Tak, nezletilé.
12: Já se musím ještě zeptat, protože tenhle ten případ, o kterém se teď bavíme, který obvodní soud pro Prahu 3 začal letos řešit, tak se týká věci, a ty už si to o tom sám mluvil, věci, kterou původně policie odložila. Zasáhl ústavní soud ještě v nějakých jiných případech souvisejících s Dominikem Ferim? Hrozí mu ještě nějaká další obžaloba?
9: Ten ústavní soud prozkoumával všechny ty odložené případy. Těch odložených případů bylo víc. Bylo celkem 5. Jeden tedy vrátil policii a státnímu zastupitelství k došetření a teď jsme ho zmiňovali, je projednáván před soudem. Ty zbylé 4 případy nakonec konstatoval ústavní soud, že v jejich případě postupovali orgány činné v trestním řízení správně a zůstaly teda odložené. Nicméně těmito 4 případy se ještě v tuto chvíli zabývá Evropský soud pro lidská práva, aha, na který se obrátila zmocněnkyně obětí Adela Hořejší s Pavlem Úlem, kteří vypracovali stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva. A jak mám čerstvě vlastně potvrzeno, tak už se prakticky čeká jen na vynesení verdiktu, tedy bez toho, aniž bych jakkoliv předjímal to, jak ten soud rozhodne, je ještě možné, že se některé z těchto případů tuzemským soudům na stůl dostanou a budou se jimi zabývat. To znamená, je ještě možné, že Dominik Feri kvůli některým z těchto případů stane před soudem.
12: Dobrá, no tak Tomáši, 3 věci budeme teď v kauze Dominika Feriho sledovat, totiž kdy se vrátí na Teplický okresní soud ten případ žádosti o podmínečné propuštění. Druhá věc je, jak dopadne obvodní soud pro Prahu 3 v případu další obžaloby z dalšího znásilnění a taky budeme čekat na verdikt Evropského soudu pro lidská práva. Všechno budeš určitě sledovat právě ty a posluchači a čtenáři i rozhlasu se to od tebe dozví. Moc díky, že jsi našel chvíli na Vinohradskou 12.
9: Díky za pozvání.
12: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Tomáš Pika z webu irozhlas.cz, který se zajímá o případy ex-poslance Dominika Feriho. Já jsem se ho ptal na to, jak to nakonec bude s tou jeho žádostí o podmínečné propuštění a taky s novou obžalobou, která ho viní z dalšího znásilnění. Nový týden, nové epizody, jedna z nich se určitě bude věnovat pražskému derby, které se nedohrálo kvůli vniknutí velkého množství fanoušků na hřiště a napadení některých hráčů Sparty. Čekáme na tresty, o kterých rozhodne disciplinárka Ligové fotbalové asociace. Naslyšenou zítra.
17: Co je to Green Deal?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
17: Správně česky, Zelená dohoda pro Evropu je právně nezávazný dokument, který představil plán, jak v Evropské unii zlepšit životní prostředí a zbrzdit nárůst globální průměrné teploty. Evropská komise představila Zelenou dohodu v roce 2019.
18: The European Green Deal is our new growth strategy.
17: A krátce na to ji schválila i Evropská rada, tedy prezidenti a premiéři členských zemí.
19: Evropská unie bude do poloviny století klimaticky neutrální, vypouštět tedy bude jen minimum emisí. Shodli se na tom šéfové vlád členských zemí, kromě Polska.
17: Česko při hlasování zastupoval premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO.
20: Hnutí ANO Andrej Babišovi se do závěrečného dokumentu podařilo výslovně prosadit i jadernou energetiku jako jeden z možných zdrojů.
21: Teďka to je konečně černé na bílém. My bez jádra zkrátka tu uhlíkovou neutralitu nedáme.
17: Jak si představit záměr Zelené dohody v praxi, vysvětluje Kateřina Kolouchová z organizace Fakta o klimatu.
22: Cílem je, aby Evropská unie byla místem k životu, kde je zdravé ovzduší, kde jsou zdravé potraviny, kde nevypouštíme emise skleníkových plynů z energetiky nebo průmyslu a zkrátka, kde se nám dobře žije.
17: Zelená dohoda pro Evropu se zaměřuje ne na průmysl, ale na celé spektrum lidských činností a života, pokračuje Kateřina Kolouchová.
22: Ať už se bavíme o modernizaci energetiky, tedy o přechodu od fosilních zdrojů k těm nízkoemisním, nebo například o snížení emisí, které produkuje silniční doprava, o ochraně přírody a krajiny a právě produkci zdravých potravin, nebo o obnově krajiny, o vlastně ochraně biologické rozmanitosti.
17: Dodává Kateřina Kolouchová z Fakt o klimatu. Významným datem v Zelené dohodě je rok 2050, dokdy se chce Evropská 27 ideálně stát klimaticky neutrální oblastí. To znamená, že tou dobou by členské státy měly do ovzduší vypouštět emise skleníkových plynů už jen v takovém množství, které nebude mít negativní dopad na klimatický systém země. Jestli se to podaří, závisí do velké míry na jednotlivých vládách. Každý stát si totiž může zvolit vlastní cestu, jak snižovat své emise a chránit klima, připomíná Kateřina Kolouchová.
22: Klimatická politika Evropské unie respektuje, že každá země má odlišné výchozí podmínky pro to, co může v ochraně klimatu dělat. Tedy proto i některé státy mají například ty cíle nižší nebo například dostávají více financí z evropských fondů na to, aby mohly emise skleníkových plynů ve své zemi snížit.
17: Vysvětluje Kateřina Kolouchová. Vlastní nápady a opatření národních vlád ale samozřejmě nefungují ve vzduchoprázdnu. Pohybují se v mantinelech daných politickými názory, financemi a dalšími, tentokrát už právně závaznými dokumenty, které po souhlasu se Zelenou dohodou pro Evropu následovaly. Jedná se zejména o Evropský klimatický zákon z roku 2021 a legislativní balíček Fit for 55.
22: Jde například o takzvané obchodování s emisními povolenkami nebo legislativu, která podporuje rozvoj obnovitelných zdrojů energie, urychluje jejich povolování. Dále jde například o opatření, která zlepšují hospodaření v krajině.
17: Doplňuje Kateřina Kolouchová. Takové změny v průmyslu, dopravě, zemědělství a péči o krajinu samozřejmě potřebují masivní investice. A finanční podporu potřebují i evropské domácnosti. Zejména v regionech, kde se tato transformace projeví nejvíce, je potřeba ohlídat, aby tamní obyvatelé přechod na nízkoemisní ekonomiku existenčně neohrozil. Důležitou součástí celé filozofie Zelené dohody pro Evropu je proto i zajištění dostatečného financování. Pokračuje Kateřina Kolouchová z Fakt o klimatu.
22: Jednak se bavíme o tradičních evropských fondech, které fungují už desetiletí. Potom ale vznikly i fondy nové, například takzvaný modernizační fond, který je financován výnosy z prodeje emisních povolenek a ten financuje v několika státech Evropy, mimo jiné i v Česku, velké projekty na modernizaci energetiky, na přechod k nízkoemisním zdrojům energie.
17: Další peníze může Česko čerpat také z Fondu pro spravedlivou transformaci. A pobídky existují i pro soukromý sektor. Jak se shodují odborníci, do Česka může v souvislosti se Zelenou dohodou pro Evropu a opatřeními na ní navázanými proudit nevídané množství peněz. Je ale důležité vymyslet, na co je efektivně použít.
2: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
19: Americký prezident Trump chce ve Spojených státech zrušit daň z benzínu. Na doplacení odměny bývalý ředitel České televize Souček nemá nárok, rozhodl o tom soud. Čeští házenkáři se na baráž o mistrovství světa chystají i s elitní spojkou Matějem Klímou. A dnes čekáme oblačnost přeháňkami, těch bude později ubývat. Teploty nejčastěji do 12 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
19: Bílý dům chce dočasně zrušit daň z benzínu. Ceny pohonných hmot ve Spojených státech od začátku války s Íránem vyskočily o víc než polovinu. Americký prezident Donald Trump teď hledá způsob, jak Američanům od drahých paliv ulevit. Ke změně ale potřebuje souhlas Kongresu.
0: Americký prezident svůj plán na zrušení daně z pohonných hmot sdělil reportérce televize CBS v telefonátu. Řekl jí, že to považuje za skvělý nápad a že to snížení bude dočasné do chvíle, než ceny ropy zase spadnou. Zrušení daně by stálo federální rozpočet zhruba $500 milionů týdně. Krok proto musí schválit Kongres. Republikánský senátor Hawley a poslankyně Lunová už ale podání návrhu ohlásili. Ceny benzínu ve Spojených státech od začátku války s Íránem vzrostly víc než o 50%. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
19: Obvodní soud pro Prahu 4 nepřiznal bývalému řediteli České televize Janu Součkovi doplacení odměny za rok 2024. Souček chtěl po televizi víc než 1 300 000 korun. O snížení odměny rozhodla Rada České televize v květnu 2025. Podle Součka s ním musela výši projednat, to ale neudělala. Soud dnes rozhodl, že na doplacení bonusu nemá Souček nárok. Ponechal si lhůtu na odvolání, pravděpodobně ho ale podá.
1: Je zřejmé, že Rada České televize nenaplnila podmínky smlouvy, kterou se mnou uzavřela ve chvíli, kdy jsem nastupoval do pozice generálního ředitele, tedy nenaplnila podmínky toho rozhodování o bonusu generálního ředitele.
19: Soud nezamítl taky Součkovu žalobu, kterou se domáhal neplatnosti svého odvolání z funkce generálního ředitele České televize.
4: Vědci z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vyvíjí spolu s onkologickým centrem v pařížském institutu Gustava Roussyho léky na zhoubnou rakovinu mozku u dětí, takzvaný difuzní intrinsický pontinní gliom. Výzkum je zatím na úplném začátku. Vědci v počítačových simulacích hledají vhodné molekuly a v laboratořích je teprve začínají syntetizovat a testovat. Grantem ve výši 1 300 000 korun spolupráci podpořil nadační fond Nina, který založili rodiče dívky s tímto typem nádoru, říká zakladatelka fondu Kristýna Chovancová.
5: Naše dcera Nina nás naučila bojovat za každý den. Spolupráce s výzkumným týmem VŠHT pro nás znamená způsob, jak tento boj přenést do laboratoře a jednou tak snad změnit osud dětí s nádorem mozku.
4: Čeští házenkáři zahájili přípravu na nejdůležitější dvojutkání sezóny. V baráži o postup na mistrovství světa v příštím roce zabojují proti favoritům z Francie i s Matějem Klímou. Elitní spojka hrající německou Bundesligu za Lipsko se do národního týmu vrací po skoro dvouleté pauze, způsobené zraněním kolena. Klímův návrat těší i reprezentačního trenéra Daniela Kubeše.
7: Jsme rádi, že se k nám připojil, on strašně chtěl přijet tady na ten sraz a je to velmi kvalitní hráč, jeden z největších profilů, prostě, co v české házení máme a jsme moc rádi, že zpátky.
4: Úvodní zápas baráže o světový šampionát je na programu ve středu večer v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Odveta ve Francii se bude hrát v neděli.
23: Omezení na D1 u Přerova a uzavírka na dálnici D8 mezi Lovosicemi a Ústím. Na dálnici D1 z Brna do Prahy u Velkého Meziříčí na kilometru 145,5 uklizeno. Dodávky po nehodě projeli s policií na exit 141 a tam teď stojí, jsou na sjezdu. Na dálnici D1 za Přerovem směr Ostrava stojí nákladní auto, kilometr 275, auto je na krajnici, zatím jen na blikačích. Dálnice plynule průjezdné místy zhoršuje dohlednost déšť. A připomínáme omezení na D8 mezi sjezdy na Velemín a Teplice. V prackovických tunelech mezi kilometry 58 až 60 jsou zavřené tubusy do Drážďan. Jezdí se obousměrně v tubusech do Prahy a to omezení potrvá do dnešní půlnoci. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Čekáme proměnlivou, přechodně velkou oblačnost s lokálními přeháňkami, víc jich bude v Čechách, ve vyšších polohách můžou být i sněhové. Večer má srážek a místy i oblačnosti ubývat. Nejvyšší úterní teploty od 7 do 12 stupňů na jižní Moravě až 14 a na horách kolem 4. Tolik zprávy.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině.
24: Czech Radio. News in English. Sportsminister Boris Jasny has said he wants to establish a working group to review legislation on stadium security following violence at the close of Saturday's Prague derby between Slavia Prague and Sparta Prague. Jasny said the sports sector had voiced a number of demands since the incident, including broader use of CCTV footage, tighter controls on movement inside stadiums, and a review of the role of private security services at sports venues. The Environment Ministry has sufficient reserves to cover the aftermath of the recent wildfire in the Bohemian Switzerland National Park, Environment Minister Igor Červený said on Monday. He added that if additional funding is needed, the Finance Ministry has pledged state assistance. And restorers have removed the first four statues from Prague's Old Town Astronomical Clock for repairs, taking them to a workshop where they will undergo restoration work over the coming weeks. Tourists and visitors will have access to the clock as usual. Weather. Tuesday is expected to bring a sharp drop in temperatures, with daytime highs only reaching around 10 degrees Celsius for the next few days. Czech soccer has made international headlines for all the wrong reasons after the Prague derby between Slavia and Sparta was abandoned when Slavia fans stormed the pitch and attacked Sparta players. Slavia was just moments away from lifting the league title, but will now face disciplinary action. Ian Willoughby discussed the situation with Slavia fan Jon Pulkrabek. He and his sons, aged 14 and 11, have been season ticket holders for several years.
3: What were you thinking as this scene unfolded when the Slavia fans stormed the pitch in the 97th minute, evidently only seconds before what would have been the final whistle and a great moment of celebration for the club?
6: Disbelief, anger, confusion. Exactly. It would have been, I think Nick Hornby somewhere said that the ideal match is where you come back and you're down to 10 men and everything. And we'd scored two goals to go up 3-2. We had a man sent off, rightly. And, you know, at that point, it's the dream, right? You defeat your biggest rival in an incredible match on home, at home, to win the title. And yeah, the fans stole that from us, stole that from the club, the players, and from all the other fans. And that's just incredibly infuriating and disappointing.
3: And do you feel that this was something that could have been foreseen in some way, or was it totally out of the blue?
6: You know, from my vantage point, I have seats on the touchline right next to the supporter section from where the pitch invasion came. And somebody, I don't know who, opened the gates from the

0: What punishment would you regard as appropriate for your club, Slavia Prague?
1: The Czech FA isn't particularly consistent or known for its consistency, so at this point I'm more or less resigned to whatever fate we receive, and I'm not going to complain. Even if they take points away or close the stadium, I think we deserve it at this point. Because, you know, those are scenes that nobody wants to see anywhere. And, you know, it's incredibly disappointing for this club, and it's incredibly disappointing for Czech football in general. And so, therefore, I'm basically resigned to whatever penalty we get.
0: Were your two sons also at the game with you? And if so, what did they make of all of this?
1: They were horrified. They were incredibly, I don't want to say traumatized, but I think it's, you know, a level of disappointment that they've never experienced in their lives, thankfully. You know, they've lived quite sheltered lives, and this is maybe the greatest disappointment that they've ever experienced. My younger son cried. He was very upset with what the fans had done. They both blamed the fans for being idiots. I guess there's no other way to say it. But, you know, they calm down, and basically they don't want to talk much football anymore. Their level of excitement for football has dropped in the last couple of days.
2: Jon Pulkrabek, that's all from us. You'll find more in English at radio.cz.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Dobrý den, o vaši pozornost se v pravidelném čase hlásí pořad, jak to vidí a především pohled našich hostů. Pozvání přijal Milan Školník, politolog z katedry humanitních věd provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Já vás vítám, dobrý den.
5: Hezký den vám i posluchačům.
4: V příštích minutách bude řeč například o dalším dílu sporu mezi hradem a vládou, jeho dopadech na důvěryhodnost české politiky, neopomeneme ani jeden pozdní příchod, emotivní tiskovou konferenci a také násilné řádění slavistických fanoušků a ostudu českého fotbalu. Nerušený poslech přeje Zita Senková.
3: Jak to vidí?
4: Atmosféra svátečního dne 8. května, ve kterém si Evropa, včetně Česka, připomínala 81 let od konce druhé světové války na našem kontinentu, neukončila spor o účast hlavy státu na červencovém summitu Severoatlantické aliance. Jak prezident, tak i premiér, kteří se sešli na Pražském hradě, trvají na svých odlišných představách. Pane Školníku, čeho jsme tady svědky? Proč Andrej Babiš Petru Pavlovi jednoduše neřekne definitivní rozhodnutí, ať je jaké je jasné, že prezident trvá na své účasti, odvolává se na dosavadní zvyklosti a například pro Deník N dokonce uvedl, že na summit každopádně pojede, připustil cestu po vlastní ose.
5: No vemte si, čeho jsme svědky, když se odpíchnu vlastně od toho vašeho začátku té otázky. Tak my jsme svědky toho, že my tady neřešíme dostupné bydlení, že my tady neřešíme nízkou porodnost, že my tady neřešíme stárnutí populace a ty dopady, neřešíme umělou inteligenci, kde nám jako dosti ujíždí vlak ve srovnání se světem. Jo, a mohl bych takhle poskytnout další výčet těch strukturálních systémových záležitostí, které je třeba řešit, a místo toho řešíme, kdo kam pojede. Jedna věc je to otázka nějaké politické kultury vyspělosti, že tady prostě nejsou schopni se domluvit nad elementárními věcmi. Druhá věc, myslím si, že i v rámci té politické kultury je vždycky moudřejší ustoupí. Jo. Já si myslím, že tady by byl vítěz a možná bude ten vítěz, jako přejme si to, který ustoupí a který řekne ve výsledku nejde o nějakou jako úplně světobor záležitost. A myslím si, že právě tam by se ukázala i nějaká jako vyspělost v rámci té politické kultury.
4: Jenom suvka, pane Školníku, může vůbec z tohoto sporu jeden z těch pánů vzejít jako vítěz?
5: Já si myslím, že ten, který ustoupí, si myslím, že opravdu, jak se říká, moudřejší ustoupí. Já jsem už někde se vyjadřoval k tomu, že si myslím, že není nutný, aby ten hrad takto jako tlačil na pilu. Na druhou stranu možná jde trošku hrad do protiútoku po tom, co si nechal líbit SMSky a podobně, nebo útoky třeba od motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky, ale zase tam to je samozřejmě zakořeněné v tom, kdy prezident nejmenoval Filipa Turka ministrem, takže to ono to se tak jako vrací vrství, jsme v takovém jako trošku kruhu. Na druhou stranu, jak jsem říkal, té vládě to úplně zbytečně vysává kyslík v tom, protože vláda nemá za úkol si i vlastně jednak prosazovat a promovat si ty věci, které se jí třeba podařily, jo. A tady vlastně jsme pod tíhou toho různých malicharností. Na druhou stranou je pravda, že vláda o to zodpovídá za zahraničně bezpečnostní politiku. Je taky pravda, že ve všech, jako v rámci všech těch členských států NATO, ne

0: vždy jede prezident, naopak mnohdy jezdí premiéři nebo kancléř a podobně, jo, podle toho, jakou pozici mají zahraničí. Takže myslím si, že pokud opravdu vláda chce jako si ujmout tohle téma zahraničně bezpečnostní, chce si tam něco prosazovat, že by třeba trošku jako ten prezident nebo ten hrad mohli se nad tím zamyslet. Na druhou stranu zase, jo, teďka, jak vždycky říkám, budou komunální senátní volby na podzim, které očividně ta česká média tolik nezajímají. Ono konec konců i v politologii se označují za volby druhého řádu. Na druhou stranu i ty komunální volby jsou důležité, ty zastupitelstva rozhodují o věcech v našem bezprostředním okolí. Můžou taky pomoct dostupnému bydlení, můžou řešit pomoc se místama třeba ve školkách, ve školách a podobně, ale tím chci říct, že tyto volby nás očividně tolik nezajímají nebo obecně jako společnost. Příští rok není vůbec volební, ta volba prezidenta je až na začátku roku 2028 a je otázka, jestli už nejsme trošku teďka v té předvolební kampani.
1: O rozruch se postarala nejenom neshoda obou pánů na Pražském radě, ale také pozdní příchod premiéra na hrad, za což panu Babišovi Petr Pavel vyčinil. Andrej Babiš se hájí tím, že žádal o posun začátku schůzky z důvodu pozdního příjezdu z Moravy. Faktem je, že schůzka se také konala krátce před pětním aktem na Vítkově. Tak mohl být pan prezident nad věcí, jak si domnívám, Andrej Babiš?
0: Mohl i teoreticky v kontextu toho, kdy prostě vycházíme z toho, že to je hlava státu, že by možná mohla být trošku víc nad věcí, když není ten exekutivní výkonný politik, který má přece jenom ten diář více nebouchaný. Na druhou stranu, jak říkám, nebo jak jsme se bavili, tady už to vychází z toho, že prostě to špičkování mezi tou vládou a hradem je, a tak si to nějakým způsobem vytkli, určitě taky stálo. Byla na místě třeba nějaká jako omluva, ale samozřejmě jako i ten Andrej Babiš mohl hnedka reagovat, ale prostě vy jste mě tu schůzku jako neumožnili prostě posunout. Takže ale zase tady hledat opravdu jako vyníka nebo nevyníka, a zase vidíte, a zase bavíme o tom místo těch strukturálních ano. systémových věcí, se bavíme o tom, kdo kam jede nebo nejede, nebo kdo kam přišel pozdě nebo nepřišel. Jo? Takže je to takové, myslím, že a zase jsme u té politické kultury v České republice. A možná nejenom v České republice.
1: No a kam toto při nejmenším, řekněme, ochlazování vztahu mezi vládou a hlavou státu povede? Podle premiéra se názory jeho kabinetu a hradu liší například v té otázce zahraniční politiky, ale kde je, pane Školníku, podle vás nějaká zdravá hranice těch rozdílných pohledů? Byla by už, vlastně to už je další otázka na místě, teď teda ta kompetenční žaloba?
0: To je výborný dotaz. Já si myslím, že politika, když se zase vrátím té politické kultuře, by se měla primárně řešit politickými prostředky. To znamená, ano, i prezident má možnost. A sám to říkal, jak jim zkomplikovat vládě život. Mělo by to být vždycky nějak jako racionálně opodstatněné. To znamená, pokud třeba vláda chce prosazovat tu změnu financování veřejnoprávních médií, převod těch koncesionářských nebo zrušení koncesionářských poplatků a financování státem a prezident bude proti, tak má právo veta. To znamená vrátit ten zákon poslanecké sněmovně, aby ho tou kvalifikovanou většinou, to znamená 101 a více, přehlasovala. To je úplně standardní politický proces v rámci toho politického systému. A takhle si myslím, že ta politika by se měla odehrávat, to znamená v nějakých jasně daných mantinelech a snažit se ty věci řešit prostě politickou cestou. Ta žaloba v momentě, jak už jde něco k soudu, byť v otázce politiky a v otázce ústavnímu soudu, který je přece jenom trošku jiný, že jo, to není trestně právní soud jako ta soudní soustava, ale pořád už ta žaloba a už to trošku jako zavání něčím, co to jsou opravdu ty krajní řešení. A je to ještě jenom jedna věc, když zase udělám oslí můstek, tak v případě toho Filipa Turka ta vláda tu kompetenční žalobu nepodala. A myslím si, že třeba tady zase by ten prezident mohl ukázat nějakou jako politickou kulturu a vyspělost, přísnost, že říct dobrý, no tak vy jste na mě nepodali, tak já na vás taky nepodám, když to hodně zjednoduším, jo. Ale o tom je vlastně nějaká ta kolegialita a politická kultura.
1: Mimochodem, podle ministryně financí Aleny Schillerové by kompetenční žaloba neznamenala odpověď jaksi provždy, ale jen pro daný spor.
0: To je jedna věc, a druhá věc otázka, jaký pak stejně by byl výsledek. Třeba i ten argument by mohl být, že by třeba ani ten ústavní soud nerozhodl. To znamená, podal by nějakou, řekněme, jako vážní odpověď, typu jako, že to je na politických aktérech, ať se domluví, nebo že ta ústava předpokládá nějaký konsenzus. Takže je to otázka. Ne, tam jako někteří ústavní právníci nebo komentátoři říkají, že by jedna z těch variant mohla být dobře, si prezident jako jede kam chce, ale musí říkat to, co po něm chce vláda. Jo, to znamená, a to zase nevím, jestli by se jako hradu líbilo. Jo, takže tam je spíš taky o to, že nevíme vlastně ti hráči, my víme, s jakými kartami hrají, ale vlastně nevíme, co je jejich jako co chtějí vyhrát, jo? Co je ten výsledek pak té hry, jo? Zatím ty karty nejsou úplně jako odkryté.
1: Na tom pátečním jednání prezidenta a premiéra se kromě složení delegace na alianční summit v Ankaře očekával i posun ohledně nového šéfa generálního štábu armády České republiky. Jak víme, současný náčelník Karel Řehka by měl ke konci srpna skončit, vyprší jeho mandát. Tak očekáváte tady, že to hledání nového náčelníka generálního štábu, pane Školníku, bude o poznání méně akční, turbulentní téma? Mimochodem dnes bude ministr obrany Jaromír Zuna jednat s premiérem. Existují 4 kandidáti.
0: Mohlo by být. Na druhou stranu je strašně dobře, že to téma otevíráte. Přeci jenom také český mediální prostor tomu moc pozornosti nevěnuje. Na druhou stranu vidíme, že jednak máme relativně nedaleko od nás konflikt na Ukrajině, relativně daleko od nás, ale z dopady na nás konflikt na Blízkém východě. A vlastně možná ten výběr toho náčelníka generálního štábu nikdy nebyl tak jako aktuální, jako třeba teďka. Takže je dobře, že se tomu jako věnuje pozornost. Na druhou stranu jsme v rámci té politické kultury a je a vztahu mezi vládou a hradem, a tohle je zase další příklad, stejně jako velveslanci, jo, kde ten prezident do toho vstupuje a kde je potřeba, aby byla mezi nima nějaká elementární dohoda. Myslím si, že i Petr Pavel tím, že je to bývalý náčelník generálního štábu, působil ve strukturách NATO, si myslím, že bude mít taky jako na tom velký zájem, stejně tak ministr obrany Jaromír Zuna tím, že z profese voják, generál, tak si myslím, že taky, takže ona ta debata pak může být zajímavá. Já si myslím, že tam se hledá jako nějaký možná kontrast Karla Řehky, který byl jako mediálně hodně viditelný. Vlastně se i dohodně jako mluví o jeho případném politickém angažmá, no tak proč ne, jsme v demokratické zemi, konec konců máme i na hradě jeho bývalého generála, proč by v momentě, kdy jdou do civilu, nemohli nějak působit, ale je to samozřejmě něco, co jako může zase těmi politickými vodami trošku, nebo ty politické vody může trošku jako rozbouřit. Takže uvidíme, ale jde o to, aby opravdu to byl jako profesionál, aby, ale na druhou stranu i jako v době, která je, si myslím, že je dobře, když ten náčelník generálního štábu nějaký rozhovor poskytne a vysvětlí některé věci z té vojenské perspektivy, ale pořád vždycky dodávám, jsme v demokratické zemi a v demokratických zemích je jako rysem toho, že ta armáda je zcela podřízena civilní kontrole. Naopak od těch nedemokratických tam si mnohdy ti generálové vládnou a tu zemi si tak různě rozparcelují a stávají se z nich takový jako různí oligarchové. Vidíme to třeba v Latinské Americe, Venezuela a podobně.
1: Vysvětluje Milan Školník, politolog, pedagog katedry humanitních věd provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
1: Premiér Andrej Babiš stojí za ministryní pro místní rozvoj Zuzanou Mrázovou a změny ve vládě nechystá. Paní Mrázová čelí kritice kvůli údajným černým stavbám na svém pozemku, když zároveň předložila návrh zákona, který zjednodušuje dodatečnou legalizaci staveb. Opozice kvůli tomu vyzývá k rezignaci. Minulý týden jsme byli také svědky její velmi emotivní tiskové konference, kdy obhajovala dlouholeté bydlení v obecním bytě v Bílině, kde byla starostkou, nepovažovala to, jak řekla, za nadstandard či něco špatného. Premiér v pořadu televize Nova označil kritiku paní Mrázové za cílený útok ze strany médií. Články serveru Seznam zprávy označil, cituji, za totální blbosti. Tak co si myslíte o této kauze paní Mrázové, paní Školníku?
0: Když začnu obecně, ono vždycky říkám, u těch ministrů je důležitý nebo ministrně, aby ten člověk zvládl rezort jak odborně, politicky, komunikačně, to je takový ideál, jo, když se sejdou všechny tyhle tři věci. Tady je otázka, jestli třeba ta komunikačnost nebo ta političnost, jestli je zvládnutelná nebo ne. Tam je spíš jako velký problém, kde teda jako novináři jako uhodili na hlavičku domů řebíčku, tak to je vlastně to, že vlastně na ministerstvu pro místní rozvoj máte řešit to absolutně zásadní téma v České republice, kterým je dostupný bydlení. A nemde o to, že samozřejmě paní ministrině v době, kdy byla starostkou, měla to dostupné bydlení jako až moc dostupné, jo, když to řeknu s nějakou nadsázkou. Takže ono pak ta vaše věrohodnost, když chcete právě něco takového prosazovat, je trošku jako problematická. Druhá věc, co tam vidíme, myslím si, že to bylo úplně zbytečné, to byly některé ty, ať už to tiskovka, nebo pak ty další rozhovory, které byly jako velmi emotivní. Víte, co vy po těch politicích chcete vidět, aby, pořád zapomínáme, co je politika, jo, správa věcí veřejných, správa věcí našich. A my si volíme ty volené zástupce, aby jako něco pro nás dělali, aby posouvali tu Českou republiku, aby fungovali a působili. A řada těch jako jako výzkum ukazuje na to, že ta zásadní proměna, proč ty lidi jako politiky volí, je jejich nějaká kompetentnost, jo? To znamená schopnost jako ty věci doručovat těm voličům a podobně. Ale pokud tam vidíte jako nějakého emočně nestabilního politika, samozřejmě určitě i politici jsou lidi, říkám to tak, i politici mají právo na chyby, to každopádně, a na to se taky strašně zapomíná. A nebo takové to, dobře, udělám chybu a dát jim šanci a ať ukáže, jakým způsobem ta chyba se dá napravit, jo. Ale tady jde o to, že už to je trošku takové, no, jako není to, myslím, že moc důstojné vůči té funkci, ale jako pokud za ní samozřejmě premiér stojí, tak dejme jí příležitost. Tam je druhá věc, vemte si, že v té vládě a pořád řešíme zastoupení žen v politice. A my v té vládě máme jenom dvě ženy a z toho jedna už samozřejmě má, jako nese nějaké problémy. Takže viděli jsme, že i v té minulé vládě tam už pak zůstala tuším jenom Jana Černochová v momentě, kdy ty Piráti nějak pak jako odešli, myslím, že tam byla
1: Langšádlová,
0: to byla topka, myslím, že Piráti snad ani nikoho neměli. Takže to jsou věci, které jako také do toho nějak vstupují a je to škoda, no.
1: Jak podle vás, pane Školníku, nové kauzy, ale také výroky některých členů trojkoalice dopadají na její chod, na důvěru občanů, také od Petra Macinky neustále slýcháme nové a nové výroky, ať už to byl Lampasák v záloze, nebo některé členy opozice označil za méněcenné, někdo je dokonce nejméně cenný, řečeno jeho slovy.
0: Pak jsme tam měli parazity, že od případě Filipa Turka, nebo a je úplně jedno, ať už se jedná o kohokoliv, ale prostě jak se jedná o člověka, no tak tyhle výroky jsou nemístný, samozřejmě jinde by ten politik prostě okamžitě se poroučel. Vemte si, kdybych já takhle na přednášce se vyjadřoval, tak jak to vypadá, nebo by teďka tady ve veřejnoprávním médiu, to je samozřejmě úplně absurdní vůbec myšlenka na to. Já si myslím, že příběh motoristů už se ukazuje, že to je asi jakási taktika mířit na nějaké ty opravdu naštvané antisystémové protestní voliče. Byť já to nemám rád, ten výraz antisystémový, ale tam jde o to, že to jsou lidé, kteří prostě žijí v různých jako regionech, kde se jim nedaří prostě moc dobře a jsou mnohdy opravně naštvaní na ten systém, ale jde o to, aby politici na to jako zbytečně nenajížděli a naopak spíš hledali ty recepty a řešení, jo, jak ten jejich jako život řešit. Takže já si myslím, že v případě motoristů, že se snaží jako dostat do role možná trošku jako SPD nebo Stačilo nebo podobných subjektů, proč ne, je to určitá jako politická asi cesta, respektive asi ano, na druhou stranu ty dopady na tu společnost obecně pak můžou být značné. Myslím si, že i ty politici by měli nějakým způsobem jako příkladem, jo. A v momentě, kdy třeba nějaký mladý člověk vidí, jakým způsobem komunikuje ten volený zástupce v té vládní funkci, jo, kdy už opravdu nejste v opozici, kde v opozici se leco toleruje, ale v případě té vládní funkce vždycky nezapomínat na to, že ten Petr Macinka sedí za tím štítkem, za tou vlaječkou Česká republika, jo, když někde je. A otázka, jestli chceme, aby vrcholní představitelé, kteří reprezentují Českou republiku navenek, se vyjadřovali o českých spoluobčanech jako tímto způsobem.
2: Jak to vidí?
1: Bouřlivá debata provází nadcházející sněm sudetských Němců, který by se měl poprvé uskutečnit v Brně ve dnech 22. až 25. května. Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný opozici obvinil zahájení organizace, která je podle něj, cituji, vystavěna na nacistických kořenech. Pan Šťastný vidí ten sněm sudetských Němců v Brně jako politickou akci, která je dehonestující pro oběti nacistického režimu v Česku. Tak
0: je,
1: to vidíte vy.
0: Je zajímavé, že to pořád máme, nebo jako Češi, že tuhle záležitost mají jako pořád v DNA. Vidíme, že to je vlastně téma, které se dokáže rezonovat i tak dlouho. Je určitě dobře, že si připomínáme historii, že si jako pamatujeme historii. To je důležité i poučovat se z historie, ale vždycky tam jde o to, jako udělat ten další krok, který je samozřejmě politicky citlivý, je nějakým způsobem bolestný, ale mnohdy je jako problém, když ty věci máte jako zakonzervované nějakou další dobu a pak vám jako vyletí, jako třeba teďka, než když se snažíte nějakým způsobem jako pomaličku, polahoučku po těch kručcích jako otevírat nebo k ním přistupovat. Další věc je vždycky ta druhá strana mince, tam vám pak jako lidé, kteří znají třeba Benta Posada a další, tak vám řeknou, že to je člověk, který jako má v Česku hodně blízko, snaží se ho v zahraničí jako podporovat a podobně, jak vždycky nahlížet na tu druhou stranu minci, ale zase, když se podíváme třeba na první prezidentskou volbu, respektive tu debatu před druhým kolem Karel Schwarzenberg versus Miloš Zeman, i když bylo jako zřejmé z těch průzkumů a toho, jak byly ty voličské síly rozloženy, že ten Miloš Zeman má šanci na vítězství, ale kdyby se mě někdo zeptal, co tam jako opravdu rozhodlo, zaznělo, tak to byla otázka těch Benešových dekretů. A je vidět, že ta prezidentská volba byla už jako taky nějaký pátek, ta první, a vidíme, že i i nějaký čas poté pořád to téma jako dokáže rezonovat. Tady možná tomu nahrává zase obecně ta politická situace, ty rozjitřené emoce, konfliktní jako linie v těch celé řadě jiných oblastí, no tak v momentě, kdy se objeví další téma, tak se to objeví a pak si myslím, že taky to, že to je, že se dokoná v druhém největším jako města České republiky, které vždycky ta velká města, kde je hodně těch i mediálních redakcí, kde ze kterých se jsou to i třeba i líhně těch celostátních politiků, tak si myslím, že taky to trošku tomu jako nahrává, aby to vygradovalo.
1: Pane školníku, děkuji za váš čas, za vaše komentáře. Přeji vám a všem krásný pohodový den na celý týden.
0: Hezký zbytek dne.
1: Zita Senková se loučí a přeje vše dobré.
2: Klimatologie, meteorologie i ekologie. Jak ovlivňuje příroda život člověka a proč člověk chrání přírodu? Jak správně třídit odpad? Jak ekologicky nakupovat? Jak správně pěstovat plodiny na zahradě i na poli? A co si pro ochranu přírody odříct? V tom vám poradí pořady Českého rozhlasu Plus. Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Do východní poloviny Česka dorazily odpoledne silné bouřky. Na Vysočině hasiči vyjížděli asi ke 20 zásahů. Nejčastěji pročišťovali kanalizace a pomáhali čerpat vodu ze zatopených sklepů. Bouřky doprovázely i kroupy. Ty padaly taky na jižní Moravě, zejména na Hodonínsku. Pro východ republiky platí až do rána výstraha proti silným bouřkám. Podle meteorologů místy napadlo v úhrnech už kolem 40 mm srážek a podle předpovědí může srážek ještě přibývat. Na východě Česka se totiž tvoří i velmi silné bouřky, takzvané supercely. Muž obviněný z pokusu o atentát na amerického prezidenta Donalda Trumpa odmítl vinu. Federálnímu soudu ve Washingtonu to dnes řekl jeho obhájce. 30-letý Cole Allen z Kalifornie se podle vyšetřovatelů na konci dubna při novinářské gala večeři ve Washingtonu pokusil dostat přes bezpečnostní kontroly do sálu, kde byl Trump i další členové jeho administrativy. Na agenta tajné služby přitom podle obvinění vystřelil z brokovnice. Muž by měl být před soudem na konci června. Hrozí mu až doživotní vězení. A Liberecký kraj nesouhlasí s žádnou z navržených akceleračních zón na svém území. Mimořádná rada kraje odsouhlasila 10 zásadních připomínek, které zašle Ministerstvu pro místní rozvoj. Radním vadí, že navržené akcelerační zóny pro solární a větrné elektrárny nebyly prodiskutovány s obcemi a nerespektují ani jejich územní plány. Tenistka Karolína Plíšková vypadla na turnaji v Římě v osmifinále. Světové dvojce Rybakinové z Kazachstánu podlehla 0-6-2-6. Do čtvrtfinále nepostoupili ani Nikola Bartuňková, která prohrála s 10. hráčkou žebříčku WTA Ukrajinkou Svitolinovou 0-2 na sety. Linda Nosková pak nestačila také ve dvou sadách na Rumunku Kirseovou.
4: Odstavená auta na dálnici D1 u Přerova. Komplikace po nočních bouřkách na cestách teď hlášeny nejsou. Na D1 za Přerovem směr Brno stojí nákladní auto na kilometru 275 na krajnici, už označené silničáři na místo přivezli šipku a kužely. Na dálnici D1 další odstavené auto opačně z Brna do Ostravy za sjezdem na Přerov a Olomouc kilometr 288. Je to kousek před Molkou, auto nepřekáží, stojí v odstavném pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Čekáme proměnlivou, přechodně velkou oblačnost s lokálními přeháníkami, víc jich bude v Čechách. Ve vyšších polohách můžou být i sněhové. Večer má srážek a místy taky oblačnosti ubývat. Nejvyšší úterní teploty od 7 do 12 stupňů, na jižní Moravě až 14 a na horách kolem 4 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Hněv je výborný v tom, že dává člověku impuls a švung, aby začal bojovat o pravdu, spravedlnost a dobro na tomto světě, říká můj dnešní host. A co když hněv dává člověku pravý opak? Jak se pozná destruktivní hněv a vyskytuje se i v politice? Začíná Osobnost Plus. Ve studiu se mnou je etik, molekulární biolog a kněz Marek Orkovácha. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, pěkně zdravím.
5: A hezký den z Plusu přeje Barbora Techecí.
2: Osobnost Plus.
5: Tak, pane Vácho, když se podíváte do veřejného prostoru, a tím myslím nejen to, co politici říkají, ale to, co je na sociálních sítích a v různých textech a tak dále, tak se to zdá, že vlastně je alespoň ten český svět plný rozhořčení. Někdy rozčílenějšího, někdy méně rozčíleného, ale docela by mě zajímalo, jak vlastně vy rozeznáte takové to, říká se tomu, spravedlivý hněv a od nenávisti.
6: Jo. No velmi jednoduše. Jo. Ten spravedlivý hněv je pružina, kdy se fakt člověk jako naštve, ale zároveň se umí ovládat a ta energie je směřována k dobru. A naopak, když už se nejsem schopen ovládat, mám ten bílý hněv, no tak to je špatně, pochopitelně. Takže hněv je vlastně výborná věc, protože mobilizuje vaši energii, abyste udělala něco dobrého.
5: No, zjevně jak u koho, že? Ne, tak pojďme teď k té čisté politice. No. Tak stane se, že k prezidentovi na hrad přijdete schválně o čtvrt hodiny později. Stane se, že veřejný prostor zaplní prostě prvoplánové hulváctví. Stane se, že i vysoce postavený politik používá termíny typu deratizace, méně cení, a to na adresu lidí kolem něj. Takže se ptám, jestli tohle je nezvládnutý hněv, nebo ten bílý hněv, anebo co to je?
6: Možná spíš hloupost, za prvé. Ale víte, já jsem fakt o tomhle hodně přemýšlel a on je to tím, že jezdíme s těmi našimi studenty rok co rok do Auschwitz a já už jsem fakt byl třeba 25krát a v tom bloku 27 to udělal stát Izrael, velmi pěkně to udělal a tam ve smyčkách chodí projevy Josefa Goebbelse a Adolfa a já jsem tam pochopil jednu věc, že ten Adolf jako to nebyl oligarcha, který by měl miliardy, on ani nebyl vzdělaný, on jediné, co uměl, bylo slovo. Slovo, slovo. Takhle zabrnkáte na duši národa. Jak je obrovsky důležitý jako používat jeho slova, která jsou ne taková. A pak teda ještě, pardon, jsem biolog, jako slyšel jsem ten úryvek o deratizaci parazitů. To je biologicky špatně. Jako tvý středoškolák z biologie, jo, dezinfekce, dezinsekce, deratizace, deratizace hlubinních hlodavců. Hlodavci, můžeme na těm mít různý názor, ale to jsou potravní oportunisté a prostě nejsou to paraziti, což by člověk, co chcete čekat od sečtilého člověka s velkou knihovnou.
5: Ale můžu se zeptat, totiž tahle slova, která použili vysoce postavení politici, nebudu už opakovat, tak ale jsou nějakým způsobem podobná slovům, no, která jste třeba slyšel v Auschwitz.
6: Právě na to narážím, jo, že musíme si dávat obrovský pozor, jaká používáme slova. Teď to je tak mocný nástroj. Fakt pořád o tom přemýšlím. To Německo, to byl kulturní, vzdělaný národ. Jo, tam fyzika se dělala v Německu. Literatura, Schrödinger, tak. Pauli, tak. Albert Einstein, Max Planck, Heisenberg, všichni. A za sebou měli Beethovena a Schillera a Kanta, pochopitelně. Malý řeka z pana Davida Friedricha. A ten jeden člověk, který uměl slovo, to takto zavedl do 6 milionů mrtvých Židů a dalších desítek milionů mrtvých z války. Takže pozor na slova, která používáme. Jo? Je to mnohem nebezpečnější, než se zdá. A,
5: jo. Víte, ale když ta slova používá někdo jiný, díváme se teď jako jednotlivci na to, co jde tím politickým prostorem. No. Tak vy říkáte pozor, ale my si nemusíme dávat pozor, protože my takové věci, taková slova nepoužíváme. A řekněte mi, jakým způsobem si máme dávat pozor na politiky, kteří je používají.
6: Já si myslím, že tady musí dojít k nějakému obrodnému procesu. Já bych si tady půjčil jednu myšlenku z manažerské etiky, která říká, víte, on je obrovský rozdíl, v nějakém podniku sedí nepřítomnosti, jak je možné, že ti lidé tady toto dělají? Mnohem přesnější otázka je, co se děje v tom podniku, že tam lidi dělají takové věci, co se děje v České republice, že tam politici můžou zatím beztrestně říkat taková slova.
5: No, ale já se ptám, já se omlouvám, že jsem neodbytná v tom, v tom svém pohledu. Co mají lidi dělat, když tohle slyší, moc dobře vědí, mluvím o té skupině, která moc dobře ví, jak nebezpečná jsou to slova. Co mají dělat?
6: Protestovat proti tomu, aby politici věděli, že toto takzvaně neprojde a v příštích volbách jim to spočítat, protože zaprvé tohle všechno jde za premiérem, který má tým, který si zvolil, takže tohle opravdu jde za Andrejem Babišem a v příštích volbách zapamatovat si to a tyhle strany nevolit. Jednotlivá procenta občanů jistě budou je volit vždycky, ale ta masa českého národa, věřím, že je dobrá, tak je volit bude. A demokracie je problematická v tom, myslím teď zase pořád na tu Slávii nedělní, kdy ta demokracie je problematická v tom, že jako vy, přemýšlivá inteligentní novinářka, máte ve volbách stejný hlas jako ten chlapík, co tam chrstne pivo tomu spartianskému brankáři. To je obrovský problém demokracie.
5: Mimochodem, když jste zmínil ten fotbal nedělní, tak když jste viděl ten dav těch lidí s loučema, jak tam vběhne na tu hrací plochu, ptám se, evokovalo to ve vás nějaký obraz?
6: Evokovalo to několik obrazů.
5: Říkejte.
6: Jo? Zaprvé, co se děje v tom podniku, že se v něm lidé můžou takhle chovat. Toto se nesmí opakovat. Ty obrazy fakt člověku připomínají ty začátky jo, konce 30. let a nechci teda vyvolávat tady jako duchy, ale v demokratickém státu se to stát nesmí, protože ti lidi chodili do nějaké základní školy, měli nějakou výchovu, mají nějaké rodiče, nějakým způsobem se s nimi pracovalo třeba ve školách, nevím, možná v nějakém sportovním oddíle a toto je vysvědčení pro celý národ, které absolutně teda špatné, takže mám radost, že ta Slávie s tím jako chce dělat něco radikálního, no doufejme, že udělá.
5: A myslíte si, já teď nečekám, že budeme mít nějaké průzkumy nebo vědecké výsledky, ale vy myslíte si, že jsou to dvě spojité nádoby, to, jak tady mluví politici?
6: No pochopitelně, no samozřejmě, jo. Ten Západ tady tohle ví velmi dobře. Je to spojitost mezi sportem a politikou a vůbec mezi národem, protože na tom sportovním hřišti to je vždycky ritualizovaný souboj, no politika to taky je souboj ideí. Ta politika má ten spor ve svých základech, ale musíme se naučit od mládí hrát fair. A kdo nehraje fair, tak nemá v politice ani ve sportu co dělat. Takže vždycky.
5: No to by tam moc nezbylo.
6: No to by tam nezbyl skoro nikdo. To znamená, to dění na hřišti vždycky odráží dění v té společnosti.
5: Ještě jeden úhel pohledu na to, co se děje v okamžiku, kdy jste fanda nějakého politika. Politik.
6: Moc nejsem.
5: Počkejte. Politik prostě veřejně prohlašuje to, co tady už padlo. A vy máte v podstatě na vybranou dvě věci. Buď už nebudete voličem téhle strany, anebo si řeknete, to byla jenom nadsázka taková.
6: Ne,
5: počkejte,
6: ne.
5: Já to dořeknu. To byla nadsázka a prostě posunou se i těm normálním lidem hranice toho, co je ještě možné. Jo, to nejde podle mě racionálně úplně rozhodnout jako a říct jim tam jděte, ale ti lidé se nějak zachovají. Jak velký podíl podle vás je těch lidí, kteří to prostě zkousnou?
6: No tak to záleží na tom, jakou máme v tom dobrém slova smyslu jako výchovu v tom státě, aby to lidé neskousli, ale vy jste se dotkla čeho asi obrovsky důležitého, že něco jenom nadsázka, že něco takhle politik plácl, to se může stát každému, chybovat i lidské, ale od toho taky je to, že řeknu takhle na mikrofon, přátelé, moc se omlouvám, to jsem opravdu přehnal, nezlobte se, nemyslel jsem to tak a omluvím se. Jo? Podobně, když řeknu něco v té takzvané humorné nadsázce. Víte, pro mě je obrovsky důležitý, a fakt to člověk sleduje dlouhodobě, že člověk, který je opravdu vtipný, tak je především schopen sebeironie, udělat si legraci sama ze sebe. Který z našich vrcholných politiků je schopen si udělat legraci sama ze sebe? No a Hitler, pochopitelně, Kadáfi, Hussein, Saddam, kteří byli schopni udělat vtip sami na sebe? Vladimír Putin, že by si za sebe vystřelil? Vůbec, vůbec. No, takže toto je pro mě kritérium, jestli politik je schopen si udělat legraci sama ze sebe, ze směšnice, tak by to mohlo být dobrý.
7: Rozumím tomu a nechci být jedovatá, ale
6: buďte.
7: Petr Fiala si taky uměl udělat legraci sám za sebe.
6: Jako premiér, já mám, nevím, jestli to je pro tento rozhovor výhoda nebo nevýhoda, my se známe osobně, takže ano. Ano, jo, jako určitě mimo mimo mikrofony, mimo kamery, jako určitě jako dobrý jako chlapík, jo.
7: Řekněte mi, máte pocit, že to, jak se ta vláda dneska chová, včetně těch projevů, o kterých jsme se bavili, máte pocit, že je to něco dočasného, co by mohlo eventuálně zmizet nebo se zmírnit, kdyby si všimli politici, že to prostě nefunguje?
6: Ano, ale... Proč? Protože dolů to jde vždycky mnohem jednodušeji. Vždycky je mnohem jednodušší ten národ stáhnout ke zlému, k vulgaritě a tak dále, než ho vytáhnout zase nahoru. Máme tady ty politiky, jo, Václav Havel nebo Gandhi nebo podobně, ale to je vždycky běh na dlouhou trať, zhodit něco, zbořit. Mnohem jednodušší, vždycky. Nasypat ty hlubinné miny do toho nevědomí národa, to je vždycky mnohem jednodušší a zabrnkat na ty struny. Fakt pořád myslím na toho Adolfa, jak silný je slovo a jestli by to šlo i naopak, jestli by tady mohl někdo povstat, kdo by zase dobrým slovem ten národ takhle zvedl. V tom slově to je obrovská moc.
7: To se ptáme už dekády, viď?
6: Ano. Marně.
7: Ale víte třeba v případě těch motoristů, nerada jsem osobní, ale v momentu, kdy se chovají tak, jak se chovají a děje se to, že od začátku své účasti na té vládě ty preference jdou dolů, tak jestli třeba není pravděpodobné, že si řeknou, co je to špatně, že?
6: To si myslím, že hodně přeceňujete, že by byli schopni takovýhle úvah. Já si spíš myslím, že to je taková strana, která skončí jako kdysi třeba Věci veřejné, jo? Že za 10 let jako nikdo nebude vědět, jako co to vlastně bylo za stranu a že vyšumí díky formě toho, co říkají, že i kdyby s ním kdokoliv souhlasil v nějaké to, co říkají, tak ta forma je prostě tak strašná, že to opravdu jako nelze. Je to nejhorší vláda od sametové revoluce. Teď budíš to řečeno nahlas, prostě podle mého názoru nemáme horší vládu od roku 89, než to, co máme teď.
7: Řekněte mi, co pokládáte na té vládě v dané etapě, a mluvíte o svém názoru, já to chápu, jenom co vy pokládáte vlastně za největší malér, úplně největší malér této vlády?
6: Absence ideí, absence toho, že někdo je schopen říct svůj názor, který je třeba proti veřejnému mínění, a pak, a řekněme to nahlas, to žonglování s pravdou a selží, jako by to byly ty žonglovací balonky. Prostě vůbec jako se neřeší, jestli něco je pravda nebo lež, nebo jestli mě pomůže pravda, no klidně řeknu pravdu, ale jestli mě pomůže lež, tak zase klidně budu lhát.
7: Já vím, že to lhaní politiku vám hodně leží
6: děsivě,
7: na srdci, ale zároveň nemáte pocit, že tady už se hraje mnohem vyšší hra?
6: Ne.
7: Víte, na co narážím, že jestli někdo lže, tak je to nesrovnatelně menší zlo, no, než když chce někdo deratizovat společnost. Jo.
6: To určitě.
7: Ale proto jsem řekla, že je to...
6: To určitě, ale tím toto začíná. To napadá mě tady velmi rychle. Když se v New Yorkském metru, když se ráno chtěl udělat pořádek, tak se napřed řeklo, budeme postihovat ty krádeže a násilné. A pak se řeklo, ne, budeme postihovat ty drobnosti, když někdo pustí papírek. Od toho to začíná. Jo? To znamená, musíme jít opravdu od těch drobností a musíme postihovat politika za to, když přiznaně řekne lež, už politikem být nemůže.
7: Jasně, ale jo? Když zjistíte, že x desítek procent lidí to prostě nevadí. Rozumíte mi? Ten problém přece je mnohem větší problém než ty politici. Jsou ti lidé, kteří
6: je volili.
7: Je volili. Je nebo volili. Volí a budou
6: je volili.
7: Volit.
6: Ano. Ano, ano. Jo.
7: A s tím ani nic nedělá.
6: Naděláme s tím, je to běh na dlouhou trať, je to opravdu otázka základní školy, střední školy, pokud se jich voliči tam třeba dostanou, nebo podle toho, čím se budou živit, sportovních oddílů, skautských oddílů, náboženských komunit. Opravdu ty důležité věci jdou z dola a já si představuju, že už na té střední škole nebo v tom věku už by ten člověk měl být nějak pomaloučku morálně vyzrálý, aby rozlišil dobro od zla a aby taky nevolil politika, který je zlý, který lže, anebo který používá takové výrazy, jako slyšíme.
7: Hmm. Jak jsme mluvili o té pozitivní stránce hněvu u některých,
6: ano.
7: Že vás stimuluje,
6: ano.
7: K dobrým, no, věcem, aha, tak váš hněv, který, aha, vás stimuluje, aha, správným směrem, je česká politika?
6: Taky mimo jiné, jo, ochrana přírody a všechno. A fakt si myslím, že jako hněv nebo naštvanost je vlastně obrovsky dobrá pružina, jo, protože člověk samozřejmě se musí umět ovládnout, ale potom máte v sobě obrovskou energii, kterou investujete do těch dobrých věcí, tak ano, česká politika je velmi smutná a jo, to byli lidi, jako je třeba Mikuláš Minář, což byl normální student vysoké školy, který si v jedné chvíli naštvaný řekl, no už si s tím je potřeba něco udělat a vzniklo takovéhle dílo. Takže nechť každý z nás, každý občan, ať se vyjádříme někde na, nevím, sociálních sítích, ať každý jako něco udělá, je to pořád ten milion chvílek, který tohle říká, ať jsme aktivní, ať uděláme občanskou společnost a ať nám to není jedno, ať každý z nás aktivně nějakým způsobem řekneme vládě, že tohle už je přes čáru.
7: Tak vy jste docela častým účastníkem nejrůznějších demonstrací, takže zdá se, že tohle je pro vás jako opravdu velký tlak, velká motivace k tomu takhle vystupovat. Chápu to dobře.
6: Já vystupuji pouze, když jsem pozván, abych vystoupil, pak zase vystoupím pochopitelně rád a je to teda fakt obrovsky důležitý, abyste to řekla v tom jednom odstavci, aby to bylo úderné, ale dělám to rád, protože si myslím, že fakt je to potřeba, dělám to nejlíp, jak umím, nevím, jestli to dělám dobře, ale I am doing my best, nevím. No.
7: Ano, to je na tom vidět, že děláte to své nejlepší. Řekněte, v české politice se prostě neskutečně často mluví o hodnotách, jo? A no. Já vždycky zbystřím, když se mluví o hodnotách, protože se mi úplně nezdá, že ti lidé, kteří o těch hodnotách mluví, takže vůbec tuší, co to vlastně je. No. A tak se vás ptám, když vezmete úplně jako celou českou společnost dneška, aha, vidíte tady někoho, kdo obhajuje efektivně hodnoty?
6: No tak v české společnosti určitě ano.
7: Kdo to je?
6: Takových lidí je spousta.
7: Pan Minář asi, dobře.
6: Taky občanů spousta, jako přece nejsme zlí, jako tady spousta dobrých lidí.
7: Ne, já mluvím o těch známých lidí.
6: O těch známých. Ota Foltín, Bob Kartous, všechny podcasty, které jsem si od nich pouštěl, vynikající, moc doporučuju. Jo?
7: Líbí, a teď politici.
6: Líbí,
7: prosím,
6: se mi prezident. A z těch politiků vládnoucích stran poušť. Znám se trošičku s Adamem Vojtěchem a tam si myslím, že to ministerstvo zdravotnictví nějak funguje. A vy jste se ptala na?
7: Opozici.
6: opozici, no tak uvidíme, jo? Uvidíme. Zase vycházím z toho, že jsem z Brna, tak se omlouvám, no tak jsem velmi zvědavý na Honzu Grolicha, co předvede, zase protože se známe osobně. A no, museli bychom pátrat.
7: No a teď mi řekněte,
6: ale z těch vládnoucích
7: stran
6: teda poušť, no.
7: Jasně,
6: poušť,
7: ale
6: poušť.
7: To, co vidíme vlastně na celém západním světě, je, že stejně jako u nás, ty hodnoty mají čím dál menší jakoby roli. Méně se hodnot chytají populární státníci. Aha. Podívejte se na Donalda Trumpa.
6: Ano.
7: A já se ptám, máte představu, kam takovýhle svět může dorazit?
6: Tu představu mám velmi přesnou, ale nemůžu ji říkat. Musíme být slušní. Ale když jste řekla to jméno, tak jemu je 80 roků a ne, že by člověk měl nějaká očekávání, teda, ale to zklamání je teda strašný. Na druhé straně doufám a věřím, že ta americká společnost je tak velká, jich 350 milionů, že to nějak vybere tady tu zatáčku. Že tam má kongres a má tam nějaké teda ty záklopky,
7: no,
6: které přece jenom...
7: No ale stejně je to pořád půl na půl.
6: Je to strašný, no, no je to pochopitelně, no, je to strašný, ale už teď z dobré zprávy odvrací se od něho i ti skalní příznivci, takže to může dopadnout ještě vlastně dobře a zdá se, že ta demokracie, která fakt je zdravá, což při jaksi veškerých výčitkách vůči Americe nějak to funguje, tak věřím, že tady tohle aspoň mají reálnou šanci nějak ustát.
7: Víte, to, co vidíte u Trumpovy administrativy a Trumpa samotného, je mimo jiné taková ta totální pošlapání jakékoliv důvěry v instituce.
6: Naprosto.
7: Všimte si, to je prostě proti
6: naprosto.
7: Soudům, proti
6: naprosto.
7: Všemu.
6: Naprosto.
7: A já se ptám, máte naprosto. Pocit, že v Česku někdo postupuje podle Trumpova návodu?
6: Tohle je obrovsky důležitá otázka a myslím si, že ta česká politická současná vládnoucí koalice v zásadě ano. Jo, tak jsme tady na půdě Českého rozhlasu, tak první, co okamžitě člověka napadne, je pochopitelně financování rozhlasu a televize. Všichni to víme, že když se zmocní vlády, Viktor Orbán to nedělal jinak, tak pochopitelně bezpečnost, vnitro, soudy a média. Tahle trojice. To znamená, vždycky v demokratické společnosti, budiž řečeno nahlas, musíme odstřihnout a vodotěsně jaksi oddělit televizi a rozhlas a financovat je úplně z jiných prostředků, aby si mohli dovolit kritizovat politiky, aby se nemuseli bát, jestli třeba něco nenaštve toho politika a tak dále, aby měli dost peněz na to, aby mohli sledovat ty kauzy dlouhodobě a do hloubky, což si myslím, že jak ČT24 konkrétně, anebo Český rozhlas tady tohle umí, ty lidi na to mají vyškolené, ale musí se oddělit financování od nějakého financování vládního. Zkušenosti s tím máme z Maďarska a z dalších zemí. No, například.
7: Vzpomenete si, kdo v této vládě ještě zpochybnil třeba ústavní soud? Já vím, že to zaznělo na úrovni vlády, že prostě nedáváme něco k ústavnímu soudu, protože ten je a tak dále.
6: Toto je obrovsky důležitý, jo, protože ten stát je na těch třech pilířích zákonodárná moc, výkonná a soudní a u nás ještě jako teda ten čtvrtý je ten ústavní soud, který trošku je v té godlike position. To znamená, víte, to je obrovsky riskantní tady tohle zpochybnit, protože pak celý ten stát se vlastně stane nedůvěryhodným
7: a možná o to jde, ne?
6: A možná o to jde. A celý se to rozpadne, pochopitelně. To znamená, musíme věřit ve vědu, v instituce a v ten stát.
7: Když jsme mluvili o strachu nebo hněvu spíš ještě v téhle společnosti, tak by mě zajímalo, jak zásadní je ne nahněvaní politici, ale práce nenahněvaných politiků na tom, aby se hněvali všichni kolem nich, nejlépe voliči samozřejmě. Prostě hněv jako obchodní artikl.
6: No.
7: Tak ano. A teď mi řekněte, kdo jde v těchto stopách podle vás?
6: Tak já teď odpovím trochu s bokem. Z velmi pragmatických důvodů sociální sítě, protože na to opravdu jsou jako velmi dobře prodělané výzkumy, že když máte negativní článek, tak se dostane tím algoritmem nahoru. To znamená, když se konkrétně třeba člověk dívá na Facebook, tak ty negativní články vždycky mají jako větší tu relevanci, nebo jak tomu říct, to znamená nakonec člověk si čte Facebook, tak zjistí, že ta česká společnost je mnohem naštvanější nebo rozdělanější, rozpolcenější, než v reálu je. Takže tady si myslím, že
7: sociální sítě
6: teda pracují těmi svými algoritmy a pracují s tím, protože je tam víc kliknutí, víc reklam a tak dále.
7: Poslední otázka, odpověď prosím jednoslovná.
6: To je těžký, no.
7: A to je, kdybyste měl jedno přikázání českým politikům, všem, koalice, opozice, určit jedno svoje, jak by znělo?
6: Mluvte pravdu a myslete na 100 roku dopředu minimálně.
7: Marek Orko Vácha, etik a molekulární biolog a kněz samozřejmě, byl mým dnešním hostem. Moc za to děkuju.
6: Moc děkuju za pozvání.
7: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Chtěli byste si připomenout úspěšné série pořadů Českého rozhlasu Plus? Na webu plus.rozhlas.cz najdete v sekci projekty to nejlepší, co v posledních letech vzniklo. Například dokumenty a rozhovory, které mapovaly rozdělenou společnost. Vrátit se můžete k cyklům úspěšných historických pořadů, jakými byly například Špioni, Politické vraždy nebo Měsíc majora Zeman. To nejzajímavější, co kdy zaznělo ve vysílání Českého rozhlasu Plus, najdete v sekci projekty na webu plus.rozhlas.cz. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Prezident Pavel by podle předsedy sněmovny Okamury na summit NATO jet neměl. Tajsko zabavilo čtvrt tuny pašované slonoviny. Fotbalisté Slovácka se můžou výhrou nad Baníkem Ostrava vyhnout přímému sestupu. A čekáme oblačno s přehánkami, těch bude později ubývat. Teploty nejčastěji do 12 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Prezident Petr Pavel by podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD neměl jet na červencový summit NATO v Ankaře. Řekl to po jednání koaliční rady s tím, že za zahraniční politiku je odpovědná jen vláda. Prezident má na ní podle Okamury navíc jiný názor než současný kabinet.
8: Lídr opozice, který prosazuje úplně opačné zahraničně politické názory a ústava hovoří jasně, že zahraniční politiku má plně v gesci vláda, o nikom jiném v ústavě řečeno není. A já si teda za sebe říkám, že si neumím představit, že by pan prezident Pavel měl zastupovat naší vládu nebo zahraniční politiku prostě na tom summitu NATO.
3: O složení delegace bude vláda jednat na konci června. Prezident Pavel na své účasti na summitu dál trvá. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Sněmovní pracovní skupina ke změně financování médií veřejné služby vyzvala ke stažení zákona, který má zrušit poplatky za rozhlas a televizi. Ve skupině složené z politiků, zástupců obou médií nebo syndikátu novinářů, ale nejsou žádní koaliční poslanci. Mediální výbor je založil na jednání na konci dubna, kde měla kvůli omluvě několika koaličních politiků většinu opozice. Tehdy výbor přijal hlasy opozice podobné usnesení, s jakým dnes přišla pracovní skupina. Koalice avizovala, že takto přijatá rozhodnutí později zruší. Tajské úřady zabavily 250 kilogramů slonoviny pašované z Afriky, informovala o tom agentura AFP. Pro policii jde o největší zabavenou zásilku za posledních 10 let. Vyšetřovatelé zadrželi 9 lidí, kteří slonovinu v hodnotě odhadované v přepočtu na více než 6 milionů korun prodávali přes sociální síť Facebook. Tajské úřady se případem zabývaly několik měsíců. Praha nechá obnovit 8 soch ze staroměstského Orloje. První 4 v pondělí sundali technici a převezli je do restaurátorské dílny.
9: Až sundáme ty sochy, tak vlastně uvidíme, vidíte ten detail, jak se ta barva loupe.
10: Říká jednatelka firmy L. Heinz Mariana Nesnídalová, která má sundavání soch na starost.
9: Sochy jsou lipové a vlastně nevydrží tak dlouho ten nátěr na těch sochách.
10: K sundání soch museli technici využít výškovou plošinu, popisuje jeden z nich Pavel Novák.
11: Naší prací tady je vlastně jenom odsvakání sítě, aby jsme přizpůsobili sochy a potom vyhákli je ze zdi z oka, kde jsou kotvené a bezpečně transportovali dolů.
10: První čtyři sochy budou restaurátoři opravovat zhruba měsíc a půl, potom je vrátí a sundají a opraví zbylé čtyři. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
3: Fotbalisté Slovácka přivítají ve třetím kole prvoligové nadstavby o udržení ostravský Baník. Pokud domácí zvítězí, jistě se vyhnou poslednímu místu, a tedy přímému sestupu do druhé ligy. Při minulé výhře na hřišti Dukly Praha odehrálo Slovácko poprvé od začátku března zápas bez obdržené branky. A od toho se chce trenér Roman Skuhravý dál odrazit.
12: To, že jsme konečně odehráli zápas s nulou, je další jakoby benefit na té těžké cestě, kterou jdeme, a byl bych hrozně rád, aby jsme si tuhletu zodpovědnost, kterou jsme ukázali, vlastně udrželi do zbytku sezóny.
3: Zápas začne v 17 hodin a 30 minut, stejně jako duel Zlína s Teplicemi a Mladé Boleslavy s Duklou. Od 20 hodin se ve skupině o titul utkají na pražské Letné Sparta s Viktorií Plzeň.
4: Omezení na D1 u Přerova a nehoda na Teplicku. Na dálnici D1 za Přerovem směr Brno stojí nákladní auto s defektem.